0: Ale já myslím, že to klapne, když se do toho nebude teda nikdo srát, víš?
1: Ty vole, Milane, já říkám, že to stojí všechno za vilíš prdel, ty vole.
0: No.
1: Rozumíš, ty vole, mě bolí hlava jak střep.
0: Ty vole, čet si noviny.
1: Ty vole, to se nedá číst. No. Z toho by ses posral, ty vole. Rozumíš, to jsou čuráci mediální, ty vole, že v novinách píšou, že by si žasnul, ty vole.
0: No to jsou svině, hele. To je zase rejpání, hele. To je, Ivánku, všecko jenom o rejpání, víš. Na to oni jsou mistři. Ale na to ty se vyser, víš. Ale vy potřebujete vyhrát, ty kluci se musí odrazit. Mě, ty vole, tečou vždycky nervy za vás.
1: Ty vole, to mi povídej. Hele, viděl jsi tu píčovinu s tou štyrkou? Ty vole, co tam rozhodčí vyrobil za píčovinu s tou štyrkou? Ty vole, já myslel, že mě jebne, Milane.
0: No ty vole, přesně. Ty vole, oni nastavují 4 minuty, vole. Já když viděl tu štyrku, já povedám, ježišmarja, vole, proč se do toho serou?
1: No. Ty vole, já nevím, rozumíš? Já když jsem to viděl, tu štyrku, já myslel, že mě odvezou, Milane, jestli mi rozumíš.
0: Ivanku, ty vole, já neříkám, viď, ale ty vole, kam ten fotbal jde, to je v prdeli, no to mi ho teda vyndej.
1: Člověk to musí mít furt pod kontrolou, nebo se z toho posere, ty vole. Víc se to neudělá samo, ty vole. Hele, co teď s tím Evženem, děláte něco vůbec?
0: No hele, já teďka dělám akci teda a nechci, aby to jako nějak vylezlo, víš, jako...
1: Ty vole, Milane, ty jsi chytrý kluk, ty divochu, ty vole.
0: Ty vole.
1: Se na mě nesmíš vysrát.
0: No, hele, ten Evžen, tak zatím to nikde jako neto, jo.
1: No
0: to
1: jasně.
0: Jako, jestli mi rozumíš, ty vole, já to nechci říkat tady do telefonu, ale pro Evžena je tam 30 na kříž a padíka, když vyhrajem. Tady jestli mi to rozumíš, jo? Rozumíš? Tak to je ošetřený.
1: No to já vím, ty vole, ty jsi byl vždycky chytrý kluk. Hele, to musí klapnout, ty vole, nebo se s toho bomrdám, no. Hele, Milane.
0: No?
1: Teď mě znáš, ty vole, já ten fotbal nedělám pro sebe, ne?
0: Podstatný jsou nějaký body, ale na zbytek se vyser. Podstatný jsou body a jedno jak už, jo.
1: Co, jako komu jde, viděl jsi ten čurák na tiskovce?
0: Ty vole.
1: To je z toho blesku, ty vole, rozumíš? On ti řekne, vám se ten fotbal jako líbil? Ty vole, Milane, co to je za čuráky, ty vole? Rozumíš, na co tady kdo čeká, ty vole? Co to je za klauni tohle, ty vole?
0: Ty vole. Ty vole, jdou do prdele. V životě nebyli v krizi, ty vole, o to právě víc, vole, když se nedaří a zlomí se to, že jo, když se daří a padá to tam, to umí každej blbec.
1: Ty vole, přesně tak, Milane, to ale oni nikdy nepochopí, rozumíš? Na to oni nemají, vole, to jsou mrtky.
0: No.
1: A ještě se ti potom směje do ksichtu, prej dobrý den, pane Horník.
0: Ty vole.
1: Vám se, pane Horník, ten fotbal jako líbil?
0: No.
1: To by člověk blil, Milane.
0: Ale tam byl nějaký čurák, já tě zavolám, jo? Čau.
1: No, brinkni.
2: Úterý.
1: No, tady je Ivan Horník, můžeme mluvit?
0: Jo, čistý vzduch.
1: No, zdar.
0: Ty vole.
1: Ty divoku, ty vole. Milane, si říkám, že tě při úterku prozvoním, ty vole, jak jsi dorazil, draku, dobrý,
0: co? No asi o půlnoci, no cesta na hovno.
1: Ty vole, tady je taky sníh, to mi vyliš prdel teda, ty
0: vole. Ty vole, tady to právě taj, no na hovno, no.
1: Ty vole, hele, Milánku, draku, ty žádnej fax nemáš, co?
0: Fax? Jak to vypadá, ty vole? No nemám, no. A kvůli čeho, jako, ty vole?
1: Ale no ne, že bych ti poslal takový ty notičky, víš. Abys to měl, ty vole, v ruce, ať to ošéfujem trošku, tak ať to zrežíruješ, Milane, ty vole.
0: Ale... Nechceš mi to dát jako mailem?
1: A to právě nechci, jestli mi rozumíš. Ty vole, rozumíš, já ty noty mám v ruce na papíře, to bych zase musel přepisovat, ty vole, to je vohovně, jestli mi rozumíš.
0: Jo, rozumíš. Jasně.
1: Však to myslím, ty vole, já ti ty noty snad dovezu, hele. A tak ono je to celý o kartách, vole, němej, ten má tři žlutý, ty vole, tam je to vyřízený. Tam je to celkem jasná situace, vole.
0: To vím všecko, ale Michal to hlásil po cestě, jak jsme jeli.
1: Já vím, ty vole, my to musíme doma vyhrát tentokrát. Já vím, že jsme se trošku zvedli psychicky, blá, že to jako zvládneme, jo. Ale musíme tomu štěstíčku jít trochu naproti, ty vole. Hele.
0: To je jasná, vole.
1: Hele, je tam 30 za kříž. A padíka, kdybychom náhodou vyhráli, no prostě jako normálně.
0: No, to je jasný, super.
1: No. Hele, my potřebujeme hlavně nějak nacvičit los, ty budete potřeba nacvičit ten los. Tak máme trošku pohodlí, rozumíš, se rozkoukat na place, ty vole. To je prostě celý o počasí, Milane. Ty vole, jestli bude chcát, tak jsme v prdeli a ty to nacvičíš, vole. To chce vybrat si stranu, ty vole, a pak je to v pohodě.
0: To jo.
1: A ti píšu s těma kartama, vole, že Luboš, rozumíš? Ten má 7 koušků, to je konec, vole, tam jako to je z té sranda, jo. Ale Němej, vole, ten má taky 3, toho nesmíš vyžlutit, ty vole, kdyby se dělo cokoliv.
0: Ty vole, hele. Ale dělá si to sám, ale já ti řeknu, hele, Já ho párkrát pískal, ale rozumíš?
1: Ano,
0: když
1: jo.
0: Mám nějakou strategii a on se mi do toho přisere s nějakýma gestama, tak je celá naše režie v prdeli prostě. Ty vole, on minule, ty vole, tleskal nad hlavou, já dělal, že nevidím, ty vole.
1: Ty krávo, ty vole, tak ho nech nějak vycukat, ne? Já vím, že to je blázen, že do toho se půjde, ty vole, pro mě nepostradatelný, ty vole. Ty kluk, vole, srdcař, který to tmelí, rozumíš? Já si říkám, ty vole, v 37 letech ty skluzy, rozumíš?
0: Ale já můžu chránit, jak chci, a on mi pak dá takovou čočku, teda, víš, Ivanko.
1: Ty vole, ale počkej, teď si to umíš při týkře říct, ne? Teď si ho chyť, ty vole, a řekni mu, pane Němec, ty vole, já mám stejný zájem jako vy. Rozumíš? Ty vole, to není blbej kluk, ty vole, tě starý na to dost, ne? Tak to pochopí, ty vole. Tak mu zavřeš hubu, vole, a konec. A uvidíme, jak to bude vypadat, rozumíš?
0: No, to nějak ošetřím, hele.
1: Hele, když oni mají všichni bodů jako máku a my máme úplný hovno.
0: No já mám taky hovno, hele.
1: Ty vole, Miláne, ale počkej, my nespadneme ty krávo do druhé ligy, rozumíš? Ty vole, tam je to o hovně celý.
0: Zase nemluv mi o hovně, buď tak.
1: Ty vole, Miláne. Ty to já bych nepřežil, ty vole, to jsme v hajzlu.
0: No, já už hajzlu jsem, hele. Takže, že mám mobil, tak dlouhý kabel nemám, no. Ale něco vymyslíme, vole.
1: No dobrý, nic, draku, no tak ty ryby půjdou na účet, jako vždycky.
0: Inkognito, vole, čau.
1: Čau.

0: pane Vrchní. Pane Vrchní, prosím vás, tady.
1: Jo, už letím. Moment.
0: Tak, pane Vrchní, prosím vás.
1: Už letím, šefe.
0: No.
1: A, tak co si dáme, šefe?
0: No tak něco k jídlu. Já bych chtěl, kdybyste mi dal jídelní lísteček.
1: Jídelní lístek, ano. Tak moment, jen co ho najdu. Počkejte, kam já ho dal, safra. Protože tady někde byl. Jídelní lístek.
0: A vy máte jenom jeden?
1: No tak to vám snad stačí, ne?
0: No, tak jeden mi stačí.
1: No tak už
0: hlavně, když mi ho dáte.
1: No samozřejmě, že vám ho dám, jen co ho najdu. Nechcete si vás řízej?
0: No tak to já ještě nevím. Já bych chtěl nejdříve ten jídelní lístek.
1: Jídelní lístek, ano. Si dejte řízek a máte to. Stejně byste si ho dal.
0: A co vy víte, co já bych si dal? No.
1: Je, už vím, kde je. Víte, kde je?
0: No.
1: Já jsem s ním prvé podložil stůl, šefe. No, vidíte, tady je, hlejte. No, podívejte, tak si můžete vybrat, tady ho máte.
0: Děkuji.
1: No.
0: Jo, no ale... Pane Vrchní, to je všechno přeškrtaný tady?
1: Jo, to všechno, hlejte, tady máte řízek.
0: No a no. To je všecko.
1: No samozřejmě, vidíte, to druhý je pryč.
0: No. No. Jo, počkejte, tady ještě ptáček dole, tak mi dojte toho ptáčka.
1: Jaký
0: tady...
1: ptáček? Hoď.
0: Ptáček.
1: To je vedoucí ptáček, vy to nežádáme.
0: No tak vedoucí, no tak mi doneste tedy ten řízeček.
1: Řízeček, no, samozřejmě, no, no, prosím.
0: Jo a počkejte, ono, když nemáte tam náhodou k tomu něco ostřejšího, tak trošku na povzbuzení.
1: Něco ostrýho na povzbuzení?
0: Jo.
1: No tak máme tady, jak vidíte, celerový salát.
0: Celerový salát?
1: No.
0: No ale to přece není nic ostrýho, tak jiné na povzbuzení.
1: Celerový salát?
0: No všem, že ne.
1: Je.
0: Co? Ale ne, to jsou pověry.
1: No, tak... Mně to pomáhá, no. Tak...
0: To já nechci, doneste mi jen ten řízeček.
1: Řízeček, samozřejmě, stačí, prosím.
0: Jo. Jo, a pane Vrchní, prosím vás, podívejte se ten umru. Samej drobek, jo, byste mi to
1: vám,
0: tak trošku
1: samozřejmě to vám trošičku
0: no, ale počkejte, na mě to nemusíte smetávat.
1: Ne, to
0: smetávat,
1: je v pořádku,
0: no.
1: Trošku takhle to uděláme.
0: Ještě ten popelník, kdybyste
1: no, to tady zase tady, no. Tady nechali to tady, to jsou lidi tady.
0: No tak prosím vás, pane Vrchní, podívejte se.
1: To je ne. To je jenom pár čistých vajíglů, to je v pořádku. Podešte to, já vám ještě otočím takhle trošičku.
0: Ne,
1: ono je to lepší,
0: Vrchní,
1: víte?
0: To
1: ono je to lepší,
0: nejde.
1: Protože ono je to z téhle strany
0: to trochu stačí,
1: takhle.
0: To
1: ne, já to udělám
0: to
1: takhle.
0: Dobrý.
1: Ono je to z téhle strany sice trochu flekatější, ale je to tady krásně zaschlý, jak vidíte, takže ono je to lepší takhle.
0: To je dobrý, no,
1: z téhle
0: to stačí,
1: strany,
0: ano.
1: Ano.
0: Tak mi doneste ten řízeček.
1: Řízeček, samozřejmě, ano.
0: Jo a pane Vrchní, já mám hroznou žízeň.
1: Aha.
0: Jedno pivo by
1: pivečko, to, samozřejmě, pivečko, už je tam natočený, jo. Samozřejmě, hned to bude.
0: Ale pane Vrchní, prosím vás, nejdříve to pivo, to... nebo leknu žízeň.
1: Samozřejmě, abyste nelekal, nelekejte se, já vám ho přinesu hned, ano. Tak. U nudle? Restaurace u nudle? Nepak to jste špatně, my jsme u nudle. Vlastně my jsme restaurace. No jo, jde pak kuří voka, to jste špatně. Tak. U nudle? Jo, nazdar, Lojzo. No to je dost, že voláš. A jak to, že jsi tam včera nebyl? Co? Ušní katar? A jak to ušní katar? A jak to je, to kašleš ušima, nebo?
0: Pane Vrchní,
1: jo, takhle,
0: prosím vás, to pivo.
1: V uších jako, no jo. Pokud tam si měl bejt, to byla svatba. No je, to bys... Ta dala člověku tu pravou náplň. No jako myslím, že ses tam mohl naplnit, co si chtěl, no jo. Já ti tam byl plnej kontušovky. No jo. No to by si nevěřil, co ta kontušovka s člověkem udělá. Já myslím, že to má poslední hodinka. Představ si, já ti tam po polívce napsal svou poslední vůli. Já ti myslel, že už se masa ani nedožiju. Co? Jaký pivo? Jo tak ne, to asi nevšimej, to tady zlobí jeden s pivem pořád. Co? Prosím tě. No vypravuj, jo, to je zajímavý. Jo. A kam spěcháš? Aha, no jo. Tak zavolej, až budeš na place. No ahoj, nazdar.
0: No, to je dost.
1: Tak tady, šefe, máte to pivečko. U nudle? De pak to jste špatně. De pak bedy dělá tady bednotechna, nebo technobedna. No jo, samozřejmě. Tak, tady máte ten řízeček a to pivečko.
0: No, to je dost, to vám řeknu.
1: Můžete se hned do toho pustit.
0: No, děkuji.
1: Tak.
0: To pivo má ale divnou chuť.
1: Pivo?
0: No, to vám povím.
1: Na hořky, jak pivo, no jo. To je...
0: Podívejte se, jak je to pivo kalný. Vidíte to?
1: Kalný, depo kalný, to je jen tak špinavá sklenice.
0: No. No a to má být jako ten řízek tohle?
1: No samozřejmě, to vidíte, ústřice to nejsou.
0: No jo, ale toto teda ale vypadá.
1: No jak řízek, no co? Jak
0: no jo, ale že by to vypadalo čerstvě, to se říct nedá, pane vrchní.
1: No tak je snad trochu unavený, že jo, no ale je to řízek.
0: No jo, řízek, ale taky sotva viditelný. To tady naproti v restauraci dávají přinejmenším třikrát tak velký porce.
1: No jo, ale nezapomeňte, že no. Zas na tom tolik nevydělají, že jo. Všechno má svý.
0: Ale pane vrchní, no. To je úplně studený.
1: A co je studený?
0: No všecko, brambory.
1: No to je takovej druh.
0: Ale
1: no.
0: Druh, ten řízek je taky studený.
1: Řízek?
0: No ten, ovšem.
1: Ten je teplý, no, šáhněte no, si, no teď je řízek,
0: šáhněte. Co děláte? Teď mě
1: umastíte. No,
0: no, no, tohle je mi hospoda. Kdybych neměl takovej hlad, tak se jdu najíst naproti.
1: No, víte mi to, no, to je. No naproti tam vařej dobře, já tam taky chodím.
0: No ale to nejde vůbec ani ukrojit, no pane, podívejte se, pane vrchníne, tohle já jíst nebudu, to si odneste a přineste mi jiný řízek.
1: No jiný řízek, šefe, teď když už se to takhle ohnul.
0: Tak ale vidíte, jak je to tuhý maso.
1: No jo, no tak já ty tuhý řízky, abych vám řekl upřímně, taky rád nemám. Hlavně z toho důvodu, že veškerou sílu, co ten řízek tomu tělu dá, člověk tím kousáním zase ztratí.
0: No, podívejte se, jak to maso je tuhý, to no. Nejde vůbec ani ukrojit.
1: Ukažte, no. Já vám trošku nabrousím nůž, budete
0: ale
1: vidět,
0: ne,
1: to bude
0: krásně. Když tady přineste jiný přívod.
1: Nebojte se, ten bude, jiný ostrý. Nebojte se.
0: No, prosím vás, tady já nebudu.
1: U nudle.
0: 20 korun.
1: Restaurace u nudle. De facto jste špatně. No samozřejmě už po třetí voláte. Ten bude, šefe, jak břitva, budete koukat? Šefe! Je tohle to možný, to jsou lidi? Dá mi sem 20 tuzera a uteče mi bez placení.

Dobrý večer. Jsem docela zachovalý úředník investičního oddělení. Dovolte, vážení přátelé, abych vám jako takový položil otázku. Proč mám neustále pomrkávat, když nechci? Proč mě mají levý loket občas nenadání nahoru, naprosto proti mé vůli? Teď na druhé straně musím ovšem přiznat, že to nebyla maličkost. Neboť dnes, na Silvestr, ve 3 hodiny odpoledne a tudíž několik hodin před koncem roku, jsem ke své hrůze zjistil, že náš závod nevyčerpal z plánovaných investic plných 29 tisíc korun. Zachvěl jsem se a běžím k hlavnímu účetnímu. Tak a tak povídám. Na kontě je 29 tisíc, které jsme měli vyčerpat a nevyčerpali. Hlavní účetní se beze slova rozplakal. No je to starší člověk a 29 tisíc je 29 tisíc. Když je závod nevyčerpal, propadají. To se nesmí stát, zvolal hlavní účetní a běželi jsme k podnikovému řediteli. Vyslechl nás a zbledl. Z toho pravil, bude ještě disciplinární řízení, protože o ty peníze jsme žádali a teď je vidět, že jsme je nepotřebovali. Potřebovali jsme je, vysvětloval stavební referent, ale zároveň nepotřebovali. Jak tomu mám rozumět, zvolal hlavní účetní. Měli přijít pokrývači na všechny střechy a přišli jenom na některou, stěžoval si zástupce stavebního referenta. Co je mi do pokrývačů, zvolal podnikový ředitel. Já nemám jí 29 tisíc a mám je. Co teď? Zašeptal zástupce hlavního účetního. Utratit! Zvolal jsem já. Snad to ještě stihneme. Všichni mě objali, podnikový ředitel mě dokonce políbil. Po prvním životě, domnívám se také, že naposled. Ukázalo se totiž, že utratit narychlo 29 tisíc není zdaleka tak snadné, jak to vypadá. No dobrá, utratit, vzpamatoval se ředitel. Ale za co? Navrhuji, pravil hlavní účetní v dobré vůli, nakoupit do zásoby držátka. Znám obchod, dodal rychle, vidí, že ředitel se chmuří, kde jsou levnější než jinde. Dávají tam 1 za korunu. Ředitele, řekl ředitel a vstal, který by dovolil nakoupit 29 tisíc držátek do zásoby pro 9 úředníků, čekal by buď prokurátor nebo mysliveček a s tím nesouhlasil. Kdybychom však, pravil jsem já a radostí zamnul jsem si dlaněmi, nakoupili místo 29 tisíc držátek po koruně pouhé 3 000 věčných kuličkových per po 2,50. K čertu přerušil mě neurvale zástupce ředitele, ale ředitel, který ve mně skládal velké naděje, nedal mu domluvit. Pokračujte, příteli, vyzval mě, vy se mi na rtech. Tak by nám, zvýšil jsem hrdě hlas, zbylo ještě na 75 tisíc 30 haléřových známek. Ředitel se na mě podíval s odporem a odvrátil zrak. I tato investice byla zamítnuta z obavy, že by vzbudila podezření. Tak běda, měli jsme do zavírací doby utratit 29 tisíc, ale žádnou z nás jako z udělání nenapadalo nic, než připínáčky, kancelářská spinadla nebo lepící pasta v tubě. Chýlil se k 6 a ředitel ztrácel nervy. Lepící pasty, volal hystericky. Mohu mít za 20 tisíc, že bych s ní pomazal Václavské náměstí od můstku až po tu kobylu, ale já nepotřebuji lepící pastu. Já potřebuji, křičel, aspoň trochu rozumnou investici, jenomže mám kolem sebe lidi bez fantazie. Mám nápad, vykřikl radostně zástupce stavebního referenta. Konečně zaradoval se ředitel, ven s ním. Já ho zase zapomněl. Sesmutnil zástupce stavebního referenta. A tak jsme se trápili a bylo nám do pláče. Tolik jsme toužili přesvědčit nadřízené orgány, že jsme hospodáři na svém pracovišti a přitom jsme nedovedli včas utratit 29 tisíc korun. Večeři nám dal ředitel dones do kanceláře. Každému husu, knedlík a zelí, abychom měli sílu, aby se aspoň něco odčerpalo. 9x 12 to 8, povzdechl. Načínaje stehno, to je málo, to je málo. No, situace se

0: že náš závod je v přízemí. Ve 20:45 jsme navrhli podnikovému řediteli, aby koupil asbestové obleky poslovačkám a v 21:00 navrhl ředitel nám, abychom se šli utopit, protože takových chráců prý najde na každém rohu 10. Neurazili jsme se, protože ředitel v takové situaci má tedy plné právo ztrácet nervy a seděli jsme tedy bezradní až do 21:45, kdy se dostavil vrátný s upozorněním, že je Silvestra a že chce jít k sousedům na televizi. Navlékají se zimník jako lidé odsouzení k hanbě, pověděli jsme starci o svém svízeli.
1: A prach šakra!
0: Povídal dobrák soucitně.
1: A šečetli jste to dobře?
0: Hlavní účetní vyskočil jako srna. S okem planoucím nadějí vyběhl z místnosti a pádil do účtárny. My ostatní se trvali bez pohnutí, zírajíce na dveře. Po nekonečných 10 minutách se tyto dveře otevřely, účetní stanul na prahu a my viděli, že je všecko v pořádku. Zmýlil se! Jásal účetní, ukazuje na mě. Kolega se zmýlil! Ano, dýchl šťastně ředitel. Ovšem, potvrdil s převahou hlavní účetní, těch 29 tisíc nepřebývá, naopak, odčerpali jsme 29 tisíc nad plán. Zaplať pánbu! Odechl si ředitel a popřav nám po šťastném a veselém novém roce, narazil si klobouk a křepce vykročil do silvestrovské noci.

0: Na vojně na sebe upozornil jeden nováček podivným chováním. Vrhal se všude na kdejaký zmačkaný papírek a s horečnou dychtivostí jej narovnával a pak vždycky zklamaně prohlásil, to není ono. Když se ho ptali, co vlastně hledá, neodpovídal a lovil další papírky na chodbách, na dvoře, na cvičišti, v koších, na papír, no prostě všude. A zavolali si tedy na něho psychiatra, protože na všechno říkal, to není ono, to není ono. Psychiatři ho prohlídli a zjistili, že je jako duševně chorý, dali mu cedulku, jako že je duševně chorý, a on si to narovná, ten papírek, kouká na to a říká, to je ono.
1: Potkají se dva pěstitele psů v parku. Jeden vede strašně vošklivý, veliký, bílý, žíhaný dogy s vyceněnýma tesákama. A proti němu druhý pán má takovýho středně velkýho žlutýho psa. Se zastaví proti sobě a ten říká, poslouchejte, ty vaše pejsci, ty jsou nějaký zlí, že jo? A jo, to jsou cvičený dogy, ty trhají na potkání. A co vy to máte za bestii? Říká, já nevím, já to dostal od kamaráda, je to takový, jak vidíte, no, takový středně velký žlutý pes. Nic, tak, ano, a umí se právě, to já nevím, já ho mám týden, já... Tak to pustíme, ne, na sebe. No tak je pustěj ty psy a za chvilku ty dvě dogy ležej mrtví. Říká, prosím vás, co to máte za ráci, co to je za psa? Říká, já nevím, to takový středně velký žlutý pes. A vy jste ho dal cvičit? Ne, já jsem s ním nic nedělal, já ho dostal a... Akorát jsem mu dal ostří a tu velikou žlutou hřívu.
2: A přepichový vile, přijde žebrák, zazvoní, vyleze taková načančaná milospaní a říká, co chcete, snad nechcete žebrát? On pán, ne milospaní, já jsem vás přišel poprosit o ruku.
3: Teda nejlepší obsluhu jsem poznala v jednom pařížském hotelu, tam to bylo rozkošné, tam vždycky vrátný ráno v 6 hodin zazvonil na chodbě zvoncem a vykřikl, páni a dámy, vraťte se okamžitě všichni do svých vlastních pokojů.
0: Trosečník byl 15 roku na ostrově opuštěn, až mu moře konečně vyvrhlo ženu. A žena vidí toho muže, tak k němu 15 let si na to čekal, teď to máš. A on říká, ty máš pivo.
4: Umírá skot. V pokoji se shromáždí celá rodina a teta říká potichu neteři. Tak co, vypravíme strýci pohřeb první třídy? Náč, stačí druhá třída. Na to synovec, ale co, třetí taky postaví.

0: No a načež děda posledními silami jaksi vydechne.
1: Teda jestli chcete, drazí pozůstalí, já k tomu hrobu ještě dojdu.
2: Jde pan po starém městě úzkou uličkou a paní se vykloní z okna z prvního patra a říká, jdou nahoru. Říká, ale milost, paní, to by museli být sama. Říká, teď já jsem sama, muž je na obchodní cestě. Počkej, nechaj mě domluvit, sama na světě.
3: Kluci, můj táta, ten se bojí. Jiu, ten, když v noci u nás někdo zazvoní, tak veme kuchyňský nůž a jde otevřít. Ten druhý říká, dědě, to nic není, můj táta je vystrašený, ten chodí spát se sekerou. A když se zatřesou v okna, jak jede auto kolem, veme sekeru, říká, halt, počkat, nikdo sem nesmí, tady se spí, jsou tu pokojní lidi, každý ho zabiju. A ten třetí říká, a to vůbec nic není, to já mám vystrašenýho tátu. Ten se doma bojí, že když moje maminka má noční směnu, tak chodí spát k sousedce.
4: Přiběhne pán na nádraží a ptá se výpravčího, prosím vás, kdy jede vlak na Prahu? Výpravčí ukáže plácačku a pohled, teď jsem ho pustil, tamhle zrovna odjíždí, to už nechytnete. Ale jo, já to zkusím, povídá ten pán a utíká za vlakem. Asi za 10 minut se vrátí, i celý roztrhanej, samá boule a krevní podlitina. No vidíte, povídá výpravčí, tak jste to nechyt, víte. Ale jo, chyt, povídá ten pán, ale v tunelu se mi vyškup.
5: Já vždycky říkám, mnoho našich lidí má ten dar, mně taky někdy napadne blbost, ale já ji neprovedu, když to on ji provede. V Praze na Václaváku, kde dneska je hotel Jalta, tak byla proluka, tam spadl dům po náletu a tam byla díra. A tam byly takové výstavky improvizované. A jednou tam byla výstavka hospodářských strojů. A Jirka Sovák šel v noci po Praze, což on je dost nespavej. Byl. A tak šel s Václavem Jelínkem, spisovatelem, a říkal mu, pojď se podívat, já ti něco ukážu. A tam byl na pódiu vystavený traktor. Tam byla taková šikmá plocha, pak pódium, šikmá dolů, že jo? A nahoře traktor. A mu říkal, uvažuj, ten traktor tam přece nevynesej, ten tam vyjel. Čili je v něm ještě nafta. Tak dlouho zlobili, vylezli nahoru, až to Jirka asi v 2:30 v noci nastartoval, sjeli dolů, přejeli chodník a po Václavském náměstí jeli dolů. A z Jindřišské ulice v půlce Václaváku vyběh pán v civilu, sám, nikde nikdo, sám pán, a prudce zastavil. Tak Jirka zabrzdil a ten cizí člověk beze slova přised a jel s nima dál. Stopař.
6: Jirka Sováku prostě se nerad opakuje a já to považuji za geniální, tak si dovolím vám to říct, my jsme točili, což takhle je dát si špenát, ale předtím ráno vstanu, opařím se čajem, tam byl ještě Brodský. My jsme se denně domlouvali, jakou budeme držet dietu a měli jsme během týdne 3,5 kg navíc. A Jirka Sovák nás takhle pozorapal, dejte s tím pokoj, je to jedno, jaký kdo je. Já už odjakživa tvrdím, že ve všem negativní je pozitivní náboj a v obráceně. Podívejte se, já už jsem kdysi ve filmu, a to je pravda, řekl, že dík lenošnímu člověku prostě nemusíme tahat dneska pytle na zádech. On vymyslel trakař. A on povídá, a o ty tloušce nebo něco, co bych měl povídat, já mám tetu, která v životě nikdy s nikým i ze sebevážnější návštěvou si nesedne ke stolu. Vždycky, tetičko, pojďte taky, říká, kde pak, to já si nemůžu dovolit. On říká, ona pravda, je koule taková, hlava jí končí tady, krk, ramena, to už dlouho nikdo neviděl, tady velikánský takový globus a tam dole se na něčem pohybuje, povídá. A mě bylo tak líto, ona pá, nebojte se, nešníte polívku, já než vás vždycky obsloužím, já stejně čeho děbnu. A Jirka pá, bylo mě jí líto jen do chvilky, než jsem zjistil, my ještě nemáme snězenou polívku a ona už viděla kilo vepřovýho. A Povídá, ale byla to taková hadí mrška, pořád něco dělá na pašněný hospodářský zvířectvo, nebo domácí zvířectvo, tak povídá jednou Pepíku, to byl manžel, na brusně srp, já jdu králíkům na trávu, a on pamat, že na brouši nejdí. Alexi čet noviny na otomani a v tom slyší. Pepíku! On pá, co je, srp máš navroušený, ona povídá, ano, ale já nemůžu se, já se k té trávě nemůžu zvohnout. On pá, no v tom ti nepomůžu, a pá, pomůžeš, pojď mě počkubnout. Tak on ten jeho strýc utíkal k jeho tetě, bafí za nohy, počkubí, šel si zase lehnout, ještě se ani nezačet do novin, zase Pepíku, on pá, no pro když ta pána, co je porá, ona povídá, pojď mě tát, já se kam furt na jednom místě. Tak on šel, říká Jirka Sováku, táhl jí kolem baráku, ona sekala a tak vznikl žací stroj.
7: James!
8: Prosím, pane.
7: Aký je dnes deň?
8: Štvrtok, pane. A zajtra bude piatok.
7: James!
8: Ano, pane.
7: Ty bratranec severských paroháčov. Ja sa ťa nepýtam, čo bude zajtra. Ale čo je dnes?
8: Aha, už rozumiem, pane.
7: Tak, aký je dnes deň?
8: Štvrtok, pane.
7: A zajtra bude piatok?
8: Som si takmer istý, pane.
7: Nehovor, James. A ako to vieš tak presne?
8: Piatok mám narodeniny, pane.
7: A si si istý, že je to tohto roku, James?
8: Áno, pane, vlani som nemal. Vtedy vás boleli zuby a zakázali ste mi oslavovať.
7: Ale nakoniec sme predsa len niečo oslavovali, nie, James?
8: Áno, pane, zomrela mi sestra.
7: A ty si po nej všetko dedil, však, James?
8: Áno, pane, 4 kvetináče. Ale dva ste mi ráčili zobrať, aby som vraj nemal viacej pôdy, ako máte vy.
7: James, ty verná podoba východného bloku. Ty sa sťažuješ?
8: Ale kdeže, pane, toto právo ste mi zobrali už pri narodení.
7: Ty ma nemáš veľmi rád. Však, James.
8: Ja neviem, pane.
7: Mal si ty vôbec niekoho rád, James?
8: Mal. Svoju ženu, pane.
7: A prečo o nej hovoríš v minulom čísle, James?
8: Už nežije, pane.
7: Nehovor. A čo sa jej stalo? Varile neumrela.
8: Žiaľ, áno, pane.
7: James! Taká veselá príhoda a ty mi ju ani neporozprávaš.
8: Ako si želáte, pane? Moja Ellen tragicky zahynula na vianočnom stromčeku, keď vešala sviečky.
7: Ale čo? A to je naozaj neobvyklý spôsob. A ako sa jej to stalo?
8: No ako som už hovoril, zdobili sme vianočný stromček. Ellen stála na stoličke, zakrúcala elektrické sviečky a potom ste ráčili pri zvy a strčili ste kábel rovno do zásuvky.
7: Áno, už si spomínam. Chcel som zistiť, či to bude fungovať.
8: Fungovalo to okamžite, pani.
7: Tak to preto tam vysela celé Vianoce.
8: Áno, pane. Veľmi pekne svietila. Nechceli ste, aby som ju zvesil.
7: A vieš, ako sa to páčilo všetkým hosťom?
8: Viem, pane, mal som vtedy veľký úspech. Všetci ma chválili za výzdobu stromčeka.
7: No, ej. Pozrime sa, James. Tak to bola tvoja žena.
8: Áno, pane.
7: A celkom sympatická. A môžeš sa hanbiť. Ani si ma s ňou nezoznámil.
8: Nebola príležitosť, pane. Stalo sa to 10 minút potom, ako sem prišla.
7: Vidíš, James, čo všetko dokáže nešťastná náhoda.
8: Áno, pane. Ale smola je v tom, že sa to opakovalo 3 roky po sebe.
7: No, James, ty živá legenda proletariátu. Hádam, len nechceš povedať, že som to urobil na schvál.
8: Kdeže, pane, to by som si nikdy nedovolil.
7: Veď preto, James, Už jsem si myslel, že ma nemá žara. James, a prečo ma nemáš rád?
8: Já nevím, pane. A už tak dlouho se snažím.
7: Musíš se snažit víc, James.
8: Ano, pane, pokusím se.
7: James?
8: Prosím, pane.
7: Tak ty hovoríš, že máš zajtra narozeniny.
8: No, jak dovolíte, pane. A
7: aký darček by ti urobil radost, James?
8: To, čo si želám už 40 rokov, pane. Chcel by som vidieť mesto.
7: Na to zabudni, James, na to zabudni. Ja som ti už darček kúpil. Máš ho na stole.
8: Ďakujem, pane.
7: Ani si ho nerozbalíš?
8: Viem, čo tam je, pane. Sviečky na vianočný stromček.
7: Veľmi správne, James. A nezabudni, že tohto roku ich budeš zakrúcať ty sám.
9: Jugo. V našem městečku byl dlouho klid. Nedělo se tu do té doby, než se k nám přistěhoval Jugo, skoro nic. Jmenoval se správně Branko Župančič, nebo tak nějak. No, ale všichni mu říkali Jugo. Měl oči jak dva blesky a mohutný knír. Ten knír byl tak velký, že to všem připadalo až nemožné. Trčel do stran a když Jugo mluvil, mával tím knírem tak, že vůbec nepotřeboval ruce. Ukazoval jim v krámě na věci, které si chtěl koupit a jindy tak tupá Helenka kupodivu rozuměla. Přišel pracovat k nám na pilu a nedostal žádnou lehkou práci, ale nějak zvlášť to na něj nezapůsobilo. Všichni jsme čekali, že mu aspoň ten knír maličko splihne. Ale kde pak? Odcházel z pily stejně svěží, jako když ráno přišel. Švestkové sako se zlatými knoflíky, které vrhaly prasátka do unavených tváří kolem. Knír v nejlepší formě, ale lehký opar rakie. To byl Jugo. Bydlel v malém domku u tratě. No vlastně už to ani žádná trať nebyla, protože poslední vlak tudy projel tak před 10 lety. Koleje byly zarostlé plevelem a tak tu chodili akorát cik-cak slepice. A Jugo měl taky ženu. Byla mladá a pokud vím, tak nikdy nepromluvila. Pod nosem měla ta jeho žena taky knírek, i když daleko menší než její muž. Lidi u nás je ze začátku měli i neměli rádi. Nikomu neubližovali, to je pravda, ale pravda taky je, že bydleli trochu stranou, že moc nemluvili, no, znáte to. Když o někom nic nevíte, tak si na něj něco vymyslíte. A není důvod si vymýšlet něco, co by mluvilo pro něj. Takže o nich se začalo, Bůh ví, který slepičí mozek to ze sebe dostal, prostě začalo se o nich tvrdit, že jsou ve skutečnosti hrozně bohatí, že mají doma truhlu zlaťáků, že jeho žena vůbec není jeho žena, ale sestra, a že se u nás vlastně schovávají ze strachu před jakousi krevní mstou. Pamatuju se, jak se k ním lidé snažili nějak proniknout, jak jim ta záhada ležela v žaludku. Pamatuju se i na to, jak ho jednou po výplatě přemluvili chlapi z pily, aby si s nimi šel sednout do hospody. Chtěli ho tehdy jednoduše spít, chtěli, aby se svalil pod stůl a už nevstal. Mělo to být takové kolektivní K.O. té jeho divné povaze. Posadili Juga doprostřed a objednali první rundu. Objednali mu rum, což byla sama o sobě tak trochu rána pod pás, protože každý věděl, že nejlepší je v rakii a v každém pořádném souboji se volba zbraní diskutuje. Jugo jen přivoněl, lehce se usmál a jeho obří knír objal tu skleničku jako chkapadlo chobotnice. Pak ji postavil prázdnou na stůl a koukal, co bude dál. Poručili další. Samozřejmě, že Jugo věděl, o co zhruba jde. Věděl, že tu nesedí jen proto, aby jim líp chutnalo. Myslel si svoje a pohodlně se rozvaloval na židli. Domnívali se, že mu dají co proto. Jugo mlčel a pil. Usmíval se trochu a pil. Jak chlapům stoupal rum do hlavy, byli agresivnější. Dotírali na něj. Nařkli ho z vyložených nesmyslů. Křičeli na něj, že je nemá rád, že mu nejsou dost nobl a podobné hlouposti. Dostávali sami na sebe zlost a tu zlost si vybíjeli na něm. Viděli, že nemají pravdu, že nemají vlastně ani pořádný důvod, ale už nemohli couvnout. Jugo dlouho mlčel. Těžko říct, na co v té chvíli myslel. Možná, že na moře a bílé útesy, na divokou nádheru dravých řek, na tajemné ženy, kde si daleko, na vyprahlou zem a umíněnost oslů, možná, že na všechny tyhle krásné a polozapomenuté obrazy v té chvíli vzpomínal. A ostatní se znechuceně dívali na jeho krásný knír a měli pocit, že v něm má ten Jugoslávec skrytou duši, velkou mohutnou duši, která je trápila, protože tu byla. Všichni jakoby se najednou zbláznili. Jugo seděl a díval se na ně, ale ne překvapeně, spíš zvědavě a čekal, co z nich ještě vyleze. Provokoval. A když už se zdálo, že dál ho čeká jen zbití a ponížení, stoupil si rozvážně před největším křiklounem, chvíli se mu díval do očí a s legračním přízvukem se ho dutě zeptal.
10: Myje ty žena nohy?
9: Nejdřív si nikdo nebyl jistý, jestli to nepřeslechl. Všem se zdálo, že to nemůže být pravda. Jugo stál klidně a prohlížel si je. Pak se otočil a šel. Ve dveřích se maloučko zamyslel, znovu se na všechny podíval a zase řekl.
10: Mije.
9: Dveře se za ním zhouply a párkrát tiše vrzly. Ostatní seděli a dávali si to v těch svých brunátních hlavách dohromady. Co žena? Jaká žena? Proč nohy? Ale dveře se zas otevřely a v nich stál Jugo s vážnou tváří a měřil si je zkoumavým pohledem. Dívali se na sebe navzájem snad půl hodiny a pak jim pokynul. Bylo v tom gestu něco slavnostního, něco, co nepřipouštělo odpor. Nejdřív se zvedlo jen pár chlapů, ale ze zvědavosti nakonec vstala většina a s rozpačitými pohledy a pokašláváním vyšli nakonec ven. Jugo šel důstojně a se vztyčenou hlavou napřed a už se neohlédl. Šli nocí a klopítali za ním, nevěděli kam a proč, ale šli. Hej, Jugo, co má být tohle za divnej vejlet? Zavolal někdo za ním, ale on nic. Mlčel. V divné a stísněné náladě došli až k domku u tratě. V přízemním okně se svítilo. Shromáždili se přede dveřmi a čekali. Když Jugo viděl, že jsou všichni, spokojeně mlaskl a otevřel. Vešli do malé, pečlivě uklizené místnosti a přešlapovali na místě. Žena seděla za stolem a přebírala rýži. Nezvedla vůbec hlavu, jako by se nic zvláštního nedělo. Teprve když si muž sedl a pomalu si zul boty, chvatně se třela do hrnce malé bílé hromádky a vstala. Na chvilku zmizela a vrátila se zpátky s lahví rakie a několika skleničkami. Nikomu neřekla, aby se posadil, protože bez tak nebylo kam. Jugo si zapálil cigaretu a rozkošnicky natáhl nohy před sebe. Žena zase odběhla a pomalu a obřadně přinesla odněkud oprýskaný lavor plný kouřící horké vody. Něžně vzala do ruky mužovi obří nohy plné otlaků a zvolna je namočila do lázně. Jugo ze sebe vydal slastné syknutí. Se zavřenýma očima a s cigaretou v koutku, hlavu zvrácenou dozadu, temně a odkud si zevnitř, začal si prospěvovat cizí sladkobolnou melodii. Chlapům lezly oči z důlků a ruce se skleničkami se jim třásly. Žena omývala ty zhrublé nohy očividně s láskou. Probírala prst za prstem a s každým jakoby se zastavila na kus řeči. Hladila je a masírovala. Každého toho zajatce zatuchlé tmy vysvobozovala zvlášť. Nebyla hezká, ale všem musela v té chvíli připadat neobyčejně krásná. A neměli ji za to rádi, protože jim ukazovala něco, co oni nikdy mít nebudou, ale o čem až dodnes nevěděli a vědět nemuseli. Pozorovali ještě chvíli to zvláštní divadlo a hlava je začínala z rumu a tepla brnět. Stáli tu, nohy s prsty zaťatými jako v pěst a hrozili tou zaťatou nohou prokletému Jugovi, protože dneska vyhrál. Vyhrál na celé čáře. Jenže to jeho vítězství nebylo jen pro dnes a třeba pro zítřek, ale na pořád. To věděli teď už naprosto přesně. Rozcházeli se domů, děkovali se špatně skrývanou záští za rakii, neupřímně a rychle se loučili a šli. Každý zvlášť, každý ke své ženě, která je čekala doma plná výčitek, každý k ženě, která není zvyklá mít někomu nohy. Nikdo z nich se o tom doma samozřejmě nikdy ani nepokusil zmínit. Každý znal předem odpověď, které by se dočkal, Ale ten lavor s horkou vodou v nich už jednou byl a nedalo se s tím hnout. Ve spánku viděli tu scénu každou noc. Vracela se jako zlý sen. Tohle jim neměl dělat. Takovéhle věci jim nikdo nesmí dělat. Já nemyslím, že u toho tenkrát byli všichni, ale vím o dvou, o třech, co tam byli určitě, když Jugovi provedli tu hanebnost. Počkali si na něj jednou, když se vracel večer z pily, chytli ho a povalili na zem a pomstili se mu. Mysleli si tenkrát, že ho připraví o jeho sílu, o jeho duši. Zbili ho a ustřihli mu knír. Ten krásný černý knír, který nikdy a před nikým nesplihl, který se před nikým nevěšel k zemi. Viděl jsem ho, jak jde se skrvácenou tváří domů, jak se bolestně houpe při chůzi ze strany na stranu. Dodnes slyším tu divnou melodii, kterou se loučil. Odjel. Jednoho rána tu zkrátka nebyl. Nevím, kam šel a co se s ním stalo, ale vzpomínám na něj pokaždé, když vidím, jak na obloze tiše krouží malé káně. A když přivírám oči, vidím jasně, že je to Jugův knír. Krásný a majestátní. Dívá se na mě z nebe a volá.
10: Tak co? Míje ty žena nohy?
11: Já vám teď řeknu takovou pohádku vlastně, ale vy dělejte, my vás potom samozřejmě z toho vyretušujeme a dáme tam nějakou školku, jakože to vyprávím dětem, jo. Teďkon vlastně vy dělejte, jak chcete, vy se klidně můžete jako dloubat v nose, jo. Jak přesně, jak to celou dělat, protože vy tam potom nakonec nebudete. Tak ale, takže se nedivte, že já s váma budu mluvit jako s dětma, i když třeba vy jako dítě nevypadáte třeba, že jo. Jo, tak už se upokojte, utište se, děti. Sedněte si a poslechněte si pohádku o 13 důchodech. Žili byli milé děti v jedné malé zemi, kdesi v srdci Evropy, kdysi dávno, ještě před volbami, dva relativně spokojení občané, tatínek a maminka. A ti měli, budete se divit, dva relativně spokojené občánky. Jeníčka a Mařenku. Tatínek děti pracoval od rána do večera v továrně, kde zaměstnával spoustu dalších lidí. Lidé měli tatínka rádi, protože jim dobře platil a ještě za ně odváděl poctivě sociální a zdravotní pojištění. Tatínek děti zůstával v továrně často déle než jeho zaměstnanci a tak domů chodil někdy pozdě v noci a maminka si ho tak dobírala a říkala mu, ty se jednou upracuješ, ty můj malej továrničku. Jednoho dne děti šel tatínek do práce a viděl, že před továrnou se objevil velký billboard a na něm nápis Lepší život pro obyčejné lidi. Někteří tatínkovi zaměstnanci stáli pod billboardem, četli nápis a říkali ano, ano, chceme lepší život, my obyčejní lidé. Vždyť tady poctivě pracujeme. Vždyť pracujeme. Vždyť sem chodíme a chceme se mít líp. Nad nápisem děti byla fotografie tlustého pána s bradavicí na obličeji tak velkou, že přes ní ani nebylo vidět, jaká je to svině. Tatínek děti plakát viděl, ale nevěnoval mu pozornost a pospíchal do továrny. O týden později se před továrnou objevil nový plakát. Pořád na něm byla ta samá svině, ale nápis se změnil. Stálo tam 13. důchod z dividendy ČEZu. Lidé stáli pod plakátem a říkali, ano, ano, no chceme 13. důchod, vždyť 8 hodin makáme. No, makáme jenom hodinu, ale musíme sem chodit a chceme sem jít líp. Tatínek plakát viděl, lehce se pousmál a už spěchal do kanceláře, kde na něj čekala jeho oblíbená milá kontrola z finančního úřadu. Nebojte se, děti, tatínek měl všechno v naprostém pořádku a tak po pětidenní buzeraci 6 finančních úředníků zaplatil jen drobnou, takovou, jen tak kosmetickou pokutu. Jen tak, aby se neřeklo, jak pravil hlavní finanční úředník. Neřeklo se, děti, ale osobně si myslím, že tatínkovi těch 800 tisíc bude přece jenom chybět. Jednoho dne, děti, když šel tatínek zase do práce, uviděl další billboard. Stálo tam: progresivní daň je spravedlivá, lépe motivuje lidi. Tatínek si pomyslel spíše, že je to pěkná sviňárna, o čemž ho utvrdil i pohled na pána na plakátu, a pokračoval dál do továrny. Děti, představte si, že potom se plakáty měnily i nápisy na nich. Šlo to jeden za druhým a pak přišly volby. Těch obyčejných lidí přišlo volit mnohem víc než těch neobyčejných. A tak se stalo, že pán z plakátu ty volby vyhrál. Po volbách zavedl všechno, co slíbil. Takhle nezavedl nic, ale tu progresivní motivační daň skutečně zavedl. Když si děti tatínek spočítal, kolik bude letos platit, musel uznat, že ho to skutečně motivovalo. A tak se na všechno vysral. Továrnu prodal Vietnamcům, ty z ní udělali kamennou tržnici, propustili lidi a s celou rodinou i s dětmi se odstěhovali do Monte Carla. A jestli tam nezemřeli, žijí tam spokojeně dodnes. Dobrou noc.
12: Proč mají lidé měkké nosy? Domácí práce z jazyka českého Josefa Krátkého, žáka 4. B, obecné školy chlapecké v K. Nerad čistím si zubů, třeba že jest to chrupu prospěšné. Vždy namočím kartáček do vody, takže máti kontrolujíce mne pod vodu nepozná. Zubní pastu pak vytlačím do otvoru v umyvadle. Toho rána však nenamočil jsem, i otázala se máti: Pepíčku, vykartáčoval jsi z zubů? Přitakal jsem a tu ona pravíce, ukaž, sáhla mi na nos a zjistivše, že jest měkkým, prohlásila: Lžeš, lež má krátké nohy, se lží daleko nedojdeš, také jest lež hříchem. Avšak nos jest měkkým vždy a není člověka tvrdého nosu. Při snídani máti pravila otci: Rudolfe, nejsem ve své kůži. Pravděpodobně znavila jsem se rozčilením na schůzi dobročinného spolku svatého Martina. Neboť představ si, předsedou zvolili pana prokuristu Kudláčka, třebaže viděn byl nedávno v nevěstinci. V nevěstinci, otázal jsem se, vždyť jest již ženatým, tudíž nepotřebuje nevěsty. Tehdy otci zaskočilo v hrdle, ač nepojídali jsme ryb. Rovněž můj starší bratr Petr Vil a moje sestra Blanka obořila se na mě s tvářemi červenými. Tomu ty ještě nerozumíš, na to jsi příliš hloupým. Avšak ona jest hloupou, neboť jest toliko ženou. Máti pravila, buď jak buď, dnes nemohu jíti na mši svatou. Rudolfe, budeš muset jíti s dětmi sám. Išli jsme. Avšak kráčejíce podél vinárny Jonáše Levita, otec pravil, že jest mu na okamžik zaskočiti dovnitř v jakési záležitosti obchodní. Avšak on neobchoduje s vínem, nýbrž s textíliemi a koží. Išli jsme dále s Petrem a s Blankou. Dojdouce ke kostelu stál tam křesťanský lid a rokoval. U vchodu hlavního lid prostý, u vchodu na galerii pak lid lepší. Petr pravil: Půjdu na kůr, hodlám si dnes zapěti ve sboru chrámovém. Poté zmizel za rohem a Blanka, strčíce do mě, pravila: Stoupni si k oltáři, aby stavelebného pána dobře viděl, prcku. Nejsem prckem, pravil jsem, avšak pan učitel Pik říká, že na svůj věk jsem velmi velikým. Avšak Blanka zmizela ve vedlejší lodi chrámové i odebral jsem se k oltáři. Tam však potkala mě nepříjemnost, neboť když mše započavši vstoupili ministranti, seznal jsem, že jedním z nich jest zrzavý Milič Codr, jenž soudce synem Hajného ukradl mi penál s vyobrazením prasete. I skryl jsem se za sochu svatého Jana Nepomuka. Poté ulomil jsem mu jednu plechovou hvězdu a prakem vymrštil jsem je ze skrytu toho po Miliči Codrovi, když velebný pán Meloun, odebrav se nakazatelnu, počal kázati o marnotratném synovi. Jejž za tím účelem stále nosím v kapse. Dobře mířenou ranou zasáhl jsem ucho, avšak kostelník po hříchu zahlédl stropenou neplechu a spolu s vocenilem vyvedl mě z chrámu. Jenž stál vedle mě, dloubajíce se v nose. Nevěděl však, kdo z nás byl mrštil hvězdou a tudíž popřel jsem lživě svou vinu. Avšak on mi uvěřil, neboť ocenil jest pouze chudým uličníkem. Tehdy nechtělo se mi více do chrámu páně, neb bylo krásně. I kráčel jsem opatrně parkem a zahlédl jsem Blanku, která k nejsouce v kostele, alež Neumann drží na lavičce za koleno. Obešel jsem je, aby nespatřili mě. Poté jdouce kolem širokých oken kavárny Beránek spatřil jsem rovněž Petra, jenž taktéž nepěl ve sboru chrámovém. Nýbrž seděl s výrostky mažíce karty, ač má to zakázáno. Avšak přesto seděl. Nelelkoval jsem příliš a cesta vedla mě dále podél vinárny. Tam na dvoře zdržoval se pozoru hodný pes. Jsouce velmi nepatrně malý, měl velikou hlavu. I vešel jsem za ním na dvůr, avšak pes odebral se dovnitra domu. Rovněž odebral jsem se za ním, avšak pes protáhl se otvorem při zemi a zmizel. I protáhl jsem se také o ním otvorem a jsouce dosud uvnitř s hlavou poněkud povystrčenou, spatřil jsem lokál, v něm otce, majícího z jedné strany pana Lederera a z druhé pak pana Somrnice. Tito pánové, střídavě vyprávějíce příhody jakýchsi jiných dvou pánů jménem Kohn a Pik, jakož i paní nazývané Frau Pik, otec se příhodám o něm neustále a velmi i hlasitě smál. Nevím, čemu se smál, neboť příhody ty byly dosti nudné, jako ku příkladu, jak pan Pik odjeda na obchodní cestu a zmeškavši vlak, nalezl v posteli Frau Pik pana Kohna a podobně, aniž bylo vysvětleno, co dělá pan Kohn v posteli Frau Pik, což vůbec nepřipadá mi k smíchu. Avšak otec smál se, patrně za příčinou toho, že pan Somrnic kupuje od něho kůže a rovněž pan Lederer kupuje od něho textil, obé ve velkém, tudíž chtěl se oběma nudné příhody vyprávějícím nemírným smíchem svým zavděčiti.

Poté čas pokročil i pádil jsem zpět do chrámu páně, kde zdařilo se mi vymísiti se mezi vycházející lid. Současně spatřil jsem, kterak z jedné strany mísí se Petr a z druhé pak Blanka, rovněž otec stál před chrámem rokujíce s panem Hejdou, jenž jest ředitelem kůru, jako by byl býval byl na mši. Avšak nebyl. Doma máti otázala se Blanky, o čem kázal dnes velebný pán. A Blanka zanedlouho pravila, o panách v peci ohnivé. Tu pravil jsem, nikoliv, nýbrž pouze o marnotratném synu. Ovšem, pravila Blanka, špatně jsem slyšela, neboť přede mnou jakási hrbatá paní stále nahlas modlila se. Tehdy máti chválila nás a za odměnu, že pobožně slyšíce mši navštívili jsme chrám páně, věnovala mě korunu, Blance růž narty a Petrovi pak svatý obrázek, jejž našel jsem později na klozetě. Též otce pochválila škouce. Obchodu pak prospívá zbožnost majitelova v očích bližních jeho. Poté zasedli jsme k svátečnímu obědu a okolo pečené husy, již pojídajíce, rozhostila se dobrá pohoda. Proč již soudím, že lež jest prospěšná? Neboť já, Blanka, Petr i otec dopustili jsme se toho dne velikého množství hříchů a přestupků, avšak lhouce, vše se obrátilo v dobré. Soudím tudíž, že lež nemá nohou krátkých, nýbrž dlouhých a požadavek nemáme lháti. Sám jest lží, neboť plníce ho, nemohli bychom patrně vůbec existovati. Rovněž protože neexistují lidé tvrdých nosů, nýbrž všichni mají nosy pouze měkké, soudím, že všichni lžou, ergo existují, a naše společnost, prolhávající se k pravdě, vzkvétá neustále. Volby v našem městě. Domácí práce z jazyka českého Josefa Krátkého, žáka 5B obecné školy chlapecké v K. Blížil se den voleb. Tu celé město bylo vzrušeno, jsou se zvědavy, kdo zvítězí v nich. Tehdy v městském hotelu konaly se schůze, kde často perouce se policie musela zasáhnouti. Tež všude lepený jsou plakáty, avšak jinými opět strhávány. Rovněž Vratislav Blažej strhl, jenž byl plakátem strany národně socialistické, avšak pan tlustý dopadnouce pachatele oznámil to ve škole. Tu pak tento musel opisovati, nemám se plésti do politiky. 50krát musil. Taktéž můj otec, jenž jest lvem místních politických salónů, vždy říká, že politika jest svinstvo. Výjdouce si na procházku spozoroval otec plakáty na plotě u pivovaru, jež přízni voličské doporučovali stranu komunistickou. Zde otec pravil máti. Ellen, nejde nikdo. A počnouce se rozhlížeti máti odtušila. Nikoliv. I hned otec utrhl jej, avšak v tom strážník za rohem nahlas pravil. Co to? Jenž vyšel. Spatřivši však otce pravil. Ach, pardon, pane velkoobchodníku. To nepravil však nahlas. Tu otec počal vrávorati, předstírajíce. Mně sklouzla se noha i zachytil jsem se za plakát. Strážník opáčil. Neráčil jste si ublížiti? Otec však pravil nikoliv. Poté šli jsme dále. Rovněž otec daroval korunu Vocenilovi, by strhával plakáty strany sociálně demokratické, jakož i komunistické, jsou se však ve střehu před dopadnutím. On dělal to rád, avšak neumí dobře čísti. Pročež strhával všechny napořád? Avšak strážník přistihl jej, sfackujícího, jenž jest synem chudé vdovy, pročež poskytujeme mu oběd, a to dvakrát týdně. Též starší šatstvo, jakož i knihu k Vánocům. Ve škole rovněž mnoho se hovořilo o volbách.
Vratislav Blažej pravil, můj otec jest fašistou. Jest to strana, která jest pro silnou ruku židů ve státě. Tu pravil Kvido Hirsch, jenž jest synem velkoobchodníka starým papírem, jenž pravil, toto není pravdou, nýbrž Hitler jest fašistou. Avšak Vratislav Blažej pravil, lžeš, neboť Hitler jest Němcem. Tu poté Kvido Hirsch pravil, netoliko jest Němcem, nýbrž navíc fašistou. Taktéž fašistou jest Franco. Poté pravil jsem, já přeji povstalcům. A Kvido Hirsch pravil, avšak já přeji vládním. Tu Dolfa Wollhain pravil, jenž jest synem majitele činžovních domů, avšak ty jsi žid. I pravil Kvido Hirsch bránice se, toť zajisté jest jedno. Avšak Dolfa pravil, avšak židé jsou metlou národa, neb pravil to můj otec. Tu Kvido Hirsch vytnout se mu políček, potom ocenil udeřil jej penálem, neb taktéž na obědy chodí k Wollhainům. Tu všichni jsme seperouce se, Vratislav Blažej vyrazil si zub. Můj otec jest členem strany Národně demokratické. On pravil, nic než národ, jak praví doktor Kramář, vůdce náš, neb jedině on může národ spasiti. Též pravil, komunismus jest zhoubou civilizace, neb komunisté majíce heslo kraďte nakradené, kradou vše. Oni kradou majetek a každého věší. Tu otázal jsem se, oni každého věší? Otec pravil, každého, kdo nedá se k nim. Pravil jsem, tedy dej se k nim, by nepověsili nás. Avšak otec rozlobil se a pravil, že nerozumím tomu. Též byl velmi červený. Poté přinesli nám kandidátní listiny a bylo jich veliké množství. I naší Aně přinesli kandidátní listiny, jež jest naší služebnou a rovněž neumí čísti. Otec objasnil jí, že voliti musí číslo 16, neboť to jest stranou národní, jež jest stranou pro vlastence. Ana jest též vlastencem, ač neumějíce čísti, jest již velmi stará. I pravila, že nepozná, která to jest. Otec pravil, zde položím ji navrch. Tento papír musíte vložiti do urny, jinak chybila byste velmi. Poté položil jí ho. Rovněž pravila máti otci, Rudolfe, ach, jsem tak rozčilena. Já vždy jsem rozčilena, když mám voliti. Já spletu se určitě, již nyní srdce mi buší. Já nepochybně zmýlím se. Tu pravila Blanka, jsouce mojí starší sestrou, máti opět jest hysterická. Avšak otec těšil ji, neb pravil, buď klidna, Ellen, budu s tebou. I tvůj hlas musí posílit věc národní, jež jest svatou. Toho dne večer přijel též Petr. Jest nyní studentem Vysoké školy obchodnické v Praze, ženu svou Jaroslavu Krátkou, bývalou Cuceovou, zanechavši doma. On přijel domů voliti. V noci vzbudil jsem se slyšíce hlasy, to hádal se Petr s otcem. Též Blanka vzbudila se a jsouce v noční košili šla ke dveřím poslouchati, co oni praví. Ač není to slušné. Tehdy pravil otec, nedám ti více, neb místo studia taháš se s institutkami majíce doma požehnanou ženu v stavu. Tu pravil Petr, avšak jsem mladý, to každý jest pouze jednou. Otec pravil, též jsem byl mladý. Avšak třeba, že neměl jsem požehnanou ženu, rovněž netahal jsem se s institutkami. Petr pravil, do baru též chodil jsi. Otec pravil, chodil, avšak peníze stačily mi. Petr odvětil, nyní jest víno dražší, rovněž také vše. Tu otec pravil, pak skromněji musíš žíti. A panáš nezvýším, též dluhy neplatím. Petr pravil, pak vím, co udělám. Poté zachechtal se otec pravíce, ty nezastřelíš se, neb se máš rád. Rovněž zachechtal se Petr a pravil, kdo o zastřelení mluvil, avšak zítra budu voliti stranu komunistickou.
Tu počal otec mluvit jen nahlas a pravil mnoho. Též nazval Petra zlosynem. Též pravil, čeho dožil jsem se. Poté zvýšil mu apanáš, pročež on slíbil, že voliti bude avšak stranu národně demokratickou. Tu Blanka vskočila do postele. Otázal jsem se, co jest to institutka? To jest zlá žena, pravila Blanka. Pak též jsi institutka, avšak Petr netahá se s tebou, což pravíce, ona vytnout se mi políček, naříkal jsem. Též pohrozila mi, že má ti poví, jak sprostě mluvil jsem o ní, avšak sprostě nemluvil jsem. Druhého dne nadešly volby. Tu otec s máti a s Petrem a s Anou odešli, konajíce svoji občanskou potřebu. Již od rána máti volala, užívajíce prášků, já určitě zmýlím se, moje nervy, pro mě politika není. Rudolfe, oslovujíce otce, já určitě zmýlím se. Tu otec opět těšil Jiřkouce, buď klidna, Ellen, neboť jsem s tebou. Tež Anna šla, držíce listinu strany národně demokratické v ruce levé, ostatní pak v ruce pravé, by nezmýlila se. Já musel zůstati doma s Blankou, mající mě hlídati. Nebyla však spokojena a pravila, ty kluku pitomá, kvůli tobě Aleš bude na korze marně čekati. Avšak Aleš přišel k nám a zamknout se mě v pokoji, v salóně líbali se, což klíčovou dírkou pozoroval jsem. Poté vrátili se a máti byla šťastná, neb dobře volila. Avšak otec tázal se Anny, zda rovněž správně volila. Anna pravila, ano milost pane, tu pravil otec přesvědčíce se. A které číslo? Anna pravila, nevím již, které to bylo, ale jistě do urny vložila jsem je. Tu otec otázal se, jak můžete to pak věděti? Avšak Anna pravila, ač navrch připravivše si číslo, mě zamíchali kandidátní listiny i nemohla jsem čísla toho nalézti. I bála jsem se, bych vhodila vhodné číslo, pročiž vhodila jsem všechny do urny, aby určitě tam bylo. Poté otec uchopil se za hlavu za kvílíce. On pravil, vy jste trdlo, vykliďte se mi z očí. Tehdy Petr smál se a poté otec obořícně se oznámil mu, že opět snižuje mu apanáš. Poté odešel Petr a nakvasil. Nastal večer, kdy volby skončíce seděli jsme okolo rádia. Máti pravila, jsem tak vzrušena, mě srdce bije, jen aby komunisté nezvítězili. Avšak otec pravil, buď klidna, Ellen, český národ nikdy nebude komunistickým. Avšak on sám nebyl klidným. Tu četli výsledky a strana národně demokratická nezvítězíce, strana komunistická obdržela více hlasů než ona strana vlastenecká. Tehdy otec vztyčil se a počal k výleti. Pravil, to koncem jest národa, to koncem jest civilizace. Nyní komunisté banky počnou loupiti a ožebračí lepší lid vraždíce. Pravil jsem, tedy ať z bank vyzdvihne vklady lepší lid a doma uschová je. A tu on, velmi zrudnouce, viděl mi políček.

Pohádka mého bratra Petra. Domácí práce z jazyka českého Josefa Krátkého, žáka 5. B, obecné školy chlapecké v K.

Starší bratr Petr. Jest nyní vojínem aspirínem. Druhdy býval studentem Vysoké školy obchodnické v Praze, avšak octl se v jiném stavu s Jaroslavou Cuceovou a musil vstoupiti ve stav manželský a posléze zcela zanechati naději ve vyšší vzdělání. O svatbě pravila teta Aneška, oslovujíce mě. Pepíčku, staneš se strýcem. Nevím, proč bych se měl stát i strýcem, také to není možné, neb jsem ještě zcela nezletilý. Poté musel Petr nastoupit i službu vojenskou, takzvanou prezentovou. Poté přijel na dovolenou, neb Jaroslava Cuceová, jež nyní jmenuje se Jaroslava Cuceová Krátká, onemocnila a odvezli ji do nemocnice. Poté teta Aneška pravila, Pepíčku, stal ses strýcem. I pozoroval jsem svůj vzhled v zrcadle, avšak nestal jsem se strýcem, mající se vzhled stále stejný. Za to Jaroslava Cuceová stala se matkou. Tu po dvou dnech dovezli ji domů a měla s sebou malé červené dítě, jež křičelo, neb spalo. Večer seděl Petr s manželkou ve svém pokoji i žádala ho, by dítěti vyprávěl pohádku. Též poslouchal jsem ležíce za španělskou stěnou. Tu Petr zasmál se a pravil, že vyprávěti bude pohádku vojenskou. Prý slyšel ji, když byl s Dekou. Jaroslava Cuceová Krátká se otázela, kde byl s Dekou. Petr pravil, že jest to vojenským tajemstvím. Poté začal vyprávěti a tak to vyprávěl. Bylo, nebylo. Zemská osa se za těch 10 000 let, jež čas ten dělili od našeho letopočtu, nachýlila a večery tudíž byly dlouhé a nudné. Babička schromažďovala okolo sebe svá vňoučátka a vňoučátka prosívala. Babičko, babičko, vypravuj nám pohádku. Inu a keroupak, keroupak děti, tázávala se babička a vňoučátka volávala. Tu o té tajemné prdílce, babičko, tu o prdílce. Tak o prdílce, pokyvovala hlavou babička. Ale ona to vlastně byla tuze velikánská prdílka, takže to vlastně ani nebyla prdílka, ale... Volala dítka radostně, tajemná... Vypravuj, vypravuj, babičko. A tu si babička přitáhla loktuši a dala se do vyprávění. Bylo, nebylo. Bylo to už hrozitánsky dávno, když ještě lidi byli nevychovaní a každých pár let pořádali takový velký rvačky, kterým říkali válka a při kterých se pro nic za nic zabíjali. Ale v těch rvačkách se nejvíc museli rvát jenom ty lidi, co neměli takový malý zelený papírky, kterým se říkalo peníze. Ty, co měli těch papírků hodně, těm se říkalo vlast a ty zvostávali většinou doma a furt chválili ty lidi bez těch papírků, co se rvali za to, že bojujou za vlast. Ale i když se zrovna nepořádali ty rvačky, museli ty lidi, co neměli papírky, stejně furt chodit v takových tlustých zelených šatech všech stejných a na noc je zavírali do takových smutných domů a přes den museli porád chodit v takových štrůdlech a jezdit v takových železných krabicích, odkaď nebylo vidět ven. A celý dní na ně takový blbý chlapi se zlatýma placičkama na ramenou hřvali a řvali a řvali, ale oni se nesměli vozvat, jenom museli furt klapat patama a říkat jedno jediný slovo. Rozkaz, rozkaz, rozkaz. A když ty zlí uřvaný lidi povodešli, tak říkali zas jiný slova, ale který to byli, to jsem už zapomněla. A večír tyhle ubohý, smutný lidi sedávali v cimrách, z kterých nesměli ven a vzpomínali na svý milý doma a byli moc smutný. A za tím městem, v kterým bydleli, tam byla taková velikánská hora úplně holá. A kolem té hory každý měsíc vždycky v oúplňku scházeli se všichni ty smutní lidi a čekali a čekali a čekali. A koukali, jak vyšel měsíc. A jak ten měsíc jako rybí oko vyšel, tak se na něj dívali celý napatý a měsíc šel pomalu po obloze a svítil a oni na něj koukali a celý se třásli, jak byli napatý.
A když ten měsíc došel až nad tu horu, země se zachvěla a vevnitř to zarachotilo. A ta hora se rozestoupila a z ní se k nebi vystrčila veliká, holá... A ten měsíc v oplňku spadl rovnou do té veliký, holí... A ty smutný lidi spustili náramný jásot a křik a všichni volali jako jeden muž, až se to po celém tom smutným městě rozlejhalo. Zas jeden měsíc v... A ta se zatáhla zase zpátky do té hory a ty smutný lidi odešli zas do toho smutného města a byli zas smutný, až za měsíc zasejc přišli k té hoře, když byl oplněk a zasejc se objevila ta veliká měsíc do ní spad a oni zasejc volali zas jeden měsíc v... a plakali radostí. A celkem děti se ta z té hory musela 24krát vynořit a 24 měsíců do ní muselo napadat, než ty smutní lidi mohli odejít z toho smutného města a bejt už potom veselí. Tu nemohli jsem to již vydržeti a počali jsem se smáti, pročež byl jsem objeven za španělskou stěnou a vykázán z pokoje. V salóně otec a máti, majíce společnost, hráli majong. Teta Aneška pravila, nuže, co děláš, strýče? Pravil jsem, nejsem žádným strýcem. A pravil jsem, že poslouchali jsem Petra vyprávěti dítěti pohádku. Pověz nám ji též, pravila máti. Tu poté vyprávěl jsem ji a tu celá společnost rudnouce nejvíce zrudl otec, jenž nevyčkal konce, nýbrž po samém počátku povstal a vykázal mě ze salonu. Pak dostavil se za mnou do mého pokoje a přikázal mi 50krát opisovati. Nemám užívati z prostých slov.

0: cihličku papírovou, je to všechno vlastně náznak Barrandovského ateliéru. My jsme se prostřednictvím Františka Filipovského dozvěděli takovou věc velice zajímavou, že písničkář Karel Haschler nebyl jen písničkářem a hudebním skladatelem, že jeho základní profese byla vlastně úplně jiná. Zkuste nám to teď na mikrofon tady říct i pro naše diváky, filmové ctitele, protože se jménem Karla Haschlera je samozřejmě filmové dění u nás nesmírně spjato.
1: Samozřejmě. Já jsem se s Karlem Haschlerem poznal samozřejmě osobně, rozumíte, přestože bylo daleko starší, jsou to dvě generace vlastně přede mnou. A Karlovi Haschlerovi já osobně vděčím za svoji první filmovou roli.
0: Úplně první filmová?
1: Úplně, no ano, mluvím o roli, ne epizodě. Ano. Že? No, my jsme v Osvobozeném divadle samozřejmě si přivydělávali tím, že jsme chodili do filmu dělat malé figurky, nebo dokonce i statírovat, že? A já jsem jednou byl obsazen jako statista v podstatě, i když jsem byl hotový herec, do filmu, který se jmenoval Hordubalové, to je podle předlohy Karla Čapka, a tam jsem měl dělat přísedícího u soudu. A na Barrandovské chodbě se do mě zavěsil Karel Haschler a říkal, mladý muži, nechtěl byste si zahrát roličku takovou, pěknou roli, rozumíte, je to dost obtížné, prosím, ale nemusíte na to kejvnout, protože je to svým způsobem odvaha. Nám se stalo, že najednou nemáme obhájce Hordubalova. Rozumíte, to byla veliká role s obrovským monologem, až ten obhájce tam říká celou obhajovací řeč státního zástupce, tenkrát dělal Jaroslav Marvan. Čili to bylo moje první přímé partnerství s Jaroslavem Marvanem. A já jsem samozřejmě podle rady Dodi Pištěka, že jo, který byl už starý kozák, takový filmový herec, který působil vlastně v českém filmu od jeho úplných začátků, že ještě v hodně němých filmech, tak podle jeho rady jsem na to kejvnul, protože to bylo tak, to byly takový rady Dodi Pištěka, říkal, když se tě zeptají někdy ve filmu, jestli něco umíš, nikdy neřekni ne. Umíte jezdit na koni? Umím. Umíte řídit letadlo? Umím. Skáčete padákem? Skáču. Rozumíte? Až říkal, kamaráde, ono k tomu stejně nikdy nedojde, rozumíš, ale dostaneš se tam. No a já jsem podle téhle jeho rady kejvnul na to a najednou jsem se ocitl před velmi odpovědným úkolem s tou celou obhajovací řečí. No a dopadlo to dobře. Takže Karel Haschler vlastně zapříčinil moje další působení ve filmu.
0: Vy jste doslova taková legenda české kinematografie. Já občas pochytím nějaký termín, který nevím, co znamená. Třeba, jak jste říkal o tom, když se startuje.
1: Koukejte se.
0: Co to znamená třeba, když se řekne ve filmu, to je velká bedna, nebo uděleně bednu tady?
1: To jsou věci, které vznikly na pracovišti, taková ta terminologie, a tu razil obvykle, to byl znamenitý člověk a taky můj kamarád, kamerman Rod, který se ujali a dodnes se říkají. Dneska se velkému detailu říká bedna. Jestli pak víte proč. Jedna slavná česká filmová hvězda měla matinku a ta matinka s ní neustále chodila, že jo, samozřejmě, až ji obdivovala jako svoji dceru slavnou a neustále do poslední chvíle, když Rod měl namířenou kameru, že, a dělal téhle z té hvězdě detail, tak ta dotyčná matinka do poslední chvíle pořád ji upravovala, pořád ji vlásky hladila, tajdle ještě máš něco a tajdle ještě něco. A Rota to dožeralo, pač mu lezla mu do toho záběru, říkal, mrzťá paní, dejte tu bednu pryč. Rozumíte? A od té doby se velkému detailu v českém filmu říká bedna.
2: Mně se vám zdají strašný sny. To je neskutečný. Mně se zdají úplně živý sny. Mně už se několik let zdá, že jsem kapr. To je ďábelský sen. Teď já jsem s pár kamarádama kaprama takhle ležel pod břehem, nebo seděl pod břehem rybníka. Docela dobrá parta. Šéfem byl 5-kilovej kapr Čenda. Tak jim říkám, hoši, slyšel jsem od Cína, že budou Vánoce. Děsnej sen. Já už jsem se viděl, jak se třepu v síti, potom zase, jak jsem v kádi břichem nahoru, někdo nás přelívá do jiný kádě, teď já vypadám.

0: chodník. Hrozně jsem se praštil do hřbetu. Takovej gumovej chlap mě popa do hadru. Napřach na mě palici. No já se probudil úplně suchej strachy. Kam? Slipme si? Slipme si nad svíčkou, že budeme opatrný. A škoda, že tu není Láďa, říkal dvoukilovej kapr Slávek. Kde je mu konec? Láďa, on byl čtyřkilovej a minulej týden spol knedlík. A přesně v tom byl háček. S Láďou je to divný, říkal 8-kilovej Venca. Když ho starý Havránek vytáh, prej mu Láďa říkal, když mě hodíš zpátky, řeknu ti, kde se schovávají ty největší. Kdo ti to říkal? Jsem se optal. Bělice, říkal Venca. Já vím, bělice hodně kecají. A co, když je to pravda? Teda, jestli je to pravda, říkal 3-kilovej Tonda, tak bychom se měli podívat, jestli není Láďa někde schovaný. Jenomže nejsme se stačili dohodnout, jak budeme pátrat po Láďovi, ozval se dupot, rachot, voda se zakalila, nějaký bydlo šmátralo mezi náma, každý zdrhal, kam se dalo. Najednou mě probudila žena, říká, vstávej Pepku, ještě drej den. Teď ze mě stáhla peřinu, vlekla mě za ruku do koupelny, pojď se něco podívat. Vana plná vody a v rohu stál velký černý kapr. Já vám, přátelé, poznal Čendu. Čenda se otočil, vystrčil hlavu z vody, povídá, seš pěknej všivák, Pepku. Žena odběhla, protože se jí pálilo vánoční cukroví. Já čapnul Čendu, šoupnul jsem ho pod župan a ven. Teď jsem zdrhal ulicema, Čenda mi dvakrát vyklous. Lidi se zastavovali, smáli se, když jsem doběh s Čendou k řece, vytáhl jsem a říkám, Čendo, měj se, šoup jsem ho do vody. Čenda projel těsně pod hladinou, vystrčil hlavu, povídá, tík. Kde se vzal, tu se vzal, za mnou takovej chlap a řve na mě, tak já se s nima chytám, a ty darebáku je hází zpátky. Teď mával stromečkem, zuřil, já mu povídám, já jsem mu chtěl udělat radost. Říká, člověč, já udělám radost tobě, patříš k ním, vrazil do mě. Já jsem se v letu ještě chytil stromečku, najednou jsem byl ve vodě, v pravý ruce držím stromeček. Já byl tak nešťastný, že zrovna nesvítí. Teď se přihnal Čenda a říká, pojď se mnou, já vím o jednom pěkným podstavečku na stromeček. Tak jsem se vydal za Čendou. Najednou tadyhle Čenda mi daruje k Vánocům řetízek z kapřích šupin. Já jsem dal Čendovi krabičku syrek, co jsem našel v županu. Čenda z nich měl děsnou radost. Vyhrabal pár prskavek, zapál je, světýlko prskavek vozařovalo houfy udivených vokounů. Vstávej, Pepku! Zase křičela žena. Já jsem se probral, žena nade mnou stála s nožem a s palicí. Já se lek a zafičel zpátky pod peřinu. Ona jí ze mě stáhla, podává mi palici a nůž, říká, musí zabít kapra, je ve vaně. Teď z koupelny se ozvalo. Počkej, člověče, tady není. On tady není, on někam utek. Tak to byla přece jenom pravda, řekl jsem si. Vyskočím z postele a ve vaně bylo jenom pár šupin. Zmizel, bědoval děda. Já jsem se tichonce oblík a když jsem seděl na posteli a hledal boty, uviděl jsem Čendu. Čenda v rohu, koulí na mě očima. Já jsem ho vytáhl, strčil jsem ho pod košili, vyklouk jsem za dveře, cestou k řece jsem ho ani jednou nepustil na zem. U řeky na břehu spousta lidí prohledávali bydlama vodu. Teď vodu se ozvalo spod košile, to úpěl Čenda. Sáhnul jsem po něm, vytáhl jsem ho, hodil jsem ho bez rozmýšlení do řeky. To je on, zase řval ten chlap. Hnal se ke mně, hází kapry zpátky do vody. Krade stromečky. Já už jsem na nic nečekal a zdrhal jsem pryč. Najednou mě probudil zvonek. Pošťák nese poštu. To je vedro, pane Dvořák, co? Takovýhle léto už dlouho nebylo. dá mi poštu a najednou já koukám lístek z Třeboně. Srdečný pozdrav ti posílá Čenda s rodinou.
1: Dobrý večer, vyslechněte si ještě poslední zpravodajství ČT1. Ve světě, ale hlavně v posttotalitních zemích, komunisté mění nejen ideologii svých stran, ale i jejich názvy. Zatímco u nás se nejspíš KSČM bude jmenovat Platforma za socialismus, v Itálii Diavolo Rosso, ve Francii Le Miserable a v Polsku Cholera jasna. Na michiganské klinice v USA se podařilo specialistům vyvinout přístroj, který dokáže velmi kvalitně a bezbolestně vykonávat opichy páteře a nemocných kloubů. Jeden exemplář získala i fakultní nemocnice v Hradci Králové. S tímto technickým zázrakem dokáže jedna zručná zdravotní sestra bezbolestně opíchat i 60 pacientů za směnu. Policii České republiky ovlékne módní návrhář Teodor Pištěk do nových uniform. Měnit se bude i označení hodností. Málo kdo totiž ví, co stávající označení na výložkách znamená. Vězte tedy, že jedna hvězdička znamená, že policista umí číst, dvě, že umí číst a psát, a tři hvězdičky, že zná někoho, kdo umí telefonovat. Minulý týden si v pražské Stromovce dali dostaveníčko orientační běžci. Závod skončil triumfem našich barev a bez větších problémů. Ve třídě A mužů se nejlépe orientoval Blažek, který doběhl v čase 1 hodina a 27 minut. Naopak nejhůře dopadl Polák Perececky, který doběhl před chvílí promrzlý a pokousaný od ledních medvědů. Neuvěřitelná smůla zamíchala pořadím při poslední časovce závodu Paříž-Dakar. Ovšem celý kalich hořkosti vypili největší favorité. První v pořadí Ital Perlini nedojel, neboť mu klekl diferenciál. Druhý Loprais s Tatrou rovněž nedokončil, neboť 2 kilometry před cílem mu klekl motor. A poslední aspirant na titul Egyptian Sinuhet nedokončil o neuvěřitelné 2 metry, neboť mu klekl velbloud. Na tenisovém mezinárodním mistrovství USA náš Petr Korda postoupil do finále přes Petra Semprase. Dařil se mu jen servis, ale v posledním setu zahrál 5S a 4 filky. Zítra končí švédský pohár. Po debaklu 6-1, který dostali od našich Rusové, a po naší prohře s domácími Švédy 3-2, nás čekal zápas s Kanadou, která je kolébkou hokeje. Proto jsme se telefonicky spojili s naším trenérem Ivanem Hlinkou. Slyšíte nás?
2: Kokoti, ještě tyhle, to hrajete opravdu jak ponocný.
1: Haló, slyšíte nás? Tady je Studio Sport Česká televize.
2: Ano, tady Hlinka, dobrý večer.
1: Dobrý večer, trenére, co se děje zrovna v družstvu?
2: No právě chválím obránce, jak to zahráli se švédskýma útočníkama.
1: Trenére, zítra hrajete s Kanadou.
2: Čeho?
1: Zítra hrajete s Kanadou.
2: A Hergo, to jsem ani nevěděl. No nic, nastoupíme s obvyklou taktikou.
1: Můžete prozradit, s jakou taktikou?
2: No, vymyslel to Standa, já ho podržel, klukům to sedí, zkrátka jde o to dát aspoň o 1 gól víc než soupeř.
1: Snad nám to vyjde. Ještě by diváky zajímalo, co je pro vás největším překvapením poháru.
2: No, vyplašili mě 3 věci. Za první Švédi tady ve Štokholmu se cítí na ledě jako doma. Za druhý mě překvapilo, ale to asi všechny, který se točí kolem hokeje, s jakou jsem přijeli Rusáci.
1: Jak to myslíte, trenére?
2: No, protože Rusáci tady byli absolutně nejhorším manšaftem, takže po tomhle debaklu můžeme čekat letos horký léto.
1: Proč myslíte horké léto?
2: No, páč budou Ivani pálit hokejky. No, a za třetí, co mě tady zarazilo, už jsem kvůli tomu byl včera sprdnou Jerry, že nám tady hrajou nějak kratší hymnu.
1: Samozřejmě, jak zápas s Kanadou dopadl, dnes už víme. Po první třetině jsme prohrávali o branku a vypadalo to škaredě, ale do druhé třetiny se zdálo, že mužstvo hraje jako vyměněné. A skutečně. Přišla 15. minuta druhé třetiny a hlavní rozhodčí si všiml, že místo Kašťáka se Ščerbanem na ledě střídali Jarvele a Jalonen. I Hlinkovi bylo divné, že svým svěřencům nerozumí. Inu, Finové si spletli tréninkovou plochu a nastoupili na led Haliglöven. Zápas se později dohrál tak, jak má být, a naši vyhráli 8-7, čímž obsadili druhou příčku za Švédskem. Mohlo být i zlato. Co tomu bránilo, trenére?
2: No hlavně obránci Švédů.
1: A co si myslíte, že by přispělo k zásadnímu zlomu a naší výhře?
2: No čertý, ale stříbro je super, si myslím, no. Hlavně to ukazuje, jak jdeme s hokejem nahoru. Jsme tady všichni jako jedna velká rodina, jo. Nějaký stresy nebo hlákání, řvaní, jak jsme to leta viděli u Tichonova, to u nás prostě neexistuje, jo. A pokud nám dobrá nálada vydrží, tak jakože asi jo, z mistrovství světa povezem zlatý placky my, no.
1: Ivane, díky za rozhovor.
2: Není za co, no. Ty vole, zrovna teď bude nějaký Ferda obrzovat z televize, ty vole.
3: Kurva, že mu jeď! Přihraj mu to! Naser to tam do dech!
1: No a nyní zpravodajství, o počasí. Při pohledu z geostacionární družice jste si jistě povšimli, z jaké výšky byl záběr pořízen. Jsou zde velice dobře patrny hluboké brázdy na poli v Klecanech a střed tlakové výše, která ovlivní počasí u nás v ranních hodinách. Na své si tedy přijdou zejména srdcaři. Denní teploty, jak kde, noční o něco nižší. Smogová situace se mírně zlepšila v Praze, kde nejlepší rozptylové podmínky hlásí Strašnice a Motol. Naopak k mírnému zhoršení došlo v pálivní oblasti severních Čech, kde sice 5 měřících stanic hlásí zvýšené koncentrace oxidu siřičitého, a to zhruba 63 kg na metr krychlový, ale výraznějšího zlepšení se dočkáme již ve druhé dekádě příštího roku. Na závěr zpráv ještě jedna aktuální informace z České tiskové kanceláře. Další závažný případ trestné činnosti byl objasněn a přední politici se již nemusí obávat atentátů, prohlásil český ministr vnitra Jan Ruml. Včera jsem poučil dozorce, jak mají vězňům sdělovat ukončení výkonu trestu. Došlo totiž k nepříjemnému nedorozumění mezi Milanem K. a dozorcem, který mu sdělil, cituji, zítra jdeš na svobodu. Propuštěný se nejprve zastavil v hostinci, kde na posilnění vypil 4 piva a velkého rumla a poté neprodleně vyhledal bydliště jmenovaného předsedy KSČM a pokusil se jej zabít. Milan K. si nyní odpikává svůj trest. Amnestie nepřichází v úvahu a propuštěn bude za 9 let, nejdříve však na Štěpána. To už byla poslední informace dnešního zpravodajství. Přeji vám ničím nerušenou klidnou noc. Vážení diváci, nyní jsme operativně zařadili tajně pořízený záznam z konspirativní schůzky obou premiérů z jednoho nejmenovaného místa. Takže místnost je skutečně zabezpečená.
4: Samozřejmě všechno je v pořádku, místnost je zabezpečena, nikdo o tom neví, takže chvilku počkejte, každou minutku by tady měl být.
5: Dobře, tak já počkám. Už má zpoždění, že by snad mlha nebyl. Prosím?
6: Tu jsou.
5: Já nikoho nevidím.
6: Tu, vo vedlejší kabině.
5: Kdo jste?
6: Co jsi ma nespoznal? Mám vyšej bafůd z Janku Liary.
5: No, to je zajímavý převlek, ale pojďme k věci. Musíme se domluvit na zásadních věcech. Zejména na rozdělení měn.
6: Tak ma napadlo, že v tomto prostředí dojde mají na Slovenskou radu. Ano, opýtám se, či tam jsou. A Bůh jich chrán, či počuje něco zlého sebe.
5: No dobrá, ale teď to je odlucen. Jak to chcete provést?
6: Co já vím?
5: No, já bych navrhoval rychlé, koordinované rozdělení, abychom neovlivnili vzájemný obchod.
6: Ještě ma napadlo dojít s dřevěnou nohou. To by mi dávali prachy už na cestě sem.
5: No a dále navrhuji přepočítat naše platby na EKU.
6: Počítaj si, na čo chceš, ano. Hoci aj na počítadle, ale teraz vážně. Jsme tu sami dvaja, pohovorme si, jako premiér s premiérom. Tak čo, Klaus, prachy máš?
5: No, něco málo snad.
6: Tak mi použij 20.
5: No, to by pro mě neměl být problém, takže...
6: Čo se hrabeš, vovačku? Já chcem 20 miliard.
5: No tak to je velký úvěr, to by musela schválit vláda, ano, parlament. Musíte podepsat prezident, ano, a...
6: Já bych jich nakopal do rytí.
5: No, východisko bych viděl v dobře fungujícím obchodě na principu clearingu.
6: Ano, to je výhodné. A já mám auto na clearing.
5: No tak to jste tyto principy příliš nepochopil.
6: A co myslíš, kradnout?
5: Já bych se nejdříve zabýval otázkou té nezaměnitelnosti vašich a našich kolků, protože jak celou záležitost sleduji, tak ten váš deficit v poslední době skutečně značně narostl.
6: To je další dezinformace, ano. Taky deficit mám už od 15 roků.
5: No, pojďme se už konečně domluvit a podepíšeme rovnou platební dohodu. No.
6: A půjdeme na pivo.
5: Ne, bohužel já spěchám, já odletám do Davosu na ekonomické fórum, kde kde budu mít referát v angličtině.
6: Co? V angličtině? Ty nebudeš hovorit, jako ti zobak narastl?
5: Ne, jednací jazyky jsou angličtina, němčina a francouzština.
6: Čo se hambíš za svůj jazyk?
5: No to v žádném případě, ale v drtivé většině mezinárodních institucí se hovoří převážně anglicky.
6: Tak to by som si veru velmi nepokecal. A jen po anglicky iba tak maximálně hello dolly. Chod si tam sám, ano, medzi těch svojich hotnototů, čo nevedia po nočom, ano. Koľko je?
5: No bude půl čtvrté, já už budu muset skutečně letiště.
6: A já půjdem. Nemám fúdzi odlepiny. Ještě ma počúvaj. Však si kamoš Klaus. Kebyže sa ťa moja stará upýta, áno, musíš jej povedať, že sme boli spolu v Davose.
1: Tolik už tajný záznam a nyní pořad neméně zajímavý na téma Sněžná kalamita, který připravil redaktor Jindřich Honzík.
7: V ulicích Prahy napadlo včera přes 35 cm sněhu. Většina ulic byla neprůjezdná, problémy měly i tramvaje a vozy záchranné služby. Nejvíce nás zarazilo počínání technických služeb, neboť šéf krizového štábu Rudolf Jety nevydal příkaz k zásahu pluhů a sypačů, ale naopak nechal celý den přivážet do Prahy haldy sněhu z Krkonoš. S aktuální reportáží z pražských ulic se nám přihlásil reportér Ota Černý.
8: Vážení přáteli, ano, Praha byla včera doslova zavalena sněhem. My jsme se Zuzankou vyrazili, tak říkajíc, na místo činu, ano, přisvědčit si, jak technické služby se vyrovnaly s tímto nadělením, a když to tak vidím, no po těžkošti.
9: Já tyčko držma, lebo mi jde ten sněh nohu a dlami.
8: Neboj si Zuzankou, já jsem pevný v kramflecích, ano, člověče, dávajte pozor na cestu, kam koukáte.
6: Pripačte.
8: Viděla se Zuzankou černoch, ano, a ještě je to slova. No nic, tady se nám klouží jeden náhodný chudec. Co říkáte, pane, to je sněhu, co?
10: Nechte mě bejt, mě politika vůbec nezajímá.
8: No ne, já jsem si chtěl pryč. No nic, jeden neúspěch, ano, jaro nedělá, tak říkajíc. Tak se zeptáme, tady ten neuteče, pan se tady válí, dokonce bez jedné boty, co pak, vy jste ztratil botu?
10: Ne, já ji našel.
8: Ano, tak ten sice neuteče, ale zase si nic nedostane. Páče jak cepelín. Ano, takže se ptáme tadyhle, koukej. To jsou hezký holky, víš, Zuzanko. Děvčata, co vás vyhnalo v takovém nečase?
10: Ne, pasací, vale.
8: No jo, tak to jsem šla trošku vedle. A co ty, holčičko, to je sníčku, víš? A ta zima do toho. Ty to budeš mít dráhy, děda, 700. A sakra, tak mě to dneska nějak nejde. Ano, stopněte to, prosím vás. Ať to zkusit raději Zuzanka, protože nejsem nějak ve formě. Takže kamera?
10: Jede.
11: Dobrý den.
10: Já, Wi-Fi?
11: Já, těším, a Bubílková.
8: Stop, zastavte tu, ano, zbalte tu. My už si končíme, protože ještě pár takových exotů, ano, a zítra už by mi hráli. Takže pánové, odvěste ten cejt do televize a ty, Zuzanko, radši pojď. Nebo mi tě tady ještě někam obtáhnou.

0: povídání pořadu Co jinda, ano. I když dnes se budeme věnovat událostem u našich sousedů, také bychom se dnes mohli nakrásně jmenovat Duel, protože naši hosté jsou Vladimír Mečiar.
1: Dobrý den.
0: A Milan Kňažko.
2: Dobrý den.
0: Ukázka napoví, o čem bude řeč.
3: Slovenský premiér Vladimír Mečiar řekl v rozhovoru novinářům, že uvažuje o odvolání Milana Kňažka z funkce ministra zahraničních věcí. Své rozhodnutí odůvodnil tím, že Milan Kňažko nebyl schopen za 2 roky vypracovat koncepci zahraniční politiky. Milan Kňažko v odpovědi sdělil, že podle jeho informací je ministerstvo zahraničí jediným ministerstvem, které koncepci má zcela jasnou.
0: Takže dozněla ukázka a já bych od vás chtěl slyšet, má pan Kňažko koncepci politiky nebo nemá?
1: Či má koncepciu, alebo antikoncepciu, to má vůbec nezaujíma. Já nepotřebujem takého ministra, který sedí vedle mě, ano, uškrňá se a zazerá jako bazilíše. Já už jsem ti nieraz jasně povedal, Milan, že to máš čertovsky nahnutý. Před 2 mesiacmi jsem tě varoval, alebo budeš počúvat, alebo poletíš, ano, a s tebou je ten druhý fiškus, alebo filkus, jako se volá.
0: Pane Kňažku, já mám z toho takový pocit, že se na vás splnilo to záměr činí o čertovi a pekle. Co vy na to?
2: Tak já se nebudem obhajovat, protože moja koncepcia je úplně jasná. Jednoznačná orientácia na západ.
1: To boha, víš ty, somar, kto je na západe? Čehuni. Za to jsme vatry palili. Pozri se, co se tam robí. Cigáni běhou za Klausem, ano, hore na hrad.
0: Já bych si dovolil opravit, ano, pan Klaus nesedí na hradě, ale tak říkajíc, dole v podhradí.
1: To je mi jedno, ano, celkom jedno černý, kde kdo sedí. Kdyby si byl na Slovensku, tak už sedí šajty. Či běhají za Havlom, alebo za Klausem, to je jedno, ano, lebo obi dva jsou rovnaký. Jeden jako druhý je vašo. Ani máme svoje vaše, ano. A když to je není prezident, je to vašo patejdl, sa volá, ano. Vyhrává, zpěvá, na jarmoky chodí a nekrkve se do politiky jako ty, Kňažko.
2: Já jsem samozřejmě nemyslel sa iba orientovat na Českou republiku. Já jsem myslel Západ jako taký, evropské spoločenstvo, NATO.
1: Na čo?
2: Tak to nemá väčšmi cenu sa o politike rozprávať, keďže také pojmy, ako je NATO, pánu premiérovi nič nehovoria. Lebo to môže Slovensku iba škodu narobiť.
1: Škodu? Akú škodu? Ja som nikdy neurobil žiadnu škodu. Akože, tak to bolo iba raz, áno, keď som v Jugoslávii vyvalil dvere od ajzlu.
2: Prosím vás, ak má byť toto štýl našej zahraničnej politiky, potom nechce mať s takouto politikou nič spoločné.
1: Ani moc nebudeš. Čo skoro pôjde zase naspäť do divadla, šaša robiť. Politika je není divadlo, ano. Tu sa nedá nič robiť na skúšku.
0: Ale mne si zdá, pane premiére, že by si Slovensko mělo orientovať přece jen více na hospodársky silný západ, ano, a ne třeba na Ukrajinu, která je na tom ekonomicky veľmi špatne.
1: Nebuj sa nič. Stačí chvíľku počkať a budeme na tom rovnako. Čo máme robiť? Áno. Poliaci vexlujú. Čehuňu sme nasrali. Maďarov tiež. Rakúšania nevedia hovoriť po našom. Tak to nám ostáva.
2: Samozrejme, Nik, ak si budeme predstavovať, že Slovensko je voláký pupok sveta.
1: Ty kurva, Milan, už málo nevytače, lebo ti rebra dolámem.
0: Pánovi, klid, je to akademická debata. Áno. Diváci se dívají.
1: Čužuš, kurva. Držte ma, jaj, držte ma 2-3, lebo ich 5-6 pobijem.
0: Pánovi, čas se sice nenaplnil, ale já si raději rozloučím. Díky a příští
4: týden. Pánovi, díky a příští týden na viděli.
5: A na závěr opět naše oblíbená reklama, o kterou nám všichni píšete. Proti imitátorovi Zdeňkovi Izerovi se sice již začínají ozývat některé politické kruhy, ale nic se neděje. Neboť, jak vidíte, jste právě svědky natáčení dalšího dílu našeho populárního seriálu s názvem Ve dne zataženo, v noci roztaženo.
0: Takže začneme. Dobrý den, dámy a pánovi, je tu další vydání, už ne nedělního, ale opět sobotního pořadu. Co se děje, co tam máváte?
5: No tady jsou nějaký lidi s kuklama.
0: Co se tam děje?
5: Já nevím, jestli budou točit Rambo nebo co.
0: Takže znova, nebo počkej, co tam nějaký helikoptery lítají, nebo
5: no to je hruza.
0: Letadla, proboha, co tam dělají ty lidi?
5: Strašný.
0: Vyhoďte je z té režie, co tam dělají v té režii?
5: Já nevím.
0: Ulítněte tam odsaď. No tady se nedá dělat.
6: Izora. Vidíte s rukami von, nad hlavou, nic se vám nestane. Zbožong a Dobrodinský už odvolali.
7: A co je to za lidi zase?
6: Som tvoja stará mama. Máš 15 sekund. Toto štúdio je obklúčené. Nemáte šancu. Však musíte vedieť, že to dělá smysel. Vidíte, von, dajte ruky nad hlavu, si môžete aj nohy. Dosť bolo srandy, Izer. Dosť už bolo srandy, teraz vážne. Izer nahrá.
8: Vážení přátelé, dovolte nám, abychom vám nabídli radostnou reportáž. Jediná pražská lanovka je opět v provozu. Ano, již přes rok Pražané používají tohoto oblíbeného dopravního prostředku na Petřín, řekl bych výtahu v přírodě. Postávám tady dole ve stanici lanové dráhy a pozoruji veselé občany, kteří se těší na sváteční zážitek z jízdy. Děti výskají radostí, rodiče mají ve tváři úsměv. I mladých dvojic je tady dnes hodně. Ne, nahoru pěšky nepůjdou, snad dolů ruku v ruce. Nakonec jsem si ale nevybral k rozhovoru nikoho z mladých, ale důchodce Františka Náhlíka, který tady ve stanici dělá inventuru v koši. Víte, proč jsem si ho vybral? Protože ten bezesporu pamatuje tu starou lanovou dráhu. Tu dráhu, se kterou jsme se před lety tak těžce loučili. Pane Náhlíku, nepletu se, jezdíval jste lanovou dráhou tenkrát před lety?
9: Nová. Každý den. Byl jsem zaměstnán jako sklenář v Bludišti. Nasazoval jsem nový zrcadla místo těch, který lidi rozbili buď hlavou, nebo vsteky.
8: Vy si tedy jistě vzpomenete i na poslední jízdu staré lanovky.
9: No ba, když jsem taky jako poslední mluvil s řidičem.
8: No to je úžasné. A co vám tehdy řidič řekl?
9: Vypadni, dětku. Neslyšíš, jak to vrže?
8: No tak, aha, tak o tom nemusíme. A bylo vám líto, že lanovka byla uzavřena?
9: No ba, to víte, člověk na to byl za ty léta zvyklej, ale hlavně mojí starý to bylo líto.
8: Myslíte vaší paní?
9: Ano, moji starou paní.
8: A proč to vaší paní bylo líto?
9: Protože mě potom musela do Bludiště nosit.
8: No to snad ne.
9: Ale jo, to víte, sklenář nemůže přijít do práce vyčerpaný. To by neutáhl diamanta, pořezal by se.
8: A to vás paní nosila na Petřín každý den?
9: Ano, každý den. 6 dní do práce a v neděli na výlet.
8: A prosím vás, nezmáhalo jí to?
9: Tak zpočátku jo, to jí to zmáhalo, když mě nosila. Ale pak, když jsem se dozvěděl, že lanovka pěkných pár let jezdit nebude, tak jsem si na ní nechal udělat sedlo.
8: A to vás vaše paní nosila nahoru dobrovolně?
9: No jistě, dobrovolně a ráda. Akorát, když jsem zaspal a vzal jsem si ostruhy, tak mlela pantem.
8: Nezlobte se, pane Náhlíku, mně se zdá, že jste svou paní tak trochu využíval.
9: Jak jste na to přišel? Vždyť jsem jí dával přesně to, co mě stála lanovka. Za každej kopec korunu.
8: Ale osedlat si svoji vlastní ženu?
9: Ona byla zvyklá. Ona za mladá sloužila na venkově u kulaka. A ten s ní někdy i oral.
8: Vaše paní je také v důchodu?
9: Ne, pracuje.
8: Kde?
9: V Chuchli.
8: No, vraťme se k lanovce. Jste rád, že zase jezdí?
9: Dětem to přeju, ať se povoze, ale já už to nepotřebuju.
8: Jak to? Vy si nikdy nevyjedete nahoru, na Petřín?
9: A prosím vás, co bych tam dělal? Rozhledna je zavřená, Bludiště je zavřený, to bych se akorát naštval.
8: No, nesmíte to brát tak pesimisticky, pane Náhlíku. Rozhledna se jistě také jednou opraví.
9: Jenže do té doby určitě už zase nebude jezdit lanovka.
8: Vy to vidíte moc černě. Ani na nebozízek, do restaurace se nikdy nepodíváte. Ta je přeci znovu zřízena.
9: Já vím, pro horních 15 lidí. Tam, pane, jezdím jednou měsíčně, vždycky, když beru důchod. Dám si gábl a mám po starostech, že mě v parku o prachy okradou chuligáni.
8: No, pane Náhlíku, děkuji vám za rozhovor, ale s tímhle bych do televize nemohl. Musím si najít nějakého optimistu. Děkuji vám.
10: Teďko si stavíte nějaký svůj sen, domek s penzionem na Šumavě?
11: No, už je hotovej.
10: Už je hotovej, no. A tam bude penzion?
11: Tak já tam bydlím a je tam i vlastně část s apartmánama. Apartmány.
10: Jako na pronájem. Mm. Čili kdybych tam chtěl přijet, tak si to můžu pronajmout?
11: No můžete, ale jako nejsme úplně levný.
10: Ještě to nemáte hotový, ne?
11: No, ale tak už teď jsme drahý.
10: Už teď jste drahý, jo. Si vy nejste snílek trošku.
11: Ale máme to tam dost pěkný.
10: Jo. Mm. A bude tam kompletní vybavení vevnitř?
11: No, tak jako, myslím si, že tam je úplně všechno. Ale
10: úplně všechno? To ve vašem případě bude nějaká posilovna, ne?
11: Bazének. Sauníčka.
10: Aha. Dobrý bydlení, ne? No a co to tak bude stát pokoj teda? No teď musíte taky umět to prodávat, tak co to bude stát ten pokoj?
11: Já kdyby byl nějaký zájemce, abych ho odkázala na někoho jiného.
10: No a tak odhadem mě řekněte, dejme tomu, kdybych tam chtěl přiletět teďko na zimu, tak...
11: Pane Kraus, pro vás by to bylo gratis.
10: Ale... Ne gratis, kolik by to tak stálo? Ne, no,
11: říkám pro vás gratis a budete o nás pěkně mluvit.
10: Ne, dvoulůžkovej pokoj, no, kolik?
11: To my tam nemáme dvoulůžkový.
10: Tak jedno lůžák, no.
11: Ty tam taky nejsou.
10: Taky tak tří lůžák.
11: Osmi lůžák.
10: Tak jenom osmi lůžák? To je osmi lůžák, jenom jiný výběr tam není?
11: Ne, to jsou různé...
10: To je jako normální penzion, co plánuje?
11: Ne, ubytovna to není, je to jako fakt docela luxusní penzion, ale...
10: No to vidím. To je... Tam se sejde osm boháčů.
11: A budou bydlet na palandách.
10: Bydlej na palandách a pak
11: ne.
10: Řeknu... Ty bohatej, nechrápej tolik, prosím. Čili to zase nebude ale tak drahý ten osmi lůžák, ne? Takhle, vy myslíte, celkově to bude drahý, ale na jednoho to nepřijde tak na moc, ne?
11: Ne, to jsou apartmány, které mají 4 až 8 míst a v tom apartmánu, myslím, když má někdo velkou rodinu jako vy třeba,
10: no,
11: tak se tam bohatě vejdete se všema synama.
10: Dobře, co to stojí?
11: Já vám dám telefon a...
10: Ale... Ne, já bych chtěl vědět, co to stojí, ten
11: pokoj. Já to nevím, to řeší zase někdo jiný. To je...
10: No,
11: já tomu dělám minus reklamu.
10: No, tak je to na Šumavě, ne? No,
11: tak nějaký...
10: Je to na Šumavě, že jo?
11: Na Šumavě, no.
10: No. Tak víte v okolí, co to tak stojí, tak tohle bude pofous dražší, bo ty vaše medaile, ne?
11: Na rok, víte, a na deal, jako na dlouhodobě, že tam budete jezdit na chalu, jak na chalupu.
10: Já bych chcete, aby tam ty lidi do toho osmi lužáku jezdili dlouhodobě?
11: No.
10: Jakože on to nebude na jednu noc penzion?
11: Ne, ani...
10: Jo, takže si to třeba pronajmu na 3 roky?
11: Třeba. A budete to tam mít s bazénem taky.
10: Čili je to drahý a vy chcete ještě, aby tam lidi jezdili na dlouho. Jo. A někdo ekonomii dělal kolem vás takhle?
11: A když tam bude jezdit na dlouho, tak to bude o to levnější.
10: Já vím, a vám někdo radí s tímhletím obchodováním?
11: No,
10: tak... Jako myslím, když to plánujete, tu stavbu a teďko...
11: Tak my jsme si to tak naplánovali, no.
10: Takhle jste si to naplánovali. S partnerem asi.
11: Taky, no.
10: No ne, byl to nějaký ekonom?
11: No ekonom...
10: Protože by vám řekl, no než to bude drahý, tak to nikdo nebude mít...
11: Studovaný ekonom.
10: Studovaný ne ekonom. To znamená, tak, že tomu trochu rozumí.
11: No trošku jo, no. Tak je pravda, že jsme nikdy nepodnikali v, jako hoteli a že nejsme.
10: To je trošku vidět.
11: Ale fakt přijďte, já myslím, že se vám bude líbit.
10: No ne, vy říkáte, tak přijďte, ale zatím jste mě vysvětlila, že teda osmi lůžák a na dlouho, hele, tak... Já za tolik času nemám, jak tam přijel na 3 roky. Já jsem u Neumannovy na 3 roky v osmi lůžách. Ale můžu tam být s celou rodinou, že?
11: Ne. Já myslím, jako, když se vám ta rodina bude rozrůstat, takže tam v pohodě budete mít pohodlí i,
10: ne,
11: i s tou velkou rodinou.
10: Když bych tam vzal ještě tu rodinu, tak pak za všechny v té rodině, abych je živil, ještě když budou oni u vás penzionu, že jo? To není tak jednoduchý, rozumíte? Stáhnout 8 lidí z pracovního procesu.
11: To musíte být trošku za vodou, no, abyste tam mohl přijet.
10: Člověk vám se může jenom, když je člověk trochu za vodou.
11: Malinko.
10: To by se tak možná mohlo jmenovat. Za vodou. Bude to mít nějaký název?
11: Tak nějaký jo, ale...
10: Kde se to bude jmenovat? Asi máte něco?
11: No, tak my jsme zatím řešili takový ty důležitější věci, jako jak to postavit a tak.
10: Já to je chápu, tom, ale no, jestli máte nějakou představu třeba.
11: Tak asi jako... Je to trošku, no to ne, ne. To za chvíli už zase vítězka nebudu, aby si lidi by
10: si tak mysleli... Ubývalé vítězky se doplní pak tam. Tam dají v noci, ne, ona ráno už to je ubývalé, no.
11: Tak zatím jako u Kačenky, že jo, třeba.
10: U Kačenky?
11: No a výhodově to třeba
10: přijmeme. Taková soda u Kačenky. Si představuji, jak potkám v Praze někoho nahýho a říkám, co tady děláte, říká, byl týden u Kačenky.
11: No, ale my zase, když si to zaplatíme, mu nabídneme služby za to.
10: Jaký?
11: Tak jako to vybavení už jsme jmenovali, pak může přijít jako do hospody, ta bude jenom pro něj, tam si natočí pivo.
10: Čili vy se o to nebudete ani starat, o ty hosty, jo? No. Pivo máš dole.
11: To ne,
10: může tak... si sám ustlat.
11: Ne, to ne, to jako...
10: Vypere
11: to...
10: si večer, když bude mít volno.
11: O to všechno samozřejmě bude mít postaráno, ale kdyby se tam chtěl cítit jako doma a vzpomněl se jako třeba...
10: A proč bych to dělal? Přece nepojdu z domova, abych byl doma. Teď si vypral, vyžehlil, hele, pak se pohádal s rodinou a šel si lehnout do hospodu.
12: Dobrý den.
13: Pan Lustvisiár.
12: Dobrý den.
13: Co pak mi nesete, snad nemám ve vrátnici návštěvu.
12: No, teď ne, ale ráno tam byl nějaký chlap.
13: No a?
12: No já ale nic nepřines, tak jsem ho rovnou vyhodil. Hledajte, já jdu za váma dneska úředně.
13: Úředně, vy mi přímo lekáte.
12: No tak sláva, konečně se mě taky někdo bojí. Pane referente, já jsem pověřený momentálně jako podnikový statistik, víte?
13: Vy
12: jo, ale to se nemusíte lekat. Hledajte, statistik, to je vlastně takový lékař, před kterým se nemusíte slíkat. Jo, kdybyste byl taková ta Vendulka Hnidousková, ze mzdovýho oddělení.
13: No tak to bych musel.
12: No nemusel, ale špatný by to nebylo. Tak hledajte, vy mi jenom tak odhalíte duši a já vám do ní tak kapánek číhnu, jo? Tak koukněte, tady mám pár takových otázek.
13: No tak ukažte.
12: Nešahat, to pak... nekoukat, to je přísně důvěrný tohleto.
13: A dovolte, vy mě ty otázky stejně musíte přečíst. Tak bych si je mohl aspoň promyslet.
12: A to právě nesmíte. Milej zlatý, kdyby si každý všechno napřed důkladně promyslel, tak jsme tady třeba my dva ani vůbec nebyli.
13: Jak to myslíte?
12: No, já myslím jako vaši rodiče, víte? Kdyby tehdy tušili, jak dneska budete vypadat, tak šli radši do kina. Je tady otázka, jo? Jedna, jo?
13: Jenom jedna?
12: Ne, číslo jedna. Tak a ta otázka zní, co čtete?
13: No já...
12: Hele, Safra, vy tady máte knížku nějakou zrovna to... s dovolením, ale na to mrknu. Co pak to je? Komtesa Hortenzie, souce pouze v kombiné, se bránila chlípníkovi, seč mohla. Nebo to je nějaká zprostěrna tohleto. A nakonec neměla na sobě nic, než to dvě růžových poupátek, který se chlípník zmocnil a plenil je jako krtek zahrádku. A to bych si vypůjčil z dovolení to, co přečtete. Tak co napíšeme, co čtete? Já napíšu krtek zahrádkář, jo? No, tak. Otázka číslo dvě.
13: Prosím.
12: Jak jste spokojen s platem?
13: A je, to by člověk plakal.
12: Dobrý, píšu spokojen až k pláči. Dále otázka číslo tři. Co si myslíte o svém nadřízeném? To je pitome, co?
13: Jo, vy ho znáte.
12: Ne, to já píšu rovnou tohle. Taky pije?
13: To nevím, já jsem ho nikdy pít neviděl.
12: Nevadí, já napíšu pije, ale přede mnou to tutlá. Dále, otázka číslo čtyři. Kam byste nejraději příští rok na dovolenou? No, takhle někam daleko od starý, víte?
13: No, takhle k moři.
12: Do Bulharska.
13: Ale ne, k moři.
12: Do Rumunska.
13: Ale ne, počkejte, k moři piva.
12: No tak konečně první solidní odpověď. Píšu k moři piva. Tak.
13: Počkejte. To o tom pivu tam nepíšte. Ne. Napíšte doma má je.
12: Dobrý, píšu. K moři piva nechce, jo? Má je doma.
13: Ne, má je doma. Doma má je.
12: No, to je jedno, doma má je, nebo má je doma. Já na nějaký ten slovosled nekoukám. Tak dál, je tady otázka další.
13: No prosím.
12: Jak máte velký byt?
13: Byt?
12: Byt.
13: Tak malý, že když domů přijdu s opicí, tak se tam oba nevejdem.
12: Aha, takže milostivá paní bydlí dosud u rodičů.
13: Já bych nutně potřeboval pracovat, abych mohl i doma trochu pracovat ve svém oboru.
12: Ale milé znáte, to nesmíte být taková fajnovka. Pracovno, prosím vás, teď máte takový hospod kolem sebe, ne? Jako tuhle za mnou přišel jeden malíř, víte, no, že prej by chtěl ateliér, že by potřeboval ateliér. Ano. Tak jsem mu řekl, milí malíři, maluj takový mrňavý obrázky jako ten Aleš, jo? No. A nebo maluj známky. To můžeš i na záchodě, ne?
13: A co nám řekl?
12: No tak, myslím, že mi zrovna chtěl něco dát, ale no. Já už musím odejít.
13: Jo.
12: Tak dál, je tady otázka číslo 6, tady bezprostředně po otázce číslo 5, víte? Ano. Jak vychováváte dětka?
13: Dětka?
12: Ne, jak vychováváte děcka?
13: Já děcka nemám.
12: Počkejte, to mi v tom nesmíte dělat takovýhle zmatek. Tady není otázka, jestli máte děcka nebo nemáte děcka, tady je otázka, jak vychováváte děcka.
13: A kde bych je chutinky mohl mít? Bydlíme v garsoniéře, v 7. patře, babičky nemáme, ví, tak 2 roky nefunguje.
12: Tak moment, já to napíšu takhle. No. Vychovává chudinky, jo?
13: No.
12: aniž by je měl, víte?
13: Jo.
12: Bez babiček, jo?
13: Jo.
12: A výtah nefungující. No.
13: Ano, ano.
12: Tak.
13: Ale to je nesmysl.
12: To nevadí, hlavně, že se mi to sem vejde. Sedm. Chodíte na ryby?
13: No, jednou jsem chytal štiky.
12: Jo, kolik jste chytil?
13: Žádnou.
12: A jak to víte, že jste chytal štiky?
13: Protože kamarád vedle mě chytil tři.
12: No, vidíte, to je můj případ, to se mi stalo taky, podívejte se. Celý den u vody, jo?
13: Jo.
12: Já nic a kolega vedle tahal jednu za druhou.
13: Ano.
12: Tak jsem vstal druhý den ráno ve tři, abych tam byl sám, jo?
13: Ano.
12: A ono vám 7 hodin nic. 8 hodin nic. 9 hodin nic. Ve čtvrt na 10 na mě vykoukne jedna ryba z vody a povídá. Tak co je? Pan kolega vedle nepřijde?
13: Víte, mě je vždycky divné, jak se někdo může uživit rybolovem.
12: Milý pane, kdyby jenom někdo, ale celý národy se tím živí, jo? Chytání ryb, to je strašný nervák.
13: Nervák?
12: Já to vím podle sebe.
13: Nervák mě to naopak uklidňuje.
12: No jo, protože máte rybářský lístek. Dále, otázka číslo 8. Jak se díváte na současnou mordu?
13: Mordu?
12: Ne, modu, to tam někdo napsal, rozhodně. Modu.
13: Vy myslíte maxi sukně, mini sukně, tak mini se mi moc líbí. Moc.
12: To má moc. Mě taky. Ano. Pojďte sem, ale mezi náma, můj starý jsem to zakázal. Mini, víte.
13: A proč?
12: No, ono není hezký, když se odkraje 109 kilo na jednou. To by se ta erotika mohla omrzet taky, víte. Další otázečka, která souvisí s tou předcházející.
13: Ano.
12: Jaký je váš erotický život?
13: No prosím vás, co je komu do toho?
12: Milý pane, statistika jde za člověkem všude. S tím mám jakožto statistik bohatý zkušenosti.
13: No a jak už dlouho tu statistiku děláte?
12: No dlouho.
13: Jo?
12: Já jsem začínal, počkejte, kdy já jsem to začínal?
13: No?
12: Včera dopoledne.
13: No,
12: tak co tam napíšeme k tomu erotickému životu? Uspokojivý nebo neuspokojivý nebo
13: no,
12: méně?
13: No jak kdy? Vy to znáte.
12: No, jak bych to neznal. Spíš jak, než kdy.
13: No a kde stojí psáno, že na tohle musím odpovídat?
12: No tady, v tomhle dotazníku.
13: No to vidím, ale co se z toho bude vyvozovat?
12: Jo, to já nevím, to je asi takovej koutek pro zasmání, jo. Víte? Hledy, já tam napíšu, že je nejvyšší čas, aby vám přidělili sekretářku.
13: No, to byste udělal dobrý skutek. No. Poslední dobou mě přibylo strašně práce.
12: Fajn, tak já píšu. Erotický život na ústupu,
13: jo.
12: Že jo? Nutno řešit personálně. A je tady konečně poslední otázka, a sice otázka poslední. Sázíte Sportku nebo Matesa?
13: Pravidelně a dokonce vášnivě.
12: No jo, milé zlaté, když tu vášeň takhle profrcáte, to vám nezbyde nic na sekretářku.
13: A myslíte, že by mi mohli na základě tohle dotazníku přidělit?
12: Vy jste jak malý, co pak si myslíte, že tohle bude někdo číst?
13: Tak proč to píšete?
12: No přece kvůli premiím.
13: Aha, no a co když přece jenom si to bude někdo chtít přečíst?
12: To buďte klidnej, po mně to stejně nikdo nepřečte.
13: No tak.
12: Tak pojďte, podepíšete mi to, tady levou rukou, jsem pravou rukou, tady oběma, tak, já vám děkuju a teď jdu za naším přednostou, to se zase spolu služebně zasmějeme.
13: Naschledanou.
14: Musím říct, že už v prvním ročníku Janáčkovy akademie muzických umění se vlastně začala moje spolupráce s divadlem Na provázku. Začala se velmi neobvyklým způsobem. My jsme tehdy měli prověrku, semestrální prověrku, to se jmenovalo Český rok od Plicky, jaro, léto, podzim, zima. Já jsem tam stvárnil nezapomenutelnou roli psa. Po skončení té prověrky za mnou přišla kolegyně z vyššího ročníku a říká, chceš hrát v Huse? Říkám, co si děláš, legraci, nebo co, teď jsem dohrál psa. Ona říká, ne, to je divadlo. A říkám, jo, to neznám. Tam venku stojí režisér Zdeněk Pospíšil a on ti to vysvětlí. Tak já jsem šel ven na chodbu, tam stál v montérkách takovej zarostlej, takhle si pořád trhal fousy, takovej podivný člověk, říká, to seš ty, co hrál toho psa? A říkám, jo, máš talent, člověče. Říkám, to je nějaký spiknutí tohleto, nebo co to má znamenat? Ne, budeš hrát v Huse. Říkám, už jsem to jednou slyšel, co to je za blbost. To je divadlo do 10 let nejslavnější v Evropě. Říkám, jo, no tak u toho chci bejt. A já jsem si furt myslel, že to je legrace, že jo, ale ten Zdeněk se seknul asi tak o 2 roky, protože my jsme skutečně potom po uplynutí takového časového rozdílu začali s tím divadlem jezdit po Evropě a projeli jsme těch zemí moc a viděli jsme spoustu věcí a zažili v tom divadle neuvěřitelné věci a já na ně nikdy nezapomenu, protože tohle divadlo mě vlastně vybavilo vším potřebným pro to, co dělám i dneska. Ale já bych se teď, jestli dovolíte, zmínil aspoň slůvkem o dvou velikánech Brna, kteří neodmyslitelně patří nejenom k Brnu, ale k celé naší kultuře vůbec. O básnících Oldřichu Mikuláškovi a Janu Skácelovi. My jsme měli tu ohromnou šanci a tu ohromnou možnost se s těmihle dvěma pány potkávat. Potkávat ať už v hospůdce u Číšky vína, nebo přímo na představení, což pro nás byla velká podsta, nebo jenom tak na ulici. Ale vždycky to byl nádherný zážitek a vždycky to byla krása s těma pánama posedět a povykládat si, poslouchat. Jenom sedět a poslouchat byl zážitek. Oldřich Mikulášek byl neuvěřitelně společenský člověk. Ti z vás, kteří ho pamatují, tak to dobře vědí. A v největším fofru uprostřed hospodské vřavy vlastně dokázal napsat tu nejkrásnější, nejmilostnější básničku. A taky se traduje jedna taková historka, která se mi strašně líbila, já na ní strašně vzpomínám vždycky, když je mi trochu míň veselo. Oldřich Mikulášek se opíral o své francouzské hole a šel nočním Brnem, a víte sami dobře, že v noci málo koho potkáte v Brně, a šel přes náměstí Rudé armády okolo toho pomníku, toho rudoarmějce. Tam bylo vždycky spousta růží a kolem něho, kolem toho Oldřicha Mikuláška poskakovala nějaká 20letá muza, protože Oldřich Mikulášek byl vždycky krásný chlap. A tak ty holky se na něho lepily a my jsme mu to hrozně záviděli. A on chtěl té dívce natrhat růže. A tak natrhal kytici těch růží a ve chvíli, kdy to chtěl předat, tak spoza toho pomníku se vyloupnul esenbák, který to tam hlídal. A ten pan Mikulášek ani na chvilku nezaváhal, vzal ty růže, poklekl k patě toho pomníku, položil je tam a vydechl hrdino. A já jsem přesvědčen, že jestli ten člověk, ten esenbák, on určitě ještě žije, on byl mladý, že? Akorát se mu změnila uniforma, ale jestli je, tak ten tam někde stojí do dneška. Možná až dneska budete někdo tudy zpátky, že ho tam potkáte. Jan Skácel naproti Oldřichu Mikuláškovi byl introvertní povaha, byl to člověk uzavřený a dlouho třeba mlčel a slůvko z něho vypadlo, ale vypadlo-li, tak stálo za to. A já si vzpomínám, jak jsme v divadle Na provázku dělali hru, která byla výhradně složená z jeho veršů. Jmenovala se Na dávném prosu a já od samotného začátku protestoval proti uvedení této hry a nemohl jsem se s tím dlouho smířit z jednoho prostého důvodu. Já jsem si myslel, že prostě servírovat lidem poezii tak, jak my si představujeme, není správné, že by si člověk měl sáhnout po knížce s poezií právě ve chvíli, kdy cítí tu potřebu a přečíst si právě tu báseň, na kterou má chuť. A pan Skácel mě v tomto úsilí podporoval. Mně se to hrozně líbilo, ale já jsem nevěděl, proč on to vlastně dělá. Že jo? On se strašně ostýchal. On říkal, já to nemám rád, když ty moje věci na veřejnosti, když se to recituje. Už to slovo recitace, že jo? To je samo o sobě. To by měli pochopit ti lidé, že ty moje verše se musí vyprávět a ne recitovat. Jak to někdo recituje, tak já jdu pryč. A proto jsme si pokládali za velkou čest, že vydržel na celém představení hry Na dávném prosu, které mimochodem dopadlo skvěle, protože Eva Talská prosadila svou a udělala to výtečným způsobem, tuhletu věc. A já jsem po tomto představení měl moc rád. Ale já bych chtěl vzpomenout na jinou historku, která se týkala pana Skácela. My jsme hráli Sofoklovu Antigonu ve Štybicově překladu. Jeden z nejobtížnějších překladů, jaký vůbec existuje. A já hrál postavu Kreonta. 2600 veršů. Na začátku celé té hry jsme seděli otočeni zády k publiku, ale už na scéně, a líčili jsme se a připravovali se na začátek. A já jsem udělal to, co herec absolutně nesmí udělat. Já si začal opakovat text a dospěl jsem do 5. verše. A dál jsem nevěděl. A teď jsem si říkal, mám jít dolů, mám si to v šatně ještě přeříkat, přečíst, nebo co s tím. A teď slyším, jak už kolega zatloukal, říká, přichází Kreont, vládce thébský. Tak říkám, no nic, půjdu, snad to naskočí. Vešel jsem tam, odříkal jsem to do toho 5. verše a tma. ticho, nic, absolutně. Teď najednou, to je pro herce strašný moment, jo. Ono v podstatě se nic neděje, o co jde. Já bych normálně se uklonil, vstal bych, řekl bych, promiňte, já dneska nevím. Někdy jindy přijďte zase, že zastavte se třeba příští týden, já už budu vědět. Dneska to prostě nevyšlo, a vy byste odešli a bylo by to všechno v pohodě, ale ne. V tu chvíli vám prolítne hlavou celý život, loučíte se s příbuznýma, všecko vám to letí, nevíte, co udělat a roste palma. Ten čas se prostě naddimenzovává na té scéně a v první řadě pan Skácel. A já najednou, on se na každý představení díval takovým zvláštním způsobem, on měl sklopený obočí, on měl po Brežněvovi druhý největší, ale daleko hezčí. A teď najednou vidím, jak to obočí se zvedá, já se upřel do těch jeho zraků a najednou to udělalo lup, to naskočilo a já odříkal 12 úplně nových Sofoklových veršů ve Štybicově překladu, který nikdy, ani jeden z těch autorů nikdo nenapsal. Po těch 12 verších jsem se napojil na originál a dokončil jsem. A po představení pan Skácel... Po představení pan Skácel říkal, člověče, vy jste básník. Já říkám, ne, kde pak? No ne, no to byly kvalitativně stejné verše, jak u toho Sofokla. Já to poznám, já říkám, vy jste básník, protože kdyby vy jste tam neseděl v té první řadě a já neviděl ty vaše oči, v životě bych to neřekl, v životě by mě to nenapadlo. On říká, vidíte, to je zase námět k úvaze, to je prostě proto, že mi ten mozek málo využíváme, mějte se a odešel. Já na tyhle pány nikdy nezapomenu a myslím si, že nikdo z nás. Já vzpomínám na Zdeňka Pospíšila, který bohužel už mezi námi není, tragicky zemřel. Jenomže to byl takovej blázen, takovej fanatik divadla, že to bych vám přál aspoň jednou zažít. To bylo něco neskutečného, jak ten člověk dokázal strhnout pro to, co dělal. Nejenom pro divadlo, ale pro všecko. On strhnul třeba pro jachtaření. On dokázal nadchnout toho člověka, že prostě jedině jachting je nejdůležitější, jo? A teď mu to vysvětlil, kde, co, jak, tohle posadka, natáhne se všecko, tohle, musíš to... Za týden ho to přestalo bavit, ale po něm zůstalo 400 jachtařů. A... Stejně tak další prostě obory lidské činnosti. Jednoho dne ho napadlo, že bude pěstovat rybičky. My jsme odjížděli do Itálie na zájezd, on tam koupil samečka a samičku, nějaký masožravý rybky z Amazonky nebo vodku. Říkal, to nás bude živit, tyhle ty si budou rozmnožovat, to budeme prodávat, já mám doma 40 akvárií, že jo, to všechno je, to bude letět, rozumíš, to nikdo nemá u nás ještě. No jo, jenomže u Udine nám zdechnul sameček a u Mikulova lekla samička. Takže z toho chovu nic nebylo, on rozbil ty akvária, že jo, a bylo po srandě. Ale po něm zůstali akvaristi, a nebo karatisti. Taky, on měl období, kdy miloval karate. To karate prostě jsme cvičili všichni, naskakovali jsme takhle ráno, vždycky, jak jsme vstávali, jak jsme naskakovali na pěstě a tady nám rostly bochánky a to. Jediný, kdo vydržel, byl docent doktor Miloš Štědroň, profesor na filozofické fakultě, autor 99% veškeré hudby na provázku, ten cvičí do dneška. Kdybych o Milošovi začal teď vykládat, tak bych skončil zítra ráno, ale dovolte mi jednu takovou věc, když tady ten nástroj je. Já bych vám zahrál něco málo písniček z balady pro banditu, kterou Miloš pro nás složil. Jestli dovolíte, tak vám nějakou tu písničku zaspívám, jo?

0: Děkuji.
1: Dobrý den, promiňte, že vás takhle připadávám, ale já jsem redaktor Československé televize a mým úkolem je natočit tady na nábřeží rozhovor s někým, kdo byl v létě o dovolené u moře. Šlo by to?
2: Ano, no, ano, ale já teda pospíchám, ale...
1: Ne, to ne...

0: Helejte se tomuhle, já nerozumím. Já jsem se vás jenom slušně zeptal, jestli nám můžete něco říct o své dovolené u moře, že?
1: No já bych vám rád vyhověl, samozřejmě.
0: No o tom jde, tak vám děkuju, to je výborný, natočíme to. Kamera, jedem. Dobrý den.
1: Ale já jsem u moře nebyl.
0: Prosím vás, to mi nemůžete udělat, zastavte to. To mi nemůžete udělat, to už jste pátý. To bych to nikdy nenatočil, tohleto. Ano, no. Vy jste nikdy u moře nebyl.
1: Byl, ale to nebylo letos.
0: No a umíte o tom povyprávět?
1: Umím.
0: No tak to stačí. Tak jedem, kamera, natočíme to. Dobrý den, tak vy jste se právě vrátil z dovolené od moře.
1: Ano, ale to nebylo letos.
0: Zastavte. Zas, to nikdo nepozná, aha, že to nebylo letos.
1: Jo, on to nikdo asi nepozná.
0: No to víte, že ne. Aha. Vy budete hovořit o tom, že jste byl u moře a to nikdo nepozná, že to nebylo letos. Je to jasné,
1: no,
0: ne?
1: Ano, to je pravda, to nikdo nepozná.
0: Tak jste připravený.
1: Ano.
0: No, tak točíme, kamera, jedem. Dobrý den. Tak myšlenkami jste stále ještě u moře, že?
1: Ano.
0: Právě jste se vrátil z dovolené, že?
1: Ano.
0: Ano, ano. A kde jste vlastně byl?
1: U moře.
0: U moře, ano. A u jakého moře?
1: Já jsem byl u Velikého moře.
0: Ano, moří je víc, že?
1: Ano, moří je hodně.
0: A vy jste byl u Velikého moře, moře to je vždycky veliká záležitost, to je něco jiného než naše rybníky, ta plocha, to je nedozírné.
1: Kde?
0: Že to je nedozírná plocha, to moře. Vy jste byl asi u Černého moře.
1: Ne, to bylo modré.
0: Ano, jaderské?
1: Modré, takové modré.
0: No modré je vždycky modré, ale jak sám říkáte, byl jste u Černého moře, že?
1: Ano, ale bylo modré.
0: No prosím, a co jste převážně dělal u moře?
1: Převážně bábovky a ryby.
0: Bábovky a ryby, vy jste asi bydlel v kempu?
1: Ano.
0: Sami jste si vařili?
1: Ano.
0: Bábovky a ryby?
1: Ano, ne, ty jsme si dělali na pláži z písku, rodiče vařili.
0: A to je hezké, vy jste dopřál rodičům dovolenou u moře, svým starým rodičům.
1: Ano.
0: Ale vyplatilo se to, oni vařili a vy jste si dělal z legrace bábovky a ryby.
1: Ano, ano, já jsem si dělal z legrace bábovky a ryby.
0: Ano, a co jste ještě dělal u moře?
1: Ještě jsme také se honili s kamarády a prali se o míč. Já jsem často vyhrával.
0: Ano, kamarády, to jsou asi vaši spolupracovníci, kamarádi, že?
1: Ano, spolupracovníci ze stanu.
0: A co vůbec jste dělal nejraději u moře? Co se vám tak nejlépe líbilo?
1: Mně se líbilo nejlépe to, že jsem mohl běhat úplně nahý.
0: Děkuju, ale vy jste tajně chodil na nudistickou pláž?
1: Ne, tam jsme byli, jak jsme tam byli, tak tam jsme byli.
0: Počkejte, a to jste běhal po veřejné pláži nahý, to snad ne?
1: To snad jo.
0: A to se nikdo nepohoršil?
1: Ne, protože mě byly teprve 4 roky.
0: Stop, zastavte to. Prosím vás, vy jste mě nepochopil. Děláme přeci rozhovor, jakože jste se vrátil od moře letos, ne?
1: No, já jsem letos u moře nebyl.
0: No prosím, to jsme si vysvětlili. Složitě jsem se dověděl, že jste byl u moře jako malé děcko.
1: Ano.
0: Ale teď jste dospělý muž, sakra, ne?
1: Ano.
0: Máte klobouk, jak vidím.
1: Kde?
0: Na hlavě máte klobouk.
1: A ještě ho tam mám.
0: No máte, samozřejmě.
1: Jestli mě neslí vítr, jestli ho
0: nespouk. Ne, nikdo ho nespouk, je tam.
1: Je tam.
0: Máte taky baloňáček přes ruku.
1: Pěkně jsem si s ním vyrazil.
0: Ano, vyrazil jste si s baloňáčkem, jako dospělý muž ovšem.
1: Ano?
0: Ano. A máte aktovku jako dospělý muž.
1: Pěknou koženou vepřovici.
0: Ano, co máte v té aktovce?
1: Bábovky a ryby.
0: Bábovky a ryby, ano, já jsem si to myslel. Bábovky a ryby. Člověče, co s váma? Co s váma mi řekněte?
1: Nic, že ne.
0: Asi nic, jo, asi nic. Tak vám děkuju za
1: rozhovor. Tak vám děkuju.
0: Naschledanou, můžete jít.
1: Jo, můžu jít přímo za nosem.
0: Kam chcete? Dozadu, dopředu, jak chcete?
1: Já bych radši dopředu, ano. Protože bych mohl zakopnout, kdybych chtěl.
0: Můžete dopředu, a rychle.
1: Děkuju.
0: Vy jste se nezměnil moc, od dětství jste se nezměnil, že?
1: Nezměnil, akorát teďka chodím oblečen.
0: No, to jsme rádi, to jsme moc rádi. Dobrý den, promiňte, že vás zastavuji. Nechci dlouho zdržovat. Ne, je to v zájmu televizního rozhovoru. Kamera, připravte se. Byla jste u moře?
2: Ano.
0: Ano, jaký je váš největší zážitek od moře? Prosím vás, soustřeďte se na to. Mně na tom záleží. Největší zážitek od moře.
2: Jak jsem dělala bábovky a ryby.
0: Bábovky a ryby.
2: S bratrem. Tamhle jde. Ano. Luďku.
0: Ano, ano. Stop, zastavte. To je to ztracený. Zastavte. Ten dom.
3: Potkal nějakého svého známého a byl tak dobře naladěný a on se ptal, jak se máš. Říkal, no mám dneska velký den, dneska mě vyšel první článek a on mu říká, ty jsi novinář. A ne, mám tasebnici, jo, tak je. Tak je ten Ivan Ivanovič, jo, jak vytáhl z Volhy zlatou rybku a ona mu říkala, když mě pustíš, splním ti jedno přání. A on říká, počkej, zlatá rybka vždycky plní 3 přání. A ona říká, no to víš, já jsem taková rybka,

třetí kategorie, já umím splnit jenom jedno přání, on se rozmyslel ten Ivan Bašta, tak dobře. Prosím tě, abych si přál, Rybko, aby v Čečně byl konečně mír, aby tam konečně přestalo krveprolívání, aby ruské vojska odešly z Čečenska, aby Čečna byla konečně samostatná. A ta Rybka říkala, prosím tě, já jsem ti říkal, já jsem zlatá Rybka třetí kategorie a tento neumím, to je strašně náročná věc, řekni mi prosím tě něco jednoduchého. Tak on se zamyslel a říkal, jo, prosím tě, já mám takovou nemoc hezkou manželku, jestli bys byla tak hodná a uděláme z ní trošičku hezčí. A ona mu říkala, a máš tady fotografii? A on říkal, jo, tak takhle ukázala tu fotografii a ta Rybka takhle na to koukala a říká, a cože jsi to chtěl v tom Čečensku, prosím tě? Scott si chtěl koupit visku, takovou malou lahvičku a pořád nevěděl, jestli si ji má koupit nebo měl hrozně rád visku. A nakonec teda šel do záložny a šel si ji koupit, takovou tu skleněnou lahvičku, dal si tady do kapsy, vyšel z kramu a přejel ho nákladní auto. Je úplně rozmašírovaný, v bezvědomí se probral ještě na té dlažbě a tady byl mokrý a šák se řekl, pro boha, ať je to krev, jo. Já jsem zrovna slyšel, se potkají dva policajti a jeden má zavázaný v obě uši a on se ptá, co se ti stalo, on říká, já jsem tak roztržitý, představ, já jsem si takhle žehlil košily na žehlicím prkně a najednou zazvonil telefon a jsem si tu želičku přiložil na ucho, úplně jsem si seškvařil ucho, jo. On říkala, co se ti stalo s tím druhým uchem a to jsem volal pohotovost. Vážení přátelé, je zajímavý, na co si prej musíte dávat největší pozor při skupinovém sexu, aby vás nevynechali. Já jsem zrovna slyšel takovou ošklivou hádanku, jaký je rozdíl mezi chytrou ženou a yetim, že? Yeti ho už dvakrát někdo viděl. Český turista byl ve Španělsku, když se vrátil, tak potkal kamaráda, který se také do Španělska chystal a říkal mu, prosím tě, jdi tam takový malý hospůdky, je to přímo tam v Madridu vedle toho stadionu, co se pořádají ty bičí zápasy a dej si tam, mají tam fantastický za dva pesos, normálně takhle veliký, víte co, to jsou bičí žláze, že? Takhle veliký bičí žláze za dva pesos strašně dobře se najíš. Tak on tam potom, ten kamarád šel, ale stalo to sice jenom dva pesos, ale byly to takový malinký dvě ty a on jako protestoval, že jo, kamarád tam byl, dostal takový velký bičí žlázy, on říkal, to víte, někdy vyhraje Toreador, někdy bejk, že jo. Já jsem na pískovišti slyšel, jak se baví děti mezi sebou, dávali si hádanku, to dítě jedno říkalo, co to je, je to černé a letí to přes rybník, prý dobře nakopnutý kocour, že? Tak já, to vidíte, vedou odsouzence k smrti, k šibenici, že? A jdou takovým bahnem a v hrozné vychřici a leje, kroupy padají, že? A farář říká tomu odsouzencovi, vy se máte a musím v tom marastu ještě zpátky, že? Víte, kolik druhů masa má na sobě žena? Přední, zadní a na ptáčky, že? Tak, abyste mi dopadli jako ty dva, kteří taky měli hezký vztah ke stejnému pohlaví, jako jsou sami, že dělili si majetek, rozcházeli se a ten jeden říkal, tak já si vezmu ty růžové židličky a ty si vezmeš ten růžový stoleček. A on říká, ne, já si vezmu i stoleček i židličky, protože to se hodí k sobě. A říká, ne, tak si to teda vezmu já. A on říká, tak já si vezmu teda to kanapíčko a, teda, a takhle se hádali, až ten jeden tomu druhému řekl, víš co, tak mi polib zadek. A ten druhý mu říká, ne, žádný usmířování nebude. Tak je, vážení přátelé, tak se tetíček ta maminky, maminko, co je to transvestita? Ona mu říká, zeptej se tety Jakuba, že? Táta říká, mámě, takhle večer, mámo, víš to, že se naše mladá dala na šachy? A ona mu říká, no, prosím tě, jak ti to napadlo? No právě telefonovala, že táhne na E55. Proč ženský po 40 nesmí hrát na schovávanou, že prý by nikdo nehledal?

0: pojďte. Tak pojďte, pojďte, soudružko, dneska si prvně vyjedete sama, co?
1: Ano.
0: Dneska prvně. Jak se cítíte?
1: Velmi dobře. A vy?
0: Co pak já, pro mě to zaměstnání, že? Co pak, já už vyškolil řidičů, je, to nemáte zdání. A všecko bez nehody. No tak pojďte. Pojďte. Jestli pak byste věřila, že vy jste můj 879. případ. A všecko bez nehody, soudružko. No a že jsem měl žáci, byli mezi něma kolikrát moulové, to kam se na ně hrabete, soudružko profesor. Teda bez urážky. To jsem měl jednoho, tomu jsem mohl říkat nahoru dolů, helejte čověče, zahrajte tam jedničku. On furt nic, víte, až mě jednou takhle dožral, tak jsem na něj zařval, hele chlape, tak hergotn, dupneš si na tu spojku, jo nebo ne? A vidíte, na to on reagoval okamžitě. On hrál totiž beka v jednom fotbalovém mužstvu, víte vás, oh. Od té doby taky vím, že na žáci se musí psychologicky. To jsou tyhle cty, jestli jste o tom slyšela někda, podmíněný reflexy.
1: Mě velmi těší, že vás zajímá věda, soudru instruktore. Uplatněním vědeckých poznatků zvýšíte svou kvalifikaci, například ve výslovnosti při instruktáži.
0: Jo, jo. A hlavně bez nehody, víte? Na to já dám nejvíc. Takže, kdybychom se náhodou dostali my dva do choulostivý situace a já vám trochu přišlap nohu na brzdě, nic si z toho nedělejte. Hlavně, že zastavíme bez nehody. Odstan hlinitej si potom koupíte dodatečně. No, a teď mě ukažte, jak zařadíte jedničku.
1: Ano, ano. Poslyšte,
0: no.
1: Napadlo vás někdy, proč se vlastně říká zařadit rychlost? To je zvláštní, co? Řaditi vlastně znamená stavěti, klásti, rovnati něco za něco.
0: Aha, tohle máte na mysli, no jo, něco za něco to bylo, jest a bude, že? To už je v té starodávné písničce něco za cibuli, něco za křen.
1: Správně. Zdá se, že máte smysl pro etymologii.
0: Jo,
1: víte, že jazykospit a hlavně srovnávací jazykospit je dnes nejdůležitější věda, pomocí které můžeme řešit vědecké problémy zcela odlehle.
0: Helejte, kdybyste mě to neřekla, vy tak tomu snad ani neuvěřím. No a ty tam vražte tu jedničku, soudružku.
1: Ano, hle. Co slovo, to překvapivá a hluboce logická souvislost.
0: A perla.
1: Že?
0: No.
1: Řekl jste vražte.
0: Jo.
1: Víte, že ono slovo úzce souvisí se slovem vrah?
0: Ježišmarja, ženská, vy máte nápady.
1: No, Ježišmarja, to by vás nikdy nenapadlo,
0: tedy, to by mě netrklo.
1: Přece, zamyslete se trošku logicky. Vrahem začali označovat i člověka, který druhému co vrazil do těla kopí, nůž,
0: jo.
1: Meč.
0: Nebo pár facek.
1: Hle! Opět záhada. Kde se vzala facka?
0: Helejte, já bych o tom radši nebádal.
1: Ale proč ne? Objevujte překvapující souvislosti. Anglicky se řekne tvář face, píše se face. No? Slyšíte v tom naši českou facku, která jak známo dopadá na tvář?
0: Facek já už v životě slyšel, ale...
1: Bože, jaký to zdroj poučení. Indoevropské jazyky vůbec spolu souvisí neuvěřitelným způsobem. Víte,
0: pokoj.
1: Že naše staročeská píšťala se dostala do evropských jazyků jako pistole?
0: Helejte, no. Pistole je do těch píšťalků... Chci říct, soudružko, profesorko, hleďte, hodina plyne, to sichr je od slova plyn, tak šápněte na plyn, ať už se někam řídíme, to sichr s ničím nesouvisí, nebo ať souvisím, chci říct, ať vysím.
1: Prohrál byste hrdlo. Ano, zdálivě ryze české slovo řídití se má nesporný základ ve staroindickém root, dog. Správně. Ovšem nikoli v tok jako tokati,
0: ne.
1: Nebo tok jako tokaj, to ne, ale tok jako téci, staroslavěnský rjutiti, dodnes polský rzucat, to je vrhati, slovenský rucat.
0: Já vím, le tu pesku, netrucaj,
1: netrucaj.
0: Jeďte.
1: Latinský tvar ricio, téci, o tu dodnes ricinový olej.
0: Jo.
1: Ano, z latiny potom do angličtiny jako river, řeka, která teče, cítíte tady tu logiku, ano? Němčině potom navazuje slovo rytér, to je rytíř, neboť jak známo, rytířům se lila na hlavu svěcená voda, že tudíž pekla. Odtud pochází i naše staročeská řiť, no a naše dnešní. Co?
0: Ježišmarja.
1: Řítiti se.
0: Kam já se s tou ženskou až dostanu, řítiti se. Zřícenina, helejte, soudružko, i když z toho mám náramnou radost, že ten německý rytíř má hodně společného s naší staročeskou řítí, tak prosím vás, napěte na... A jeďte, já vím, co chcete říct. Jedu, jedeš, jedete, jedeme, to je od slova. Je to je otrava.
1: A mýlíte se.
0: Je to otrava.
1: Ne, opět se mýlí. Slovo jet je alogismus, jazykově je příbuzný se slovem jídlo. Správně by tedy mělo být nejet, něco, co není k jídlu.
0: Co není k jídlu, to má zase moc společného s naší závodní kuchyní, kdybyste to znali. Prosím vás, šlápněte na plyn a jeďte, nebo se z vás blázním. A co blázním? Já už jsem z vás blázen. Blázen, já vím, co chcete říct, to je od německého slovesa foukati, foukněte se do slovníku. A totiž koukněte se do slovníku.
1: Opět se mýlíte. Ale... Souzvučnost těchto dvou slov je zcela náhodná.
0: Ne, náhoda, náhoda, nehoda, nepohoda. Hleď, to je zase od slova hoditi boží hod, hody, hody do provody, dejte mě, dejte malovaný vejce, nahoditi, vyhoditi, zahoditi, vyhoditi, to je ono. Ven! Ven mě z vlčů ženská! Hello! Marš! Už ať vás tady nevidím! Marš!
1: Nekřičte. Vždyť já již jdu, když jinak nedáte.
0: Nedám.
1: Ovšem neměl byste používat i germanismu marš. Česky se říká pochod.
0: Tak pochod, pochod, pochod! Ukažte pryč!
2: Je mým úkolem přivítat prvního hosta. A s ním první problém. Poněvadž jsem si ho schoval někde mezi vás, diváky. Teď ho musím hledat. Já se trošku ostýchám. Slečno, musím do vás. Do publika. Ne. Řešení je zde. Klaunský nos, nejmenší maska na světě a pod maskou se nestydím a jdu do vás! A jdu do vás! To je manžel? Ne, bedna, manžel je bedna. Tady je můj host. Marie, pojďte. Marie Rotrová. Opatrně.
3: Dobrý večer, Marie.
2: Marie, co nám zaspíváte?
4: Já můžu zaspívat cokoliv, ale bohužel tady nemám kapelu.
2: Marie, nevadí, máme klavír.
4: A máte taky klavíristu?
2: Nemáme, ale máme řešení.
4: Výborně.
2: Marie?
4: Jaké?
2: To provodím vás já.
4: Kam?
2: Do kterékoliv písně si budete přát.
4: Vy umíte hrát?
2: Neuměl jsem, umím. Jak se říká lidově, naučil jsem se, naučil jsem se, naučil jsem se. Tak. Teď se musím jenom s přístrojem bílá, bílá, černá, bílá, černá, bílá, černá, bílá, bílá, černá. Bílá černá, bílá černá, bílá, bílá černá, bílá černá, bílá černá, bílá černá, bílá černá, bílá černá, bílá černá, bílá černá, bílá černá, bílá černá, bílá černá, bílá černá, bílá černá, bílá černá, bílá černá, bílá černá, bílá černá, bílá černá, bílá černá, bílá černá, Marie, kterou si dáme?
4: No, kterou? Nabídněte.
2: Už Marie chce. Strašce.
4: To ne.
2: Ne? S tím trestem a minulý čas, taky co? Tak tuto, Marie, tuto třeba. Takovou žízeň může mít jedině Bernardín.
4: To taky ne.
2: To ne, tam ten Bernardín, to by dráždilo. Švýcary, víte? A co takhle? Marie.
4: Co je mezi námi lásko, výborně, tak tohle.
5: Hlas, který uslyšíte teď, patří bývalému členu našeho divadla Oldřichu Ungrovi. Starší posluchači budou ten hlas možná pamatovat z rozhlasových pořadů Meteor. Oldřich Unger tam fungoval jako redaktor a měl na starosti ptáky, každé ráno pustil nějakého pěvce, kterého nahrál, a jmenovalo se to Hlas pro tento den. A Olda Unger byl členem našeho divadla až do roku 77, pak podepsal chartu a rozhodl se, že emigruje. A to se mu po strastiplné cestě podařilo a dneska už dlouho žije ve Spojených státech, v Kalifornii, v městě Santa Ana s jedním N.
3: Touto ukázkou mu posíláme do Ameriky pozdrav.
6: Když Zimmermann po létech spatřil ve Vídni první němé filmy, byl unesen. Ihned navázal přátelství s Mojmírem Frídou, půdoznalcem, který z nejrůznějších součástí nalezených po půdách sestrojil první promítací přístroj. Spolu pak založili ve vídeňském Prátru kultury a oddechu promítací společnost Vrchlický, neboť Frída byl mimo jiné básníkovým bratrancem. Budu citovat. Současný stav kinematografie je neuspokojivý. K tomuto závěru záhy dospěl Zimmermann jako kinolog. Střídání němých scén s dialogy v titulcích ho esteticky hluboce uráželo. To, co promítáme, je bastard, řekl jednou v návalu podrážděnosti Frídovi. Vyber si buď obraz, nebo titulky. Frída byl pro obraz, zatímco Zimmermann zvolil titulky. Oba přátelé, jak tušíte, se rozešli ve zlém a společnou filmotéku si rozdělili tak, že Zimmermann vystříhal ze všech filmů všechna okénka s titulky a Frídovi ponechal zbytek. V Prátru vznikla dvě velmi svérázná kina. Možná, že vás překvapí, že Frída se svými obrázky brzy zkrachoval. Obecenstvo se v ději bez titulků nedokázalo orientovat. Jinak se vedlo biografu Járy Zimmermanna. Abychom situaci pochopili, promítneme si za okamžik ukázku z jeho originálního repertoáru. Ale dříve bych vás přece jen rád seznámil se vzácným snímkem nazvaným Neodbitný detektiv. Ten se bohužel dochoval jen ve scénáři, a tak poprosím kolegy Čepelku, Svěráka a Smoljaka, kdyby byli tak laskavi, a pomohli mi s předvedením Zimmermannova titulkového scénáře Neodbitný detektiv. Volali jste mě, prosím? Ne.
7: Druhého dne.
6: Volali jste mě, prosím?
7: Ne. Dny plynuli.
6: Volali jste mě, prosím?
7: Ne. Po letech. Ne.
6: Ne, ještě. To se kazí. Volali jste mě, prosím?
7: Ne.
6: Děkuji vám, pánové. Vy tady nic nemáte, pane kolego. Obecenstvo přijímalo tyto Zimmermannovy filmy se smíšenými pocity. Titulky byly vystřiženy převážně z českých kopií a tak si v Zimmermannově biografu přišla na své především česká menšina, vděčná za každé české slovo víc než za každý český obrázek. Ale Zimmermann si z finančních důvodů nemohl dovolit zakázat přístup německy mluvícím divákům. A během promítání tak vznikaly často velmi ostré spory. Němečtí diváci, nerozumějíce z hola ničemu, kazili Čechům radost tím, že se na smutných místech smáli a na veselých zlovolně plakali. Není divu, že při těchto národnostních třenicích vznikl brzy požár, který znamenal nejen zánik Cimrmanovi dřevěné boudy v Prátru, ale konec jeho snah v oblasti filmu vůbec. Mistrovi se však přece jen podařilo vynést z plamenu jedno jediné dílo. Je to kriminální horor nazvaný Chtěla bych ženicha mladého s kučeravými vlasy. Ten si nyní promítneme.
8: Hovorí se o vás, že v poslednom čase žijete takým výstředným životom. Je to pravda?
9: Bohužel je to tak.
8: A čo, na to vaša žena?
9: No, ta se chce so mnou dať rozviesť. Len čo som začal chodiť z roboty rovno domov a ešte k tomu v úplne triezvom stave, hneď si podala žiadosť o rozvod.
8: A to sa nečudujem, to by odrovnalo aj koňa takéto prekvapenie. A čo vás to napadlo takto na staré kolena prestať s piatikou, veď si na vás ľudia budú prstom ukazovať. Aha, pozrite sa, abstinent, ježišmária. Pozrite sa, triezvy, ide rovno domov.
9: Čo ma to napadlo, čo ma to napadlo? Nič ma nenapadlo. Jednoducho mi prestalo chutiť piť. Aha. Z noci na ráno mi prestalo chutiť piť. No. Ja som zúfalý. Hej. Ja sa už hanbím chodiť aj na ulicu. Hej. Už som bol aj u doktora.
8: Áno. No. A čo vám predpísal?
9: Všetko, čo mal v ordinácii. Slivovicu, griotku, koňak, jakamarus, rum, šampanské, všetko.
8: No.
9: Neberie mi. Neberie mi.
8: A borovičku ste skúsili?
9: Tu tam nemal.
8: Nie?
9: Nie.
8: No ja mám pre istotu. Ano? Skúste to, možno, že vám pomôže, no.
9: No.
8: Držím vám palce. Tvoj, tvoj, tvoj.
9: Uvidíme, veď už sa hanbím vlastným deťom pozrieť do očí. Ja. Na zdravie.
8: No?
9: Nič, neberie. Hrozné, ja som tragický prípad.
8: Vy ste beznádejný prípad. Sa nečudujem vašej žene, že už nechce žiť s takým Nýmandom. Aspoň kvôli nej by ste si mali občas chlipnúť.
9: Chuderka moja malá, ani ste mi ju nemali spomínať. Hneď ráno si sadne na pelasť. Tak to ku mne naleje mi a už mi ponúka. Vypí za mamičku, za otecka, za Miška, za Joška, za Zuzku, za Zdenku. A čo ja viem ešte, ako sa volajú moje deti. A ja nič. Mne neberie.
8: Neberie. To je ťažké, keď
9: a v podniku neberie. To isté.
8: Hej?
9: To isté. Hneď od rána spolupracovníci ma ponúkajú. Vypí si Joško. Joško.
8: No, počkajte, Joško.
9: Drží to do seba.
8: No, počkajte, no.
9: Prečo? Joško. No.
8: Prečo, Joško, veď ste Julo, nie?
9: Dobre, ale keď u nás v podniku sú už ráno všetci takí zdrúľaní, že si ma milia s riaditeľom.
8: No pozrite sa, ak to takto bude pokračovať, tak sa tam dlho neudržíte. My sme u nás v podniku mali tiež jedného takého, abstinenta. Stále hovoril, že nechce piť, že mu to nechutí, že piatika je jed a hento a toto. Furt sa vyhováral. Tak sme ho trikrát varovali. Najprv písomne, potom ústne. No a keď to nepomohlo, tak sme mu dali padáka. Pretože my si u nás v podniku od takého abstinenta kolektív rozvracať nedáme. Presne takto sa všetci pripojili aj na schôdzi, keď sme to hovorili.
9: Ja neviem, teda čo sa týka podniku,
8: ano.
9: Tak zatiaľ je všetko v poriadku. Kamaráti, spolupracovníci ma všeobecne podporujú, kryjú ma, vždycky vypijú všetko aj za mňa.
8: Ano.
9: Ale doma, ja mám doma peklo.
8: Prečo?
9: No kým som pil, tak som celú zálohu, ako aj celú výplatu, vždy do haliera prepil.
8: No ako sa patrí.
9: Takže my sme doma u nás nikdy nemali finančné problémy. Ale odkedy som prestal piť, tak nám sa začali doma hromadiť peniaze. Moja žena je z toho celá zúfala.
8: No tak prečo by bola zúfala, keď sa hromadia peniaze, môže byť rada, môže sa prehrňať tam v tých papierové, máte či
9: kovové? Aj papierové, väčšinou papierové. No ale tak, keď celá ulica si o nás už hovorí, že vraj kradneme, že žena sa hanbí ísť na ulicu.
8: No pozrite sa, keď sa chce zbaviť peniazy, je to jednoduché. Povedzte jej, nech zoberie peniaze, nech je za čo kúpiť, no, do obchodu. Moja napríklad
10: minule jen tak nalehko vyběhla z domu do obchodu a donesla dva dalekohledy. No? Keď ta moja nie je taká vynaliezavá, ju by to nenapadlo. Nie, mne by pomohlo len, keby mi zabralo, keby mi zachutilo.
11: Počúvajte, a skúsili ste ísť na to protiabstinenské liečenie?
10: Tam sa ja hambím. Hej? Oni vraj posielajú písomné hlásenie do miesta bydliska na národný výbor.
11: To je pravda, áno.
10: Poznáte to. Ten a ten, narodený vtedy a vtedy, toho a toho dňa prestal piť, podpis, pečiatka. Oni vraj do podniku posielajú aj indigo.
11: Nie. Nebojte sa, indigo neposielajú.
10: Nie.
11: Len kópiu. Indigo zostáva na národnom výbore. Kvôli evidencii. Aby v tom mali poriadok.
10: No ale, keď už o tom tak rozprávame, keby sa stalo niečo podobného vám, vy by ste šli na to protiabstinenské liečenie?
11: No pozrite sa, ja môžem hovoriť len teoreticky. Našťastie ma nič takého ešte nepostretlo, keby ste boli bližšie za klopem na drevo. Ale keby sa mi stalo to nešťastie, že by mi prestalo chutiť, tak ja pôjdem, no, platím si nemocenskú, nech ma liečiak, ne?
10: No. A koľko tam toho treba takto popiť?
11: Nuž, norma je tvrdá. Tam sa s abstinentmi nemazne. Každý deň do nemoty.
10: Aj spievať treba.
11: A čože by to už bol za ústav národného zdravia bez spevu? Plus každý tretí deň treba roztlc celé zariadenie.
10: Ja by som sa aj išiel liečiť, ale keď mne nechutí, mne nechutí.
11: Pozrite sa, to nie je kumšt piť, keď vám chutí. Ale keď nechutí, vtedy treba prekonať ten odpor, viete? Na to treba charakter, pevnú vôľu.
10: To je pravda, ja som hlupák, no. hlupák, stále si to opakujem a nič mi to nepomáha.
11: No pretože v tej triezvosti sa vám už aj stenčuje slovná zásoba. Hlupák, stále si nadávate hlupák, nič vás nenapadne iné.
10: No tak čo, no čo by ma malo napadnúť? Však máme tie tri naše nadávky, hlupák, chmulo, tú tretiu ani nemôžem povedať, lebo sú tu ženy.
11: Nie, náhodou sa mýlite, my máme veľmi bohatú zásobu nadávok. Veď my sme kultúrny národ. Veď my sme jeden z najkultúrnejších národov v Československu. Čo by ste neverili, koľko nadávok som zozbieral medzi ľuďmi? Ja mám tu taký drobný zoznam. A to nie sú dáke cudzie slova. Ako idiot, imbecil, alebo dentista. To sú naše srdečné. Počúvajte. Papľuch, krepáň, čaptoš, pľundriak, budzogáň, ogrgen, kikimor.
10: Kikimor je pekný. Kikimor,
11: áno. Odvarok, padrť, chrcheľ. A pretože nezanedbávame ani národnostné menšiny, tak aj azandiala.
10: Ej, ale tých je azandiala. No. Ale tie sa dajú použiť len u nás, na Slovensku. Aha. A čo keď ma osud zaveje do Anglicka? Hm? No, ako sa povie pľundriak?
11: Po anglicky?
10: No, the pľundriak? Alebo plundration? Alebo plundimundi brown? Ako?
11: Veď vravím, na čo chodiť do Anglicka, zostaňme pekne doma. Dobre si vypijeme. A ešte si aj zaspievame.
10: A ktorú už je pán veľkomožný? Ktorú?
11: Už tú našu. 3, 4.
12: U nás vopci všetci pijú, iba Ďuro nie. Každému to vrta v hlave, čomu asi je. Veď je taký ako my, zdravý, mocný, lakomý. Prečo sa len od nás takto dištancuje? Stále sme ho navrávali, aby začal piť. Hop! Lenže Ďuro ten si od nás nedal poradiť. Hej, tak sme mu na oplátku pichli vidli do zadku. Odtedy je u nás v obci všetko v poriadku.
13: Ježiš, a zdar, Lúďo. Tepíc, tak co, stará vojno? Co děláš?
14: Oni zrovna jsem bez práce, víš, tak jdu pro podporu.
13: A kolik tak vyděláš bez práce, čověče?
14: No tak vyžiju, tak nějak to víš, no tak dělat někdy ongo fogo nemůžu.
13: No to se ti nedivím, čověče, já jsem tuhle snět něco špatného, jo. Já ti dostal takový hogo fogo. A co děláš ty? Porád semaforu ještě? To víš, že jo, taky semafory, jo, ještě navíc učím. Ale nějaký školy? Na akademii, v Hrnořezích. No, pokud je paměť neklamy, tak v Hrnořezích dicinky byla jedna škola, ano, jediná, plná fízl. Opovaž se říct to slovo. Nebo tě seberu hlava, nehlava, člověče. Já jsem si furt říkal, proč máš na sobě tuhle uniformu? Co se ti na ní nelíbí, víš, jak je vymyšlená? Hele, tady mám kapsy, jo, tadyhle, podívej. Zlatý knoflíky, bílý návleky, ty jsou zajímavý, jo, pač podle nich poznám, kde mám ohybat ruce. Nebo tohle, víš, co je tohle? Tohle? Není to čirou náhodou pendrich? No jo, ale víš, jak se mu kdysi dávno do dneška říkal? Vuml, což znamená vulkanizovaný učitel marxismu-leninismu. A nebo boty. Víš, proč máme na zimu Kanady a na léto polobotky? No tak to nevím. Aby jsme nechodili bosy, joudo. A když tak koukám na tebe teda, figuru máš, ale chytrej seš taky, jo. Nechceš k nám náhodou? No a beru ještě, když projdeš přijímačkama, jo, tak už tě máme, jo. Dostaneš najíst, napít, oblíknou tě, dají ti návleky, polobotky, vumla, jo, dostaneš klepeta, nakládačku a zavřou tě až černáš. Naopak ty budeš chytat lupiči, chmatáci, zločinci a jiné gauneři, libovolné, jo. Hele, mám tu služební auták, jo, hupnem do něj a pojem to odčíhnout, co ty na to?
14: A co je to za auto, lidi širší než delší?
13: No protože všichni chtějí sedět vepředu, jo. Tak si sedni, jo, připoutej se, vem si k šandu, nekuř, nemluv, zajít s řidičem a radši se jeden podívat, ať tam nejsou fronty.

0: Hele, tak jsme tady, těch lidí tady. Pánové, vítám vás u přijímacího pohovoru. Mé jméno je kapitán Sobota. Mým asistentem bude nadstrážmistr Zhorný. A vzhledem k tomu, že požadavky na vás jsou velké, jo, budete podrobeni nejdříve přijímacím testu. Jo. Budu vám klást otázky složité a záludné, proto se soustřeďte. Jo. První otázka zní, jo, co vás k nám přivádí? Třeba vy tadyhle, jak se jmenujete, cože?
1: No, já jsem Demeter.
0: No a co vás k nám přivádí?
1: No, já nemám kde bydlet.
0: Dobře, dostanete byt, jo? Co vy?
1: Já chci být policajt.
0: No dobře, jak se jmenujete?
1: Já to nevím.
0: Ježíš, a kdo to má vědět?
2: Já to náhodou vím, inženýr Prouza jméno mé. To je Alois Maňas, bratra mé babičky zeď v podnájmu.
0: Co to kecáte, člověče, jak může být zeď v podnájmu?
2: Samozřejmě pouze přechodně.
0: Cože? Vy se mi snad zdáte, člověče. Co vy máte za školy?
2: Po absolvování základní školy a průmyslovky jsem vystudoval 5 let vysoké školy elektrotechnické, potom 2 roky postgraduální studium a poté ještě 3letá aspirantura na univerzitě. A jelikož nám zrušili výzkumák, tak jsem tady.
0: Jak vás tak poslouchám, vy musíte mě pěkně blbý, Prouza. Když vám nestačí 8 tříd základky. Jo, mimochodem, já vám řeknu vtip, jo. Víte, jak se baví blbej s hluchým, Prouza?
2: Ne, to skutečně nevím.
0: Cože?
2: Že to opravdu nevím.
0: Cože? To je celý.
2: Ach tak, haha.
0: Prouza, deserte mi. Já s váma, mě se zdá, zatočím. Ale já z vás, policajta, udělám, to si pište.
2: Já si již od začátku dělám poznámky.
0: Ježíši Kriste, to je materiál. Na vás má i ten Maňas navrch, člověče, a ten je blbej, jak tenhle ten dubovej stůl. Co je Maňas?
1: Panu kapitáne, někdo klepá.
0: No nazdar, Zhorný, pojďte sem, odveďte je. Odveďte ty 2 individu. Vidu a ty hovada vedle na psychotesty. Koukejte, tady máte prkénko s výřezama a tady máte kolečko, trojuhelník a čtvereček. Vaším úkolem je pokusit se v co nejkratší době umístit tyto předměty do patřičních otvorů. Prosím.
2: Já už to mám hotové.
1: No, taky.
0: Tak jak dopad psychotest, Zhorný?
3: Ano, tak zatímco Prouza projevil nadprůměrnou inteligenci, tak Maňas projevil nadprůměrnou sílu.
0: No, tak to je dobrý. Jeden chytrej, druhej blbý, teda silnej. Uděláme z nich výjezdovku, jo? Herbert Maňas, nerejpejte se porá v nose. Aspoň když s váma mluvím. Takže teď pozor, jo? Každý dostanete 1 kontrolní otázku. Demeter, otázka pro vás. Kdo postavil Karlův most? Opakuji, kdo postavil Karlův most?
1: Ne, já nevím.
0: Tak si to rozmyslete, Zhorný, vemte si ho vedle, ať už tady nevyrušuje. A teď otázka pro vás. Jak se jmenujete?
1: Tože já jsem Drahoš.
0: No, Drahoši, vy teď budete mít velice specifický úkol, jo? Musíte vyplnit protokol. To budete dělat celý život, člověče. Takže představte si situaci, že najdete před gymnáziem mrtvou holku. Pište.
1: Poslouchej, nevíš, jaké se píše i ve slově gymnázium?
2: To nevím a nerušte.
0: Co tam kecáte, Drahoš, už to máte napsaný.
1: Tože já nevím, jaké se píše ve slově gymnázium i.
0: Člověče, vy jste bezradný v takovýhle jednoduchých situacích, jaký by se tam vzalo asi, jaký, no, přehlasovat, počkej to asi, no, když nevím, jo, tak mu holku a otáhnu jim před poštu, ne?
2: Co je Zhorný?
3: Tak už se mi přiznal, ten Karlův most postavil on a jeho 2 bráchové.
0: Dobře, Zhorný, dobrá práce. No, a teď se zeptám tamhle těch 2, tak... Pojďte vy 2 vedle, jeden počká tady, druhý půjde se mnou. Pojďte se mnou třeba, jak se jmenete?
4: Já jsem Tibor Mesány.
0: Dobře, tak, kontrolní otázka. Nosí se to na nohách, jo. Má to různou barvu, třeba černý nebo hnědý, jo. A má to tkaničky, co je to?
4: Kebyže mi hlavu odrežete, tak nevím.
0: No, jsou to polobotky, tak jděte ven a zavolejte dalšího.
4: Daj si bacha, odpověď jsou poltopánky.
0: Tak se posaďte, člověče, já vám dám kontrolní otázku. Je to na zdi, dělá to ti kťak, jo, ukazuje to, kolik je hodin, i někdy z toho vyletí kukačka, co je to?
4: A má to kaníčky?
0: Ne, nemá.
4: No tak to by mohli být sandály.
0: Ježíš, takovýhle řízky jsem tady ještě neměl. Ale policajty z vás udělám teda, to jo. Vážení přátelé, je podezření, že se v poslední době u nás v Praze kumulují kumuly a jiné kriminální živly. I když tudíž, jelikož avšak nýbrž protože některé kumuly z Perlovky jsou pěkné a není vyloučeno z jejich strany možné nabízení kumulace s našimi příslušníky. Co se smějete, Demeter? No nic. Ale proč to říkám? Minulý týden jsem byl přepaden. Tmavá ulička, nikde ani noha. Nikde ani ruka, teda nikde ani živáčka, náhle vidím mrtváčka. Jo, úplně. Vedle něj stal chlap, ruce od krve, krvavý oči, vytáh na mě holcman, co se smějej zase. Ještě nevíš, co na mě vytáh. Bouchačku, jo. Celý jsem se třás, ale opatrně, aby si toho on nevšim. Vytáhnu zbraň, natáhnu kohoutek, kikiri. Zmačknu, cvak, rána nevyšla. A já jsem se posral. Co si to tam šukáte? Šuškáte, prouza, když mluvím já.
2: V takové situaci, to se ani nedivím, že hoši, to by snad každý z nás...
0: No ne, já jsem se posral teď. Dneska to bylo zahřívací kolo, ale zítra to bude jiný kafe, jo? Dobře se vyspěte, protože zítra ráno půjdete poprvé do služby, jo? Takže rozchod, no, už jsou pryč, zaplať pánu.

0: Dobré ráno. Pozor, vyrovnat. Kde jedeme, Tehr?
1: No, tady jsem, pane veliteli. Já jsem nemohl přijít dřív.
0: A co jste měl za malér, teda? Zase Demeter, cože?
1: No, já bydlím v 10. patře a ve výtahu je napsaný, že pročí o sobě. Tak jsem doteďka čekal na další dva.
0: No, to je teda vážně malér, no. Tomu rozumím, takže příště vyrazte dřív, nebo se s těma dvěma domluvte, že budete jezdit každý ráno spolu, jo. Mě taky vozí do práce tadyhle nadstrážmistr s horný autem. No, ale teď do práce. Pánové, dneska, jo, vyrážíme poprvé do ulic, takže utvořte dvojice, tak jak vás přečtu. První dvojice Drahoš Mesány, druhá dvojice Demeter s Horným, třetí dvojice já a Holcman, čtvrtá dvojice inženýr Prouza a Maňas. Maňas vyndá tu ruku z rypáku. Čumeče, vy si ten frňák tak vytaháte, že za týden budete moc šňupat rodinný domky, čumeče. Takže na ulici se nestrkáme, chováme se slušně, přecházíme na zeleného panáčka, v každé situaci jsme příkladem, nemáme furt jednu ruku v chobotu, že Maňas? A všemožně se snažíme pomáhat ostatním lidem. V poledne se sejdeme, podáme hlášení, jo. Vyhodnotíme všechny události za dopoledne a vyrazíme znova. Tak se snažte, ať potěšíte pana majora. Něco nejasného? Ne? Tak rozchod. Jo, ještě máte všichni sebou nějaký jídlo?
2: Máme!
0: Drahoš, co se to hodil do koše za balíček, cože?
1: Tuž chlip si sádlim, já sádlo nedat.
0: No dobře, tak běžte. Oni odešli. Ježiši Maria.
3: Oliček řekl, tak běž ty.
0: Já vím, ale už vidím ty průsely, tečko. Ježiš, pojď radši zalezem někam do hospody. Dobrý den, nebojte se, to není šťára, jo. Dejte nám jenom dvě sodovky a kafe. Tak ti povím, už jsem tady měl ledacos, ale tohle, jo. To teda ještě, no, já bych ti mohl vyprávět, člověče, zrovna v loni poručík Klapka povídá. Tak jsem si zaplatil bezva dovolenou, jo, jedu střílet do Afriky gepardy. A já říkám, člověče, nedělej to, takovej gepard, ten sedí na stromě, jo, potichu, skočí dolů a máš po ruce. No a vrátil se z Afriky, jo, opravdu dřevěnou ruku, takhle s tím hákem námořnicky. A povídá, čověče, měl zpravdu, seskočil, ukous mi ruku, jo. Ale nevadí, už jsem si zaplatil od Trabalu na Kubu střílet krokodýly. A já říkám, čověče, neblbni, takový krokodýl, jo. Ten leží v bahně, jo. Šlápneš na něj, vyletí, ukousne ti nohu, ani nevíš. No, přiletěl na letiště, pochopitelně, jo. Francouzský holec, dřevěnou nohu a říká, měl si recht. Lůďom, šláp jsem na něj vylít, ukous mi haxnu, ale nevadí. Už jsem si zaplatil od široku zájezd do Himalájí na nějakou tu 8000 a já říkám, hele, Klapka. Nejde o ty vejšky, ale takový orel skalní, jo. Ten, když se spustí střemhlav, ten ti vyklovne v oko, ani nemrkneš. No a přijel z dovolený, takhle šlic přes hubu, jo, skleněný v oko. A já říkám, cože, orel? A on, ne, lezu nahoru, čověče. Koukám, jestli nějaký neletí a spad mi do oka kamínek, jo. A já v tom háku ještě, čověče, nemám takovej cit. Takže takovýhle já jsem tady měl experty.
3: No, když jsme u těch dovolených, jo, můj známý, taky policajt, přijel celý v sádři a já povídám, tak co, po dovolení? A on říká, no tak už jo, teď jsem byl s manželkou na kvíli, člověče, to byla dovolená. Auto mi tam ukradlí, stan mi zapálili, starou znásilnili, člověče, mě tam zmlátili v hospodě. No a potkal jsem ho druhý rok a on zase celý v sádři a já říkám, co pak, tak po dovolený? A ono jo, tak už zase po té dovolený. A já říkám, a kde jsi byl? Zas na kvildi. A on říká, no jo, zase. Člověče, tentokrát mi tam opravdu ukradli všechno i moje hadry. Propíchli mi ruku v hospodě. Zmlátili mě a starou, tu znásilnili, tati sotva lezla. No a potkám ho třetí rok a on nemá v sádře nic, tak říkám, tak co, podovolený? A on říká, ještě ne? A já na to, a kam jdeš, zase na kvildu? A on povídá, no stará byl a mě se moc nechce.
0: Člověče, normálně včera, jo, kluk přines ze školy, nebojte na souseda, jo, pětku ze zeměpisu, to by mě zajímalo, člověče, mobry nemohl najít Vietnam na mapě, jo. Pane vrchní, nemáte tady plán Prahy, cože? No, ukažte, já se v tom trošku pohrabu. Počkej, Vršovice, Košíře, Černý most, Vietnam tady nevidím. Ale to je divný, já bydlím vedle ČKD a tam jezdí do Kolbenky do práce na kole, takže to nemůže být moc daleko.
3: O člověče, ty ženský vůbec nemyslí, ještě se může jít. Já včera se byl u sousedů a ta paní povídá, hlej ty, nebyl byste tak hodný, potřebuji vykoupat dítě. Tak ho chytím takhle za nohu, máchám ho v té vodě a dítě řve jak protržený. A ona přilítla a říká, člověče, jsi tak blbej, to nevíte, jak se koupí dítě. Tak jsem jí to samo sebou nevysvětlil. A vojná, no milá paní, přeci se neupařím.
0: No, je, hele, koukej, už je tady maňas. A vede tučňáka. Prokrinda pána.
1: Na čelníku, já jsem našel tučňáka. Co mám dělat?
0: Ježíš, co, asi jděte s ním do zoo, ne? Hele, maňas, a kde máš toho vědátora tvýho, cože?
1: Někde nad Václavákem.
0: Ježíš, že jsem je pouštěl. Ten Inža je schopný odklonit dálnici na Brno, hele. Honem ho musíme najít, jo? Hele, hele, tamhle, už se, on se baví s nějakým chlapečkem.
2: Chlapečku, proč si tak prohlížíš ty lidi tady?
4: Já hledám soudruha Lenina.
2: Ale prosím tě, soudruh Lenin dávno zemřel.
4: Ale nám říkala paní učitelka, že Lenin je věčný.
2: No jo, ale tady jsi vžitný.
0: Ježíš, to je vůl jak anděl, co? Hele, radši všechny stáhnu z ulice, jo? Tam k nám, tam tolik škody neudělají. Prouza! Jdeme! Ještě zavolám toho druhýho hňupa. Zhorný, Zhorný, sobota.
5: Tady Zhorný, je pondělí.
0: Blbče, myslím kapitán Sobota, co děláte?
5: Zadržel jsem s Demeterem auto.
0: A proč?
5: Protože v autě jel nějaký chlap se psem.
0: To se přece smí, ne?
5: Jenže ten pes řídil.
0: Jak může pes řídit?
5: No docela dobře.
0: A co ten chlap?
5: Tvrdí, že ho stopnul.
0: Tak to je v pořádku, ale pusťte ho, chytněte Demetera a vraťte se na základnu. Člověče, pojď, musíme se podívat ještě na Mesányho s Drahošem. Koukej, už je vidím, hele. Pánové, flagáme.
1: Tož to ne, včil provádíme kontrolu totožnosti.
0: No, tak se ukažte. Počkat, Drahoš, co jste to hodil do koše za balíček zase?
1: Už chlíp si sádlím, já sádlo nerad.
0: Dobře, Mesány, jedem.
6: Dobrý den, kontrola totožnosti, vaše doklady. Ano, od obi dvoch. Občianský preukaz, vy jste bratia?
0: Dobře, Mesány, dedukce. Jako ten slavný detektiv.
3: Myslíš Holmes?
0: Ne, Holmes, ten francouzský.
3: Francouzský? Myslíš ten Degret?
0: No, jistě, to je ono. Co je, Drahoš?
1: To žádu žádat o volno. Odpoledne jsou pozvaný na funus.
0: No, samo sebou jsme lidi, ne? Až na jednoho, maňas. Nejen, že se zase hrabe v tom chobotu, jo, ale zase vede nějakýho toho tučňáka. Vždyť jsem říkal, člověče, jděte s ním do zoo.
1: Tam jsme teď byli, ale teď jdem od dvou dobijáků.
0: Ježíši chlape, mě z vás klepne šlak myokardu úplně. Z horní odvezte tučňáka do zoo, jo. Já odvezu tuhle zběř k nám na akademii. Jako švýcarský hodinky, co?

0: Motyl, motyl, závod 73, přepadení, čerpadláře, paragetické.
1: Jedu tam. Tak jsem to z něj dostal.
2: Máš akvárku doma?
1: Cože?
2: Ubonanej člověk v parku.
1: Nestíhám. Maňa, svýmej tu ruku.

0: ať ten se vzadu v tom autě.
1: On si začal.
0: Jako malý Jarda.
2: Takže dvojička zabírá začátek, trojička potom, jo?
3: Dobrý den, pánové, dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: No nazdar!
3: Ahoj, Režo.
2: Ahoj, rád tě vidím.
4: Vítám, vítám.
2: Autor tady, vítám. Autor, ahoj.
5: Krchel, dobrý den.
2: Jsem odrád, že jsi mi to vzal. Opravdu jsem šťastný, že jsi to vzal.
6: No jo, no tak dítě já dva roky nedělal.
2: Jo, vím, co myslíš, že já, co myslíš, že já?
6: Co ty?
2: Po tom seriálu, no. Černý uhlí, no. Taky dva půl roku pauza, jo. Kamarády, no, to bylo tak strašný. To jsme dostali tituly za to. Oba dva národní.
6: No chápeš, jo, jo, jo.
2: U Millera ta ožírečka. Podívej se.
6: Hele, no. Vypadáš bezvadně.
2: Ano, tak to už. Už jsem se toho trošku dostal, už jsem se z toho trošinku malinko dostal.
6: Představ si, vyčítali mi, že jsem měl vidových milicí.
2: No nebyl. A byl jsi?
6: No byl.
2: No tak to ti vyčítali. Člověče, já to nechápu.
6: No prosím tě.
2: No prosím tě, řekni.
6: Režo, tak mi tomu něco řekni.
2: No podívej se, hele. Četci to víš, o co jde. Žádný velký umění, žádný Bergman to nebude, kamaráde. To si musíš jako uvědomit, že je to na tu sobotu, na ten večer pro ty televizní diváčka, aby se trošku potěšili, pobavili.
6: Prosím tě, ta moje postava, to je nějaký straník nebo...
2: No to si řeš sám, to je jedno v podstatě. V podstatě je to takové, jak se říká, jako je teda, je zapálený, jo? Je zapálený, ale jestli je straník nebo nestraník, to je prostě už tvoje věc, víš?
6: Tadyhle prosím ještě tvoje partnerky, tady říká oj, oj.
2: Počkej, moment. Jo, počkej, moment. Oj, říká ona a aj říkáš ty, jo? Tak aby to bylo, jo? Potom, aby, to se pak po synchronizaci upraví, kdyby... Jo, a křičíte potom oba najednou, to udělají ruchaři. To nám udělají potom ruchaři.
6: Jo, tohleto, jo? Ten výkřik potom
2: závěr. To je na závěr, jo? To je až na závěr.
6: Dobře,
2: jo.
6: Dobře.
2: No. Co jsme se natočili spolu, já si na to nemůžu. Člověče, to byly seriál,
6: no já se ženou rozumím.
2: Nekec? A co se stalo?
6: No ona dělala vůml.
2: Ona dělala vůml? A ty ne? No to mi netvrdí tohle, kamaráde. No nic, no. Takže pojedeme, jo?
6: Jo,
2: takže přátelé, prosím vás, světilka máme připravený, tak se na to vrhneme, jo?
6: Jo, Režo. Režo, ještě takhle.

0: Prosím, dobře. Náhodou dubla bys neměl, viď?
1: Na tebe dubla, člověče.
2: Co prosím? No. Tak jeden, prosím. Světilko, prosím. Doupravit, až to spustíme. Jo, připraveni? Výborně. Jo, zalíčíme tam trošku. Tak. A jedeme, prosím, kamerka.
3: Jede. Soumrak bohu poprvé.
2: Uleháme, prosím. Tak se prolneme pěkně, hezky, no, pracujte mi tam. Všecko zapojte, všecko zapojte.
0: Stop.
2: Františku.
4: Co je, co je? Tohle u tebe neznám, stop, u tebe neznám. Pořád se jelo, pořád se jelo.
0: Režo, to víš, já to v životě nedělal.
1: To mi netvrd tohle, no. Prosím tebe, co to povídáš? No. Soustřed se, jako doma, přátelé.
2: Tak prosím znova, no, Františku, moc prosíme. Tak se hezky, uvolníme, sklidníme se, prosím, a jedeme.
4: Klapku, ne?
2: Kamerka, klapka! Kamera?
3: Jede! Soumrak bohu po druhé.
1: Prosím, nemáme moc času.
0: Nešlo by to toho třeba, že bych říkal básničko dobrý zpěvy nebo něco takového.
4: No tak se o to, to si jako myslí, to si prostě...
0: Se do toho dostal,
4: prostě si to si myslí a to mi tam neříkej, to pak neodmažeme na posynchrony.
2: Tak prosím, přátelé, znovu. Kamerka. Kamera.
0: Máme tady, mám ještě uříka, kdybyste byl takový zhodný. Zapudroval.
2: Stali tím.
0: Au! Ale prosím,
4: tak pozor, kamera jede, jo? Kamera jede.
2: Kamera nám jede.
3: Soumrak bohu po třetí.
2: Tak prosím, bavíme se. Spontánně. Prosím vám, prolněme se hezky. Pracujte mi tam.
5: Stop! Rejžo, já už tohle dělám 40 let, ale takovýhle buždíš k ničemu jsem ještě neměla teda. To je práce. Ha, já jsem mohla mít lepší kšeft. Takovýhle nemehlo.
0: Režo, z toho by šel udělat bezvadný prapor.
6: Nimroda, národní podnik. Ano, ano, u telefonu dispečer Kňourek. Oh, how do you do, soudru velvyslanče? Totiž excellence. Ano. Ano, ano, znamenám si, moment, moment. Již si píši, okamžíček, pardon. Ano, ano, do... Lord Hemendex zítra na křivoklátě? An? Hemendex, rozumím, samozřejmě, jako vejce s tím... s cikánkou. No to jde taky to jde, no. Ano. Ano, zítra na křivoklátě, ano. Chce si vystřelit na jelena 12 ráka. S dovolením z pušky? No ne, není to tak samozřejmě, to ne. Ne, ano, někteří nervózní pánové žádají raději lehký kulomet. Tak tedy z pušky, znamenám si, spolehněte se, ano. Ano. Kolik ran, prosím? Ano. S ozvěnou nebo bez ozvěny? Ano. Stereofoně? Jo, je nahluchlý, výborně, ano, ano. No, že zase něco ušetříme, jo. Ano. Pardon, ještě maličko, projekt, který má vlastní. No tak to je dobře, to je dobře, to je jenom dobře, poněvadž ne, je náš celostátní plán střeliva, je pro letošní rok vyčerpán, jo. No jak to, on ten soudruh, co nám to plánuje, no tak je náhodnou jednatel spolku pro ochranu zvířat. Jo. No, já se tě ještě malinko, prosím, jeho lordstvo tam pojede autem, že? No to je rozumný, to je jenom rozumný, jo. Vlakem by to bylo riskantní. Ne, kvůli strážce to ne, ale ne. Ne, já jenom, že než by se tam dostal, že už by ten jelen byl zase v hájení. Tak to je v pořádku, spolehněte se všichni. To zařídíme, samozřejmě, no jistě, ano. Ano, goodbye, excelence, goodbye. Good večerning, ano. No jo. 12 ráka, no jo, tak to jedno máme na hluboký. Tomu jsou teprve 4 roky, no jo. Ten je po pubertě. Ten bys to ještě taky neměl, ten pravej hec.

0: Počkej, to ne, takhle, hochu, to ne. To ne, to je, když jste stýš tebe, že jste ovisnul celou hlavu.
1: Rudla! Ahoj, tady Kňourek! Hele, nepamatuješ se, kde jsme posledně zapomněli toho 12. Krišpína? No toho, no, jak loni sežral tomu tureckému pašovi seznam manželek. No jo, no toho, no. No on mu vlastně udělal v Sarajevu reorganizaci. Jo, já vím, no jistě, no. A kdeže je? Na Trhanově? Sakra, aby nám neodešel na Boubín. No já, tam by se s tím stěhovací vozem nedostali. Já bych ho totiž potřeba šoupnout na křivoklád, ví? Že nebude chtít? No jele, no to víš, no. No tak mu něco slibte, no, že... Tak mu něco slíbím, no, tak třeba, že tam bude Laňka Pepička, no, nebo... To je taková rošťanda, no jo. On se do ní loni v říjnu zaboh, já vím. No jo. No je mladý ještě, no to víš, mladý, no tak to... No tak ti děkuju, Rudolfe, ahoj, ahoj, těbu. To je Krišpín z Trhanova, no jo, to je umístěnku na křivoklád. No, slíbeno cicmání s Pepičkou. No. To ale chudáka sebere, až se doví, že se Pepička v únoru spustila s tím Daňkem z Veltruský obory. No, veme. Nimroda, Kňourek! Jo, je to Konopíště? Soudruh Habsburg? Ahoj, Františku, ahoj. Holandský princ, ježiš. No tě Bůh. Ne, vás Bůh, tedy. No. Co, 4 zajíce? No to by snad ještě šlo, no tak... No tak hele, já ti tam předisponu ušáčka z Průhonic. No, počkej. Ferdus Čimelic, ten by byl volnej. No. Pak bych tady měl Číču z Ládví. No. A Ramlíka z Valdštejna, jo? No to jsou rozumní zajíci, to se neboj, no. Ti na sebe nechají klidně střílet, to buď ve starosti. To si krásně práskne. No jo. To se neboj, je, ty zbytečně nekličku a umí nádherně vykukovat za pařezem. Cože, nemáte pařezy? No, když oni od někaď vykouknou, neboj se. No dobrá, no jo, no. Cože, už... Že už Ferdu zná odvidění, no jo. No tak to bych tě tam mohl poslat jedině Bobíka z Pernštejna. No. Jenže ten strašně prská, no. No nemá rád pejsky, no. Loni zakous perskýmu šachovi buldoka. No tak on to tak čistokrevnej buldok nebyl, no to je pravda, no. No jo, no to je fakt, já vím, no on byl křížený s francouzským punčem, tedy pinčem. No tak na to pozor, jo? Hele, a jeho podívej se, hlavně, jeho výsosti vždycky včas dejchni na brejle, jo? No to víš, musíme šetřit. No kde bych taky porád ty zajíce bral, no? No jo. No, moje mě nepustí na krok. Tak děkuju. Ahoj, halali. Hergot. Nimroda, Kňourek! Bažanta? Prosím, beze všeho. A kam to má být, prosím? Ano, ne, to si píšu. Znamenám si, já si znamenám, ano. Ano, JZD Chrášťany, jednoho Bažanta. Jo, máte hosty z kraje, no jo? No rozumím, no chcete se blejsknout, no? No jo. No tak to vám pošleme zlatýho. Jo. My jsme ho včera vypucovali. ještě bych prosil přesnou adresu, jo? Ano, já si píšu přesnou adresu, jo? Chrášťany u Rakovníka. U Rakovníka kulturní dům. Co kulturní dům? Vy tam nemáte pole? Jo, na estrádu, no jo. A jaký bažant by to měl být? Jo, Jiří bažant. Tak to by nějaký omyl. Nebo apríl, že jo? Že to je apríl, víte? No jo, já to baštím. No jo. No, no jo, já jsem si hned tam myslel, páč bažanta Jiřího nemusíme stěhovat, jo. On tady sedí vedle s Maláskem u pijána, to je bažant a la Malásek. Ano, jsou vedle. Děkuju, nashledanou, halali.
2: Následujících několik minut se budeme věnovat, drazí přátelé, vašim milým dopisům.
3: Samozřejmě jenom těm, ve kterých se nás na něco ptáte.
2: Jistě, dopisy, ve kterých se nás neptáte, necháme stranou.
3: No tak, popravdě řečeno, takový dopis přišel jenom jeden.
2: Necháme ho stranou.
3: Necháme ho stranou, no tak on to není dopis. Ona je to pohlednice, tak necháme ji stranou.
2: Jo, pohlednice, no, tady to jsem neviděl. Srdečný pozdrav z Vysokých Pater. Hele, my máme přátelé i ve Věžácích.
3: Z Vysokých Tater.
2: Tater, pardon. Inu, Čech všude bratry má.
3: No. Tak už tedy k těm dotazům. Jmenuji se Jiřina Slavy Houtková. A jsem 7. rok provdána...
2: To já nevím. Jo, tak to je dotaz. Aha,
3: to je dotaz. Jmenuji se Jiřina Slaby Houtková a jsem 7. rok provdána za Františka Slaby Houtka. Můj muž František chodí čím dál tím později domů. Jak bych ho to měla odnaučit? No tak moje milá jmenovkyně, víšte co, vyčkejte v posteli jeho návratu a jakmile se váš František vrátí domů, řekněte takovým rozespalým hlasem, ty jsi se vrátil, Emile? A uvidíte, že potom dlouhou dobu nevytáhne paty.
2: Pardon, proč nevytáhne paty? No ne, ty, vy to víte, řeknu, vy to no, víte, a to vidět nemusím. Další dotaz. Tazatel Šimša z Počernice ptá, jaký je nejvyšší trest u nás za bigamii? Milý Šimšo, jako všude, dvě tchyně. Tak to máme uřízení. Prosím.
3: Začala jsem si známost s jedním mužem, píše Nataša Peňská z Bydžova. Jsem však velmi přísně vychována a kromě toho stydliva. Co mám dělat, pokusí-li se mě u dveří políbit? No tak... Já bývala taky taková milá Nataša, nechte si to. Dělejte to, co jsem dělávala já. Šeptejte o pomoc.
2: Dotaz Jiřího dle... Stydlivá z tebe.
3: No ano, no.
2: Dotaz Jiřího dle...
3: To je
2: dotaz Jiřího Dlaždičky z Rakovníka. Jsem zahrádkář, amatér, začátečník a dělá mi stále. On je to na druhý řádce. A dělá mi stále potíže...
3: Čtení.
2: Ne. Dělá mi stále, píše Dlaždička z Rakovníka.
3: Vám.
2: Ne, já vím, jemu ne. Jemu dělá stále potíže rozeznat kýžené rostliny od plevele. Jak mám plít, ptá se.
3: To by mě taky zajímalo.
2: No, podívejte se, příteli, nejlepší bude, takhle z praxe, jenom jak si vám poradím, vytrhat úplně všecko, až co vyroste znova, to je plevel.
3: Tohle je dotaz z Brna. Jarek Sedláček se ptá, kdo je podle vás momentálně naše nejlepší herečka? Co, koktám? No, tak já bych řekla, že je nás několik. No.
2: A ta druhá už nehraje, víte?
3: Jo.
2: Divák Netřesk z Vrchlabí píše: moje žena dělá pořád, co si zamane, co mám dělat já? Dělejte totéž, dělejte, co si zamane.
3: Tohle je velmi jednoduché. Josef Hládek ze Šumšína u Lovosic píše: dostal jsem kopřivku, je to nebezpečné? Není.
2: Není. Ne. Ovšem nesmí se to dovědět kopřiva.
3: No,

0: Nebojte se, přátelé, promoce žádná se konat nebude, ačkoliv bych jako úřadující proděkan Cikánské akademie muzických umění měl na to jaksi i právo. Zavedu vás, tedy ani vás ne, ani sebe ne, do studentských let, ale do studentských let Josefa Hlinomaze. Josef Hlinomaz totiž je kuriozita v českém divadelním životě. Možná, že jste si toho všimli jen tak an sich, abych mluvil česky. Ale Josef Hlinomaz v závěrečném představení Pražské konzervatoře, které se jmenovalo Břetislav a Jitka, je to obraz českých dějin, jmenuje se to také Únos v lese, tedy pod názvem, tímto se to traduje, je to také knižně vydáno. Je to romantický příběh a jím končila škola dramatická, jejímž absolventy máme oba dva býti tu čest, školní rok dávno před druhou světovou válkou za první republiky, a sice ve Valdštejnské zahradě. V tomto představení Josef Hlinomaz vytvořil roli prvního mnicha. Ten Únos Jitky je proveden zajímavým způsobem, a sice na koni. Provede ji Břetislav osobně na koni. Kůň a každé zvíře, to je na jevišti vždycky záležitost kuriózní, protože je to takzvaně neurežírovatelný element. Tady běží jenom o to, aby se hrdina nějakým přijatelným způsobem udržel těch několik okamžiků v sedle. A hlavně, jak uvidíte z následujícího, jde o to dostat koně na scénu a pak hlavně ze scény. V našem případě představitel Břetislava okamžitě na čtené zkoušce hrdě prohlásil, že na koni umí, což bylo přivítáno neobyčejným jásotem, protože odpadlo výpůjčné ve výši 50 korun, které požadoval smíchovský pivovar za propůjčení pravého netolického valacha, jehož hlavní pracovní náplní bylo tahání sudů. Přivedli tedy až v den premiéry, tedy ve večer premiéry do Valdštejnské zahrady, koně ukryli do přítmí zákulisí Valdštejnské zahrady, ve vhodném okamžiku na něj posadili nakostýmovaného a vyfešákovaného Břetislava a pro jistotu dva okostýmované sloužící, jejichž úkolem číslo jedna bylo dopravit netolického valacha na scénu. To se jim podařilo. Po delším zápase, pochopitelně. Ale tak, že hlava, krk a půl trupu bylo ve světle a ta druhá část, tedy ta zadní s ohonem, ta byla ve tmě. Dál to nešlo. Kůň odmítl poslušnost. Následoval úkol číslo dvě, to znamená dopravit Jitku k Břetislavovi do sedla. To se mládencům povedlo na první ráz, ovšem dali do toho trošku víc vehemence, takže tu Jitku vlastně přehodili přes toho koně a ta jim přepadla na druhou stranu přes krk zpátky. To už obecenstvo kvitovalo živým, tedy velice živým smíchem, který se stupňoval tím, když začali rvát tu Jitku zase zpátky z druhé strany do sedla. To se jim povedlo, ovšem výsledek byl katastrofální, protože Jitka zlomena v pase visela na koni jako balík, přirozeně podle zákona schválnosti, s vykasanými sukněmi, tedy do obecenstva, což obecenstvo zase neopomnělo kvitovat náležitým smíchem. A následoval úkol číslo 3, to znamená dopravit Šemíka s Jitkou a Břetislavem v sedle ven ze scény. Bylo nutno ovšem napřed provést obrat, to znamená koně otočit takto a vyvést ho ven. Ač tam byly stromky a kulisy a jinak to nešlo. To se mládencům už povedlo méně než v prvním případě a opět tak, že tentokrát hlava, krk zůstaly ve tmě, sedlo plně osvíceno světly a zadní část s ohonem. Ale valach měl zmizet, ten měl provést Únos. A tak tam stál první mnich, Josef Hlinomaz, přesně tedy podle pokynu pana režiséra, si přiložil ruku takto k čelu, jakože hledí do dálav za pádícím vraníkem, který kopyty míří oblaka prachu. A teď čekal, až ten kůň zmizí. A pak mu povolili nervy, když viděl, že ten kůň nepůjde. A řekl tu historickou větu. Ale ještě než jí řekl, tak jak takhle koukám, tak to nedělalo dojem, že hraje prvního mnicha, nýbrž zvěrolékař, který se chystá provést úplně rektoskopii. A pak tedy řekl, Břetislavem, když on prchal více nezdálný brž Boreou, tak rychle naši orytý uchvátil. Co to znamená, já nevím. Jestli někdo rozumíte, nebo jste náležitě fundován, tak mi to sdělte, protože to neví ani ten Pepík Hlinomas. Jemu to taky nikdo nikdy neřekl a nevysvětlil. Prostě Břetislavem, když on prchal více nezdálný brž Boreou, tak rychle naši orytý uchvátil. Měl mluvit samozřejmě ještě dále, v tom nastalém chaosu a zmatku, až ty lidi řvali smíchem, tak prostě zapomněl text. A teď tam v té Valštejnské zahradě bylo poprvé v historii divadla použito mikrofonů, které byly volně rozsety v těch rostlinách na té předscéně. Takže i sebedůvěrnější nutný dialog mezi partnery na jevišti okamžitě ty mikrofony přenesly až do poslední řady ve Valštejnské zahradě. A tak se ten Hlinomas v té kutně mnišské otočil nenápadně na toho druhého mnicha a řekl mu potichu: Hrgot, já nevím, jak dál. Obecenstvo zareagovalo velice. Když druhý v nich zase se nenápadně potočil na toho Hlinomaze a řekl: tak něco kecej, ty vole. A tu Pepík už naprosté depresi a v naprostém zoufalství procedil skrz zuby: když já vím, hovno. Obecenstvo zaburácelo smíchem. Korunu tomu dodal přišedší opat, který bez ohledu a zcela necitlivě na vzniklou situaci spráskl ruce nad hlavou a řekl: tímto slovem smrt mi působí. Což byl konec školního představení ve Valštejnské zahradě. Prostě mládenci to nedohráli. Pepík Hlinomas je kuriozita také v tom smyslu, že každý z nás nějak začínal s ochotníky v různých kroužcích a tak dále, v různých studentských dramatických útvarech, ale Pepík Hlinomas si odehrál své první představení přímo na jevišti Národního divadla. To bylo tak, jako posluchač druhého ročníku dramatické školy, tedy konzervatoře, byl pověřen záskokem v Národním divadle, a sice do hry Král Václav IV. Role tedy nijak ne velká, je to v podstatě jedna věta, ale pečlivě sešroubovaná a na zbreptání jak dělaná. Já vám tu větu sválně přečtu, protože si sám netroufám ji říct. Králi, z oken radnice novoměstské kamenem hozeno po kalichu, lidé se rozvsteklili nevídaně, rozbili vrata radnice, končele z oken schodili, na kusy rozsekali. Vidíte, nic to není, ale prostě tohleto poslovo sdělení měl Josef Hlinomas předvést v závěru třetího jednání a potom už se nic neděje. Král Václav v Kunratickém zámku vyslechne tuto zprávu, trefí ho šlak a umírá, padá opona a lidi si jdou pro zimníky. Prostě na závěr a tahle ta věta. Pepík ji umí dodnes, jako když bičem práská, ačkoliv je to téměř tedy, no, bezmála půl století to bude, co tahle ta historie se odehrává. A Pepík tedy stál v Národním divadle připraven, v portále, na jevišti pochopitelně trůn, na něm vévodil král Václav IV. Zdeněk Štěpánek, to vedle Václav Vidra starší, králův šašek Eduard Kohout, Otto Rubík, Jiří Štajmar, prostě celá plejáda hvězd tehdejšího divadelního nebe. Pepík Hlinomas čekal v brnění, kterým chrastil, kudy chodil, čekal v portále, inšpicient s knížkou vedle něj, řekl mu: Hlinomas ven. Hlinomas vyběh, klek na koleno, tak jak měl předepsáno, nadechl se a řekl: králi! A dost. Prostě vznikla pauza, o které přítel pivec říká: to byla pauza, že šli lidi kouřit, a když se vrátili, tak ještě byla. Prostě Pepík dodnes říká: všecko jsem vnímal, viděl jsem lustr v Národním divadle, viděl jsem ty lidi, jak zelený hlávky, takhle. Slyšel jsem docela zřetelně, jak mě napovídá z oken radnice novoměstské. Nadechl se, aby spustil znova, a v tom uslyšel, jak pan Štajmar šeptá panu Rubíkovi: co nám to sem zase dneska poslali za hovado? a tomu vzalo dech. Ovšem, Václav IV. Umřít musí, to se nedá nic dělat. To by tam seděli ty lidi do dneška. Tak se páni herci se vychechtali, pak pan Steinmar si přešel pár kroků dopředu a řekl svým způsobem: veličenstvo, posel je tak rozrušen, že vám ani nemůže sdělit. Nastavil ucho k nápovědní boudě, nasál pumpičkou text a řekl ve zkrácené formě: všecko to tam ty lidi rozsekali na kusy, rozbili vrata a konšele snad schodili někam ven. Opona, konec, vyšli spokojeně domů a z toho si Pepi Glinomas vyvodil pro sebe jednu velkou životní divadelní filozofii, že se totiž na divadle nikdy a za žádných okolností nemůže nic stát. Já bych dodal o něco pokorněji, podle toho jak a kdy.
1: Tak smutný představení, neuvidím v životě.

0: Když jsem vydal svou první knížku Tajnosti zákulisí, tak mě jeden z kolegů vytkl, že jsem jaksi nepřílišným rozsahem kapitolky poněkud upozadil Jaroslava Vojtu. Já to uznávám. Teď v té druhé knížce Adaptace není legrace, která právě dnes slaví své narozeniny, jsem se to snažil poněkud napravit. Protože Vojta to skutečně při historii, při popisu historie divadelního humoru je osobnost, kterou pominout jen tak nelze. Ty anekdoty, které se mezi českým lidem o Vojtovi tradují, to většinou není pravda. Zakladatelem této tradice zvojtování anekdot byl Hugo Haas a všichni jeho následovníci až po nás jsme v této tradici pokračovali a můžu vám říct, že i po jeho smrti, tedy kdy už opravdu nemůže s tím mít nic společného, tato tradice zvojtování anekdot pokračuje. Ale jsou pravdivé ty historie ze života. A já začnu tou, o které i Vojta jaksi sebekriticky uznával, že je pravdivá. To bylo takový to, jak zpívá Luba Hermanová, smutný nedělní odpolední představení. To bývá v červnu, kdy Praha je lidu prázdná, lidi jsou většinou na žlutý nebo na modrý plovárně nebo v Podole a my putujeme v sakách, v košilích na odpolední představení. Divadlo je otevřeno do kořán, dveře, okna, aby tam bylo trošku vzduchu. A kdy prostě říkáme, proč ty lidi vlastně do toho divadla chodí. Kdyby do toho divadla nechodili, tak bychom nemuseli hrát. A protože v tom divadle jsou, tak hrát musíme. A to je právě to smutné nedělní odpolední představení. Tak při takovémto smutném nedělním odpoledním představení jsme se všetně bavili, tam se smluví všecko možné, o domácích zvířatech. Pejskaři chválili pejsky, kokr španěli, vlčáky, dogy, kočičkáři kočičky samozřejmě, angorský, bílý, mourkový, já nevím jaký, Jiří Steinmar, který v Úvalech pěstoval drůbež, svou drůbež, včetně svých milovaných holubů. Vojta to poslouchal a pak povídá, víte chlapci, já vám něco řeknu. Ty domácí zvířata, ty kočky a ty psy a nakonec i ty Jirkovy holuby, to je všecko takový obyčejný, to já chtěl dětem udělat radost, tak jsem jim koupil veverku. Bylo chvíli tablo a pak někdo povídá, prosím tě, Vojto, veverku. Veverka přece strašně smrdí. Vojta povídá, veverka? Ne. Veverka, že smrdí? Vůbec ne. Ale někdy hrozně. Jednou Vojta byl nejšťastnější člověk, když byl ve společnosti svých divadelních druhů v divadelní šatně. Tam taky sršel humorem, byla s ním legrace. Byl kouzelný vypravěč, teda tímto stylem. A my, jaksi zábavnými posluchači, kteří si přisadili svá polínka. A jednou přišel do divadla a byl ve strašně špatné náladě, takový melancholický, ani ti nejzatvrzelejší dobráci a pošťuchovači ho nedokázali přivést do varu. No ale pak se mu to jako rozleželo v hlavě a spustil svým specifickým způsobem. Tak se byl chlapci se zeptat ve škole na našeho kluka, na Ivana, že se kluk špatně učí. To se věděl dávno. Ale dožralo mě, když ten třídní jejich mě povídá, že kluk je nafoukaný. Povídám si, na co? Že jeho táta je herec? Jel jsem domů a takhle to ve mně vařilo. Nejradši bych ho býval na fleku zmlátil, ale pak jsem si říkal, ne, být ho nesmíš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš pedagogicky, aby si kluk odnes něco do života. Jel jsem domů do Modřan, loucovalo to ve mně, ale mírnil jsem se. Říkal jsem si, Jaroslave, ne, být ho nebudeš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš tak nějak opravdu pedagogicky, od srdce k srdci, aby kluk věděl, že s ním mluví vlastní táta. Přišel jsem domů, kluk seděl za stolem a něco si čmáral. Já chodil jako můra okolo světla. Vařilo se to ve mně, ale říkal jsem si, Jaroslave, ne, ani na ní nešahneš, být to nesmíš.
1: To není moderní výchovný prostředek. Musíš pedagogicky, aby kluk věděl, že opravdu má někdo zájem o jeho dobro. Tak jsem ještě chvíli chodil a najednou mě ty prsa zalil ten vztek, já mu vrazil facku, řekl jsem, ty víš, a on věděl. A nakonec jedna automobilistická. Jeden z našich kolegů, já ho nebudu jmenovat,
0: dostal před takovými 15-20 let nový vůz, tedy Spartaka tenkrát. Všechny byly stejné, pochopitelně, ty vozy, ale každý, protože to nebyla maličkost, dostat ten vůz na poukaz, pokládal svou povinnost ukázat kolegům, jak ten vůz jezdí. A tak tedy dotyčný šofér, novopečený, nám udělal takovou malou okružní cestu kolem Stavovského divadla. Jedním ze spolupasažerů byl Jaroslav Vojta. A kolega jel Perlovou ulicí nahoru, tenkrát ještě nebyla jednosměrná, na křižovatce s Národní třídou stál příslušník SNB s pažemi rozpjatými, řidič poslušně zastavil na těch stříbrných peckách a Vojta byl nespokojen. Říkal, chlapče, jeď! Podívej se do toho zrcátka, ten štrůdl za náma. No jeď, nezdržuj to. Se na něj podíval a povídá, posechni, kdo ti tohle řekl, že takhle můžu jet. A mě nebudeš učit. Já mám vůdčí list 30 let. Já mám ještě ten na tom platínku takovou. Já vím, jak se má, no rovně, že jec nemůžeš, to dá rozum. Teď bys toho chlapce přejel, ale já tak jedu vždycky, já si vyberu, jak mi ukazuje. Vemu to buď to doleva, anebo doprava. Celý auták se smál, pak někdo povídá, co děláte, nesembák. Teď ji střílí do pneumatik, ne? A Vojta povídá, no rozčilené je. To je pravda, to je z toho frmolu v té Praze, cizinců plno všade. Hvízdá na píšťalu, mává za mnou rukama jako blázen. No mává, zná mě z filmu nebo z televize, tak mu zamávám taky a jedu klidně dál.

ta němčina, ta vás nesmí mýlit. Jde o českého tenora, o hrdiného českého tenora Teodora Šice, a sice v Gunodově Faustu. Proč Teodor Šic? Teodor Šic to byl vynikající tenor éry Kovařovicovi a ještě později Ostrčilovi. Já sám jako útlý studentík primár nebo sekundán jsem ho ještě zažil v plném flóru, jak se říká. Zpíval Kozinu, Lohengrína, Dalibora, Parcifal, všechny tyhle ty Wagnerovky to zpíval on. Byl znamenitý tenor, veliký hlas to byl. Když jsem přišel už do divadla, tedy jako člen činohry, byl Dodoušek už dávno v penzi, ale do divadla chodil velice pilně a působil tam jako hlasový poradce. Měl bych vám vlastně říct, že tahle ta kapitolka je s hvězdičkou, protože Šic dělal neobyčejný legrace. Jeho smysl pro humor šel někdy až na samou hranici únosnosti, a pokud jde o tlustá slova, tedy to bylo vždycky za jakoukoliv hranicí. Jednou Šic hostoval venku Dalibora, někde na venkově, a měl zkoušku s orchestrem a s dirigentem. Dirigent orchestr spustil, chvíli dirigoval, Šic zpíval, kapelník odklepal a povídá velice slušně: mistře, zpíváte moc nahlas a tady je P. Prosím, ještě jednou. Spustil orchestr, Šic začal zpívat, chvilku zpíval, kapelník znova odklepal, pak řekl poněkud nervózněji: pane Šic, moc forzírujete a tady je P. Ještě jednou, prosím. Spustili, hrál to, Šic nastoupil, zpíval, kapelník najednou třískl taktovkou o pult a začal řvát: pane Šic, řvete jak na lesích a tady je P. Víte, co to znamená? A Šic se na něj podíval a povídá: polipně prdel, pacholku. V této době hostoval jako mladý bariton plzeňské opery pozdější významný baritonista Pražského národního divadla Jan Konstantín. A sice ve Fibichově Šárce hostoval roli Přemysla, ve kterémž to představení zpíval Šic tenorovou partii Ctirada. Tenkrát samozřejmě nebyla režie tak důležitá, tenkrát se angažovali lidi na hlas. Bylo to studentské odpolední představení, kam si zpráva pozvala dotyčného, tedy nadějného adepta, o kterém slyšela nebo kterého viděla. A řekli mu to velice jednoduše, tedy v tomto případě Konstantinovi: koukejte se, přijdete spolu s ostatními na jeviště, árii zpíváte opřen o trůn, a potom, až zase všichni budou pryč z jeviště, půjdete s nimi. To bylo všecko, co mladému Konstantinovi řekli. Posadili ho do šatny spolu se Šicem, který se líčil, a říkal: poslyšte, mladej, slyšel jsem o vás, že hezky zpíváte, ale jestli pak toho Přemysla taky dobře hrajete, víte, to není takový ten bariton od hnoje, jako je Lukáš Tomeš, to Přemysl, víte, to byl kníže, toho musíte hrát noblesně, pamatujte si, Přemysl byl nobl, kníže. Představení začalo, Konstantin spolu s ostatními přišel na jeviště, přišla árie, zaspíval bezvadně a teď čekal, až se všichni hnou, aby mohl odejít, když tom se představitelka Vlasty, paní Horvátová, rozeběhla k němu a klekla mu pod nohy. To Konstantinovi dopředu nikdo neřekl, nevěděl, co má dělat, tak se při hře orchestru otočil na toho Šice, který stal opřen o veliký železný meč, takto bradou na jevišti, a povídá: mistře, co mám dělat, mám jí zvednout? Načež mu ten Šic poradil tak, že to slyšelo půl hlediště: vyser se na ní, jsi kníže. Rozhlas mám velice rád. Je to taková tichá, nenápadná práce a člověk se při ní naučí, tedy respektive odnaučí všem zlozvykům a návykům v české řeči, takže je z něj nakonec to, čemu se říká umět mluvit. Jen rozumět, aby bylo. Já za svých mladších let tedy pamatuji takzvané divadlo Myšlenky. To bylo jaksi v tom, že divák se domýšlel už od páté řady dál, co si to tam ty herci na tom jevišti povídají. To tedy rozhlas odnaučí dokonale.
tohleto a proto tedy mám rozhlas rád. V rozhlasovém souboru, tehdy napevně angažovaném, působil herec, ti dříve narození ho budou pamatovat, Ludvík Řezníček. On měl takový hluboký hlas, hrával v pohádkách obry, skály, řeky a různé jiné nadpřirozené bytosti. A hrával také velká zvířata, jako slony, mamuty, medvědy. Hrával v té zemědělské hlídce také kmotra Brázdu, v té dvojici Rákos Brázda. Byl to taky děda Mevrouš na té výstavě. A to byl starý, ostřílený rozhlasový mazák a přesto se bál, jako speaker se bál cizích slov. Zvlášť, když v nich bylo písmenko R anebo L. A v jedné takové té zemědělské hlídce měl říct větu, tam dojde k určité reorganizaci. A další věta byla, manželky a matky penze je v pondělí. Té reorganizace se strašně bál. A pořád si to opakoval. Reorganizace, reorganizace, reorganizace. A pak to vyšel naprosto perfektně. Tam dojde k určité reorganizaci. Nadechl se a řekl, manžetky a patky pinze je v pindělí. Jako za volantem, čekáte to zleva a přijde to zprava. Všichni se určitě budete pamatovat na promluvy, na nedělní promluvy vždy v 9 hodin dopoledne Zdeňka Nejedlého na okraj dne nebo živá slova. A to nešlo přímo, to šlo z magnetofonového záznamu a Zdeněk Nejedlý to chodíval točit už v sobotu odpoledne ve 3 hodiny do vládního studia v rozhlase. Pak to upravili a vysílalo se to druhý den. Jednou odpoledne v sobotu volala jeho sekretářka, že pro zaneprázdnění nemůže přijít, že přijde až v neděli v 8 hodin před vysíláním. Druhý den volali, že přijít vůbec nemůže, aby si laskavě rozhlas zařídil náhradu. Tam byl inspektor, který jaksi vykonal svou povinnost s nejlepším úmyslem. Ovšem výsledek byl poněkud opačný. Inspektor znal Nejedlého poměr ke Smetanovi, tak narychlo pořídil výběr z oper Bedřicha Smetany a napsal pro hlasatelku hlášení omluvné, kde bylo pro zaneprázdnění akademika Zdeňka Nejedlého vysíláme hudbu z oper Bedřicha Smetany. A jako první ozval se Blachut a zaspíval Kde meškáš, Zdeňku? Dnes je vám, konzumentům rozhlasu hej, protože všechno je z magnetofonového záznamu, kromě zpráv a nějakých sportovních přenosů, ale není dávno doba, kdy se všecko vysílalo živě. To znamená, že to, co jste doma slyšeli, bylo v téže době vysíláno z té budovy ve Vinohradské ulici číslo 12. A my jsme jednou takhle louskali tu nedělní odpolední pohádku, to je velice oblíbený pořad. Děti to neposlouchají, chraň pámbu, hlavně dospělí, tatínek s maminkou, dědeček s babičkou. Přes 77% našich spoluobčanů těmto pohádkám naslouchá. Ty pohádky jsou většinou velmi hezké, ale tahle ta, o které mluvím, se nám moc nevyvedla, protože byla posazena na samých zdrobnělinách od autora. Bylo tam o nějaké měníčkovi a Marušce, že přišli do lesíčka, v lesíčku byl domeček, v tom domečku stoleček, u stolečku židličky, oni papali polívčičku, pak masíčko, pak buchtičky, měli k tomu lžičičky, vidličičky a nožejčky. Prostě byli jsme sami ičičky, ečičky, očičky a my jsme byli z těch zdrobnělin za 55 minut z té pohádky tak zblblí, že pan Šot, který dělal vypravěče v té pohádce, četl do té konec, do té náladové hudby Viléma Prokopa Mlejnka, četl z papíru a zazvonil zvoneček a pohádky byl koneček. Podíval se na zeď, ty červený stopkový světla zhasly a on si ve stejném tónu přidal tak a teď mě dětičky polipte prdelku a já si jdu pro penízky. Bývalo by se nic nestalo, nás tam bylo v tom studiu jako do Mariáše. Co v takový pohádce je král, královna, princ, princezna, nějaký zlej nebo hodný čarodějník nebo bába. Jenomže světýlka zhasla, ale mikrofonečky zůstaly zapnuté. Takže v celé naší vlastičce si dětičky vyslechly i roztomilý koneček té pohádečky. To se ví, my jsme mohli jít s celou pohádkou do háje zelenýho, protože těm parchantům se zrovna tenhle ten konec z neznámých důvodů líbil nejvíc. Ale jak to tak v životě lidským bývá, legrace byl sice kopec, ale chudák pan Šot nesměl za trest 3 roky do rádia. Tak svět odplácí.

Vypravěcký fenomén divadelní šatny byl nesporně Jan Pivec. To bylo něco fantastického, jak Honza dovedl vyprávět. To plná šatna posluchačů. Říká se, že monolog dlouho nikdo nevydrží, ale u Pivce Pivec mohl povídat hodiny sem, hodiny tam a všichni s otevřenými ústy poslouchali. Já osobně jsem měl nejradši Honzovy historie, jednak tedy z jeho angažmá v Bratislavě, kde působil při zakládání Slovenského národného divadla, a jednak jeho historie z vinohradského dětství. Já se sice Pivcovi ve vyprávění rovnat nechci ani nemůžu, ale přesto se pokusím, jaksi v kostce, ve stylizaci vám Pivcovo vyprávění přiblížit. A začnu tedy tou historií ze Slovenska, kdy soubor Slovenského národního divadla pod vedením svého šéfa Janka Borodáče odjížděl na zájezd do Žiliny. A Borodáč chtěl po Pivcovi, aby si dával na té slovenštině náležitě záležet. Tak si ho zavolal a Pivec to vypravuje takto. Zavolal mě Borodáč a povídá mě, on tu slovenštinu přehání trošku. Dneska to mají ti, co jdou na Slovensko, i já už jsem to měl lepší, tenkrát řekli těm hercům, všecko se měkčí, jdete ne, sečte dětěně, okrem cudzích slov. Takže dety sečtou děti, ale detail sečte detail, pak to je cudzí slovo. Pak to dopadlo jako Homola v Košicích, kde Homola změkčoval všecko a říkal, paň otec telefonoval sťatěr. A strašně se divil, když mu kritika napsala po první premiéře, pán Homola urobil iba v prvom dějstve 150 chýb. No a Pivec tedy to zveličuje a vypadá to pak takto. Jeli jsme na zájezd a zavolal si mě Borodáč a povídá mě, pán Pivoc, jdeme do tej Žoliny. Dajte si pozor na tu slovenskou reč, aby pekně zněla, větě, přijdete na javisko, tam bude pri stole stať paní Meličková, vy sa ukloníte a povětě, milostivá paní, pekně slovensky, milostivá paní, už je prestreté pre 10 osob. Je prestreté pre 10 osob. Jeli jsme tím rychlíkem, já na záchodě, já po kupech, já u konduktéra porád, je prestreté, pre 10 osob. Pak přišlo představení, já stojím v kulise, Arpád mě řekne, Pivec, ven, já vylítnu, tam stála ta Miličková u toho stolu, ona se ovývala vějířem, měla na tom japonérie a to mě zblblo. Já se nadech a povídám, milostivá paní, už je presraté pre 10 osob. Vylítnu ven, chytím se za hlavu, tam stojí Borodáč v kulise, křižuje se a říká, pán Pivoc, čo jste mi to urobili, veď jsem vám hovoril, pekně se ukloniť a povětě, milostivá paní, už je presraté, no vidíte, já už jsem taky v tom. A pak je historie z Pivcova mládí. Jednou jsme zkoušeli, já nevím, co to bylo, jestli Rasputin nebo Rozrušená země, a stalo se náhodou, že jsme osiřeli my dva právě s Jendou v šatně. A Pivec chodil s tím svým krokem takovým, jako měl ve zvyku, když si opakoval text, nebo když nad něčím přemýšlel, a pak se nad mnou naklonil, takhle povídá. Díval jsi se včera na televizi? Jo, ty jsi hrál, já vím. Oni dávali takovej foršpan, dávali k tý... Jak ono se to jmenuje? No, dneska má opera premiéru, režíruje to Tain. Je to takovej, v televizi dávali takovej jenom krátkej úryvek. Jak ono... No, to je jedno, ono... Oni tam, já ti něco řeknu, víš, oni ty moderní texty na tu operu zpívat nejdou. Taková pištěkárna za mýho mládí, tam ti byl tenor. On se jmenoval Boža Vronský, teda on se jmenoval Tlučhoř, ale to sem teď nepatří. To byl Pacholek, on měl takovej v Paganinim, on měl takovej sermon, já ho vidím do dneška. Já už si ten text tak na unt nepamatuju, on je to taky nějaký pátek a on se plác takhle do prsou a řekl, mě se ptá, který měl se ženami tolik co činit, jak se to se ženami dělá. A teď ti rošťák jeden šel takhle pomalu na tu rampu,
ten orchestr ten dělal tram, tadadam, tadadam, ono to lochtalo tadyhle ze spoda nahoru a on si dal sišák takhle hnátu na nápovědní voudu a zaspíval, líbám ženy vás tak rád. Ženský se káceli v parteru jako telegrafní štangle, diletářky to vomývali kolínskou, on tu árii musel opakovat 6krát, já přišel domů místo v 11:45, fotr myslel, že jsem byl za děvkama a udělal mě ze zadnice třapec.

snad, ten mám jí ještě dál. Nechtěla se dál ode mě vyhnout. Já hojnu se dál, bych nedopoletáhlý. Já hojnu se dál, bych nedopoletáhlý.

Je mě to velice líto, že přivádím mezi nás přítele Eduarda Kohouta už bohužel jenom z magnetofonového záznamu. Abych se totiž vám teď na závěr svého pořadu přiznal, přítel Eduard Kohout byl vlastně duševním původcem mého dnešního večera. Nejen proto, že mě do svého pořadu Eduard Kohout Viole zvával jako svého hosta, ale také proto, že mě k tomu přímo naváděl. Eduard Kohout to byla osobnost, stejně jako na jevišti, neopakovatelná i ve svém glosování svého okolí, ve svém smyslu pro humor. A byl tedy i to, čemu se říká veliká osobnost zákulisí. Chtěl bych vzpomenout, jak dovedl ironicky šlehnout, zasmát se vtipu na sebe a jak uměl především vtipem postihnout i sebe sama. Na malé miniaturní plošce dovedl postihnout všechno, co bylo hodno kritiky. Například jeho známé rčení. Ten mládenec to hrál jaksi na svůj úkor. To je podle mého názoru postiženo všecko. Nebo jeho rčení, dáma byla poněkud kredenciózní. To je nejenom kritika fyzických proporcí, ale i kritika měšťáctví všeho druhu. A jistě to je inspirováno firmou František Kohout, truhlářství České Budějovice, později Plzeň. Nebo jeho velice eufemistické a milosrdné zhodnocení slečniny recitace. Verš dělal, co mohl, ale slečnu bohužel neudržel. Jednou mě řekl, když hostoval někdo u nás, řekl mě, ve druhém jednání jsem se už začal bát. Ne jeho, ale lidí, co nám udělají na konci. Nebo řekl, byla dokonale subtilní ve všem, i ve hraní. Nebo jeho šlech v šatně. Byli to, myslím, 70. Jiřího Štajmara, který udělal takovou improvizovanou hostinu v šatně. Krásně vypadal, zářil, svítil. Seděli jsme v tom staváčku tak vedle sebe na těch židlích. A Stáňa Neumann, tehdy asi 55-letý, si povzdechl, kluci, takhle bych chtěl vypadat v 70 jako ten Jirka. Na češ Kohout mu řekl, ale Stanoušku, vždyť ty už tak vypadáš dnes. Nejvíc vtipů se skutečně točilo kolem Edáčkova věku, kolem data narození. Já sám jsem byl jednou důvěrníkem ROH, nějakým desítkářem nebo něčím takovým. A vyfasoval jsem takový štos kartotečních lístků, kde jsem měl zapsat jméno člena, bydliště a datum narození. Přirozeně jsem přišel i k Edovi a povídám, Edo, musíš mě říct, jméno mám, adresu taky, ale musíš mě říct, datum narození. To bylo zlé. Edáček se na mě podíval, upřel na mě své krásné, modré, povněnkové oči, položil těžce svou ruku na mou, udělal mistrovskou pauzu a pak mi řekl, víš co, vles mi na hrb a napiš mi tam rovnou kříže. Edáčka strašně rád, jak říkával, loupal jako buřta Vladimír Řepa. Jednou se studoval Radus a zpráva ho obsadila pro jistotu, aby nedocházelo k změnám Trojmo. Ovšem pak onemocnila Runa, nehrálo se to stejně. A Edáček třeba, že už byl jaksi v kanonickém věku, Radůzova dědečka chodil po divadle a žertovně říkal, budu jim všem třem podávat po vzoru Borčů, dozovaně jet, aby pozvolna k datu premiéry ochořeli, abych to pak musel hrát sám. A Řepa říkal, oni si onikali, a říkal, ví Edy, ale to by musela hrát Mahulenu Dancerová a v lóži by musel sedět Franz Josef s Windischgrécem, aby to všecko bylo dobový. A pak jízlivě přidal, Edy, když on hrál první Radůze, dával mu pan kapelník Bedřich Smetana nástupy na všecko, nebo jenom na jednotlivý fráze. Také já s Edáčkem jsme se častovávali, to bylo takové naše oblíbené rčení, kdykoliv jsme se potkali, tak úvodní speech probíhal takto, on mě říkal, tak co růžičko, jadou kotle. Já jsem mu odpovídal, jo Edo, kdyby šly jako ty tvoje monology, jako ten pořad ve Viole, to by bylo ono.
On většinou vtipu na sebe předcházel. Člověk se nadech, aby mu řekl nějakou tu invektivu, a on říkal, nic mi nepovídej, všecko vím. Palacký byl osobně moc hodný člověk, za to Shakespeare jako kolega nestál za ním. Jednou jsme s Františkem Filipovským bloudili po Itálii a vítr nás zavál do Pompeji, kde jsme shlédli všechny ty pamětihodnosti. A přišli jsme ke kiosku, kde byla nádherná barevná fotografie ruin pompejského amfiteátru. Samozřejmě, že jsem okamžitě pohled koupil, napsal adresu Eduard Kohout na Kampě 11, Praha 1, Čekoslovakia a napsal tento text. Srdečný pozdrav z tvého prvního angažmá, ti posílá tvůj a tak dále. No, Edáček se po prázdninách jako strašně zlobil, všem kolegům, kolegyním to ukazoval, říkal, podívej se, co si dovolili s tím Filipovským. A Eva Klenová to doma vyprávěla jako vtip svému otci, panu profesoru Getzovi. Getz to vyslechl, pak se zamyslel, zahleděl do dálky a povídá, ale Kohout, pravda tedy tuším, začínal přece v Plzni. Když jsme odjížděli na zájezd do Polska v 60. letech, dostali jsme instrukce, přišel hlavní celník a vykládal nám, co smíme vyvést ven, co smíme přivést zpátky, že se tam nesmí vozit peníze sem, že se nesmí vozit líh, jenom 2 litry kořálky. Jsme všechny ty pokyny vyslechli, tak nám poděkovali za účast na schůzi. Dav se rozcházel, vrzali židle, začal šumět hovor a do toho ředitel ještě volal, počkat, soudruzi, nezapomněli jste všichni odevzdat vojenské knížky? Kout se na mě podíval a povídá, to bude těžký, jej totiž Žižka nevystavil. Přátelé, já končím. Byli jste tím nejlepším obecenstvem. Já vám za tuto důvěru a za vaše spoluvytvoření dnešního večera upřímně děkuju. Až to budu vyprávět méně zkušenému obecenstvu, méně věci znalému obecenstvu, budu muset asi říct na závěr, že divadlo není většinou jenom samá legrace a psina. Budu jim muset říct, že tahle ta drobná zrníčka soli jsou vlastně skutečně jenom nepatrnými zrníčky, aby všední každodenní chléb dostal chuť. I u divadla. Konec konců, každý jste někde zaměstnán, jste dospělí, plnoletí, co vám tohleto budu vykládat?

Man vynalezl bagr. Třetí za průkopníka aviatiky, to byla slečna, která tvrdila, co jsme sami nevěděli, že prý Zimmermann na svém avionu dokonce přeletěl Prahu. A to, že prý nejdříve nad ní udělal kruh a pak nad ní udělal kříž. A čtvrtý divák ho považoval za hudebního skladatele. No, všichni měli pravdu. Ono se v Zimmermannově případě skutečně dost těžko střelí vedle. Není snad oboru, do kterého by tento donedávna neznámý velikán plodně nezasáhl. Položme si však otázku, jak si jeho genialitu vysvětlit. My spatřujeme hlavní příčinu v tom, že Jára Zimmermann neprodělal období puberty, která, jak víme, myšlení mladého člověka rozptyluje nežádoucími směry. Zimmermannovi rodiče před svým synkem až do jeho 15 let tajili, že je chlapcem, aby donosil šatstvo po své starší sestře Luize. Když mu pak zlomyslné spolužačky na dívčí škole ve Bodičkově ulici prozradili, že není dívkou, měl už Zimmermann pubertu za sebou, poněvadž děvčata, jak víme, dospívají dříve. Také letos je tomu 100 let, co se Jára Zimmermann narodil. Díky matrikáři 4. vídeňské farnosti Franci Huškovi, který prováděl většinu zápisů ve stavu opilosti, nelze dnes spolehlivě říci, zda se Jára Zimmermann narodil roku 1856, 1865 nebo 1886. To právě letos slavíme. Matrikářův rukopis připouští i rok 1887, takže i v příštím roce tomu bude 100 let. Co se Zimmermann narodil. Po matce Rakušan, po otci Čech, po první světové válce, takřka zapomenutý velikán, začíná svou tvůrčí dráhu ve chvíli, kdy se vymaňuje spout své konzervativní krejčovské rodiny. Jednoho dne odstrkuje od sebe talíř s nenáviděnou krupicovou kaší a odchází jako 7letý až 37letý z domova. A od té chvíle nacházíme jeho stopy takřka ve všech zemích všech světadílů. Tak ve Stuttgartu staví s hrabětem Zeppelinem první vzducholoď s konstrukcí ze švédské oceli a s gondolou z českého vrbového proutí z Moravy. V Paraguaji zakládá loutkové divadlo, ve Vídni kriminalistickou a baletní školu, zkoumá život polárních samojedů a na útěku před vyhladovělým kmenem mlasků mine severní pol o pouhých 7 metrů. Vynalézá jogurt. Manželům Kyriovým nanosí na vlastních zádech do sklepa 45 puten smolince. Českému profesoru Burjanovi asistuje při prvních plastických operacích. Edisonovi potom předělá pupík na obýmce jeho první žárovky. Jakkoliv měl Jára Zimmermann neklidnou krev světoběžníka, vždycky se rád vracel domů do Čech. Dá se říci, že vlastenectví je základním jeho charakterovým rysem. Pro ně trpěl v habsburských žalářích a pro ně se naučil také skoro plyně česky. Vlastenectví vedlo také jeho štětec, když maloval svůj slavný historický triptych obrazů Bitva u Lipan, Bitva na Bílé hoře a Sedláci u Chlumce, vystavovaný pod souhrnným názvem Naše slavné prohry. Tolik tedy na úvod a o filmové práci pohovoří kolega Ladislav Smoljak.

0: Obrátíme-li teď svou pozornost k Cimrmanově činnosti filmové, musíme hned úvodem konstatovat jeden smutný fakt. To, že Cimrman nevynalezl kinematograf, se stalo nešťastnou náhodou. V roce 1895, kdy byl zrod filmu tak říkajíc na spadnutí, trénoval na olympijské hry a neměl na vynález kinematografu čas. A tak spatřil němé filmy až poprvé ve Vídni a byl novinkou nadšen. Ihned navázal přátelství s Mojmírem Frídou, půdoznalcem, který z nejrůznějších součástí nalezených na půdách filmů, na půdách činžovních domů, sestrojil promítací přístroj. Spolu pak založili ve vídeňském prátru kultury a oddechu promítací společnost. Ovšem filmy, jaké se tehdy promítaly, nemohly Cimrmana uspokojit. Zejména mu vadilo, že němý děj je tu přerušován obrazovými titulky. Cimrman o tom doslova říká, to, co promítáme, je bastard. A na Frídu se rovnou obrací s výzvou. Vyber si, buď obrázky nebo titulky. Frída byl pro obrázky, zatímco Cimrman zvolil titulky. Oba přátelé se rozešli ve zlém a společnou filmotéku si rozdělili tak, že Cimrman vystříhal z filmu všechna okénka z titulky a Frídovi přenechal zbytek. V prátru tak vznikla dvě svérázná kina. Frída brzy zkrachoval, protože publikum se v ději bez titulku nedokázalo orientovat.
1: Počkejte, pojďte obrátit list. Jak se dostal Jirka Šmicr do filmu k tobě, do postřižin?
2: To by mě taky zajímalo. No, to je, já si na to pamatuju velice dobře. Honzík Hrušínský mě pozval na představení, vy jste hráli na Žižkově ještě s Žilným studiem. S Ústeckým studiem. Jste hráli, už si nepamatuju co, ale jako zaujala mě výrazná osobnost.
3: Jirkova.
2: Ale opravdu to je člověk, který má figuru. Prostě znáte to, vy koukáte se na jeviště, máte tam fůru panáku, ale jeden přitahuje v oči, protože je osobnost. A to byl v tomhle případě tady Jiří.
4: Já jenom k tomu, ona to byla taková zvláštní situace, protože pokud já, mluvíme o těch postřiženách, že ano, pokud to je vlastně první můj takový významnější film a vím, že vám to snad rozmlouvali, to obsazení a vůbec, ale tu Magdu Vašariu, nebylo to tak?
2: Ne, bylo akorát to, že všichni říkali, hele, Magda bude filmovat a televizi a nebude mít čas a Hanzlík, ten je taky všude někde a budou hrozný problémy, s to dá dohromady a pak jediný člověk, s kým byly problémy, si byl ty.
5: Já vím, že spousta lidí se diví, jak mohou například v Indii pěstovat kult posvátné krávy. Sám nejsem vyznavačem žádného podobného náboženství, ale přesto to chápu. Já osobně krávy zbožňuji. Můj vztah k tomuto zvířeti není veden jen pohnutkami rázu čistě materiálního, jako je pití mléka či představa bifteku, ale je dán vděčností, která se dá charakterizovat známým úslovím v nouzi poznáš přítele, v tomto případě přítelkyni. Jakoliv jsem člověk družný, jsou chvíle, kdy chci být sám. Proto jsem jezdíval do jižních Čech k osamoceným rybníkům, kde široko daleko nebývalo človíčka. Koupal jsem se tu, studoval, četl, pozoroval mravence a podobně. Někdy jsem pro změnu opláchl auto. Samozřejmě bez šamponu. Pochopitelně jsem zacouval co nejblíže k břehu, abych nemusel daleko pro vodu. Měl jsem právě zadní část vozu, když mě nesmírně překvapilo, že mi auto začalo pod rukama sjíždět do vody. Vysvětlení bylo jasné, podemletý břeh se utrhl a kola se sesula do rybníku. Nemnoho, byla ponořena jen tak asi do poloviny, ale za to definitivně, což jsem pochopil, když selhalo vše, co se v podobných případech dělá. Od této chvíle jsem přestal toužit po samotě, leč malně, byla tu zcela neúprostná. Ale najednou, kde se vzala, tu se vzala, na břehu stála kráva. Nepásla se. upřeně mě pozorovala. Dívali jsme se dlouho jeden na druhého. Řeknu vám, byla to kráva, úplná krasavice. Ani se mi nezdálo, že žvíká, spíš jako by koketně pohazovala zubní protézou. Ticho a samota, které nás obklopovali, dodávali, nevím jak jí, ale mě určitě, pocit důvěrného zblížení. Pod tímto vlivem jsem k ní došel, chvilku jí laskal za uchem a potom jsem jí opatrně odvázal provaz, jímž měla přivázanou hlavu k noze, aby nemohla rychle běhat. V duchu jsem si říkal, kráva je to tlustá, asi záhumenková a s těmi se občas i tahá. Můj plán byl samozřejmě jasný, ale problém spočíval v otázce, jak bez chomoutu a postraňků. Moje poťouchlé chování snášela kráva ku podivu klidně a s naprostým pochopením. I k autu se nechala odvést, ale tady nastal nový problém. Jak budu řídit zároveň krávu i auto? Provaz byl naštěstí dost dlouhý, takže kráva mě mohla táhnout. Obavu jsem měl jen z toho, aby v okamžiku, kdy nastartují vůz, se mnou kráva nevyběhla příliš rychle, protože má zetka bude pro ní určitě lehkým břemenem. Pochopil jsem, že musím na čas odsunout problémy technické a zmocnit se celé situace spíš psychicky. K tomuto účelu jsem vytáhl celou svačinu, kterou kráva skonzumovala úplně samozřejmě. Já ji během toho seznamoval se svým hlasem, aby se snad nelekla, kdybych při celé akci použil silnějších výrazů. Kráva pokojně dojedla a já se rozhodl. Odhodlaně jsem sedl za volant a spustil motor. Přiznám se, že mi stál na čele pot. K mému překvapení kráva vůbec nezareagovala. Kola se protáčela, vůz sebou trhal a ona jen s nepatrným údivem zvedla hlavu. Zařval jsem několikrát z okénka, hýje, ale zase nic. Tehdy mě napadla ďábelská myšlenka. Použít ruční houkačku s balonkem. Zvukově totiž připomínala psa. Dodnes nevím, zda jsem to měl nebo neměl udělat. Té krávě musel někdy ublížit pes, protože jsem skutečně vyjel a jel i tehdy, když už jsem nechtěl. Jel jsem bez motoru, dokonce zabrzděný. Uklidňovalo mě jen to, že na budovy hned tak nenarazíme. V tom mě ale kráva překvapila svou moudrostí. Zastavila a já zjistil, že vůbec nebyla splašená. Protože se po tom siláckém výkonu začala klidně pást, aniž by zvedla hlavu. S velkým vděkem jsem sejmul provaz z vozu a vpletl ho krávě mezi rohy. Abych ji opět omezoval v chůzi, tomu by mě nikdo tehdy nedonutil. Neboť v nouzi se ukázala nejlepší a značně rozumnou přítelkyní. Což se o některých lidech v podobných situacích říct nedá.

0: se s Jirkou Krampolem vlastně sešli náhodou, protože já od roku 72 hraji v Semaforu, takové představení Zavěste prosím volá Semafor, který je založeno na otázkách diváků, a Jirka Krampol tam začal docházet jednoho dne jako host, ještě jako člen divadla Na zábradlí, a nějak se mu ta atmosféra Semaforu zalíbila, začal mě nosit takové drobné dárky, potom větší dárky, potom přinesl úplně veliký dárek a požádal o angažma. Jsem říkal, výborně, Jirko, můžeš tady zůstat, ale my si tady všechno píšeme sami, tak než něco se píšeme spolu, tak jsem vyndal se šuplíku hru, kterou jsem o společné dovolené napsal s doktorem Plzákem. Tedy to byla normální dovolená, on tam měl svoji ženu a já taky, ale oni byli spolu a my dva taky, a tak jsme psali. A to je hra, jak znáte doktora Plzáka, plná sexuologických problémů. Jirka Krampol tamhle hraje hlavní roli a jde mu to velice dobře. Jirko, prosím tě, ale pojď sem, já bych si s tebou přeci jen ještě chtěl pohovořit. Odcházíš jeviště, mně se zdáš dneska nějaký takový smutný, co je s tebou?
1: Já jsem se ráno probudil a zjistil jsem, že vypadám jako eskimácká babička po velice dlouhým zimním spánku.
0: Jestli chceš, abych ti to vyvracel, tak to nebudu. No, ačkoliv ty nevypadáš jako eskimácká babička. Ty vypadáš jako babička eskimácký babičky.
1: Hele, Slávku, jak na tebe koukám takhle z profilu, tak ty, kdyby si do toho raťafáku dostal žihadlo, tak ty by si vypadal jako náčelník Sioxu, rychlý brejle na váleční stezce.
0: To je možná dobrý, ale to není možný, protože já mám modrou knížku, víš.
1: Já si dělám legraci. A víš, co je nejlepší?
0: No.
1: Nejlepší je být mladá, krásná holka.
0: No to asi jistě, no to jo. Jenže to nám dvěma už se nemůže podařit. My s nima můžeme na nejvejš tak trochu kamarádi.
1: Jo, ty myslíš jako vylepšit si podzim života?
0: No jistě.
1: No tak to nejsem proti, ale jak bys to chtěl udělat?
0: No o tom se právě chci poradit s tebou, ty jsi měl přeci se ženami vždycky úspěch.
1: Jo, no.
0: No ne, nebuď skromný, to ne, na tebe to přeci už prozradil na besedě profesor Zdeněk Nédlí. Je to pravda, ne? Já si myslím, že bychom na děvčata měli jít nějak přes řeči. Těžko je můžeme brát třeba na plovárnu.
1: Proč?
0: No to jsem zkoušel.
1: A co?
0: No co?
1: Studená voda nebo co?
0: Ale voda byla dobrá, tam jsem ani nevlez. Ale dal jsem se s jednou dívkou do řeči, vypadalo už to slibně, a najednou ona se mě zeptala, pane Šimku, proč vy jste vlastně dneska nechal doma svaly?
1: A co ty na to?
0: Začal jsem se trapně vymlouvat, že jsem ti na den půjčil a takový ty. To nebylo ono. Prostě já si myslím, že my, co pracujeme převážně hlavou, my bychom se měli svlíkat jedině u lékaře. A to ještě za plento, aby jsme nepostrašili sestřičku.
1: Hele, a co je vzít na lodičky?
0: Lékaře?
1: Ale. Děvčata?
0: Na lodičky, jo.
1: No?
0: Hodně daleko od jezu.
1: Proč?
0: Když se to veslovat proti proudu a ještě se vytahovat a ve světácký hovory, to v našem věku nemůžeš stačit.
1: No dobře, tak lodičky škrtám a nedávám jiný návrh. A co oslovit děvčata takhle v metru?
0: Radši mezi stanicemi, aby nemohli vystoupit.
1: Proč?
0: No proč, já už jsem je v metru taky oslovil.
1: A co říkali?
0: Nic, pustili mě sednout.
1: Ale Slávku, neříkej mi, že neexistuje způsob, aby dva kluci, teda myslím kluci našeho věku, nesehnali dvě mladé hezký holky.
0: To víš, že ten způsob existuje.
1: No tak.
0: A stojí to děsný prachy. Prasknou na to veškerý úspory, musíš takzvaně rozbít prasátko.
1: Tak to ne, na úspory nešáhnu, protože já peníze potřebuju na léky.
0: Jo. Jak na tebe koukám, to už si na ně šáhnul, ne?
1: No zatím ne, ale počkej, ale já mám nápad. Co odvez děvčata na Petřín do Bludiště?
0: Do Bludiště? A co, to tam budeme rád naschovávanou nebo se hledat?
1: Ne, no tam bychom mohli svý obličeje svést na zrcadla.
0: To jo, a co potom venku? To by si holky myslej, že jsme si vzali zrcadla sebou.
1: Tak počkáme, až se setmí a odvezem děvčata rovnou do domu hrůzy.
0: Mně se to zdá blbý, ne první večer je tahat ke mně domů.
1: Já nemyslím k vám do paneláku, já myslel k Matěji, na pouť.
0: Jo, ty myslíš do strašidelného zámku.
1: No.
0: No to by šlo možná, protože tam už mě nabízel, jestli to nevíš, angažmá před 5 lety.
1: Proč to nevzal?
0: Já to vzal. Odbory se tenkrát postavili proti, že prej se mě ostatní strašidla bojej.
1: Ale nepřeháněj, ty jsi docela milá osoba.
2: No já si to taky myslím, pan Šrámek to taky říká.
1: Jo.
2: No jistě.
1: Já totiž, hele, ty potvrzuješ dokonce jednu moji teorii.
2: Jakou? Ty máš teorii
1: nějakou? No jistě, no, že každý člověk připomíná nějakou figurku z Disneyovky.
2: Neříkej, kterou ti připomínám já.
1: No ty právě jsi výjimka, která potvrzuje pravidlo, žádnou.
2: Jak to?
1: Tebe, kdyby Disney chtěl nakreslit, tak si udělá na ruce uzel.
2: No jo, to je výborný for. Hlavně, že nakreslil už tebe.
1: Ne.
2: No jistě, ty jsi úplný pes Pluto, hlavně když kejcháš. Hele, Jirko, dohadujeme se stejně zbytečně. My si musíme už konečně přiznat, že nám dvěma může zpříjemnit podzim života už jedině teplou kamen.
1: To je fakt, ale budeme se snažit, aby nám přikládali mladý, nesmírně krásný, ale hlavně inteligentní děvčata.
2: To je ona mezi náma, na ty inteligenci bych vůbec netrval.
1: Taky ne.
3: Já myslím, že váš zlepšovací návrh bude nepochybně námětem dalších úvah. No, až dosud jsme se zabývali problematikou svatební, ale nejdůležitějším obdobím je ono předsvatební, předmanželské. Specialistou na toto předmanželské období je náš další host, doktor Karel Tětiva, psycholog a sexuolog.
4: Podívejte, já bych se, jestli dovolíte, rád vrátil k svatbě jako takové, o které tu už byla řeč. Zapomnělo se totiž na důležitou věc, která se ke svatbě bezprostředně váže. A sice svatební noc.
3: Pravda, konec konců naše hovory jsou intimního rázu, tak proč ne? Faktem je, že v této věci zůstává v mnohém nejasno.
4: Máte pravdu. Podívejte, těch příčin je hned několik. Já bych ze všeho nejdřív chtěl apelovat na mladé muže, budoucí ženichy. Podívejte, chlapci, nežijeme někde ve středověku, jo? Žijeme léta 20. století. Tedy století technické, ale i sexuální revoluce. Takže ve svých požadavcích na nevěstu nemůžete být puntičkáři. Dívky dnes také přece nevyrůstají v klášterech. Takže chlapci, buďte velkorysí, víc vám k tomu neřeknu. Ostatně, tady bych mohl mladé muže odkázat na odbornou literaturu. Problematikou svatební noci se totiž podrobně zabývám ve své knize Slavnostní repríza.
3: Slyšel jsem, že jste nedávno dokončil volné pokračování Slavnostní reprízy.
4: Ano, tam se ovšem zabývám problémy naší nejstarší generace, která také přece uzavírá sňatky a svatební noc je v jejich případě zvlášť citlivým bodem. Proto jsem napsal knihu s názvem Veselá derniéra.
3: No, vraťme se ale k problematice našich mladých diváků. Nejčastější otázkou, se kterou se na nás obracejí, je doba. Doba uzavření sňatku. Víte, kdy? Jestli v raném věku, nebo tak říkajíc po zralé úvaze, čili později.
4: Spodní hranici stanovuje zákon a tou je plnoletost. Od této hranice výš neexistuje nějaký ideální věk vhodný pro uzavření sňatku. To si prosím pěkně pamatujte. Ostatně tohleto už jsem rozebral ve své publikaci, poslední publikaci, nazvané Prašť jako uhoď.
3: Děkuji vám za rozhovor.

0: přesýpací hodiny. Přesýpací hodiny v mé hlavě hlasitě odbíjejí půlnoc. Proč bych si nevyhlásil bojový poplach? S okamžitým vypochodováním dosud neznámým směrem. Tak. A už stojím za půl hodiny nastoupen před domem spolu s nikým jiným. Uděluji si poslední pokyny. Odstraňují drobné závady. Nálada je výborná. Jsem sám sobě nejen starším bratrem, zkušeným přítelem v složitých životních situacích, ale i náročným velitelem, který dokáže v pravý čas povzbudit, ale když je třeba, nesleví ani opít. Nenápadně se přesunují spící metropolí směrem na periferii. Ani zkušení vrátní hotelu a hotýlků netuší, oč jde. Dokonale jsem je zmátl. A už je zde periferie. Plynárna a les. Mrholí. Setkání s bažinou. Rákos. Páchnoucí voda sahá až po prsa. Ale jdu. Ještě pár kroků a zahltí mě ta špína. Zatnu zuby, jako už tolikrát v podobných situacích, a jdu. A jako zázrakem, no, začíná neznatelně stoupat. Vycházím z bažiny. Neznatelně se chvějí. Zimou. Svítá. Vracím se první ranní tramvají. Promáčený, nevyspalý, ale šťastný. A náhle z ničeho nic dloubnu se kamarádsky pod žebra. Je to na první pohled málo, ale v některých okamžicích toto skromné gesto znamená velmi mnoho. Kamarádství, úctu vyjádřenou bez zbytečných slov a fráz. Ano, jsem hrdý sám na sebe. A s touto myšlenkou opět spokojeně uléhám. Dnes si pospím. Je totiž neděle a mám dost času.
1: Vojenská služba je nejčestnější povinností každého občana, co má mužské pohlaví a měří nejméně 150 cm. Tolik úřední spis. I mne povolali. Měřím 151 cm a jmenuji se Pepa. Mé názory na vojnu nebyly jednoznačné. Brožurky sice tvrdily, že vojna je největší blaho pro mladého muže a svírat pušku milenku dá organismu pocítit větší slasti než pochybné známosti zavraty činžovních domů. Ale na druhé straně nápisy vojáků na záchodcích předních pražských lokálů tvrdili pravý opak. Také kamarádi, kteří přišli za 2 až 3 roky z vojny, neplýtvali slovy chvály. Když jsem zelené sukno bránil slovy z příruček, byli mě a křičeli cosi neslušného. Hezký obrázek, který jsem si o vojně vytvořil, pokazil i rotmistr Rudolf Nusle, náš soused. I když jsem se snažil mít ho rád, musím přiznat, že její vojenská služba poznamenala. Výložky neodložil ani ve vaně a vyznamenání si přilepoval leukoplastí na nahou hruď. Ze zásady odmítal pít mléko, neboť se mu zdálo málo zelené. Rotmistr Nusle vůbec rozeznával kvalitu podle barev. Kdo byl zelený, byl dobrý. Kdo měl barvu jinou, byl lump. My jsme měli protekci, neboť se jmenujeme Zelenkovi. Za to lékárník Černý z druhého patra nacházel často před svým prahem rozbušky, dvakrát pak pod rohoškou minu. I jinak si soused Nusle počínal jako správný voják. Na Štěpána rozehnal koledníky útokem na bodák. V pokoji měl zákop, kde přijímal hosty. A po uzavření domu si otvíral dveře granátem. Do schodů se pohyboval zásadně přískoky. Ve volných chvílích schromáždil rodinu, promítal zpomalené válečné filmy a vrhaje se co chvíli k plátnu ukazoval naběračkou chyby vojevůců. Přes tuto úpornou snahu nebyl však již 10 let povyšován a proto zatrpkl a snažil se sestavit z rodiny vlastní armády. Sledování všech těchto momentů a postřehů snad způsobilo, že jsem se na vojnu příliš netěšil. Kromě toho jsem byl ženat a musel jsem se starat o početnou rodinu. Snažil jsem se proto spíše této čestné povinnosti uniknout, ale marně. Jednoho 1. října, oblečen v tepláky, s malým balíčkem jídla pod paží, doprovázen svojí družkou Anou, 5 nevlastními a 3 vlastními dětmi, jsem se vydal k nádraží. Anna brečela. Vlastní děti se rvaly s nevlastními. Byl jsem trochu nesvůj. Zejména mě rozčilovalo, že občanovi mě zřejmě považovali za kočovníka a dívali se na mne soucitným okem. Co chvíli někdo přistoupil a žádal, abych mu nabrousil nůžky. Nevlastní děti využívali dobroty těchto občanů a začali žebrat. Anna spínala ruce ke kolem jdoucím mužům a svěřovala se. Jede na vojnu. Běda. Teď budu ve svém bytě ve Vladislavově ulici číslo 2. 4. patro. Telefon 224-628. Úplně sama. Někteří z pánů se zastavili, zapsali adresu a slíbili, že rádi vypomohou v udržování domácnosti. Jen se přimlouvali, aby Anna dala děti k babičce. Jeden pán dokonce slíbil pomoc hned ten den večer. Měl jsem v očích slzy štěstí. Teď už jsem z vojny strach neměl. 2 roky utečou, přijdu, bude mi 21 a máme život před sebou. A skutečně, vojenská služba nebyla tak zlá. I vyznamenání jsem získal. A nových věcí, co jsem poznal. Mýdlo, příbor, ručník, denní styk s muži, rádio, televizi, pyžamo a vězení. Pravda, dostal jsem sice několik anonymních dopisů, že ani na láska ke mně není stálá, ale znám ty závistivce, co boří mladá manželství a byl jsem klidný. Vracel jsem se domů dokonce hrdě. Neprohýřil si 2 roky, Pepo. Jsi silnější a z nakradených dek ošatíš rodinu. A pak přišla ta chvíle. Zazvonil jsem u dveří svého bytu. Dlouho mi nikdo neotvíral. Bušil jsem tedy a i kopanec přidal. Jakýsi muž odkryl špehírku a zvolal. Zmiz, dnes pomáhám já. Děkuji, řekl jsem, ale už nepotřebuji, vracím se z vojny. To je jiná, pravil muž. I když jdete poněkud nevhod, račte si převzít inventář. Shledání s Anou bylo radostné jako vždy a večer jsme si došli pro děti. Přepočetl jsem nevlastní. Bylo jich 7. Ty mne ale tolik nezajímají. Mé vlastní byly pořád jen 3. A já jsem rád, že mi Anna byla po celou vojnu věrná.
2: Další, prosím.
3: Dobrý den.
2: Posaďte se.
3: Děkuji. Promiňte, paní doktorko.
2: No dovolte. Já jsem lékař, paní.
3: Proto jsem právě jdu, já vidím všechno strašně rozmazaně.
2: Nepovídejte.
3: Ano.
2: Sundejte brýle. Ano, ano, vy jste se nám překoukal na televizi, to je jasný.
3: Ale prosím vás, jak bych mohl? O televize mohu mít jedině vytáhnutý krk.
2: Jak to? Vy máte televizor tak vysoko?
3: Ne, já koukám k sousedům přes ulici.
2: Aha. Aha. No podívejte se, tak co pak je vám?
3: Já bych to řekl tak, pane doktore. Mám noční poty.
2: Ano?
3: Spánek mě unavuje tak, že kolikrát musím vstát a odpočnout si od toho.
2: Nepovídejte.
3: Ano, chodím, přemýšlím a hlavně mám stále deprese.
4: Ale pane, deprese, deprese, to se vyněla televize.
2: No to je jasné. Neustále propaguje, obraťte se na odborníky a když nějakého potřebujete, tak samozřejmě žádný není.
3: Nemůžete ho najít, ano,
2: no, jasné,
3: ano,
2: jasné,
3: to mě
2: jasné,
3: velmi deprimuje, to je pravda.
2: Ano, ano, ano, nebo máte, svíte. Vy si takhle klidně sázíte kytičky, najednou přijde medvěd, takhle vám zaťuká na rameno a povídá, proč sázíš kytičky? Sázej Matesa.
3: No. Že vy to vymýšlíte, tohle televize, víte? Poslíšte, nemáte vy něco s hlavou, prosím?
2: Co pak?
3: No ne, tak to není, naopak. Podívejte se, já od televize mám jedně klidný spaní.
2: Nepovídejte.
3: Sousedí to pustí, já usnu. Tomu se říká...
2: Já už to mám. Já už to mám. Končí souboj z paměti, vy si vypnete televizor, pokoj je tma, hlavu máte jako škopek, myšlenky namačkané jako sardinky a najednou to přijde. Vy nejste vy.
3: Jste podobný na Bezruče. Teď je to tohle, promiňte, to já jenom tak pač, já znám...
2: Já se chtěl říct, poslyšte, pane, nepřerušujte mě. Já se chtěl říct, že vy nejste vy, jste Štěrco. Všecko je vám jasné, všecko znáte, ovšem najednou vám někdo položí záludnou otázku.
3: Jakou?
2: Proč u nás dobytek nemá vnitřnosti? A?
3: A to bych se taky rád zeptal. A opravdu nemá. Sežeňte mě někde vnitřnosti, no prosím, to je pravda. No,
2: počkejte, pane. A nebo už to má. Vy máte pocit, že jste Hadrbalcová,
3: ale dejte pokoj pro mě.
2: Neříkejte.
3: Ale kde pak
2: pěknou ploštilou postavičku, maxi sukínky, otázky střílíte od boku.
3: Ale kde pak?
2: Neříkejte, pane, neříkejte. Co je to Ašašíra?
3: A Šašíra to nevím.
2: Je to zaháněč vrabců z minulého století, anebo člověk oblečený v konfekci?
3: A to já nevím. Dejte mi s tím tohle to. Poslyšte, já jsem se přišel jako normální zdravý člověk, který má mírný deprese a odtud odejdu asi jako Mešuke. Já myslím, že jsem... Podívejte se. Nechte si to prosím pěkně v klidu vypovědět.
2: Prosím.
3: Já jsem úředník osobního oddělení, ano?
2: Prosím.
3: Ve dne jsem psal, v noci jsem spal. Někdy naopak, pane. Měl jsem vynikající sny, já jsem se kolikrát v noci tak nasmál. Si představte, já měl jednou sen, že se nad mnou vznáší takový velikánský černý klobouk, já vám hrůzou až o něm měl, já teda ve spánku moc stejně nemluvím, tak jsem to nemohl poznat. Koukám na jinou klobouk se vorát a na mě se sypou zlatý dukáty. Já pám ráno, to byl sen. Mít je tak ve skutečnosti a v tom čtu novin a koukám se, rubrika sportovní zprávy. Co byste neřekl? Vážený pane, chuchle! To je jiná dávka. Ne, to jsou dostihy. A tam vidím v seznamu koní, že běží kůň Hučka. No co byste si řekl, no, to je vnuknutí. Večer na tebou lítá nějaký klobouk, kůň se jmenuje Hučka, padají na tebe tolary. No, co? Vzal jsem z pořitelní knížky, povídám, že Fingo, u vás pěkný oběd, šel jsem do kuchle, všecko jsem, pane, vsadil.
2: No a jak? Jak to dopadlo?
3: Hučka, příběh poslední.
2: No co dál?
3: Víte, kdo to vyhrál? Nějaký cizokrajný kůň, který měl takový divný jméno. Sombrero. To je k steku, pane. Ale já mýval sny. Takový třeba alkoholický. Takový já třeba, já vám jel na mopedu a tam takový nízký viadukt, víte? Já se zapomněl zvohnout a mě to trepanovalo bednu. Teď to představte, já už dožil život jako taková velká štamprdle. Já musel takhle chodit opatrně, aby se nevyšplout, pane. No. A najednou z ničeho nic, jako když utne, vážený pane, a koukám, mě se vám to, dělají se mně mžitky, kola, a vidím sami dotazníky. Malý, střední, velký, modrý, červený, zelený. Prosím.
2: Za prvé máte pěkný vlastenecký sny?
3: Ano, velice pěkný.
2: A za druhé jste říkal barevný?
3: Barevný, ano.
2: To je zajímavý. Nemáte náhodou zamontovaný už třetí program?
3: To mám spíš nekonečný kanál v hlavě, vážený pane. Podívejte se. Ty na mě neustále padají. Takové otázky, jako kolik jste chytil kapru, kolik cejnů, kolik úhořů, kdy vám naposledy zabral karas, jak vyplétáte podběráky, jak navazujete vlasce, co děláte s podměrečnýma rybama, co vám říkám, Jakub
2: Krčín.
3: Krčín, zjelče! Takovéhle otázky, vážený pane. Co děláte, když neděláte, co děláte s vnitřnostma z ryb, co děláte s jejich šupinama a tak dále, vážený pane. Co děláte ve volném čase?
2: No co pak děláte ve volném čase, to mě zajímá.
3: To si všimněte takhle, škubám ramenem.
4: A víte, co já dělám ve volném čase?
3: Co děláte ve volném čase?
4: Skládám pro pacienty písničky, básničky. Onejdá jsem složil velice pěknou písničku.
2: Ano.
4: No pro pacienty, který mají ledvinový záchvat, víte?
2: To prosím, prosím, poslouchám.
4: Já vám ji trošku přespívám. Ledviny, ledviny jsou v těle jediný, jenom ty ledviny. Bez slezin, bez jater, Dunalov ondater, ale ty ledviny jsou v těle jediný. Bez polky žaludku, střelím si po dudku, ale ty ledviny jsou v těle jediný.
2: Co vy tady děláte? Vy jste básník! Vy jste básník! Proti vám já jsem úplný břídil! Já jednou v noci, když jsem trpěl nespavostí, vážený pane, tak jsem přeložil do slovenštiny tuhle tu báseň.
3: Prosím.
2: Byli tři Japonci. Jak si traxi, saxozone. Byli tři Japonky. Cipilipi, cipilipi, cipilipilim, pompone. Jak si vzal cipi, jak si traxi, saxozone, cipilipilim, pompone. A já to přeložil do slovenštiny. Boli tři Japonci. Jak si traxi, saxozone. Boli tři Japonky. Cipilipi, cipilipilim, pompone. Jak si vzal cipilipi, jak si traxi, saxozone, cipilipilim, pompone. No prosím.
4: Vám říct jednak, že máte skutečně mohutnou žílu.
2: Ano.
4: Tedy skutečnou. I básnickou.
2: Ano.
4: To vám musím říct opravdu.
2: Ano.
4: Báječný. Ale vraťme se prosím pěkně k těm vašim snům.
2: Ano.
4: O těch dotaznících.
2: Ano. Vážený pane, tak střídá se mě modrá, zelená, červená. Říkám samé otázky. Otázka za otázkou. Otázky na mě padají. Já pod nimi klesám. Jsem z toho celý zmordovaný. Otázky jsou to nesmyslné. Co děláte s tím? Jak děláte tohle? Co s káděma? Jak hnojíte do rybníka? Čím to hnojíte? Kde to berete? Já se z toho zblázním, vážený pane.
4: Prosím, se stačí. Úplně stačí. Vaše diagnóza je BZ 144.
2: BZ, co to znamená?
4: BZ 144. Podívejte se. Vy budete za chvíli úplně zdravá. Sny budete mít jako batole. Ale musíte, prosím, musíte dbát mých příkazů.
2: To znamená dělat co?
4: To znamená, již nikdy v životě nevyplnit žádný dotazník. Takový.
2: To jste mi moc pomohl. Já jsem v životě takový dotazník nevyplnil, vážený pane.
4: Počkejte. A jak to, že to tak brilantně ovládáte?
2: Co nám říká, já jsem z osobního oddělení a je vymýšlím. Nashledanou.
5: Milí žáci, dnes máme závěrečnou zkoušku, ve které ukážete, co jste se v našem kurzu naučili. Tedy vlastně, co jsem vás naučila já, že? No, letošní kurz krádeží pro začátečníky byl mimořádně silným ročníkem. No ale teprve praxe ukáže, který z vás je ten nejschopnější. Naší závěrečné zkoušky se měl zúčastnit pan inspektor. Bohužel se nedostavil. Takže...
6: Seďte, to je dobrý.
5: Pane inspektore, ty se ještě nasedí.
6: Tak to už bude záležet na nich, jestli se nechají chytit příčinu. Paní...
5: Slečna.
6: Slečno...
5: Netečná.
6: Netečná, ano. Já jsem neužil.
5: No to já taky ne.
6: Ale já se jmenuju Neužil.
5: Jo, vy se pardon,
6: ale to je teďka vedlejší. Už jste jim řekla, proč já budu přijít na závěrečné zkoušce?
5: Neměla jsem příležitost.
6: Nevadí, vysvětlím. Podívejte se. Asociace kriminálníků a podvodníků, která se jmenuje Recidiva, mě jsem vyslala, protože tomuto sdružení samozřejmě záleží na tom, aby tenhle ten kurz produkoval kvalitní podvodníky a zloděje, který by nedělali naší branži prostě ostudu.
5: No, já myslím, pane inspektore, že budete velmi spokojen. To jsou vyložené talenty, ty nejlepší. Jsem vám posadila tady do těch prvních řad.
6: Ano.
5: No, tak například tady jsou kasaři.
6: Ano.
5: Tady bytaři.
6: Ano.
5: No, tamhle už jsou tuneláři. No. Pane inspektor, je tu jeden grázl vedle druhý.
6: Ano. Vidíte to, přitom na první pohled nevypadají.
5: Nevypadají, víte.
6: No, ale to je samozřejmě předpoklad úspěchu. No, nenápadnost.
5: To jo.
6: No, k vám to budu povídat, no, že jo? No. Do vás bych taky nikdy neřekl, že jste stačila za 3 roky na Karlově mostě obrat 1500 cizinců, víte?
5: No.
6: Jakže vám to galerka říká?
5: Ručka šmátralka.
6: Ano, ručka šmátralka, no. Dobře, už jsem zapomněl. Tak jo, můžete začít. No.
5: Jo, dovolil byste, abych to zahájila podle abecedy.
6: Vyberte, koho chcete.
5: Takže bych prosila Brožíková Jolana.
7: Tady, ano, ano.
5: Ano, tak prosím.
7: Dovolte, prosím vás. No. Děkuji.
6: Ano, ano, ano.
5: To je šikovný děvče.
6: Jo. Se tam tlačí na někoho. Ne, Mrška, Mrška. Ahoj, Brodíková, ahoj. Ty jsi tady nová?
7: Ne, já už jsem tu po třetí.
6: Ale, a na čem pak si vyhořela?
5: Ale ne, na ničem, na ničem. Ona si, Brožíková, rozšiřuje kvalifikaci. Ona už jeden kurz absolvovala a úspěšně. Poskytování služeb. Ona začínala na E55, tam jste ji mohl vidět denně, pane inspektore. Ano.
6: A proč si toho nechala, Brožíková?
7: No víte, mě vadil ten přechod.
6: Hraniční přechod Cína?
5: Ne, přechod na euro, no. Víte, ono se jí to zdálo v porovnání s Markama Furtmáro, tak ona si jako chce rekvalifikovat na kapsářko.
6: Já myslím, že v těch službách by si vydělala víc, ne?
7: To je sice fakt, ale to víte, já už teďka musím myslet na starý kolena. Přece až budu stará, tak se tím to nemůžu živit.
5: Já už bych začala zkoušku, jestli byste dovolil. Ano. Tak, kdybyste šel kousíček. Stranou, že? No a Brožíková, tak tady je tvoje Kafka, jo? A ty jsi se rozhodla ho obrat.
7: Ano.
5: No, tak začni.
7: Tak, no. Takže.
5: A klid. Jo, tak. No to.
7: Tak.
5: Že jo, to.
7: Guten Tag.
5: Helejte, tato.
7: Entschuldigen Sie bitte. No. Ich suche Wenzelplatz. No. Haben Sie Feuer? Du bist schön, schmeichlig.
6: Helejte, Hrostomila, ale nevím, co říkala.
5: Ona se, Brožíková, orientuje hlavně na zahraniční klientel.
6: Tak to ty musíš znát spoustu cizích jazyků.
7: Ježíš, já jich znám tolik, že se mi přestala počítat.
5: Ale Brožíková, přestaň se rozkecávat. Mě to trošičku ulítlo. No. Jolanko, musíš to hodit do čistiny panu inspektorovi, víš, aby jako on rozuměl.
7: Jo.
5: A nezapomeň už při oslovení, jo, takhle pracovat jako rukama, jak jsem tě to učila. No, konverzace spojená s pohybovou stránkou. No, dobrý den, prosím vás, jsem dobře na Václavském náměstí. Co, já vám nerozumím. Jo, jsem zde dobře, no podívejte, to je jednoduchý. No.
6: Teda?
5: Brožíková, no.
7: Už jako když, ale rozumíte, mě se to na té figuríně špatně dělá. Takovýhleho panáka já těžko na ulici v praxi potkám, že jo? Nemohl by mě toho šmajchlika teda udělat tuhle nadřízený orgán, co?
5: Nemůžeš, no.
6: Ale, ano.
5: Můžeš.
6: Ale samozřejmě můžu, no, ano, ale může. Mám podmínku.
7: Ano. To já taky, na dva roky.
6: Já mám jinou podmínku. Já mám podmínku, aby teda už od zítřka tahle ta Brožíková se stala členkou té naší asociace těch zlodějů a kriminálníků, ty recidivy, protože my potřebujeme omladit kádr. My potřebujeme zkvalitnit členskou základnu. V souvislosti s naším vstupem do Evropské unie je zapotřebí, aby kvalita českých zlodějů a podvodníka byla na vysoké úrovni, aby jsme tam vstoupili jako rovnocenný stát, aby jsme tam vstoupili jako totálně rozkradený stát. Ježiši, co to kecám?
5: Já nevím, ale bylo to velice zajímavé a znělo to skoro jako pravdivé.
6: Ano. Víte, dneska ráno jsme měli valnou hromadu, ty naši asi. Já tam měl hlavní projev a ještě jsem toho plnej, ano, prostě.
7: Ano. Hele, tak uděláte mi toho šmajchlika, co?
6: Ale jo, klidně, já nejsem proti, tak co mám teda dělat?
5: No. Německýho turistu, jo? Ale to až potom, protože Brožíková si teď udělá sólovku a pak teprve tlačenici. No ale při té sólovce byste jí mohl udělat spojku.
6: Můžu?
5: Rozumíte, jako komplice, protože to je při pouličních krádežích velice nutné.
6: Jo.
5: No, Brožíková, klid, hezky se narovnej, no a teď řekni ty jednotlivé fáze.
7: Aha, no. Takže to je. Čmajská, jo, pak spojka, pak pryč.
5: Ale už si vůbec... Dvě spojky.
7: Jo, jasně.
5: Čmajská, spojka,
7: jo,
5: pryč.
7: Jo, já jsem přece blbá. Čmajská, pak je to spojka, spojka.
8: No spojka, spojka, to je... Spojka, to je strašně pomalá, rozumíš? Hele, jdi tam, dělej mi první spojku, jo? Čmajska, jo? Spojka, spojka. No a já jdu v klidu pryč, ty. Protože já nic
9: bez,
8: nemám.
9: Bez,
7: to je fakt úžasný. Panšelko, vy jste opravdu, opravdu boží, takhle já to nikdy nebudu umět.
8: Mě to baví, mě to baví.
6: To bylo opravdu brilantní, teda slečno Netečná. S váma je radost kráčet do té Evropy. To vám teda řeknu, Londýn, Mnichov, Paříž, tam až to rozjedeme tohleto.
8: Panečku, ty budou koukat, to, tam se bude krásně to víno, ty budou koukat v té Evropě, co my Češi ještě umíme. No. No. Helejte, pane inspektore, no. Tak kvalitně, jako u nás, se nekrade nikde na světě. To je léta zdokonalovaný systém, že?
7: Ale tak udělala jsem tu zkoušku už.
8: Ale teda... neudělala, Brožiková, neudělala, protože jsi udělala jenom půlku. To byla solovka. Teď si dáš tlačenici. No to je práce v davu. Aha. A teď byste mohl, pane inspektore, udělat toho turistu.
9: Udělala vám, co chcete.
8: No tak, tak počkejte, tak.
7: Jo, tak já...
8: Helejte, tadyhle. Tak. Tady,
6: jo, jo, dobře,
8: no
6: dobře,
8: pomoz dobře, panu dobře. Inspektorovi.
7: Ukažte.
8: A on ti pak dá dobrou známku. Tak, no.
7: Ježiš, orgány, vy jste teda kávka.
8: No, no, šmarla trošku, páčko! Já se vždycky tak rozčílim.
6: Ne, a to se nevomlouvejte. Ano. No tak nakonec, leta jste prožila v podsvětí, je to ve vás jako v koze.
8: No, no.
6: No tak. Tak. Takže. Co, já jsem teďka teda jako v tom davu.
8: Ano, ano, vy jste v davu, ale jste na staroměstském náměstí a díváte se na staroměstský orloj, což znamená nahoru, jo? Protože za chvíli půjdou panáčkové. Tak.
7: Jo? A ty mám taky obrat?
8: Ne! Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Panáčkové jsou nahoře. A kunčovti jsou dole, no, a protože koukají nahoru, tak nemá, tak nedávají co? No pozor! Aha. A protože když nedávají pozor, tak ty musíš mít co?
7: Antikoncepci.
8: Hovno postřeh! Pro Krista pána!
7: Nebo ne, že jo?
8: Já jsem se rozčílila, ale teď jsem se skutečně rozčílila moc. Promiňte mi to.
6: Tak já začnu jako, jo?
8: Tak, ano.
6: Tak koukám.
8: To jsou zkoušky.
6: A to je hezký orloj. Šen orloj. Kukmal Hans. Tam kukáš. Hans. Kukmal. Tam je orloj. No a ta velká ručička už jde a bude poledne.
8: Bude. Co bude, Brožiková?
7: Bude 12. Bo ne?
6: Chvora má pravdu. Ano, bude 12, za minutu skočí ručička a bude poledne. Eine kleine poledne.
8: Teda, pane inspektore, vy jste vyložený talent na řeči. Teda, ale za to, Brožiková, to je takový kopyto, jaký jsem tady v ročníku. Ještě neměla.
6: Ano, ano.
8: No, ještě neměla. Brožiková, kdy si stoupnou tamhle?
7: Za to nemůžu.
8: Já ti ukážu ještě jednou tlačenici. No, tak. No, tak prosím, jsme u staroměstského orloje.
6: Já.
8: Jestli pak víte, že staroměstský orloj byl postaven v roce 1410, jo? A velice zajímavá věc je jedna, že roku 1490 byl přestavěn do hodinářem, to byste neřekl, hodinářem Hanušem.
6: Hanuš,
8: jo? No, a teď dívejte se tamhle vpravo, vpravo, tam je Týnský chrám.
6: Týnský,
8: Bim Bam House.
6: Bimba no, House.
8: No a uprostřed toho náměstí, jo,
6: no.
8: Je socha Jana Husa.
9: Hus,
4: jo, fire,
9: hus,
4: fire.
8: Ne, fire, no to je jedno, to je jedno. A tadyhle, když se kouknete, tamhle, tamhle, počkejte, abyste viděl dobře,
4: no,
8: tam se koukněte, jo,
4: no,
8: a co? Tam je staroměstská radnice.
4: Jaše.
8: No. A teď, když se kouknete dozadu,
4: jo,
8: tak to je velice zajímavý, tam není vůbec nic.
4: Aha,
8: no, tak, no, tak vidíte, ale takhle se to dělá v Rožíková tlačenice.
4: No, brilantní, no, teda netečná.
6: Bravurní práce. Rovnou vám můžu slíbit, že na asociaci navrhnu, aby vám byla udělena zvláštní medaile Zlatá zlodějka. Abych uzavřel tu zkoušku, samozřejmě Brožíková je přijata, ale nejenom Brožíková, teď mám dobrou zprávu pro vás. Přijímací zkoušky udělala i celá tato táborská zlodějská parta. Gratuluju! Gratuluju!
10: Hudebních pořadů je celá řada. Ale pořad, kde soutěží náhodně vybraní amatérští zpěváci z ulice, je jen jeden. A na té máme práva jenom my. A možná nějaký Čičmunda v Americe. Pořad má nezaměnitelný název Carreras Show.
11: Dobrý večer, je tady další díl oblíbené soutěže Carreras Show a s ní opět Pavel Strávníček. Dobrý večer. Přátelé, jaká by to byla kariéra s show, kdybych tu byl sám, kdyby tu chyběl můj kolega, člověk, který plyně ovládá 6 světových jazyků, ale dodnes má problémy s češtinou. Radek Kašpar! Radku, já tě vítám u nás v kariéra s show, ty máš určitě připraven na úvod nějaký inteligentní bonmot, takže pojďme do toho.
12: Kariéra s show lidi není, nic stejného jinde není. Bavte se nám všichni skvěle, já už běžím do prdele, za kulisy.
11: Do zákulisí, dobře to dopadlo, Radek Kašpar. Přátelé, dříve než odstartujeme dnešní soutěž, než zahájíme první kolo a přivítáme prvního soutěžícího, tak musím odpovědět na jeden takový velice nepříjemný kritický dopis, který k nám přišel do televize. Pisatelka v něm píše, že zneužívám této soutěže k osahávání soutěžících, že si tím snad kompenzuje nějaké mindráky z mládí a podobně. Není tomu tak. Já ty soutěžící pouze přidržuji v tomto malinkém prostoru, který máme vymezen pro ty rozhovory, aby nám tak říkajíc utekli ze záběru. Takže není to žádná úchylka, tolik odpověď na dopis šéfredaktorky feministického časopisu Chlapna a móda. No a my můžeme odstartovat první kolo, protože přichází první soutěžící dnešního večera. Dobrý večer.
13: Dobrý večer.
11: Dobrý večer. Můžete se nám představit?
13: Já se jmenuji Bohumil Šimáček.
11: Pan Bohumil Šimáček.
13: Šimáček.
11: Odkud jste přijel, pane Šimáčku?
13: Praha 1, Václavské náměstí.
11: Václavské náměstí, to znamená, že jste přijel přímo z Čentra. Dobře, mohu se zeptat, pane Šimáčku, jaké je vaše povolání?
13: No taky, já pracuji v Pražské teplárenské v oddělení pro styk s veřejností. Ano.
11: Styk s veřejností, ano. Styk se zákazníkem, ano. Tomu se teď, myslím, módně říká public relations, nepletu se?
13: No, homosexu.
11: Tak to bychom ani nepoznali. Mimochodem, nevadí vám, pane Šimáčku, že vás takhle přidržuju?
13: Naopak.
11: Aha, tak teď to vadí za mě. Dobře, poslední otázka. Jaké jsou vaše záliby a koníčky?
13: Tak v současnosti je to hlavně skupina Lunetik.
11: No tak skupina Lunetik.
13: Hlavně Vašek.
11: Dobře.
13: I Aleš, ale.
11: Prosím vás, kontrolujte se, ať se vám tady něco nepřihodí. Já teda nevím, já osobně jsem slyšel Lunetik zpívat jednou,
13: no.
11: Bylo to z playbacku a že by to byl nějaký zázrak.
13: Tak oni zpívají pouze z playbacku, ale jsou to krásné hasy.
11: Aha, dobře, takže raději nějaký jiný koníček.
13: Písničky Vaška Neckáře.
11: Vašek Neckář, takže to je bohužel ten týž případ. Takže co nám zaspíváte?
13: Projdem spolu s Vaškem Václavák.

0: Pan Bohumil Šimáček z Prahy, zaplať pánbu dospíval, písnička z repertoáru Vaška Neckáře. No a my jsme zvědavi, co jeho výkonu říká odborná porota.
1: Pán Bohumil to vzal hákem, provedl na se Václavakem. Z Václavaku zpátky sim, poradcům se líbil všem. 2356 bodů.
0: 2356 bodů. No, přátelé, tak to je překvapení. Už to tak vypadá, že někteří členové naší odborné poroty budou zaměřeni podobně jako pan Šimáček. No, co se dá dělat? Než odstartujeme druhé kolo, musím odpovědět na velkou skupinu vašich dopisů, které k nám chodí a mají jedno jediné společné téma. Často nám totiž píšete, že byste se rádi zúčastnili naší soutěže, že byste si rádi zaspívali v televizi, ale že máte strach, že před tolika lidmi v přímém přenosu by vám například mohlo vypadnout nějaké to slovíčko z textu. Tak toho se nemusíte bát vůbec. Vidíte, že tady máme takovou bedínku, to je takové moderní americké zařízení, je to dovoz ze Spojených států amerických, má to tam dokonce velký nápis Made in USA. A je tam také taková malá televizní obrazovka. A na té se soutěžícím neustále promítá text, takže kdyby jim nějaké to slovíčko vypadlo, mohou se tam podívat a klidně zpívají dál. Takže vidíte, že se nemáte čeho bát. Pište a hlaste se do naší Carreras show a my můžeme odstartovat druhé kolo, protože přichází druhý soutěžící dnešního večera. Přichází druhý soutěžící. Prosím vás, tady tudy jste měl vylézt. Týden vás to učej na těch zkouškách, no. A co pak ty zkoušky jsou? No, na hovno, no. Dobrý večer.
2: Jo.
0: Dobrý večer.
2: Jo.
0: Pozdravte.
2: Tož vítaj.
0: Dobrý večer.
2: Vítaj.
0: Můžete se nám představit.

0: se to vyjadřujete, jste v televizi v přímém přenosu, tak se podle toho laskavě chovejte. Komu máváte?
1: Hogarům na hospody.
0: Budou mít radost, že mají kamaráda v televizi. Co, bolí vás hlava?
1: To, že oni mě neuvidí, jo. My tady nemáme televizu, hospodě.
0: Tak si ji prosím vás kupte, to teď tady nebudem přece řešit. Mimochodem, chtěl bych se zeptat taková soukromá otázka. Neměl jste trošku trému před tou dnešní soutěží?
1: Už ji nemám.
0: Už ji nemáte? A máte nějaký osvědčený recept, jak se trémy zbavit?
1: Burčák a slivovice.
0: Burčák a slivovice. A tvrdil jste hodně míchat.
1: Hodně míchat.
0: Nemáte pocit, že jste to dneska malinko s tou léčbou přehnal? Ne, máte to pod kontrolou, tak to má být. Dobře, pojďme dál. Pane Rukavico, jaké je vaše povolání? Povolání...
1: Soukromý podnikatel.
0: Soukromý podnikatel. Máte Měl jste dokonce mobilní telefon. Jak jste s ním spokojen?
1: Že nende, já ho neplatím.
0: Ano, takže správný soukromý podnikatel, jak má být. No. Mohu se zeptat, jaký je obor vašeho podnikání?
1: Prodej, nákup, sochař.
0: Tak prodej, nákup, to je celkem běžné, ale ten sochař, to už je zajímavější. Co socháte?
1: Sádrové trpajzlíky.
0: Sádrové šprtajzlíky. A jde to vůbec dneska ještě někde na odbyt?
1: Tož Němčoři to kupují a mám stánek aj v čínském Těšíně.
0: Stánek v čínském Těšíně, takže to máte zřejmě skutečně práce nad hlavu. Zbývá vůbec čas na nějaké koníčky? Máte koníčky? Jaké?
1: No, slivovica.
0: Ano, dál.
1: To žvínko.
0: Hezký koníček, dál.
1: To žaj červené.
0: Také mám radši červené, ano, dál.
1: Sklépek.
0: Pane Rukavico.
1: Špek.
0: Prosím vás, to nemáte jiného koníčka?
1: Jim Bean.
0: Pane Rukavico, prosím vás, jiného, úplně jiného koníčka nemáte?
1: Babi.
0: Ano, tak to já mám také, ale proto tady přece dnes večer nejste. Jinak, proč jste dnes večer tady?
1: Už kamoši mě přihlásili.
0: Dobře, a proč vás kamarádi přihlásili?
1: To jsou kreténi, pobouchani.
0: Ale ne, prosím vás. Kamarádi vás přihlásili, protože údajně velice dobře.
1: Už kamošama ne.
0: Pane Rukavico, prosím vás. Údajně velice dobře zpíváte.
1: Zpívám.
0: No, co zpíváte nejraději?
1: Tož nejraději zpívám písničky.
0: Aha, už jsem se lekl, že diapozitivy. Samozřejmě, že písničky, ale jaké písničky?
1: Goťácha.
0: Karla Gota, konečně je to venku. Co se zase děje?
1: V Bučovicách se říká, že jsou goťákovi aj podobné.
0: Tak to se tam asi pěkně chlastá teda. Dobře. K tomu Karlu Gotovi ještě poslední taková poznámka. Vy totiž v té přihlášce máte napsáno, že umíte jako Karel Gott nejen zpívat, ale dokonce i mluvit. Je to těžké.
1: Na tím nic není.
0: Nic na tom není. A mohl byste teď tady diváky v sále pozdravit tak, jak by to udělal sám národní umělec Karel Gott, protože to by mě zajímalo.
1: Tuž vás vždycky zdravím vyslaným.
0: Ano, tak to byl Karel Gott, to jsme poznali všichni. Takže teď se těšíme na tu písničku. Co to bude?
1: Tož Goťák. Co jiného, Goťák.
0: To jsem tak nějaký tušil, ale jaká písnička?
1: Tože tím ptáčkovi.
0: Ptáček je rabáček.
1: Ne, jak nevěděl, kde ho má.
0: To jsem vás co Gott nevěděl.
1: Ne, ptáček.
0: Jo, ptáček hledal Karla Gotta, prosím vás.
1: Ne, to je hnízdo.
0: Jaký hnízdo?
1: Tož takové malé šprota, oni v tím bydlí v Rýně.
0: Kdo?
1: Tož ptáčkové malý modří.
0: Počkejte, malý modrý ptáčkové, to je nějaká ODS, ne?
1: Ne, toto jsou chytří ptáčkové.
0: To už vůbec nevím, o co jde.
1: Kde jsou ty písmenka?
0: Tamhle to máte v té bedně, taky jsme vám to říkali.
1: Stamávali, jo?
0: Jo.
1: Tadík?
0: V tutaj tak, já nevím, jak se to řekne u vás v Bučovicách.
1: Já neměl ty strupy a vál. Podnikatel, já nemůžu být tři dní, ty cajzle pobouchané. Švěďáku, hlápe, kurňa.
0: Prosím vás, přečtete to aspoň?
1: Ne.
0: Tak si k tomu jděte blíž.
1: Už to je malé, to nevidím.
0: Vy jste tvrdil, že to je velký dost.
1: Už to nebylo slyšaté, ale...
0: No podle mě to je rovně.
1: Podle mě ne, jestli se to včil, tak hope.
0: Podle mě se tam nic nehope.
1: Já nebyl ty strupe, nemůžu být tři dní, časolové ty. Hrbe pobochané, kurňa. Ty to možné, takhle hloupé člověk v televizi? Už nikdy nedondu ty, číšku.
2: Žádná škoda, vole.
1: Až skončíme, tak mě řekni, jak se jmenuješ, synku.
0: To by mě moc zajímalo, k čemu vám to bude teda.
1: Tak

0: pomenuju moju sviňu. Už mám v chlévku mačka s grebeníčkem.
1: Šuliny.
0: Ok, už valí, jo.
2: Aspoň, že zaregistroval pohyb, blbec jeden.
0: Kde je

0: jste si jistý tou melodii?
1: Já jo, ty to hraješ v blbě, ty. Vědíš těle. Kde jsou ty písmenka?
0: Asi se to nějak kouslo, já nevím.
1: Tesla Rožnov pod Radhoště, 50 vatů. S takhle můžu jít do žitě a nesoutěžit, ty.
0: Pan Jarek Rukavica z Bučovic dospíval. No, neměl to lehké, byl to ale bojovný výkon, bojoval až do samého konce, ale to umělecké hodnocení zřejmě přece jen bude slabší, takže jak to dopadlo?
2: Skvěle zvládl to Karla, aspoň to pocnu spadla. Jestli tohle Karel vidí, za svůj zpěv se jistě stydí. 8653 bodů!
0: 8653 bodů, no přátelé, tak to je šokující, to je úžasné. Znamená to, že překvapivým vítězem naší dnešní Carreras show se stává pan Jarek Rukavica z Bučovic. No a nám dvěma nezbývá, než se s vámi rozloučit. Takže inteligentní bonmot na závěr.
2: To byl dneska nářez, vole, naschledanou si s tím kole.
0: Naschledanou, přátelé.

0: není. Vše je třeba nakropiti, pak se prádlo pěkně svítí. Žehlení, žehlení.
1: Dobré jitro, Vlasto.
2: Dobré jitro, podruhu Barto.
1: Tak to má být. Písničkou vítáš nový den jako pěnice.
2: Dnes nespívám od radosti, podruhu Barto. Zpívám, abych zahnala chmury.
1: Já vím, otčím Vavroch, viď? Zase se k tobě dobýval.
2: Kdyby jen to.
1: Cože?
2: Nedbale jsem zastrčila závoru. A on?
1: Pro Bůh, on tě.
2: Ne, ubránila jsem se.
1: Tomu nevěřím. Jak by ses mohla takovému zuřivci ubránit?
2: Taková zvláštní věc. Sápal se na mne jako bík. A když jsem se s poctivostí už ušloučila, náhle jako by se v něm něco zlomilo, přestal dotírat, otočil se a byl ten tam.
1: Vidíš, Vlasto, kdybychom byli svoji.
2: Dal s koním?
1: Dal, nesměl by se tě ani dotknout.
2: Dal s kravám?
1: Dal, ale to je všechno tím, že jsem jen obyčejný podruh.
2: Dal s prasatům?
1: A ty dcera ze statku.
2: Dal s...
1: Dal, všem jsem dal. Kozám, slepicím, holubům, psům. A ty to dobře víš a jenom tak odvádíš řeč. Ale kdyby žil tvůj otec, ten by našemu svazku nebránil.
2: Dal s chryzantémy na jeho hrob.
1: Dal, Mach měl zlaté srdce a měl mě rád.
3: Poslyš, chtěla bych se ti s něčím svěřit. Dnes ráno přinesl očím Bavroch matce kozí mléko, že prý ho sám nadojil. Něco mi říkalo, abych jí to mléko nedávala. Když odešel, dala jsem ho kočce.
1: A co? Co micka?
3: Zakopala se mi pod jabloní. Když se matce řekla, jaké mléko jí to Bavroch přinesl, rozhodla se, že změní svou závěť.
1: Ona už kudera sepsala poslední vůli.
3: Ano, donutil jí k tomu. Musela mu odkázat všechno. Statek, polnosti, les, rybník i cihelnu.
1: Cihelny mi obzvlášť líto. Jaké cihly může pálit takový necita?
3: Bože, Barto, ty jsi tak hloupý, až je mi tě někdy líto. A teď prosím tě, dávej pozor. Poslal jsem pro doktora Vypicha, našeho dávného rodinného lékaře a přítele. Sepíšeme novou závěť a ty, Barto, ty budeš svědek. Rozumíš?
1: Rozumím, no.
4: Tam je sněhu.
3: Pan doktor.
4: Chtěl jsem jet bričkou, ale pak jsem přepráhl do saní.
3: No, tak. A mám nakropeno.
4: Tak rychle. Péro, papír, inkoust, ať jsme s tím hotovi, než se vám vrátí. Jak pak se daří naší nemocné? Podejte mi ruku, paní mámo. No, už nám od minula sakramensky zeslábl. Ale Péro ještě udržíme, mám pravdu, paní mámo? Tady máte papír, vezměte si Péro a pište. Šupi to presto. Poslední vůle. Vojtečka. Odkazuji... Ne, ať je to úplně jasné. Neodkazuji veškerý majetek svému druhému muži Bavrochovi, ale právě naopak odkazuji obytná i hospodářská stavení, dobytek, les, polnosti, rybník a cihelnu své jediné dcery jménem Vlasta.
3: Pane doktore, maminka vám něco chce.
4: Co pak, paní mámo?
5: Cože? A jejímu otci? Ale vždyť ten už nežije, paní mámo. Mach je dávno po smrti. Cože? Chce to tam. A taky to tam dáme, i když je to irrelevantní. Prakticky jedinou dědičkou jste vy, Vlastičko. A jejímu otci. Tuto závěť jsem napsala při plném vědomí a ruším tím svou závěť předchozí. V Brtnici na svatého Martina, léta páně 1896, podpis Anastázie Varochová, dříve Machová, rozená Radhouská. Tak a teď se podepíšeme my jako svědkové. Pojď, Bálto. Vezmi sem, paní máme mu. Václav Bárta, podruh. Tak a teď já. Doktor Vypich vlastní rukou.
3: Pusťte, maminko, už ho nebudete potřebovat.
5: Tak a je to. Lavrov bude koukat, až se to doví. Ale zaslouží si to nevděčník. Viděl jsem ho zase ve městě s tou jeho.
3: Chudák, maminka.
5: No, měl by se stydět. Tady nebožka je ještě naživu. A on se chová, jako by už byl vdovcem.
1: A přitom nebýt tady paní mámy, čím by byl?
5: Jistě. Byl by to do dneška prach obyčejný smádlavý podruh. Něco jako ty, Bárto.
6: A Bídek, jsem tady dobře na statku u Vavroků, dříve u Machů.
1: Jste, pane.
6: Jsem šikovatel Fogeltan s posádkou v Českých Budějovicích.
1: Bárta, pracuju tady jako podruh.
6: A? Aha. Šikovatel Fogeltan s posádkou v Českých Budějovicích.
5: Doktor Vypich.
6: Těší mě. Šikovatel Fogeltan.
7: Ne. To není možný. No to snad nemůže být pravda.
5: A vy se znáte?
7: Právě že ne. Ale to se mi ještě nestalo. A že jsem prošel už něco statků a chalup, ale za celou dobu své služby jsem se s tím nesetkal. Tedy četl jsem o tom, to ano, ale že bych to někdy na vlastní kůži, no to by mě ani ve snu.
5: No ale co? Co se stalo?
7: Láska na první pohled. Jakmile jsem ji uviděl, okamžitě jsem se zamiloval. Ale nemyslete si, že to je nějaká povrchní známost, to je na celý život. To je hluboký, trvalý vztah. Fojta mě to vzalo. Šikovatel Fogeltanc, posádkou v tom. No prosím, vy jste mi tak zamotala hlavu, že ani nevím, kde jsem posádkou, ale úplně...
1: V Českých Budějovicích jste říkal.
7: Jo, děkuju.
1: Ale dovolte, pane šikovateli, abych vás upozornil, že my s Vlastou se máme už léta rádi.
7: No vidíte, a teď do toho přijdu já a je konec. To máte jako blesk z čistého nebe. S tím se nedá nic dělat.
5: Poslyšte, pane šikovateli, jestli tomu dobře rozumím. Vy jste znal Vlastičku z doslechu a teď jste ji prvně uviděl.
7: Ale ne, vždyť já vůbec nevěděl, že to nějaká ženská je. Chodím po chalupách a hledám chlapy na vojnu. Armáda potřebuje doplnit stavy. No to je teda situace. Taky vás to, Vlastičko, tak vzalo?
3: Já nevím, on už chvíli předtím, než jste přišel, mě tady Bárta požádal o ruku.
7: A s Bártou si nedělejte starosti. Ten už je mimo hru. Jde na vojnu. Teď zrovna rukuje.
1: Počkejte, rukuje. Já přece nemůžu rukovat.
7: Byl jsi na vojně?
1: Nebyl.
7: No vidíš, tak pohašíruješ. Ale doktore, že budu mít hezkou ženu, co? A na první pohled.
5: No, a to vy často, pane šikovateli, takhle prudce vzplanete?
7: Ne, já jsem až do dneška neměl o ženy zájem. Ale přijdu sem a lejtka, kdybych si vám vyhrnul nohavice, úplně spálený.
1: V Budějovicích se vám bude líbit Vlastička.
5: Tak na tom to asi ztroskotá. Vlastička do Budějovic nemůže.
7: Ale proboha proč? Budějovice, takové hezké město, dva pivovary, masné krámy.
5: No, chvíli předtím, než jste přišel a zamiloval se, tak tady nebožka, tedy... Ona zatím stále ještě trochu žije. Změnila závěť. Vlastička je nyní dědičkou celého statku a musí se o něj starat.
7: Ale...
5: Takže s těmi Budějovicemi. Neříkám svatební cesta, líbánky, prosím, ale nějaký trvalý pobyt. Nechci vám do toho mluvit, ale to nepřichází v úvahu.
1: Mně zůstává rozum stát. Vlastičky se nikdo nezeptá, mě se nikdo nezeptá a tady už se plánuje nějaká svatební cesta.
7: Tiše, neslyšel jste? Jakoby tady někdo mluvil.
5: Jak to někdo? Tady Bárta vám chce říkat.
7: Bárta? Myslíte toho podruha, co narukoval?
6: Ten je přece na vojně. Ten už nemůže do ničeho mluvit.
8: Pane doktore, neříkejte tady před Vlastičkou naplno, co mi je, ale vysvětlete mu, že nejsem schopen vojenské služby.
5: No je to tak. Bárta má vadu.
7: Jakou vadu?
5: Když on nechce, abych to tady před Vlastičkou říkal.
2: Mně žádná vada nevadí. Já si Bártu stejně nemohu vzít, tak co? Bárto, jestli tě to zachrání před vojnou, ven s tím.
8: Tak dobrá, když ven s tím,
2: tak ven s tím. Mám skleněný oko.
7: Ukažte.
2: O boha!
7: No, pěkná věcička. Takový kousek skla a člověka to zachrání od vojny. Prosím, podívejte si.
5: Ne, já to oko znám. Nechal jsem ho vybrousit v Jablonci.
2: Ukažte, mohu se také mrknout.
6: Jistě, Vlastičko.
2: Hezké. Takové upřímné. Maminko, podívejte. Bártovo oko. Líbí se jí.
9: Vidím před vraty doktorský. Vidím před vraty doktorský sáně a říkám si, že on je u nás doktor. A taky jo. Kam se hrabe Wittner, to se nedá zrovna. Jak se daří nebožce, pane doktore? Ty mi tu nechrchlej, Bárto. A vůbec, co tady děláš? Víš, že nestáším čelátku ve světnici. Zuj mi boty, když už jsi tady.
5: Hospodář, já přece nejsem...
9: Neodblouvej podruhu lína, otoč se a drž. Pane doktore, pomocné síly v zemědělství jsou den ode dne drzejší. On si říká, já pán, ty pán, ale kdo má peněze, je ještě větší pán. Co ty na to, Marišo?
2: Pan táto, že byste zase pil? Skočil jste si tady pana doktora vypicha s obyčejným podruhem Bártou?
9: Jo, takhle! Vy jste doktor Vypich. A ty budeš ten můj podruh, viď? A jo, popil jsem, popil. Sakra.
10: Co tu dělá ten člověk?
2: Otčíme, jistě je vám divné, co tu dělá ten člověk v uniformě.
9: A to je pravda, co tu dělá ten člověk v uniformě?
7: Jsem šikovatel fakultán s posádkou v Českých Budějovicích. Osud si se mnou pěkně zahrál. Verbuju na vojnu, přijdu sem, hledám chlapa a najdu ženu. Teď se jenom nemůžeme dohodnout, kde budeme po svatbě žít. Co byste říkal tomu, že bychom se s Vlastičkou usadili v Českých Budějovicích?
9: Posekněte, šikovateli, ty Budějovice, to je v pořádku. V Českých Budějovicích by chtěl žít každý. Kromě mě teda. Ale... Prohlédl jste si naši noru dobře?
7: Ano, ano.
2: Otčíme, jsem přece Vlasta.
9: Prohlédl jste si Vlastu dobře?
7: Ano, jistě.
9: A nic vám na ní nevadí?
7: Ne, láska na první pohled.
9: Ani to, co má pod nosem, vám nevadí?
7: To se mi na ní právě nejvíc líbí.
9: A jste si jist, že ani později vám to nebude vadit?
7: Naprosto.
5: Myslím, že vám rozumím, pane šikovateli. Taková věc u ženy může být znakem jisté vášnivosti.
9: Jenomže ono to nemusí končit pod nosem, víte? Ono to může sestupovat níž. Rada, prsa, co já vím, kde se to zastaví.
2: Já si tady pana šikovatele stejně nemohu vzít, tak co?
8: Správně to říká. Vlastička dobře ví, že ona a já...
2: Dál skrutám.
8: Dál. Vždyť my na sebe myslíme už od dětství.
2: Dál s Leghornkám.
8: Dál.
9: No vidíte, šikovateli, už tady ruka v rukávě a ona vás nora nechce.
7: To jsou jenom takové holčičí řeči. Nemůžu vzít, nemůžu vzít. Prostě na první pohled.
9: Volka!
11: Volga, Volga, širá řeka, rovný kraj. Ech, drahý Potapiči. Padesát let se dívám na Volgu a nemohu se vynadívat. Někdo řekne, ech, co, třeba kudriaš. Oči má, ale k přírodě je slepý. Za to Lomonosov, moudrý vědec, přírodu zkoumal, zápisky dělal a také jeden z nás holoubku, jako ty Potapiči, jako já. Rostiču.
12: Dobrý den, Vespolek, dobrý den. Jsem zvědavý invalida Jirka Karásek.
11: Vítej, Karásku.
5: Přátelé, kdo neznáte Jirko Karáska, to vám je tak zvídavý člověk. Všecko ho zajímá. Víš, Jirko?
12: Ano, poslouchal jsem pod oknem, co si tady povídáte.
5: No, to on dělá. Poslouchá pod okny a když něčemu nerozumí, přijede se zeptat do chalupy. Tak co pak bys chtěl, Jirko, dneska vědět?
12: Tak dneska by mě zajímalo, kdo sem na statek přijde, až vyprovodíte nebožku. A řekne mi to třeba, no třeba tady Vavroch.
11: Nikdo jiný by to nemohl říct.
12: Vavroch.
11: Až vyprovidím nebožku. Přijde na statek Helga.
12: Čili vám by se docela hodilo.
11: Čili vám by se docela hodilo, holoko.
12: Vám by se docela hodilo, kdyby
11: šla... Mě by se docela hodilo, kdyby šla vlastička z domu.
12: No, to jsem chtěl vědět.

0: Říkal jsem vám, doktore, že mám Helgu?
1: Neříkal, ale od jiných jsem leco slyšel. A sám jsem ji s vámi několikrát i viděl.
0: Vy jste ji i viděl. Co jí říkáte? Fišanda, co, doktore? Fišanda, už se na ní těšit. Ovšem, co si budeme namlouvat? Helga a Vlasta, to by nedělalo dobrotu. Ono stačí, že jsem otčím. Ještě, aby tady s námi byla macecha. I když Helga by byla krásná macecha, jedna z nejkrásnějších macech, co znám.
2: Otčíme, vám nevadí takhle mluvit před maminkou? Třeba ještě trochu slyší, co my víme.
0: No, to je pravda. Ona Helga je taková, hezky se strojí. Nechty si lakuje i na nohou, představte si to, a nosí takové síťované punčochy až sem. A kdybyste, doktor, věděl, jak to umí s pánama. Ovšem, nevím, jestli bude do zemědělství. Vidíte, to jsem se jí zapomněl zeptat. Jestli by jí bavili ty věci, co baví nás, jako dojit, kydat a tak.
2: Ať to tedy víte, pan táto. Márně jste míchal mamince do mléka jedu. Dost měla ještě sil, aby vaše plány překazila.
0: Jedu, říkáš, do kávy. Mně se zdála jakási stuchlá. Proč seš na mě taková zlá, Marišo? Co nemůže být u nás jináč? Tak jsem si sliboval, že budeš mou ženou, všecko pro tebe udělám. A zatím podívej se na sebe, podívej se na mě. Na hromech líháme, na hromech vstáváme. Musí to být, Marišo!
3: Vítej, Karásku. Chyběl jsi nám tu, chlapče, zvědavá. Víte, co by mě zajímalo, Vavrochu? Vavrochu, víte, co by mě zajímalo? Zajímalo by mě, co máte v kapse.
0: Tak mu ukažte, Vavrochu, co máte v té kapse.
2: Ale Vavroch jste vy, pan táto.
0: Juja,
2: když se napijete, to je hrozný.
0: Ještě, že jste mi připomněl. V kapse mám, přátelé, závěť a ta jasně říká, že dědím úplně všechno.
3: No, to trvalo.
2: Pane doktore, řekněte mu to.
1: Věc se má tak, Vavrochu. Nebožka napsala novou závěť.
0: Cože? Vždyť ta už neudrží pero v ruce, ta už je jednou rukou v hrobě.
1: To byste koukal, jak pevně ho držela. Poslouchejte. Neodkazuji veškerý majetek svému druhému muži Vavrochovi, ale právě naopak odkazuji ho své jediné dceři jménem Vlasta a jejímu otci. Ten už nežije, takže to je irrelevantní.
0: Ježiš, to je výborný, doktor, já dostal nápad. Byl byste ochoten, až přivedu Helgu, tak jak jste to teď četl, víte, tím vážným hlasem to před ní přečíst? Na tom by se totiž nejlíp vidělo, jestli mě má opravdu ráda. Protože já jsem teď vlastně úplnej žebrák, jestli jsem to dobře pochopil.
2: Pochopil jste to velice dobře.
0: To je neuvěřitelné. Něco takového bych sám nevymyslel. Už ji slyším, mršku, jak říká. No teda vypichu, to jsme si nedomluvili.
2: Vavrochu!
0: Co?
2: Vavrochu, říká, vypich je pan doktor.
0: Jo! Já jak se napiju, ty! Už ji slyším, jak říká. No teda, Vavrochu? To jsme si nedomluvili, říkal jsi, že máš rybník, les, cihelnu, statek a zatím si holářič. Takhle ona mluví. Mezi těma chlapama v hospodě se to snese. A doktore, kouří z dlouhé špičky cigarety, to se mi na ní taky líbí, jak ona lidsku dělá.
1: No, s údivem zjišťuji, Vavrochu. Údivem zjišťuji, že se vás moc netklo, co jste se dověděl z nové závěti.
4: Závěť je v podstatě dobrá, co?
0: Ta závěť je dobrá.
4: Ta závěť je dobrá.
0: A co Napočpal v kamech. Víte, zmuchlatý ráno do kamen, na to bych dal třísky, potom teprve to větší dřevo. Ale ne, abyste to pálil hned, doktore, nejdřív to na helbu vyzkoušíme.
3: Trochu jsme zabludili tu naši svatbu v Českých Budějovicích. Já musím ještě do dalších chalup a potřeboval bych vědět, kolik nás bude, abych podle toho objednal salónek.
1: No, ať to čtu, jak to čtu, nevidím tady nic, kvůli čemu by se ta závěť musela pálit v kamnech. Machová, Vavrochová vlastní rukou, Světkové, Bárta, Vypich, všecko štimuje.
3: Mm-hmm. Co byste říkali hotelu Zvon na náměstí? V prvním patře nad lokálem měl svatební hostinu poručík Pihrt a nemohl si to vynachválit. Co říkáte, Vlastičko?
5: Vlastičko, něco ti chci říct.
6: Dál z králíků?
5: Předem hlásím, že veškerý dobytek, drůbež i králíky jsem nakrmil. Když jsme byli děti, hráli jsme si spolu na svatbu. Ty si už tehdy řekla ano.
3: Ale dětské svatby se nepočítají, přátelé. Jsme dospělí lidé. Ten obřad je třeba zajistit, pochopte to. A salónek se musí objednat hodně dopředu, protože v Budějovicích je denně spousta svateb. No a teď kostel taky. Kostel, já jsem římský katolík, a vy, Vlastičko?
2: Já také římská katolička.
3: Ano, takže to bude v jednom kostele. Viděl bych to tak na leden, ať je čas na přípravu. Oznámení včas rozešlu, budete přesně vědět, kdy a kde. Tak, s pánem Bohem, já už poběžím.
5: Tak s pánem Bohem, já už poběžím. Tak s pánem Bohem!
0: No, s pánem Bohem, dík už se zdravil.
5: Ale já opravdu odejdu.
0: No, kdo vám brání, člověče? Jděte si po svých!
1: Já myslím, Vavrochu, že byste neměl nechat pana šikovatele odejít.
0: Ne? Vy mě matete, doktore.
1: A proč jako myslíte, že by tady měl zůstat?
3: Třeba mi chcete ještě něco důležitého povědět. Jo?
0: Tak možný to je!
1: Ale když říkáte, že je to tak důležitá věc, tak to já si to budu muset dobře na dvoře rozmyslet. Počkejte tady, hned jsem zpátky. On si to rozmyslí a za chvíli ho tu máme.
5: Za chvíli je tu jako na koni.
1: No, no. Důležité věci je třeba dobře promyslet. Pojď sem, Bárto, neuříkej. No, co ty o tom soudíš?
5: Já myslím, že se půjdu podívat, jestli se mu něco nestalo.
1: Ne. Jen tady pěkně zůstal. To by mohl říct si každý, že se za ním půjde podívat. Ve čtyřech se daleko lépe povídá, než ve třech. Vyďte, šikovateli.
3: Ano. Čím víc nás tady je, tím lépe se povídá.
5: Letošní léto se opravdu vydařilo. Obilí zlátné.
1: Až na ten sníh. Koně měli se saněmi co dělat.
5: Ano. Bude se těžko sklízet. V těch závějích.
1: Bude přece jenom lepší bát, když se budeš podívat, jestli se vám něco nestalo.
0: To jsem vám chtěl říct. Pane šikovateli, nechoďte ještě. Možná, že i vás bude v té nové závěti něco zajímat. Doktore, přečtěte, komu že se vlastně ten majetek odkazuje?
1: Stojí to tu černé na bílé. Své jediné dcery jménem Vlasta.
0: Jděte k němu a přečtěte to ještě jednou.
1: Vyjděte k němu a přečtěte.
0: a své jediné dceři jménem Vlasta. No, vidíte, šikovateli, vy si možná Vlastu přece jenom odvedete.
6: O tom já nepochybuji.
0: Jenomže ne jako nevěstu. Nýbrž jako rekruta.
2: Pro Boha, přijme mlčte.
0: Co bych to nepřiznal, přátelé, jsem kanec. Vlasta je nevlastní, urostlá. Co je na tom zlého, když takový otčím, ještě v plné síle, prakticky bez ženy, co si budeme vykládat, dostane jednou takhle v noci zálusk. Pravda, zamykala se, ale včera zapomněla. Doktore, to bylo překvapení, když najednou zjistíte, že nemáte nevlastní dceru, ale nevlastního syna!
2: Syna!
0: Otčíme! Tak je to!
2: Maminko, slyšíte? Vše je prozrazeno. Márně jste mě před vojnou chránila. Márně jste mě do dívčího oblékala. Místo vařečky teď šavlička. Místo sukínky rajtky.
5: Co to říkáš, Vlasto? Ty nejsi Machová, ty jsi Mách. Ty nejsi Vlasta, ty jsi Vlasta.
2: A právě, proto jsem tvou věrnou lásku nemohla opětovat i podruhu Bárto. Proto jsem se neustále na to krmení vyptávala, ačkoliv mi to bylo u prdele. Proč bych to neřekla, když jsem chlap? Přitom jsem tě tolik, tolik chtěla. Vlastně chtěl, brr, to je hrozný. Budu si muset zvykat.
3: Tak to je konec.
0: Konec. Tak končí naše komédie.
3: Tak to je konec.
0: A jo.
3: Odejdu na jiný statek, někam hodně daleko, abych zapomněl.
2: Bárto, podruhu, ty se směješ?
1: Jo, tak ty pláčeš. Jedno oko nezůstalo suché. Ale i pro mne je to poučné. No, vidíte, jak se nevyplácí, když vás tomu pacientu zavolají a vy ho důkladně neprohlédnete celého? Od dětství léčím vlastičce na stydlé vaječníky. Ale to vždycky tady, paní máma, poslechněte si je na zádičkách, pane doktore, no.
0: To jsou věci, Fogeltanz, kde jsi?
6: Tady.
0: Máš utrum, co?
6: Ale proč? Mně to nevadí. A zatímco jste tady klábosili, mě napad svatební dar. Lustr. Veliký, krásný lustr. No přece nebudeme v parádním pokoji svítit nějakou lucerničkou?
0: Ano, lucernu! Tou vám, paní kněžno, posvíčí.
1: Počkejte, vám roku.
0: Ale té lípy se nevzdám. Je našeho rodu od nepaměti, rostla staletí. A jak bych mohl dopustit, aby padla její koruna, kde ptactvo nocuje a zpívá.
7: Se podívat, jestli vám nevyhaslo v kamnech. No jo, vyhaslo. Co s tím budeš dělat, Vavrochu?
0: No, mělo by se asi zatopit.
7: No a čím pak by se asi tak mělo zatopit?
0: Novinama.
7: Novinama by to jistě šlo, ale co takový nějaký úřední dokument? Myslíte, že by hořel?
0: Ještě, že jste mi připomněl. Koukám, že vyhaslo v kamnech.
7: A už nestačím koukat.
0: Doktore, kde máte tu závěť?
1: No počkejte, počkejte, Vavrochu. V té závěti stačí změnit jediné slůvko a Vlasta zdědí vše i jako muž. Jen když to tady paní máma vlastní rukou opraví.
0: No právě. Touhle vlastní rukou, jo?
1: Paní mámo, škrtněte dcery a místo toho napište synovi. Tak. A vy na to asi špatně vidíte. Podejte mi ruku, půjdeme blíž ke světlu. Tak.
2: A už to škrtá. A sama píše, s
8: správně S, teď tvrdé I, má krásný rukopis ještě. Teď N, ta píše.
0: Prosím vás, to vám nikdo neuzná, vždyť vy vedete ruku.
8: Ale nemáte pravdu, paní máma sama.
0: No prosím.
8: No vidíte, teď sama upustila násadku. My vám ji zase podáme, paní mámo, nevysilujte se. A píšeme dál.
0: To vám nikdo neuzná, to je jasný podfuk.
8: Ale mám na to svědky, viď po druhu, Várto.
5: Mě už do toho netahejte, já jdu na jiný statek, někam hodně daleko.
6: Já vám to rád dosvědčím. Při lásce na první pohled nehraje sice bohatství takovou roli, ale bohatá nevěsta je vždycky lepší než chudá.
0: To je tedy zklamání. A já ji tak miloval. To není váš text, člověče, to říká Bárta!
5: To je teda zklamání. A já ji tak miloval. Kvůli ní jsem krmil jako blbec, když jí to furt tak zajímalo.
8: Tak a je to synovi. Ano, ovi, měkké i. A vy pořád, že není čilá. A jak si pamatuje, pravopis ještě. A máme to. Své jediné synovi jménem Vlasta. No tak slohově je to trošku kostrvaté, ale nemůžeme po paní mámě chtít, aby byla ze dne na den spisovatelka.
0: Ano. Tak končí naše komédie. Zlo prohrává
7: nemá,
0: a dobrožije.
7: Nemá Helga náhodou nějaké kamarády?
0: Kamarády?
7: Nějakého advokáta třeba?
0: Má! Má! Teď jsem jim to chtěl říct. Helga má spoustu kamarádů, přátelé.
9: A mezi nimi jednoho advokáta a ten, doktore, na vás podá žalobu pro falšování závěti.
10: Pane doktore, maminka vám chce ještě něco říci.
8: Co pak, paní mámo? Cože? Ne! Opravdu? No to je neuvěřitelné. Tenkrát v červnu o synách? A jste si jista? Je si jista. Přátelé, to, co jsem se právě dověděl, úplně mění situaci a rodinné vztahy.
11: Co vám řekla, pane doktore? Nenapínejte nás.
0: Jako mladý začínající lékař jezdil jsem na
8: jako mladý začínající lékař jezdil jsem na tento statek častěji, než mi velela má lékařská povinnost. Paní máma, tedy Stázička, byla tehdy opravdovou krasavicí. Červen, na lukách vonila sena, mach smrděl v hospodě. A my dva, no stručně řečeno, Vlastičko, jsem tvůj otec.
12: Pane doktore! Tatínku!
8: Synáčku můj drahý! Ale mohlo mě to napadnout, že nejsi jeho dítě. Přátelé, Mach měl tak nízkou hemživost, že mě to nad mikroskopem až rozesmálo.
12: Tak proto maminka trvala na té irelevantní větě.
8: No jo, své jediné dcery a jejímu otci. Takže já dědím půl statku. No to jsou věci toho.
0: Počkejte, to já bych dovedl taky takhle dědit. Podívejte se. Cože? Ne! Tenkrát ve chlívě na slávě? Víte to jistě? Je to sichr? Dědím půl statku.
8: Vy tvrdíte, že jste otec? Já tvrdím, že jsem otec. Rozhodující jsou ovšem dědičné znaky.
1: Podruhu, Bárto, ty jsi nestranný pozorovatel.
8: Upři na nás své oko.
1: Pozoruješ u prvního nebo u druhého nějaký společný rys?
12: Bárto, drahý podruhu, tvůj zrak teď rozhodne, budu-li doktorova nebo Vavrochova.
8: To jsou nervy. Brr.
5: Já nevím. Já mám jenom jedno oko. A kromě toho odcházím na jiný statek. Někam hodně daleko.
13: která paní, vlastně moje tchýně, vám ještě něco chce.
8: A co zas, paní mámo?
1: Cože? Měla jste permanentní strach, že se to prozradí? A cože se prozradí? Ale jaké ráčkování, o čem to pro pána krále breptáte? Kuděra, už ztrácí rozum.
12: Pane doktore, tatínku.
2: Maminka má pravdu. Teď mě to teprve trklo. Vždyť my oba ráčkujeme jako vejce vejci.
1: Opravdu? No počkej, počkej. Probneme to. Řekni třeba Rumburg.
12: Rumburg.
8: Hurá! Je to můj syn. Ostrouhal si vám hlavu. Řekni Rumburg, srabe.
1: Zabiju učitele Janderu. Až do čtvrté třídy jsem obstojně ráčkoval. To bylo pořád, řekni tdám, tdáva, tdumpeta, tdenýrky. A dědictví je v pdachu. Tak končí. Aspoň doufám. Naše komédie zlo prohrává a dobro žije. Vám, paní, vidím se slza v oku bliští, že chodí to tak pouze na jeviště. V životě našem opáčně to bývá. Tam dobrák úpí, vrch má duše křivá. Jak ale říkám na každičké štaci, svět bude lepší. Dáme-li si práci, je marné vzvykat, modliti se strávas, vše záleží jen na vás, na nás, ale hlavně teda tady vlevo na vás.
14: Vážení přátelé, na všeobecné přání jedné slečny, která právě odešla, vám řeknu něco takového zajímavého o takovém pokusu, který jsem provedl s rybičkou a s kanárkem. Já vám to řeknu tak docela stručně, abych kolem toho zbytečně nemluvil. Tak já jsem mýval doma takové akvárium, asi takhle veliký akvárium, Ano, počkejte, já vám to řeknu od začátku. Já bydlím v Litoměřicích, Mrázova ulice číslo 28. Tam v Litoměřicích jsou totiž různé ulice, víte, a každá ulice tam má nějaký název. No a ta ulice právě, ve které já bydlím, ta se jmenuje Mrázova. Mrázova číslo 28. No a tam totiž každý dům má nějaký číslo, víte, ty domy jsou očíslovaný, aby se to líp našlo, každý dům tam má nějaký číslo. No a ten dům právě, kterým já bydlím, ten má číslo 28. No a já tam bydlím ve druhém patře. Napřed přijde první patro, víte, a nad tím prvním patrem potom je druhý patro. Tam já bydlím ve druhém patře. No a tam jdou takhle schody nahoru. No tak jdou, oni tam vlastně nejdou, my chodíme po těch schodech. To se tak říká jenom, že jdou schody jaksi. No a tam máme potom takovou předsíňku. Tam máme dveře do té předsíně a takhle doleva potom máme pánský pokoj. No a v tom pokoji, jo, tam taky máme dveře do toho pokoje, taky máme dveře do toho pánského pokoje. No a v tom pokoji právě jsem měl na stole stát takový akvárium. Asi takhle veliký akvárium asi. No, ne, takhle veliký akvárium asi. No a, no ne, přeci jenom takhle bylo, takovýhle, asi takhle veliký bylo to akvárium, čtverhraný, čtyři stěny to mělo, čtyři stěny, takový dvě delší a dvě kratší stěny to mělo, ze skla, skleněný, víte, aby tam bylo, že tam bylo krásně vidět takhle ze strany, že tam člověk nemusel čumět takhle ze zhora, že tam bylo krásně vidět takhle ze strany, ze skla. No a v tom akváriu jsem měl vodu, jo, a dole to mělo dno taky, to akvárium, dole, víte? Pak, kdyby tam nebylo to dno, tak ta voda by tam totiž nikdy nedržela. To by se tam mohli lejt třeba celý den vodu, tak ta by tam nedržela. No, anebo týden třeba by se tam mohli lejt vodu, tak ta by tam nedržela. Tak tam mělo dno, aby to líp drželo. No a v té nebo leta páně by se tam mohli lejt vodu, ta by nedržela tam, kdyby tam nebylo to dno, víte? Tak tam bylo dno dole, právě aby tam ta voda líp držela. No a v té vodě jsem měl takovou zlatou rybičku. Znáte zlatou rybičku? Tak ono to pravý zlato to není, to se jenom tak říká. To je nějaký duble nebo co, já nevím, to se tak říká jenom zlatá rybička. No a ta rybička zkrátka v té vodě plavala všelijak v té vodě, víte? Třeba doleva nebo různě plavala v té vodě. Nebo doprava taky, všelijak zkrátka plavala. No a potom jsem, jo, nebo dolů taky plavala, víte, různě, zkrátka, jak jí to zrovna napadlo, tak tam plavala. A potom jsem měl, jo, nebo nahoru taky plavala, víte, všelijak, jak jí to napadlo, tak tam ta rybička plavala v té vodě. No a potom jsem měl ještě kanárka, ale toho jsem neměl v akváriu zase, toho jsem měl v takový kleci jako. Klec, víte? Znáte klec, jo? To je takový jako drát, víte? A pak je chvíli nic a zase drát a zase nic a zase drát. Samý takový dráty a nici a to je takhle kolem dokola zkrátka a tomu se říká klec. No a tam jsem měl toho kanárka. Tam ale nebyla žádná voda v té kleci. Ta by tam nedržela samozřejmě. Ta by těma nicama unikala, víte? To bylo jenom takový vzdušný, bez vody zkrátka. No a tam jsem měl takový dva šprincliky a ten kanárek tak skákal vždycky z jednoho šprincle na druhej a zase z druhého na různě tam tak skákal a pípnul tak. No a já jsem vám to tak pozoroval a myslel jsem si, co by to asi udělalo, kdybych toho kanára, víte, dal do toho akvária a tu rybičku, kdybych dal do té klece. No tak jsem vám to tak udělal. Ale to bylo zajímavé, například ta rybička tam ani nepípla vůbec tam v té kleci, víte? Neskočila na šprinclík vůbec nic takového.
15: Co je to platný? To je odborník, to bude trvat ještě moc dlouho.
16: James!
17: Prosím, paně.
16: Už se vrátil můj bumerang?
17: Lutujem, paně, ještě ho nevidím.
16: James! Ty nezabalzamovaný vodca proletariátu! Já se tě nepýtám, či ho vidíš, ale či se už vrátil.
17: Já už rozumím, pane, ale já o váš bumerang ještě nepřišel.
16: A čakáme ho z dobré strany, James?
17: No ano, pane, vždy se radši vracat z této strany, bez ohledu na to, kde ho hodíte.
16: A je to nuda takto čakat, James? Kdyby aspoň přišlo zemetraseně, aby som se mal na čo dívat.
17: Zemetrasenie neprišlo, pane, ale za to prišiel dopis od královnej.
16: Od našej Alžbety?
17: Áno, pane, inú zatiaľ nemáme.
16: Tak to prečítaj, James.
17: Áno.
16: Som zvedavý, čo zase odo mňa chce tá bledá vosková figurína.
17: Ako rozkážete, pane? Pane.
16: Áno.
17: Myslím, že došlo k najhoršiemu. Královna chce, abyste išli na Slovensko.
16: Na Slovensko? A to je čo? Nový klub?
17: Nie, pane, to je taký nový štátik. Priviedni doľava, pane.
16: A tam už nie je Uhorsko?
17: Nie, pane, teraz je to Slovensko. A niekde tam dokonca žijú aj naozajstní Slováci.
16: A na čo tam mám vlastne ísť, James?
17: Nedávno im tam premiér zvolil prezidenta, pane.
16: K
17: královna chce, abyste mu išli zablahoželať.
16: Komu? Premiérovi?
17: Nie, pane. Prezidentovi. Volá sa Michal, pane.
16: Tak teda Michael. Ako Jackson poznám.
17: A královna ďalej píše, aby ste sa slušne obliekli, pane.
16: James.
17: Áno, pane.
16: Ty ukrajinská videohra bez ovládania. A prečo mi to píše?
17: No, neviem, pane, možno sa jej nepáčilo, že ste na posledný královský ples prišli iba v cylindri, pane.
16: No a? Veď bolo teplo. A čo také si mám obliec, James?
17: Na také príležitosti sa najlepšie hodí frak, pane, ale posledný frak vo vašej rodine mal strýko Albert a ten je už 9 rokov v truhle, pane.
16: No ale nehovor, James. To už je 9 rokov, ako sme ho tam dali. A pamätáš sa, ako sa mu tam nechcelo ísť?
17: Áno, pane. Buchotal tam najmenej 4 noci. Kým si zvykol.
16: A čo keby som sa obliekol po slovensky, James? Aby som si hneď získal. Rozumieš? Počúvaj. A čo sa nosí na Slovensku, James?
17: Ak dovolíte, prinesiem encyklopédiu života, pane. Tam by to malo byť zachytené.
16: Dúfam, že sú tam aj fotografie, James. Vieš, ako nerad pozerám písmena.
17: Áno, tu je to, pane. Všetko o Slovákoch vydané v roku 1990 v Prahe. A hneď na prvej strane je aj fotografia, pane.
16: No, ukáž sem, James. No.
17: Áno, prosím, tu.
16: A to je kto?
17: No, nejaký Slovák, pane. Tu píšu, že Jánošik, zbojník, alebo čo.
16: A to sú všetci Slováci takí vykrivení, James?
17: Neviem, pane, ale tu píšu, že vraj tohoto zaveseli na hák.
16: Tak on visí na háku. Zaujímavý šport. A čo to má na sebe?
17: Tu píšu, pane, že najrozšírenejší odev na Slovensku je kroj. A Slováci vraj žijú v dreveniciach, ktoré si sami stavajú, najčastejšie z dreva, pane.
16: A tamto v ruke, to čo drží?
17: No to je valaška, pane. S tým zabíjajú ovce a medvede. A potom si z toho urobia kroj.
16: James, ty nedoriešená židovská otázka. Hádam si nemyslíš, že teraz pôjdem zabíjať medvede, aby som sa mohol obliec.
17: Nie, pane, môžeme zahlušiť nejakú ovcu alebo koňa.
16: James, a ten kroj je prečo taký krátky?
17: No tu píšu, že je to vzor detvanec, pane, takzvaný holý pupok.
16: Holý pupok? To by nemuselo byť zlé, James. Do rána mi taký urobíš. A nezabudni mi pribaliť aj tie bodkované podkolienky. Mám ich rád.
17: Áno, pane. A želáte si je klobúk? Alebo pôjdete učesaný ako depešák?
16: No, ešte neviem. Ale možno si zoberiem čelenku.
17: No, a tu je veľmi zaujímavá informácia, pane. 80% obyvateľov Slovenska vraj najmenej 7-krát do týždňa pije alkohol. Tu píšu vraj domácu pálenku. Tuhvo.
16: Tuhvo? Nepoznám. A zvyšných 20% sú abstinenti?
17: Nie, pane. Deti do 3 rokov.
16: Zaujímavá krajina, James. Myslím, že tam pôjdem. A toto bolo čo, James?
17: Vrátil sa váš bumerang, pane. Nepomohlo ani zatvorené okno. Zdá se, že se vám to nikdy nepodarí zahodit o tak, aby se už nikdy nevrátil.
16: James?
17: Prosím, pane.
16: Dostal jsem nápad.
17: Blahoželám, pane. Mám to i zapísat do rodinnej kroniky.
16: Nemusíš. Aj tak je prázdna. Na Slovensko půjdeš aj ty, James. Urobím ti kroj. Je bude mať holý pupok a ty budeš mať to isté vzadu.
17: Rozumiem, pane. Chcete si získať Slovákov, aby som sa od nich veľmi nelíšil.
16: Správne, James. A vezmeme so sebou aj tento sprostý bumerang. Na Slovensku ho zahodíš. Ale to ti hovorím, James. Ak sa táto zakrivená bakula vráti, Slovensko bude mať druhého Janošika.

0: přivedl manželku, tak musí přestavět kino, prosím tě.
1: Tak alespoň uznej, že jsou to hulváti.
0: No prosím, jsou to hulváti, ano, neříkám, že ne, ale nemůžeš kvůli tomu nadávat mě.
1: Jo, můžu, jsem tvoje manželka.
0: Maria. Miláčku, já ty pozvánky nedistribuju. Kdyby to nepatřilo k mým zaměstnaneckým povinnostem, ani párem koní by mě tam nedostali. Mám toho lízání plátna až po krk.
1: Stálo to vůbec za to?
0: Ano, takovej příběh. Mohu dostat čaj?
1: Se to jmenovalo?
0: Ale ne, jestli já mohu.
1: Jo, dostaneš pikvika, když mi budeš za to vyprávět obsah.
0: Když pro boha tě prosím, jsem unavený. Zajdeš si někdy na to...
1: Sama, viď? No.
0: Sama.
1: Nebo to tak vidíš, že to neuvidí.
0: Ale třeba to budou dávat v televizi, je to dost špatný, mohli by to tam nasadit brzo.

0: se mě v kanceláři zeptají, jaká byla premiéra, a mám snad říct, já nevím. Dostali jsme pozvánku jen pro jednu osobu, zatímco ta druhá čuměla na blikající bedinku doma sama celou sobotu.
1: No, prosím tě, tak když na tom trváš, můžu ti to říct, prosím, dvěma slovy.
0: Nechci stručný výtah, já chci podrobnosti, tak hezky. Hezky, jak to bylo? Po pořádku, tak ses posadil a začaly reklamy.
1: Ale ty přece na premiérách nejsou.
0: No to je škoda, to vás okrádají.
1: Ten čaj je vařící.
0: No tak aspoň máš čas na vyprávění. Tak co?
1: No, byl to film, který...
0: Opravdu?
1: No tak budeš mluvit ty nebo já.
0: Ty, miláčku, ty.
1: No byl to film, jak bych tak řekl. Víš, na jedné straně byl realistický a na druhé straně jaksi takový neurčitý styl, současný, s jemným přídechem naznačující kamery.
0: Jo, a co děj?
1: Prosím?
0: Děj.
1: Jaký děj?
0: Snad to mělo nějaký děj, nebo ne?
1: Jo, tak děj, ano, samozřejmě, že to mělo děj. Nádherný děj to mělo. Odehrává se to v Maroku,
0: jo.
1: Víš? Představ si sluneční den, dcera majitele benzínové pumpy tankuje benzín do auta obchodníka s ovocem. Je to starší člověk orientálního typu, asi takhle.
0: To děláš hezky.
1: Ano, víš? Jako chlapec ztratil paměť při srážce dvou oslých spřežení.
0: To je strašné.
1: Tak podívej, jestli se ti to nelíbí, tak já nemusím pokračovat.
0: No, pak je to strašně úchvatné. Tak ona čepuje benzín, jo? Hadicí.
1: Jo, a on se ti na ní takhle kouká.
0: Na tu hadici?
1: Ne, na ní.
0: Na co ti filmaři nepřijde?
1: No a najednou se mu začnou vynořovat obrázky, jako vysokoškolák.
0: No, on je ten prodavač ovoce vysokoškolák.
1: Jo, ale neví o to.
0: Jo, on jako ty, viď?
1: No, prosím, tak... Prosím tě, miláčku, můžu pokračovat?
0: No, no.
1: Podívej, tak jde se svým kamarádem ulicí jakéhosi města a tu spoza rohu.
0: A odkud?
1: Spoza... No, za rohem, no. Se vynoří dívka s velmi inteligentní tváří, zahalenou závojem.
0: Jak mohl vědět, že má pod závojem inteligentní tvář?
1: Ježišmarja, proč se ptáš tak pitomně? Ten hadr byl přece průsvitnej. To jsi nevšiml?
0: Já to neviděla.
1: No tak do toho nemluv. Prosím tě, když jsi to neviděla. Byl průsvitnej. A navíc ještě jela na oslu, tak foukal vítr a zpívala takový žlem, žlem, žlem.
0: Jo, to by si hráli, kdo z nás se to znám. No. Pokud to natočil.
1: A najednou vidí ten student, že dívka sedící na oslu a dívka, co mu jako obchodníkovi nalévá benzín, má stejnou tvář. Víš, že je to ona. Chápeš? No, stejná tvář, no.
0: Pane bože, to je obdivuhodná fantazie.
1: A on zaplatí ten benzín, nastartuje auto a skrz okýnko povídá. Žijete v mých vzpomínkách. Poprvé jsem vás viděl v 35. roce. A ona, ta Eva...
0: Ta Eva je od té pumpy.
1: Jo, a tak ona ti povídá. Ne, ne, to není možné, to není možné. Já se narodila až v 47.
0: Ono, jestli si neubírala,
1: víš? No prosím tě, mlč, když teď mluví ten obchodník, víš, povídá. No. Sedněte si do auta, uděláme si výlet do minulosti. Tak ona si sedne, odhrne...
0: Nestyda.
1: No, počkej, rajčata, jo, co byla pod sedadlem a děj se přenese do Skandinávie, víš, moře, jo, moře. Na břehu pobíhají děti, jo. Mezi nimi chlapec s dívkou a hádej, kdo to je.
0: Ten od pumpy s tou obchodnicí.
1: Ano, přesně tak, jenže obrácení.
0: Já ti řeknu, že lidská fantazie je bez hranic. Takovéhle drama by si hned tak nikdo nevymyslel.
1: No počkej, tu ještě nic není. Hlavní události se odehrávají až v druhé části příběhu.
0: Jo, tak ono to má pokračování.
1: Pokračování a nádherné pokračování. A co ty, miláčku, co pak? Co ty jsi dělala celý večer?
0: No, seděla jsem u televize, no. To víš, málem jsem usnula.
1: Nebude.
0: A nic, no.

0: Nic.
1: Ne, vůbec nic? Ani nikdo netelefonoval?
0: Jo, to ano, to telefonoval. Hned jak si odešel, volali z filmového klubu, že se dnešní promítání nekoná a že se odkládá na příští středu.
2: Blažej, poslouchej, mám tady nabídku od jedněch kameníků.
3: Jo?
2: Koho kryje ten kámen? Kdo to byl? Pověstéš jeho vlast? Výtečný býval ten muž? Byl učený a nadaný v nejvyšší míře?
3: No ano, to je dobrý.
2: Ale anebo, poslouchej. Pod touto skromnou stavbou ukryt je sebelmož, co splodil výtečné syny a dcery.
3: To je krásný. To by chtělo být latinsky. To dáme dohromady, ne? To je. Pod touto skromnou stavbou...
2: Sub etum picodomus...
3: ukryt jest velmož...
2: v houní princez...
3: co splodil výtečné syny i dcery.
2: Hic copulatum geniatus musculate et feminate.
3: No. A je to, je bomba, kamaráde. Přesně. No. Dále!
4: Dobrý den.
2: Blažej a Hugo. První mezi posledními službami. Art direktor Hugo. Co si přejete, vážená paní?
5: Jsem tady dobře u...
6: Samozřejmě. Blažej a Hugo.
2: První mezi posledními službami.
7: Account direktor Blažej. Prosím, posaďte se.
2: Co vás trápí?
5: Víte, zemřel mi manžel.
2: Přijměte naši nejupřímnější soustrast, paní...
5: Pivoňková, Ludmila.
2: Já vím, jsou to jistě těžké chvíle, které jednou čekají každého z nás. Ale vy jste si vybrala to nejlepší v oboru, Blažej a Hugo. První mezi posledními.
6: Pardon, že vám skáču do řeči. Budete platit cash anebo flim?
2: Tak mi o něm něco řekněte. Ať můžeme splnit i to nejtajnější přání.
5: Víte, Lojze, to byl nejhodnější manžel a táta.
6: Byl to spíš dobrák nebo grázo?
5: Dobrák od kosti a modelář každý soule.
2: Modelář? Ale to jsme dělali asi před týdnem.
6: Ano, to si pamatuji. To byl shodou od okolností také muž, modelář. A tenkrát to přišlo na 20 tisíc a měl tam standardní výbavu, to znamená smrt, rakev, parte, kremace, dezinfekce, vozu, hudba, víno, zpěv. Teda hudba mínus zpěv, jak bychom se do toho nevešli.
2: Takže tu smrt máme zase u, takže rakev. Každá je dobrá. To je papíra, to bych nedoporučoval. No, ta je dobrá.
6: Padne a sluší. Tak a pojďme dál. A teď parte. Jaké pak dáme na parte logo?
5: Myslela jsem tohle. S Bohem, co říct si více, když ti dohořela svíce.
6: To není logo, to je moto.
2: No, logo, to je ten symbolek, ten křížek, no, tam. Pentle, věnce.
6: Tak jak na vás koukám, dáme pentle.
2: Pentle. A hudba.
5: Jo. To mám tady seznam.
2: Ukažte.
5: To jsou všechno věci, co jsme si s Lojzou zpívali, když jste je zpívali.
2: A tak to nebude takhle. Podívejte, dneska ten obřad, to je virtuální záležitost. Musíte jít s dobou.
5: Já bych něco v obyčejí.
2: Ne. Vcházíte do té obřadní síně a na to my s Blažem dáme
6: Fibicha.
5: Já to nemusím, Lojzo.
2: Ale vy mě nerozumíte. Svíce hořej, pentle na půl, žerdi, první řada brečí v obřadní žáví.
6: A teď tam přijde audiovize, slunce zapadá, anděl mává křídlama, je to paráda, to si užijete jako kočička.
2: Ne, já bych. Kolik mu vlastně Lojzovi?
5: 50.
2: Srdíčko, co? To bych dal na pentli tenhle nápis.
6: Strana 13, nápisy na věci.
2: Jeho teď hrobu věnujte kadidla dým.
6: A nebo to tam můžete mít i latinsky. Robum nunc donate excreme puf.
3: Ale my jsme ještě nedodělali ten obřad,
6: že jo? Ještě tak.
3: Rakev teda zajíždí jsme skončili a do toho my pustíme větrák, aby rozejmal draperie a taky aby spol svíce.
6: Kurácí novosvětská vrata se zavírají, kolečka se otáčají, show must go on. Tak týhle verze je to za rovných 25 bezdaně, ale když se platí předem 5000 leva.
3: Ale problém, každý se na mě nezavít 50 korun.
2: Ale jak to sedíte? Pojďte sem. Jak to stojíte? Pojďte na hodinu. Jak to vypadá? Já bych tomu dal takovej odlehčený černý
3: ah! Už jsou. Tak co, paní Pivoňková, nezajímá vás, co ten váš Lojza zrovna teďka dělá?
5: Máte jako takový tyhle ty paraschopnosti.
3: Ale kdeže paraschopnosti, není středově. Na to máme cestovku. More travela, víkend v záhrobí. Zahraniční klimatizované rakve. Nejcové, bar, sprcha, video. Dvou až tří lůžkové rakve v polopenzi a s výhledem do nekonečna. Speciální bonus, poťuk nebeské brány.
2: To je pozůstalá. V tom můžete rovnou nazajet.
6: Teda až po zaplacení.
2: A jeden kinedril. Kdyby to po cestě odtrncalo.
3: Odjezd! Ihned!

0: jasně, že ta cesta je jednosměrná, co? No. Hele, ser na to. Sranda musí být, i kdyby fotra za koule věšeli.
1: Jo. Špásům kumovej, kvomi a padre, et globuli, visates.
0: Vysmáteš.
2: Mistře, kdybyste dovolil, my bychom pár slov tady pro naše čtenáře získali rádi, tedy bychom, kdybyste byl tak velice laskav.
3: A jo, jistě.
2: Nevadí vám, že vám ukradneme chvilku volného vašeho času?
3: To nic. Mě to v šatnách už ukradli víc. No, prosím.
2: Tak já jsem rád, že jsem vás konečně zastihl, to byla honička po všech světových jevištích.
3: No, tak víte, jak to běhá.
2: No, jo, včera jste prý byl v Rokycanech. No, či bychom začali? Já myslím, že by bylo dobré začít... vy tady máte snímky přímo. Tak se podíváme. Je to pravda, že prý vás, jak si starší diváci pamatují, ještě z kočovných společností taky?
3: Ano. Víte, tenkrát byla doba zlá.
2: Rád to píšu, rád. Ano.
3: Krutá,
2: ano.
3: Tenkrát nebyly žádný školy, akademie, ne. Konzervatoře, nic takovýho, ne. Víte. Muselo se žít.
2: Tak.
3: Hlavně tvrdá dřina, ale hráli jsme rádi.
2: Rádi.
3: Taky někdy bez honoráře, bez jídla, bez pití, bez škol, taky bez škol. Rekvizita, bez kostýmů.
2: Prosím vás, pomalu já stenografuji.
3: Ano. Bez rekvizit, bez kostýmů, si napište to.
2: Bez kostýmů?
3: Ano.
2: Co jste hráli?
3: No tak většinou adamity, víte? No a zase nás hnali dál, víte? Taková byla doba prostě, taková ta šmíra, jak se posměšně.
2: Čili i neúspěchy se dostavili
3: taky. Taky, vždycky nebyl úspěch právě.
2: Ano.
3: Někdy po nás diváci také házeli rajčata, vajíčka, jablka, ale my jsme vydrželi.
2: Vydrželi.
3: A zase aspoň bylo ovoce, víte, tak se to tak různě pytlikovalo, to si dobře. Ale já se budu pomalu připravovat.
2: Samozřejmě, mistře, samozřejmě.
3: Já si všechno dělám sám, víte, na to mi nesmí nikdo šáhnout. To je moje taková laboratoř, víte. Začíná to každý večer rituálem, víte, nezbytné kafíčko. Uj, to jsem si spařil držku. Takhle horký, jo. Sakra.
2: To nic, mistře, můžu. Mohl bych si taky trošku připařit držku s váma.
3: Jen pašte, když vám to udělá dobře.
2: Takovej doušek.
3: No, prosím.
2: Logr zase. No, oni vás diváci znají, mistře, především jako představitele takzvaných malých rolí. Jak jste se k ním dopracoval?
3: No tak malých rolí, víte, já jsem k ním v podstatě tíhnul celý život.
2: Tíhnul, já to napíšu.
3: Ano. Začínal jsem rolemi zvířat.
2: Aha.
3: Ať už to byly koně, kanci, medvědi, nebo takhle. Já si tenkrát, to se vám bude hodit, já si vzpomínám na takový krásný zážitek,
2: ano.
3: Víte. To byl jeden režisér, takový velký režisér, krásný člověk, nebo krásný režisér a velký. Tento režisér mě především vychválil na generální zkoušce, kterou přerušil jediným mávnutím, víte?
2: Yeah.
3: Když jsem do takové tiché lyrické scény vběhl ve zvířecí kůži, on vstal a jako dnes ho slyší, řekl, co to je za vola? Krásný člověk a velký režisér. Ale porád jsem se v těch zvířecích rolích necítil ve své kůži, víte? Taky blechy porádová skáčou, takhle to porád po čtyřech kolena otlačený, víte? A pak jsem se dožil toho okamžiku, kdy jsem se ze čtyř končetin postavil konečně na dvě.
2: Na lidské nohy.
3: Ano. Homo erectus, ano. Jak se říká.
2: Erectus. Ano. Já si to poznám.
3: Ale hlavně ta krása projevovat se lidskou řečí, to je to fajno,
2: víte? A co jste tehdy říkal?
3: No tak první moje role byly bez textu, víte? Ale bože, co jsem si všechno myslil.
2: Co jste si všechno myslil?
3: Tak dlouho jsem na scéně zas nikdy nebyl.
2: A
3: kdybych řekl, co jsem si myslel, tak bych tam nebyl vůbec. Víte, ono není žádný umění.
2: Ano.
3: Pohybovat se na scéně celý dvě hodiny, jako třeba Hamlet, jo, nebo nějaký Otello. Ale zkuste sválně na malém prostoru, kterému posměšně kolegové říkají někdy závistivě, že jo, štěk.
2: Štěk.
3: Pinda. čičurda, ukázat, co ve vás je. To je ono, víte, není malých rolí, jak bylo kdysi správně řečeno. Není malých rolí.
2: A není?
3: Není.
2: Já jsem teď nevěděl, jak to...
3: No. Však ním také cesta nebyla snadná.
2: Ano, není.
3: Na to, abyste mohl hrát tyto takzvané štěky,
2: jo.
3: Na to musíte v životě prošvihnout hodně hlavních rolí.
4: Barový příběh. Opravdového ponaučení se nám zásadně dostává na nečekaných místech. Opravdoví učitelé to dobře vědí. Hned na začátku vysoké školy jsem potřeboval nějakou brigádu na večery. Práci, kde by se za krátkou dobu dali vydělat slušné peníze. Nebylo snadné něco takového najít. Už jsem si nevěděl rady a vzal jsem místo hotelového barmana. To vůbec nezní špatně, že? Je snad s takovou prací nějaký problém? Vlastně je. Nebo jsem si to aspoň tehdy myslel. Vysokou v mém případě totiž představoval teologický seminář, škola pro pastory. Kdyby se na to mé barmanství přišlo, mohli mě ze školy vyhodit. Aspoň jsem s tímto vědomím do baru nastupoval. Myslela si to i moje žena a kamarádi taktéž. Všichni to považovali za hodně špatný tah. Byl jsem vzpůrně naladěný a řekl jsem si, že to na sebe vedení školy prásknu sám. Ještě než se to rozkřiklo, jsem jednoduše přišel k děkanovi a řekl mu to na rovinu. Mám místo barmana. Co s tím hodláte dělat? Děkan na mě upřel hodně pronikavý pohled. Časem jsem pak pochopil, že když se takhle někdo dívá, je to předzvěstí pořádné lekce. No to je senzace, zvolal. Výborná zpráva. Cože? Vysvětlil mi, že mě on osobně i ostatní pedagogové považují za neskušeného spratka, co má ještě mlíko na bradě, a velmi naivní představy o skutečném světě. A vůbec nejhorší ze všeho je, že se prostě považujete za všeználka, dodal. No, bylo mi 21. Vysvětloval mi, že tohle všechno se ve mně ještě dá napravit. Mám-li se stát pastorem? Potřebuju znát hlavně věci, které mě žádná škola nenaučí, protože to není v knihách ani v kostele. Já totiž potřebuju znát to, co se děje venku ve světě. Co by barman, prý uvidím spoustu různých lidí s velmi různými potřebami. Bude docela náročné být užitečný a dělat svou práci a zároveň se držet vlastních hodnot. A nakonec mi děkan vysvětlil, že být pastorem znamená být tam, kde vás lidi doopravdy potřebují. A ne si jen v neděli ráno něco odtrmolit v pohodlí kazatelny. Podle děkana by se ve většině barů pastor moc hodil. Ježíš, pokračoval děkan, v kostele moc nepobyl. Chodil totiž po světě. Děkan vymyslel plán. Hodlal tu mou brigádu v baru považovat za takový průzkum a studijní program. Kurs nazvaný Život 101. A každé pondělí jsem si s ním měl přijít na hodinku popovídat. Hodlal se mě ptát, co jsem za barovým pultem pochopil. A pokud se tam budu dozvídat něco smysluplného, tak mi zápočet klidně dá. Pořádně se dívej, se souzením druhých pomalu. Buď užitečný. Takhle zněly jeho poslední pokyny. Pracoval jsem v tom baru skoro 3 roky. Učení nebralo konce. Přišel jsem na to, jak rádi lidé vykládají svůj životní příběh barmanům. A nejenže měli velké problémy, oni často přicházeli se skvělým řešením. Málo který pastor během studia prošel kurzy barmanství 101, 102 a 103. Když jsem pak za další 3 roky promoval, děkan mi napsal skvělé hodnocení. Složil jsem barmanskou zkoušku. A o světě jsem toho věděl daleko víc. Ale jedna jeho poznámka byla trochu znepokojující. On totiž řekl, Fulgium není tak skvělý, jak si o sobě myslí. Jakže? To nic, loučil se se mnou děkan. Chce to trpělivost a časem možná budeš dokonce lepší, než za jakého se budeš považovat. Pořádně se dívej. Se souzením druhých pomalu. Buď už.

0: Vážení přátelé, Jára Cimrman za svého pobytu v Tibetu nezůstal jen při hudbě. Podrobil se též náročnému jogínskému výcviku a naučil se dokonale znát a ovládat funkce svého těla. To se mu později náramně hodilo. Nejenže se dokázal zbavit různých neduhů ještě dříve, než ho vůbec napadli, ale prokázal neocenitelné služby zejména prostým obyvatelům pojzerských vesnic, kteří se báli podstoupit lékařský zákrok. Cimrman za ně v takových případech zaskakoval jako kaskadér. Činil se o tom záznamy, které se nám podařilo dešifrovat díky panu Padevětovi, žijícímu pamětníku a někdejšímu sousedovi Járy Cimrmana z Liptákova. Ostatně sám pan Padevět byl vlastně prvním případem, na němž Cimrman demonstroval účinnost u nás neznámé a tím i nevyužité praxe orientálního zdravotnictví, spočívající v převtělování zaživa. Pan Padevět se jednoho dne svěřil Cimrmanovi, že trpí bolestí zubu. Bylo to patrné již při pohledu na jeho nesouměrnou tvář a také čelo plné boulí od toho, jak nebožák tloukl bolestí hlavou do zdi. Přesto nechtěl ani slyšet o zubním lékaři. Cimrmanovi se pana Padevěta zželelo a nabídl se, že něco zkusí, jak prý řekl doslova. Nechal si ukázat bolavý zub a vydal se k okresnímu veterináři Bazikovi, který již 19 let zastupoval nemocného dentistu. A ukázal zvěrolékaři přesně tentýž zub, který bolel pana Padevěta. Doktor Bazika poklepem shledal, že zub je zralý k extrakci a pro jistotu vytrhl Cimrmanovi ještě dva sousední zuby a jeden z protější dásně, jak to dělával u dobytka. V Cimrmanových záznamech odpovídá tomuto zákroku zřejmě tato šifra. 6, 5, 4 vpravo dole, 5 vpravo nahoře, je to vůl. Když se Cimrman vrátil od veterináře zpět do Liptákova, čekal na něj před chalupou rozesmátý pan Padevět se zprávou, že je po bolesti. Cimrman prý na to utrousil něco, co se nedá vůbec opakovat, a šel si lehnout. Zpráva o zázračné schopnosti populárního světáka se rozšířila po kraji jako epidemie vztekliny. Z Liptákova se staly Lurdy. Proudili sem davy lidí nejen s bolavými zuby, ale se vším možným, co jen lidské tělo obnáší. Lidomil Jára nedokázal nikomu nic odepřít, a tak postupně přišel slepé střevo, štítnou žlázu, žlučník, ledvinu, játro, plíci a další vnitřnosti. Při 7. operaci žaludku už se ani nenechal uspat a luštil křižovku. Později se i sám zašíval. Ke cti Járy Cimrmana dlužno přečíst, že z celkového počtu 62 pacientů, které při operacích zaskakoval, nepřežil pouze poslední z nich, Alois Kumpošt, chalupník z Bedřichova. Potrávil se houbami. Cimrman sice za něj včas vyhledal lékařskou pomoc, ale když mu chtěl doktor Otto Okoličány vypumpovat žaludek, narazil na hlušinu. Už nebylo z čeho pumpovat. Nechal Cimrmana zrentgenovat, ale při pohledu na snímek ho požádal o autogram. Člověče, já se s váma nebudu pitvat, řekl doktor Cimrmanovi. Seberte si své pozůstatky a hlaste se na prosektuře. No a tím vlastně skončila Cimrmanova kaskadérská činnost na poli zdravotnictví. Zanechal po sobě stovky klientů, kteří se už jeho záskoků nedočkali. Ale na druhé straně využil bohatých zkušeností a zkomponoval cyklus skladeb nazvaný Tělesná schránka. Uvedl je na koncertě, jehož výtěžek věnoval Červenému kříži ve Vysokém nad Jizerou. Pro nás je zajímavé, že na tomto koncertě vystoupil poprvé a naposled Cimrmanův jazzový kvintet Jizeréré. Karel Velebný nastudoval několik skladeb z cyklu Tělesná schránka a v průběhu dnešního programu vám je zahraje a zaspívá.
1: I v tom klukovství si pamatuju jednou, když jsem nějakou tu knížku udělal předčasný portrét, se to jmenovala, tak tam je taková větší kapitola o Frantovi, protože Frantu jsem už tehdy považoval za umělce, který dělá třeba ten body art, což byla velká avantgarda ve výtvarném umění. A tak jsem vlastně, že ten Franta je vlastně body artista, akorát, že to o sobě neví nebo nechce vědět, protože chce zůstat vlastně v té naivitě a v tom něžným prostě chlapectví. A když jsem jednou přišel do Venuše, tak Franta tam seděl a už po nějakých fernetech říká, Kojále, to já jsem hrozně rád, že jsi na mě tam vzpomněl, čuče v té knižce. A najednou já vidím, jak tomu Frantovi slza, jako slza siláka. No. Tak jsem byl svědkem, že myslím, že Frantu nějak brečet, plakat, nikdo moc neviděl, jak se je jedna slza a druhá, najednou ty slzy toho siláka, tak tam v té Venuše byla plný, jak se tam plná slz, a potom ty slzy tam šly dolů do toho sklepa tam a teď ty lidi začali v těch slzách brodit a teď šli nahoru jako na tu Venuši a to, vlastně ty slzy toho siláka vlastně nás všechny vytěsnili ven z té Venuše. Jako. To třeba přeháním, ale bylo to pro mě hrozně dojemné, že takový prostě takový člověk, takový silný člověk, takový mýtus má třeba takovou v sobě takovou něhu a vlastně takovou, zase bych řekl, takovou nevinnost, takový chlapectví. A takový to jeho pohrání, když jsme zkoušeli komedii d'arte, tak tam byla mladá umělkyně, jsme jí říkali Janička, tak jsme vlastně tak chlapácky a mladícky oni soutěžili a předhánili jsme se ti kluci, ti provázkoví herci, jsme, kdo je roztomilejší a kdo je čílejší a kdo má nějaký básničky a kdo vyketel, něco. A já ležím a odpočívám po zkoušce, měli jsme nějaký podium. A ona ta Janička sama, aniž bych já nějak moc předloval, ona přišla a tak mě začala těch vlasy hlískat. A ona mě hlíská těch vlasy a já si říkám, tak je na dobré cestě. To je vážná známost na jednu noc, v přírodě se to vždycky hodí, rozumíš? A tak tě výzká, já mám zavřeli ty oči a najednou slyším nějaký chychotání smích a otevřel oči a on, potvora Franta, on se s ním vyměnil a výzká mě on, tak já jsem byl těma rukama prostě výzkaný a vůbec jsem nerozřešil tu něhu, ty dívky od ty nemotorné něhy toho siláka. No tak to, že jsem mě měl srandu, on mě vždycky říkal Kojál, tu přezdívku razil, Kojál, asi protože Kojál je vysoký, nebo protože vysílá tak pozitivní signály. Takže toto bych všechno asi vyprávěl svému klukovi a vyprávět mu to budu. A hlavně potom bych si vzal to poučení z Franty, které bychom si měli asi vzít všichni. Prostě zůstat tím klukem, i když jsme potom už trošku obalení těma dospělýma, nezapomenout na toho kluka v sobě a vlastně potom, až budeme ještě pod potažením mechem toho stáří většího, tak pořád jde si toho kluka v sobě mít a cítit a to bych radili tomu Vladimírkovi. Tak jo, jinak vzpomínky na Frantu jsou strašně příjemné. Takže jsem rád, že jsem si tady mohl takhle hlasitě improvizovaně zaspomínat, protože tady na tom tácku, na té disketě z té hospody, z pivovaru Janáček mám jenom Franta, legenda, hrál si kluk. A to je všechno, co jsem si tady napsal, protože je zbytečný si něco o Frantovi psát, protože ty vzpomínky jsou pořád tak živý a krásně. Myslím, že tenhle mýtus a tahle legenda pozoruhodná bude žít dlouho a dlouho. A já mu to ze srdce přeju. Tak ahoj, kámoši.
2: Už mě to nějak nebaví zpívat celý večer na jednom místě.
3: Prosím tebe, co to blábolíš? Ještě urazíš ředitelství divadla.
2: Mě na žádném ředitelství nezáleží.
3: Víš, co by za to jiná dala, kdyby mohla takhle zpívat na divadle? Ne? Proto.
2: A co se za to jiná dala?
3: No jiná by za to dala... Nevím co, kdyby mohla také zpívat na divadle.
2: Když mě ale opravdu nebaví zpívat celý večer na jednom místě.
3: Tak dobře, tak nemusíme pořád zpívat. Můžeme třeba něco... Třeba... Nevím co, můžeme třeba...
2: Ale to snad ne.
3: Můžeme třeba sehrát nějaký kus divadelní třeba. Ale jaký?
2: Něco, aby se v tom jedlo. Tak ne. Já si teda koupím salát.
3: To víte, žádnej dramaturg to není, no to nikdo netvrdí. Zahrajeme vám Fausta.
2: Vážené lidi, sehrají zde roli Markéta.
3: No taky, no, ale role rozděluju já, jo? Nejdřív budeš to Mephisto. Potom to Valentino. Jo, vůbec, pardon. Úplně nejdřív budeš pudl, přece.
2: To mě ani nenapadne.
3: No samozřejmě, to muselo napadnout mě. Pane Dušek, prosím vás, my hrajeme teď Fausta, to je takový kus, víte? A potřebovali bychom tmu. Tmoucí, kdybyste docílil, no? No, takovou, jako před válkou bejvala. Pudl! Kde seš? Nějak jsem si na tebe zvyk za těch 10 minut, co mě otravuješ. Pojď sem. Co je tohle zase? Jo, to je tedy jádro pudla. Potulnej bakalář jakýsi. Pěkný bakalář.
2: Dobrý večer, pane doktore.
3: Si mě plete se Šlitrem. Já jsem Faust.
2: Doktor Faust.
3: A jo? Má recht. Doktor Faust, kandidát věd, zasloužilý astrolog a co ještě? A primáš nemocnice na Františkově.
2: Primáš. Prima.

0: Markétko. A sundej to z tý palice, vypadáš tomu jako Lucipe. Péro, tady.
1: Už zase takovéhle přirovnání. Nemáš ty nakonec spolky s peklem.
0: To je furt nějakýho vyptáhání.
1: Když já mám takový strach.
0: Strach? Zase ten strach, to je peklo. Ty už k čertu přestaneš mít ten strach. Ty víš, že bych pro tebe šel třeba až do horoucí...
1: Pekel.
0: Pekel, proč pekel?
1: Protože o ničem jiném nemluvíš.
0: Ty kecko. Teď mluvím furt jenom o tom, jak tě miluju.
1: Pekelně. A mě tak chybí. Ach, ta láska.

0: stalo už. A co tohle zase?
1: Tak. A teď už musím jít. Už je pozdě.
0: Na co?
1: Na dívku, jako jsem já. Už mám dávno spát.
0: Prosím tebe, ty už skoncuješ těmhle infantilníma předsudkama.
1: Nevím. Snad v pátek.
0: Dobrou noc, můj drahý přelude, má bílá myško, dobrou noc. Sny, které se ti budou zdát, ať jsou to rokátové. Se spoustou perliček a trpaslíčků. Probuzení a tě do růžova. Hlavně dobře zhasni a špatně zamkni. Můj dortičku, má pochoutko, nyní šrádlo!
2: Taky bych něco pojet.
0: Jo, pane, tady se jedná o jiný sousto. Jsem se tady loučil s takovou vypečenou křepelkou.
2: S křepelkou, ha. Jo, s holkou. To už je ráno, nebo co?
0: Ne. To je takový fíkl jenom. Jo, to my se loučíme vždycky takhle, jo, pod oknem se loučíme nahlas a dlouho a sousedí, jak dávají pozor, jo, tak oni myslejí, že už je po všem a zalezou. No a my máme zelenou.
2: Zelenou!
1: Jo, zelenou!
2: Ty kluku, ty se vyznáš!
3: Co je to za holku, na vojáky si náhodou nepotrpí?
0: A co by ne? Tak má bráchu na vojně, tak vojákovi přece nebude pře.
2: No počkej, to ještě není tak jistý. Moje sestra má taky bráchu na vojně a jaký je to nevinný stvoření?
0: Tak teda pozor, jo? Tahle taky, jo? To je nevinný stvoření úplně. Ano, skutečně to je tak nevinňoučký, až to není pěkný. Ta, co znala, to zapomněla už všecko.
2: Vážně?
0: Ano.
2: Čověče, pojď sem. Padám. Řekněme ještě něco o té holce.
0: No, je to taková... Taková, no prostě holka, no.
2: Aha. A co nohy, jaký má nohy? Jsem od pěchoty, tak mě to zajímá.
0: Sám brigádní generál pěchoty nemá tak krásný nohy, jako ona.
2: Dobrý! A co oči?
0: Má obě. A vlasy blond.
2: Pěstí si hlavu.
0: Jo, zvenčí. A marketka už zhasla, to znamená, že už můžu, tak se tady mějte. Fajn, pane Pickelhaubner, já letím.
2: Jsem Valentín, bratr marketky.
0: No a? Kvůli tomu ještě nemusíte porážet člověka, skoro, jo? Valento. A jo. Těší mě.
2: Dlouho tě těšit nebude. Když jde o sestru, neznám bratra. Budeme se být.
0: No a jiná možnost by tady takhle nebyla.
2: Druhá a poslední možnost je ta, že budu být jen já.
0: Neblbá možnost. Ale Valenta, tak to necháme přečít první, ne? Co bychom si komplikovali život?
2: Jo.
0: Jo? Budeme se prostě být a být. Ale čím?
2: Kláckama!

My funny Valenta. Hrobaříci.

0: Od této chvíle je Marketka jedináčkem. Marketka je právě v kriminále a čeká, že se... Pardon, vy to nevíte. Ano, Marketka je v kriminále. Říká se, že prý kradla v samoobsluze. Můžu věřit. Moje Marketka, že by kradla a v samoobsluze, tam přece všechno hlídají. Johann Wolfgang Amadeus Goethe, spoluautor této podívané, píše, že se pokusím Marketku osvobodit. Ovšem, píše, že se mi to nepovede, s tím nemůžu souhlasit. Jak možno věřit, že bych já nevysvobodil svoji Marketku? Takový kusy si mohl psát on v době, kdy nebyla televize, to by mu třeba na to někdo chodil. Ale my si dneska nemůžeme dovolit jitřit city diváků. Skutečně, protože když dneska budeme si tak počínat, tak prostě dneska publikum na nás není závislé tady. Dneska nám vlastně publikum dělá benefit civolenci, když přijde. Jo? A my si toho musíme vážit. Ano. Slečno uvaděčko, prosím vás, všechno v pořádku, jo? Nikdo si nestěžoval. Pamatujte si, že musíte být úslužné a ochotné. Zvláště k cizincům teda. Jo, a zase lišit ty tvrdý a ty druhý. To je důležitý vědět, co se cizinci lišej. Ano, cizinci se lišej. Vy jste mysleli, že lišejte takhle na ksichtě se Cizinci se taky lišej. Jo, a hledajte, zítra vyfacujete každá takovou kůžičku. A před představením přeleštíte pánům divákům brýle. Jo? Takový servis. Jo? Takový světový, kde musíme trochu. Hezky půjdete, dýchnete, naleštíte. Samozřejmě, že než dýchnete, tak se přesvědčíte, zda divák skutečně brýle má. Za tím účelem vyfacujete každá takový špičatý kolíček. Tím to zkusíte a hned uslyšíte, jestli je má nebo ne. Škoda, že jsme s tou kůžičkou na to nepřišli už dneska, aby jaksi jako lépe viděli naše extempore. Osvobození Marketky navzdory klasikovi. Pánové, prosím vás, pojďte, uvrhněte jí. Vrhněte.
1: Stejně tě řeknu. Měli už jsme tady různý. Ale takhle usedavě nám tady ještě žádná neplakala. Na to by se ustrnul snad i zubní kámen.
2: Prosím tě, praští něčím, než mi to utrhne srdce.
1: Poslední dobou seš nějakej přecitlivěle.
2: To je nedostatkem vitamínu A.
1: No jo, my už jsme taková generace. Málo vitamínu a mnoho citu. Já jsem ti taky takovej senzitivní člověk. Já by sem snad neuhodil ani starce.
2: Já jsem zrovna tak senilní jako ty. Představ si tu tragédii, já bych sem porád jen brečel.
1: Prosím tebe. A nad čím?
2: To máš jedno, třeba nad kanálem. podívám třeba na tebe a bulil bych jak blázen.
1: Jestli to nebude tím, že jsem je cibul.
2: A to už jsem u tebe zvyklej. Ale co tam leta? Ta nejedla cibul? Přesto je mi dopláče, když vidím, jak je jí dopláče, když mě vidí.
1: Se na ní nekoukej.
2: Jo? A ona mi přepiluje mříže a uteče mi.
1: Čím? Prosím tebe.
2: Čím? Nohama mi uteče.
1: Čím tě přepiluje mříže?
2: Pilkou mi na železo.
1: A kde ji vezme ti?
2: Třeba jí má my.
1: Nejsem tu pilotu. Pilotu.
3: Jakou?
1: Na žezlo. Na železo.
3: Nemám.
1: To říkáte všichni. No, šacovat tě nebudu. Dovedu se ovládat.
2: Já se taky dovedu ovládat.
1: Ale jedno tě povídám. Mříže mi nech na pokoji. Teda na celé.
2: Kdyby se mi náhodou sápala na mříže, tak jí smíme bacit podle paragrafu 67.
1: To je správný, ale já bych se mi spíš bacil podle Stanislavskýho.
2: To pozor, aby nám nespichla. Protože když je někdo praštěnej podle moc velkýho vzoru, tak mu to může stoupnout až do hlavy.

0: A opravdu to bude v New York Times?
1: Jo.
0: A co ve Vlastě?
1: Taky.

0: dozorci číslo 12 a 320 mají se dostat k řediteli věznice. Opakuji, věznice.
1: Johann Wolfgang Amadeus Goethe napsal, že se pokusím Marketku osvobodit, ale že se mi to nepovede. Povedlo se mi to. Byli jste svědky gigantického úsilí a obzvláštní píle, kterou jsem vynaložil tedy v zájmu divadla, poněvadž jsem si vědom, že kdybychom dneska jitřili publikum, respektive city publika, smutným koncem, tak zítra máme poloprázdno a pozítří hrajem pro vojsko. Proto jste viděli, jak se prostý synek českých rodičů utkal s klasikem a vyhrál svůj boj. Co je to? Co je to?
2: Kradla v samoobsluze.
3: Andor.
1: Já vám zaspívám něco.

nepravostí rázně tepat. Kajzrok, tyto fazony mě ale nikdy dobře nepad. A proto

ptáte se, proč jsem za 100 let se ani jednou nezachmuřil. Přestože kolem vadnul květ a vichr někdy krutě zuřil, mě totiž osud nadělil několik dobrých kamarádů. A tak mi ušlo, že jsem žil někdy i pod mě

dal na čelo a tichý kreslil harlekíny. Salvador Dali posvačil na bříšku plavovlasé dívky a já se divit nestačil, když dal si růži do polívky a zatím kolem běžel čas a mě unikly souvislosti. No nedivte se, prosím vás. Takový krásný společnosti.

0: Jiříku. Jiříku.
1: No co je? Já už jsem dneska všechno řekl. Mě už každý klidně může...
0: I tamto.
1: Mě každý může klidně vynechat, poněvadž já všechno, co mělo být dneska řečeno, bylo už dneska řečeno. Někdy třeba trochu nesouvisle, ale vždycky upřímně.
0: To je na tomto cený, protože souvisle dovede mluvit kdekde.
1: No, taky ne každý. Ale to se nebude.
2: Já bych teď si dovolil laskavě poděkovat za vaši ctěnou pozornost, kterou jste věnovali našemu krásnému pořadu Deficit.
0: Benefice.
2: Tak snad vědí, na co šli.
3: Ahoj, holubice.
4: Ježíš, manko, te, co tady děláš?
3: No, bydlím tady, ne? To víš, když jsem to dřív, tak jsem tady jako na koni. Něco se stalo?
4: Nic, totiž já nevím.
3: Už jsi spala, viď? Co? Já ti vyrušil. No tak se probuď, holubice. Yeah. Víte, že jsem si vás ani nevšim. Promiňte, hezký večer, že ano?
5: No, hezký.
3: Tak máš, Andulko, to no, přece, představ. No co to, co koukáš?
4: Je to Jaromír. Jaromír, pan Poupě.
3: Těší mě. Já jsem Kubíček. Nebude vám vadit, pane Poupě, že to? Když si tady trochu dělám pohodlí, co? No víte, já jsem 6 hodin na cestě.
5: Ne, to je trapná situace. Já bych snad raději šel.
3: Ale jděte, kam byste teďka chodil? Jenom se nenechte rušit, tak klidně pokračujte v jednání s manželkou.
5: Tedy promiňte, já vám nerozumím, v jakém jednání.
4: No, přece v jednání, no, jak jsme prvé...
5: Takhle, ano. Ale to já přece nemůžu. Vy byste se na to jen tak koukal?
3: Proč ne? Vy z toho děláte, prosím vás. My s Andulou mezi sebou nemáme žádný tajnosti. No klidně pokračujte, no.
5: Ale já už jsem jaksi, no, skončil. No, my už jsme hotovi.
3: No, to je škoda. Já jenom, že jsem se do toho taky mohl jako zapojit, no. Poradit vám, víte, jak si z nadhledu, no.
4: Abys rozuměl?
3: No.
4: Pan Poupě
3: no.
4: Je doktor.
3: No, díky, já jsem to tušil hned, říkal jsem si, no, to je doktor nebo zahradník.
5: Proč zahradník?
3: Ale prosím vás, to já mi řekl jenom tak, no čichněte k sobě, voníte jako celý květinářství.
4: Totiž, abys rozuměl, mně se udělalo nevolno, tak jsem zavolala pohotovost a přišel, no, Poupě.
3: No, a proč mu neříkáš doktore? No to je jedno, nevypadáš dobře. Ty nevypadáš dobře, holubice. Mimochodem, pane doktore, jak to s ní vlastně vypadá? Hlejte se, ale žádný latinský názvy, jo? Já jsem lajk, já bych to stejně neto.
5: No, jak si, že ano, já bych řekl, no...
4: Migréna.
5: Ano, tak.
3: To já jsem rád, že to není nic vážného. Migréna, to je jako hlava, palice, že jí bolí, že jo?
5: Ne, já vidím, že tomu nevěříte, ale já na vašem místě bych tomu taky... No, vy si nejprve děláte legraci a pak mi dáte přes hubu, že? Já na to nemám nervy.
4: Pane doktore, Poupě, uklidněte se.
5: Ne, co pak to jde?
3: No, ale proč? Když vy mě nepustíte ke slovu, proč bych vám ubližoval, pane doktore? Za to, že takhle v obětavě zasahujete po noci? Prosím vás. Sakra, Andulo, kde mám župán?
4: Já nevím.
5: Já.
3: No ano, vy jste si ho zřejmě vypůjčil, pane doktore, no to nic.
5: Je to čisto ona. Ona, já bych si nikdy nedovolil, ne? Já ho hned svleču, ano, no to je trapas.
3: Ale prosím vás, co byste ho svlíkal, když pod ním nic nemáte, jen si ho nechte. Jen si ho nechte, když se v něm dobře cítíte. Janko, kde mám bačkory? Jo, vy jste si vzali mý bačkory a to je zase hezký, že jste se přezul, víte. Ale na druhé straně já se zatím, ale já se bez nich obejdu. Vidíte, je, když vy máte mou fajfku. Ale to se mi nelíbí, pane doktore, to ne. S tou fajfkou, víte, helejte se, fajfky a manželky, ty se nepočnou. Ale to nic. To byl jenom takový for, berte to tak.
5: Já nechápu, kam tím vším míříte. Skončeme tuto trapnou záležitost, já jdu.
3: Ale podívejte se, když už tady, pane doktore, když už jste jednou tady, tak byste se mi mohl podívat na kuří boka.
4: Co?
5: Cože?
3: No na kuří boka.
5: Ale proč mě takhle trápíte? Proč mě takhle trápíte? Já už dál nemůžu, tady. Já nemůžu.
3: Napijte se, doktore, napijte se, to vám udělá dobře.
5: Ne, neudělá, proč mě tady vůbec držíte?
3: Já, že vás držím, já vás nedržím.
5: Moment, tak já můžu odejít?
3: Ale no pokud chcete, proč ne? Naschledano.
5: Děkuji.
4: Naschledano.
3: Poslyš, Andulo.
4: No.
3: Tenhle ten doktor, to byl nějaký cvuk, nezdálo
4: se. Emžene, nech už to, proboha, nech už to. Jestli chceš, tak se rozvedeme, ale k čemu tohle to divadýlko?
3: Ale jaký divadýlko? No já nevím, co to pořád meleš.
4: No proč mě trápíš? Co pak tobě je to, co se stalo, úplně jedno?
3: Ale no hlavně, že jsi zdravá, že tě líp.
4: Emžene. Já mám strach, že se zblázním. Co pak ti to nedošlo?
3: Ježišmarja,
4: no.
3: Došlo.
4: Ano.
3: Já ho zabiju. Já to padoucha zabiju.
4: Vidíš? No, konečně normální reakce. Co uděláš se mnou?
3: S tebou nic. Toho cvoka zabiju, protože odešel v mým pyžamu v bačkách a těším ještě s mou fajfkou.
6: Josef Škvorecký ze života lepší společnosti. Společenský život v našem městě. Domácí práce z jazyka českého Josefa Krátkého, žáka druhé obecné školy Chlapecké v K. Jmenuji se Josef Krátký. Jsem žákem 2B obecné školy Chlapecké v K. Jest to průmyslové město na Kladském pomezí. Také jest staroslavné. Starší můj bratr jest Petr. Jest studentem 6B státního reálného gymnázia v K. Moje sestra jest Blanka. Jest studentkou 4B téhož ústavu. Můj otec jest majitelem firmy Rudolf Krátký a spol. Export, import. Též jest velmi velikým a těžkým. Moje matka jest milostivou paní. Rovněž máme paní, jež myje schody a nádobí. Její dcerou jest Hedva. Máti pravila, že jest běhnou. Avšak ona nikdy neběhá, nýbrž pouze chodí. Moje sestra jest Blanka, 16 let stará. Chodíce do taneční školy Zory Jaré jest její kamarádkou Jitka Skočdopolová, jež se mně líbí. Její bratr jest Přema, jenž jest můj přítel. Jejich otec jest velkoobchodník. Též chodí tam Hana Neumannová, jejímž bratrem jest slušný chlapec z dobré rodiny. Tak pravila máti Blance, neb jest jejím přítelem. Máti pravila, že se má ho držeti. Pročež Blanka vždy drží se ho za ruce, avšak když se nikdo nedívá. Avšak já se dívám vždy. Tu Blanka měla narozeniny pořádajíce večírek. Nesměl jsem tam, avšak pozoroval jsem klíčovou dírkou. Byli tam Jitka Skočdopolová, Hana Neumannová, Eva Vejvodová a Jaroslava Cuceová. Jest to dívka zamilovaná do mého bratra Petra, jenž tam byl rovněž. Jest to dcerou hotelierovou. Ve svém pokoji líbal ji, avšak neviděli mě. Avšak já jsem je viděl. Taktéž tam byl Jaroslav Celta, jenž hraje na klavír. Taktéž tam byl Vratislav Blažej, jenž chce se státi hercem. Taktéž Pavel Minc, jenž chce se státi černošským trumpetistou, a Josef Kopanec, jenž nechce se státi ničím. Tak Taktéž tam byl Aleš Neumann, jenž soudce bratrem Hany Neumannové přinesl Blance Puget. Zpočátku jedli řízků, svíčkové a dortů. Poté na klavír hrála Blanka, avšak neuměla. Avšak přesto tleskali. Poté na klavír hrál Jaroslav Celta. Poté Petr přinesl víno a na zdraví pili Blance. Poté spustili gramofon a tančili. Poté stále pili. Poté Jiřina Mourková opila se. Poté opil se Josef Kopanec, jenž zpíval anglicky. Poté opila se Hana Neumannová. Poté tančili spolu upadnout se na zem a Josef Kopanec vrhl, jenž poblil nám koberec. Poté Blanka zavolala naši paní, jež šla to utřít. Přitom pravila prasata, avšak velmi tiše. Avšak slyšel jsem to. Poté otec v knihovně se zlobil, avšak máti pravila, i nech je, Rudolfe, vždyť jsou mladí, to každý jest pouze jednou. Pročež otec nechal je? Taktéž Jaroslava Cuceová pořádala večírek. Tehdy Petra přivedli domů Josef Kopanec a Vratislav Blažej, avšak chyběla mu jedna bota. Můj otec jest divadelním ochotníkem, jest výborným hercem. Vždy hraje s milostivou paní Bohadlovou. Jest to manželka pana profesora Bohadla, jenž vyučuje matematice mého bratra Petra. Avšak nemá ho rád, tudíž má Petr vždy špatný prospěch z matematiky. Ač chodí na soukromé hodiny k panu profesoru Vaňasovi, jenž rovněž ho učí ve škole, avšak zeměpisu. Tudíž letos bylo mu dělat reparát. Pan profesor patrně na něm sedí. Jednoho dne byla u máti milostivá paní Mincová, jež jest její přítelkyní. Musel jsem díti si hráti do svého pokoje, avšak za dveřmi poslouchal jsem. Avšak nerozuměl jsem. Avšak poté máti plakala, pravíce nahlas, kdyby alespoň na tom dítěti se nemstil. Pročiž myslím, že mínila Petra, jenž avšak není více dítětem. Tudíž má patrně špatný prospěch z matematiky, neb pan profesor Bohadlo mstí se mu. Minule dávala se hra Hamlík. Byl to kus nadmíru dlouhý. Můj otec hrál Hamlíka a milostivá paní Bohadlová Otýlii. Ona jest malá, avšak otec jest velmi veliký. Pravil, jdi do kláštera Otýlie. Já nerozuměl jsem tomu, neb mě to nebavilo. Taktéž otec držel lepku a odlepili se mu vousy. Lidé se smáli a máti pravila nahlas, to jest mi kulturní obecenstvo. Seděli jsme v druhé řadě. Před námi seděl pan Minc, jenž soudce otcem Berty Mince, tento jest mým spolužákem. Tento pak má šlapací auto a rovněž tank, jenž srší. On má holou hlavu a jest majitelem obchodního domu. Rovněž s námi byl Aleš Neumann, jehož Blanka se nejprve následující rad držela za ruce. Poté Aleš něco ztratil, neboť hledal to pod sukněmi Blance. Avšak nemohl to nalézti, nebo hledal to stále, avšak Blanka mu nepomáhala. Poté přestal, když otci odlepili se vousy, pročiž máti pravila, to jest mi kulturní obecenstvo. Rovněž před námi seděla Marina Kónová, jež jest veselou vdovou. Stále tleskala, máti netleskala. Rovněž otec šermoval s panem Heislerem mávajíce meči, avšak nemohli se do nich strefiti šermujíce opatrně. Taktéž jsem usnul, avšak máti vzbudila mě. Poté šli jsme domů. Druhého dne hrál jsem si pod pianem. Tu zvonice telefon, otec četl Národní listy. Zvedli jej a pravil, ano? Ne, Marino, dnes nemohu, dnes opravdu ne. Poté štěbetalo to v telefonu. Poté otec několikrát ještě pravil, ne, ne, ne. Poté však nakonec pravil, nuže ano, tedy přijdu. Poté vstal, chodíce se po koberci až do večera. Tehdy pravil, jdu na schůzi. Máti pravila, opět? Otec pravil, ano. A šel. V noci vzbudil mě křik, rovněž i Petra. V saloně máti naříkala. Pravila: ach já nešťastná, ach nešťastné děti. Na mě ohled míti nemusíš, avšak na děti. Poté pravil otec: ach Ellen, nech mě vysvětliti. Avšak máti stále naříkala pravíce: nic mi nevysvětluj, neboť vím vše, nejsem slepá. Na mě si nemysli, avšak dětem život nekaz. Co řeknou lidé? Poté otec znovu pravil: ach Ellen, vysvět. Avšak máti pravila: co děti budou si o tobě jednou mysleti? A pravila ještě mnoho a mnoho. Avšak já jsem usnul. Avšak jsem se opět probudil a otec pravil: Ellen, ach Ellen, odpusť mi to. Ještě pro tentokrát. Jsem bídák, jsem bídák, jsem bídák. To pravil třikrát. U snídaně pravil můj bratr Petr mé sestře Blance: myslím, že otec opět máti zahnul. Načež Blanka chichotala se. Otázal jsem se, co jí zahnul. Avšak Petr pravil: drž hubu, nepěst sprostý. Pročež poté netázal jsem se. Též hrál jsem divadlo Naši furianti. Jest to český kus, vlastenecký. Jest dlouhý. Hrál jsem vesnickou mládež. Hráli jsme v hospodě. Museli jsme křičeti: pališ, pališ. Načež jsme poté dostávali u pultu opravdovou limonádu. Na jevišti, kde byla jakoby hospoda. Stále jsme pili, neb byla chutná. Stále ocenil, chtěl ještě, neb jest chudý. Poté nechtěl odejíti z jeviště a stále chtěl píti. Pročež otec vzal ho za ucho a vyvedl ho. Za kulisami pan učitel dal mu pohlavek, jenž hrál se slečnou Čihákovou, jež jest dcerou pekaře. Slečně Čihákové slušelo to velmi, neb jest mladší než milostivá paní Bohadlová. Pročež hrála dříve ve spolku divadelních ochotníků Mladá scéna? Jest to jiný spolek než ochotníci městští, avšak naše Blanka nesmí tam hráti. Máti pravila, kde hrají holky z kašparáku, tam nemůže děvče tvého společenského postavení choditi. Avšak Blanka pravila, avšak Vlasta Čiháková tam také chodí. Avšak máti pravila, ona jest pouze dcerou pekaře, avšak ty si dcerou velkoobchodníkovou. Blanka pravila, avšak Petr smí tam hráti. Avšak máti pravila, Petr jest hoch, avšak ty jsi děvče. Avšak Blanka smí tančiti na majáles. Jest to slavnost studentská. Tu tančila černošský tanec. Avšak otec neviděl jejího kostýmu dříve, nýbrž teprve až ve světle ramp. Tu zlobil se velmi, neb Blanka tančila v plavkách, jež skládaly se ze dvou kusů. Tu otec pravil máti: jak si jí to mohla dovoliti, Ellen? Vždyť jest to tak nemorální. Má dcera a takto ukazovati se. Avšak máti hájila ji: vždyť sluší jí to, vždyť jest mladá. Avšak soudím, neslušelo jí to, neb měla veliké prsa, jež jí bylo hodně viděti. Též házeli se jí. Též Vratislav Blažej pravil, jenž seděl za námi: Kozima prýma Aleši. To pravil k Aleši Neumannovi, jež to on chodí s Blankou. Avšak Blanka nemá žádné kozy, neb bydlíme v činžovním domě. Tudíž nemůžeme pěstovati koz. Též smí Blanka tančiti na Sokolské akademii. Tu muži cvičili na nářadí. Tehdy rozhrnula se opona a koně měli uprostřed. Tu přišli muži, majíce napnuté kalhoty, též majíce trička. Tu započal bratr Vejvara, jenž jest prokuristou banky pro obchod a průmysl, kmitati nohami okolo koně nahoře se držíce rukami. Tu po něm kmitali ostatní. Též kmital bratr Kadeřávek, jenž jest zlatníkem. Též kmital bratr Vavruška, jenž jest pokladníkem spořitelny městské. Avšak nejlépe kmital bratr Pořízek, jenž jest sokolníkem. Taktéž jest nejmenší z nich, avšak nejlépe kmital. Poté začali se houpati na bradlech. Tu všichni dovedli to, avšak bratr Volhejn nedovedl to. Jenž jest majitelem domů. tudíž spadl, avšak opět zvedl se. Kukonci započali se točiti na hrazdě. Tu nejlépe opět točil se bratr Pořízek, jenž roztočil se tak, že byl pouze bílým kruhem. Tu ženy počaly vzdychati. Poté rozdávali se dárky chudým dětem, jako kupř, odložené hračky a staré oděvy. Taktéž máti věnovala starší můj oděv Vocenilovi, jenž jest synem chudé vdovy, jenž dochází každého čtvrtku k nám na oběd. Brzy poté začaly se blížiti Vánoce, svátky křesťanské, svátky lásky. Tehdy obchody naplněny jsou různým zbožím a prodávají se stromky. Na náměstí stojí veliký strom, jenž jest stromem republiky, avšak neprodává se. Letos opět jsme psali, co má nám přinesti Ježíšek, avšak není Ježíška, avšak dárky kupují nám rodiče. Tu přál jsem si loď mající plachty, taktéž přál jsem si kopací míč. Taktéž přál jsem si lyže, avšak nebylo sněhu. Taktéž přál jsem si laternu, avšak nepřál jsem si šatu, aniž bot, rovněž ne košil, rovněž ne svetru, avšak dostal jsem je. Avšak nedostal jsem šlapací auto, ačkoliv přál jsem si ho. Avšak ocenil, přál si svetr, avšak nedostal jej. Taktéž ponikl, přál si nových bot, jenž jest synem továrního dělníka. Avšak nedostal je, nýbrž obdržel boty po bratrovi, jež mu byly velké. Já nikdy nepřeji si takových věcí, avšak není spravedlnosti. Od rána držel se půst. Poté všichni měli hlad. Poté uzavřel se otec v ložnici s trojice stromek, kde však rovněž tajně jedl uherský salám z papíru, což věděl jsem, neboť dělá to vždycky. Domnívá se, že věřím na Ježíška. Tu táhlo se odpoledne strašně. Konečně však jsme večeřeli. Tu nejprve modlila se máti, též otec, majíce sepnuté ruce, bručel. Poté jedli jsme třeboňského kapra. Po večeři otec ze zvonice vešli jsme do ložnice. Tam stál stromek, který zářil. Pod ním rozloženy byly jsou dary, jež dostal jsem. Vše dostal jsem, avšak šlapací auto nedostal jsem. Avšak dostal jsem nový oblek, jež nepřál jsem si. Avšak není spravedlnosti. V noci odebrali jsme se na půlnoční. Můj otec zpíval na kůru. Tu započal pan ředitel Hejda hráti, avšak falešně započal. Všichni ohlíželi se na kůr, kde viděti bylo pana učitele Štoudvy, jak nesouceho zalímec pohlavkuje Vocenila, jenž měl šlapati měchy. Avšak majíce vztek na pana ředitele Hejdu, jenž jest na něho velmi přísný, pročež vyměnil mu píšťaly na různá místa, aby špatně hráli. Což zdařilo se mu. Avšak dostal velmi. Poté píšťaly vyměnili a pan ředitel Hejda krásně započal. Rovněž velebný pan Meloun zpíval krásně. Rovněž otec pěl s milostivou paní Bohadlovou, velebíce Hospodina. Tu všichni hleděli naň a on byl velký. Tak lidé vždy měli by se milovati, avšak nečiníce to, není to správné.

Pozoruhodný jev chemický. Domácí práce z jazyka českého Josefa Krátkého, žáka 3. B obecné školy Chlapecké v K. V zdravém těle zdravý duch, učil doktor Miroslav Tyrš a též můj otec soudí v tom smyslu. Tělo má veliké a velmi zdravé, měřící 197 cm a vážící 115 kg. I zaplál v útlém již věku pro myšlenku sokolskou. Též já jsem zaplál, avšak zlomíce si nohu při přeskoku roznožmo přes kozu nemám již tak zdravého těla. Petr pak, když byl dospěl, odmítl býti více sokolem, neboť dorostenci sokolští nucení jsou vystupovati v krátkých kalhotkách s třásněmi, pro něž Petrovi, jenž jest potápkou, nebo též dle jiných gejblíkem, bylo vytrpěti četná příkoří od Jaroslavy Cuceové, která jest označována za jeho sajdu. Poté odepřel nositi sokolský kroj Řkouce. Jsem potápkou a myšlenka sokolská nesnáší se s myšlenkou naší. Vaší myšlenkou jest chlast, prohlásil otec, jenž ustrojen byl již v kroji, schystán na župní sokolské cvičení. Jiné myšlenky nemáte, kdežto slavnosti naše sokolské jsou rej zdravého ducha. Poté odebrali jsme se s průvodem na župní cvičení, kde zúčastnil jsem se závodů v pojídání koláče. Nezúčastnil jsem se závodů ve šplhu zavuřty následkem dosud zcela nezhojené nohy. Závod ten konal se na tlusté tyči namydlené mýdlem, již bylo závodícím slésti. Načež povoleno měli strhnouti zuby jeden z velikého množství vuřtů nahoře zavěšených, avšak pouze jeden. Avšak když ocenil dospěl k vuřtům, jí soudce synem chudé vdovy počal trhati a pojídati oproti zákazu větší počet vuřtů. Takže bratr Pořízek, jenž jest sokolníkem, musel vylézti za ním a donutiti ho sestoupiti. Tou dobou však již byl požil 7 vuřtů. Rovněž konal se závod v pití piva, k němuž však ocenil pro přílišnou nezletilost připuštěn nebyl. Zde pak Vavřín vítěze odnesl si bratr Buližník, jenž jest nejtěžším sokolem Jiráskovy župy podkrkonožské, vážíce 135 kg bruto, bez oděvu. Též otec cvičil v cvičeních sprostných, při nichž ráznými rozmachy paží i nohou ukazovali sokolští muži tělesnou zdatnost, ku konci zborově skandujíce báseň znějící. Po zemi české slyšet čilý ruch, jenž jaře proudí z vesnic měst. Jest v těle zdravém zdravý duch, hyb hurá, nazdar, vlasti čest. V podvečer pak konal se zmíněný již závod v pojídání koláče, jímž slavnost sokolská vyvrcholila. Za tím účelem upekly sokolské dámy koláč borůvkový s vící téměř 2 metrů v průměru. V pečivu tom skryli více než 20 kovových korun, poblíže středu pak 1 stříbrnou 5 korunu. Cílem závodu byla tato mince, k níž bylo závodícím se projísti. Bohužel sám odpadl jsem záhy, neboť pojivši toho dne větší množství tureckého medu, zmrzliny, suku, sladké vaty, párků, vuřtů a okurek, byl jsem již příliš sytým a projedl jsem se na vzdálenost pouhých 20 cm od okraje. Jiní borci projedli se dále, tak Alois Wagner, syn kováře, projedl se na vzdálenost 60 cm, spolknout se při výkonu tom 3 kovové koruny a vylomivši si zub. Ještě dále projedl se Pavel Bošek, ten však počal se dusiti mincí, jež zaskočila mu do dírky takzvané koláčové a musel proto být dopraven na ošetřovnu, kde ranami dozad byla z něho tato vypuzena. Tak jeden po druhém borci vzdávali závod, až se trvali v něm toliko 2, kteří projídajíce se z opačných stran ocitli se již zcela blízko středu. Tito pak byli Berta Minc, syn velkoobchodníka, a uvedený již ocenil, syn chudé vdovy.
Nepatrný toliko prostor vyplněný borůvkami dělil oba soupeře od stříbrné pětikoruny, když tu ocenil počal jeviti známky únavy, též majíce vztek, neboť po celé délce projedené dráhy nebyl dosud narazil na jedinou minci. Naproti tomu Berta Minc narazil již na 7 a vidouce soupeře umdlévati počal se projídati zvýšenou rychlostí, nezdržujíce se již polikáním mincí, nýbrž plivajíce jimi okolo sebe. Již zdálo se, že syn obchodníkův odnese si palmu vítězství, když tu ocenil v posledním úsilí, udeřil jej pod koláčem pěstí do žaludku. Ihned Berta Minc, zezelenavši, počal vrhnouti a zdržení toho využil zákeřně ocenil, projedl se ke středu a pozřel stříbrnou pětikorunu. Avšak bratr Minc, jenž je soudce otcem vyřazeného závodníka, protestoval proti výsledku, v skutku rozhodnutím starosty bratra vévody byl vítězem prohlášen poražený Berta Minc. Pětikoruna však nebyla již po ruce. I nařízeno Vocenilovi by Minci tu, až z něho vyjde, předal pravoplatnému držiteli. A tu druhého dne, když Berta dožadoval se stříbrné pětikoruny, odevzdal jemu ocenil z nařízení pana učitele Pika 2 kovové koruny a 50 haléřů řkouce, že více spožité pětikoruny z něho nevyšlo. Pan učitel udeřil na ní velmi, včetně rákosky, avšak ocenil stál na svém. Pakliže mluvil pravdu, nemá tuším tento pozoruhodný jev chemický obdoby v historii sokolských závodů v pojídání koláče.

Kterak Petr opatřil si saxofon. Domácí práce z jazyka českého Josefa Krátkého, žáka 3. B obecné školy chlapecké v K. Na reálném gymnáziu založili symfonický orchestr. Též můj starší bratr Petr chtěl tam hráti pod taktovkou pana ředitele Hejdy, avšak klavíristů měli dostatek. Požádal tedy Petr otce, by zakoupil mu oboe nebo fagot. Avšak má ti pravila, lidé na fagot hrající stávají se hloupými. Nástroj chvíje se a s ním i mozek. Poté lidé blbnou. Pročiž otec věnoval Petrovi pouze klarinet. Tu však Petr záhy zanechal hraní v symfonickém tělese a věnoval se jazzu, jejž tajně založíce s několika spolužáky hráli vždy v sobotu večer v baru u Modré kočky, nalepujíce si za tím účelem vousy, by nedošlo k odhalení. Avšak došlo k odhalení pomocí pana profesora Kadeřávka, jenž v baru tom kontroloval věk přítomných dívek. Tehdy Petr obdržel zákonnou známku z mravů a načas byl mu odňat klarinet. Tu neděli poctil nás návštěvou pan Rada Prudivý, jenž jest městským radním. Vyslechnuvši, kterak potrestal Petra, schválil otcovo opatření a pravil. Dnes mládež jest samý jazz, samá hudba cizácká. Avšak co jest to jazz? Vždyť nelze na něm rozpoznati lahodných melodií, jaké vydávají ku příkladu národní naše písně české v podání kapely k Mochovi. Jaká pak také může to býti hudba, když k jejímu provozování stačí 5 či 6 hudebníků? To naše dechová hudba městská zaměstnává 40 hudebníků a o státních svátcích i více a může proto veřejnosti posloužit nejlepším z nejlepšího. Já sám vyžaduji pouze nejlepší z nejlepšího, neboť pouze to jest pro mne dosti dobré. Šunku kupuji výhradně u chmela, šiji toliko u knížete a obrazy na stěnách mám pouze a jedině od mistra Brožíka. To jest malíř. Jest zcela jiný než ku příkladu onen Fila, jehož obrazy jsou pouhými mazanicemi. Vlastním mistra Jana Husy před koncilem Kostnickým. Zde mistr Brožík vymaloval jednomu kardinálu v popředí takové boty, že jsou v skutku jako živé. Jejich lesk jest tak přirozeným, že oku lahodí. Takové má být i umění. Též Hus stojí hrdě, kdežto kardinálové, metajíce ulisné pohledy, jsou přikrčeni. Co jest naproti tomu jazz? I v hudbě vyžaduji toliko nejlepší z nejlepšího. Zejména operu, neboť při ní zaměstnáno jest nejvíce nejlépe placených umělců, kteří všichni ve spolek tvoří úchvatná díla člověka povznášejíce. Z oper pak nejlepší jest Smetanova Prodaná nevěsta. A já, řídíce se zásadou, že dosti dobrým pro mě jest toliko nejlepší, navštěvuji pouze Prodanou nevěstu. Skvost ten vyslechl jsem již 78krát a než se rok s rokem sejde, vyslechnu jej Bohdá po 80. Tu pravila máti, vždy říkám, jak kulturním jste vy člověkem. Ještě nikdy neviděla jsem sako takto padnouti. Dudy, pravil dále pan Rada Prudivý. Dudy, dudy, národní český nástroj náš. Na ten měl by ses učiti hráti, chlapče, pravil, obrátíce se na Petra a nikoli ony kakofonie, jenž vydávajíce na svém klarinetě, slušným lidem bolí z toho hlava. Dudy, dudy, chlapče, dudy, dudy. Avšak na dudy stěží lze hráti chromaticky, bránil se Petr. Český národ obejde se bez chromatiky, odbil ho pan Rada Prudivý a tehdy pravil otec. Ach, dnešní jazzy, jest to hudbou koček. Za mého mládí drnkával jsem na citeru. Bývala to hudba, jež brala člověka přímo za srdce.
Röslein, Röslein, Röslein rot, ku příkladu. A nebo onen valčík, o Heimat süß, grüß Gott, auf Wiedersehen. Vždy slzel jsem a navléknuv si na palec trsátko, trsal jsem krásně. Avšak Petr pravil, já však jazzu nevzdám se. Rovněž trsati trsátkem nebudu, krásně ani nekrásně. A tehdy otec už klíbnuv se pravil, potom zarazím tobě apanáž. A na to Petr pravil, milejší jest mi jazz než tvoje apanáž. Poté odešel a tajně prodajíce otcův sokolský kroj a sbírku gipsových císařů zakoupil sobě saxofon tenorového ladění.

0: V roztoužení se to jmenuje.
1: A. Dobrý. V roztoužení. Pardon, jen malý okamžik, malou informaci. Rád bych využil příležitosti, abych ctěnému obecenstvu poněkud poodhalil své nitro. Jakožto skromný umělec mívám zřídka kdy příležitost, abych se jaksi zřetelněji projevil, neboť jsem povaha jemná, ústrojná, abych tak řekl. Zkrátka, nedovedu se vtírat jako někteří kolegové. To jsem jenom chtěl. Zadumání. Ještě okamžik. Ctěné obecenstvo by jistě zajímaly některé podrobnosti z mého života. Vyšel jsem ze skrovných poměrů. Později jsem se do nich zase dostal. Dík své nezměrné píli a houževnatosti jsem se již ve 30 letech dožil svých 40. Roztoužení. Celkem zřídka věnuji své umění veřejnosti. Jinak protože jsem jaksi víc obrácen do sebe a jednak mám červený nos. Nedávno jsem s ním byl u jednoho grafologa. Povídám, pane profesore, já nevím, o čeho mám pořád takový červený nos. A on říká, pijete? Já vám nepiju. On říká, tak pijte a on vám zmodrá. Roztoužení. Možná, že je to od toho vnitřního ohně, který ve mně ustavičně plá už od dětství pro umění. Já už jako malý tlustý chlapeček jsem například maloval. Břízky, housátka, paseku. Potom to nějak vyšlo z módy, tak jsem maloval havíře, jak rubají ten koks. Kritika se o mě ovšem rozcházela, no zkrátka hodně. Jedni říkali, že je škoda plátna, kdežto druzí naopak tvrdili, že je škoda barev. Tak jsem zkusil drama, divadlo, prkna, která znamenají okres. Divadlo jsem hrával se svým bratrem. Znáte mého bratra? To je tělo, že ano, to je ta vazba. Ten hrudní koš, úplná armatura. A ten, když se chce umej, tak si musí vzít dovolenou. Ta šíje, ty svaly, ty pěstě, no holič, no. Hráli jsme hru Loupežníci od Šlitra. A tak jsme se do toho vžili, že jsme se ještě 6 neděl okrádali potom. Ovšem, bratr to dělal velice chytře. On u nás jednou ukradl vepřovou hlavu, tak jí zakryl oči, aby neviděla, kam jí nese. Zadumání. Na vojnu mě nevzali. Oni se báli, že bych v zákopek přečuhoval, čímž bych armádu prozradil. Tak jsem v té době trochu zaneřádil poezii. Poezie. To mě drželo dlouho. Čím vixuješ si ty řasy své, ovnadná kávonožko? V redakcích mi avšak házeli pod nohy klacky. Jednou dokonce i vrátného. To jsem byl ještě idealista. Potom jsem se oženil. Jednak protože jsem se chtěl jaksi trochu rozdat. A jednak protože jsem nevěděl, že ten barák není jejich. Roztouženém zadumání. Tak co mi zbývalo? Hudba. Jedině hudba. Beethoven, Brahms, Bezubka. Původně jsem chtěl být virtuózem na klavír. Ale pak jsem si řekl, dělají to takové veliké, kdo to má nosit. Tak jsem to zkusil s houslemi. Je to lehonké a hlavně nemá to 200 strun, ale jenom 5 nebo 6. Vlastně 3. 3 a 1 rezerva. No já jsem člověk skromný a vystačí. Říkají o mě, že jsem druhý Diogenes. Diogenovi stačil byt v sudě, mně stačí sud v bytě. Kolegové umělci mívají různé libůstky, radovánky, dosti nákladné. Žáno. S ničím nejsou spokojeni. Ne tak já. Mně stačí k spokojenosti velmi málo. Já například jsem už spokojen, když přijdu ráno do práce a není obsazený klozet. Ej, prostou ženem vzadu mám. Ale pane kapelníku, máte tam zpátečku. To je to prostou ženem zadumání.
2: To je
1: taková ta drtivá samota, takové to bolestné odříkání.
2: Ano.
1: Takové to obrácení do sebe, že ano?
2: To je tohle.
1: No to je, to si jistě každý rád odřekne. A vy to umíte?
2: Já.
1: No tak to klidně zahrajte, já zatím obrátím něco do sebe.
3: Skutečný. Lidi mě nedají pokoj ani o přestávce, těch dotazů. Těch otázek a některý tak drzí otázky, například kdy vrátím vypučený peníze a takhle. Co pak se to vůbec sluší? Tak, na. Vážení diváci, chce z vás někdo něco vědět, co bych snad mohl zodpovědět?
4: Ano.
3: Ano, prosím.
4: Pane Kopecký, čím byste chtěl být, kdybyste nebyl hercem?
3: Herečkou.
5: Mistře, jak byste se bavil se sobou?
3: Řekl jste mistře? Ale... Vidím, že jste muž mimořádné inteligence. Prosím?
5: Jak byste se bavil, kdybyste byl se Sophie Lorenou sám?
3: Kdybych byl se Sophie Lorenou sám, tak podívejte se, to si tak moc vymýšlet nemusím, protože já jsem s ní opravdu večeřel. Když jsem, ano, v 58. roce jsem byl na filmovém festivalu v Cannes s filmem Muž z prvního století, byla veliká recepce, já to vidím jako dnes nádherný, na takovém ostrůvku, přenádherný prostředí, krásný to bylo. Takhle naproti mě seděl Alain Delon a Romy Schneiderová, tehdy ještě byli manželé, a ta Romy Schneiderová, já jsem furt na ní tak koukal, nejenom protože to je mimořádně krásná ženská, ale taky protože ona mě připomínala moje mládí, totiž její matka byla herečka, slavná herečka německého filmu, Magda Schneider. No a tak jsme si lámanou němčinou povídali, ona německy umí, povídali jsme. A potom jsem se tam nějak nachomejt, kdo si, už nevím, myslím, Anita Kajlichová, nebo kdo si mě přivlékl k té Sophie Lorenové, která se mnou ztratila několik chvílek rozhovoru. Ale ani na moment se mě nepodařilo s ní být o samotě, furt se tam plet mezi nás nějaký malej chlap, takovej plešatej, nějaký ponty, prej. A nenechal nás o samotě a nenechal. A ona takhle to... No a abych ji pobavil, tak jsem ji vyprávěl o Barandově. Mimochodem, jednou už se mě skutečně někdo ptal na tu Sophie Lorenovou, jo? A já jsem tohle to vyprávěl a z obecenstva přišel dotaz. Co myslíte, jak by se zachoval Horníček s tou Lorenovou? Jako bych já to mohl vědět. No já jsem říkal, no co by Horníček? Především by se začal vytahovat, že zná mě. No a ukecal by, to není problém, to u něj není problém, že? No. Kdybych vyhrál milion, no, řekl bych si, taky dobrý. No. Řekl bych si, lepší něco než nic. Lepší než když kopne kůň. No a přiřadil bych to k svým už vydělaným milionům. Prosím, co byla ta otázka? No, ale moc to neříkejte, jo, nahlas. Aby se to jako neujalo. Kdybych měl být popraven, tak moje poslední přání by bylo, aby se poprava nekonala. A kdyby to náhodou, kdyby to neprošlo jako nápad, jo, pač takhle jako nápad, takhle je to blbost, ale jako nápad je to výborný. Tak bych žádal elektrické křeslo. Určitě by nefungovalo. To mám před každou premiérou. To si vždycky přísahám, říkám, proč já jsem se naučil, proč já jsem se neučil. Proč já jsem, táta, otec mi to říkal, uč se chlapče, špatně dopadneš, už je to tady. Ano, můj otec chtěl, abych byl průmyslník. On si přesloval, už to viděl, Kopecký and Company. Kožešiny ve velkém, Paříž, Londýn. Paříž, Londýn, Amsterdam, New York, všude velká firma kožešiny, no. Já jsem mu říkal, tati, slyšel jsi někdy slovo říjnová revoluce? Víte, když jsem se na tu dobrou tvář svého otce... Když jsem se na tu bezelstnou tvář svého otce podíval, tak jsem viděl, že to neslyšel. No, vidíte, dneska by ho stejně už nějaký obrovský koncern nebo monopol kožešinovej stejně rozemlel jako prášek a stejně by z toho nebylo nic. Zajímavý, já jsem nic nevěděl, ale jakýsi čuch. Takový instinkt, co si tam mě napovídalo, že tudy cesta nevede. A tak jsem prostě, tak jsem ty kožešiny trošku flinkal. No, ještě něco? Ano?
5: Jak snášíte ženský tělo, co si myslíte o ženském pláči?
3: O ženském pláči si myslím, já bych vám to řekl, já vám to řeknu líp, ústy básníka. Jestli si vzpomenu. Ano. Plakala byste. Je hroznější věc v světě celém, než dům, kde žena zklamaná se denně trápí nad manželem v své samotě jak prodaná. Plakala byste. A co zmůže slzí prout, než vzuřivost mě uvrhnout? To je Puškin. Ženský pláč je něco nesnesitelného. Nesnesitelného. Mimochodem, to je nejstrašnější tyranie. Tyranie sas. Žena svým pláčem vám dovede zkazit všecko. Kolikrát já jsem šel na zálety a měl jsem dobrou náladu. Ne, ona mi to zkazila pláčem. Já jsem z toho večera neměl nic. Ona mi prostě vlastně plivla do toho vína. Je to nejstrašnější. Kdyby řekla partnerka, kam jdeš? A ti to zakazuju. Bych byl na koni, řekl by, co mi zakazuješ? A šel bych. Jako Jánošík tvrdě čelem bych šel za svým. Ale když vám začne ženská brečet, tak jste bezmocný. To jste bez... Co s tím?
4: Tady jedna žena.
3: Ano?
4: Jedna slabá žena se hlásí o slovo.
3: Aha, když řekne žena slabá žena, tak vytáhá ty nejsilnější kalibry.
6: Jsem od tisku.
3: No vy to říkáte jako jsem od Neštovic, málem.
6: Ráda bych vám položila několik otázek na tělo.
3: Na tohle?
6: Máte snad jiný?
3: Ne.
6: Škoda.
3: Začala jste výborně, jo. Tak tím jste si mě koupila, prosím.
6: Jak jste se dostala k divadlu?
3: To je dobře, že se ptáte a že ta otázka není napsaná, protože tady strašně záleží na tónu. Tón macht Musik. To je jako v té anekdotě, jak rodiče dostanou telegram od svého kluka, který je na vojně, jo? A otec říká mamice, podívej se, tak se podívej, jakýho nevychovanýho drzýho spratka jsme si to vychovali. On si prostě pošle telegram, táto, pošli peníze. A maminka veme ten telegram a říká, teď ty neumíš číst. On přece píše, táto, pošli peníze. A zrovna tak je to s touhletou otázkou. Ta otázka taky může znít, no jak, vy jste se dostali k divadlu?
6: Co si myslíte o vlastním herectví?
3: No, můj názor na vlastní herectví, řekl bych na vlastní tvorbu, na určité prohlubně, řekl bych, a sondy, které provádím do lidských duší, na určitá stvárňování a na určitá přetělesňování, že ano, která tedy dělám a protože pochopitelně hraju sice rychle, ale nikoli v povrchně, to vždycky, ano, říkám kolegům každý večer před představením, hele, budeme hrát rychle, ale nikoli v povrchně, jo? No tak můj názor na vlastní tvorbu prodělal určité změny. Když mě bylo 20, tak jsem říkal Chaplin. Když mě bylo 25, tak jsem říkal Chaplin a já. Ve 30 jsem říkal já. Ve 40 letech jsem říkal já a Chaplin. A teď už říkám jenom Chaplin.
6: Mildo, mají být ženy snadno nebo těžko získatelné?
3: To je takové, mají, co to mají? To je žádný předpis.

0: jsou v mých očích malý stupínek mravně vejš. Oni, jak si řekl bych, nekšeftují se svým ženstvím a nehrajou ten teatr, kterou někteří muži, bohužel většina mužů, má ráda a potřebuje, aby si toho vážila. Jsou lidi, kteří nedovedou ocenit, když ta žena je upřímná a nedělá se rád. Jo? Jo, je to tak. No, já si myslím, že tak jako muži se vychloubají tím, koho všeho dobili, tak ženy zase se vychloubají tím, koho všeho odmítli. A myslím si, že takovou obranou pózou je to dát najevo, já jsem nedobytná. Já jsem nedobytná. Tady marně děláte obchvat, pane. Marně koulíte očima. Marně vysunujete bradu, pane. Já jsem nedobytná. A jsou ženy, které s tím pochopitelně dosáhnou velikých úspěchů. Kromě toho, některé ženy odolají i těm nejsilnějším náporům. Pánové, já vám mohu říct neocenitelnou radu. Čím dobydete většinu ženských srdcí? Čím se vetřete do ženských srdcí? Já vám to řekl. Květiny, orchidé nebo růže. Koš květin, ale pozor, uprostřed ovar. Ano, uprostřed vepřová hlava. Něco k snědku. Ale místo citronu útlý svazek básní. Velmi rafinované. Něco pro cit, něco pro fantazii, něco k snědku. No, teď i v přírodě to vlastně je tak zařízené. Když to pozorujete, ty sladké lásky hry, to je nádherná podívaná. Podívejte se, dejme tomu na náš kur domácí, jo? Taková slepice a kohout. Viděla jste někdy, když kohout po dvoře honí slepici?
1: To jsem viděla.
0: Já jsem z venkova, viděl jsem to milionkrát a vždycky jsem si říkal, co pak se asi v té slepičí hlavě, v tom mozečku děje. Já jsem na to přišel.
1: Ne.
0: Když kohout běží za slepicí, tak si říká, tak teď jí potvoru do stěnu a zmocním se jí. A kdyby náhodou ne, a nevyšlo to, tak jsem se aspoň proběhnul, no. Furt lepší než nic. Slepice naproti tomu si říká. Teď musím ještě dvakrát oběhnout ten dvůr, aby on si neřekl, že jsem lehká.
1: Děkuji za odpověď, ale vy jste mě strašně překvapil, milý.
0: Čím pak? Že mluvím plynule, jo?
1: Ne, to je naprosto samozřejmě u vás to ne, ale vy jste mě překvapil tou odpovědí v půlce té odpovědi. Já jsem se domnívala, že vy máte raději ženy rafinované než upřímné.
0: Ne, no tak to není pravda je, že už jako kluk jsem měl raději takzvané vampy. Když si to byla v americkém filmu John Harlow, slavná teda, zemřela. Já jsem vždycky miloval tyto vampy, nikdy mě nic neříkalo čisté, otevře, blankitné oči, modré, to je to nic neříkalo. Ano, ne, jak si netrpím tím stařeckým komplexem prznit mládí. Tak pravda je, že jsem vždycky měl radši ženy vampy. No já jsem s tou Hálovou chodil, ale ona o tom nevěděla.
1: A teď se vás mohu zeptat, co soudíte o stáří?
0: No, to je nádherná otázka. O stáří soudím, že je to jediný způsob, jak se dožít dlouhého věku.
1: Mildo, chtěl byste být krasavec?
0: Chcete tím říct, že nejsem?
1: Zapomeňme na to, ano?
0: Výborně. No, chtěl bych být krasavec. Samozřejmě. Zkusmo, experimentálně. Na nějakou dobu, ne furt. Chtěl bych to poznat, řekněme tak, půl roku, dejme tomu. Protože jsem duše zvídavá a zajímalo by mě to, jako by mě zajímalo třeba, co se děje v hlavě koně. Jo? Tak bych chtěl taky poznat, co to s lidma dělá, když je člověk krásný. Jaký efekt to hodí, protože vím, že to hraje velkou roli. Obrovskou roli to hraje, větší než lidi tušej, ani si to neuvědomujou, protože vnímáme svými smysly a krásný člověk lahodí našim smyslům. Ten má napůl vyhrán. Jenom si zase na druhé straně říkám, abych potom jako krasavec nenosil nějakýmu vošklivýmu kufry.

0: Poraďte mi, jak má vypadat ideální muž. No, na první pohled.
1: No tak, to nevím. Na první pohled to nevím.
0: Tak na druhý pohled.
1: To bych věděl, ale je mi ženatní to říct.
0: Tak mi to napište.
1: To je velice těžká otázka. Protože ono je nás pár.
0: Jste šťastný v manželství? Neodbytná otázka.
1: Já jsem se domníval, že to má být veselý večer. No, prosím. No, ale když jinak nedáte... Já vám odpovím, no. To je taková otázka asi jako, kde pak račte mít mateřské znaménko. Především, má drahá, já si myslím, že to je absolutně špatně a falešně položená otázka. Manželství přece není od toho, aby byl člověk šťastný. Manželství je spíš od toho, aby člověk vůbec byl. A to v přímém i přeneseném slova smyslu. Podle mého názoru by manželství mělo být uchráněno před dvěma extrémy. Před přílišnými nadšenci a přílišnými pomlouvači. Obojí spolu souvisí víc, než byste řekli. Jsou to spojité nádoby. Ti první se velmi záhy mění v ty druhé. Podívejte. Jestliže dva mladí lidi jdou do toho, ale nevědí, do čeho to lezou. Jestliže si to pletou s něčím jiným, se zlou se potáží. Jestliže mladí lidi, kteří se berou, nevědí, o čem ta povídka nebo ta píseň, kterou nazýváme manželstvím, o čem je, že to není o lásce, že to není o erotice, no to už vůbec že to je o zodpovědnosti, o výchově dětí a prostě manželství, že je zcela rozumná, praktická, utilitární, sociální instituce, když toto nevědí, velmi brzy dojdou k určitému rozčarování a kydaj na to hnuj. Najednou ty očička prostě se divějí, co se to vlastně děje. Ale to není vina manželství, to je vina jejich. Manželství je o dětech. Podívejte se. Národ, společnost, stát potřebuje další pokolení. A vy na vlastní útraty mu je vychovat. A navíc to ještě prožíváte jako své subjektivní štěstí. Abych to řekl stručně, no manželství, no není to nic ke chlubení, ale není to taky žádná hanba. Podle mého názoru manželství je jedna z nejrozkošnějších, nejrozumnějších a nejpraktičtějších věcí na světě. Manželství přece není od toho, aby člověk žil pořád na vlně neustálého blaha a rozkoší, v neustálém slastném rozkochání. Spíše je od toho, aby snáze v duševním i morálním zdraví mohl přežít všechny obyčejné, všední, nesváteční a neslavnostní chvíle života, kterých je drtivá většina. Protože to si přiznejme, lidský život se neskládá z nedělí a svátků, ale z všedního dne. Že ano. Podívejte se, být milenci to není tak tě... Je to umění. Je to také umění. Ale to už je luxusní umění. Přijít dvakrát denně nebo dvakrát týdně na schůzku, navoněnej, naparáděnej, naloženej, načechranej, že ano, no to umí každej, to dovede každej. Každej Honza najde svou káču, samozřejmě. Ale mít vedle sebe někoho od rána do večera, vidět ho ve všech možných situacích a nestratit jeho úctu, nikdy tomu nedat klesnout pod hranici vkusu a určité kultury, panečku, to je umění. Podívejte se, ta óda, ten chvalospěv, který tady říkám, to platí o manželství. Ale kromě toho existuje ještě něco, co všichni dobře znáte. Pardon, pozor, nemyslím z vlastní zkušenosti, to ne, ale z doslechu z ústního podání, z druhé ruky, z literatury, filmu, z humoristických časopisů. Existuje taková karikatura manželství, taková maloměšťácká spotvořenina manželství. Maloměšťák spotvoří vše, čeho se dotkne. Každá kytka mu zvadne v rukou. Jak by mohl nespotvořit taky manželství? Podívejte se. Maloměšťák z manželství udělá takovou nesvobodnou komunitu, ve které chřestí okovy. To je ten případ, kdy dva lidi, kteří spolu žijí, si vzájemně otravují život. Místo, aby si ho zpříjemňovali. Každý z nich je současně žalářník a vězeň. A to zároveň. Takovéto manželství se skládá, to je moje jaksi terminologie vlastní, že ano, já to dosud tedy nemám jaksi patentováno, nedal jsem si to, no ale prosím, já vám to řeknu. Takovéto manželství se skládá ze dvou základních typů. On, to je ta maskulinní část, to je takzvaný ženáč. Pozor, ženáč není člověk ženatý, ženáč je člověk nadmíru ženatý. Příliš ženatý. Pán Dantem, doplňkem, partnerem ženáče je potom, jak já tomu říkám, žena slepice, neboli kvočna, čili puťka domácí. Že? To má svůj dobrý důvod, proč urážím ten nevinný kur. Mimochodem, takováhle ženská, když si dá k obědu kuře, tak je to vlastně kanibalismus. Víte, on taky koeficient inteligence slepice a takovéto manželky není tak příliš rozdílný. A za druhé, prosím, to všechno, co taková žena říká svému ženáči doma, takové ty řeči, já už se to nepřeju, a tady, když jsi přišel pozdě, pak jde to smil, kamarádi, ať mu klíče, a to... No to všechno se dá prakticky odkdákat. Na to je škoda používat lidské řeči a naší krásné češtiny. To má svou hodnotu zvukomalebnou, to jistě ano, ale kdybychom to zapsali, zjistili bychom, že myšlenková a intelektuální potence toho je na úrovni slepičího kdáku. Takováto slepice domácí, pozor, takováto domácí slepice není neškodný tvor, no právě naopak. Velmi nebezpečný tvor, velmi nebezpečný. Ona má totiž takové veliké fiktivní, imaginární, pomyslné, ale o to nejméně účinné nůžky, kterými přistřihuje tomu svému ženáči křídla. Kdyby mu náhodou narůstala, kdyby hrozilo nebezpečí, že by se v té hlavě ještě mohla narodit myšlenka. Nějaký vznět, touha po rozletu, ještě potřeba něco od sebe nebo od života chtít, vezme slepice nůžky a šmik, křídla ustříhne, aby se životem spíš ploužil, než létal. Má to logiku, taky se líp do té cely vejde. Když takový ženáč má volno, když má vycházku, tak si vyjde do hospody mezi ostatní ženáče a fotry. Musím vysvětlit, fotr to není otec někoho, ačkoliv je to tedy od německého fát. Fotr to je mentalita, to je předčasné odumírání smyslů a duševní lenost. To může být 20letý kluk a vy poznáte, že to je fotr. Že to po 30 zabalí, stáhne roletu a řekne, maminko, zavíráme, karneval se nekoná. A teď už si jenom bude plnit břicho, polírovat automobil, valit si svou kuličku, svůj kapitálek, erotiku i sex pověsí na hřebíček, anebo aby to bylo ještě bezpečnější, to zavře do šuplíku a fotrovat jí dál. Ten si vyjde do putiky mezi ostatní ženáče a fotry, tam si uleví velice tlustým, uzeným fórem o manželství, o své ženě mluví, moje stará, nebo mamina, velmi, velmi povznášející, že ano. To navozuje přímo erotické dusno, že ano. No, vrátí se domů a živoří dál. Má tedy dost trpělivosti, já vám povím historku, která se opravdu stala. Byli dva. Typický ženáč a typická slepice. Tato paní nejenže byla přeukrutná satorie, ale ona byla i přeukrutně pořádná. No, vy řeknete, co má vejít. Pořádku milovnost, to je přece nádherná a krásná ctnost. Jářku, to je. Každá ctnost je krásná, jen se to s ní nesmí přehánět. Se ctností to je asi jako s parfémem. Několik kapek to je rozkošné, ale polít se celou lahví voňavky, to je nesnesitelné. Tato paní nahony páchla ctností. U nich doma to nebyl byt, to nebyl domov, to byla vitrína na ukazování. Jak říkám, všechno, když se to přehání, tak se nakonec zvrhá ve svůj pravý opak. Všude vzorná čistota, nikde smítko, nikde prach. Každá sklenička měla své místo, každý hrneček, ale co hrneček? I to ouško muselo směřovat určitým směrem, ona by to poznala, kdyby s tím někdo pohnul. Koberec musel ležet na určitém místě, na určité parketě, ona by to poznala, a tak dále, a tak dále. Samozřejmě, že se u nich nepil alkohol, to je samozřejmě. Karty se hrát nesměly, kouřit, no to už vůbec ne. Od kouře žloutnou záclony. Ty plíce, to by jí nevadilo, ale ty záclony. No, takže žloutnul manžel. No, jakž takž se v tom bytě smělo trošku dejchat, ale zas nemoc, aby nebyl vítr. Tahle ta paní měla jedinou dobrou vlastnost, a to tu, že měla maminku. A ta maminka měla druhou dobrou vlastnost, že bydlela za Prahou. Z toho plynula ženáči jedna výhoda, že vždycky jednou za měsíc v sobotu, první týden v měsíci, si ta paní zabalila saky paky a jela za tou svou maminkou s proviantem na návštěvu. V sobotu odjela, v neděli dopoledne se vrátila. Ženáč mezi tím, jak vytáhla paty, uspořádal doma mohutný flám, byt potom oklidil, paní se vrátila a nepoznala nic. Tak to šlo léta a ona nevěděla nic. Netušila, nevěděla nic. Až jednou. Přišla sobota, paní zabalila kufry, ženáč jí doprovodil na nádraží, pohladil tu lokomotivu, prohodil pár slov se strojvůdcem, zeptal se opatrně, jestli mají dost uhlí, aby se náhodou nemuseli vrátit, zamával své ženě mizející v dáli a spěchal domů. A kamarádi se teď začínají slézat jako šváby na pivo. Jeden má flašku pod paží, druhý nese karty, třetí si vede slečnu. A teď vám v tom bytě nastanou orgie. Mazali se karty, plivalo se na zem s pažitkem. Ta rozkoš! Ženáč si zapálil doutníka a odklepával popel na koberec. No, herm paradís, pánský to ráj. Oni měli takovou nepsanou, ale vždycky velmi korektně dodržovanou úmluvu, že když ten flám končil, tak v jednu, ve dvě, ve tři hodiny, to je jedno, všichni muži beze slova na sebe mrkli, sundali si saka, oblékli si zástěrky a jali se dávat ten byt do původního stavu. Jeden měl nádobí, druhý luxoval, třetí dával na místo hrnečky, ta ouška to už měli zakreslený a tak dále. Byt dokonale uklidili, nikdy na nic nezapomněli, v pokoji a míru se rozešli a všecko bylo v pořádku. I stalo se, že v neděli ráno šel jeden z účastníků toho flámu se svým malým klukem na procházku. A tu si uvědomil, že bez děky proti své vůli se ocitl poblíž toho domu, kde včera v noci řádili. Zazvonil, nad vizitkou se zvedla záklopka a objevilo se takové studené rybí oko. Dveře se pootevřely, tam stála ta paní, no, Elza von Brabant, ale v takovém kyselém octovém nálevu, řekl. A pravila, tak jen pojďte dál, holoubku. Ten pán měl jemné ucho a už v tom tónu postřehl cosi zlověstného. Proboha, co se stalo? A ta paní pravila, tak jen pojďte, já vám něco ukážu. A vedla ho ke koupelně, otevřela dveře a tam ve vaně spala zapomenutá slečna. Abych skončil v duchu Ezopových bajek, to jest moralitou, co z toho vyplývá, lajdáctví a šlamperaj při úklidu se nevyplácí.
0: Trapas. Trapas.
1: To bych řekl, to je trapas jak?
0: Jak dům. Nemohl byste mě říct nějaký trapas ze svého života? Dejme tomu divadelního života.
1: Dobře. Je tomu velmi dávno, když jsem byl členem Studia Národního divadla, jeho šéfem byl Jindřich Honzel. Muž s velikou autoritou, my jsme si ho všichni velmi považovali a právě byla to veliká osobnost. A já jsem měl vždycky, a ještě mám furt takovej zvyk, že před představením vždycky jdu k oponě a dívám se tou proslulou, každá opona má tuto dírku pro herce, dívám se dírkou v oponě do obecenstva, abych věděl, pro koho ten večer hraju. Jednou večer, před začátkem představení, já se dívám tou dírkou a vedle mě stál kolega Brousek. Jo? V páté řadě vám seděla černá, krásná holka, rasy. No něco pátkovýho, já jsem se koukal. Něco tak krásného, to by byl přímo hřích to hospodinovi nepochválit. Já povídám Brouskovi, podívej se. Brousek přiklek a taky se podíval a povídá, no jo, to je holt věc. Já říkám, no tak co uděláme? No to je jednoduchý. Tak jsme vzali takovou škartičku, letříček, brýfeček a napsali jsme tam, já jsem tam napsal. Krásná, neznámá. Já byl ještě blbější než teď. Krásná neznámá. Jestliže vaše krása láme mužská srdce, nesete za to zodpovědnost. Počkejte na nás po představení ve foaje divadla. Vaši Miloš Kopecký a Otakar Brousek. Zavolali jsme uvaděčku a řekli, aby té dívce v páté řadě ten lístek dala. A teď jsme se dívali a pozorovali. No a viděli jsme, jak ta dobrá žena jde tou uličkou v Mozarteu, tenkrát to bylo rozděláno takhle napůl, jak jde a hledá, a konečně tu dívku spatřila, dojde k ní, předává jí ten lístek, ta dívka takhle ten lístek vzala, otevřela kabelku, dala ho dovnitř a kabelku zaklapla. A my jsme skoprněli. Říkám, no, tak to je tedy co teď? Ona si to ani nepřečla. Já říkám, ona si to přečte o přestávce, teď se s tím nechce jaksi rozptilovat. Prostě uvidíme. A hrálo se. No my jsme hráli. Skončilo představení, my vyšli do foaje. Tam nikdo nebyl. Na ulici nebyl nikdo, ve foaje nikdo. Byli jsme trošku zklamáni, chvilku jsme zaraženě čekali, já jsem úplně přemýšlel, v čem jsme se dopustili chyby. Ještě jsem si říkal, že by snad naše umělecká kreace tu dívku jako odpudila, no to je vyloučený, to jsem zavrhnul. Nepřišla, povídá Brousek, půjdeme. A já říkám, její škoda, ona se okradla. A šli jsme domů a zapomněli jsme na to jako na smrt. Asi za týden se hrála opět Mášenka a já a Brousek jsme seděli v šatně před zrcadlem, tak jsme se líčili. Když tu najednou vstoupila sekretářka ředitele Honzla, slečna Karasová, a pravila. Pánové Kopecký a Brousek, prosím do kanceláře k soudruhu řediteli Honzlovi. My jsme se na sebe udíveně podívali a já povídám, Oto, to je výborný, den, dostaneme přidáno. A šli jsme. Já jsem se v té chvíli podoval trošku oné krávě, která vedena jsouc na jatka pravila druhé krávě. To dámo bude asi kvůli očkování. V kanceláři už seděl u stolu Jindřich Honzl a vypadal neprostupně. Brousek se posadil naproti na židli, já v moutném plnovousu profesora Okajemova vedle něj. Slečna Karasová se tiše zasunula do kouta k psacímu stroji a bylo ticho. A já jsem uvažoval, jestli ten Honzel teďko hledá vhodná slova, jak si sdělit nějakou radostnou zprávu. No, na moment mě taky napadlo, že by to nutně třeba ani nemusela být radostná zpráva. Ale hned jsem to zase zavrhl. Konečně Honzel promluvil. Za pravidelného dotýkání se prsteníkem pravé ruky špičky nosu, jak měl ve zvyku, spustil velmi obšírnou a naprosto vědecky fundovanou přednášku o vzniku a vývoji divadla, o jeho smyslu a společenském poslání. No a my dva jsme tam seděli úplně v recesi. Já jsem si ještě říkal, hele, no jo, on chce vzdělávat soubor a začíná u těch nejlepších. Ten humor mě měl záhy přejít. Na to Honzel prudce odbočil a přešel k jiným formám jevištního umění. Řekl bych periferii. Jaksi ke kabaretům, šantánům, barům a podobně. Jsou takové profání podniky, pravil, kde si pánové ze svých lóží zvou pochybné ženštiny, tanečnice nebo artistky po jejich produkci k sobě do chambre separé. To je známé a odpovídá to tomu prostředí. Ale je neslýchané, pokračoval se znatelně zvýšeným i silnějším hlasem, je do nebe volající a kuriozní představa, aby si pokrokový a vážný umělec, notabene socialistický umělec, aby si zval a obtěžoval počestnou ženu z obecenstva. A zase bylo ticho. My jsme tam seděli úplně na větvi jako zařezaní. Když to ticho najednou jaksi dostatečně vyčerpalo naše nervy, pokynul Honza slečně Karasové a řekl: podejte mě, prosím, to svinstvo. A slečna Karasová mu podala malou, nám povědomou obálku. On z ní vyňal lísteček a četl, musím říct, rozkošným způsobem četl: krásná neznámá, zraňuje-li váš oslnivý zjev mužská srdce, nesete za to zodpovědnost. Nenechte nás vykrvácet a počkejte na nás ve foaje po představení vaší Otakar Brousek a Miloš Kopec. My jsme byli paf. My jsme stáli před největší záhadou, jakou si můžete představit. To bylo nevysvětlitelné. Jak ten člověk přišel k tomuhle? Já to zkrátím, já vám řeknu poentu. Ta dívka, to byla hospodyně Jindřicha Honzla, Maďarka, neuměla slovo česky. Myslela, že to je vzkaz pro svého šéfa, šla domů a dala mu to.

0: Dobrý večer, milé dámy, dobrý večer, přátelé, dobrý večer, děvčata. Vítám vás jakožto ředitel naší první praktické soukromé dívčí školy, kterou jsem založil se svým kolegou inženýrem Kamencem, kterého jsem současně jmenoval svým zástupcem. Co je hlavním cílem, účelem, posláním naší první praktické soukromé dívčí školy, přátelé? Tak hlavním jakýmsi cílem je jaksi napomoci nebo napovědět tak mladým, hlavně neskušeným dívkám, jak se mají v životě orientovat. Tedy jinými slovy, jak se mají v životě porozhlednout tak, aby nepřišli jak k úhoně mravní, tak fyzické. Děvčata, chceme si nyní pomocí letmo nadhozených otázek vytvořit ony situace, o kterých jsem prvé hovořil, a následně jaksi z poznatků z těchto situací vyplývající. Já nevím, nehovořím příliš komplikovaně.
1: Ty, já nevím, o co šlo, ale řekl jste to hezky teda. Krásně, pane ředitel.
0: Prostě vytvořit na bázi určitých poznatků určitá rezime, která bychom aplikovali v praxi. Ale úplně asociativně, co vás napadne, ptejte se třeba vy, Kroupová.
2: Já, jo.
0: Ano, hned.
2: Co
0: si tam šeptí?
1: No prosím.
2: Tak já bych se teda docela ráda zeptala na takovou ožehavou věc. No,
1: výborně.
0: No, od toho jsme tady.
2: Jo, já jsem slyšela o tom, že nějaká dívka může být příliš důvěřivá ke svému chlapci, který ji ubezpečuje, že ji miluje, že si ji posléze snad i vezme, a tak ona mu nabídne to nejcennější, co má. Jestli teda nemluvím příliš komplikovaně.
1: Ale vůbec ne, já jsem okamžitě pochopil, o co jde. Nejcennější, co má vy... Cože? No to snad vy myslíte, no, že by to šlo až takhle daleko, pane řediteli. Vy si myslíte, že by mu nabídla své zdraví?
2: Ale ne, to vůbec nemyslím.
1: Že by ona někam šla, tam by nastydla, kdyby nebyla dobře oblečena.
2: No jako, že by byla svlečená, už se blíží tady, se blížíte, že by byla
3: Čemu se blíží, čemu se blíží a vůbec nic nechápu.
4: Ale to já tomu rozumím, pane řediteli, ona nemyslí to nejcennější, co má, že je nastydnutí nebo rýma. No a... Ona myslí úplně něco jiného.
2: Jo, úplně něco jiného, ne?
3: Úplně něco jiného.
1: Zděděné železářství.
0: Nepleťte sem ty restituce, s tím nemají co dělat. Já náhodou vím, co myslí Kroupová, když říká, že každá dívka či žena má to nejcennější, co má mít, že to je její čest.
2: Ano, čest, celou dobu myslíme čest.
0: Její čest.
1: Její čest. A čest práci, soudruhu řediteli.
0: Kuš.
1: Já nemůžu zapomenout.
0: Kroupová. Výborně, ano. Předvedem si první situaci. Zavoláme modela.
1: Modela!
2: Tak, co má to za tady? Flašku, holky?
1: Co to máte?
5: To je flaška do postele.
1: Proč je to gumový?
5: To nevím, asi aby mě to neklouzalo, kdybych se vrtěl.
1: Prosím vás, nechte to, vy!
3: Vyhoďte to.
1: Dávejte pozor. Vy jste tady Kroupové jako nabulíkoval, že jí milujete, víte? To je taková nehoráznost, já bych nás zmlátil jako psa.
0: Kolego, nepodlehejte emocím. No tak, kolego, že jí milujete, že si ji možná dokonce i vezmete, pozor, když vám nabídne to nejcennější, co má. Teď nám předveďte, jak by k tomu došlo. Akce.
5: Hned.
1: Tak tamhle si ji položím.
2: Prosím
1: vás, rozejděte se! Nechli! Vy tady máte působit jako model muže, a ne nějaký obecní.
3: Bík.
1: Já jsem to nechtěl ani vyslovit.
0: Já myslím, že si zase nemůžete vzpomenout. Prosím.
2: Prosím, já bych tu svou otázku po tom všem, co jsem tady zažila, ještě doplnila.
1: No tak si poslušte.
5: No, poslušte a předtím se...
1: Nezmi!
0: Ticho, vy se schovejte tamhle za tabuli a vyjděte, až budete vyzván.
5: Až budete potřebovat, tak si řekněte, já jsem vždy připraven.
3: Já vím, ale jo.
0: Reagovat živočišně jak kňour.
1: Pionýr teda.
0: Prosím.
2: Tak si představte, že už se to jako stalo. Jo. A ta dívka, teda už jako já, jsem mu to všechno nabídla v domění, ano, že si mě vezme a on si mě nevzal.
6: Klasická situace.
2: Ano. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli existují nějaké orgány, na které bych se mohla obrátit. Třeba jako Národní výbor.
1: Národní výbor!
3: Na ten zaplať pámbu už ne, pane kolego. I když velký orgán to byl. Ale to nás osloví je teď jiné, pozor, Kropová, to není Národní výbor. Dneska to je obecní
5: dík. Už jsem tady.
6: Prosím vás, ale jste.
3: Kropová, pozor, vy ze všeho nejdříve musíte zvládnout takzvanou schopnost rozlišovat.
1: Správně.
3: Pamatujem si, rozlišovat. Vy musíte už trošku vědět, testovat, koho máte představit.
1: Tak, tak, tak, tak.
3: Co když by to byl voják? Bezdomovec, nebo dokonce, nebo student.
1: Student, ano,
3: jejich příjmy jsou pramalé, jestli vůbec jde mluvit o příjmech. Kolik má takový student dnes, byť prospěchového?
1: Ježišpan.
3: Máte kalkulačku, tak udělám ping, ping, ping, rovná se, ne?
1: No, tahle je rumunská.
3: To je matematicko-fyzikální mazochismus.
1: Bohnul prst úplně. Pane řediteli, no, takovýho tak studenta nebo vojáka by dostala maximálně 200 korun, víc ne, 190.
3: 200 korun, není to lej nebo co tam mají?
1: Ne, to je korun. Já jsem počítal koruny.
3: Slyšíte, Kroupová, 200 korun, no nic,
2: vůbec.
3: Při dnešní drahotě.
1: No právě.
3: Ovšem, pozor, kdyby to byla osoba situovaná, dobře, jak my říkáme, sociálně zdatná.
1: Ano, ano,
3: jejich
1: už to vím, už to vím.
3: Se rovnají vynaložené.
1: Kdyby to byl třeba, pane řediteli, třeba valutový cizinec. Valutový cizinec, to by dostala 200 marek.
3: To bych se nepletl.
1: Nepočkejte, 200 marek. A teď si představte ještě jednu věc. Kdyby to tady Kroupová třeba za den stihla pětkrát. To máte pětkrát, to máte 1000 marek.
3: Ano, jsou taková.
1: A za jeden den jsou taková.
3: Jsou taková,
1: taková,
3: ale
1: možnost tady je. Taková
3: no,
1: možnost.
3: Ale
1: máte 1000 marek, to máte už z hlavy. To vám to vyskočí, že to je takových 17 000 korun. A za jeden den
3: za
1: teda, Kroupová, gratuluji, 17 000 za jeden den.
3: Tak a my se vrátíme.
1: 17 korun za jeden den, taková holka, ona si vydělá za jeden den 17 000 a vůbec to nevadí, ono jí to neublíží, ona má 17 000 korun, taková 18-letá holka má, 18-letá má 17 tisíc korun.
3: Tak, pane kolego.
1: Taková nešahej na mě, nebo jí dostaneš tohle. To je neuvěřitelný, tak ona má 17 tisíc za jeden den. A já mám tady rumunskou kalkulačku. To je neuvěřitelný, že to možný dáno.
3: Není to možný.
1: Taková Dorota. Jak je to možný? Podívejte se na mě. Já mám vysokou školu. Přijde dole. A zbyde mi tam hrát na flašku Venkýnskýho, tohle ví já, ale s čou toho musím zepět sám, já se na to vyseru.
5: Teda chudák, pane řediteli, ten dopad, ale.
3: Víte, já vím, jak se tenhle jev nazývá, to je sociálně pedagogická deprese. Bude to čím dál horší. Já nevím, co s tím chudákem mám dělat. No, přidat mu nemůžu. Jedině ubrat.
5: A to by snad bylo lepší.
3: Myslíte?
5: Že už byste ho dorazil, aby se netrápil.
3: No. Ale žádná kaše se nejí tak horká, jak se uvaří. Pane modele, on si to nechá projít hlavou. To je tak. Děti, vraťme se k nám, k našim problémům. Kroupová, vy než to nejcennější, co máte, jak jste řekla, odevzdáte, vy musíte vědět trochu komu. Protože co když to bude, jak si teď v této situaci předvedeme, co když to bude mimořádně vypráskaný svůdník třeba? Frajer, hochstapler, takový Kazanova, který bude chtít děvče jenom využít, zneužít, dostat od vás to nejcennější, co máte, ale pozor, vy nechcete a nechcete mu to dát. Situace jasná?
2: Ano.
3: Akce. Tak. Frajer, oršap, jo?
5: Nazdar, Kroupová.
3: Jo.
5: Kroupová.
3: Cigárko.
5: Nemohla bys si mě nabídnout to nejcennější, co máš?
3: Ne, pardon. Takhle ne. Takhle svůdník nemluví. Svůdník mluví
0: úplně jinak. Sluník vlastně mluví tak, že o tom vůbec nemluví. On mluví jako v náznacích, jako by začne od někud jinut, jak rozumíte, začít jako by nezávazně od něj zdánlivě. Vy si musíte připadat jako takový pavouk, který je rozkročený nad bezmocnou mužkou, která se mu takhle přiříči. Neví, kudy kam, kudy kam. A vy obřádáte, obřádáte, obřádáte, až z ní uděláte takovýhle culíček, popadnete do domečku a tam už jenom sajete. Čili takhle nějak. Hlavně verbálně na to, děvče, verbálně úplně.
5: Verbálně hubou, jako. O něčem jiným, tak já to zkusím. Nazdar, Kroupová.
2: Ahoj.
5: Tak si představ, Kroupová, že já mám doma prkno. To je úplně něco jiného. Zborovýho dřeva. A já nevím, Kroupová, co mě to tuhle napadlo. Představ si, já jsem do toho prkna, jo, z ničeho nic začal vrtat tím nejcennějším, co mám. No ne, pane řediteli, já mám vrták, to nikdo nemá.
1: No já.
5: To je videová hlavice.
1: Prosím vás, neříkej.
5: A já mám celou sadu.
1: No já vím.
5: A Kroupová, špičku mám diamantovou.
2: To jsem ještě nikdy neviděla.
5: Tak si přijde sprchnout, já ti to předvedu.
2: Jo.
5: To má takový otáčky, že i to nejtvrdší dřevo se zahřeje.
2: Jo.
5: Jo.
2: Hele, a je to jemná práce.
5: To víš, že jo.
2: A děláš to rád.
5: To víš, že jo.
2: Ty to se mnou tak umíš.
5: Je.
0: Ne, ne, stop, dost. Spláznila jste se, Kroupová. Vy se mu vrháte kolem krku.
2: No.
0: Už by vás měl tam, kde by chtěl. To je nesmysl. Vy si musíte udržovat větší odstup a dávat větší pozor v zásadě. Ještě jednou. Akce.
2: Víš, já si musím dávat pozor.
0: No.
2: Budeš si taky dávat pozor, jo?
0: Ne, dost! Prosím vás, říkám, to tady hra.
5: No ne, já bych si dával pozor, bejva.
1: Ale vy.
5: Třeba i dvakrát za sebou.
2: To tak.
0: Kroupová, pamatujte se. Když se holka zdravá, mladá, trochu přemýšlet. Když to je váš budoucí partner možná. Když to je člověk, když se musíte snažit o to, aby ten člověk, ten partner si vás vzal a ne jenom tamhle někde, takhle na chvilku.
5: Tamhle by to bylo nejlepší.
0: Ale no tak, to je, nechte na mě. Tamhle třeba vzal, jo. No, to je smí, to je. A pak nám přijdete v devátým a udělejte s náma něco, no. Vy musíte dbát, ne, aby si vás tamhle takhle jen tak na chvilku, rozumíte mi, vzal, ale... Vzal. Ona na mě kouká. Vzal, ne, tamhle mě vzal, ale... Ona na mě kouká jak tele na nový vr...
5: Ale já vám rozumím, pane řediteli.
0: On mi rozumí.
5: Já jo.
0: Ne, aby...
5: Si vás...
0: Tamhle
5: někde... Ne, tamhle by to tamhle...
0: No,
5: Ale aby
0: jednou... Zacpěte si všechny otvory, laskavě. Tak stříkací vůz. Protože, Kroupová, vy se musíte snažit mít jakousi záruku.
2: No a kdo mi ty záruky asi zaručí?
0: No, teď se ptáte dobře. Konečně dobře, no ano, to je otázka záruk. Pane zástupče... Pojďte sem, konečně se...
5: O, co je zase?
0: Konečně se... No vidíte, jste se vrátil upravený, akorát vám to... No,
5: vlasy... Stojí. Vám vlasy...
0: Na hlavě, ale...
5: Na hlavě vlasy.
0: Poslední závit se nevydařil, no. No, pane zástupče, vy vždycky máte nějaký volný záruční list. U sebe pan zástupce Mazanej, on si to bianko nechá potvrdit a až když je porucha třeba za 2-3 roky, teprve vystaví to datum.
1: Ona má 17 000 korun za jeden den!
0: Tím už nikdo tady nemá 17 000, na to Škropová, vy máte naopak záruční list.
1: Já mám záruční list na pračku.
0: Jež.
3: To je ještě ten na tu Romofulnek.
1: No, Romofulnek.
3: To je ta 3kilová, ta malička.
1: No, tam ze Zorák se to tam dávám, no. Ta je báječná, ta je, já tam dávám 4 kila teda.
3: A ona už jako propouští.
1: Ne, furt funguje krásně, ale ona vždycky, když se rozjede, tak... Já si na ní sednu a mě to dělá dobře, no. Já se netajím.
3: Příjemné, sužitečný, no, že? No. Tak tady máte, pan zástupce vám to podepíše. A pane zástupče, upřímnost za upřímnost. A děti, pozor, víte, že já si s tím doma taky občas hraju?
1: Tak to já vím,
3: Víte?
1: No.
3: Sakra, Liška, jsem se vám asi jednou svěřoval. A víte, co mě na tom celým hřeje? Že já se s tím potím sám, já pomoc nechci. Mohl bych zavolat někoho, aby někdo přišel.
1: Třeba ne, mě.
3: Třeba vás, ale proč? To bych byl tam, kde bych byl. Že? Ne, já se do toho pustím s vyhrnutými rukávy. A nejde to, a nejde to. A já pořád nevím, proč ten kolos stojí. Proč to nefunguje? A pak třeba, až když propotím tričko, třeba druhý den přijdu na to, že to nefunguje skrz takovou blbůstku. Vadné relátko. Představ. Ale já nepovolím, a ta ctižádost a ta pýcha nad tím, že jsem přišel na klub tý, rozumí, také přeneseně děti v oblasti lidských vztahů, také vlastně záleží na tom umět vyměnit tu blbůstku. To malé relátko, aby... Rozumíte tomu?
5: Ne.
4: Ne.
5: Neříteli, ale já vůbec.
4: Já už vůbec.
3: No tak nevadí. To všechno vlastně, to je oblast daleko hlubších, komplikovanějších lidských vztahů. To všechno budeme probírat, teď si dejte pusu, puste to z hlavy a běžte.
5: Tak jo, my jdeme na to.
3: Jo.
5: A vy si zatím vyměňte, víte co?
4: Relátko.
1: Ještě jsme neprobrali třeba takové manželství. Podívejte se třeba na mě. Já jsem si ještě ani neoženil ani jednou. A jsem v zoufalé situaci, když se mám oženit. Tak s nějakou mladou, že jo?
3: Zavoláme si modela. Modele. Model a Šafránková. Šafránková, pojďte sem. Vy jste teď mladý novomanželský pár. Tady je novomanželka, mladá, krásná, půvabná.
1: Já.
3: Vypadá tak svěže, jak vypadá, a její o 15 let starší manžel, který vypadá také tak, jak vypadá.
1: Ne, to je...
3: Jsme v jejich obývacím pokoji, novomanžel sedí u stolu na židli a věnuje se svým koníčkům. Něco si tam prostě děláte. Máte nějakého koníčka? Já nevím, sbíráte známky třeba?
5: No já je seberu, jestli jsou tady nějaké.
3: Sbírá známky. O chvilku později začne naléhat novomanželka na svého manželka, že chce cvičit. Zdálo by se normální situace, že chce na aerobik. Ovšem, v tom je ten zádrhel, že novomanželka chce jenom jako cvičit.
1: Jako aerobik.
3: Jako.
1: No.
3: No rozumíte?
1: Jo, že ona tam nepůjde.
3: No teď se vám rozsvítilo hezky, no. Přestávám se divit, že jste se dosud neoženil.
1: Pane, jako? Tak,
3: situace k manželskému duelu je tu, je všední manželský den, ten pátek.
4: Tak Kájo, já už jdu, jo. Jo.
5: Ale prosím tě, kam bys chodila?
4: No na gymnastiku, když jsem ti to říkala.
5: A co by si se huntovala? Mně se líbíš taková, jaká seš. Proč taky například nezbíráš známky?
4: Ale Kájo, víš, že mě to nebaví.
5: Ale prosím tě, nebaví. No. To říkala ze začátku každá. To si zvykneš. Jestli pak si dala králikům?
4: Jo, dala.
5: A co holuby?
4: Co s nima?
5: Jsou zavřený?
4: Jo.
5: Podej mi Kilimandžáro, prosím tě. Ale ne kinžál, Kilimandžáro známku, rozumíš?
4: Počkej, já to vemu.
5: Ne, já to vemu, co by ses namáhla. Halo, cože? Omyl? A proč? Halo, jak omyl, nebo co? Halo, proč omyl? Jak omyl? Halo, tam nikdo není. Zajímavý. Jenom nějaký chlap, že prý nějak ho omyl, nebo co? Já nevím, proč lidi člověku sdělujou takovýhle informace.
4: Já už chci jít cvičit.
5: Podej mi žrádlo, prosím tě.
4: Ježišmarja, teď už jsi snad dneska večeřil, ne?
5: Ale ne, já myslím Dafnie pro rybičky. Budeme krmit hezky a budeme si přitom povídat. Třeba v esperantu.
4: No ale mě esperanto nebaví.
5: Je, nebaví. A co už tě pak baví, když ne esperanto, prosím tebe?
4: No mě baví gymnastika, chci jít cvičit, no. Počkej, já si to vemu.
5: Ne, já to vemu.
4: Nemusí jej furt sedět.
5: Halo? Halo? Halo? Hola? Nic. Halo? Nic. Mě ani neřek, jestli už ho omyl, nebo ne.
4: Mal sprita.
5: Mal sprita? To bylo esperanto. Konečně tě to chytlo. Kde mám ten slovníček? Mal sprita, mal sprita. To je od m. Mal sprita, m. Tupec. Yeah. Tupí, výborně. A teď zase já, jak se řekne akra. No přece ostrý. A ostrý úhel akuta, jaký jsem?
4: Bovo!
5: Bovo, výborně, bovo, to je od bln. Bovo, no vydavůl. Tak ty už se učíš i zvířátka. A teď zase já. Jak se řekne králíček a jak se řekne rybička? Králíček? Ku, ni, kl, kunikl. A rybička? Fišo.
4: Počkej, si to vemu, já to vemu ten telefon.
5: Halo, halo. Co prosím? Že děvčata už čekají u tělocvičny. No, já jí to vyřídím. A kdo volá, prosím vás? Cvičitel, no. Pane cvičiteli, víte, co je zajímavý? Vy máte úplně stejný hlas, jako před chvilkou volal nějaký nějak, že pro jeho omyl nebo co. A vy máte úplně stejný hlas, jako měl on. Cože jsem? Bovo? Bovo, to mi něco připomíná. Není to rybička nebo králíček. Bovo, bovo. No jo, vůl, tak to byl asi kolega.
4: No to teda nebyl.
5: Ale byl, hele, já ti něco řeknu. Esperantista esperantistovi rozumí jako králík Vojtěžce. A ty si zapíš za uši, když se naučíš esperanto. Mezi námi vznikne daleko větší pouto, než je mezi námi dnes, věř tomu nebo ne.
4: Víš co? Víš co? Já tady popadnu to Kilimandžáro, propíchnu tě jako tykevě, já chci jít cvičit!
5: Prosím tě, běž si cvičit, hlavně mě nikde nepíchej. Odlož tu zbraň. Já mám nápad, ty budeš cvičit, já mezi tím vymetu králíkům koce, dám Dafnie rybičkám a naučím se devátou lekci z esperanta. Ono nám to vyjde asi jako minulé, to bylo přece asi taky asi ve 4 hodiny ráno, přece jak jste se vraceli s cvičitelem z Tatran baru, ten vás ale musel honit, že jsi měla takovou žízeň, viď, chudáku.
4: Víš co, ty jsi tak blbej, že já snad dneska radši zůstanu doma.
5: Pane zástupče, pojďte se, no, tak jste se to slyšel, jak to máte udělat, když si chcete doma udržet mladou ženu.
1: Ano.
5: Teďka pojde do ložnice, tam se zamkne, rozbrečí se a já hubky dubky za sousedkou, páč už mě půl hodiny čeká.
6: Dobrý den, dovolíte?
7: Už je po úředních hodinách.
6: Já vím, ale nepochybuju o tom, že vás bude zajímat jistý zločin. Jste prosím prokurátor Kolotuchin.
7: Ano, a vy?
6: Babočkov, prosím. Ředitel obchodního domu. Dovedete si to představit?
7: Proč ne? A říkáte zločin? A co se stalo?
6: No, jak už to tak bývá. Předtím jsem byl jenom ekonom, to víte, základní plat, jinak nic. A najednou ředitel, že ano. Zpočátku se sice držím, zvykl jsem si na normální plat a tak dál, ale začínají se mi vysmívat. Jsi bábovka, Sergej Ivániči, a ne ředitel, necháváš si štěstí frnknout. A tak mi najednou napadá, jaký jsi ty ředitel, když žiješ jako normální zaměstnanec? Ovšem zase na druhé straně, jak si postavení zavazuje, chápete, že?
7: Jistě, no a dál?
6: No, dál. Rozvedu se se ženou, vezmu si mladou, najednou košichy, šperky, přepichová dača, v létě Krym, moskviče vyměním za nejnovější typ Volhy, Ani na kamarádek nešetřím, když hosti, tak ať mají vzpomínku na celý život, ne?
7: Aha, už rozumím. No a?
6: No a pak už to znáte, no, z nebe nic samo nespadne. Z prodavačů musím sedřít kůži, finguju prémie, ale zhrábnu je sám, přetřídím zboží, horší kvalitu prodám jako prvotřídní, takový menší požárek taky není k zahození, že? Zkrátka dejme tomu, že to dělá dohromady, no, bratru, tak 15 000 rublů. Prosím vás, kolik můžu dostat?
7: To rozhodne soud. Ne já.
6: Jo, to já vím, ale já myslím, jako kolik tak podle vás, víte, no, no.
7: No, snad, abyste si rezervoval takových 6-7 let.
6: Sedm? No jo, ale přece, když se přiznám, tak můžou něco slevit, ne?
7: Stává se, že se někdo přizná k 15 tisícům a přitom dalších 10 nebo 20 někam zakopem.
6: No tak to prosím, to ne, to rozhodně ne. To nepadá u mě v úvahu. Já vždycky na rovinku, prosím, víte? Když říkám 15, tak 15. Ani o kopějku víc. Tak co, to kolik by mi mohli slevit? No.
7: To ještě nevím, ale je dobře, že jste přišel sám. To bude mít nesporný vliv na rozhodnutí soudu.
6: Konkrétně, kolik?
7: No tak snad o 2-3 roky méně, ovšem. Říkám to bez záruky.
6: Samozřejmě. Tak já vám moc krát děkuju a teď musím zase do práce.
7: No, do práce. Do práce, to snad, abyste už ani... Obávám se, že budete jaksi muset změnit obor.
6: Co, už teď? Proč?
7: No to snad chápete, ne? Musím s vámi sepsat protokol.
6: Protokol? O čem?
7: Vy máte ale železné nervy, člověče. No přece o tom... Že jste mi tady o sobě, k čemu jste se mi tady přiznal?
6: Já, že jsem se přiznal? Ne, to byl nějaký omyl. Já se nemám k čemu přiznávat. Já si chtěl pouze udělat jasno.
7: Co? A co tedy těch 15 tisíc?
6: Jo, no to byl jenom příklad, pane prokurátore. Kvůli informací, chápete? Mě totiž tím ředitelem jmenovali teprve dneska, před půl hodinou.
8: Praha. Pěkný podkrovní pokoj. 4:30 popoledni. Po pokoji pobíhá Petr. Připravuje pohoštění. Peče pizzu, pod plechovou poklicí pobublává porková polévka. Přijde Pavla. Poslední překotné přípravy. Prostřeno. Pohárky, pivo, pizza, polévka, piškoty, pišinky, preclíky, pečení pstruzy, pražené parmy, pistáciový puding, pomeranče. Pornografie připravena po pravici. Pátek podvečer, potemnělé, poloprázdné parkoviště. Pavla pohodlně parkuje, pak postupuje po schodím. Pavla. Pěkná plavovláska. Perfektní postava. Pevná prsa. Precizní půlky. Překrásná piška pod pravým předloktím. Pořád pana. Pojď, pobízí Petr, předává puget. Poděkování, polibek. Pijí pivo, papají pizzu. Pavla pochválí pohoštění, především polévku. Po 5 planých pokusech Petr pokládá Pavlu. Palcem pravice pokouší přesku pod prsenky. Počkej, pomohu. Později polonahou Pavlu pokrývají pouze poschrnované podkolenky. Petr pohladí prsa, pak předlouze pusinkuje Pavlu přibližně 5 palců pod pupíkem. Pavla přede. Poté prstem překontroluje prostupnost partnerky. Připravena. Perfektně promazáno. Poprvé pomalu, poprosí Pavla. Pochopitelně. Přitakává Petr. Pozvolna přitlačí. Průnik. Poprvé píchá. Paráda. Pavla profesionálně přiráží. Prej poprvé. Promiskuitní potvora. Prastará proutěná pohovka praská pod pohlavním propletencem. Pravidelné pohyby, přerývavé povzdechy. Pojednou Petr pošeptá, polikáš pravidelně pilulky, Pavlínko? Pavla prudce přidává, pak přísně přikáže, použij prezervativ. Příliš pozdě. Petr plní Pavlu plnou parou. Potůček, potok, proud, příval, příboj, průser. Proč pouštíš, piští pološílená Pavla prudce poskakujíc po patách, pilně pozbírá propriety poházené po podlaze, pod kolenky, pod prsenku, příčesek. Promiň, plaše Petr, pokrytče, procedí Pavla, pak prchá. Petrovi pomalu povadá. Pokračování příště.
9: Když jsem sloužil za rakouského vojště, tak jsem se dostal jednou do špitálu, kde jsme byli sami dizenteristi a tyfisti, no teda sami rekonvalescenti, a žádnej jsme nechtěli jíst tu polentu, tu utrychovou kaši, hořkou jako mezulán, ono to nebylo ani masný, ani slaný. No jak říkám, kdo neměl z domu, byl špatný. No teda kluci, aby si přilepšili, kupovali si cukroví, pacličky nebo kadlata, ty švestky. No, ale jednou se vám stalo něco moc špatného. Jo, co jsem to, jo, tohle jsem chtěl říct. Jednou v noci šel pan štábní, odkud chodí císař pán pěšky, uklous, upadl po pecince a odrazil si mato. A hned bylo druhý den v Befelu, že se zakazuje jíst ve špitále švédsky, dále, že aby se nikdo nepovážil jít po chodbě s pytlíkem v ruce, že jsme všichni tyfisti a že nám to ovoce škodí, basta fidli a podepsaný obršt. No tak dobře, řekli jsme si, Befel je Befel, musíme to spolknout a kut. Ale co čentman nechce mít, představte si, zrovna ten den přijela bába s třema vozejkama a s kadlatama, teda s těma malejma švestkama. Všichni jsme čučeli z okna na to krásný modrý ovoce. Sliny se nám zbíhaly a najednou se pohlídnu, kluci pryč. Podívám se z okna a oni už kupovali. No tak jsem taky vytáhl jsem z kufru brocak, vysypal jsem z něj drobečky, co jako mě tam zbyly po tom, co jsem nosil panu Felculoákovi z dovolený, a hajdy za brány. Tak jsem si toho ovoce koupil.

0: zima nám bylo. Tak jdeme k ty bábě a jedna řeč. Milost, paní bábo, vemte si to ovoce zpátky. My jsme voláni na cimli, my nechcem žádnou náhradu. Dejte nám peníze zpátky a je to. Ale ona spustila. Koukejme se na ně. Ovoce ochmataj, požerou a pak chtějí vrátit peníze za nic a nic. Hod a marš. Tak nějakej pače řemená z toho rozhod a povídá. Tak co teď? Já mu na to. Buď to ovoce sníme, anebo je hodíme na hnůj, vážená obci. Tak když sníst, tak sníst. Sedli jsme si k plůtku, takže, aby na nás ze strnistk nefoukalo, a jíme. Hoši jedli a žrývali. Ale kde jako měl míň, byl dřív hotov, zmačkal papír a šel. No, tak já jsem tam zbyl nakonec sám. Zima vám mě bylo. Já měl husí kůži jak pralinky. Polikal jsem to ovoce i s peckama, abych byl dřív hotov. Potěžkávám pořád pytlík. A bylo ještě tam ještě jako cirka, tak ještě 2 kila. A už jsem nemohl. Švestka se mě převalovala v hubě jako akrobat. Já vám ji nebyl stavu spolknout. Pandur jsem měl jako buben. Rozháněl jsem se rukama na všechny strany. A najednou kouknu po postovi. On byl obrácený jinam. Šups, s pytlíkem za košili. A jdu a dělám blbýho. A on zas na mě. Hej, poslechni ty. Ty jsi nějaký tadyhle jako nafouklej. Poslouchej. Pojď sem. Šmátnul vám mě za košili a nachmatal mě ty švestky a zase spustí. A že tam nesmím, že by byl zavřený a kdybych prý mu přines dřevo kříže a zkrátka nic a nic a nepustil. Tak to mě ale dožralo a povídám, poslouchej přikryle, já už jsem dokázal jiný věci, tak jsem vám si stoup předěj a teď jsem ty 2 kila před jeho očima sněd. A když jsem ty švestky sněd, aby jo věděl, tak jsem sněd ještě i ten papír. Ale ta noc... Nejdřív bylo v břiše, jako by to byla velká nespokojenost, pak nějaký mručení, a pak zase nějaký divný troubeň jako na poplach, a nebo jako když mají čerti valnou hromadu a mají silnou opozici a prší jim do toho. Antož se otvírali vnitřnosti, ale jen tej švestkovej bábě můžu děkovat za moje zachránění. Tenkrát mě to vypucovalo, jako když propláchneš žlab meliorací a od ty doby jsem zdravej jako rybička, jako křepelička. Jo.
1: A teď už se k nám blíží můj starý známý Surio Mario Martinez Juarez Ferdinando. Posaď se, Surio Mario, vítám tě. Nazdar.
2: Nazdar, nazdar.
1: Surio Mario, prosím tě, jak to, že jsi se nevrátil po listopadu 89 domů?
2: Nevrátil jsem se, poněvadž jsem se zde oženil, jsem se. Už nejsem Surio Mario Martinez Juarez Ferdinando, ale dohodli jsme se na společném příjmení Oříček.
1: No,
2: takže už jsem jenom Surio Mario Oříček.
1: Ano, to je krásné jméno, ale Oříšek. Surio Mario Oříšku, víš co, nechápu, proč jsi se nevrátil domů s manželkou?
2: Poněvadž zde ve vaší džungli se cítím lépe než v naší džungli.
1: Aha. A vyhovuje ti vývoj v naší
2: vyhovuje.
1: Džungli? Vyhovuje. Jsi spokojen s vývojem?
2: Nejsem, mama Maruška, ký nejsem.
1: Mama Ruška, kde to má?
2: Manželka má.
1: Ne, tak se nezvlátí, no. Neberu, já mám doma tak jednu, tam mi stačí. A co vám tedy vadí s Maruškou?
2: Já když vzpomenu o sobě, jak jsme v roce 89 v listopadu na Václavském náměstí zvonili klíčkami od digitálního krámku a zpívali jsme Čechy krásné, Čechy mé duše má se s Valtrem Komárkem, ne? Tak bych jsem si nejraději dal klíčkami od digitálního kramku buráka do kokosu a Vajtrovi Komárkovi vyškubaj, bratku.
1: Aha. A co tě tak vadí, že by si ničil a plenil politikovi Plnovou?
2: Já dej vzpomenu sobě, jak jsme s Maruškou na Václavském náměstí stále a mě mrzly palce bambusových sandálech.

0: a křičeli jsme Spindlandla.
1: Cože?
0: Spindlandla.
1: Z čeho?
0: Spindlandla.
1: Já nerozumím.
0: No, že křičeli jsme Spindlandla.
1: Nemyslíš plná hrdla?
0: No, říkám Spindlandla.
1: To je marný.
0: Ať si Petr nebo Pavel na hrad musí Vašek Havel. No a smutno, smutno je mi smutno. Všechno jinak. Vzpomenuli jsem sobě, když byl jsem malinký. A moje mamuša, když vykoupila mě a zasypávala mě sedinku kokosovou moučkou. A říkala mě ty moje malé. Malé opruzené potěšeníčko. Pamatuj si, jak vždycky říká malý velký kouzelník v hovorech z rakosí. V džungli dá ti radu každý dobrý černoch, ale málo který dá ti kokosové moučky, pytel.
1: No Suri, já tě poslouchám pozorně, to je možná vysoká filozofie světového dosahu, ale já tomu nerozumím.
0: Já taky ne. Ale malý velký kouzelník v hovorech z rakosí má vždycky pravdu.
1: A na to jsem zapomněl. Suri, Mario, koho jsi volil v prvních svobodných volbách?
0: Uf! Uf!
1: Co ti je?
0: Ne, říkám, volil jsem... Uf! Uf!
1: Nemyslíš OF?
0: Říkám... Uf! Uf!
1: Stejný případ jako Spindla hrdla. A v dalších volbách?
0: Vstoupil jsem do strany zelených, ale vyloučili mne, protože jsem žlutý.
1: Ano. Tak to je smůla. A Surio, kde jsi vlastně pracoval, než jsi si s Maruškou nakladně otevřel podloudný digitální krámek?
0: Než otevřel jsem s Maruškou podloudný digitální krámek, pracoval jsem v ČKD, pracoval jsem. Můj dědeček Antonio Mario Martinez Juarez Ferdinando byl otrok. Ale za celý život nenadřel se tak, jako já za 2 roky ČKD. Ano, ano, ano, ano. Kdyby jsem tam byl ještě 5 roku, tak jsem měl ruce delší než nohy.
1: Ono to takhle stačí. No? Surya Mario, a kde přímo jsi tam pracoval?
0: Já pracoval jsem u běžícího pasu.
1: A co jsi tam dělal?
0: Já jsem ho brzdil.
1: Surya Mario, a v ČKD jsi se také seznámil se svojí manželkou, se svojí obětí, Maruškou
0: Oříškovou? Ano, s obětí manželkou Oříškovou seznámil jsem se.
1: Aha, aha. A jak jsi obloudil oběť?
0: Oběť obloudil jsem takto. Když vyčerpáním usnul jsem u běžícího pásu, na pás přepadl jsem a pás dovezl mě až k Marušce. Maruška zeptala se mistra. No, co pak je to za součástku? No, co pak je to za součástku? To je nějaký zmetek, řekl mistr. Já probudil jsem se a řekl jsem, žádný zmetek, pane mistr. Maruško, to jsem přece já. Surya Mario, tvoje součástka na celý život. A byla veliká, převeliká svatba, já byl jsem tam nejmenší.
1: Takže svatba se vydařila.
0: Ano, ano.
1: Pilo se hodně na svatbě.
0: Pilo se a ty, kteří z toho neumřeli, tam pí ještě dnes.
1: A co jste tam pili?
0: Rýžové hopsasa.
1: To neznám, co to je za kořálku?
0: Moc dobrá kořálka. V Rusku s tím svítej a my to tady pijem.
1: Tak to už brzy budou tuhý všichni. A také se zpívalo na svatbě?
0: Ano, zpívalo se.
1: Hrálo se.
0: Hrálo se.
1: Tančilo
0: se.
1: A kterou jsi si nechal
0: tu
1: ty
0: moji
1: zahrát? Která to je?
0: Tebe, ty český holka na ble. Tak jsem měl na Honolulu ostřevle. Kolem měl rýžovou zahradu. Chodil bych s bambusem dozadu.
1: To je moc hezká písnička. Hodnotný text.
0: Rara.
1: Surya Mario, a ještě nám řekni, jaké máš plány do budoucna.
0: Plány mám, ohromné plány máme s Oříškou Maruškou do budoucna. Ohromné plány. Od ministerstva kontroly dostali jsme objednávku na 86 000 bambusových rakosek na neplatiče daní. Teď zde bude vládnout i nějaký pan Berňák. A pan Berňák chystá velikou akci.
1: Co o tom víš? Jakou akci chystá pan Berňák?
0: Chystá akci ty budeš teď platit. Ukaž výplatu, jako dostali si.
2: Nazdar, Jendo.
3: Nazdar, Bohuši. To je Bohuš Lebeda, můj kámoš z vojenské školy. Na Doupově jeho UAS přejel tank, vylez sice bez krábnutí, ale od té doby zase docela divně mluví, no. Tak ho prskli do muzea. Naštěstí ne jako průvodce, viď ty, bejku?
2: Nech si říkat, prej ti mám pomoct převést tu plechovku, ale pokud vím, tak ta kravina je kulatá a valník na vejtřasce je placatej. To nebude žádná sranda. To je proti...
3: Fyzice, já vím. Co navrhuješ?
2: Stavil bych se v autoparku u Standy. Ten rád poradí, protože si ví rady vždycky.
3: Abyste rozuměli, Standa je OPčko. Ale k tomu se ještě dostaneme.
2: Abyste rozuměli, tak věta, k tomu se ještě dostaneme. To je taky tik. Potom jeho seskochu.
3: Hodnej. Takže Standa je OPčko. Občanský pracovník, tedy Neguma. Celý jménem Standa Chrobák. Dělal v Letňanech v Letovu letadla a v Avi nákladáky. Protože si ví rady opravdu ze všim. Jo, tak a rád kutí navíc. Tak dal dohromady pár věcí Sávě, pár Salbatrosu. Výsledkem byla 30-tunová nákladní Avie s valníkem, s hydraulickým čelem a podzvukově lítala ve 200-kilometrový vejšce. A dokonce dvakrát přistála, po každý v paneláku. A protože jezdila na plyn, tak to vždycky vyšetřili jako výbuch plynu. Protože Standa po každý včas vyskočila, splynul s davem a zmizel. Ale k tomu se ještě dostaneme.
2: Přestaň už kecat, jdeme za Standou. Je úterý, já vám půjde do prtiky. A my to bez něj nestihneme převést. On si bude chlastat a my dostaneme od náčelníka flastr. A navíc ten Sojus zůstane bez dozoru, bez domáči nám ho odvezou do sběru, stejně jako to dělo. A dvě letadla.
3: No jedno letadlo, druhý jsem prodal já.
2: K tomu se ještě dostaneme. Jdeme.
3: Ještě jsem zapomněl říct, že Standa je vlastně Stano, protože je Slovák.
2: A tím pádem z nás tří mluví nejvíc divně.
3: Ahoj Stando, co vyrábíš?
4: Čistím si nechty. No nevím, či je to bahno, alebo hovno.
2: Gráš? Čo je hovno?
4: No já jsem si vravel, čo by mi bahno v ryti robilo. Čo zháňáte, idioti?
3: Máme převést vejtřaskou přistávací modul Sojuzu z jednoho hangáru do druhého, ale modul je kulatej a valník je placatej.
2: To je proti fyzice.
3: No k tomu se ještě dostaneme.
4: No či je valník placatý a modul gulatý, musíte na valník napchat volačo, v čom ono ten modul bude jako guločka v jamočke.
3: Ty seš genius.
2: Takhle chytrý jsem taky, ale co?
4: Mám tu takovou starou cisterňu, je z jedné strany jej placata a z druhé akoby do něj volačo najebalo. Je taká akurát preprevoz toho gulatého ono nezmyslu. No, sú v nej voláké chemikálie a nikto nevie, čo je to za žbrnda.
3: Ale k tomu sa ešte dostaneme.
2: Staňte kecať a jdeme to naložiť. Nechci tady zestárnout.
4: Ja si musím vypiť, sakra. Pome Žilina, dávaj v nohy. Nacúvaj s tým ono autom popri toho plecháča. Mám tam tu nádrž zababušenu.

0: Dobrý.
1: Výborný. Chci podívat. On myslel vedle tý plechový boudy. A ty si rozsechal půlku typizovanýho vojenskýho kulturáku. Dělal jsi vůbec řidičák?
0: Na rozdíl od tebe dvakrát, vole. A dobré vodí, já už jsem do toho ono kulturného 3 razy najebal. Možno preto se takto rychlo odporučal. Tak teraz nalož tu cisternu a pomalý, nech nevybehne všetko, čo je dnu.
2: Ty vole, z čeho je ta nádrž? Nikdy jsem nic podobného neviděl. Vždyť se to na vytřasku sotva vejde. Ale k tomu se ještě...
1: Ne, to tam nedostaneme. Navíc je to plný sraček a nikdo neví jakých. Ale ta půlkulatá prohlubeň je dobrá. A co je tohle, co znamenají ty obrázky tady?
0: No jsou pekné, ne? Taky originálnu. Nevím, prečo někdo na cisterňu maluje takéto one. Poznal jsem maliara v Popradu.
1: Poprad, posrat, pochcat. Už to naložte.
2: Je to tam? Teď přistávací modul.
0: To je modul? Ty kokot. A je čudné, že do té cisterně pasuje celkom presně. Já už vím, co do něj najebalo. Takže ta cisterna bude asi ruská.
2: Ty jsi geniální.
1: No, konečně je to na valníku. Kuchařka je v ní.
2: Ukaž, podívám se dovnitř.
0: A já se pozrím, ukaž, ukaž.
1: Ještě, že to má víc okýnek. Já chci, že jsou uvnitř skafandry a všechny ty srpetičky.
2: No, má být nějaká výstava, tak to asi vybavili. Aspoň chtějí, aby to nějak vypadalo, no. Teď jinak je to hnusná koule a nic na tom ke koukání není, ne?
0: No mi nevrav, že se tam mestě traja ľudia. Alebo že v tomto skafandri bol Remek.
1: Tenkrát asi jo. Dneska by se bolševik nevešel do plachty v Otávě.
2: Hele, je to otevřený. Než to převezem, tak můžem zkusit, jestli se tam vejdeme.
0: Jasně, ukaž, já se napchám do skafandru.
2: Hele, tenhle pocit znám ještě z doby, kdy jsem lítal. Mám takový mrazení v zádech, člověče. Ale k tomu se ještě dostaneme.
1: Jestli nás jenom nachytá, tak poletíme, ale z muzea na dlažbu, to bude mrazení v zádech.
0: A čušaj už a oblíkaj se ty. Oskušáme a půjdeme si vypít, no. V krčme porozpráváme, že jsme kozmonauti.
2: No hele, sice už sedím, ale teda moc pohodlí tady není, co? Počkej, ještě helmu. Hotovo, tak polezte.
1: Já si v tom připadám jako včela.
0: Máš helmu opačně, takže mi připadáš skôr jako kokot. A já si tu sadnem.
2: Joj, ale komu to rupli nervy? Ještě, že máme helmy.
1: Já ještě ne. Co jsi to žral? Tak jačí? Panové, sedíme. Vyšli jsme se všichni. Ale takhle namačkaný bychom nedoletěli ani do Holešovi.
2: A to máme ještě otevřený dveře, já mám venku ruku a nohu.
0: A já už mám škafandru jako v zaprděnci.
1: Ježíš, tak já to zavřu, no. Tak a je to všechno tak, jak má být. Stejně si tenhle dome svýho neumím představit.
2: Taky si neumím představit, který debil nezabrzdil tu vytřasku. Koukněte z okýnka. Všechno se hejbe, takže jedeme.
0: Jaj? A já navyše vidím z okýnka, že tu najebeme do stojanu s leteckým benzínom.
1: Není možná, aspoň se svýboutajte.
2: Stojan dobrý. Horší by bylo urazit stojan a pak narazit do skladu.

Nebojte se, přátelé, promoce žádná se konat nebude, ačkoliv bych jako úřadující proděkan Cikánské akademie muzických umění měl na to jaksi i právo. Zavedu vás, tedy ani vás ne, ani sebe ne, do studentských let, ale do studentských let Josefa Hlinomaze. Josef Hlinomaz totiž je kuriozita v českém divadelním životě. Možná, že jste si toho všimli jen tak an sich, abych mluvil česky. Ale Josef Hlinomaz v závěrečném představení Pražské konzervatoře, které se jmenovalo Břetislav a Jitka, je to obraz českých dějin, jmenuje se to také Únos v lese, tedy pod názvem, tímto se to traduje, je to také knižně vydáno. Je to romantický příběh a jím končila škola dramatická, jejímiž absolventy máme oba dva býti tu čest, školní rok dávno před druhou světovou válkou za první republiky, a sice ve Valdštejnské zahradě. V tomto představení Josef Hlinomaz vytvořil roli prvního mnicha. Ten Únos Jitky je proveden zajímavým způsobem, a sice na koni. Provede jej Břetislav osobně na koni. Kůň a každé zvíře, to je na jevišti vždycky záležitost kuriózní, protože je to takzvaně neurežírovatelný element. Tady běží jenom o to, aby se hrdina nějakým přijatelným způsobem udržel těch několik okamžiků v sedle. A hlavně, jak uvidíte z následujícího, jde o to dostat koně na scénu a pak hlavně ze scény. V našem případě představitel Břetislava okamžitě na čtené zkoušce hrdě prohlásil, že na koni umí, což bylo přivítáno neobyčejným jásotem, protože odpadlo výpůjčné ve výši 50 korun, které požadoval smíchovský pivovar za propůjčení pravého netolického valacha, jehož hlavní pracovní náplní bylo tahání sudů. Přivedli tedy až v den premiéry, tedy ve večer premiéry, do Valdštejnské zahrady, koně ukryli do přítmí zákulisí Valdštejnské zahrady, ve vhodném okamžiku na něj posadili nakostýmovaného a vyfešákovaného Břetislava a pro jistotu dva okostýmované sloužící, jejichž úkolem číslo jedna bylo dopravit netolického valacha na scénu. To se jim podařilo. Po delším zápase, pochopitelně. Ale tak, že hlava, krk a půl trupu bylo ve světle a ta druhá část, tedy ta zadní s ohonem, ta byla ve tmě. Dál to nešlo. Kůň odmítl poslušnost. Následoval úkol číslo dvě, to znamená dopravit Jitku k Břetislavovi do sedla. To se mládencům povedlo na první ráz, ovšem dali do toho trošku víc vehemence, takže tu Jitku vlastně přehodili přes toho koně a ta jim přepadla na druhou stranu přes krk zpátky. To už obecenstvo kvitovalo živým, tedy velice živým smíchem, který se stupňoval tím, když začali rvát tu Jitku zase zpátky z druhé strany do sedla. To se jim povedlo, ovšem výsledek byl katastrofální, protože Jitka zlomena v pase visela na koni jako balík, přirozeně podle zákona schválnosti s vykasanými sukněmi, tedy do obecenstva, což obecenstvo zase neopomnělo kvitovat náležitým smíchem. A následoval úkol číslo 3, to znamená dopravit Šemíka s Jitkou a Břetislavem v sedle ven ze scény. Bylo nutno ovšem napřed provést obrat, to znamená koni otočit takto a vyvést ho ven. Ač tam byly stromky a kulisy a jinak to nešlo. To se mládencům už povedlo méně než v prvním případě a opět tak, že tentokrát hlava, krk zůstaly ve tmě, sedlo plně osvíceno světly a zadní část s ohonem. Ale valach měl zmizet, měl provést Únos. A tak tam stál první mnich, Josef Hlinomaz, přesně tedy podle pokynu pana režiséra, si přiložil ruku takto k čelu, jakože hledí do dálav za pádícím vraníkem, který kopyty víří oblaka prachu, a teď čekal, až ten kůň zmizí. A pak mu povolili nervy, když viděl, že ten kůň nepůjde, a řekl tu historickou větu. Ale ještě než jí řekl, tak jak takhle koukal, tak to nedělalo dojem, že hraje prvního mnícha, nýbrž zvěrolékař, který se chystá provést u koně rektoskopii. A pak tedy řekl, Břetislavem, když on prchal více nezdál, nýbrž boreou, tak rychle naši orytý uchvátil. Co to znamená, já nevím.
Jestli někdo rozumíte, nebo jste náležitě fundován, tak mi to sdělte, protože to neví ani ten Pepík Hlinomas. Jemu to taky nikdo nikdy neřekl a nevysvětlil. Prostě Břetislavem, když on prchal více nezdálný brž Bóreou, tak rychle naši Orytý uchvátil. Měl mluvit samozřejmě ještě dále, v tom nastalém chaosu a zmatku, až ty lidi řvali smíchem, tak prostě zapomněl text. A teď tam v té valštejnské zahradě bylo poprvé v historii divadla použito mikrofonů, které byly volně rozsety v těch rostlinách na té předscéně. Takže i sebedůvěrnější nutný dialog mezi partnery na jevišti okamžitě ty mikrofony přenesly až do poslední řady ve valštejnské zahradě. A tak se ten Hlinomas v té kutně mnišské otočil nenápadně na toho druhého mnicha a řekl mu potichu: Hrgot, já nevím, jak dál. Obecenstvo zareagovalo velice. Když druhý mnich zase se nenápadně potočil na toho Hlinomase a řekl: tak něco kecej, ty vole. A tu Pepík už naprosté depresi a v naprostém zoufalství procedil skrz zuby: když já vím, hovno. Obecenstvo zaburácelo smíchem a korunu tomu dodal přišedší opat, který bez ohledu a zcela necitlivě na vzniklou situaci spráskl ruce nad hlavou a řekl: tímto slovem smrt mi působí. Což byl konec školního představení ve Valštejnské zahradě. Prostě mládenci to nedohráli. Pepík Hlinomas je kuriozita také v tom smyslu, že každý z nás nějak začínal s ochotníky v různých kroužcích a tak dále, v různých studentských dramatických útvarech, ale Pepík Hlinomas si odehrál své první představení přímo na jevišti Národního divadla. To bylo tak, jako posluchač druhého ročníku dramatické školy, tedy konzervatoře, byl pověřen záskokem v Národním divadle, a sice do hry Král Václav IV. Role tedy nijak nevelká, je to v podstatě jedna věta, ale pečlivě sešroubovaná a na zbreptání jak dělaná. Já vám tu větu sválně přečtu, protože si sám netroufám ji říct. Králi, z oken radnice novoměstské kamenem hozeno po kalichu, lidé se rozvsteklili nevídaně, rozbili vrata radnice, končele z oken schodili, na kusy rozsekali. Vidíte, nic to není, ale prostě tohleto poslovo sdělení měl Josef Hlinomas předvést v závěru třetího jednání a potom už se nic neděje. Král Václav v té kunratickém zámku vyslechne tuto zprávu, trefí ho šlak a umírá, padá opona, lidi si jdou pro zimníky. Prostě na závěr a tahleta věta. Pepík ji umí dodnes, jako když bičem práská, ačkoliv je to téměř tedy, no, bezmála půl století to bude, co tahleta historie se odehrává. A Pepík, který stál v Národním divadle připraven, v portále, na jevišti pochopitelně trůn, na něm vévodil král Václav IV. Zdeněk Štěpánek, to. Vedle Václav Vidra starší, králův šašek Eduard Kohout, Otto Rubík, Jiří Štajmar, prostě celá plejáda hvězd tehdejšího divadelního nebe. Pepík Hlinomas čekal v brnění, kterým chrastil, kudy chodil, čekal v portále, inšpicient s knížkou vedle něj, řeknu: Hlinomas ven. Hlinomas vyběh, klek na koleno, tak jak měl předepsáno, nadechl se a řekl: králi! A dost. Prostě vznikla pauza, o které přítel pivec říká: to byla pauza, že šli lidi kouřit a když se vrátili, tak ještě byla. Prostě Pepík dodnes říká: všecko jsem vnímal, viděl jsem lustr v Národním divadle, viděl jsem ty lidi, jak zelený hlávky, takhle ty. Slyšel jsem docela zřetelně, jak mě napovídá z oken radnice novoměstské. Nadechl se, aby spustil znova, a v tom uslyšel, jak pan Štajmar šeptá panu Rubíkovi: co nám to sem zase dneska poslali za hovado. A tomu vzalo dech. Ovšem, Václav IV. Umřít musí, to se nedá nic dělat. To by tam seděli ty lidi do dneška. Tak se páni herci se vychechtali, pak pan Štajmar si přešel pár kroků dopředu a řekl svým způsobem: veličenstvo,
Posel je tak rozrušen, že vám ani nemůže sdělit. Nastavil ucho k nápovědní boudě, nasál pumpičkou text a řekl ve zkrácené formě: všecko to tam ty lidi rozsekali na kusy, rozbili vrata a konšele snad schodili někam ven. Opona, konec, vyšli spokojeně domů a z toho si Pepík Linomas vyvodil pro sebe jednu velkou životní divadelní filozofii, že se totiž na divadle nikdy a za žádných okolností nemůže nic stát. Já bych dodal o něco pokorněji, podle toho jak a kdy.

Když jsem vydal svou první knížku Tajnosti zákulisí, tak mě jeden z kolegů vytkl, že jsem jaksi nepřílišným rozsahem kapitolky poněkud upozadil Jaroslava Vojtu. Já to uznávám. Teď v té druhé knížce Adaptace není legrace, která právě dnes slaví své narozeniny, jsem se to snažil poněkud napravit. Protože Vojta to skutečně při historii, při popisu historie divadelního humoru je osobnost, kterou pominout jen tak nelze. Ty anekdoty, které se mezi českým lidem o Vojtovi tradují, to většinou není pravda. Zakladatelem této tradice zvojtování anekdot byl Hugo Haas a všichni jeho následovníci až po nás jsme v této tradici pokračovali a můžu vám říct, že i po jeho smrti, tedy kdy už opravdu nemůže s tím mít nic společného, tato tradice zvojtování anekdot pokračuje. Ale jsou pravdivé ty historie ze života. A já začnu tou, o které i Vojta jaksi sebekriticky uznával, že je pravdivá. To bylo takový to, jak zpívá Luba Hermanová, smutný nedělní odpolední představení. To bývá v červnu, kdy Praha je lidu prázdná, lidi jsou většinou na žlutý nebo na modrý plovárně nebo v Podole a my putujeme v sakách, v košilích na odpolední představení. Divadlo je otevřeno do kořán, dveře v okna, aby tam bylo trošku vzduchu. A kdy prostě říkáme, proč ty lidi vlastně do toho divadla chodí. Kdyby do toho divadla nechodili, tak bychom nemuseli hrát. A protože v tom divadle jsou, tak hrát musíme. A to je právě to smutné nedělní odpolední představení. Tak při takovémto smutném nedělním odpoledním představení jsme se všetně bavili. Tam se smluví všecko možné o domácích zvířatech. Pejskaři chválili pejsky, kokr španěli, vlčáky, dogy. Kočičkáři kočičky, samozřejmě angorský, bílý, mourkový, já nevím jaký, Jiří Štajmar, který v Úvalech pěstoval drůbež, svou drůbež, včetně svých milovaných holubů. Vojta to poslouchal a pak povídá, víte chlapci, já vám něco řeknu. Ty domácí zvířata, ty kočky a ty psy a nakonec i ty Jirkovy holuby, to je všechno takový obyčejný, to já chtěl dětem udělat radost, tak jsem jim koupil veverku. Bylo chvíli tablo a pak někdo povídá, prosím tě, Vojto, veverku. Veverka přece strašně smrdí. Vojta povídá, veverka? Ne. Veverka, že smrdí? Vůbec ne. Ale někdy hrozně. Jednou... Vojta byl nejšťastnější člověk, když byl ve společnosti svých divadelních druhů v divadelní šatně. Tam taky sršel humorem, byla s ním legrace. Byl kouzelný vypravěč, teda tímto stylem. A my, jaksi zábavnými posluchači, kteří si přisadili svá polínka. A jednou přišel do divadla a byl ve strašně špatné náladě, takový melancholický, ani ti nejzatvrzelejší dobráci a pošťuchovači ho nedokázali přivést do varu. No ale pak se mu to jako rozleželo v hlavě a spustil svým specifickým způsobem. Tak se byl chlapci se zeptat ve škole na našeho kluka, na Ivana, že se kluk špatně učí. To jsem věděl dávno. Ale dožralo mě, když ten třídní jejich mě povídá, že kluk je nafoukaný. Povídám si, na co? Že jeho táta je herec? Jel jsem domů a takhle to ve mně vařilo. Nejradši bych ho býval na fleku zmlátil, ale pak jsem si říkal, ne. Být ho nesmíš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš pedagogicky, aby si kluk odnes něco do života. Jel jsem domů do Modřan, loucovalo to ve mně, ale mírnil jsem se. Říkal jsem si, Jaroslave, ne, být ho nebudeš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš tak nějak opravdu pedagogicky, od srdce k srdci, aby kluk věděl, že s ním mluví vlastní táta. Přišel jsem domů, kluk seděl za stolem, a něco si čmáral. Já chodil jako můra okolo světla. Vařilo se to ve mně. Ale říkal jsem si, Jaroslave, ne, ani na ní nešáhneš, být to nesmíš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš pedagogicky, aby kluk věděl, že opravdu má někdo zájem o jeho dobro. Tak jsem ještě chvíli chodil a najednou mě ty prsa zalil ten vztek, já mu vrazil facku, řekl jsem, ty víš. A on věděl. A nakonec
věta automobilistická. Jeden z našich kolegů, já ho nebudu jmenovat, dostal před takovými 15-20 let nový vůz, tedy Spartaka tenkrát. Všechny byly stejné, pochopitelně, ty vozy, ale každý, protože to nebyla maličkost, dostat ten vůz na poukaz, pokázal svou povinnost ukázat kolegům, jak ten vůz jezdí. A tak tedy dotyčný šofér, novopečený, nám udělal takovou malou okružní cestu kolem Stavovského divadla. Jedním ze spolupasažerů byl Jaroslav Vojta. A kolega jel Perlovou ulicí nahoru, tenkrát ještě nebyla jednosměrná, na křižovatce s Národní třídou stál příslušník SNB s pažemi rozpjatými, řidič poslušně zastavil na těch stříbrných peckách a Vojta byl nespokojen, říkal: chlapče, jeď, podívej se do toho zrcátka, ten štrůdl za náma, no jeď, nezdržuj to. Se na něj podíval a povídá: posechni, kdo ti tohle řekl, že takhle můžu jet? A mě nebudeš učit, já mám vůdčí list 30 let. Já mám ještě ty na tom platínku takovou. Já vím, jak se má, no rovně, že jec nemůžeš, to dá rozum. Teď bys toho chlapce přejel. Ale já tak jedu vždycky, já si vyberu, jak mi ukazuje. Vemu to buď to doleva, anebo doprava. Celý auták se smál, pak někdo povídá: co děláte, nesem bak. Teď ji střílí do pneumatik, ne? A Vojta povídá: no rozčilené je. To je pravda, to je z toho frmolu v té Praze, cizinců plno všade. Hvízdá na píšťalu, mává za mnou rukama jako blázen. No mává, znám mě z filmu nebo z televize, tak mu zamávám taky a jedu klidně dál.

0: ta němčina, ta vás nesmí mýlit. Jde o českého tenora, o hrdiného českého tenora Teodora Šice, a sice v Gunodově Faustu. Proč Teodor Šic? Teodor Šic to byl vynikající tenor éry Kovařovicovi a ještě později Ostrčilovi. Já sám jako útlý studentík, primán nebo sekundán, jsem ho ještě zažil v plném flóru, jak se říká. Zpíval Kozinu, Lohengrína, Dalibora, Parcifal, všechny tyhle Wagnerovky to zpíval on. Byl znamenitý tenor, veliký hlas to byl. Když jsem přišel už do divadla, tedy jako člen činohry, byl Dodoušek už dávno v penzi, ale do divadla chodil velice pilně a působil tam jako hlasový poradce. Měl bych vám vlastně říct, že tahle ta kapitolka je s hvězdičkou, protože Šic dělal neobyčejný legrace. Jeho smysl pro humor šel někdy až na samou hranici únosnosti, a pokud jde o tlustá slova, tedy to bylo vždycky za jakoukoliv hranicí. Jednou Šic hostoval venku Dalibora, někde na venkově, a měl zkoušku s orchestrem a s dirigentem. Dirigent orchestr spustil, chvíli dirigoval, Šic zpíval, kapelník odklepal a povídá velice slušně: mistře, zpíváte moc nahlas a tady je P. Prosím, ještě jednou. Spustil orchestr, Šic začal zpívat, chvilku zpíval, kapelník znova odklepal, pak řekl poněkud nervózněji: pane Šic, moc forzírujete a tady je TT. Ještě jednou, prosím. Spustili, hrálo to, Šic nastoupil, zpíval, kapelník najednou třískl taktovkou o pult a začal řvát: pane Šic, řvete jak na lesích a tady je PPP. Víte, co to znamená? A Šic se na něj podíval a povídá: polipně prdel, pacholku. V této době hostoval jako mladý bariton plzeňské opery pozdější významný baritonista Pražského národního divadla Jan Konstantín. A sice ve Fibichově Šárce hostoval roli Přemysla, ve kterémž to představení zpíval Šic tenorovou partii Ctirada. Tenkrát samozřejmě nebyla režie tak důležitá, tenkrát se angažovali lidi na hlas. Bylo to studentské odpolední představení, kam si zpráva pozvala dotyčného, tedy nadějného adepta, o kterém slyšela nebo kterého viděla. A řekli mu to velice jednoduše, tedy v tomto případě Konstantinovi: koukejte se, přijdete spolu s ostatními na jeviště, árii zpíváte opřen o trůn, a potom, až zase všichni budou pryč z jeviště, půjdete s nimi. To bylo všecko, co mladému Konstantinovi řekli, posadili ho do šatny spolu se Šicem, který se líčil, a říkal: poslyšte, mladej, slyšel jsem o vás, že hezky zpíváte, ale jestli pak toho Přemysla taky dobře hrajete, víte, to není takový ten bariton od hnoje, jako je Lukáš Tomeš, to... Přemysl, víte, to byl kníže, toho musíte hrát noblesně, pamatujte si, Přemysl byl nobl, kníže. Představení začalo, Konstantin spolu s ostatními přišel na jeviště, přišla árie, zaspíval bezvadně a teď čekal, až se všichni hnou, aby mohl odejít, když tom se představitelka Vlasty, paní Horvátová, rozeběhla k němu a klekla mu pod nohy. To Konstantinovi dopředu nikdo neřekl, on nevěděl, co má dělat, tak se při hře orchestru otočil na toho Šice, který stal opřen o veliký železný meč, tak to bradou na jevišti, a povídá: mistře, co mám dělat, mám jí zvednout? Načež mu ten Šic poradil tak, že to slyšelo půl hlediště: vyser se na ní, jsi kníže.
1: ...90% písniček, přátelé, je o lásce. O lásce se zpívá ráno, v poledne a večer, a první láska, o té bývají ty nejkrásnější. Kapelník si připravil pro dnešní večer speciálně pro vás jednu velmi hezkou skladbu, kterou často slýcháváte z nahrávek Československého rozhlasu. Je to písnička, která si získala také obecenstvo. A věřím, že až uslyšíte první tóny této písničky, přátelé, že každý z vás... Co tady hledáte, člověče?
2: Co říkáte?
1: Co tady hledáte na jevišti?
2: Ale já jsem vám prvé tady ztratil takový klíček malý aluminiovej. Tak ho tady hledám.
1: No to musíte asi hledat takhle, teď, když jsem tady já.
2: Takhle veliký byl asi z alumínia. No já bych ho tady nehledal, kdybych ho tak nutně nepotřeboval, ale já ho mám totiž na kolo. Já mám vzadu takový zámeček na kole, víte? A já to mám,
1: ten uzávěr.
2: Uzávěr a já to mám uzamčený, tak potřebuji právě ten klíček. A já ho měl v kapse, víte? Teda ne to kolo, ten klíček,
1: no, ten klíček
2: měl v kapse. A vyndal jsem také kapesník a najednou slyšel jsem ještě, jak to cinklo.
1: A byl pryč.
2: A byl pryč. Jak to víte?
1: No když spadne, tak je pryč.
2: Ano jo, a on spadl, víte, takhle dolů. Až nahoru nemohl spadnout, on spadl dolů a byl pryč vám.
1: No jo,
2: malej to... takovej aluminiovej klíček to byl. Jsi takhle veliký z alumínia.
1: No jo, ale prosím vás.
2: Já bych ho nehledal, víte, kdybych ho tak nutně nepotřeboval. Já ho mám totiž na kolo, víte? Já mám vzadu takovej zámeček
1: na kole. No ten uzávěr, to
2: ten
1: už
2: uzávěr,
1: jste říkal,
2: a na to
1: no,
2: jsem
1: prosím.
2: Měl právě ten klíček, no. A tím, že jsem takhle vyndal ten kapesník z kapsy ještě, tak jsem slyšel, jak to cinklo najednou a byl pryč.
1: No ale teď...
2: Malej takovej aluminiovej klíček to byl. Jsi takhle veliký z alumínia. Já bych ho nehledal, víte, kdybych ho tak nutně nepotřeboval. Ale já ho mám totiž na kolo,
1: no
2: víte,
1: já mám vás chápu, no jasně.
2: A jen jsem šáhl takhle do kapsy a vydal jsem kapesník takhle a cinklo to a byl pryč. Jsi takhle veliký byl. Aluminiový z alumínia.
1: Myslíte hliníkový, ne?
2: Co?
1: Hliníkový.
2: Ne, aluminiovej to byl.
1: Podívejte se, hliník nebo aluminium, to je jedno.
2: To je jedno, ano. Ale tohle byl aluminiovej, tohle. A já musím domů pojat, manželka vždycky tak kroutí hlavou, když přijedu pozdě.
1: No kvůli tomu, že kroutí hlavou.
2: No jo, ale s mojí hlavou.
1: Co je to tak... tamhle dole, jak se to lesně, není to on? No vidíte.
2: Není, to je od holuba něco, jo, nebo co? Ne.
1: No tak mi ale řekněte, kde jste ten klíč mohl ztratit?
2: No tadyhle přesně vzadu, než vejdete dovnitř, tadyhle u toho
1: no, jsem... proč ho hledáte tady, jste ho ztratil vzadu? No,
2: tam je tma, tam člověk nic nevidí.
3: Haló? Tady byt pana Procházky.
4: Pan Procházka osobně?
3: Ano, prosím.
4: Haló?
3: Haló?
4: Tady je zoologická zahrada.
3: Dobrý den. Prosím, co si přejete?
4: Napuste okamžitě vodu do vany. Posíláme vám tam slon na koupání.
3: Jezus, manko, a proč zrovna mě?
4: Protože u nás v zoo přestala tét voda.
3: No jo, ale ke mně do koupelny se slon nevejde. Víte, já mám vanu malou a mělkou.
4: No tak to nevadí, bude ve vaně sedět, je to cvičený slon.
3: No jo, ale prosím vás, jenom aby mi ji nerosed. Je to družstevní, víte?
4: Co, vana?
3: Ne, vana, byt, já bydlím ve třetím poschodí. No to víte, takový slon se posadí a dosedne v suterénu. No jo, to už se stalo sousedovi a váží daleko míň.
4: Neapně se vymlouváte, nechápete, že je to vaše etymologicky-hygienická povinnost. Nebo snad chcete, aby se nevinná školní děcka obdivovala špinavému chovotnaci? Víte, jaký by to mohlo mít následky? Děti si vemou příklad, přestanou se mejta, za chvilku, abychom stavili morový sloupy, že jo?
3: No ne, já jsem prosím nic neřekl, já to chápu, ale...
4: Jaký ale?
3: Ale kdyby to jaksi přicházelo v úvahu?
4: Hned teď už vyjíždíme, jen co okšírujeme.
3: Jezus, manko, to hned teď, ale já na to nejsem připraven.
4: No co byste se připravoval? Smoking si brát nemusíte, hlavně napuste vodu.
3: Ano, prosím, a studenou nebo teplou?
4: Vařící. Voda musí být vařící, aby se slon cítil jako doma v Africe. No a kdybyste do ní mohl hodit trochu bahna, bylo by to světový.
3: Ale no tak, to snad ani nemusím. Mě teče tak jako tak kalná. Víte, já bych řekl, že mi teče takovej Tizián.
4: No tak to pozor, aby nám ten slon z té vody nezrezavěl. Za to ručíte, je to všecko jasné?
3: Ano, prosím, tak já jdu.
4: Kam jdete?
3: No, napustit tu vanu. Haló? Haló, co je?
4: Ty kamaráde, poslouchej. Ano. Ty jsi tomu opravdu věřil?
3: A čemu, prosím?
4: To mě teda podrošíš. To mě teda... No teda takhle to zblajznout. To jsem ještě teda nezažil.
3: Halo, prosím vás, tak vy s tím slonem nepřijedete?
4: No to bych prosil, že ne. Kde já bych, brácho, sehnal slona?
3: A, no, no kde, přece tam, kde pracujete, v zoologické zahradě, ne?
4: V jaký zahradě? Já tam nepracuju, to přece byla jenom legrace.
3: No jo, ale promiňte, já to nechápu. Tak proč jste mi vlastně telefonoval?
4: Já to nepřežiju. Povídal jsem ti přece, že jen tak, z legrace.
3: A, ale co je na tom legračního?
4: A to tě nenapadlo, ty jedna palice dubová? Jak by se ten slon dostal do bytu?
3: No, jak? Mohli by ho vyvést výtahem.
4: Koukej, brácho. Přestaň si ze mě střílet, jo? A přece si tomuhle tomu nemohu věřit.
3: No, a proč ne?
4: Poslouchejte, čoče. Vy jste asi nějaký chuligán, že jo? Co vlastně ode mě chcete?
3: Já od vás, no, promiňte, ale vy jste mi telefonoval.
4: A za telefonu taky teďko na SMB, aby ti zkasírovali telefon.
3: Ježiši, a proč zase?
4: Za toho slona.
3: Jak to tak, vy ho nepřivezete?
4: Koukej, kamaráde. Co jsem ti vlastně udělal, že jsi na mě jako na cizího? Zatelefonoval jsem, protože jsem zkrátka chtěl udělat legraci.
3: No jo, ale prosím vás, odkud jste znal mé telefonní číslo?
4: Žádný číslo jsem neznal. Prostě jsem ho namátkou vytočil. Telefonoval jsem několika lidem a taky vám, no.
3: Ježi, já to nechápu. A kde jste vzal tolik slonů?
4: Slonů, jakých slonů? Tak počkej, kamaráde, ze mě si teda šouvky dělat nebudeš. Tady legrace končí. Já dělám legraci a ty si ze mě budeš dělat srandu. To určitě, cápku, já s tebou zatočím, to se teda budeš divit.
3: Ale, promiňte.
4: Jaký pak, ale. Koupím slona, tě trefí Josefa, jestli si ho nekoupím. A přemstím k vám. A na linii ruj ti to, že na mě do smrti nezapomeneš, ty suchare, tady nemá smysl projednat si.
3: No, zavěsil. A ani mi neřek, kolik mám připravit mejdla.
5: Vytvořili takovou tradici u nás, tradici dvojic, nebo dvojice.
6: Před nimi nebyla žádná taková dvojice. A od té doby všecko, co na tu kolej najede, je jimi poměřováno. I já jsem býval poměřován Jiřím Voskovcem, ačkoliv jsem se nikdy nesnažil v ničem ho napodobit, bylo by to nesmyslný samozřejmě. A dělal jsem si to po svém a sám Voskovec, který něco z toho slyšel, to taky ocenil, že jsem jaksi jel po své koleji. A byl jsem jiný samozřejmě. S Kopeckým jsme byli zase jiná dvojice. Šimek a Grossman je jiná dvojice. Suchý a Šlitr jsou jiná dvojice. Ale bohužel kritický metr a kritické kliše, nebo i kliše lidské paměti, vždycky ten metr přiloží, říká, no jo, ale Voskovec a Werich byli takový a takový, protože někdo jaksi zestárne v těch vzpomínkách a nechce už přiznat, že třeba někdo je jiný a tak dále. Ale já bych chtěl se zmínit o jiné dvojici, kterou já mám nade všecko rád, o dvojici klaunské, výsostně klaunské, která má svůj, už léta to sleduji, svůj specifický, zvláštní, klaunský, lirický humor, dvojici, ke které bych zase, abych nepodlehl tedy to, co tady vytýkám, nechtěl přikládat ten metr Voskovce a Wericha, ale je to dvojice, je to klaunská dvojice, je to filozofická klauniáda a já bych chtěl při této příležitosti co nejsrdečněji v Praze pozdravit své bratislavské kolegy Lasica a Satínský jsou zde. Prosím. Dobře. Tak ještě jednou vás zdravím takhle zblízka. Pardon, už to je. Děkuji.
7: Dobrý večer.
5: Milí přátelé, já myslím, že už léta, 50 let žijeme, myslím tedy ne my tři, ale tyto národy v jedné velké rodině, tedy myslím národ váš a národ můj, že? Prostě naše národy, jak se říká hrdě. A že o sobě málo víme.
8: Ano.
5: Že jo? Co pak my o sobě víme dost, ale myslím národy.
8: Bohužel vlastně nevíme o sobě nic. Ano. Nič o sebe nevieme. My by sme mali začať hneď teraz od začiatku.
9: Preklenúť tie rozdiely a spoznať sa vzájomne.
8: Ja by som vám najprv ukázal na mape, kde je asi Slovensko.
10: Áno, áno, áno.
8: My sme sa dostali, mali sme nejaké známosti v Európe, do Európy.
10: Áno, to sme, teda na mapu Európy sme sa dostali.
5: Ste na globusu?
8: Áno, na obidvoch polohuliach, samozrejme, ano. Sme sa si to vybavili.
10: Áno.
8: Na námornej mapy sme sa nedostali.
10: Ano, nie.
8: Tak tuto napríklad, toto je Břeclav. Nie, pardon, Břeclav to už nie je Slovensko.
10: No ale možno, že bude, to sa
5: nedostali. Áno, to sa
10: Já se v tom lepšie vyznám, aby som to vysvetlil topograficky.
8: Prosím,
10: tak
8: ano.
10: To zelené, to jsou ty nížiny tam ano. U nás a tu na to hnědé,
8: ano.
10: Tak to jsou velhory.
8: My máme velhory.
10: Vy máte velhory.
8: Máme velhory.
10: To jsou velhory velmi teda vysoké, keď se postavíte na vrchol našej velhory a keď je jasno,
8: ano.
10: Tak dovidieť až do Budejovic.
8: Ale my se nepozeráme, lebo víme, že to se nepatří.
5: Ano. To je zajímavé, že je to i u nás. U nás z některých pražských věží, když je jasno, tak je vidět Tatry.
10: Ano.
5: Zajímavé. Ty 603 dole.
10: No. A teraz bychom mohli prejsť k mestám.
5: No, ano.
10: Mesta, máme mesta.
5: Máte,
10: ano. Samozřejmě, máme niekoľko. Tu nám máme vyznačené mesta podle počtu obyvatelstva buď krůžkami, alebo štvorcami, alebo potom takými tými vyšrafovanými. Podle počtu
5: obyvatelstva.
8: Ano, počkajte, koľko máme vlastně obyvatelů?
10: Obyvatelů, no tak ja moment, já bych se na to pozrel. Tak všetci nie sú doma teraz momentálně, ale... Ale je to dosť nás, je nás dosť.
8: Vy by ste si mohli myslieť, nakoľko nie ste informovaní v poslednom čase, že ešte kočujeme.
10: To nie,
8: ne?
10: Nie.
8: My bývame v domoch, máme domy, máme domy. Vysoké, nízké domy.
10: Ano.
8: Napríklad vo vysokých domoch nemáme rebríky.
10: Nie, už
5: nie.
8: Nie. Rebríky nepoužívame.
5: A jak sa dostanete? Jako,
10: to je práve
5: taká.
10: To je taká zvláštna.
8: Nechaj ma, to ja vám vysvetlím. My máme kamene.
5: Cože?
8: Kamene. Ale pekne usporiadané, viete, jeden na druhom, takže sa môžete dostať
10: pohybovať teda
8: hore.
10: Tá jedna noha musí byť na spodnom kameni, a druhá noha zatiaľ už na tom vyššom kameni.
8: Neviem, či to chápete.
10: A tá spodná noha sa potom prenesie na ten
5: Áno.
10: Postupne človek sa dostane až hore.
5: Áno.
10: Ako sa dostane dole, to ovšem
8: nevieme.
5: No,
8: tak sa...
5: Ja myslím, že daleko rýchlej.
10: Áno, isté.
8: Môžete sa dostať až do výšky 200 metrov.
10: Áno, tak ešte, aby som povedal k obyvateľstvu, to vás iste bude zaujímať, u nás na Slovensku väčšinu obyvateľstva tvoria ľudia.
8: Áno.
10: To je dokázané. Tak sú to muži.
8: Stane.
10: Muži sú to... Je to niečo podobného. Nie celkom, ale...
5: Ale nie všetko, dúfam.
10: Približne. A sú to potom ženy.
5: Áno.
10: A je celkom možné, že by vás zaujímalo, ako sa u nás na Slovensku rodí človek.
5: Áno. Áno.
8: No tak počkajte.
10: No človek, ako sa rodí človek, no tak vzniká spojením, teda takou známosťou medzi mužom a ženou.
8: Muž si musí začať so ženou.
10: Áno, musí zoznámiť so ženou a potom už postupne, no potom to už ide ako napríklad v Španielsku.
8: Ja vám to poviem, tak poďte sa, on vás to zdržuje, ja vám to poviem celkom jednoducho, tak nášsky.
10: Ľudovo.
8: To je ako keď včela si sadne na ten kvet.
10: A potom
8: asi to...
5: Tak.
8: Asi tak.
5: Áno, keď včela, áno.
10: Keď si sadne na kvet a potom z toho vzniknú deti teda do spojenia muža a ženy. Deti, to sú takí tí malí, ktorí sa neustále zväčšujú. Vstane.
8: Áno.
10: Až potom môže z toho vzniknúť až takýto Slovák.
8: Áno.
10: Bohužiaľ, ja už nerastiem.
5: Ne?
8: Nie. Milan
10: bude mať na Vianoce 2 metra.
5: To bude radosná událost.
8: Viete, čo je zaujímavé u nás na Slovensku? Aby som pokračoval v takých tých drobných, detailných informáciách. Naše deti, keď sa narodia, nevedia hovoriť.
10: Nie, nevedia rozprávať.
8: Nie, že by sa nevedeli vyjadrovať.
5: Áno, vôbec nevedia hovoriť. Myšlenky nemáš.
10: Zvlášť vôbec nevedia, sú, no povedzme si to otvorene, sú hlúpe.
8: Hlúpe.
10: Naše deti sú hlúpe.
8: Ja napríklad, keď som bol malý, tak ja som volal každého som volal mama.
5: Ale roztomilý, to je roztomilý.
8: Celý personál, pôrodnice, všetkých som volal mama. No ale potom som sa vyvíjal, rástol som, zmúdrel som, potom už som vedel, rozoznal som. toto, toto a toto a toto je tata a toto je mama.
5: Vyvíjá se.
8: A potom, keď sa dieťa vyvíjať, začne hovoriť a to, teda už pristupujeme k ďalšej takej veci, to je materinská reč, neviem, my na Slovensku máme materinskú reč, slovenčina teda. Ano. Spočíva v tom, je to taká zvláštnosť ďalšia, že všetky predmety, ktoré nás obklopujú, na všetky predmety máme náš špeciálny slovenský výraz.
5: No počkaj, ale to musíš...
8: slovo špeciálne.
5: To musíš hneď doložiť. To bych právě rád měl doloženo, protože
8: to
5: se snadno řekne.
8: Teoretizuješ. Příklad, pojďte se, například tuto v studiu, čo by som po slovensky, taký predmet, no tak například vzduch.
5: Vzduch,
8: ano. A to je po slovensky, alebo potom...
5: Ovšem tady bych ho nepředpokládal.
8: A to je nos, však těž slovenský výraz na tu takú tu vyvýšeninu.
5: No to je prst.
8: To je prst, potom tu je oko. To je oko.
5: To je po česky 1,20.
8: Tak takto je to s tými výrazmi, ale to bolo len pár výrazov, to my máme viac na Slovensku, o mnoho viac.
5: Mě by právě zajímala jedna věc, když už jsme u toho výraziva, jestli ten poměr mezi jazyky našich národů je v tom, že dejme tomu, vy jste si některé slova obrátili, anebo my jsme obrátili vaše slova, například mlha.
8: Aha.
5: To je hmla.
8: Ano, to je hmla. To je potom že? Taká...
5: Přesmička. Je to vlastně, nebo bedna.
8: Ano, to je děbna.
5: Děbna.
8: Děbna.
5: Ano, děbna. Ano. Nebo pro vás.
8: Ano. Ano.
5: Alebo pro nás teda. Pro, ne, já myslím pro vás jako špagát.
8: Ja, tak to je špagát, tak to je obrátěné úplně. Už.
5: To je úplně.
8: Alebo kabát, obrátěné tabát.
5: Ano. Ano.
8: Ale například... Například máme taký predmet tu na...
5: No tak poviem vám, pojďte sa napríklad...
8: Slovenský výraz. Toto sa volá...

0: česky pově stvol. Stýl, stel.
1: Počkejte, já budem hádat. Strl?
2: Ne. Já vás překvapím.
0: Ano.
2: Česky se řekne této věci stůl.
1: Ale to není.
2: Ale ano, stůl. Opravdu stůl.
1: Ale to mi nená
2: hovo. Už léta.
0: To se píše s dvomi o.
2: Ne. My nemáme v češtině dvě o. Ne. My nemáme v češtině dvě o. Ne.
0: Stůl.
2: Stůl? Ne, to se píše, to je pravda.
0: Stůl.
2: Ne. To by bylo francouzsky.
0: Ano.
2: Stůl se píše s u a je na tom kolečko.
1: Prosím?
2: Kolečko. Ne, to je trakař. Kolečko jako znak. Růžok. No a to je právě ten pozůstatek toho O, které vy jste nám, nevím kdy a proč, zanechali, jo? Ale my jsme si to, protože jsme se toho báli zbavit hned, že jo? Tak to píšeme na to U jako takové malé kolečko, aby jsme nějak tak zůstali pohromadě,
0: ano, jo? Je to vlastně no. taky pozostatok velkomoravské rýše,
2: který Tak. No, se rozštěpila na Čechy a Slováky.
1: No, ale nechajme jazyk.
0: No, ale ještě bychom si mohli povedat například kniha. Keď
1: no
0: už to, jsme pritom.
1: Kniha, to se pojde kniha, to se pojde. To je kniha, alebo knihu?
2: Ne. Kniha má zajímavý tvar v češtině. On se řekne kniha.
0: Aha. No tak to nie je tak zaujímavé. Já bychom se chcel spýtat, aby jsme prešli k jiné téme. Máte u vás v Čechách vlaky, rozumíte?
1: Vlaky.
2: Jo, máme, ano, máme vlaky, máme, ano.
0: U nás máme taky 100, samozřejmě na kolejnicích, všechno se to pohybuje.
1: U nás železnice patří ľudu.
0: Ano.
2: Ano.
1: To je zaujímavé taky.
2: Zvláště v neděli.
1: Ano. Keď sa postavíte u nás na Slovensku medzi tie dve kolejnice, viete, a zahľadíte sa do diaľky, tak to je veľmi zaujímavé, že tie kolejnice sa stretajú.
0: V diaľke, teda sa tie kolejnice v diaľke sa stretnú, takže ten vlak potom v diaľke už ide len po jednej kolejnici. A to je vlastne ten náš Alvek, ktorý...
2: To je fantastický, Jak oni vědí, ti vaši inženýři, kde se mají ty koleje setkat. To je zajímavé.
1: No u nás je jedna dědina, se volá Horizont.
0: Ano, to je tam.
1: Aspoň, to nemám overené.
2: A nemenuje se Horizont?
1: Horizont. Já by som vám ještě...
2: Třeba například mě by zajímalo, můžu se zeptat sám?
0: No prosím,
1: ano, samozřejmě, tak nebudeme odpovědět, ale nech se páči.
2: Mě by třeba zajímalo jídlo. Jíte?
0: Já, tak to nie. To jeme, samozřejmě.
2: Jo?
0: My jeme na Slovensku trikrát denně.
2: Ano.
0: Ráno raz a dvakrát večer, každý druhý den. Jeme.
1: Mám, no dobré, tak jeme, to je samozřejmě, ľudia na celom světě jedí, ale čím jeme? Pán Horniček.
0: Ano, tak to je
1: príbor.
0: To je
1: praktická vec.
0: Zvláštna špecialita, keď jete, tak si vlastne človek neušpiní ruky pri jedle, keď používa ten príbor, takisto zuby zostanú dosť zdravé pomerne. To je, myslím, typický slovenský.
1: No, pardon, toto nie je typický slovenský príbor. Toto mám z hotela Esplanade.
0: Áno. Ovšem nie všetci Slováci majú príbory z hotela Esplanade.
2: No isté.
0: Niektorí majú aj z hotela Európa.
1: No ozaj, a poznáte vy takéto typické slovenské jedlo?
0: Pardon, ešte by sme sa vrátili k obeživu.
1: Ale zostaňme pri jedle.
2: Pri jedle ja rád zostávam.
1: Ja viem o vás, že musíte mať rád brinzové halušky.
2: Milujú!
1: Brinzové halušky!
2: Milujú brinzové halušky!
1: Ja som vám priniesol, toto je jedna z mnohých. Dovolte, malý darček. To je brinzová haluška. Vy sa páči, ale dajte kolovať radšej, aby sa...
2: Prosím, dejte kolovať.
1: Pravá brinzová haluška.
2: Môžete ich ochutnať, práce to nemusíte, o nich mají víc. Mají spoustu brinzových halušek.
1: Hovorím, jedna z mnohých. U nás brinzové halušky rastú ako huby po daždi.
0: Ja som chcel hovoriť o obežive, prepáčte, že ja mám teda v rodine peniaze, rozumiete? U nás taká vec, keď človek niečo kupuje, tak potrebuje peniaze, musí zaplatiť. Teda ja neviem, aby som to tak názorne predviedol, to sú naše teda obeživo, teda za to, keď idete do obchodu, hej, tak za to dostanete potom nakúpiť tovar. U nás sa väčšinou nakupuje chlieb.
1: No tak obyčajne nič iného nedostať.
0: A ten potom, ten predávač potom s tými peniazmi uteká na poštu a tam potom na pošte...
2: Sú úplne stejný, to je zajímavé.
0: To sú rovnaké. Na pošte ten poštár potom nenápadne prenesie tie peniaze.
1: Do banky
0: tie peniaze prenesie nenápadne.

0: A tam v banky potom...
1: Vidíš, je to banka?
2: Jo, banka.
1: Banka.
2: Ano, dejte kolovat.
1: U nás na Slovensku... U nás na Slovensku to je banka pri banke.
2: Jo.
1: Banka pri banke.
2: No, Prebančino je, jo.
3: Ano. Máme takovou ulicu a tam jedna banka vedla, druhá
2: ano,
3: jedna.
2: Ano.
3: A tam se zhromažďují ty peniaze.
1: No a zatiaľ... pred bankou se zhromažďují zloději.
3: Ano. Zatiaľ ovšem, teda napriek tomu, slovenské banky mají v cudzine veľmi dobrý zvuk.
1: Skutočne slovenské banky majú v cudzine ohromný zvuk.
3: Áno.
1: Počujete?
3: To bol zvuk slovenskej banky.
0: Já myslím, že jsme se dozvěděli hodně za hodně,
2: těch... Ano, je vidět, že i krátká chvilka postačí k tomu, je, že ty národy...
3: Splíženě se...
2: Ano.
1: Jde o to, že nám, větě, mali
3: že jste spoznali našu krásnou zem a spolu z nášho rozprávání.
1: Prejdíme na jinou tému, mě na peniazoch vůbec nezáleží, nám Slovákom.
3: Ano, tak to je jedno, tak to je. Já už nemám...
1: Ale abyste spoznali našu krásnou zem, já jsem vám priniesol skutečně originál, toto je, pardon, toto je slovenská zem.
3: Je to tak.
1: Je to prst. Já vám to dám takto v papieriku.
2: Áno.
1: My jsme to vzali, to se nesmie.
3: My jsme to vyhrábali, já vám to můžu ukázat, my jsme to vyhrábali tu na mape, kde je ta dierka.
2: Áno. Tam to chybí, no jo. A to je prst.
3: Ano, to je po slovensky prst. Prst.
2: To si bral Komenský, když šel...
1: Na Slovensko?
2: Ne.
1: On nebyl na Slovensku?
2: Ne.
3: No, však přijde.
2: On šel do Holandska napřed. On šel do Holandska a tak si bral hrst prstě.
1: Ano.
2: To je takový obyčej u nás.
3: Že... U nás taká obyčej, zase sekeru si požičaj.
1: Pán Horniček, nesmíte sa hnevať, my už budeme musieť ísť, pretože teraz...
2: Prosím vás, ja bych rád, kdybyste to mohli vrátiť u tých dediny, kde ste to...
1: Vy ste veľmi láskaví.
2: No.
1: Vy ste veľmi láskaví.
3: No. Budeme musieť ísť, ano.
1: Budeme musieť ísť, pretože teraz za chvíľu je noc
2: ano.
1: A v noci sa chodí najlepšie. Ano. Cesty sú voľné, slobodné a kráča sa tak dobre.
3: Ano.
2: Tak šťastnou cestu a naschledanou, dovidenia, Bratislavie.
4: Jak som prožil tie vajcové svatky? V pondeli ráno jsem stanul celkem brzo, abych zajel za mamu a segru trochu jich pošmigrustovať. Čím jsem starší cip, tým je mi to protivnější, ale mama trvá na tradicách a kdybych raz nedorazil na šmigrust, bez tak by mě vyďadila a já se tak těším na ten její moderní nabytek. Karabač jsem si kupil na Masary kaču od jakéhosi ťamana. Je to rok od roka dražší a dražší. Nejlepší s tým vydrbal foter. Ten před 20 rokami přivazal na vařechu 4 mašle a od té doby to používá místo karabača. Pravda, ty mašle už jsou prožrané molami a ta vařecha vypadá, jak by ju právě vytáhnul z hrnca, ale aspoň každý rok nemusí uvalit půl sta, tak jak já. Z kvartira jsem se vyplížil krok sun krok, jak Munk Volker, bo ta věčně nadržená susedka každý rok na šmigrust hned ráno odemkne a nechá pootevřené dveře, aby koho si ulovila. Raz jsem viděl jedného nešťastníka, který šel vybuchať dceru od druhého suseda na patře, jak u ní zaklepal a zavolal na ňu, že má otevřené dveře. Chudák. Jak ho lapla a zabuchla dveře, radši jsem valil pryč, abych nic neviděl a neslyšel. K našim jsem dorazil za chvíli, bo jak víte, bydla 4 ulice ode mě. Symbolicky jsem mamu jebnul přes řiť, dýchnul na ňu trochu Pitra Lona, co mi zůstal od Vánoc a lapnul v obyvaku s fotrem na štamperlu. Už mi odpustil tu zdrbanou helmu a tak jsme fajn pokecali o Vítkovicách, o Zlíně a tak. Jestli Vítkovice postupia do finále, tuž kupím listky a vemu fotra po dlouhé době do haly. Tuž ale jestli budu zítra hrať ve Zlíně tak jak dneskaj, tak ušetřím. Stejnak nechápu, jak to mohli z 3-1 na série tak pokaňhať. Po třetí půlce už jsem musel fotra zarazit, bo jsem chtěl ještě za segru a nerad by jsem usnul v lokalce. Dalo mi to robotu, bo on jak začne slopať, tuž neví kdy přestať. Ještě jak jsem se v předsíni obuval, donesl mi ještě jednu prý na cestu. Rozlučil jsem se, slíbil jsem mamě, že přijdu v nedělu na oběd a valil pryč. Druhý bud jsem si radši zavazal až ve vytahu. Dole u schranek jsem potkal starou Maralíkovu. Ptala se, jestli nechcu štamprlu a už mě dlouho neviděla a že jsem vyrosnul. Kura, ty baby jsou na šmigrust jak jeble cihlu. Cestu k sekře jsem z lokalky sledoval a počítal koledníky. Pobavil mě jeden přikuřený chachar, který se s karabačem v ruce přimotal ku škodovce, nastupil, nastartoval a odjel. Kura, kryšoti, kajstě, na šmigrus byste měli fajné kšefty. Segra mi odevřela, chvíli hrála překvapenu, ale jak jsem ji hodil do vany a pokropil sprchu, prokrala mě do devatého kolena. Celou vodní akciu doprovodila mala neteřevem, pomoc, mamku topí nějaký úchyl. Bo mě s tými mini vlasami ta malá trubka nepoznala. Jak ju segra uklidnila, lapla v obyvaku na křeslo a celou dobu si mě podezřívavo prohlížala. Segra mi potom donesla vajca, ale cosik se mi na nich nezdalo a hned jsem se zoptal, co je to za divnou barvu. Segra na mě vyjela jak Schumacher z depa, že ať si přizkusím sehnat na Velikonoce bílé vajca a že na celé Dubině ani v Hrabůvce nejsou den před Velikonocami barvy na vajca, tože jak se mi nelíbí a hnedé vajca nabarvené slupkami z cibule, tože ať si naseru. Uklidnil jsem ju, že to nevadí, že se mi líbí a že je to aspoň netradiční. Každý má malované vajca, tože segra je aspoň originální. To ju uklidnilo a nalela mi další štamperlu. Tuž, nevím, nevím, ufotra slivku, segry fernet, jenom aby mi chutnal oběd. Potem jsem se zoptal, kaj má ty další dva mladé. Upřímný synovec při letos poprvé vytáhnul malého na šmigrustový tah po známých babách na sídlišti. Jak jsem pil čtvrtu štamperlu, cvakli dveře a ti dva dorazili z nadílku. Ten starší měl očiska jak saček skleněnek a tahlo z něho jak z prostějovské vratnice. Malý hned šel segře nabonzovat, že brácha se nějak divně motá. I když je větší, tak mu segra jebla přes pištisko, skleněnky se mu orosily a valil trucovat do pokojíka. Cestu ještě vykřikoval cosi o tým, že už je dospělý. Zbalil jsem si vajca a karabač, nechal jich v té příjemné rodinné pohodě a odmotal se na lokalku. Jak segra za mnou zavírala dveře, ta malá kopia segry vystrčila palu ven a prý, jestli jsem byl v Krymu. Už nezabili byste ju? Venku na dvoře jsem viděl bandu čtyřech koledníků, všetci tak okolo 14 roku, jak vycházali z kteréhosi vchodu. Ten největší z nich hrabnul do igelitky, vytáhnul 4 vajca, řekl cosi o ženském centru chlapského potěšení a jebnul s nimi o zeb. Potem hrabnul do kapsy a dal ostatním po pajsce. Kura, tuž ti dnešní fagani si neumí vážit tradic. Místo vajec beru chechtaky. Tuž kaj to jsme? Asi jsem cosi z toho řeknul aj nahlas, bo jak jsem šel pryč, jeblo mi jedno vajco do hřbeta. V lokálce jsem chvíli schrupnul, ale zbudil mě jakýsi pajtaš, kterému jsem chvíli rozespali do ksichtu tvrdil, že žádné oznaky na vybědu nemám, než mi zecvaklo v pale, že je to revizor. Doma jsem se nemohl trefit do dňury od kluča, a asi jsem trochu halasil, bo dveře od susedy od rana pootevřené se odevřely naplno a ona v nich se mě zeptala, jestli bych nezašel na pokec a kafe. Tuž kafe jsem u segry neměl a proti susedkovské obranné mechanizmy byly oslabené tím zastupem štamperlí, co ve mně demonstroval, tuž jsem šel. Asi jsme fajně pokecali, bo jsem se zbudil okolo 5. odpoledne v křesle u ní v obyvaku u rozpitého zimného kafe. To jasné, že jsme jenem kecali, bo ona tež chrněla v polosedě na gauču a byla oblečena. Opatrně, abych ju nezbudil, jsem se zdvihnul a přesunul o kvartr vedle. Jak jsem si šel doma oplachnout pisčisko, oblel mě zimný pot. Do štajgrové řitě, od čeho mám na krku ten cucflek.
5: Dotančit! Přistupujeme k zlatému hřebíku naší kulturní zábavy v Pidivajzlici. Soudruzi, tiše tam vzadu! Neperte se tam se soudruhem okrskářem! Pepiku, vrať mu hned tu pistoli! No, proto přistupujeme tedy k volbě královny plesu v našich Pidivajzlicích. Do poroty prosím zástupce místního národního výboru. Dále prosím do poroty zástupce zdravotnického střediska. Nakonec pak prosím do poroty zástupce požárníků v Pidivajzlicích. Prosím, ať porota zasedne. Pane vrchní, láhvinku, napište to na kulturní fond, rubrika zájezdy po českých zříceninách. Děkuji.
3: Děkuji, pane.
5: Tak, soudruzi, na volbu soudružky královny plesu. Vidívaj zlicí.
6: Na zdraví.
5: Na zdraví.
7: Já myslím, že ono se moc vybírat nedá.
5: To řek dobře, soudruh. To řek dobře.
7: Ne, já si myslím, že královnu plesu musí plesu soudružka předsedová mnoho.
5: Správně, soudruzi, podporuju tento návrh, protože soudruh předseda si to určitě zaslouží.
7: Mimo to, on je slavista, už neměl dlouho žádnou radost. Tak aspoň ať ta stará jeho jednou něco vyhraje.
8: Soudruzi, pardon.
7: Nic se nestalo.
8: Totiž myslím, že bych se měl klást větší důraz na politické aspiky, soudruzi.
5: Aspekty, soudruhu.
8: Jo, na ty taky.
5: No.
8: A proto si myslím, že soudruh tajemník, který byl už prosím šestkrát ošátkovaný od pionýrů za různý projevy, by si chudák zasloužil, aby ta jeho manželka byla tou feudálkou.
5: Ano, správně, soudruhu. A to by šlo. A vedle toho má několik vyznamenání za sběr. A taky bylo zjištěno, že ten ječmen neukrad von, ale bezpečnostní technik. Tím víc by bylo záhodno, aby královnou plesu byla soudružka tajemníková.
6: Na zdraví.
5: Já
6: navrhuju, aby to byl velitel místních požárníků Kozůbek, protože ten taky nic neukrát a navíc má brachu v nějakém vejboru.
5: No já ten...
7: Pokud vím, tak má brachu zavřenýho.
6: No jo, ale je tam ve vězeňském vejboru.
5: Ano, to má soudruh pravdu. Ovšem, soudruzi, myslím, že jsme zapomněli na soudružku Lékárníkovou. Když královna, tak soudružka Lékárníková. Protože soudruh Lékárník je prudkej člověk a ten, když se rozčílí, no nazdar.
9: Nazdar, bratři!
5: Pardon. Dáte. Pokračuju tedy, soudruzi. Hergot, kde já pokračuju?
8: Že lékárník je pes.
5: Ano, lékárník je pes. A nevyřídil on toho čuříka tím jedem na krysy?
6: No jo, ale z roztržitosti.
5: No jo, z roztržitosti, ale vyřídil ho. Já navrhuju tedy Lékárníkovou. A navíc, soudruzi, je daleko lepší usedlá královna šedesátnice, než nějaká nevyspělá svazačka, která by se nám s tímhle titulem vůbec nevyrovnala a chodila by nám po pěti vajzlicích mravně narušená celý život.
8: Na zdraví proti vnitřně narušeným svazačkám. Ať žije královna doktorová.
5: A žije, počkej, já jsem říkal lékárník.
8: A já vás říkám doktorová. Za prvé. Doktor musel štujírovat díl než lékárník. A za druhý, když by nás v případě nezvolení, ty svý, chotě mařený přestával uznávat, soudruzi, tak kdypak my si máme postavit králíkárnu?
6: No, tak kde nám o králíkárnu nebo o královnu?
8: Co?
10: Soudruzi, mě jde o králíky, protože mě se strašně rychle kotěj.
6: Moment, já navrhuji, aby to byl velitel požárníků Kozůbek, protože soudruzi, on má doma ve špajzu obrovskou bednu syrek. On by nám mohl, kdyby jsme ho nezvolili, zapálit pěděvajzlice a ty by lehli popelem i s tou tvojí králekárnou.
10: No,
7: no.
10: No ne, ale předseda nebo Kozubek, to je praž nebo uhoď. Když nezvolíme předsedovou, tak nám předseda spočítá metry a stejně nemáme kde bydlet.
6: No dobře, ale nelehne nic popelem. A takhle... Si to představ, všechno lehne popelem, nezůstanou ti ani žádný spotky, ani svršky. Jenom pár legitimací a holej život. To je strašná představa. Proto já navrhuju velitele požárníku Kozubka.
5: No jo. Ale moment, vy tady Kozubek, a kde máte manželku? Kozubek už je 25 let vdovec.
6: A co na to taháš manželku? Pro tebe člověk bez manželky není člověk, jo? To se na to teda špatně díváte ze špatného stanoviska toho druzy, to... Teda promiňte, já vysloveně hlasuju pro velitele požárníků Kozubka. Ať žije velitele požárníků Kozubek,
9: královna plesu v pínu a zvěřil.
11: Dnes vám představíme dalšího z kandidátů na úřad prezidenta republiky. Dobrý den.
12: Dobrý den.
11: Proč jste se rozhodl kandidovat?
12: Prostě na to mám. Prostě vím, že bych to funkci mohl dělat dobře.
11: Ano.
12: Poctivě. Od malička jsem vedl všelijaký partii a říkali mi, jsi super. Dokonce mi říkali, že ze mě jednou něco bude.
11: To je pěkné. A v čem se budete lišit od vašeho předchůdce?
12: Budu se lišit tím, že budu chodit pěšky, na hradě v žádném případě pracovat nebudu.
11: Ano.
12: Přestanu kouřit. Poslední čout. Jo. Nebudu jezdit na koni.
11: Ano.
12: Budu poctivý. A všechny boháče vyženu ze země.
11: A chudáky?
12: No těm dám peníze.
11: Ano. Jaký bude váš program?
12: To už jsem teď částečně řekl. Jeden z dalších programů bude, že od rána do večera bude teda nejenom první, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, ale bude i hlavně tam bude od rána do večera si vysílat Tutti Frutti. Toto já to teda slibuju. Protože to je něco super. Co mě ten? Jen kámoš mi nasadil. Znáš ty brýle, ne? Jak si vezmeš ty brýle, koukáš ne. Na to? Co?
11: Ne.
12: Znáš to?
11: Neznám, ne.
12: Ha, to je ale podívaná. Jo. Rozumíš, to si vezmeš ty brýle, teď na to čumíš, jo? A jo. Máš úplně, jak kdybys... Prostě ty ženský měl kvartíru.
11: Jo, kde no? Se to sežene?
12: No.
11: Co? Kde se to sežene, ty brýle?
12: No to já všechno budu mít, tohle. To každému budu rozdávat.
11: A jaké si myslíte, že máte reálné vyhlídky oproti svým protikandidátům, myslím?
12: No reálné vyhlídky, podívejte se, hlavně, taky ještě, jeden z programů, že se k tomu pořád vracím.
11: A ty brýle se, jako to se sežene u nás, nebo jak myslíte, že...
12: No zatím ne.
11: Zatím teda, to byste skláňoval.
12: Ale v momentě prostě, jak budu dělat, že teda prezidentskou funkci, no tak ty brejle prostě ti můžu dát, kdykoliv, můžu se hnat.
11: Jo, no.
12: Hlavně taky třeba ochranku. Vůbec absolutně nepotřebuji ochranku. To se lekvič.
11: Jo.
12: A nesnáším kravaty.
11: No a takže na závěr. Myslíte, že vás opravdu bude teda volit každý, jo? Nebo máte takový pocit, že budete volen od každého občana tohoto státu?
12: No takhle, podívejte se, já si myslím, že každý slušný, normální člověk mi dá svůj hlas.
11: Tak teda ještě, že jsem cvok, ale ty brýle by mě zajímaly.
13: Mezinárodní soutěž jedlíků. K naší rodině nebyl osud příliš příznivý. Otec opovrhl prací, řka, že není důstojná moderního člověka a náhodnými výhrami chtěl dosáhnout úrovně, o které se píše v novinách. Sbíral košky, sázel sportku a nutil sestru, aby za úplatu krátila cizincům dlouhou chvíli. Naše příjmy však stále nedosahovaly patřičné výše, přestože i já jsem přiložil ruku k dílu a prodával večerní Prahu dlouho do noci. A že jsem si nevybral špatné místo. Opřen o smrk v krčském lese jsem daleko široko neměl konkurenci. Ale nevěřili byste, jak málo lidí chodí večer na houby. Nebýt několika milenců, kterým jsem vnutil výtisk ve správné chvíli, těžko bych mohl je domů tramvají jako pán. Jednou, když jsme tak seděli doma u stolu nad nakreslenou večeří a otec pročítal mou večerní Prahu, padl mu náhle zrak na titulek. Pozor, soutěž. Karneval pražských jatek, Lucerna. Soutěž o nejvtipnější masku, Miss Šunka 1967. Mezinárodní soutěž o největšího jedlíka všech dob. To je příležitost pro naši rodinu, zvolal otec. Obsadíme hlavní disciplínu soutěž jedlíků. A hned začneme s tréninkem. Od této chvíle nikdo nepozře ani sousta, rozkázal, aby zamezil pokušení, vygumoval večeři. Všichni souhlasili, že soutěž jedlíků je poslední příležitost, jak nabít sil. Den před závodem nás otec vodil kolem řeznických krámků, abychom vyladili formu. Měl jsem formu tak vyladěnou, že jsem nemohl už bez jídla vydržet a v nestřežené chvíli jsem zhltl dešťovku, kterou vykrmujeme hlínou na vánoční hody. Druhého dne jsme se zbytkem posledních sil doklopítali na karneval. Uprostřed sálu už rozhodčí přijímal přihlášky k soutěži nenasytů. Vedle vypasených závodníků, většinou z jatek a z ciziny, jsme nevypadali jako favorité. Nedbali jsme však posměšků a zaujali místa u stolu. Na zádech jsme měli startovní čísla. Zazněl gong. Otec pohledem povzbudil rodinný tým, kterému šlo o všechno. Číšníci přinesli příbory. Děda nevydržel napětí chvíle a v rychlosti ho snědl. Otec se rozčílil a vyčinil mu, že se před závody zbytečně předspává kovem. Začalo první kolo soutěže. Před závodníky se objevily mísy s 50 švestkovými knedlíky. Polikali jsme je po čtyřech, děd jedl i nosem. Otec, trenér, neustále udržoval přehled a volal: zachovávat rytmus, zachovávat rytmus, závod teprve začal. A hlavně pozor na žrouta s číslem 13, hází to do sebe jak lopatou. Celá naše rodina prošla prvním kolem a bezpečně splnila časový limit 3 minuty. Asi 1/3 našich a zahraničních závodníků odpadla a někteří nastoupili do druhého kola s funěním přejedených, zatímco my měli pořád neskonalý hlad. Druhé kolo bylo zcela jasně naší záležitostí. Otec vyda kopce jídla litoval, že u příležitosti soutěže nevystrojil sestře svatbu. Do třetího kola nás šlo 7. Naše rodina, závodník s číslem 13 a jakýsi švýcarský břicháč vytrénovaný ajdamem, který každý knedlík zapil půl litrem piva. Před každého z nás postavili 100 knedlíků. Děda snědl 40 a zdál se být vyčerpán. Kov v žaludku přeci jen tížil. Nerad se loučil s jídlem a bylo trapné, když zbylé knedlíky balil do papíru, mumla je cosi o nevšední kvalitě těchto kuliček z těsta. Maminka vzdala při 70. a otec si proklel. Ve 4. kole zastupoval rodinu, otec a já. Z konkurence zbyl nebezpečný žrout s číslem 13, zatímco břicháč při 90. knedlíku puknul. Otec nenávistně pozoroval žrouta, který se na nás usmíval a vypadal, že je ve formě. Zabil bych ho, šeptal. Abych se přiznal, jsem už skoro najedenej a ani mi knedlíky tak nechutnají. Také já jsem nebyl při síle. Musíš vydržet, poroučil tatík. Si naději rodiny. Od 2 let si hladověl. Udělám, co mohu, slíbil jsem a sáhl po nové várce 200. Otec snědl 30 a byl vyřízen. Pomocí sugestce a hesla ukaž, že si jedlík, vsuň tam ještě knedlík, jich zdolal dalších 8 a omdlel. Z posledních sil se doplazil ke žroutovi a chtěl ho rdousit. Pak ale definitivně klesl. Celá tíha finále ležela na mě. Při 50. knedlíku jsem však cítil, že nemůžu dál. Soupeř měl náskok dobrých 60 a zdál se být teprve správně rozjeden. Obecenstvo se dostávalo do varu. Přesvědčoval jsem se, že mám hlad. Předříkával jsem si jeden za maminku, jeden za tatínka a pěchoval jsem do sebe ty nechutné mastné koule. Oči se mi podlévaly krví, dech se mi krátil. Bylo mi jasné, že tohoto soupeře nezdolám. Pokusil jsem se o trik. Vstal jsem, vsunul ledabile knedlík pod tvář a zasupěl. Nabízím ti remizu, budulínku nechutný. Nehazarduj se zdravím. Žrout s číslem 13 se ke mně otočil a pravil důstojně. My Ukrajinci remízy neznájem. Poznal jsem, že je vše ztraceno. Ten člověk má trénink, o jakém se mi nesnilo. Otec nás seřadil. Čekali jsme výprask, ale tatík prohlásil. Pojďme domů. Porážka od přítele není hanbou.

když jsem byl dotázán v takové anketě na nejkrásnější a nejhroznější zážitek, který souvisí s mým amatérským filmováním. A takže já jsem si ten papírek vzal, protože jsem tenkrát na to odpověděl. Začal jsem tím nejstrašnějším zážitkem a psal jsem, když si z prázdninových zásob filmového materiálu schválně ušetříte jeden kotouč akvakoloru na výlet do Dubrovníka a na Loput, a když tam konečně jedete a kamerou zrovna pijete ty barvy při procházce městem, Dubrovníkem, při jízdě po moři a pak na ostrově Lopudu po celé té cestě z přístavu kolem pomníku Viktora Dyka, na jednu z nejkrásnějších pláží Jugoslávie, kde se bohužel Viktor Dyk utopil. A když při návratu domů zjistíte, že zrovna tenhle kotouč vám chybí, že jste ho asi někde při výměně filmu na té pláži zapomněli, to uznejte, je pro filmového amatéra okamžik k uzoufání a nevíte, komu žalovat. A teď ten nejkrásnější okamžik. Ale když vám 3 měsíce na to neznámý hlas říká do telefonu, přijel jsem včera z Jugoslávie a na Lopudu jsem slyšel od známých, že vaši známí sem psali svým známým, aby se poptali svých známých, jestli někdo z jejich známých čirou náhodou nenašel film, který jste tu někde prý asi zapomněl. A já, ač neznámý, jsem se čirou náhodou dal do řeči s jiným neznámým, který něco takového opravdu našel, a tak jsem tu plechovou krabičku přivezl. Nevím, v jakém je stavu, její obsah, ale přijďte se na to podívat. A když pak s tou krabičkou, kterou jste měl naposled v ruce na ostrově ve Středozemním moři, se setkáte tady v Praze pomalu jako se ztraceným synem, a když po vyvolání tam všechny ty barvy vážně jsou, je to pro filmového amatéra radost jak 3-stupňová raketa a navíc víte, komu máte za to poděkovat.

0: Dienerin, Herr Schustermeister Kajetán. Polska nech tě rzí mochn.
1: Pane Mareš, co to říká?
2: A jenom takový ty fráze, že jejich služebnice pan Ševcovský mistr a co pro nich jako může udělat. Správně německy by to ovšem mělo znít Ihre Dienerin, Herr Schustermeister, was kann ich für Sie machen?
1: Měla byste se stydět, vdovo Mastílková. Češka jako poleno a šprechtí po německu.
2: Dovolil bych si upozornit, že slovo šprechtit nebude asi tak úplně české. Pochází pravděpodobně z německého sprechen, což znamená hovořit, mluvit. Čili Mastílková vdova měla by se stydět, Češka jako poleno, hovoří německy. Dovolil bych si upozornit.
1: Podívejte se, Mareš, vy Židi nás budete učit česky. Ausgerechnet vy. Šprechtit je správný a jadrný český slovo. V Čechách se šprechtilo už dávno předtím, než se první Germán vůbec objevil na světě.
2: No dobře, Herr Schustermeister Kajetán, tak mi řeknou, co pro nich tady s dcerou můžem udělat.
1: Přišel jsem vás všechny pozvat na naši ševcovskou fidlovačku. Jenom nevím, jestli s tou ryze českou slavností ve vaší familii pochodím.
2: No, slovo familie nebude tak...
0: Hej, Hans, Herr Schustermeister Kajetán, Čechy sice nejsou můj Vaterland, já jsem německá vlastenka. Ale jak se někde zpívá a tancuje, tak nemůžu chybět. A moje neteř Gertruda půjde ráda taky. Jí se dokonce nevím, proč líbějí ty český tajtrliky víc než německý.
1: To se divím, je to Němka jako poleno.
2: Však její táta je Němec jako poleno. Vidí, pan Kajetán, my jsme s mojí nebožkou Sárou porodili dvě polena. Jedno německý v Berlíně a tadyhle to český v Praze. Jsou s tím hol trochu potíže. V jejich rodině je to lepší. Všechna polena jsou národně homogenní.
1: Ano, to je u mě svatý. Však taky, kdyby si můj syn Josef chtěl přivízt do domu Němku, tak ho přizabiju.
0: Mají red, Herr Kajetán. Kdyby si naše Trudy chtěla vzít Čecha, tak ji taky přizabiju. Sofort jí to jdu meldovat. Vátr, jak se to řekne německy?
2: Slovo přizabít němčina nezná. Němec prostě zabije a hotovo. Ale jestli chceš, aby to znělo hodně zostra, řekni. Ich töterich du basetl, wenn du mir nur einmal einen scheiß Tschechen in mein Haus herbeiführst.
0: In mein Haus herbeiführst.
2: Mám s nima potíže. Mastílková tedy jako dcera neřekne německy kloudnou větu, ale zdědila po svým neboštíku muži lásku ke všemu německému. A teď vnucuje Gertrudě Krejčího Jammerweila, jestli ho náhodou neznají.
1: No jak pak by ne, je to Němec jako poleno.
2: No pozor, pan Kajetán, pozor. On je německý poleno jenom jazykově, ale vlastenecky on je český poleno. Jako on je, pan Kajetán, jako on je. Jediný rozdíl je, že oni Kajetán slzej při slově Čechy a on pláče při slově Böhmen.
1: Tomu nevěřím. Jak může Němec plakat při slově Böhmen?
2: Prej je to jeho domov, Herr Schustermeister. Es ist mein Heim, povídal. Ale má to háče. Truda ho nechce. A já vím proč. Mastilková to neví, ale já to vím. Mně se vnučka svěřila. Má ráda nějakýho Čecha.
1: To je teda nadělení. Doufám, že ten Čech je dobrý Čech a vezme si radši nějakou českou Češku.
2: No, nevím, nevím. Vypadá to, že se milujou. Truda po mně chce, abych jim učil česky. Koupil jsem si dobrovského mluvnici a tajně, aby Mastílková nevěděla, to do ní hustím.
1: A jaký to jde?
2: No moc ne, ale jsme teprve na začátku.
1: Kde pak? Čech se německy naučí snadno, ale Němec česky nikdy.

0: Poslyšte, pane Mareš, proč jsem taky za váma přišel? Ve středu máme tu naši ševcovskou fidlovačku a ona je to zároveň taková soutěž s krejčíma, který mají den předtím ten svůj štrózok, neboli slamník. A my bychom je letos chtěli trumfnout novou ševcovskou hymnou. Nesložil byste pro nás něco takového? Dali bychom jednu zlatku.
1: Že nepřišli dřív, mein Mensch. Hausgerech, hned včera jsem slíbil krejčímu Jammerweilovi hymnu pro ten jejich štrózok. A budu rád, když mě do úterka něco napadne. Že bych do středy dostal druhý nápad, to pokládám za vyloučen.
0: Pane Mareš, vy jste přece náš člověk a mezi krejčíma je to samý Němčou.
1: No pozor, pan Kajetán, pozor. My Židi jsme vysloveně univerzální. A kromě toho Jammerweil přišel dřív. Já jsem poctivý člověk, já bych si nemohl srovnat se svým svědomím, že bych je upřednostnil před krejčíma, pokud by mi oni Kajetán nezaplatili víc. Jammerweil mi dává 2 zlatky.
0: Říkáte, že bychom museli zaplatit víc? To jako myslíte 3 zlatky?
1: No, já bych to viděl tak. Jammerweil dává 2 zlatky. Čili pokud jde o počet zlatek, jsou 3 zlatky nejnižší možné vyšší číslo.
0: 3 zlatky, to je hodně peněz.
1: To je slušný obnos, řekl bych.
0: Když to vezmete tak kolem a kolem, není to za žádná, kdo ví, jaká skladba. Obyčejná ševcovská, spíš teda píseň než hymna. Nic celostátního, žádný zachovej nám, hospodine.
1: Teď já jich taky k ničemu nenutím. Já mám kšeft za 2 zlatky. Já mám před sebou plno práce.
0: 3 zlatky? Jak já to v cechovně výboru zdůvodním?
1: No jo, bude to těžké. Ševci jsou známí škoti. Je jim líto peněz. I když jde o jejich hymno. I když by tou hymnou mohli průfnout krejčíky.
0: A říkáte, že to bude něco fajnovýho? Takové, jak my Češi říkáme, majstrštyk.
1: Řekl bych, že jo.
0: Žádné, jak my Češi říkáme, drek. Něco, na co by se Němci nezmohli.
1: To vědí. Zboží za 3 zlatky je určitě lepší, než zboží za 2 zlatky. To dá rozum. O té původní 1 zlatce radši nemluvím.
0: No jo, no jo. Takže 3 zlatky.
1: Promiňte, to byl dotaz nebo nabídka?
0: Dobře, 3 zlatky, ale bude to... Víte, co myslím?
1: Bude to, vím, co myslej.
0: Dáte si záležet.
1: Dám si záležet, spolehnou se pan mistr. Sichr, jak vy Češi říkáte.
0: 3 zlatky.
1: 3 zlatky. Pakatel, jak vy Češi říkáte.
0: Tak s Bohem, pane Mareš.
1: S Bohem, herr Schustermeister. Guten Tag, herr Schneidermeister.
2: Grüß Gott, herr Mareš. Also wie steht's mit unserer Sache?
1: Herr Schneidermeister, Herr Schustermeister hat mir 3 Gulden geboten, wogegen Sie, Herr Schneidermeister, nur 2 Gulden geboten haben. Das ist für mich eine verfluchte Situation.
3: Du Spitzkopf, du bist der größte Lause, den ich kenne. Du wie ein Putzstock.
1: Sie können aber schimpfen, Herr Jammerweil.
3: Du Scheißkerl. Du bist das größte Rindvieh auf Gottes Erdboden.
1: Bravo.
3: Du Krüppel, Fahnenspule.
1: Sie schimpfen wie ein Rohrspatz, Herr Schneidermeister.
2: Also gut, Herr Mareš. Wir geben 4 Gulden und Schluss damit.
4: Ale to jsou k nám hosti, Herr Jammerweil. Geste bringen!
5: Jak je to dál?
1: Geste bringen, Gottes Segen, host do domu, Bůh do domu. Ale v němčině je to už zastaralé, použij raději. Ein seltener Gast fehlt nie zur Last. Řidký host není na obtíž.
5: Co pak je pan Jammerweil řídký? Das ist komisch, nicht wahr, Herr Jammerweil. Aber warten Sie, ich sofort skoč, tedy ich springe sofort für unsere Gertrude. Trudi, komm her, wo bist du?
6: Schön willkommen, Herr Schneidermeister Jammerweil.
2: Ich habe die Ehre, einen guten Tag zu wünschen, Fräulein Gertrude.
5: Tak co pak, co pak? Also was? Also was? Nenápadně překládej.
2: Ich lade Sie höflich zu unserem Schneiderfest in Bubeneš ein.
1: Zve vás nuctivě na krejčevskou slavnost do Bubenče.
2: Es gibt dort Bier, Brezel, saure Gurken und Sengelkorn.
1: Bude tam pivo, preclíky, kyselé okurky a pěvecký sbor.
2: Der singe die Hymne, die speziell zu unserem Strohsack für 4 Gulden komponiert wird.
1: Který zaspívá hymnu speciálně pro ten jejich Strohsack za 4 zlatky složenou. Jestli mě ovšem doktorka něco kloudního napadne.
2: Und es wird dort getanzt.
1: A bude se tam tančit.
5: Wunderschön! My už se schrecklich moc těšíme. Nicht nachtedy.
6: Es tut mir leid, aber ich habe Kopfweh.
1: Cože jí bolí hlava?
2: Keine Sorge, es geht vorüber.
6: Und Halsweh.
1: A v krku?
2: Nehmen Sie einen Prysnic.
6: Herzweh, Magenweh.
1: Srdce, žaludek to.
6: Und Eierstückeweh.
1: Dokonce vaječní.
6: Und mir ist total übel.
1: A je jí totálně übel.
6: Auf Wiedersehen, Herr Schneidermeister Jammerweil. Ich muss sofort ins Bett.
1: Jde do postele.
5: Musíte ji entschuldigovat, Herr Schneidermeister. Ale my sicher přijdeme. Sicher kommen wir, sicher. Já jdu za ní, i gehe za ní a dám to do Orlingu. Auch Wiedersehen, mein Lieber. Pa, pa.
3: Na ja, ich gehe auch. Grüß Gott, Mareš.
1: Grüß Gott, Jammerweil. Nazdar, Josef.
0: Dobrý den. Poslyšte, pane Mareš, vy jste něco říkal otci o mně a o Gertrudě? Vyhrožoval, že mě přizabije, jestli si vemu nějakou Němku.
1: Uklidnil se Josef. O tom přizabíjení mluvil sám od sebe a jen tak, aniž by měl o něm a o Gertrudě jakýkoliv ánum. Já jsem až později mezi řečí naznačil, že ona miluje nějakýho Čecha. Věděl Josef, musíme mu to takhle ordinovat po kapkách, aby to pak pro něj nebyla taková řacha.
0: To ne, pane Mareš. Dokud Gertruda nebude ovládat perfektně český jazyk, nesmí se mu říct ani slovo. Jak pokračuje?
1: Podíval se Josef. Jeho tatík povídal, že Čech se německy naučí snadno, ale Němec česky nikdy. Co kdyby se německy naučil on?
0: Vy jste se zbláznil, pane Mareš. Že by se můj tatík někdy učil německy, to je naprosto vyloučený.
1: Ale on by nerozumí. Já nemyslel, že by se německy učil on jeho tatík. Já myslel, že by se německy učil on sám.
0: On by se německy naučil ani sám, ani s někým.
1: Ale on mi pořád nerozumí, o něho mi nejde, mě jde o něho. On by se měl učit německy, ne on. Co pak on nerozumí česky?
0: Kdo vám říkal, že náš táta nerozumí česky? Přece jste s ním mluvil, ne? Jak vás může něco takového napadnout?
1: Dal mi ruku a šel se mnou. On se postavil sem.
0: Kdy? Jak tu prve byl?
1: On nemluvil, on jenom poslouchal.
0: Tak to s ním nebylo něco v pořádku. Protože normálně on nepustí nikoho ke slovu.
1: Dával pozor. On je jeho syn. A on je jeho tatík. Jasný?
0: No dejme to.
1: On, ať si mluví česky, ať se neučí německy. Po něm to nikdo nechce. Ale on by se německy učit měl. Protože kdyby on uměl německy, tak by Gottes Willen rozuměl, co mu tu povídám. Protože v němčině je to naprosto jasný a logický. A on by si potom, ale to už tím souvisí jenom volně, to je jenom takový vedlejší produkt té německé jazykové znalosti. On by si potom mohl vzít naší Gertrudu. Jasný?
0: Ano, teď už tomu začínám rozumět.
1: Gott sei Dank.
5: Ah, sei gesund, Herr Josef. Taky nás přišel einladovat na tu jejich fidlovačku. Ale copak? Copak tu stojí úplně štajf?
0: Váš pan otec má takový šílený nápad.
5: Wirklich?
0: Chce, aby se můj tatík naučil německy a oženil se s vaší Gertrudou.
5: Vátr, je to pravda?
1: Český jazyk. Nerad to říkám. Jako univerzálního žida mě to přímo bolí. Je sice libozvučný, ale domluvit se v něm je prakticky nemožné.
5: No to je tedy i brašu. Doufám, Josef, že nebudete takový nápady podporovat.
0: To se spolehněte.
5: Jak ho mohlo napadnout, že já bych Irgendwann dovolila, aby si naše Trudy vzala nějakýho Čecha? No záganzi, Josef, co pak si německá Němka může vzít českýho Čecha?
0: Mně by spíš vadilo, že by si tak mladá mohla vzít tak starýho. Ten Čech a ta Němka by mi tak nevadili.
5: Gott mit uns. To já jdu sofort naší Gertrudě meldovat, co si ten její Grossvater vymyslel za pitomost.
7: Josef.
0: Gertrudo.
7: Brzy.
0: Co? Co bude brzy?
7: Jazyk.
0: Ano, už brzy český jazyk budeš znát, viď?
7: Brzy jazyk nazývaty, ozývaty se.
0: Ne, ty umíš vybraná slova pozl. Miláčku, ty jsi takovej talent.
7: Být, býty, kobila, být.

0: Dick.
1: Gertrudo, miláčku, tvůj dědeček naznačil mýmu tátovi, že ty miluješ nějakýho Čecha. A tatík se hrozně rozčílil. Znáš ho, jaký on je zarytej Čech? Zarytej Čech!
2: Já.
1: Ale neboj se, zatím netuší, že ten Čech, který ho miluješ, jsem já.
2: Já.
1: Víš, on netuší, že jsem to já.
2: Já.
1: Ano, já.
2: Já.
1: Ano, já. Ale neboj se, až přijde čas, tak uvidíš. Řeknu mu, miluju Gertrudu a jestli budeš naší lásce bránit, tak si tu ševcuj sám. Já se seberu a jdu.
2: Jdu?
1: Ano, seberu se a jdu.
2: Jdu?
1: Jdu.
2: Ich?
1: Ano, chápu. Možná, že tomu nevěříš. Ale jednou to na mou duši udělám. Ale teď už musím do dílny. Táta by mě hledal. Nashledanou, miláčku.
3: A šustermástr Kajetán. Náda si šen. Oni jeden starý kozel, oni se nešémujou. Oni jsou z těch fidlovačky tak ausrzik, že začnou myslet na mladý kuzátko. Oni se donšajne jeden kurkaj sebrat a pustěj ty trotloviny z jejich volský hlavy.
4: Co to mlela? Starý kozel, mladý kuzlátko, volský hlavy. Teď my už jsme maso na žranici objednali u Hubínka.
5: To si nevšímali, pan mistr. Co to nesou?
4: Tady jsem vám přines pár poznámek, co by v té naší ševcovské hymně, kterou nám za 3 zlatky složíte, mělo asi být.
5: Já jich musím zklamat, herr Schustermeister. Mně nic českýho nenapadne. Já nevím, čím to je, ale já mám v hlavě samý německý nápady. Mimo to mi Schneidermeister Jammerwald dává 4 zlatky. Ale to neříkám, že to je příčina těch německých nápadů, to dodávám jen pro úplně.
4: Pořád jsem nevěděl, co myslíte tím univerzálním židem. Ale už mi začíná pomalu, pomaličku svítat. Je to takový zvláštní způsob, jak se cena 1 zlatky vyšplhá na zlatek 5. To je jasný. Ale potřeboval bych osvětlit ještě nějaký detaily. Při normálním smlouvání se přece přihazuje po 1 zlatce. Ale já, jestli si dobře vzpomínám, jsem začal na 1. Vy jste to hned vytáhl na celý 3. A teď zase to ženete, nebo jak my Češi říkáme, špunujete, rovnou na 5. Čili, počkejte, musím se soustředit. Vy vlastně tím univerzálním způsobem jedete nahoru po 2 zlatkách, místo po 1.
5: To jim můžu vysvětlit, herr Schustermeister. Celý trik spočívá v tom, že jsem to proložil druhým subjektem. V našem případě Jammerweiler. Čili oni, pan mistr, nabídnou 1 zlatku. A já všimnou si, nepřihazuju nic. Přihodí druhý subjekt. Jammerwald, taky 1 zlatku. Já v tom jakoby nejedu, já jim tenhle fakt, pan mistr, pouze oznámím. Oni teď, samozřejmá věc, nemůžou k té svý 1 zlatce přihodit jen 1 zlatku. To by se odstnuli na stejný úrovni s Jammerwaldem. Čili patová situace. Oni musí, Kajetán, přihodit 2 zlatky. Ale nemusí se trápit, že jsou nějak zvlášť škodnej. Druhý subjekt, v našem případě Jammerwald, je na tom stejně. Jede nahoru stejně jako oni, pan Kajetán, taky po 2 zlatkách. Já to nechávám čistě na nich 2 a stojím noblesně stranou. Tento univerzální židovský trik mi můj otec na smrtelný posteli velmi levně prodal.
4: Takže takhle, pane Mareš. 5 zlatek je moje poslední slovo. Složíte tu hymnu a už žádný další univerzální smlouvání. A podáte mi na to svou univerzální ruku. Platí?
5: Platí. Tak ukážou, co mají.

0: Tady hučej na lučinách vody, tady šuměj lesy, po skalinách. Víte, co je to za krásu?
1: To v Uhřích nebo v Německu taky. O mý rodný Haliči ani nemluvě.
0: Člověče, byl jste někdy tady v Čechách na jaře v sadě? Viděl jste, jak se tam skvěje květ?
1: No tak to už je lepší. To už se mi začíná líbit. A možná, že bych ve svém notesu našel i pár zajímavých věciček navrch.

0: Poslouchaj, pan mistr, jak tak o té jejich hymně přemýšlím, slyším to tak nějak bojovně. Víte, takovej říznej, jak vy Češi říkáte, marš.
1: Co to povídáte, marš? To musí být pomalý a táhlý, přitom musí všichni Češi plakat.
0: Plakat? No dobře, jak chtějí. Měl jsem sice v hlavě takovou pěknou pochodovou muziku, ale když to chtějí pláči, bude to k pláči.
1: Ale pořádnej pláč, pane Mareš, bude plakat za 5 zlatek.
0: Já vím.
1: Myslete na to. Pojem.
0: Auf Wiedersehen, Herr Schustermeister. Guten Tag, Herr Schneidermeister.
2: Ich habe hier ein paar Notizen, wie die Schneiderhymne aussehen muss. Also so etwas. Wir sind tschechische Germanen und Böhmen ist unser Vaterland. Hier sind wir zu Hause. Wir lieben Böhmen und kein tschechischer Tscheche kann dagegen etwas machen.
0: Hören Sie, Herr Jammerwald, ich habe eine schöne Musik im Kopf, einen echten Parademarsch. Hören Sie zu.
2: Schnell und grob. Es muss fein klingen. Fein und langsam. Verstehen Sie?
0: Fein und langsam. So etwas?
2: Das ist zu langsam. Ein bisschen schneller.
0: Naja, wie Sie wünschen.
2: Also, grüß Gott, Mareš.
0: Grüß Gott, Jammerwald. Vítám, Josef. Tak co, už jste to rozmyslel s tou němčinou?
3: Co vás napadá? Vůbec jsem o tom státu nemluvil. On se ženit nechce. No to a aby se kvůli tomu učil německý.
0: Myslel jsem, že on už pochopil.

0: pochopil, že nejde o něj, ale o něj. A když on pořád neví, že jde o něj a ne o něj, tak už o něm ani o něm nebudeme mluvit.
1: Gertrudo! Gertrudo!
2: Josef!
1: Gertrudo!
2: Že!
1: Ne!
2: Že!
1: Ne!
2: Aber Josef, was ist passiert? Warum weinst du?
1: Já si tě vůbec nezasloužím. Já nejsem hoden, abych ti zavázal třevíček.
2: Was sagst du?
1: Já nejsem hoden, abych ti pomohl do kabátu.
2: Josef, ich verstehe nicht.
1: Já nejsem hoden, abych ti něco podal, když ti něco upadne. Já jsem tak šťastný, že ty jsi taková. Já jsem tak nešťastný, že já jsem takový.
3: Uklidnil se Josef a pomalu a zřetelně mi pověděl, o co tady konkrétně jde.
1: Pane Mareš, já si ji nezasloužím. Ona má takovej talent.
3: Talent? Na co má talent?
1: Na český jazyk. Pane Mareš, ona umí ř...
2: Ř.
1: To neumí žádný Němec na světě. Ona má takovej talent.
2: Ř.
3: No jo, menš. Ona má obrovský talent, ale když chce vědět, co on tady blábolí, tak musí dojít pro mě. Takovej talent je na prd.
1: Já nejsem hoden, abych jí něco podal, když jí něco upadne. No,
3: tak už to nechám. Kouknou lidičky, jak oni si to svoje manželství představujou. Já jim přece nemůžu v jednom kuse stát u postele, abych jim překládal, co oni si tam budou pod duchnou šuškat. Ona má sice obrovský talent, ale ona se v tom tempu, v kterým se učí česky, ona se s ním domluví tak za 20 let. A to budou nejvíc ty základní věci. Takže nemají hulit v kuchyni, nebo šlapat na schody, když jsou zrovna umytý. Takový subtilnější záležitosti, jako je třeba souběžný mimomanželský styk. K takovým věcem se dostanou, jestli vůbec, až na samém sklonku života. Což pak už možná nebude zas tak aktuální. Takže ze strany jejího talentu v oblasti českého jazyka to vidím dost černě. Bylo by tady samozřejmě druhý řešení. Ze strany jeho talentu v oblasti německého jazyka. Jenomže to on v češtině ne a ne pochopit a německy on neumí.
1: No jo, německy nerozumí tatík ani slovo.
3: Teď to říkám. Takže počítal se mnou ty překážky. Tatík jim nepožehná, Mastílková jim nepožehná a já nad jejich jazykovým talentem lámu hůl.
2: Es tut mir leid, Josef, aber du willst mich jetzt einkaufen gehen lassen müssen.
1: Cože?
2: Einkaufen gehen lassen müssen.
1: Aha.
2: Schau, Liebling, meine Tante will mich als Jammerweilbraut zu sehen. Also, sie lehrt mich kochen, aufräumen, Geschirr waschen, nähen, sticken und auch einkaufen. Verstehst du?
1: Ano.
2: Aber nur keine Angst, mir liegt nichts an Jammerweil. Ich lerne das alles nur für dich, weißt du?
1: Aha. A když se zase uvidíme?
2: Meine Tante darf aber keine Ahnung davon haben. Sie erfährt es erst, wenn unsere Zeit kommt.
1: Mohli bychom se vidět v úterý, co říkáš?
2: Ich weiß. Ich stelle deine Geduld auf eine harte Probe. Aber Geduld bringt Rosen. Hab ich nicht recht?
1: Fajn, tak v úterý.
2: Auf Wiedersehen, Liebling.
1: Naschledanou, miláčku.
4: Nazdar, pane Mareš. Tak jak to vypadá?
3: Mám pro nich, pan mistr, jednu dobrou a jednu špatnou zprávu. ta dobrá je, že mám pro ní hudbu, a ta špatná, že k ní nemám slova. Chtěl jsem to napsat tak, jak mi to oni Kajetán říkali, ale v hlavě mi to naskakovalo jenom německy. A když jsem to přeložil do češtiny, zas mi to nesedělo na ty noty.
1: Tak ukažte tu hudbu, je to pomalý a táhlý.
3: No právě. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa.
1: A jak to tam máte německy?
3: Wo ist mein Heim? Wo ist mein Heim?
1: No a to by byl problém říct to česky.
3: Byl. Poslouchaj, v němčině mají. Wo ist mein Heim? Jo, wo i Heim jsou dlouhý slamiky na dlouhý tóny. A ty to poslouchají v češtině. Kde můj domov? Kde můj domov? Prostě nejde.
1: Zaspívejte mi to celý.
3: Wo ist mein...
1: Ale ne německy. Německy nechci slyšet už ani slovo. Zpívejte pá, pá, pá.
3: Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa.
1: To je krásný, pane Mareš. Hudba se vám tedy povedla.
2: Vidíte, mně se taky líbí.
1: Hned s tím letím k našim a hned se to bude učit.
2: Já už to umím.
1: Už vidím, jak všichni ševci pláčou. Ale koukněte ještě sednout na ty slova. Pro univerzálního žida přece nemůže být problém, v jakým jazyce to složí, ne? Notabene, když za to dostane 5 zlatých. Tak, nashledanou, pane Mareš.
5: Hermus Mareš.
0: Also sehen Sie, Herr Jammerweil, hier ist die Hymne. Den Text habe ich gerade jetzt zum Schluss gebracht. Ich lese es selbst. Ich schreibe Hieroglyphen. Wo ist mein Heim? Wo ist mein Heim? Wässer fließen auf den Wiesen, Wälder schäumen auf den Felsen. Frühlingsflora im Park blüht, Paradies auf ersten Blick. Oh, das ist das schöne Böhmen, tschechisch Böhmen, unser Heim. Tschechisch Böhmen, unser Heim.
5: Das ist wunderschön.
0: Ich war.
5: Können Sie mir noch die Melodie singen?
2: Ja, ho to naučím sama. Wir gehen spolu pryč, Herr Schleidermaster, tedy ve, und ich werde sie sama die Melodie lehren.
5: Ja, das ist eine von Ihnen. Vielen Dank, Herr Mareš. Und hier ist das Geld. 1, 2, 3, 4. 5. Das war prima, prima, Mareš. Wiedersehen.
0: Auf Wiedersehen, Herr Jammerweil. Nazdar, Josef.
1: Pane Mareš, víte, jak jste přišel s tím hrozným návrhem, že by se tatík naučil německy a oženil se s Jakubem?
3: Už je to tu zas.
1: Tak to mě přivedlo na ohromný nápad. Co kdybych se německy naučil já?
3: No to je kolosální. Něco takového bych nebyl štond vymyslel. A na to on přišel úplně sám.
1: Kde pak? Táta o tom vůbec neví. Tak se do toho dáme, co říkáte?
3: No dobře, jak chtěl. A kdy on by chtěl s tím učením začít?
1: Ale on nikdy. Ale já okamžitě, hned.
3: Myslím třeba už zítra?
1: Ne, dneska, tady, hned teď.
3: Je to na mě trochu kách, ale dobře, jak myslel. A čím bychom tak měli začít?
1: To je jedno, třeba vybranýma slovama poz.
3: To je blbost. Co takhle způsobová slovesa?
1: Třeba, to je jedno, cokoliv. Hlavně už začněte. Já už se nemůžu dočkat, až ji budu rozumět.
3: Tak, způsobová neboli modální slovesa. Nevyjadřují děj, ale vztah obsahu výpovědi ke skutečnosti v pojetí mluvčího.
0: Jasný. V němčině jich je 7. Měl by je umět z paměti.
1: Kdo?
0: On.
1: Tatí?
0: Ten, kdo se chce učit německy.
1: Takže třeba já?
0: Jo.
1: Proč to neřeknete hned?
0: Způsobová, neboli modální slovesa, nevyjadřují děj, ale vztah obsahu výpovědi ke skutečnosti v pojetí mluvčího. Jsou to dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wollen, wissen. Opakoval po mně.
1: Dürfen.
0: Hubu musel naštelovat, jak bych chtěl říct u dürfen, a pak místo u řek ü. Zkusil to.
1: Dürfen. Cože? Slyším dobře. Můj syn, můj český syn se učí řeč našich nepřátel. Slyším dobře? Ano, otče. Učím se německy. Správnýmu Čechovi se udělá šoufl z každého německého slova v hubě a on si jen tak mírnik, zdírnik řekne, učím se německy.
0: Dovolil bych si upozornit, že to jejich mírnik, zdírnik je vlastně německé mír, nichts, dír, nichts. A to nemluvím o slově šoufl.
1: Vy mlčte, vy mě nemáte co poučovat, vy, který neví, čí je, vy obojetníku.
0: Nezaměnil obojetnictví s univerzálností. Já bych se neprosil.
1: Otče, naučím se německy a ožením se s Gertrudou.
0: Nikdy.
1: Otče, my se milujeme. Nestůjte v cestě naší lásce.
0: Nikdy. A mistr, nechaj ho, ať se učí německy. Nemůžou vidět, když se mu to hodí.
1: Nikdy.
2: Mein nächster Schwiegervater, bitte.
1: Nikdy.
0: Už mi jdou s tím jejich nikdy na nervy.
1: Nikdy.

0: Co to slyším? Naši ševcovskou hymnu zpívají krejčí a dokonce německy. Co to má znamenat, pane Mareš?
1: To je krejčovská hymna českých Němců, ševcovský Čechu.
0: Ale vždyť my jsme si ji zaplatili.
2: Když to oni Němci taky, pan Kajetá.
0: Ale my byli první.
2: Když oni na mě oba tak spěchali a mě napadla jen jedna hudba. A ty slova, co mi oni Kajetán říkali, mi šly pod noty jenom v němčině.
0: Ale já to tak nenechám. To je naše hymna a hotovo.
1: Tak si ji zpívejte, ale německy. Nemáte k ní český slova.
3: Wo ist mein Heim, wo ist mein Heim?
0: Josefe, dobře poslouchej. Naučíš se německy. Ano, a k té hudbě, co jsme si zaplatili, přiložíš z němčiny do češtiny i ty slova. Poněvadž ty jsme si zaplatili taky.
4: Dobře, ale vezmu si Gertrudu.
0: Vem si Gertrudu, přinesem tuto oběť na oltář vlastně.

až se můj syn Josef, po otci Kajetán, rodovým jménem Till, naučí německy, přeloží jednou tato slova do našeho jazyka. A pak se tato krásná píseň

0: Já jsem málem zapomněl, máme tady ovšem tajné zbraně lingvisticky. Jen dál, ano?
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, Lenka Filipová, dobrý večer. Tak, jdeme k pejzánku. Ano? Oui?
1: Oui.
0: Mohu vás představit?
1: Ano.
0: Herečka, francouzská, Chantal Pouno, zpěvačka, česká a kytaristka Lenka Filip.
1: Enchanté. Víte, Bolku, že Francouzi někdy vyslovovali Lenka jako Linka?
0: Jako Linka?
1: Linka, ano, Linka.
0: Linka, ano. Jako, no to je jako v Brně taky byste byla Linka Filipovo, kytaristka, zpěvačka, bytyl, no. Jak byste byla? Možná, že to byli Francouzi z Brna, ne? To byli nějaký Francouzi z Brna, no? Jo, tam jsou, to je kousek od Slavkova. No, to se furt stěhuje. No, víte, že to je vlastně Chantal moje kolegyně z práce?
1: Samozřejmě, že to vím.
0: My spolu hrajeme několik her.
1: Ano, viděla jsem.
0: A třeba
1: Soška a královnu. Do toho třikrát, dvakrát česky, jednou francouzsky.
0: Věku jedny. Takže víte, ona tam hraje královnu, já hraju Šaška.
1: Ano.
0: Ale potom, Lenko, potom, v šatně, rozumíte, v šatně, jak se začnu odličovat, sloupávám masku Šaška, ještě trošku Šašku, protože tam jsou kamarádi, přátelé, tak ještě trošku za Šašku, potom jdeme do divadla, nebo jedeme, podle toho, kde hrajeme, a pomalu už se začínám proměňovat, přijdeme domů a tam ta proměna je dokonalá. Ano, doma, doma jsem král. Nepřekládejte, nepřekládejte. Ne? Co? Král? Totiž, abych král úklidu. My máme takovou úklidovou četu. My jsme dva. Já a já. Já si rozkážu a jedu. Už třeba nemůžu, říkám, já už nemůžu, tak se řeknu, tak si chlap, nebo ne, tak jedu zase. Ale my vlastně odbíháme, ten přístroj, ten vysavač, můžete mě podržet, prosím vás, ten vysavač? Děkuji. My trošku odbíháme, poněvadž já jsem chtěl prezentovat svůj vynález, deformátora. Francouzsky, jak se řekne deformátor, zkouší vás, jenom vím.
1: Deformátor.
0: Anglicky, neví, deformator. Kluci, deformátor, pánové, ano? Tak, budu demonstrovat na Chantal Pouno, francouzské herečce, ano? Tak, jo, už to tam chystejte. Totiž v moderním divadle, rozumíte, my nejdeme na postavu zevnitř. My používáme deformátoru, zdeformujeme ten vnějšek, ano? A potom ta herečka nebo herec si ten vnitřek dodá. Podívejte se, ano, teď. Vidíte poměrně sympatická tvář?
1: Ano.
0: A teď se pomalu začíná naňanit. A naňaní se. Tak a teď, Lenko, teď,
1: ne,
0: Lenko.
1: Ne, ne, ne.
0: Lenko, musí,
1: v žádném případě.
0: Musíte.
1: Ne.
0: Jsem vynálezce a potřebuji to. Pánové, držte ji.
1: Ano?
0: Lenko, to vám bude slušet, nemyslete si.
1: Ano?
0: Ano.
1: No, aha, takhle.
0: Tak, a Lenko, tady máte kliku.
1: To je jak u zubaře trošku. Ježišmarja.
0: Opatrně?
1: Ano.
0: Tak, kamera je tam, Lenko.
1: Tam?
0: No můžete, ještě bych, je. Já bych ještě deformoval, ano.
1: Já slím tam trošku.
0: Ne, to... nevadí.
1: Není to vidět?
0: Není vidět, z zadní řady nevidí. Jo, krásně. A tady. Krásně, Lenko. Takhle, hejte už tak, krásně.
1: Ne, nebude moc zpívat takhle. Tak?
0: Že nebude moc zpívat?
1: Co?
0: Ale ano, můžete zpívat, ne. Ale spíš v rozhlase.
1: Já to si nejsem.
0: Ano, to se vám.
1: Ça me déforme pas trop? Tu crois pas?
2: Ça tire un peu la bouche.
0: Mais je ne sens
1: pas très bien à l'aise, hein, tu vois. Oui, c'est un peu mal.
2: Louis
0: Franzos.
2: Ça a grandi la bouche, ça fait mal.
1: Oui. Mais dis-moi pourquoi il nous a fait ça. Mais non, ça m'a frappé, hein.
2: Parce qu'il aime déformer les autres.
1: Ah, bon.
0: Přeložím, přátelé. Lenka říká, vám to ale Chantal sluší. Chantal říká, vám snad ještě víc než mě. Lenka říká, já bych to nosila do smrti. Chantal říká, já snad ještě díl. Ten Bolek, to je teda chlapí. To je chlap něžný, drsný, chlupatý, mužný. My ho sníme, říkají děvčata.
2: Co kecáš, ale?
0: Já překládám, co říkáte.
1: Ne, ne, ne, my toto vůbec neříkali.
0: Ale protože ňuhňáte. Tak obrátíme list. Obrátíme list, vážení přátelé. Nyní Lenka Filip nám zaspívá píseň francouzskou.
1: No.
0: Francouzsky. V mém deformátoru.
1: V žádném případě. V tomto přístroji nikdy.
0: Lenko, ale
1: ne,
0: to
1: ne,
0: by byla...
1: Ne. Volku, já mám spíš takovou prosbu, takové přání, kdybyste mi uvedl francouzsky.
0: To mohu.
1: Ale v deformátoru.
0: Co? No, uděláme kompromis. V deformátoru, abych neskazil legraci.
1: Ne.
0: V deformátoru, ale česky, ano?
1: No,
0: to jsem nevěděl, že před tolika lidma se budu deformovat. No tak už se pomalu deformuji. A je, už to je. Vážení přátelé, dovolte, abych uvedl Lenku Filip. Ježíš, já mluvím úplně s francouzským přízvukem. To je neuvěřitelné. To by se mohlo používat na jazykových školách jako pomůcka. Ta výslovnost je dokonalá. Lenka Filip va chanter une chanson française de Francis Cabrel. Je l'aime à mourir.
3: James!
4: Prosím, pane.
3: Už prišla jar, James?
4: Neviem, pane, stromy ešte nekvitnú.
3: James! Ty sibírska samohonka! Ja sa ťa nepýtam, či už kvitnú stromy, ale či už prišla jar.
4: V tom prípade jar ešte neprišla, pane. Iba vaša pošta.
3: Aj s poštárom?
4: No nie, pane. Odvtedy, ako ste toho chudáka použili ako pohyblivý terč pri streľbe harpúnov, tak sa tu už neukázal.
3: No dobre, James. Tak mi prečítaj, čo mi kto píše.
4: Áno, pane. Píše vám barón Fusakil, že vraj vás bude žalovať.
3: Nehovor, James. A prečo?
4: Za ten nápis, ktorý ste mu ráčili nakresliť na jeho rodinnú hrobku. Minolta a jej ľudia, pane.
3: To ma inšpirovala tá reklama. Najskôr som tam chcel napísať, že je to anglický Disneyland.
4: Barón Fusakel ďalej píše, že keby sa toho bola dožila jeho pani matka, tak sa v hrobe obráti.
3: Tak teraz tam môže rovno fungovať ako ventilátor. Čo je tam ešte, James?
4: Akási ponuka, pane. Firma Hegedish a syn z Talianska vám ponúka nezamrzajúce kvety, ktoré kvitnú až do zamrznutia.
3: No na čo by mi boli? To nech si kúpi Fusakel do Disneylandu.
4: Juj, a ešte vám tu ponúkajú akúsi kojeneckú vodu, pane.
3: Kojeneckú vodu? A preko?
4: No najskôr pre kojencov, pane. To sú takí malí, holohlaví ľudia, čo ešte nejedia meso, pane.
3: Nevšimol som si, že tu máme aj takých, James.
4: No, nemáme, pane. V tom prípade vraj môžeme túto vodu použiť ako preháňadlo pre dobytok.
3: Preháňadlo?
4: Áno, pane.
3: Ty myslíš, James, že naše sliepky sa pomaly pohybujú?
4: Prepáčte, pane, ale sliepky nie sú dobytok.
3: James!
4: Áno, pane.
3: Ty najmladší z rodu Ulianovcov. Háda ma nechceš poučovať.
4: Prepáčte, pane, nechal som sa uniesť.
3: Veď preto, James. Můžeš čítať ďalej.
4: No, je tu akýsi dopis zo Slovenska, pane.
3: Zo Slovenska? Ukáž to, James.
4: Prosím.
3: Aha! Hardy!
4: Prepáčte, pane, to je poštová známka. Píšu vám z úradu vlády a ďakujú vám za skvelú reprezentáciu nášho veličenstva, pane.
3: Ach, Slovensko. Rozkošná krajina. A tí ľudia, akí boli milí, pokiaľ boli triezli.
4: Áno, pane, veľmi sa vám to páčilo. Len škoda, že ste si tam nikoho nevedeli zapamätať.
3: Ja za to nemôžem, James. Keď tí ministri sa tam striedali tak rýchlo. Keď som mal pracovný obed s premiérom. Už som si myslel, že keď dojeme polievku, tak na druhý chod tam príde niekto iný.
4: Ako sa však ukázalo neskôr, boli ste jediní, ktorý sa toho obával, pane.
3: Škoda, že tam nikto nevedel po anglicky, James. Mohla to byť s nimi sranda. Vyzerali tak zábavne.
4: Obávam sa, pane, že vaša dobrá nálada nebude mať dlhé trvanie. Píšu vám aj z daňového úradu. Vraj by ste už konečne mohli zaplatiť dane. 11 000 libier.
3: Ja? Že mám platiť dane? A za čo?
4: No, za polia, statky, zámok a iné majetky, pane. Tak to tu píšu.
3: A my máme polia, James?
4: Mali sme, pane, ale potom sa vám nechcelo dívať, ako po nich chodia traktory. A dali ste z nich urobiť močiare, pane.
3: A teraz tady už dúfam nechodia.
4: Nie, pane, doteraz tam stoja. Aj s traktoristami.
3: James, ty tiež platíš dane?
4: Ale, pane, veď ja nič nemám. Aj tranzistor ste mi ráčili odobrať.
3: James! Ano. Ty mongolský kozmonaut! Veď som ti ho potom vrátil. Potreboval som iba baterky.
4: No, viem, pane, stavali ste si elektrický vláčik.
3: Tak ty neplatíš dane, James.
4: No,
3: mohol by som ťa udať. Pôjdeš do basy. James, a budú tam obťažovať černosy. Ak tam nebudú, tak ich tam pošlem.
4: Ďakujem, pane. Vždy som túžil po teple domova.
3: A kto mi povie rozprávku pred spaním, James?
4: Joj, skúste zavolať Lady Fusakelovú, pane. No nebude to prvýkrát.
3: Fusakelka. Zase mi bude rozprávať o 7 trpaslíkoch. Vieš čo, James? Ja ťa neudám.
4: Skvelý nápad, pane. Takže všetko hodíme do ohňa ako obvykle.
3: No samozrejme. Hádam by si nechcel platiť. A ak sem ešte náhodou potrafí ten drzý poštár, tak mi ho pridržíš, James. Stojáci terč už sotva miniem.
2: Tedy telefon prý vynalezl nějaký Bell. Já o tom ovšem vím Bellu. Říkají, že se jmenoval Graham, vida. Já jsem si vždycky myslela, že Graham byl pekař. No někdo telefon vynajít musel. Ať to byl, kdo byl, vynalezl lidstvu mnohé. Dosud netušenou možnost, jak páchat omily, stejně jako do té doby nepoznanou slast. No telefonuje se hojně. Telefonují ženy, muži i děti. Já jsem znala jednoho člověka, který naučil telefonovat i papouška. Ale musel ho dát pryč, protože on ten papoušek měl celý příbuzenstvo v Jižní Africe a kdykoliv byl sám doma, utrácel strašný peníze za mezistátní hovory. My ženy telefonujeme rády a dobře. O mužích to říci nelze. Mám známého, který telefonuje takto. Jo, jo, aha, jo, jo, jo, aha, aha, tak ahoj. Zábavička, že ano? No ale abych nekřivdila, jsou mužové vynalézavější. Jednou v noci jsem vytočila špatné číslo, volala jsem své kamarádce a probudila jsem neznámého muže. Omlouvám se mu, jak dovedu, a on mě povídá, ale vůbec nic se nestalo, slečno, já jsem stejně musel stávat. On zvonil telefon. No samozřejmě, všechny ženy nejsou k telefonování stejně nadané. Míra talentu se už projevuje v raném dětství.
5: Haló, tady Zdeníčka Pajutová, nashledanou.
2: No, ze Zdeníčky patrně nebude přebornice. Uplatnili se jako telefonistka, jedině tak v nějaké závodní ústředně. Jo, to Karlička Číšková, to je jiná.
5: Haló, tady Karlička Číšková. Tatíček není doma a mamička taky ne, jsou oba v zaměstnání, aby mi mohli koupit líže. Ano, prosím, já jsem sama doma. Vlastně mám tu ještě Boženku. Ta nemůžete chtít Boženku k telefonu, Boženka je pana. Já bych vám řekla básničku. U hájíčka blízko peček leze malý mraveneček. Je to ale neposeda, bez práce se žít nedá. Vezmi z tého mraveneček, táta čeká na chobečku. Staví, staví, mravníče, ty ho budeš stavět příště. Haló. Haló, to je strašně, jak ten telefon zlobí, zase se to přerušilo.
2: Ve věku prvních lásek se talent rozvíjí a oplodňuje praxí. Nesmělá dívka hovoří se svým milým ve tváři růměnec.
6: Jarouši, říkej mi něco, říkej. Ne, to neříkej, co to říkáš. Tak říkej.
2: Dívka smělá dokáže divy i s asistencí kamarádek.
7: Haló, dobrý den. Dobrý den, to je pan Gott. Dobrý den, pan Gott. Já vám musím říct, že vás děsně zbožňuju. No to vaše vlasy a oči a vůbec. Hele, neměl byste čas ve středu? No jako, že bychom si popovídali, no. Já totiž taky zpívám, no. Já už jsem měla dvakrát něco s vlasy v chalabička, nesmí se. Cože? Jo, vy byste se fakticky sešel. No, tak to já nevím, tak třeba v 6 hodin u divadla, jo. Cože? Já nevím. Koho že přivedete? Nějakýho Toma Jonesa. No to je jedno, já to řeknu Slávině, ty je to celkem fuk.
2: Jedna dívka zaměstnaná léta v meziměstské centrále vařila druhý den po svatbě vajíčka na měko. V rozrušení zdvihla pokličku a pravila do hrnce, haló, 3 minuty, vaříte se dál? No ale to už patří do oblasti anekdoty. Jako jedna anekdota o uklízečce, která uklízejíc v jistém úřadě po malířích, zdvihla tam telefon a pravila, tady dneska nikdo není, tady se dneska pracuje. No ale dejme tomu, že voláte do jiného úřadu a číslo příslušného referenta je permanentně obsazeno. No není vyloučeno, že onen referent má doma hodnou ženu a zatímco vy si rvete vlasy, on poslouchá toto.
5: Ty Karlí, oni nám to uhlí nevezou, no. A říkali, kolem 11. hodiny a před chvíli byli u Vomáčku a zase odjeli, tak já ti nevím, co mám dělat, no. No jestli tam nemám zavolat, nebo jestli tam nemám zajít, nebo jestli mám být doma, já ti nevím, no. Je ty Karlí, počkej, teď něco jede, tak já se povám, jestli to není to auto s tím uhlím, jo? Tak počkej chvíli u aparátu, jo. Ty Karlí, tak to bylo auto s uhlím, no, no. A jak jsem ti koukala, tak ti to bylo moc pěkný uhlí, no, no. Jsem na ně měla zavolat, viď? Já ti nevím. Oni by mě snad ani neslyšeli, no. Když to taky vezou i nem, viď? Hele, Karlí, nemohl bys přijít domů? Jo, ty nemůžeš. Když nemůžeš, to teda nepřijdeš, no jo. Ty, Karlí, počkej, teď někdo zvoní, tak já se jdu podívat, jestli to není nějaké to auto s tím uhlím nebo nic. Jo, počkej chvíli u telefonu, jo. Ty Karlí, tak to byla listonoška, no. A přinesla účet za telefon, víš? Tak já se tě jdu zeptat, jestli to mám zaplatit. Ne, nebo ej, co? No, aby nám zbylo na to uhlí, kdyby přijeli. Cože? Kolik to dělá? Šmarja, víš, že tě nevím. Tak počkej ještě chvíli u aparátu, já se podívám, jo. Ty Karlí, 240 korun, no. A člověk neví za co, viď, no. Tak pá, Karlí, já ti zase za chvíli zavolám, tak pá. No.
2: Je to marné. Žena v domácnosti nikdy nezíská onen suverénní styl, s jakým hovoří ženy zaměstnané v bezprostředním styku s telefonním aparátem. Haló? Soudruha Lípu? Jo, hele, Franto, já tady dneska budu muset zůstat do 7, máme školení CO, tak budeš muset skočit pro jednička do školky. Cože máš? No taky CO. No tak CO budeme dělat. Hele, víš co? Zavolej Kloupáčkovům, ať Jeníčka vyzvedne Máňa. Ať ho dá zatím ke Karáskovům, to má na cestě. Ty se stavíš u Karásku, vyzvedneš Jeníčka a ohřeješ mu párek. Hele, Franto, ale dávej bacha, jestli bude u Karásku zase víc dětí, už si Jeníčka dlouho neviděl. Hele, kdyby nechtěl párek, tak to není Jeníček. A k těmu. Já jsem pochopitelně dítko své doby. Telefonuju za všech okolností. Někdy z větší, jindy z menší chutí. I uprostřed sobotního, klidného, rodinného odpoledne. V této domácnosti si člověk na chvíli neodpočine, jenom schona, blázinec, od rána do večera. A nikdo to nepochopí, nikdo to neocení. Emilko, podrž mi ten hrnec s prádlem. Ládíku, jak to píšeš, bydlíme? No, tvrdý, vidíš? Hervo, ty roštěnky jsou taky tvrdý, ne, ne, změknou. Josef, sundej toho Mirka z okna, nebo vypadne. Hervo, to je zase sobota. To by je taky všechno fuk, viď? Haló? Nazdar, ahoj, co? No co, blbneš, mě nezdržuješ, no. Sobota jako vždycky, no. Tak co, povídej. Jak jsi daleko s Vaškem, co? No nepovídej. Tak vážení, tohle to bude asi strašně dlouhý. Tak zatím naschledanou.

0: Františku, posaďte se u nás. Moc vás tady vítáme. Váš podpis už tady máme na té stěně.
1: No já byl první dokonce.
0: Vy jste byl první dokonce. No, první jste nám to podepsal na tu cihličku, i když cihličku papírovou. Je to všechno vlastně náznak Barrandovského ateliéru. My jsme se prostřednictvím Františka Filipovského dozvěděli takovou věc velice zajímavou, že písničkář Karel Haschler nebyl jen písničkářem a hudebním skladatelem, že jeho základní profese byla vlastně úplně jiná. Zkuste nám to teď na mikrofon tady říct i pro naše diváky, filmové ctitele, protože se jménem Karla Haschlera je samozřejmě filmové dění u nás nesmírně spjato.
1: Samozřejmě. Já jsem se s Karlem Haschlerem poznal samozřejmě osobně, rozumíte, přestože bylo daleko starší, jsou to dvě generace vlastně přede mnou. A Karlovi Haschlerovi já osobně vděčím za svoji první filmovou roli.
0: Úplně první filmová?
1: Úplně, no ano, mluvím o roli, ne epizodě. Ano. Že? No, my jsme v Osvobozeném divadle samozřejmě si přivydělávali tím, že jsme chodili do filmu dělat malé figurky, nebo dokonce i statírovat, že? A já jsem jednou byl obsazen jako statista v podstatě, i když jsem byl hotový herec, do filmu, který se jmenoval Hordubalové, to je podle předlohy Karla Čapka, a tam jsem měl dělat přísedícího u soudu. A na Barrandovské chodbě se do mě zavěsil Karel Haschler a říkal, mladý muži, nechtěl byste si zahrát roličku, takovou pěknou roli, rozumíte, je to dost obtížné, prosím, ale nemusíte na to kejvnout, protože je to svým způsobem odvaha. Nám se stalo, že najednou nemáme obhájce Hordubalova. Rozumíte, to byla veliká role s obrovským monologem, až ten obhájce tam říká celou obhajovací řeč státního zástupce, tenkrát dělal Jaroslav Marvan. Čili to bylo moje první přímé partnerství s Jaroslavem Marvanem. A já jsem samozřejmě podle rady Dodi Pištěka, že jo, který byl už starý kozák, takový filmový herec, který působil vlastně v českém filmu od jeho úplných začátků, že ještě v hodně němých filmech, tak podle jeho rady jsem na to kejvnul, protože to bylo tak, to byly takový rady Dodi Pištěka, říkal, když se tě zeptají někdy ve filmu, jestli něco umíš, nikdy neřekni ne. Umíte jezdit na koni? Umím. Umíte řídit letadlo? Umím. Skáčete padákem? Skáču. Rozumíte? Až říkal, kamaráde, ono k tomu stejně nikdy nedojde, rozumíš, ale dostaneš se tam. No a já jsem podle téhle jeho rady kejvnul na to a najednou jsem se ocitl před velmi odpovědným úkolem s tou celou obhajovací řečí. No a dopadlo to dobře. Takže Karel Haschler vlastně zapříčinil moje další působení ve filmu.
0: Vy jste doslova taková legenda české kinematografie. Já občas pochytím nějaký termín, který nevím, co znamená. Třeba, jak jste říkal o tom, když se statuje.
1: Ale no, koukejte se.
0: Co to znamená třeba, když se řekne ve filmu, to je velká bedna, nebo uděleně bednu tady?
1: To jsou věci, které vznikly na pracovišti, taková ta terminologie, a tu razil obvykle, to byl znamenitý člověk a taky můj kamarád, kamerman Rod, termíny, který se ujali a dodnes se říkají. Dneska se velkému detailu říká bedna. Jestli pak víte proč. Jedna slavná česká filmová hvězda měla matinku a ta matinka s ní neustále chodila, že jo, samozřejmě, až ji obdivovala jako svoji dceru slavnou a neustále do poslední chvíle, když Rod měl namířenou kameru, že, a dělal téhle z té hvězdě detail, tak ta dotyčná matinka do poslední chvíle pořád ji upravovala, pořád ji vlásky hladila, tadyhle ještě máš něco a tadyhle ještě něco. A Rota to dožralo, pač mu lezla mu do toho záběru, říkal, mrzčá paní, dejte tu bednu pryč. Rozumíte? A od té doby se velkému detailu v českém filmu říká bedna.

0: Já bych začal, jestli dovolíte, soustředěním. Soustředění, to je taková zvláštní věc v historii divadla Na provázku. Vlastně si ho vymysleli dva režiséři divadla Na provázku, Zdeněk Pospíšil a Petr Šerhaufer. Zdeněk Pospíšil znal velitele skautu, který vlastnil Komáří louku v jižních Čechách. Ta Komáří louka se jmenovala Výborně, protože v momentě, kdy jsme tam na konci srpna přijeli, přiletěli komáři a už nás nikdy neopustili. A tam jsme bydleli ve Stanech a tam jsme vždycky rozeskoušeli inscenaci. A vždycky jsme přijeli do Brna a tam jsme ji doskoušeli. A jako první divadlo jsme měli premiéru a bylo to dobře, protože kritici se ještě nestačili vrátit z dovolených. A my jsme tam bydleli ve Stanech, byli jsme mladí, tak nám to vůbec nevadilo. Ke konci srpna už byla trošku zima, ale nedalo se nic dělat. Ve Stanu jsme se zahřáli jinými věcmi. A my jsme jednou na tom soustředění s Frantou Derflerem šli z hospůdky, protože do hospůdky jsme taky chodili vždycky po skončení pracovní doby. A vraceli jsme se a teď jsme slyšeli takový křik Petru z dálky. Petr Šerhaufer se dovedl bránit a říkal, to já jsem neukradl, to udělal Fritti nebo já nevím, pizza možná, rozumím, já jsem vlajku neukradl, jo? My jsme totiž udělali těm skautům jednu věc, no my pizza to udělal, pizza ukradl doopravdy vlajku skautům a dovedete si představit, co to je ukrást skautům vlajku, že jo? Ti šíleli normálně, jo? Taky na nás zautočili a Petra Šerhaufera to postihlo a oni ho vedli, věkový průměr měli 13 let a teď my jsme s tím Derflerem šli tím lesem proti němu a předstírali jsme, že je nás hodně. A tak jsme si stoupili vždycky za ten strom a říkali jsme, okamžitě poste, chcete do držky? No to ano, co to znamená? Okamžitě uvolně ruce. A oni, kolik vás je? Hodně. Tak oni ho pustili, utekli, Šerhaufera uvolnili a on přišel za námi a říká, rozumíš, mě vytáhli ze spaní, ze stanu, já vůbec nevím, co jde, pizza jim zřejmě ukradl vlajku, já vůbec nechápu, co si stalo, no, nedá si nic dělat, no, jsou to svíně, no, ale když už takovýhle přepadení nastalo, tak to víte, že jsme toho dokázali využít. Zdeněk Pospíšil, druhý režisér, o kterým jsem mluvil, ten zase naopak takovýhle věci prožíval, že jo, ten byl od mládí v tom skautu honěnej a teď my jsme mu řekli, hele, přepadli nás skauti, a on, sekírky do ruky. Všichni jsme vzali sekírky a teď, kde jsou? Říkám, u jídelny. Tak jsme všichni mazali kůže. Tam jsme čekali, teď tam nikdo nebyl, jo? No říkám, jdeme zpátky, proč? Proběhli u lesa, dobře. No si šli k lesu, čekali jsme u lesa, tam taky nikdo neproběhnul. Kde jsou teď? Říkám, nevím, čekej tady, my se jdeme podívat. Šli jsme s Frantou Kocourkem a Truda, to byla naše sekretářka, ředitelka, nápovědka, inspicientka, herečka, prostě na co měla zlovna při své hmotnosti chuť. A ona spala ve stanu a děsně chrápala tenkrát, jo. Nám to strašně vadilo, tak jsme vzali nože s Frantou a odřezali jsme jí tu celtu, co měla na tom stanu a ona spala pod širým nebem. Vůbec jí to nevadilo, ráno se probudila, na ní byla jinovatka a chrápala na celtu. Les a děsivě a burácivě, jo. Ale pro nás to bylo strašné pozdvižení, protože samozřejmě tyhle ty věci nás hrozně bavily na tom soustředění a nejenom to. My jsme tam měli taky někteří, nebudu říkat konkrétně kdo, ale byli tam i první začínající vztahy, že jo. Tam třeba, kdo se David směje, bývá postižen, že jo. Já nevím. Ale tam byly takové začínající vztahy. Třeba my jsme jednou s Frantou Kocourkem šli kolem jednoho stanu, který se mírně vlnil a odsud se ozývalo oh no, oh no, oh no, podpořeno takovým jako mírným zadýcháváním se a to. A Franta říká, počkej, půjdeme na příslech, jo. Tak jsme přišli k tomu stanu, kde jsme to poslouchali a furt se ozývalo oh no, oh no. Franta, moment, počkej, moje, vidíš chvilku, Miro, jo. A něco takhle vzal, já jsem vůbec nevěděl co, jo, a hodil to do toho stanu, jo. Ještě chvilku se ozývalo oh no, oh no, ty, my tady máme ježka. Teď se rozškrkl takhle ten zip na tom stanu, vykoukl ten postižený a říká, jste ale prasata. Vyhodil toho ježka z toho, zaškrkl ten zip a zase, oh no, oh no. Zvolím další téma, zvolím dalšího režiséra divadla Na provázku a tím byl Zdeněk Pospíšil. Říkám byl, bohužel už mezi námi není, ale kdybych jenom vzpomenul na to všechno, co narežíroval, tak by to úplně stačilo na dějiny divadla. Ale Zdeněk Pospíšil to byl vzácný člověk, pro mě dvojnásob, protože mi svěřoval hlavní role a já jsem ho měl moc rád. Kamarádili jsme se velmi a já jsem byl dost často u zrodu toho, co Zdeněk chystal, ale musím taky říct, že to byl cholerický člověk. Byl to člověk výbušný, energický a expanzivní a dokázal udělat neskutečné věci. Například se svým tatínkem, který byl významný stavitel, postavil řadu přehrad v této republice, stavěli jednou verandu k domečku a když už ji měli celou hotovou, tak jeho tatínek stavitel mu říkal,
1: dej tam Zdenečku 500 hřebík, to bude lepší. A Zdenek řekl, ne, to stačí, tatínko, to, co tam je, to úplně stačí. Ale já si myslím, že Zdenečku ta 500 to určitě jako pojistí, víš? Ne, já si myslím, že to stačí naprosto, v pořádku. Zdendo, já ti říkám, dej tam 500 a víc už nemusel říkat. Zdeněk vzal sekiru a rozbrátil tu drangu na cimpr-campr, jo? To byl Zdeněk, samozřejmě, jo, tohle to on dokázal. On si vždycky našel nějakou zálibu. To platilo týden. Týden prostě vždycky něco miloval, za týden to opustil a tak třeba se dal do chování rybiček, že jo, akvarijních. My jsme v Itálii na zájezdu koupili samečka a samičku z Amazonky. On říkal, přijedeme s tím zpátky, oni se vytřou, jo, a budou nás živit, celý divan. Za tím účelem koupil spoustu akvárií a naplnil to vodou. A my jsme přijeli z té Itálie, jsme jeli tím autobusem, tak jsme dojeli do Udine a tam zdechnul sameček. A potom jsme přijeli do Mikulova a tam zhebla samička. A tak on přijel zpátky domů, ty akvária tam plný body a on to rozmlátil všecko prostě a vytopil bolka polivku, který u něj bydlel v podnájmu tenkrát. To další období měl nutrie. On udělal potok za domem na Lesné, kde bydlel, pouštěl tam vodu z vodovodu, vytvořil potok, jo. Tam udělal kotce, nutriema to naplnil. Pak začal pomalu pochybovat o tom, jak to vlastně s tím chovem je. Pak dokonce od kožešníka si nechal zjistit, kolik kožichů se z toho vyrobí. Oni mu řekli, to bylo tak na čepicu akorát. Tak to přivezl autem k tomu našemu divadlu a říká, běžte tam dolů, vyberte si každý nutriu, protože je to dobrý na jídlo, jako jo. On tohle to nosil i do divadla samozřejmě sebou, tu náladu, i to, co zrovna prožíval, to, jakým způsobem zrovna něco obdivoval. My jsme tenkrát zkoušeli pohádku Máje, to byla úžasná věc v té premiéře, ta pohádka Máje byla něco fantastického. Já jsem hrál Ríšu už proto, to bylo fantastické taky, že jo, já jsem hrál Milovníka, z toho vidíte, že to bylo dávno. Iva Bitová hrála Helenku, do té jsem se permanentně zamilovával celou dobu, co jsem byl na provázku, ve všech hrách jsme spolu hráli partnery a já jsem jí zpíval krásný písnička. Ten Zdeněk nevěřil tomu, že to dopadne dobře. A když bylo před premiérou, tak řekl, nechám vás v tom, sami si to vyžerte, já na to nemám náladu a odešel. Jo? A my jsme odehráli to premiéru, lidi tleskali, křičeli bravo a volali jeho jméno a my jsme mu volali domů, ať přijde. A on přišel a byl od těch nutrí celý takový a teď tam chodil, oni mu všichni gratulovali a říkali mu, Zdenku, to bylo úžasné. On říkal, že se mi dělá telegraci, ne? Říkal, ne, opravdu, to mysleli všichni vážně. Když jsme potom začali zkoušet Baladu pro banditu, jo, to bylo nádherný období. Balada pro banditu, to je pro mě jedno z nejkrásnějších období v životě vůbec. Miloš Štědroň, když začal skládat písničky pro muzikál Balada pro banditu, to bylo něco. My jsme se Zdenkem, já jsem říkal, že jsme k sobě měli blízko, chodili k Milošovi domů a vždycky jsme kontrolovali, co složil. Teda Zdeněk to kontroloval, já dělal doprovod. My jsme tam přišli a Zdeněk říká, tak co máš novýho? A ukáž to. A Miloš přehrál na klavír. Ani tak nehoří svíčka farářovi, jako se bělají moji milé nohy. A Zdeněk už brunátněl. Říkal, co to je tohle? To co to je? Tohle to je western. Víš, jak vypadá western, rozumíš? Viděl jsi někdy film Mackinovo zlato? Tam lítá kondor, rozumíš? A do toho jde melodie. Tohle mě napiš, ty blbečko. Roztrhal mu ty noty, vyházel mu to z toho okna, jo? Ale co na tom bylo nejpodstatnější? My jsme druhý den k tomu Milošovi přišli a on sedl ke klavíru a zahrál Ani tak nehoří svíčka farářovi, jako se bělají moji milé. A tohle to složil na základě těchto připomínek, čili to mělo prostě... To bylo úžasný prostě. My jsme potom začali točit film Balada pro banditu. Musím říct, že tam jsem se poprvé v životě potkal s dirigentem, který se jmenoval František Belfín. Já jsem to vždycky četl na konci titulku u každého českého filmu. Fizio, filmový symfonický orchestr, dirigoval František Belfín. Mě vždycky vrtalo hlavou, proč se ten člověk nemenuje Delfín? V tom studiu jsem to pochopil. Tam přišel takovejhle pán, měl takhle vysokou stoličku, funěl, takhle si na tu stoličku vysápal, jo. Teď si tam vzal si takhle taktovku, před ním seděla skupina Greenhorns, kterou si vybral Zdeněk, pospíšil do toho filmu, a pan dirigent Belfín udělal. Stop. 24. takt, banjo hraje Cis, proč?
0: Marko Čermák říká, že se trošku přehmátl.
2: Dobře, tak ještě jednou. Stop. 86. tak housle hrajoucí z jakého důvodu?
0: Jsem trošku tam vzal jiný tón.
2: Dobře, tak ještě jednou. Stop. 286. takt, basa hraje as, z jakýho důvodu?
0: Jsem tam jinak dal prsty.
2: Tak pánové, až se to naučíte, tak zase přijde.
0: No jo, a my jsme Zdenkovi byli vděční za to, že nás seznamuje s těma dle lidma. To bylo skvělý, protože neuplynuli ani dva dny a přišli pánkovci, jo? Vokální soubor Lubomíra Pánka, všichni víte, o čem mluvím. Ti přišli do studia, stoupili si tam a začali, oni jsou profesionále, to jsou listaři, že jo, všechno. Oni to tam prostě rozhodili na to a říkali, jedem, jo, puste to, znám základy. A ty to tam měli poskládaný, že jo, a teď začali zpívat ty sbory. Teď to chviličku jelo, najednou se do toho studia pozvalo.
3: Kdo to tam zpívá, který idiot, vy jste se zbláznili, co pak takhle vypadá, Vester, já vás zabiju.
0: To všechno stuhlo, teď nikdo nevěděl, co se děje, jo. Ta paní, co zpívala ten hlavní sbor, říká tomu panu Pánkovi, běž, Lubomír, a podívej se, kdo to tam zve. Lubomír šel. Přišel do té režie, tam seděl takový stichlý hudební režisér za pultem, vůbec ani nemrkal. Vedle něj stál skladatel Vlastimil Hála, který dělal dohled nad Milošem Štědroněm, protože ten ještě nesměl sám do studia.

0: Zajadlej! Jadlej!
1: Jadlej, jadlej, jadlej. No správně, vrať se zpátky a takhle to bude zpívat. To bylo neskutečný, pač oni se vrátili zpátky do studia a zpívali to v těchto těch intencích, pak se tak zkamarádili, že po všech těch písničkách chodili vždycky za tím Zdeňkem Pospíšilem, říkali, pane režisére, bylo to takhle správně?
0: No, nebylo to špatný, ale ještě byste mohli trošičku přidat, no uvidíme příště,
1: Bylo to bezvadný. Já jsem říkal, že pro mě to bylo jedno z nejšťastnějších období v dosavadním mém životě. Vzpomínám na to rád. A vzpomínám na to rád také kvůli jednomu člověkovi, kterého bych speciálně rád přivítal. Protože tento film režíroval a prosadil do dramaturgické linie tehdejšího Barandova režisér Vladimír Sýs. Vladimír, já tě vítám.

Vladimír, si ten váš potlesk nesmírně zaslouží, protože prosadit to v tehdejší době do dramaturgické linie, no to bylo opravdu něco. A já si myslím, že jsme toho všichni využili, jak se dalo. Samozřejmě víme o těch chybách, že Vladimír, že si budeme nalhávat, který tam jsou a tak, ale s odstupem času hodnoceno dnešními měřitky vlastně už to oslovilo několik generací a to samo o sobě je přece nádherné. A ty písničky zůstaly živé dodnes a mě to strašně těší. A s Vladimírem to nebylo taky jednoduchý, nemyslete si, jo. Já teda jsem přišel první den, poprvé jsem se kontaktoval s filmem, točili jsme to odzadu. Já jsem nikdy v životě předtím netočil a teď najednou mi řekli, že to budu točit od smrti Nikoly Šuhaje. A ještě ke všemu mě Vladimír řekl takovouhle připomínku. Rozumíš, ty tam jako přijdeš, vlastně jako takhle to podívat, jako by taky já. A teď on jako by projde, a teď asi jaký kurci zapomněl papriky včera koupit, no ale to nevadí, ale do toho proběhne, teď se takhle jako by otočíš, a teď on jako, tohle teď přiběhnou ty zbojníci, udělají ta, on lehne, je mrtvý, jo, rozumíš, jo. No, to byla připomínka k víno, jo? Já jsem teda trošku z toho byl zpočátku jelen, ale pak jsme si všichni zvykli a naučili jsme se Vladimíra vnímat a dopadl ten film tak, jak dopadl, ale on taky, Vladimír, je pěkný sedmilhář, já si ho proto vážím, protože my, když jsme se potkali a teď on najednou řekl, já zavolám zítra Ele, jo? A my na něho koukali a až teprve za chvilku jsme zjistili, že myslí Elu Fitzgerald a myslím si, že on lže, prostě, ne, to je jeho kamarádka. Pak řekl, že to vyřídíme s Armstrongem a on se s ním zná, prostě, jo. To jsou takovýhle úžasnosti, které jsme s ním potkávali dnes a denně. Teď navíc on nám vyprávěl takový příběh, jo, on nám říkal, že jsme byli v Číně, že jo, tam rozumíš, tam lítali špačci, jo, byly tisíc, co byly desetitisíc, miliony špačků, teď to nalítávalo na ty vinice, že jo, a teď oni ty Číňani, oni to nezabíjeli, takže by to stříleli, oni to utleskali normálně. Ten Číňan, on dostal úkol, každý Číňan, že utleská 10 špačků, to akorát tak vyšlo, že jo, matematicky, no. Oni tleskali, že jo, a ty špačci, oni nemohli sednout, tam oni popadali mrtví všichni. A my jsme na něho zírali a Bolek Polívka, který je ornitolog, tak mu říká, prosím tě, Vladimír, no ale... No. Hrgo, ty tam museli být taky rorís a raroch a síček a vlaštovka a koňadrá, to... Ne, tam byli výhradně špač. On to taky málo kdo ví, ale Vladimír Sýs, to je první nositel titulu Zasloužilý mistr sportu. Což je neuvěřitelný. Já bych se to taky nedozvěděl, ale Vladimír měl vypečeného bratra Radka, vynikající basketbalista, taky už nás poslouchá z obláčků. Ale to byl člověk, který říkal, on Vladimír totiž, on slezl jako jeden z prvních českých lidí vůbec a z režisérů určitě první 8000 v Nepálu, že jo? A říkám, no neblázně. Říkal, jo. Oni ho do 7000 vyvezli jeepem a od těch 7000 ho nesli šerpové. On přišel nahoru na ten vrchol, tam udělal dvakrát. Oni ho honem snesli, zase těm jeepům, pak ho svezli dolů, tam už čekal odsloň, to byl šéf tenkrát ČSTV a ten mu dal oznak, zasloužili mi to. Takže Vladimír, my ti ještě jednou děkujeme za to všechno, co jsi pro nás udělal. Já, jestli dovolíte, tak se teď zase vrátím zpátky ke Zdeňkovi Pospíšilovi, protože musím říct jednu podstatnou věc. Zdeněk nejenom to, že s námi krásně pracoval v divadle, ale on se taky dokázal postarat i o to, abychom si vydělali peníze, a to víte, to není zanedbatelný, že jo. A my jsme měli tu možnost, že jsme s ním se cvičili.

0: Čili pásmo bulharských veršů geniálního bulharského básníka Ivana Vazova. A my jsme to odehráli díky bulharskému kulturnímu středisku v Praze, potom v ostatních městech republiky, pak jsme s tím přišli do rádia, tam jsme to natočili, pak jsme to natočili v televizi a pak jsme s tím objeli Bulharsko. Čili de facto, kromě Aquabel, všechno. Ale my jsme přijeli do toho Bulharska, řeknu vám, to byl pro nás takový zážitek. Tam byl ředitel českého kulturního střediska. My jsme přijeli do Sofie, měli jsme se u něj hlásit. Jo. Hned z počátku nám bylo jasno, kolik uhodilo, protože on říkal, dobrý den, nemám o vás žádné zprávy. My jsme říkali, vy jste odkud? Já jsem z Ostravy, to nehrá roli. Já jsem potom dělal v ČKD v Praze, tam jsme prodávali tramvaje a musím říct, že kolikrát jsme i dvě propili, než jsme jednu prodali. Pak mě poslali do Konga. Říkám, prosím vás, proč do Konga? V Kongu jsem dělal správce na ambasádě a vždycky jsem najal dva černochy, ti sekali trávu. Já jsem dával pozor, jak oni sekají a jak ten jeden sekal, už večer jsem ho propustil. Pak jsem se vrátil zpátky na ministerstvo zahraničí a soudruzi mi říkali, jaký jazyk umíš. Já říkám trochu anglicky, tak oni říkali, půjdeš do Bulharska, jo. To byla geneze tohohle diplomata. Myslím, že už vás vůbec nepřekvapí, když vám řeknu, že jsme ho potom v Petrohradě potkali jako konzula. Asi za 10 let na to. Ale to je jedno. My jsme tam přišli a on o nás nevěděl a Franta Kocourek mu říká, to není důležitý. Důležitý, jestli máš něco napití. A on říká, tož to se musím zeptat soudružky Procházkové. Soudružko Procházková, máte tam ještě trošku slunečného bregu? A soudružka Procházková přišla a přinesla takhle tu lahvičku, říká, tak ještě něco tady máme, soudruho řediteli, tak ano, dejte to sem, ona to tam postavila a on si vytáhnul takhle takovýhle štamprdlátko, jo, že si to do toho naleje. Než to vůbec stačil utřít utěrkou, což dělal, jo, tak Franta Kocourek vzal tu lahev a vypil. Říká, máš to tady moc dobrý, člověče. On se na něho díval, říkal, však ono na vás taky dojde. Teď pojedete do Plovdivu, tam na vás čeká vojenská posádka, ti vás uchlachstají k smrti. Franta říkal, no už jak uvidíme, tak jsme tam jeli do Plovdivu. V Plovdivu jsme měli vystoupení, tam bylo 800 vojáků, jo. My jsme 800 bulharských vojáků recitovali verše Ivana Vazova v češtině, což pro ně muselo být úžasným přínosem. A nebejt Pavli Šénové, Ivy Bitové a... Mařenky Sikorové, která jediná si s tím ředitelem rozuměla, pač byla ze stejného regionu, tak ti vojáci se neměli na co dívat, jo? Ale takhle to přežili a my jsme pak zažili něco neuvěřitelného. Oni nás pozvali do protiatomových krytů, jo. Tam byla připravená hostina. Na těch stolech bylo od alkoholu všecko, co si jenom dovedete představit. A ten plukovník, který tomu velel, nalil rakiu, pozvedl číšku, pronesl přípitek a odpovědět měl Zdeněk Pospíšil, ale neodpověděl, protože ho zastavil Franta Kocourek a řekl tomu plukovníkovi, brat generál, tím ho dostal, že jo. Ty piješ, já piju, za zdravě. Napil se, nalil tomu plukovníkovi další vylil. Jemu nalil, zase svoji vylil. A takhle to pokračilo. Ten plukovník byl za chviličku, a to je. Ten už nevěděl, která bije, jo. Ale ještě nám stačil oznámit. A ty si prohlínete, co pro vás připravil podplukovník Doktorov ve vojenském dramatickém kroužku, jo. A nastoupil podplukovník Doktorov a měl tady takhle štěteček a hrál Hitler, jo. A teď tam nastoupil a řekl, Was macht der Spindel, kommst mit mir, Sieg! A teď všichni ti důstojníci RVHP z toho Bulharska, co tam byli, jo, který si ještě dobře pamatovali, jak za Hitlera bojovali, řekli Heil! Jo? A ten Franta v uniformě amerického seržanta z Vietnamu, tady měl průstřel pod číslem 325, což byl náš nejsexuálnější pokoj, stál takhle na tom stole a dirigoval je. A oni Sieg! Heil! Jo? No, to bylo neskutečný vlastně. No. My jsme druhý den dostali pozvání od primátora, toho města Plovdivu, abychom se zúčastnili slavnostního oběda, což bylo výtečné, pak do té doby jsme se nenajedli pořádně. A tak jsme tam šli, Franta ještě v té košili toho amerického seržanta, všichni ostatní jsme se trošku připravili, teď jsme si tam sedli a oni nám rozložili ty jídla a Franta najednou z ničeho nic do toho ticha spustil. Šumí Marica, zakrvavena, plače devica, dotoranena. My jsme všichni stuhli, co je. Teď přišel ke mně ten tlumočník, takhle úplně toporně, a říká, ať to nespívá. Já říkám, já to vyřídím. On odešel, já říkám, Franto, nemáš to zpívat. Já říkám, proč to nemáš zpívat? To je carská hymna. Říkám, to je carská hymna. Jo, Franta, já to vím. Šumí Marica, zakrvavena, plače devica, dutoranena. No, do 5 minut, jo, do 5 minut. Všichni, včetně toho primátora, to zpívali s náma. Všichni si to pamatovali a všichni to respektovali, jo. Navíc Franta byl takový, který jim to dokázal sugerovat a myslím, že se jim to podařilo. Zaspívali to čistě. Divadlem Husa na provázku, a nebo divadlem na provázku, jak chcete, prošlo strašně moc lidí. Kdybych je měl všechny vyjmenovat, tak tady budeme do rána. Kdybych měl na všechny aspoň krátce vzpomenout, tak tady budeme ještě déle. Ale mě to nedá, já musím vzpomenout aspoň na některé. Já začnu netypicky. Třeba Zdeněk Marada. Mnozí z vás mladší si ho už třeba nepamatují, ale Zdeněk Marada, my jsme říkali Zdenál Marada, pač to byl barňák jak Polino, jo. Ten byl osobním šoférem Zdenka Pospíšila a řídil mu Tatra. Plán. A to nebyl jen tak ledajaký borec. To byl Kořeň, který normálně byl juniorský mistr republiky v boxu, jo. Každý si ho bál, takže Zdenal ho měl jako záštitu. A my jsme s tím Zdenkem teda zažívali neuvěřitelné věci a krásné věci. Třeba jednou, když jsme jeli na zájezd v jeho autu, který se jmenoval Barkas, to byla značka taková, jo, tak on jak řídil, tak típal cigarety do deky, kterou měl přikrytý motor. My jsme mu říkali, Zdenku, nedělej to, to chytne jednou, to auto to bude hořet, věř tomu. Ale nebude. Každá jeho věta začínala slovem čo vole. Říkala, čo vole, co by to hořelo, ne? Jako, jaký fire, jo? A típnul další cigaretu. My jsme sjížděli z kopce k jí hlavě a on najednou říká, čo vole šaltrpáka. Já se dívám a on drží tu řadící páku v ruce. Dám, čo blbneš, člověče, tak zabrzdí, to nende, čo volí. Tak jsme sjeli samospádem z toho kopce až dolů do takového pole, tam jsme zastavili, odsud jsme to dotlačili do vesnice, tam on nějakýho kováře zmermomocnil, jeli do kovárny, tam to spravili, dovezli to zpátky do toho, on si zakouřil, ještě típnul jednu cigaretu a vrátil se s náma zpátky do takové restaurace, kde jsme večeřili a čekali jsme, až bude odjezd a najednou do té restaurace vběhnul takovej dědek a je to auto venku. My říkali, to je naše. Hoří. My jsme vyběhli ven, pač to auto bylo plamenek, jo. Ten Zdenal Marada nehnul ani brvou, šel k nejbližší telefonní buce, která tam byla, vytočil číslo do Brna nějakému kamarádovi, až tam jsme teprve pochopili, že to nebylo jeho, a řekl jenom, čo vole, barik je zrušený. On se živil nejrůznějšíma způsobama. On třeba prodával párky na brněnském veletrhu, protože tam se prodává lecos. A on, když jedna paní si koupila páreček, tak se vrátila a řekla, promiňte pane, ale ten párek je zelený. A on říká, madam, to je pistáciové. Stejně tak, když si ode mě půjčil peníze, to bylo úžasné. Já jsem mu půjčil 10 tisíc, já ani nevím, kde jsem to poskáněl, to byly strašný prach. Já jsem od rodičů, od známých, od kamarádů, od všech možných lidí jsem poskáněl 10 tisíc a pak jsem se dozvěděl, že je nikdy neuvidím, jo, protože on je odveze a už je nikdy nepřiveze. Já jsem mu to půjčil, on řekl, 30. ti to dovalím. 30. skutečně přesně na hodinu zazvonil, já jsem bydlel v panelovém domě ve 4. poschodí, on čo voli, vyzdu ti ty voli lovi, jo, pojď dolů, jo. Tak já jsem si šel dolů, teď jsem si tam sedl s ním na schody, on vytáhl ty zelený pistáciový bankovky a začal, jo. 1, 2, teď bouchly dveře, on bacha, někdo jde, jo. Schoval, počkali jsme, až prošla paní Vajdíková a v zápěti zase začal. 1, 2, tří, bum, bacha, zase někdo jde, jo. Tak zase prošla paní Okurková, až prošli všichni nájemníci, tak kolem tak 7-8 hodiny večer, on dopočítával těch 10 tisíc, doložil tam tu poslední bankovku a navrch dal ještě jednu tu pistáciovou vazelinu a řekl, to máš jako prémii za to, že jsi mě to půjčil, jo. Čili férový borec normálně, jo. Ale on taky, musím říct jednu jeho westernovou historku, on seděl v hospodě a tam do něho furt někdo vrtal, takový nějaký ožralý chlap a furt mu něco říkal, on mu furt, ten Zdeněk říkal, nechej mě být, já mám na ty pracky zbrojní glit, rozumíš, já ti nemůžu. A on zase, já ti říkám, nechej mě být, opravdu, nerozčiluj mě, já tě nemůžu cápnout, jo. Nechej mě být, varuju ti naposledy, jo. A když to řekl, tak ten možná chlap vzal deštník a mlasknul ho takhle po hlavě, no to byla poslední tečka, že jo, ten Zdeněk prostě to chytil, vstal, dal mu takovou pecku, že ten lehnul, teď vyběhli ti jeho kamarádi toho možnalýho s tím mokrý čtvrtě a začali ho mydlit. Skončilo to tak, že 14 chlapů leželo na zemi, Zdeněk odcházel z té hospody, jak ve westernu se takhle otočil vlastně na detail a řekl, neměl do mě šouchat. Lári, kde máš paňaňang? Půjčně paňaňang. To je neuvěřitelná věc. Petr Scherhofer tomuhle říkal paňaňang, jo. Ono to mělo tady ještě takovou kuličku a ta takhle bouchala do toho a vytvářelo to takový zvuky. Dneska už nevytváří, dneska už je to jenom relikvie, protože tu kuličku tu ulomil Petr Maláč. My jsme mu říkali Atýsek. Atis. Já na něj mám strašně krásnou vzpomínku a byl to strašně talentovaný kluk a dneska už taky mezi náma není. Všimněte si, kolik už mezi náma není kamarádů. Je to docela smutný, ale zase na druhé straně, když vím, že řádí někde úplně jinde a dělá tam paňaňam, tak mě to absolutně uklidňuje. My když jsme třeba jeli z Rakouska, jo, tak on v Rakousku se, že jo, zžahnul a teď tam ležel v tom zadním sedadle a my jsme přijížděli do Vídně a on říkal, ztratil jsem pas. To bylo poslední, co z něho vyšlo. A to znamenalo pro nás jít na ambasádu a vyřídit novej. Teď jsme přišli na tu ambasádu a oni nám říkali, odveďte ho do automatu, udělejte mu fotky, my mu vyřídíme novej. Oni, jim se to řeklo, odveďte ho. Jsme ho odnesli do automatu, teď jsme ho tam posadili, ten automat nečeká, ten je rychlej, jo. To byly 4 fotky, které jsme mu vyfotili, přinesli jsme to tam a říkali, co s tím budeme dělat. Nakonec to bylo úplně jedno, kterou vybrali, tak jednu odstřihli, nalepili to tam, jeli jsme na hranicích ti celníci to prolistovávali, teď narazili to. To je pořád, tenhle je kde? Tamhle vzadu leží, jo, tak jsme se všichni otočili, říkali, radši jeďte, to nemá význam, jo. Čili to mělo i svoje výhody, no. Jeho žena Monika Maláčová, skvělá herečka, která taky byla u nás v našem divadle, hrála u nás významné role, výborně zpívá dneska v úplně jiném divadle, ale třeba u nás hrála Markétu Lazarovou u Evy Tálské, že jo, nádhernou roli. Tam měla úžasnou scénu, kdy v jednom vypjatém momentě se před kozlíkem, kterého stvárňoval Jiří Pecha, takhle odhalila a úplně nahá proti němu zůstala, aby zachránila čest rodu. A jak tak zůstala úplně nahá, tak ten den tam byli učni se na tom představení podívat a velice těch učňů řekl, ty vole, to jsou Lívanci, co? Tam nebylo, tam v podstatě už nebylo co dál hrát, jo. A to ještě ke všemu potom přišel Jirka Pecha, který byl oblečený do těch kůží a přepásaný těma koženýma řemínkama a vypadal jako kozlík. A když ho ten učeň uviděl, tak řekl, ty jsi se to vymustroval. Ty vypadáš jak Džugašvili, jo. Já bych vám rád představil tady případně jednoho dalšího člověka, který tady sedí skromně celou dobu za mnou, to je Larry Hauser. Larry Hauser je u nás v divadle už jako proslulý člověk, protože on si pamatuje všechny texty. My jsme nikdy neměli nápovědu u nás v divadle. Na co, že jsme nikdy nepotřebovali, že jsme měli tebe, tak co, jako si, tady. Ale my jsme nikdy neuměli ty texty tak, jako je uměl on. On uměl všechny texty. A my jsme dělali třeba, kolikrát jsme na něj udělali takovou habaďuru, že jsme jako zapomněli, jo. Já třeba jsem měl říct, já zítra přijdu a zabiju ho, jo. A ty jsem zahrál. Já zítra přijdu a ty jsem na Larryho dělal. A Larry, no? Co?
1: Zabiju.
0: Co?
1: Zabiju ho.
0: Cože?
1: Zabiju ho!
0: Řekl Larry, jo? A teď všichni nechápali, co se děje, pač on řekl pointu úplně jiný postavy. To bylo, on byl, hrál do té doby Miru Milovnýho a najednou chtěl zabíjet, jo? No. Taky mě Láry pěkně navezl do průšvihu, protože my jsme tam měli takovou scénu, kdy jsme spolu jeli na tandemu na dvojkole, já poprvé v životě, já jsem říkal, Láry, to nebudeme dělat, ať to dělají kaskadeři. Ne, to musíme udělat, my jsme z takového divadla avantgardního a my to musíme dokázat. Říkám, no tak dobře, jak myslíš, no. Tak jsme trénovali na tom kole, šlo nám to celkem, pak jsme měli sjet takhle ze stráně dolů, do davu se vmísit, sedli jsme na to dvojkolo, rozjeli jsme se, dobře jsme to zvládli, my jsme projeli, já jsem si říkal, no Hergot, tak asi opravdu, Láry měl pravdu, avantgardní divadlo, jenomže Vicky Ružička, kameraman, řekl ještě jedno za to. To neměl říkat, jo, protože my jsme v polovině toho kopce, nikdo nám nedal pokyn, nikdo do toho z nás dvou nešlápnul, najednou se to rozjelo prostě a my jsme hrnuli přímo do šutru, který tam byli před náma, já udělal přemet dopředu, Láry salto dozadu, já jsem dopadl plno krve, Juraj Herz, který nikdy neběhá, tak ke mně běžel přes celý ten řeporýskej lom, řekl nejnemožnější otázku, stalo se ti něco? No, říkám, asi ne, ne, podívej se ty krve, jo, jako jo. A to jsem ještě nevěděl, že jsem obražený po celém pravým boku, jo. Oni mě odvezli do nemocnice, do Motola, tam mě šili na boku, na hlavě, na rokti, všude možně. A přiběhla taková baba, najednou tam vstoupila do toho a říká, tady je, já jsem vás nemohla nikde najít. Prosím vás, já jsem za ROH, já bych potřebovala 42 stupenek na divadlo na provoz. Dana Kriková, to byla naše herečka. To jsme dospěli tak daleko, že jsme dva telefony měli, jeden nahoře v kanceláři a druhý dole v suterénu. A oba dva byly propojeny, takže se to dalo odposlouchávat vzájemně teda, že jo. A ona furt chtěla točit a furt nikdo nevolal, a tak jsme jí tam nechali vzkaz na nástěnce, Dano, volej produkci, stopy končí v krematoriu, a nechali jsme tam číst. Ona přišla, ježišmarja, mám tady vzkaz, jo. To vytočila, jo. Ty se jí ozvalo krematorium a ona, dobrý den, já můžu kdykoliv. Říkaj, prosím vás, ujasněte si to, já vím, že to je strašná rodinná tragédie, ale až budete vidět přesně ty časové posloupnosti, jak nám zavolíte. Ne, mě to je jedno! Mě opravdu pustí kdykoliv, já můžu zítra třeba. No, já vím, že to je složitý, ale opravdu zavolíte, to položili. Vy mě to položili, tak to znovu vytočila. My dole jsme řvali smíchy a ona znovu se vnucovala a nevzali ji do krematoria. Měli jsme tajemnici taky, jmenuje se Gita Fuchsová. Když ona nastoupila na ministerstvo zahraničních věcí, tak já jsem jí telefonoval jeden den, ona tam byla krátkou dobu, jo. Já jsem to vytočil, říkám, dobrý den, tady ministr Želeňac. Prosím vás, paní Fuchsová, my jsme odjeli na služební cestu do Fritku Místku a padal sníh, takže jsme zapadani tady všichni. Nemáme tady auta, kdybyste byla tak laskavá, jsem našli jedno vaše telefonní číslo. Ano, píšu si, pane ministře. Pošlete nám sem zítra 4613, abychom mohli odjet všichni, jak jsme tady papalaši kompletně, ano. Ano, pane ministře, já to všechno zařídím. A jak jste našel moje číslo? Jiné nemám než vaše, já si vás pamatuju a teď si trhněte nohu. Prosím, pane ministře, teď si trhněte nohu, protože to jsem se ti nepředstavil, nazdar. No ty jsi blbý, jo. My jsme s tím telefonem zacházeli až do takových krajností, možná bych to ani neměl říkat, aby to neznělo jako navádění, ale my jsme třeba si vybrali telefonní číslo, libovolný v telefonním seznamu, to jsme vytočili a tam jsme řekli, dobrý den, prosím vás, doma Karel? Ne, tady nebydlí Karel. Aha, tak promiňte, naschranou. Za hodinu znovu. Dobrý den, Karel je doma, prosím vás? Ne, tady nebydlí Karel, to bude asi omyl. Tak se nezlobte, naschranou, za hodinku znovu. Prosím vás, Karel už přišel? Ne, tady nebydlí Karel, já už to dneska vysvětluji po několikáté, já nevím, co se stalo, zřejmě to tam mají nějaké, ne, tak to bude asi omyl, naschranou, zase za hodinku. Dobrý den, prosím vás, Karel není doma náhodou. Žišmarja, není doma Karel, tady žádný Karel ani doma nikdy nebyl, tady nikdy žádný Karel nebydlel, já už nevím, co mám dělat, furt mě sem někdo volá kvůli Karlovi, dejte mě pokoj, zase za hodinu. Prosím vás, Karel je doma, Ježiši Kriste, tady nebydlí Karel, já už nevím, co mám dělat. Po půlnoci do té doby ho necháte oddechnout, jsme zavolali znovu, ten už přiběhl k tomu telefonu, kdo je tam? Tady Karel, nevolá mě někdo? Jožko Cíler s námi robil velmi často, slovenský architekt, keď vyhrál kvadrienále, nebo či bienále, nebo čo to bolo, tak dostal možnost vystavovat v Brazílii, v São Paulo. Jo? Jožko odjel, vrátil se, týden nemluvil. My jsme furt, Jožko, jaký to bylo? Pověz, řekni. Nemluvil. Za týden z něho vyšlo první slovo. Říká, rozumíš, keď jdeš po tej Copacabaně a
2: najednou proti tebe ide blondýnka, čierna, potom hrdzavá, pak zasa blondýnka, mulatka, ešte krajšia čierna, zasa blondýnka, zasa hrdzavá a ty si uvedomíš, že za svoj krátký život nemôžeš mať ani len 1% z týchto báb, tak to je na vešiak. No, dále se to bude týkat ještě divadla na provázku a taky už zároveň Národního divadla, protože já, když jsem přišel do Národního divadla a seděl jsem v sauně a byl jsem nahej, což je logický, že jo, vedle mě seděl nahej mistr Haken. To bylo taky logický, že jo. A teď jsme tam tak logicky spolu vedle sebe seděli a řeč stála, jo. A já jsem nevěděl, co by tak, jo. A tak jsem říkal, mistře, nevím, jak bych začal. My jsme kdysi v divadle na provázku, které asi neznáte, my jsme tam hráli takovou hru, která se jmenovala Prodaný a prodaná. A bylo to o Karlu Sabinovi, libretistovi Prodané nevěsty, samozřejmě vím o tom. A já jsem tam zpíval árii z Kecala a vy jste mi tam jel jako playback. A vy to umíte? A říkám, ano, umím. Tak si to dáme. A tak jsme v té sauně spolu zpívali s mistrem Hakenem. Jo, to by bylo něco, něco, jo, to by bylo něco, něco, jo, to by bylo něco kus daru, jo, to by bylo něco kus daru. A pak mistr Haken šel a skočil do bazénu a zasyčel. A bylo to krásné.

Tak s tímhle kouskem, to ještě pořád mám v uších, tu hudbičku, s tím jsme objeli, to byla Brechtova svatba, s tím jsme objeli kus světa a hráli jsme v mnoha jazycích, protože to jsme taky museli umět a taky jsem rád, že jsme to všechno praktikovali a jezdili s náma vedoucí zájezdu, to tenkrát bylo nutné, bez vedoucí zájezdu by ten zájezd ani nedopadl dobře, že jo. S náma jezdil především náměstek ředitele Státního divadla, ten vážil asi 180 kilo živé váhy a seděl na prvním sedadle a držel se za madlo a funěl, ať bylo jaro, léto, podzim nebo zima, on funěl permanentně a nejvíc na celnici, pak vždycky něco pašoval. Já si pamatuju, jak jsme jeli jednou ze Švédska nebo odkud si ze severu a teď jsme přijeli na tu naši hranici a tam ten celník říkal, ale jaký vedro, já vás vůbec ani nebudu kontrolovat, navíc já to vaše divadlo mám rád, já to jenom tak rychle proberu ty celní prohlášení. Tenkrát byly celní prohlášení ještě, že jo, teď on to celý prolistoval, teď se zarazil, říkal, ježišmarja, tohle je kdo? Elektrická trouba, dva magnetofony, video, tady dva náramky, čtyři prsteny, 8 náhrdelníků, gramofon. Kdo je to? A on na prvním sedadle říká, to jsem prosím já. Jak se na to člověče, to ještě není zdaleka všechno, tady šicí stroj, ale Tuček taky meze šicí stroj. A kdo je to Tuček? To je umělecký vedoucí, ten by neměl vozit šicí stroj. No dobře, no ale on veze jenom šicí stroj, ale co vy vezete? A to ještě není všechno, štvery, lyže, sáníky, proboha, kde jste na to vzal, čověče? Já jsem šetřil z diet. Jsem musel šetřit z diet celého souboru a ještě 1000 dolarů si vez sebou. Ježi, Maria, já mám takovouhle dobrou náladu, dejte mi 1000 korun a jeďte. 1000 korun? No a kolik jste si představoval? Já jsem ještě v životě nikdy nic neplatil. Dejte mi 500 a táhněte k čertu. Tady to máte, přijeli jsme hranice, on říká, to jste s nima vyběhnul, co? Neuvěřitelný člověk. Na Elsinore taky v Dánsku jsme se šli podívat na Hamletův hrad. Teď to stačilo vždycky jenom pustit v tom autobuse takovou jako, to je blbý, že tam je vstupný 50 dánských korun. A on už, kolik? 50 dánských korun, to blbý, já tam nejdu. A už bylo hotový, my jsme věděli, že máme klid a když jsme tam zaparkovali, tak on řekl řidičům, zůstanete tady a uvaříte mě polívku. Tak mu vařili polivku, my jsme se šli podívat na hrad, tam jsme se potom vykoupali v moři pod hradem, všechno jsme si to užili, vrátili jsme se, říkali, škoda, bylo to zadarmo. Co je? Moc si s náma opravdu užil teda krásný chvilky, ale my s ním taky, protože když jsme hráli ve Stockholmu, tak byl uvítací večírek, že? Uvítací banket. Byli jsme na radnici ve Stockholmu. Radní se soustředili všichni na to večírku. Starosta hovořil, měl proslov ve švédštině, to bylo záživný, že? Pač tomu jsme všichni rozuměli. Nám taky vždycky říkali v tom Švédsku, když jsme jeli metrem, že máme vystoupit na stanici Ötterget. A my jsme jeli a teď se ozvalo Ötterget. Říkali, už, ne, to asi nebylo ono, jsme druhou Ötterget. No to už možná, jsme jeli třetí, říkám, no tak to ještě, pak jsme jeli čtvrtou, říkám, teď to bylo nějaký delší, přijel, to byla konečná, že jo, jsme to projeli celý, jo, normálně. A teď si vemte, že v téhle ty řeči on nám vedl proslov celý, jo. Ten starosta. Bylo to nezáživný, to já přiznám, jo, a teď tam stály všechny ty soubory, nám vždycky říkali, nehrňte se první k jídlu, bylo by to takový nezdvořili jsme z toho našeho východního bloku a to. A my jsme ho vždycky, poslechli všechny, aby jsme se hrnuli k první k jídlu a vždycky tam první byli Američani, takže jsme na to, že jo, jsme na to vždycky doplatili, no. Ale tenhle ten furt mlel, když pustíte pospátku chlapa, jo. A my jsme poslouchali a ta tlumočnice, co tam byla, to tomu náměstkovi tlumočila. A najednou mu tlumočila, že všechno to kolem, že to se nazývá zlatá síň, proto, že ty čtverečky, jedenkrát jeden centimetr, že jsou z ryzího 24-karátového zlata, že to kdysi král Adolf věnoval městu Stockholmu. To, když se ten náměstek dozvěděl, tak okamžitě vyjel kapesní nožík a... A už rejpal, jo, už jel. A teď ten furt dělal, tak jsme ty tam všichni se otočili tím směrem jako a tam stál ten náš náměstek a dělal do toho ticha, jo. Teď to pohledal, udělal jenom
No my jsme už nemuseli hrát druhý den, že to bylo absolutně zbytečné, až se nám udělal takovou ostudu, že to byla katastrofa. Ale taky s náma jezdívala paní, jmenovala se Hučková, to byla sympatická taková paní, ona byla taková menší a ona tak chodila zajímavě jako vždycky s náma. A ona mluvila pěti jazykama, jo, pěti jazykama mluvila opravdu, ale všema stejně, jo, to bylo takový u ní zvláštní, ale domluvila se všude, jo. A my jsme jednou v Barceloně, když jsme byli, tak jsme s Frantou Kocourkem šli na procházku a to nezapomenu nikdy, jo, jak ta Hučková vychází z té barcelonské banky a má takovejhle fascikl peset pro nás, pro celý soubor, a teď to počítala, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a kolem lítali chlapi, kteří měli kukly na hlavě a samopaly, jo. Mláčili, říkali, nechte mě, počkejte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
2020. Ona vyšla jako poslední živá z té barcelonské banky, to bylo neuvěřitelné. Dámy a pánové, děkujeme vám. Já pevně věřím, že se vám tady líbilo, stejně jako se nám líbilo mezi vámi. Já bych vám chtěl všem poděkovat za tu krásnou atmosféru. Mějte se hezky.

0: Františku, Františku, co jsi mi to udělal? Takhle mě opustit. A to jsme chtěli v pondělí malovat. Ale to seš celej ty. Než bys mi doma s něčím pomohl, tak si se vždycky radši vypařil. Ježíši Kriste, když jsi odešel na půdu s tou prádelní šňůrou, tak jsem si říkala, polepšil se, vidí, co mám prádla, tak chce aspoň věšet. Ale že sebe, Franto, no to mě nenapadlo. Co já si teď na tom světě samotná počnu a s malířema na krku.
1: Omlouvám se, jestli ruším, ale je tohle to poslední rozloučení s mým nejlepším kamarádem?
0: To nevím, ale je to poslední rozloučení s mým nejlepším manželem, protože ty čtyři před ním stály za prd. No,
1: máte pravdu, František, ten měl srdce ze zlata.
0: Děte, já to ani nevím. Já vím jenom o zubech. No. Na ty jsem mu dala já, víte, a on vždycky říkal, že mi to jednou vrátí, no.
1: Kolik vám visel?
0: 2 dny. No. Když se dlouho nevracel, tak já jsem si říkala, Hergo, tolik prádla přece zase nemáme. Že? A pak jsem ho našla na té půdě. A vy znáte Františka odkud?
1: Já ho znám jenom od oka.
0: Jo, tak, jako od vidění.
1: Ne, od oka, my jsme se scházeli každý čtvrtek na oko.
0: Jo, na oko jste se scházeli, no, aby nikdo nevěděl, že jo, no. Ale to jste nemuseli,
1: ne.
0: Já jsem to věděla. Tak to jste byl vy, s kterým každý čtvrtek chodil do toho lesa na dříví.
1: Ne, se mnou chodil do hospody na pivo.
0: No, on vždycky říkal, už musím jít, protože tam mám sekiru.
1: No, tak tu tam má pořád, víte.
0: Jo, no. A nemohl byste mi přinést domů, abych měla všechny Frantovy věci pohromadě, víte.
1: Spolehněte
0: děkuju,
1: se.
0: No.
1: No a právě proto jsem taky tady, já to nerad říkám, ale on Franta v tom voku prohrál, paninko, úplně všechno, všetičko, a nakonec prohrál to nejcennější, co měl. Povídá, dávám do hry tu, co mám teď na krku.
0: Ježiš, tak on prohrál i kravatu.
1: Asi takhle, paninko, jo. Aby se všechny dluhy srovnaly, tak já jsem vás přišel požádat o ruku.
0: A co s ní jako budete dělat?
1: To ještě není všechno, já jsem si to sepsal, abych na nic nezapomněl, takže ta pračka ta tolik nespěchá, proto si přijdu, až postavím garáž.
0: Jo, on prohrál i nějaký cihly.
1: Ale ne, auto.
0: Cože?
1: Auto.
0: Auto?
1: No.
0: Auto?
1: Ano.
0: No to já snad nepřežiju.
1: No tak tím by se to velice usnadnilo.
2: Já se omlouvám, jestli jdu pozdě, jo, ale... Je tohle to poslední rozloučení s panem Františkem?
0: Jo, tady leží, no.
2: Pane Bože!
0: A vy jste kdo?
2: Já jsem Levoboček.
1: No tak viděl, že vám po Fandovi přece něco zůstane.
0: Jo, a co? Jo, vy jste mi něco přines, pane Boček.
2: Levoboček! Pane Bože!
0: Ježišmarja, vidíte to? To cizí člověk.
1: No já...
0: A takhle mi ho Fandu oplakává.
1: No já bych neřekl, že bude tak úplně cizí.
0: Že by příbuznej.
1: Přihoří má.
2: Tatínku!
1: Hoří!
0: Ten konec.
1: A já myslel, že dělá chyby jenom v kartách.
0: Marja, tak on se... Dokonce jednou spustil s nějakou ženskou?
2: Ne jednou, 3krát.
0: Jak 3krát?
2: Já mám ještě 2 sestřičky.
0: Ne.
2: Jo, ale ty jsou úplně od jiných maminek, víte, takže buďte klidná, to šlo úplně mimo vás.
0: Ale ne.
2: Ale jo, ale víte, co je zajímavý? Já taky hraju mizerně karty, takže jsem vlastně po něm zdědil nějaký geny, že jo?
3: tak to teda ne. Tady dědím já. A všecko. A jestli měl nějaký ty geny, tak ty taky. Rozumíte? Ačkoliv by to bylo moc divný, kde on by sehnal geny. Přece on nikdy nebyl v Japonsku.
1: To jsou jeny. Geny, ty má každej, ty měli Franta.
3: Jo, no. A kde teda jsou?
1: No to já nevím. No.
3: Ježišmarja, že on je ten sičák taky prohrál v kartách.
2: Prosím vás, bude potom nějaký společný oběd? Já jenom, že jsem nejet od rána, tak...
1: Takže vydrž, já to zařídím. Paninko,
3: ano.
1: Ještě jsem se vás nestačil zeptat, jaké je vaše ctěné křestní jméno, já jsem Jiří.
3: Já jsem Marie.
1: Tak Máňo, koukej ma za domu vařit.
3: No co si to dovolujete?
4: Upřímnou soustrast. Odpusťte, ale s odchodem Františka se prakticky vůbec nedokážu vyrovnat. Feri, budeš mi chybět?
3: Vy jste znala našeho Fandu.
4: Znala je málo.
3: Málo.
4: Byl to nejlepší milenec v mém životě.
3: Cože? Tak vy jste...
4: Jeho tajná milenka.
3: Helejte, já jsem jeho veřejná manželka.
2: Já jsem Levoboček, těší mě. Nemám náhodou u vás taky nějaký sourozence?
3: Teda já ti řeknu, Franto, ty máš povedený funus. Tady se ti sešla partička. Karban a děvky.
4: No dovolte. V životě jsem karty nehrála. Já ho milovala. Chlapa jako on už mi nikdo nedovede nahradit.
1: Mě ještě neznáte. Já shodou okolností tady po zesnulém přebírám veškeré kompetence, takže dovolte, abych se představil, já jsem Jirka Samec.
4: Nezlobte se, Samečku, ale Feri byl jedinečný. No. Pravý muž. Přinesl mi vždycky i kytičku.
3: Ježiš, kytku.
4: Jak ten uměl být pozorný?
2: No, kdyby byl pozorný, tak tady já dneska nejsem.
3: Ale vy se do toho neplete, pane Boček.
4: On byl prostě nenahraditelný. Víte, normálně byl takový tichý, nenápadný člověk, ale v posteli tajfun.
3: Ježišmarja, prej tajfun. A mě nevofouklá ani nepamatuju.

0: Ubezpečuju vás, madam, že vám můžu zařídit menší průvan.
1: Ale nechte si to, prosím vás.
2: Jestli se mohu zeptat,
1: no,
2: jak skonal?
1: V posteli. No ale já jsem si ho tam nejdřív musela z té půdy odníst. To jste měla vidět, jak chudák visel.
2: No. U vás možná. U mě tedy nevysel nikdy.
1: Ježišmarja, to je zprostata.
0: Děvčata,
1: si nebude dovolovat.
0: Přece se nebudete hádat, jak se ukazuje, Fanda měl hold širší záběr, no. Náhoda ho svedla na cestě.
1: Jaká pak náhoda, tahle ho svedla. Nechci říct co, nechci říct co.
0: Maruško, prosím tě, tady zbyl nějaký papírek, co? Po Fandovi vem to domů.
1: Jo, to nějaký papírek, nějaký přeškrtaný čísla.
3: Ale koukám, že jedna. On taky zázel.
1: 1, 3, 5, 8, 16, 32, no tak to je teda hodně, co mi po něm bylo. 1, 3, 5, 8, 16, 32.
3: 32, teda. No, tak, řeknu vám, Macechovi, máte paměť na čísla?
1: Tak.
3: Hele, to jsou stejný čísla, které tady čtu v novinách.
1: 8.
3: To jsou výherní čísla, které berou jackpot 35 milionů.
1: No, vidíte. No. Ježišmarja. Ježišmarja. Honem! Lepidlo!
0: Ale
1: lepidlo.
0: Roztrhaný ti to nikde nevemou!
1: Nevemou, jo. Já chci šňůru! Já chci za Fandou! Fanda.
0: Synku, tak to klaplo. Doufám, že máš ten správný tiket.
2: Ne, ten mám já. Herkot, ale dlouho se nám tady babka škubala, co?
3: Teda to byl nervák, já vám řeknu, já jsem se bál, aby se nekoukla do těch novin, že by viděla, že ty čísla jsou úplně jiný. No ale ta nám to teda spolkla i s navijákem, co? Kam jí dáme teďka tady?
0: No, doufám, že nám ještě vezmou, ale já vám řeknu, děti. Tohle to byl nejkrásnější funus mýho života.
4: Skutečně jsem, já už druhýkrát jsem počul toho Jirku tu zpěvat, to je něco úžasné. Tak to zpěvá aj Julo Satinský. Když jsme byli zaměstnaní v Brně, vo večernom Brně, tak tam nás doprovázal orchester Antonína Julinu. A keď mal Julo vždy nejakú svoju pieseň zaspieval, a keď ju dospieval asi takýmto spôsobom ako Jirka, tak ten orchester bol dolu v tom orchestrišsku a keď Julo skončil, tak odtiaľ vždy ten Julina skríkol: Rytmus je náš kamarád. A potom, keď sme sa vrátili do Bratislavy z toho Brna, tak sme nemohli byť nikde, nemohli by sme byť vo svojom divadle, nesmeli by sme byť nikde zamestnaní, len v operete. To bolo také pre nás dosť prekvapujúce, už nezmyselnejšie by bolo, keby nás boli dali do baletu, jediná. Tak sme tam prišli do tej operety a teraz my samozrejme žiadne školené hlasy a oni nás tam skúšali, no bolo to zúfale, tak potom len tak pro forma povedali, že ja budem tenor a Julo bude baritón, aby sme mohli byť medzi tými solistami zaradení. A keď sme hrali prvé predstavenie, tak Julo absolútne teda mimo toho, to bol veľký orchester, teda mimo toho orchestra, teraz ten dirigent prišiel za ním cez prestávku a začal na ňo kričať, že jak to, že nejde podľa neho. A on hovorí, no dovolte, tak kto je tu solista, ja alebo... Ten orchester je tu na to, aby išiel podľa mňa, a nie ja, aby som išiel podľa orchestra. Áno? No tak ten sa na neho tak díval, ale potom sme si to u neho vyžehlili, u toho dirigenta, pretože na tom divadelnom fermane každý deň bolo oznámenie, že kto má kedy okolkej skúšku, a teda i orchester bol rozpísaný, že okolkej má skúšku, a tam bolo napísané 9.00 sláky, hej, to, ako sa to povie po česky?
5: Smyč,
4: to len sa nedá ani vysloviť. 9.00 sláky, v zkušobni číslo 1 10.00 plechy, to se povie, myslím, že ste.
5: Nebo plechy.
4: Alebo plechy. A potom bylo, že 11.00 dreva. A my jsme přišli. A jsme si... Tak potom nám odpustil a dali Hulovi 4 takty plus minus k dobru.
6: Viléme, nevíš už, kdy přijede konečně babička?
7: Musí tady být každou chvíli, Jane.
8: Jsem zvědavá, jak bude ta babička vypadat. Určitě už bude samá vrázka.
6: Mám strach, že už nebude dobře chodit.
8: A asi už se ani nebude moc dobře pamatovat.
7: Hlavně, aby nesmrděla.
8: Možná, že už jí stářím upadly všechny zuby.
6: Možná, že jí stářím vypadaly všechny vlasy.
8: A možná už jí stářím upadly i ruce a nohy.
7: Prosím tě, Viktorko, vrát se k jezu a nekecej tady voloviny.
8: Jane, prosím tě, babička no. Je maminka maminky, nebo maminka tatínka?
6: To nikdo neví, Baru.
8: Ani ona sama?
6: Ani ona sama neví, jestli je maminka maminky, nebo maminka tatínky. Tatínky.
8: Spíš tatínka.
7: Já si myslím, že v tom věku ani neví, jestli je babička nebo dědeček.
8: Já už se těším, až nám babička zase udělá zeml bábu.
7: Mě víc chutná zeml dědek.
6: Si vás, jaký je v tom rozdíl?
8: No zeml bába je z housek a zeml dědek z rohlíků. Ne.
6: A jak se tomu říká, když se to udělá z chleba?
7: Tomu se říká blevajs.
8: Je, myslím, že už slyším koně. Myslím, že už babička jede.
7: Slyšíš koně? Necítíš spíš krávy?
8: Ne, proč?
7: Protože máš ucho v kravinci.
6: Viktorko, přestaň s tím falešným zpíváním, kdo to má furt poslouchají, tě to hrozný. Já už vím, proč nejsou pod jezem ryby.
8: Já na babičce obdivuju, jak je pracovitá. Ona každý den pracuje do 3 do rána a vstává už ve 2 ráno.
7: To je divný, to by dřív stávala, než chodila spát.
8: No já nevím, jak to dělá, ale pamatujete se, jak nás dřív každý ráno budila? Tvrdila, že nejdřív se musí probudit duše a teprve potom tělo. A budila nás tak, že nám klepala na čelíčka.
7: Viktorku kladívkova, proto je teď pako.
8: Myslím, že na obzoru už vidím babičku.
6: No jo, já ji vidím taky, jako kdyby na něčem rychle jela.
7: Jako kdyby letěla na koštěti.
6: No. Jako kdyby to koště přesně opisovalo terén.
8: Asi má koště s plochou dráhou letu.
7: Co to zase kecaj za kraviny?
8: Je, na čem to babička přijíždí?
4: Ahoj, děti.
8: Ahoj.
6: Babičko, co to pro boha má?
9: No, to vymysleli v Rusku, jo. Původně teda na lámání prstů zločincům, ale pak to nějak jednou náhodou otočili a zjistili, jestli tam to docela dá dobře jezdit.
7: Ty asi čuměli, co?
9: Ty čuměli, no.
6: Babičko, jak se tomu přístroji říká?
9: No, tomu se říká samoubegajka a taky jednoduše kolo. Mimochodem, děti, víte, jaký je rozdíl mezi kolem a tady tím kravincem?
8: Ne.
9: Žádnej, šlápneš a jedeš. Viktorko, že by ses na tom ráda projela?
8: Spíš tatínek. Ale dobře vypadáš, babičko, jak to děláš, že ještě nejsi mrtvá?
6: Ty vůbec nestárneš, babičko.
9: Ale děti, sama dobře vím, jak vypadám, prosím vás. A nemazejte mě pořád med kolem zadku.
7: Říká se, nemazejte mi med kolem huby a ne kolem zadku.
9: Ale Vilémku, v mým věku už je to jedno, kolem čeho mažeš med. Barunko, máš kluka?
8: No teď ne, ale před 10 minutama. No, to...
9: Celá maminka.
6: Barunko, to tady necháme s nebo. Babičko, řekni nám, co dělá dědeček, už jsme ho neviděli léta.
9: O dědečkovi mě ani nemluv. Pěkně mi naštval blbec.
7: co ti udělal tak hroznýho?
9: Se neptej, umřel hovado.
8: Ale to je přece přirozené, babičko, to se může stát každému.
9: Tak přirozené by to bylo, kdyby umřel u své manželky, doma v posteli, že jo? Mimochodem, děti, kde jsou rodiče, kde máte maminku a tatínka?
8: Šli do kostela, prý se za tebe šli modlit, aby jsi to rozmyslela, že s náma chceš bydlet.
9: Tak proč psal, jak se strašně těší a s nimi budu bydlet, pane bože, víte co? Už mi to tady nějak začíná štvát, asi se vrátím do své chaloupky na Slezském pomezí, tam mi nic nechybí. Tam jsem spokojená, šťastná, potůček tam bublá potokny, ptáčkve tam zpívají, hned vedle mají chaloupku Rómové. Víte co? Já se tam vrátím, pozdravujte rodiče, ať si ten bordel po vás uklízej sami, ahoj.
6: To je dost, že už je pryč, že jo? To bylo zase kecu, ty vole. Že prý, drop ty patří ohníčku, nebo dobrá hospodinka i přes plot skočí.
7: Nebo ukrojíš blbě chleba, už ukrojíš Aláhovi paty, ty vole.
6: A nebo jak nás porad budila tím klepáním do hlavy.
8: No ale nejen nás, ale všechny zvířata budila klepáním na čelíčko. Slepice, krávy, koně.
6: Jenom krtka nedostihla.
7: Ještě jednou by mě ve 4 ráno zaklepala na čeličko a zabil bych ji babu.
9: Všechno jsem to slyšela, tak já jsem baba Vilémku, jo? To by se vám hodilo, abych tady nebyla. Hasit vápno, kydat hnůj, Viktorko, ty přestaň dělat magora, ať ji nakrmí slepice. A Barunko, teď jdi do kuchyně a uklíď to hovínko, co je tam uprostřed místnosti, co tam udělal sultán nebo tyr, šup.
10: Spíš tatínek.
9: Ježišmarja, tak to je spíš tatínek.
11: Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Vážení diváci, vítám vás k pořadu Kouknout a dost. Dnes soutěží paní Julie Hřeblíková ze vše prst. Paní Julie Hřeblíková, posaďte se také. Paní Julie Hřeblíková, vy jste zde udala,
12: ano.
11: Že jste v domácnosti,
12: ano.
11: Provdaná,
12: ano.
11: A zájem máte o cizí jazyky.
12: Ano.
11: O kolik cizích jazyků máte zájem?
12: Zatím o dva.
11: Zatím o dva, to je pěkné. Máte nějaké děti?
12: Ano. Dvě.
11: Dvě, to je pěkné. A jsou to holčičky nebo chlapečkové, nebo to máte míchané?
12: Já mám holčičku a chlapečka. Ha!
11: Holčičku a chlapečka. To je pěkné. Druhým soutěžícím je pan Leo Plecanda s korouhve nad hvozdy. Tak pane Plecando, vy jste ekonom, agronom a zároveň předseda spolku zahrádkářů.
13: Ano.
11: To je pěkné. Ženat nejste, a proč pak jste se nám neoženil, pane Plecando?
13: Když to šlo, tak to nešlo. A když to nešlo, tak to šlo.
11: To je pěkné. Vy jste šibal.
13: Ano.
11: Vy jste udal, že nemáte žádné záliby.
13: Ano, ne.
11: No to je pěkné. A nyní přistoupíme k soutěži. My vám zde ukážeme 6 různých čísel. A za těmi čísly jsou také otázky a také odpovědi. A potom jako obvykle kouknout a dost. Tak 1. Když mě bolí zuby, zajdu k zubaři. Když chci svému milému nebo své milé udělat dobře, 2. Políbím jej, políbím ji. Když se nudím, přečtu si knihu. 3. Když jdu spát, svléknu se. 4. Když udělám něco špatného. 5. Zpytuji svědomí. Když chci dělat držťkovou polévku. 6. Vyperu držťky. No a nyní přistoupíme k soutěži. Tak paní Hřeblíková, teďko a pane Plecando, kouknout a dost. Váš čas vypršel. Tak paní Hřeblíková, dávejte dobrý pozor. Tak paní Hřeblíková, ještě
12: ano.
11: Než přistoupíme k soutěži, chcete bílé nebo černé body?
12: Bílé.
11: Bílé. Často nám diváci píší, proč dámy volí bílé body. Je to patrně proto, že bílá barva dámám sluší. Tak máte bílé body na pana Plecandu, zbylí černé.
12: Ano.
11: Tak paní Plecandová, paní Hřeblíková. Paní Hřeblíková, když se nudíte, tak co?
12: 4.
11: Číslo 4, svléknu se. No tak usmíváte se, sama vidíte. Sama vidíte, že to není ta nejsprávnější odpověď. Takže vidíte, že má příležitost opět pan Plecanda.
12: Ano, ano.
11: Tak pane Plecando, dávejte dobrý pozor. Když vás bolí zuby, tak co?
12: 2.
11: 2. Políbím jej, políbím ji. Tak pane Plecando, to by asi nepomohlo. Vidíte opět, že má příležitost paní Hřeblíková. Tak paní Hřeblíková, zatím je to 0-0. Ani jeden bílý, ani jeden černý bod. Paní Hřeblíková, když chcete svému milému udělat dobře.
12: 4.
11: 4. Jiří, svléknu se. Teď jistě se diváci diví. Ovšem tady ve studiu jsou takové věci daleko pochopitelnější než u vás doma u obrazovek. Tak opět má příležitost pan

0: Tak vidíte, že to nebyla ta nejsprávnější odpověď. Opět má příležitost paní Hřeblíková. Tak paní Hřeblíková, já vám teď držím palec. Tak paní Hřeblíková, když vás bolí zuby, to už tady jednou bylo.
1: 4.
0: Číslo 4, svléknu se.
2: No to je pěkné.
0: Tak paní Hřeblíková, to by asi nepomohlo, tak já to pro zjednodušení nyní obrátím. Tak paní Hřeblíková, když se svléknete, tak co?
1: 6.
0: Číslo 6, vyperu držky. Tak vidíte. Tak vidíte sami oba, že jste ani jeden z vás nezískal ani jeden bílý, a já bych přímo řekl sněhobílý, ani jeden černý bod. Já bych prosil pana asistenta, aby mě laskavě přinesl obálky s vašimi odměnami. Tak zde jsou vaše odměny. Jsou obě stejné, ovšem jenom kouknout a dost.

0: Haló?
1: Haló?
0: Haló, Doli?
1: Haló? Tady Doli? Je tam někdo?
0: Doli? Tady je tvůj šoteček.
1: Haló? Kdo je tam?
0: To jsem já, tvůj šoteček.
1: Já špatně slyším. Co seš, můj soudruhu?
0: Já špatně slyším. Jsi to ty, miláčku.
1: Haló? Jakou vysílačku?
0: Ano, miláčku, tvůj šoteček.
1: Já nerozumím, ale není slyšet. Hláskujte to.
0: Šo jako šukinky. O jako očička. D jako děličko. E jako...
1: Jo, já rozumím.
0: Jak je ti po včerejšku? To byla noc, viď?
1: Co bylo moc?
0: Ta noc.
1: Jo, to já nevím, já měl odpolední.
0: Je špatně rozumět, hláskuj to.
1: Odpolední, po jako v opice. O jako ondatra.
0: Jako co?
1: Jako ondatra. No to je jako undatra, jenomže má na začátku O.
0: Máš dneska nějaký divný hlas. Včera si moc kouřila.
1: Cože?
0: Kouřila.
1: Soudruha kouřila? Ten má dneska náhradní volno, kouřil. Já ti dám soudruha hubičku.
0: Co mi dáš?
1: Hubičku.
0: Ty moje šladka, já ti taky posílám 1000 hubiček.
1: Haló? Haló? Halo, myslím, že nám do toho mlaská meziměstská. Haló? Kdo je tam?
0: Haló? Doli?
1: Haló, tady Doli. Koho si přejete?
0: Haló? Je strašně špatně slyšet.
1: No podeď ne, když voláte do Nuslí až z Vinohrad.
0: No dovolte, já jsem nic neukradl. Já mluvím se slečnou Doli.
1: Jo, jsou tady Doli, přímo ředitelství. A koho voláte?
0: Slečnu Doli.
1: Haló? Taky chcete Doli? Tak nezavěšujte se v pořadí. Nezavěšujte se v pořadí. Nezavěšujte se v pořadí. Zavěšte, už nejste v pořadí.
2: Nezabudni! Stoj to tam! Stoj to tam! Stoj to tam!
3: Ty doktor Güldenstern.
2: Rosenkranz, tak čo čakáte, starý?
3: Všetko je v poriadku. Hamlet išiel stále za mnou. Ja pred ním.
4: Hovorí mu Hamlet, poď, to som ja. Tvoj mŕtvý otec, kráľ. Claudius mi nalial do ucha jed. Pol litra. Mám ho pri sebe, poď.
3: Ale vy vyzeráte, aký si unavený.
5: Ale som celú noc ani oka nezažmúril. Že okolo polnoci by som aj bol zaspal, ale predstavte si, tu zrazu sa niekto vlúdil do mojej komnaty a objal ma.
3: Objal vás?
5: Objal
3: mu a povedal, to nie si ty, Gertrúda. A som povedal, nie, to som ja, Güldenstern, môže som 25. Povedal, damne, da odišiel. Toto, ale s kým si vás toho mohol pomíliť? Ako vás to oslovil?
5: Gertrúda.

0: No tak já vám povím, že to si vás pomýlil s Gertrúdou.
1: No myslíte? Ale kto je Gertrúda?
0: Ježišmária, kto to je?
1: Gertrúda. Počkajte, Gertrúda.
0: Preboha!
1: Čo?
0: To je naša paní královna!
1: Čo?
0: Naša královna sa volá Gertrúda?
1: No áno.
0: Jej manžel sa volá Claudius.
1: Ona si nechala svoje dievčenské meno. Vy pekne vyhoríte, vy ste mali ísť za tým neznámym a mali ste mu poriadne vynadať.
0: Ale som išiel za ním, takto idem so sviečkou v ruke po chodbe, ešte si hovorím, škoda, že som ju nezapálil, aspoň by som na čo videl. A v tom na konci chodby král.
1: Čo tam robím? Klačal pred krucifixom a niečo si tam mrmlal.
0: A čo si mrmlal konkrétne?
1: A čo ja viem, dolný horný král to uzal.
0: A v tom sa ku kráľovi blížil tieň.
1: Áno, jeho vlastný tieň.
0: Nie, nie, cudzí tieň, vlastný tieň mal pri sebe. A zrazu sa nad kráľom objavil tieň dýky. A dýka nikde!
1: No to je nikde, prečo nikde?
0: Prečo nikde? Dýku držal v ruke nad kráľom jeho synovec. Tak to
1: ktorý je to? No ten malý blondiak, čo strašíte furt hore.
0: Jaj, viem, ten poďobaný.
1: Hamlet. To je
2: hlavná postava, no.
0: Hlavná postava, k tomu ešte veľmi sčítaný mladý muž.
1: Á, pravda, že často ho vidno v hradnej čítárni.
0: Ale ja vám poviem, takí ľudia, ktorí veľa čítajú, môžu na to len doplatiť.
1: Myslíte?
0: A ja som minulej šiel hore po hradbách, pozerám sa a zrazu ide oproti mne Anna Karenina. Obidva dieli? Hovoríme, Janča, čo tu robíš? Až potom som si uvedomil, že to je plný prelud môjho sčítaného mozgu. Aha. Tak sme sa rozlúčili, ja som jej potriasol rukou, ona cišla dolu do jedálne a tak sa napakovala, bola hladná.
1: No sú hladné, strašne hladné. Hlavne keď je brožovaná, je hrozne hladná.
0: No počkajte, ako to bolo? Tak Hamlet stál nad vami s tou dýkou.
1: Nie, nad mnou, nad svojím strýkom takto zvykol.
0: Takto stál tam
1: dýkou.
0: To bola jeho dýka?
1: Nie, to bola tá, čo zdedil po otcovi, taká dýka. Tá, čo si s ňou starým vždycky špáral v zuboch.
0: Neviem, je tá hrdzavá.
1: No, a takto tam stál Hamlet nad tým strýkom a ja si hovorím, Ježišmária,
0: s dýkou nad vlastným strýkom. Ježišmára, ešte mu dačo vyparatí, no veď mu mohol aj gombíky poodrezávať.
1: Ja,
0: no, tak si pravím, zabránim tragédii. A zakričal som na Hamleta. Hamlet, poď sem. A Hamlet prišiel. Prišiel ku mne a ja som zašiel s ním do takej miestnosti tmavej a tam mu vravím len tak podobrotky, ty počúvaj, Hamletko. No čo to má znamenať? Zdýko sa ti tu modlí, chodíš hore dole s dýkom, už veď sa nevie sústrediť.
1: Ale nič.
0: A čo na to?
1: A že nič. No. Že je nervózny a že by najradšej každého pozabíja.
0: Predstavte si, takto sa blížil s tou dýkou. Ku mne.
1: Ako?
0: Takto. Je. Takto ju držal, takto sa blížil ku mne. A hovorí mi Guildenstern.
1: Čo?
0: Guildenstern. Choď do kláštora!
1: Teraz v najlepšom veku!
0: Ale v tom sa otvorili dvere a vošiel sluha a vraví Hamletovi, vaša jasnosť očakáva vás, jej jasnosť. A ja som hneď vedel, kráľovna Gertrúda volá svojho syna Hamleta k sebe. Tak si vravím, nejdem do kláštora, idem za Hamletom a predbehol som ho takou skratkou.
1: Ktorou?
0: Neviem, či to poznáte. Hore po schodoch do veže a z veže zase po schodoch dolu do skratky.
1: Áno, poznám! Poznám, tadiaľ sme chodívali ešte s nebohým kráľom vždy v noci na kvasené uhorky.
0: A tam v tom sklade, tam sú jedy také
1: tajné dvere.
0: Áno, pozná, tajné dvere.
1: No, kto by ich nepoznal?
0: No tak som tie tajné dvere otvoril, pošiel som nimi a viete, kde som sa ocitol?
1: V sušiarni.
0: Ale čo v sušiarni? Priamo v spálni kráľovnej Gertrúdy. Za takou záclonou.
1: Ano.
0: Viete, ja tak sa dívam len tak jedným okom cez tú záclonu. Viete, aby ma nezbadala, tak som sa díval len tak jedným okom. Tak to
1: ale v druhé oko ste mali pri sebe.
0: Áno, samozrejme, takto som sa díval a tá Gertrúda, ona vám bola v tej spálni len tak na ľahko.
1: Ale hýbajte.
0: Predstavte si... Ona tam stála tak a mala také negliže a začala tak chodiť hore domů po tej miestnosti takto.
1: A to negliže nosila so sebou?
0: Áno, tu ho mala zrolované.
1: A takto chodila hore dole.
0: Ale celá královna, tak viete na podobní. Ja som ju sledoval spoza tej záclony, takto zase som chodil hore dole za ňou. Ešte vravím, milostivá pani, pomalšie, už nevládzem. A v tom som začul nejaký šramot, obzriem sa. Obzriem sa, viete, kto pošiel tými tajnými dverami ku mne za tú záclonu?
1: No kto iný? Ja!
0: To čo by
1: ja
0: padol?
1: Ja som
0: ho padol.
1: Polonius!
0: Polonius! Tá stará hnusná mazaná líška.
1: Predstavte si, v tepelne sa poznal tú skratku, vošiel tam, ja uravím, sem sa dvoje nevmestíme.
0: No. A on že nič, že o ňom kráľovna vie. A skutočne sa vynoril spoza tej záclony a hovorí jej, hneď príde, povedzte mu doprosta, že to, čo stvára, je už neúnosné a že ho chránila len vaša milosť a stála medzi ním a veľkým hnevom. Ja hneď tu zmlknem, len ostro naň. Ruky boskávam.
1: Tak to ju nahuckával.
0: Vo veršoch.
1: Na čo vy?
0: Ja si hovorím, idem ju nahuckať. Tiež vo veršoch. Připravil jsem si takovou nezáveznou básničku.
1: Já list vám píšem, no a čože?
0: Čo už riec můžem listom tým? Ale v tom se otvorily dvere a vrutil se do spálně Hamlet.
3: Ano, to je rozdělený. Já nevím, já nevím, čo je taký nervózní ten Hamlet po sedmém čase. Aj sa mu ruky trasu, aj sa na Ofeliu vraj celkom vykašľa.
0: A čudujete se, že je nervózní, teď ho každou noc strašíte hore na hradba.
3: Já za to nemůžem, že ma to baví. To strašení. Já se stále nestraším.
0: Tak se tam vrutil a teraz se začali s tou matkou hádať a naťahovať a hádať, naťahovať a pôjdeš po pivo a nepôjdem po pivo a tak. A my sme tam s tým Polóniom, za tým závesom sme s tým Polóniom to sledovali celé, viete?
3: Polónius vám stál na hlave?
0: Aj na hlave, aj na noha, aj na nože. A ja mu hovorím, počúvajte, Polónius, veď si mohli zostať v sklade, veď aj tam všetko počuť.
3: Počúvajte ho!
0: Čo je? A on mi hovorí, čo, ja v sklade? Poďte tam, vy, idiot!
3: On vám povedal,
0: idiot!
3: Zabíme ho, ty, počujte!
0: Čo si o mne myslíte? Ja som mu povedal svoje. Ja som mu povedal...
1: No.
3: Dobre,
0: dokončiť. Čo sa tu nadrapuješ? Nevidíš,
3: čo je? Čo je? Čo sa díváš? Čo sa nadrapuješ? Čo je? Daj mu kopni, ty! Daj mu, ty! Takto!
0: A keď mi to išlo na nervy, no tak som mu jednu vrazil do brucha. Ej! A predstavte si... Ja som sa porezal, no a...
1: Ako, prečo?
0: Tomu prefíkancovi trčala z brucha moja dýka.
3: On nosil vo svojom bruchu zapichnutú vašu dýku?
0: No, no.
3: To je trzvúr.
0: No, to som spôsobil.
3: Teda, no.
0: V zápäti sa zvalil na zem, niekto cez ten záves prepichol. No, pozri.
3: No, kto to mohol byť?
0: No, Gertruda to nebola,
1: nie,
0: no.
1: Nie,
0: Hamlet to tiež nebol. Ja som tiež radšej rýchlo odišiel.
3: Drahý Rosenkranz.
1: Ale ja som vám v službách, Guildenstern.
0: Keby sa vás niekto na niečo pýtal, dnes v noci sme boli spolu, hej?
1: No počkaj, ja tomu nerozumiem, ako? Dnes v noci ja som bol úplne sám.
0: No dobré, ale ja potrebujem alibi. V čase vraždy som nebol vo svojej izbe.
1: Jo,
3: tak vám treba. V čase vraždy má byť každý vo svojej izbe. Si predstavte, že by prišli zavraždiť vás.
1: No,
3: zachystajú na to 3-4 mesiace a potom vás zrazu nie.
0: Ja viem, ale dnes v noci po divadelnom predstavení zavraždili Polóny.
3: No to je známa vec.
0: Po jeho vrahovi sa pátra.
1: To je spravodlivé.
0: Pátranie vediem ja, no tak...
3: Vedíte pátranie? Tak pardon, pán sudca, mohol by som vám pri zajtrajšom vyšetrovaní povedať, že dnes v noci
1: som bol spolu s vami.
0: No dobré, ale dnes v noci ste boli... Dnes v noci ste boli sám, teda.
3: Ale ja potrebujem na to svedka, že som bol sám.
0: Á, áno.
3: Vražda totiž, to je veľmi vážna vec.
0: To je
3: taká Ofélia. Taká Ofélia, trúfala sirota.
0: Čo Ofélia? Ofélia mi ani nespomínajte.
1: Prečo?
0: Tá sa zase ráno utopila.
3: Zas?
0: No.
3: Málo kto vie plávať v štáte Dánskom. Kde sa jej to stalo?
0: V potoku pod hradom.
3: A vy ste boli pri tom?
0: No dovolte. Samozrejme. Nikdy nezabudnem na ten pohľad. Trikrát som ju musel ponoriť. No. A furt spievala Doremi fasová syna.
3: Ja som počul z tej pesničky len Doremi. Potom ma Hamlet poslal po cigarety. No, sem naproti do trafiky.
0: Počo vás poslal?
3: Po cigarety.
0: Aké cigarety? Veď cigarety vtedy ešte nevymysleli. Ako? Tak vy nekazte tu na historickú scénku.
3: No, čo tu na mňa vytrikujete?
0: Idem domov.
3: Ja nehnevajte sa, vy mne idete niečo hovoriť o Hamletovi? Veď ja som predsa Hamletovi účinkoval. No samozrejme, veď som vám hovoril, že som bol zamestnaný v budove s takými stropami a na tom jednom strope bola tabulka a na tej tabulke bolo napísané SND. To je Slovenské národné divadlo. Ja som v Slovenskom národnom divadle hral večer čo večer v Hamletovi tých štyroch kapitánov, ktorí vynášajú mŕtvého Hamleta von.
0: Vy sám štyroch, čo?
3: Áno, ja sám, taký som ja, Jared. Sám.
0: Tak mi to predvedte, ako ste...
3: To bolo celkom jednoduché.
0: Druhlu, ako ste nesli.
3: Takto som nesol tú druhlu, takto začal som na tomto konci, potom som sa nenápadne prehral sem, podhúpol som sa sem a skončil som tu. Ja som to celé založil na nedokonalosti ľudského oka, viete? Ľudia sa takto dívali a kým sa dívali, už som bol preč. Už som bol preč mimo budovy.
0: Takže vy ste tú truhlu odniesli až do šatne, tam ste ju
3: zložili? Nie, do šatne. Ja som ju takto tú truhlu opatrne odniesol až k ním domov na Zelenú ulicu.
0: K Hamletovcom, hej?
3: Áno, k Hamletovcom.
0: Veď ako mi vynadala Hamletová.
3: Pani Hamletová. Pani Hamleto, Hamletka, strašne mi vynadala. Hovorí mi, čo mi to sem stále nosíte, veď už to mám plnú pivnicu.
0: No pravda, no tak. Ja počúvajte, tak vy ste odborník, to je iná.
3: No,
0: to je iné, to vy ste
3: vidíte, mali by ste ma odprosiť. Ja poznám každú druhú hru, každú tragikomédiu, aj komédiu, aj tragédiu.
0: Napríklad, poznáte ten kus?
3: Samozřejmě, že poznáte,
0: no,
3: zapýtáte.
0: Ten byl výborný, čo?
3: No, výborný.
0: A ta ako ona tam príde, viete, no. Ako ona tam príde a on ju tam nečaká, to bolo ohromné. A potom ako sa ona tak zrazu otočila a pozerala sa na dvere.
3: Na aké dvere?
0: Čo? Tam dvere neboli, tam boli schody.
3: No tak nad tými schodami boli tie dvere.
0: A nad tými schodami bolo okno, kde tam sa odohrala tá tragická scéna, preca, ako ona tam tak stojí, má také rozdriabané šaty a je teraz v takom nervovom šoku a zrazu vybehne po tých schodoch, otvorí to okno a hovorí, prší. A potom od toho okna samozrejme sa pozrie zase na tie dvere.
3: Ale čo dárate hlúposti, veď sami ste povedali, že tam žiadne dvere neboli.
0: A čo neboli, a kade potom odišla, čo neboli, neboli.
3: Práve v tom bola tá tragédia.
0: Čo?
3: No ona nemala východiska. Kade, kade, ona by bola dávno odišla.
0: Máte pravdu.
3: Nemala dvere.
0: Ježišmarja, tá ženská to hrala.
3: To bol herecký koncert. Taká malá, tučná, to bola vynikajúca.
0: Táto hra, alebo to miesto, ako si dohovárať, že je príliš mekká.
3: Áno,
0: vedáte sa, ano, ako tam ona chodila po tom javisku a hovorí, Ježišmarja, som príliš mekká. Som príliš mekká.
3: A nebolo na nej absolútne nič vidno.
0: A to je to najdôležitejšie v hereckom umení, že nesmie byť na vás nič vidno. Ano. Vôbec nič. Aj keď ju zabili, vôbec nič na nej nebolo vidno. Ona ešte 3 minúty chodila so sekerou v chrbte.
3: Ja to bola sekera!
0: Sekera, no to
3: ja s takýmto Boriskom. A viete, aj šepkári museli dať podnožku, aby spadla.
0: A potom prišiel tam ten, čo sa prišiel pomstiť. Zaklopal, otvoril a hovorí, dobrý deň, prišiel som sa pomstiť, zabili ste mi tú na sestru. A oni mu hovorí, no tak si sadnite, najedzte sa, potom sa pomstíte, veď máme čas do 11. ráno, už čo. A to bolo tiež výborné. Viete čo, my si to môžeme celé zahrať tú scénu.
3: Tak ja neviem.
0: Teraz myslíte. Ako hovoria umelci, skúsme si tú sekvenciu naevokovať. Ani by ste neverili, aká dôležitá je evokácia v divadelnom umení.
3: Nebudete niečo vyprávať? Cez vojnu evokovali celé rodiny, vy.
0: No. Tak dávajte pozor.
3: No čo mám robiť? Povedzte mi. Ja to
0: vy ste vrah, hej? Dobre. Máte sekeru?
3: Dobre.
0: Ja som pomstiteľ.
3: Áno.
0: Vy stojíte nad obeťou, tu nám práve tu ste leži. Dorazili.
3: Ešte krváca?
0: Pravda, že krváca.
3: Ja nemôžem. Aj keď sa niekomu z nosa pustí krv, ja hneď musím utiec. Dobre, ja to neznášam.
0: V hereckom umení je najdôležitejšie vžiť sa do duše postavy. Ste obyčajný vrah.
3: Dobre, súhlasím.
0: Krváca,
3: tak sa vžijem.
0: Krváca.
3: Čo sa vžijem?
0: No dobre, vžil.
3: Bože, taká škoda.
0: Ale vy ste obyčajný vrah, ale nesmie byť na vás nič vidno. No.
3: A ja som pomstiteľ, ja potom prídem tam. Pozor. Dobre. To je ťažké to herecké umenie. Toto.
0: Počúvajte, niekto klope.
3: A to som ja! Hej, no. Vítajte.
0: No, tak
3: dobrý večer, čo chcete?
0: To chcem tú scénu zahrať, nechápete, to vy ste vrah.
3: Ja som pomstiteľ, stojíte nad obeťou.
0: To je jednoduché. A keď zaklopem, tak poviete ďalej.
3: Áno. A dovtedy, čo si mám hovoriť?
0: Dovtedy čušte, ne? Keď zaklopem, poviete ďalej s takou predtuchou v hlase.
3: Dobre, s čím?
0: S predtuchou.
3: Ja s predtuchou? Veď ja nemám žiadnu predtuchu. Ďalej. Juj, dačo tuším.
0: Aha. Vidno na mne niečo?
3: Nie, absolútne nič.
0: No vidíte.
3: Zaujímavé.
0: Nič na mne nevidno a ja som vás prišiel zabiť.
3: Hej, ale nie, naozaj.
0: Prečo nie?
3: Čo?
0: Zabili ste mi matku, Pelagiu Nilovnu.
3: To sme sa tak dohodli.
0: A, dohodli sme sa, že si ju vezmete.
3: Ale veď ja som ženatý.
0: Aha.
3: Čo?
0: Ty svíňa.
3: Čo je?
0: Ty hnusný, klíkný vrah.
3: Čo je? Vy ste sa zbláznili, Milan.
0: Ja si ma zbláznil! O tom, čo si tu porobil!
3: Čo som to porobil?
0: Ty hnusnej, prefíkanej
3: vražde! Čo som porobil?
0: Mamička moja
3: ja
0: jediná!
3: Ja som nič neporobil!
0: Bože môj,
3: svojte, čujte sa, ja si tu môžem kľudne aj dancovať!
0: Nešliapte mi po matke! Mamička, počkaj, ja ťa pomstím!
3: Ja to mne blázo! Počkaj! Fenmetrazín!
0: Nestačilo ti, že si mi matku zmárnil?
3: Čo?
0: Ale nechceš zabiť, to ti nedarmi.
3: Nie.
0: Ty svinia je na nusná.
3: Dole, ty policajta!
0: Vidno na mne niečo! Vidno na mne niečo!
3: Daj nie!
0: Vidno na mne niečo!
3: Hodne nie!
0: A to je to herecké umenie.
3: Áno. To bolo perfektné.
0: Dobre, ale teraz si to skúsme naopak, že ja budem hrať toho vraha, vy toho pomstiteľa. Hej.
3: Dobre, takže ja idem za
0: dvere. Ale môžete to skúsiť.
3: Ja neviem, ja pochybujem, viete, ja mám také slabé herecké počiatky, ja mám málo skúseností, ja som hral akurát Vasu Železnou Vovu.
0: Vy ste vrah, nie, ja som vrah, vy ste pomstiteľ, chodte za dvere.
3: Dobre, ja idem.
0: Hej. No moment, sekeru nechajte tu. Čo je?
1: Čo je? Vy máte povedať ďalej, čo?
0: Veď vy ste neklopali.
3: Čo je o tom, že som neklopal? Vy ste mi zabili moju matku.
0: Akú matku?
3: Čo? Akú matku? Vy otcov nás. Pozrite sa, čo je toto?
0: Čo je
3: to? To je moja matka. Pozrite sa vy. Ja vás zabije.
0: Krú.
1: Si pír, rieka stará,
0: nenávidíte rasismus.
1: Preč, škvrny z mojich rúk, preč.
0: Škvrny odstráni čistiaci prostriedok Čikuli. Bol by to treba, ten oidipovský komplex.
1: Hej,
0: Julius.
1: Už aj ty môj milý Brutus. Dnes asi nepôjdem do Senátu.
0: Romeo.
3: Julia.
0: Umríme spoločne.
1: Na zdravie.
0: Julia, ale som ju dostal.
1: Keď ste si ma upiechli, ak si ma aj zjedzte.
0: Hej, hore, haj, to haj.
1: Opa.
3: Tak čo poviete? Ako mi to ide s tým pretvarovaním? Sa už sa to zlepšuje, čo?
0: Zlepšuje, vy ste to celé hrali mizerne, ale toto ste zahrali skvele.
1: Vy patríte na šibenicu, počúvajte.
3: Ale kde? Ja patrím do divadla. Ja mám totiž divadlo veľmi rád.
0: Á, vy máte divadlo, no. A ja mám divadlo veľmi rád, ja divadlo milujem. To je totiž jediné miesto, kde to pretvarovanie sa má aký taký zmysel.
4: Pomaly svitá a o takomto čase na celom svete diváci odchádzajú z divadiel a herci opúšťajú javiská. Som veľmi rada, že dnes odchádzate práve z nášho divadla, i keď ste mohli odchádzať z La Scaly, Oldwicku alebo Comédie Française. Ak sa vám tu páčilo, vráťte sa. Čakáme na vás. Každý večer.
5: Kdybyste byl tak laskav.
6: No, prosím.
5: Vy jste tady správce hřbitova.
6: No, tak správce se zrovna nedá říct, co bych tady spravoval. Víte, tady se na nikom nedá moc pravit. No.
5: Tak vy jste jako hrobník, že ano?
6: No, tak hrobník se taky zrovna nedá říct. To víte, hrobník už dneska není žádná pracovní kategorie, že jo? Já to tady tak trochu udržuju, no, v tom chátrání, to víte.
5: No, tak to je jedno. Pane...
6: Prokouk, Josef Prokouk.
5: Jo, tak aby jsme se dostali k věci, pane Prokouk. Já jsem doktor Voptáhlo.
6: Doktor Voptáhlo. Voptáhlo, počkejte, Voptáhlo. Nejste vy náhodou takový malej tlustej s brejlema?
5: Co? Vidíte, že jsem štíhlý a bez brejlí.
6: No jo, to je pravda. Tak to je možný, že budete nějaký úplně jiný Voptáhlo. No, o co vám jde, pane doktore?
5: Ale tady je hrobka rodiny Knapových.
6: No tak to je pravda, ale těch Knapových je tady víc, víte? A takřka v každý hrobce leží nějaký jiný Knap.
5: No jo, tak samozřejmě, jenom že tihle Knapovi měli tady ve městě kamnářství na náměstí.
6: Jo, no tak ty jsem znal dobře, no jo, starý Knap chudák měl krásnou smrt. Ten se vám jednoho dne ráno probudil a zjistil, že už nežije.
5: Ale to jste na omilu, pane Prokou, protože starý pán Knap kamnář žije a je v domově důchodců v Libochovicích.
6: Ježe, to tak můžete tvrdit, teď má tady ve stínu pumpy hrobku.
5: Hrobku tady má, ale neleží tady.
6: No, kdyba by teda ležel, přece nepřivez někam do cizí hrobky.
5: Teď vám říkám, že v žádné hrobce neleží, protože je naživu.
6: A který chytrák vám nakukal, že je naživu?
5: No, já to musím vědět, já jsem jeho zeď.
6: Zeď?
5: Zeď.
6: Počkejte, vy budete spíš jeho syn, ne?
5: Zeď, já mám kamnáře Knapa dceru.
6: Dceru?
5: No vše.
6: Tak to je jiný Knap kamnář, Knap měl jenom dva syni, dceru on neměl. A nebo jestli vy nejste ten druhý jeho syn, to je taky možný.
5: Zeď, já přece musím vědět, kdo jsem, ne?
6: No jen aby kamnář Knap měl dva syny, ten jeden se oženil, brzy na to zemřel a zůstala po něm vdova.
5: No tak to je možný, tak je to nějaký jiný knap.
6: Ale jiný knap, žádný jiný, kam nás knap? A vy jste si teda nevzal knapovou dceru, ale snachu, pane. Tu vdovu po mladým, ty vás oběhli teda.
5: Prosím vás, já musím vědět, koho jsem si vzal, ne?
6: No je nabí. Neměla ona dítě?
5: Moje žena?
6: No tak napovíc.
5: No dceru má.
6: No tak vidíte, že je to ta vdova.
5: Prosím vás, to je moje dcera.
6: No, ne, nemůžete, když tomu věříte, co vy vám to vyvrace.
5: Já přece musím vědět, kdo je moje dcera, ne?
7: Nemůže to být vaše dcera, když otec té dcery umřel. Kdyby vy jste byl její otec, tak byste musel být ten umřelej syn starýho knapa, což je velice nepravděpodobný.
6: Vy byste snad mohl být jedině ten druhý jeho syn, což nejspíš taky asi budete. Já jsem si napřed myslel, že jste váš bratr. Ale pak jsem přišel na to, že jste to ví. No ale teď si zase myslím, že vy přece jenom budete váš bratr. Váš jinak vy byste musel být po smrti, že jo? A to vy, jak je vidět, zřejmě nejste.
5: Podívejte se, já jsem nikdy žádného bratra neměl, no.
6: Pro pána ani neví, že měl bratra. Přeci, jak to, že nevíte, že jste měl bratra, škoda, že nežije, já bych vám ho ukázal. No tak přemýšlejte chvíli, co asi vzpomenete.
5: Podívejte se, nebudete mě učit znát mé příbuzenstvo. Musím vědět, jestli jsem měl nebo neměl bratra.
7: Tak se no. Na to zeptejte sválně sestry starého knapa a vašeho bratra od Kojila.
6: Jestli jste to nebyl vy. Vy už si na to nepamatujete, co?
5: Na co?
6: No, kdo vás tenkrát odkojil?
5: Dovolte, to se nedá pamatovat.
7: No, tak se na to zeptejte sestry starého knapa a vám to řekne.
5: No, ale co? Víte, no. Žádnou sestru nemá, ten má jenom bratra.
6: Je, bratra přece mě nebude chtít tvrdit, že váš bratr byl odkojený bratrem starého knapa. Ten má sestru, pane.
5: Měl, pane Prokop, protože sestra kamnáře knapa minulý týden zemřela.
6: Je, zemřela, vy jste dneska samá legrace, jak mohla umřít, když jsem denně chodí brečet na hrob. Ještě včera jsem ji upozornil, že brečí sice dobře, ale na cizím hrobě.
5: Dívejte se, pane Prokouk, byste to nějak poplet, protože sestra kamnáři knapa zemřela, byla spopelněna a já jsem přišel proto, jelikož chceme dát její urnu do hrobky rodiny Knapový.
6: Je, Bůh mi, koho jste spopelněl a koho jste chce teda do hrobu. Nepak, pane, to já musím přesně vědět, co je to za popel, já tady za to ručím, že jo?
5: Přejte, já vám mohu ukázat úmrtní list?
6: No to mě můžete ukázat hledacos, jak může být někdo spopelnělej, kdo ještě vůbec neumřel, že jo? Jak může se někdo chodit na hrob, kdo ještě to je vůbec, dejte mi...
5: Prosím vás, podívejte se, tady máte úmrtní oznámení, že Marie Joudová zemřela a to vám musí stačit.
6: Ukažte, já si to s vámi přečtu. No. Oznamujeme, že zemřela dnes naše sestra, teta, snacha, matka, babička. Prosím vás, i těm Joudovým vymřela skoro celá rodina. Jak já můžu mít, která z nich je zrovna sestra starého knapa? Nepak, pane, dokud mě k tomu popelu nepřenesete její fotografii, její otisky prstů a její vlastnoruční podpis, že zemřela, tak vám tu urnu do hrobu nedá. Já se přece nenechám zavřít, že jo?

0: Milí mladí přátelé, málo kdo z vás si asi dovede představit sklizeň chmele před takovými 80 lety. Chmel to byla tenkrát příležitost pro nejchudší sociální vrstvy. Dnes, jak víme, je to výsada studující mládeže. O něčem takovém, jako je třeba česačka, se tehdejším lidem ani nesnilo. Pravda, našli se česáči, kteří o česačkách snili, ale to nebyly sny o strojích, ale primitivní sny o ženách bez nejmenšího technického nápadu. Jediný, kdo se seriózně zamýšlel nad mechanizací sklizně chmele, byl český velikán vídeňského původu Jára Cimrman. Jeho myšlenka, jak už to u geniálních nápadů bývá, byla jednoduchá. Strhnout štok, ručně očesat pouze listí a liánu protáhnout dírou. Samozřejmě zbudou šišky, že? U tehdejších chmelařských magnátů, většinou Němců, s takovou ryze českou myšlenkou pochopitelně nepochodil. Na co tehdejší majitelé chmelnic už vůbec nemysleli, to bylo kulturní vyžití česáčů. Za vámi dnes jezdí špičkoví umělci z Národního, někdy dokonce až Cimrmanova divadla. Tehdy na chmelnici přijel na nejvýš tak četník, aby vyšetřil, jestli se chlap u Míry oběsil na drátě sám, nebo jestli mu někdo potrhl věrtel. Když Cimrman v roce 1903 přijel na Žatecko se svou kočující hereckou společností Lipany, stál před velikým problémem. Tehdy se totiž česalo od slunka do slunka. A večer přicházeli česáči tak učesaní, že usínali nad talířem. Což se sedlákům hodilo, protože sedlák okamžitě talíř šoupnul jinému česáči, ten usnul, čili z jedné porce se tak nejedlo až 32 osob. Takové večeři se říkalo Eintopf. Cimrman pochopil, že takto ospalí diváci by těžko strávili klasický divadelní kus. A tak pro potřeby česáčů sepsal krátké, velice napínavé dramatické scénky a hrál je chmelařům přímo na ubikacích. A vyvstal další problém. Totiž tehdy nespali česáči na matracích. Tehdy se spalo na takzvaných slamnících. Asi nevíte, co to je. Tak to je... To je takový režný žok nacpaný slámu. No, v muzeu jste to viděli asi. No a někdy spali i na slámě. No a na takových nocležnách, kde spalo pohromadě kolikrát 30 až 50 lidí, tam se pochopitelně nesmělo svítit ani svíčkou, ani petrolejkou. Čili Cimrman musel hrát po tmě. Svou chmelařskou tvorbu považuje sám za vrchol svého dramatického talentu. Přítelkyni Chlumské v dopise píše: moji diváci leží na slámě, mají tmu a jsou ospalí. Dosahují nejen toho, že neusnou, ale že i zaplatí. A vstupné to byl další problém. Oni totiž tenkrát chmelaři nechtěli platit předem za divadlo, aby nekupovali zajíce v pytli. A po představení z nich peníze nikdo nedostal, poněvadž s poslední větou usnuli, jako by je do vody hodil. A důmysl, s jakým Cimrman situaci řešil, vysvětlí scénka Zelený věnec. Přečtu vám závěrečný obraz. Před chalupou sedí Bárta, přichází Bártová. Bártová: Bárto, byl tu ten Němec. Bárta: co chtěl? Bártová: naší lidušku. Bárta: a viděl ji? Bártová: viděl. Bárta: tak tomu nevěřím. Bártová: a nespí. Jedná se o jeho dceru a on spí. Bárta, co je to za člověka ten Němec? Bártová, jmenuje se Němec, ale je to Čech. Bárta, ale má německý jméno. Bártová, Němec, tatínku, je české jméno. Ptala jsem se na to pana učitele Württemtála. Bárta, a ty bys dala naší Lidušku cizákovi s českým jménem? Bártová, Bárto, Liduška má nejvyšší čas. Jak začnou padat zuby, má se nevěsta chystat. Bárta, zuby jí padají, ale věnec ještě má, Kolčava. Ty nespi! Bártová, Bárto, víš, co Němec dělá? Je vyučený hlídačem v sadu. Co popadá, je jeho. Bárta, to si přijde na pěkných pár švestek, ale naši Lidušku mu nedám. Bártová, jsi ty ale palice dubová, Bárto. Inu, jak chceš. Řeknu ti novinu, že po dechu zalapáš. A právě teď se vybíralo vstupné. Marně česáči žebronili, aby jim herci prozradili, jakou novinu Bártová pro Bártu má. Marně prosili, aby jim řekli, zda se Liduška za Němce dostane nebo ne. Dokud se vstupné nevybralo, ve hře se nepokračovalo. Já předpokládám, že i vás zajímá, jak to s Liduškou dopadlo. Čili dávejte to panu Šestákovi, pane Šesták, do klobouku, ano. Můžete 5 korun, to stačí. I 10, to nevadí. No, můžete klidně. No. A zatímco pan Česták bude vybírat, já pomalu budu pokračovat. Ještě tam blevo, kdybyste šel. Bártová, řeknu ti novinu, že po dechu zalapáš. Naše... Ještě tam vzadu, pane Česták. No, mně je to jedno, jestli vás to nezajímá, jak to dopadlo. Je to na Cimrmanův pomník. Národní divadlo nevznikalo jinak. Tak, dobře. Bártová, že po dechu zalapáš. Naše Liduška už věnec nemá. Bárta, to není možné. Bártová, je. On Němec je šeroslepý. A onehdy na večír si naši Lidušku splet s Ančou Kozlovic. Bárta, chudák. Bártová, je to čestný člověk, Bárto, chce si Lidušku vzít. Po večerech, kdy Němec nevidí, by za něj hlídala sad. Nikdo by se prý neodvážil tam vkročit, kdyby naši Lidušku spatřil. Bárta, já sám bych se tam bál. Bártová, tak co, Bárto, dáme mu ji? Bárta, dáme. Za šera z nich bude docela hezký pár. No a scénka končí zpěvem písně Liduška nemá věnec, vzal ho ten Němec. Diváci už spí a herci po špičkách odcházejí. Stávalo se výjimečně, že některý divák sebral zbytky sil a dožadoval se vrácení vstupného, ale pro ten případ byla připravena herečka Jouzová v roli Lidušky. Stačilo, aby si krátce posvítila do obličeje strouknivělým pařezem a nespokojený divák rázem skrotl jako beránek. Takovou sílu mělo Cimrmanovo umění.
1: Ano, ano, pane Nadlesní, opakuji po vás. Hajný! Má být chlap jako hora, no to pak to bych byl. A štíhlej jako prut, tak to už tedy nejde. Pane Nadlesní, já vám to řeknu upřímně. To už je dávno pryč, když jsme běhali po lese, já teď furt něco vyplňuju. No ano, to je obezita, ale obezita nevinej. Ale já skoro to byste museli vidět tamhle fafejtu. Ten se furt cpěje jako lun. No, já už si tolik věcí otrhávám od huby a podívejte se. No, jestli se přitom do mě dostává falešný luft, nebo co? Víte? Ne, pane Nadlesní, opravdu, já to zkusím. Já asi mám dispozice k tloustnutí. Já jsem jednou po koupání vlez na váhu, ukázalo to 90. Vzal jsem do ruky busta, který předtím byl odvážený, měl 5 deka, ukázalo to 90 a 5 deka. Já ho zbodnul, ukázalo to 100. No, no, no. Já vím, prosím. No to nás poděš bambu. Jaká revize? K nám do lesa na Vysokou? Pane nadlesník, to bychom museli dát jezevcům chůdy. No ano, máme tady registrovaný dva jeleny, ale jeden nám zdrhnul. Ježiš, to přijde přečte. Ano, ano, ano, spolehněte se. Ano a nakonec žranici. Samozřejmě zařídí. Ano, no buznár. No tak se. Poslíš, kdo to byl? Nadlesní, kamaráde, ten mi dal, proto tě volám.
2: No.
1: Fafejta.
2: Copak?
1: Podívej se. Přijde komise a bude malér. Máme vedený dva jeleny. A Pepa nám zahnul.
2: Pepa zahnul?
1: Ano.
2: No Pepa je světák, to přece víš.
1: No světák, nesvěták. Proč tady může zůstat Venca v oboře a Pepa nám zahnul? To je tvoje vina.
2: To neříkej.
1: Ano, ty sporá prej, půjčte Pepu ochotníkům. Prej jen na takovou pohádku. Vosmolíčkovi, pacholíčkovi. Koho napadl, že ho budou jezinky bezinky obtěžovat.
2: Ale přesto říkám, že Pepa je světák.
1: Pepa je...
2: Vzpomínáš si, jak klofnul jednu turistku jenom proto, že měla na sobě jelenicovej kabát a jak šel za ní až do Dvora Králového?
1: To mě povídej, to mělo ještě do hru.
2: Jakou?
1: On tam tu bábu opustil. Tam si namluvil žirafu jen proto, že se jmenovala Jelena. Víš, kvůli tomu skoro rozpustili safari, kamaráde.
2: Já ti říkám, že Pepa je světák.
1: No, to je pěkný, Pepa je světák, samozřejmě. Pepa teď někde tamhle prohání laně na světí prachu, aby jsme v háji.
2: Jak to?
1: Přece komise pozná jednoho jelena od dvou, ne? Proto tě volám Fafejta, ty budeš dělat toho druhýho.
2: No tak to teda ne. Takový taškařiny po mně nechtěj. Ty víš dobře, že mám krůček do důchodu.
1: Sedni si, Fafejta. Co seš? Seš zaměstnanec státních lesů, je to pravda?
2: To jsem.
1: Ano. A pro svůj podnik to jsou taškařiny? A tamhle pročetok si mohl dělat blbče a strašidlo na křivoklátě?
2: Jo. Lojzo, jenomže, Lojzo, s tímhle obličejem se mě ten blbec, rozumíš, a tenhle a strašit dělá velice dobře.
1: No a co?
2: No co?
1: A Jelena ne?
2: No Jelena ne, kamaráde, vy mě každý pozná.
1: Podívej se, co by tě poznal. Venca, skutečný jelen, bude dělat toho jelena blízko a ty budeš dělat jelena v dálce.
2: No já budu dělat jelena v dálce.
1: Budeš jen tak podupávat, kroutit zadkem. A budeš houkat, troubit, jako jeden, zkusí to.
2: Ne, Lojzo, to po mně nechtěj. Ty víš dobře, že hraju jenom na vozembou.
1: Zkusí to, je to jednoduchý.
2: Aby, no. Abych nespolk, plže.
1: Zkusí to. Tak to by nešlo, to by se nám sprčili veverky, kamaráde. Tak budeš jen házet zadkem a podupávat.
2: Počkej. Lojzo, a co když se ta komise za mnou vydá? Jak co to? Když mě bude pronásledovat? Mají přece flinty, to víš.
1: No to je pravda. To bych nerad, kdyby tě odbouchli. Tak nebudeš házet zadkem, budeš dělat jelena na úprku. Budeš jenom utíkat, nechávat za sebou jelení stopu.
2: Lojzo, jak budu za sebou nechávat jelení stopu?
1: Kamaráde, já mám všechno promyšlený. Podívej se, co je to?
2: Kaviár.
1: Ale kaviár, to by musel být kaviár z velryby. Vypadá to jako nový koření, ale je to větší. Co je to? Jelení bobky.
2: Na mou duši. No. Jsou to jelení bobky a praví.
1: Hlava, kamaráde. Nesmali, tady to musíš být. No, zastaví.
2: Lojzo, a kde tolika ti množství přišel, prosím?
1: Kde jsem tolik boků nazbíral? No, kamaráde, nazbíral? Včera celou noc pinzetou na pasece. Podívej se, čili je to jasný. Budeš utíkat a nechávat za sebou tuhle tu stopu. Tak jsme domluveni. Plácneme si.
2: No počkej, na jedno si zapomněl. Že nemám parohy, kamaráde.
1: To si myslíš, Fafejta?
3: Už troubějí. Už troubějí. Na horách jelení.
4: Ne? Ne, to bude hned.
5: No to je dost.
4: Dobrý den.
5: No to je dost, mladý muži. Podívejte se na hodinky. Chybělo vám 15 vteřin do vyplšení limitu a musel jsem to hlásit.
4: Přijete
5: si. Ostatně mohu to hlásit i tak.
4: Přijete si.
5: Ano, přeji si vás. Vás, kde jste?
4: Zde.
5: A kde máte být?
4: Zde.
5: Nikoli, v posteli, prosím, v posteli. No. Byl jste v ní vůbec? Teď není vůbec teplá. Kdybyste ležel, podržela by přikrývka teplotu vašeho těla, pane.
4: Musel jsem vám jít otevřít teplo mezi tím.
5: A co předtím, pane, co předtím?
4: Spál jsem, jako když mě do vody hodí, jsem nemocnej, víte, mám ležet. Co si vlastně přejete?
5: Právě proto jsem přišel, jestli jste doma. Mnoho nemocných nám doma není. Léčí se bezostyšně na útraty státu, ale doma, doma nám nejsou. A stát není dojná kráva, pane. O toho jsme tady my, kontroloři, kteří máme dozor nad dodržováním léčebného režimu práce neschopnými. Proč jste nešel tak dlouho otevřít?
4: Vzal jsem si prášky, spal jsem jako zabitej.
5: Prášky?
4: Ano.
5: Jaké prášky, smím-li se ptát?
4: Superpirin.
5: Superpirin. Na spaní.
4: Na pocení.
5: Na pocení. A to si podívej. Zajistě vám je předepsal lékař, že jméno, adresu...
4: Ne, předepsal jsem si je sám.
5: Sám?
6: Měl byste snad vědět, že tak triviální léky na pitomí pocení si každý může naordinovat sám. Hlavně, že jsem uznaný, ne? Jinak bychom asi neměli to potěšení.
5: Až budete pracovat, zapotíte se lépe a více nežli užíváním prášku, o to já už se osobně postarám. Já prášky vůbec nepotřebuju, protože mě čas a povinnosti honí jako nadmutou kozu. To je nejlepší lék na pocení.
6: Taky nejste nemocnej.
5: Tak, teď si změříte teplotu a pěkně pod mým dohledem, pane.
6: Máte smůlu, nemám teploměr.
5: Máte smůlu vy. Mám sebou vždycky svůj. Erární, poctivej, pane, poctivej. Ukazuje přesně jako moje stopky. Tak, hezky do podpaží, tam co je ta jamka. A žádné fígle se sklepáváním. Nemusím vám jistě říkat, že je spousta způsobů, jak správně prověřit teplotu. Já vás nechci zbytečně uvádět do rozpaku, chápete, pane?
6: Já bych chtěl takovou práci taky dělat.
5: A já zase bych chtěl být nemocný, aspoň jednou v životě, pane.
4: Co byste tomu řekl v mém případě? Taková nedůvěra.
5: Plním jen svědomitě svoje povinnosti, pane.
4: Vy jste snad nikdy nebyl marod.
5: To je snad prokletí našeho povolání. Tolik jsme ohrožovaný bacily, viry a vším tím neviditelným svinstvem, až jsme se stali imunní. Doslova imunní proti všemu. Na mě nevleze nic, pane, nic.
4: Ani chřipka?
5: Chřipka, to je nějaká nemoc.
4: A co v ostatní choroby, třeba infekční?
5: Nic. Já si můžu lehnout akorát v noci. Ale to se mi zase hlavou honí čísla nemocí, ulic, baráků, kam půjdu zítra, koho nachytám.
4: Vy jste zvláštní oběť svého povolání.
5: Nestěžuji si, pane, každý musíme nést statečně svůj úděl.
4: A kdo kontroluje vás?
5: Jo, jak to, kdo by nás kontroloval?
4: No my nemocný přece. Podepíšete mi neschopenku, jak jinak prokážete, že jste tady byl?
5: Posmíláte se nám? Dejte si na mě pozor. Chybělo vám 15 vteřin. Ostatně možná, že to bylo přes, že se mi opožďují spotky. Stopky! To je moc snadný, pane, víte, moc snadný. Hodit se marot a dělat ze sebe nemocnýho. A čekat, až k vám přijde kontrola. A kontrola k vám musí přes celý město a za každého počasí. A když přijde, dělat špičky, narážky a šprťouchlata.
6: Nezlobte se, já jsem to tak nemyslel. Já se omlouvám.
5: Víte vy, kolik je to jenom k vám schodů? 179! Ani o jeden míň. A výtah jenom na klíč. A vy si myslíte, že mám jenom vás?
4: Jste fenomén.
5: Co?
4: Matematický genius.
5: Myslíte?
4: No.
5: Tak pane, já vám teda něco přečtu, rozumíte? Můj denní průměr činí 1012 schodů nahoru. Stejný počet dolů, pokud mě někde nesrazejí. A to je jenom schodné. A kdybych vám řekl počet denních kilometrů, nebo co to hodí za cifru měsíčně, tak by se vám zamotala hlava a už byste nechtěl se mnou měnit. Já si totiž po léta vedu přesnou evidenci, víte? Spolupracuji externě přímo se samotným statistickým úřadem. Čísla, to je moje jediná jistota, ne nemocní. Těm se věřit nedá, kdežto číslům. Číslům ano. Mají svou přísnou logiku. Nemění názory. Nepodvádí, pane, jako někdo.
6: Tak berte schody pod vohou.
5: Nežertujte, pane. Víte vy, jaké město veliké? Jakou svými výběžky zabírá rozlohu? Jak se nám šíří jako chobotnice na východ, na západ, na sever, na jih a vím, kam ještě všude? A víte, že všude jsou nemocní? A víte, kolik je vás nemocných? A vy si myslíte, že já osobně, že jsem zdrav?
4: Jste přece imunní.
5: Imunní. Navrch možná, huj, ale ve spod, uvnitř a vím, kde ještě. Podívejte se, pane, co když v sobě nosím zárodek budoucí rakovinky? Já si každý ráno prohlížím oční bělmo, jestli nemám žloutenku nebo nějaký jiný svinstvo. No čím je člověk míň nemocnej, tím víc ho to mate. Víte, já si nosím pravidelně svou vlastní moč k nám do laboratoře. No jednou tam přece musí něco najít.
4: Přece nejste hypochondr.
5: Vycházím ze všeobecné zkušenosti. Nikdo z nás nemůže být trvale ošetřen. Pane, já jsem včera objevil, že mám...
4: Co?
5: Že mám 3 šedivý vlasy.
4: Stárnu?
5: Jo. Z ničeho nic stárnu? No chápete to zděšení? Tedy já jsem věděl, že to jednou přijde. Od jistého bodu to jde s člověkem z kopce. Jde únava. Strašná únava vás začne zmáhat. Dostavuje se skepse. Skepse, strašná skepse.
4: Vykašlete se na to, voražte si, máte na to právo jako každé jiné.
5: To se vám řekne, voražte si, pane, teď já loni jsem vůbec neměl dovolenou. Jeden kolega boural autákem, takže jsem prakticky dělal za 2.
4: Pane, i tak zdravý organismus jako ten váš musí přece jednou vysadit. Člověk není perpetuum mobile, člověk je člověk.
5: Ježi, ale to jste řekl pravdu.
4: Kdo vám co dá, až vám něco bude? Aha, nikdo.
5: Nikdo?
4: Zůstanete sám se svou chorobou.
5: Tak, tak.
4: A nemoc, pane, není věru dobrý přítel.
5: Nejlepší přítel kniha. A nejlíp sečte takhle v posteli, jako vy tak tady teď.
4: Víte, no. Abych vám řekl pravdu, tak já jsem náruživý nečtenář, ale vy na mém místě, co byste toho mohl přečíst? Vzbuřte se, udělejte revoluci, zůstaňte si pár dní doma.
5: Já bych rád, ale někdo musí přece vést evidenci, statistiku, rozumíte, tady toto kontrolovat kontrolory. Ano, máte pravdu. Už dávno jsem měl ležet, vy máte postřeh.
4: Mohl byste spát aspoň ve dne, když nemůžete v noci.
5: Sladká iluze, pane. Smysl pro povinnost mě velí chodit od rána do noci chodit. Pane, já jsem ještě před lety běhal.
4: Nepovinujte.
5: No, to jsem si oblekl tepláky, víte, tady na čelo kapesník,
4: čepici,
5: šálu a běžel jako o závod s časem. Pane, já jsem stačil 2x i 3x tolik než dneska a za poloviční peníze. Mimochodem, znáte tu pověst o tom maratonském běžci?
4: To nás učili ve škole, to tak nějak zní, myslím, jako poutníče, zvěstuj Jagellonským, že my tu mrtvy ležíme,
5: jo.
4: Jak zákony kázali nám.
5: Jo.
4: Někde v Polsku, u Termopil to myslím,
5: jo. Jo. No vidíte, jo? Maratonský běžec, jo? Běžel, pak tam někde zakop, bacil tebou, upadl, no a bylo po něm, jo? Atlet. Pane, a co, já jsem se naběhal a jsem tady porád. No jo, ale už to zdraví tak neslouží, víte?
4: Nevypadáte dobře.
5: No a divíte se, pane, léta přibývají a nemocný neubývají, spíše naopak.
4: Neměl bych vám udělat culifindu?
5: Ne, helejte, takhle čaj, když už jste tak laskav, šípkovi by neškodil.
4: Naprujem,
5: ne, na tlak. Pane, já mám strašně vysoký tlak. No jo, mě vám se někdy srdce tak rozbuší, že ho cítím až tady někde.
4: Hrdle.
5: Ale to jsou vám rány jako na kovadlinu. Hrle. To je, člověče, to je boh. Bůh ví, co to znamená. A to je trénovaný, to moje srdíčko. No ne, schválně, poslechněte si, pojďte sem, to vám stojí za to.
4: Můžu.
5: Tak co říkáte?
4: To jo, teda.
5: To je co?
4: Poslyšte teda to.
5: No.
4: Nic neslyším.
5: Co?
4: Tiká jako hodinky. Tik.
5: Srdce jako hodinky. Ježiš, ale to jsem si zase zapomněl vypnout ty spotky. Stopky. Tak teď, helejte, teď, pojďte sem. No, co říkáte teď? No, co říkáte?
4: Teda.
5: To je.
4: Já vám řeknu. To jsou teda pecky.
5: No.
4: To je buch, hotová kovadlina.
5: No jo, a to nic není, pane, podívejte se na mý ubohý nožičky. Vidíte
4: to? To jsou pinzetky, no. Přímo teda to.
5: To jsou, no. A vidíte tady ty krásný křečový žíly, co mám tady na těch, a to jsou celý uzle.
4: Železniční.
5: To mám rozesetý tady. No není divu, tolik schodů nahoru.
4: A dolů.
5: No jo, se uznalej. Já si každý večer koupu nohy v heřmánku,
4: ano.
5: To je vám příjemný, ta vůně z toho heřmánku teda. Ale máloplatný, oni potvory mě v létě tady v nártu natejkají, víte?
4: Bobtnaj.
5: Já to mám potom jako konve, ano. Jako štoudve, a potom když chodím, mám pocit, že kropím. Ne, vážně.
4: A co takhle operaci, jste neskusili ještě operaci?
5: Bojím. Já se
4: Proč?
5: bojím. Já nevěřím doktoru.
7: Ale prosím vás, ale jděte.
5: Nevěřím.
7: Ale jděte.
5: Nevěřím. Už proto, že je tak dobře znám. Člověče, když jsou to všechno šarlatáni. Si neumějí poradit ani s obyčejnou rýmou nebo chřipkou. Nekašlete, jděte dál. Pane, pojďte sem, já vám něco řeknu soukromně. Jo? Mezi náma, já studuju po večerech, soukromně, dálkově takhle, medicínu. No jo, já jsem si pořídil všechnu literaturu, víte. Teď jsem si koupil Živou smrt.
4: Co?
5: Teda pravou kostru, kostlivce, víte. To byste nevěřil, jak je člověk komplikovaný. 222 kostí má lidská kostra.
4: Kolik?
5: 222 naše kostra, 222 kostí.
4: Já to...
5: No, ta moje ne, ta má jenom 214, já ji koupil v bazáru, víte? Ale jinak člověk strašně komplikovaný, strašně. Ovšem, z psychického hlediska úplně jednoduché.
4: Ale to teda
5: ale úplně, já každýho prokouknu, pane, každýho prokouknu. Jenom to zdraví je na něm... Řekl bych, nevypočítatelný, víte? Proto i na mě někdy přichází úzkost a strach. Pane, já například, když nekontroluju, já nevím, co si počít s volným časem.
4: Zkuste stát na hlavě.
5: Tady, na mé hlavě?
4: Ano.
5: Jo.
4: Odkrivíte si nohy.
5: Jo, a vomdlím.
4: Ale ne, uleví se jim. Dělám to také tak. Začal jsem v září s jogou.
5: S kým to?
4: Yoga. Jediný recept na tělesnou a duševní svěžest. Jo. Prověřený tisíciletou zkušeností. Zakoupil jsem příručky, předplatil kurz.
5: Jo, pozor, ne. No jo. No a co, pomáhá to? Pomáhá?
4: Víte, jsem tak trochu lajdák. Zatím se spíš rabu v teorii.
5: A to já, když se do něčeho zakousnu, pane, já nepovolím, dokud... Já jsem pesto, hotová doga.
4: Yoga chce právě pravidelnost, soustavnost, to je joginský typ. Já se divím, že jste při svém studiu ještě nenarazil na orientální moudrost našich předků.
5: Lidský život je krátký, abychom mohli do sebe vstřebat poznatky našich předků.
4: Ano.
5: Podívejte si, jenom kolik drahocenného času nás stojí pravidelné zaměstnání.
4: Moje řeč. No. Zkuste jogu, na všechno zapomenete. Budete zbaven strachu, uleví se vám.
5: Hned?
4: Chce to svůj čas.
5: Ne, já myslím, jestli to mám zkusit hned.
4: No jistě, můžeme, upravíme plato, prosím zde.
5: Takhle. Já nevím, jestli to dokážu.
4: Já bych vás nahodil, byste.
5: Já sám. No, když se zakousnu, to já... Ne.
4: Já vím, doga.
5: Hej. Op.
4: Zkuste si to radši doma, jestli to ovšem dokážete.
5: Jo, tak, no tak, já už raději půjdu.
4: Vy odcházíte?
5: Musím, pane, no vidíte, já si u vás škrtnu nepříznivou poznámku, zapomenu, že vám to trvalo tak dlouho.
4: Jste velice laskavý, děkuji mnohokrát. Já bych vás nahodil, kdybyste...
5: Tak to byste byl moc laskav.
4: Pozor, a hop, dobrý.
5: Výborný, ano. Tak děkuji a naschledanou.
4: Odcházíte?
5: Musím, pane, povinnost volá.
4: Nechoďte ještě.
5: Musím.
4: Zůstaňte.
5: Nemohu.
4: Příteli.
5: Co? Vy jste řekl příteli?
4: Zlobíte se proto?
5: No, ne. Naopak. Mě totiž ještě nikdo nikdy neřekl příteli. Spíše naopak.
4: Zůstaňte. Pokecáme. I poveselit se můžeme. Mám nedopitou lahvinku.
5: Zásadně ne. No tak, když myslíte, tak snad na chviličku, že? Na chviličku bych mohl. Kdo ví, co mě ještě čeká za návštěvy. Někde vám mají tolik špín a to přijetí, to byste neviděl.
4: Taky nemám příliš poklizeno, příteli. Kdybych to věděl, že přijdete, tak jsem poklidil. Určitě bych poklidil. Jsem já to ale hloupej, mám lásky.
5: Nejste naopak. Překvapil jste mě svými vědomostmi. Tak říkal jste yoga, ano, yoga.
4: Ano, yoga.
5: Už si to znamenám. Myslím, že to bude výborná pomůcka při mém privátním studiu medicíny. Seženou se ty příručky?
4: Jistě, velice těžko. Nejlépe v antikvariátě.
5: No víte, já teď prošmedím kde co. Jak tak věčně brousím ulicema, já na leda co narazím. Včera to byl zrovna týden, co jsem dovršil vítězné tažení za diagnostikou chorob duševních od jistého Heverocha. Jenom proto, že dotyčný antikvář měl tuhý zánět ledvin. Já jsem mu naordinoval výborný bylinkový té a kniha byla moje. Když o něco jde, já umím být houževnatý.
4: Já vím, doga.
5: Tak ta yoga jste říkal, už si to znamená.
4: Ano, prosím, je několik druhů jog. Karma yoga.
5: Karma, ano.
4: Radža yoga. Bahati yoga.
5: Bahati.
7: Bata?
4: Bahati yoga.
7: Ano, Bahati.
4: A hatha yoga. Víte, pro naše účely je právě nejvhodnější hatha yoga, která cílí k ovládnutí těla a jeho fyziologických pochodů.
7: Já se nestačím divit, co vy víte.
4: Když se zajímáte o tu medicínu, viděl jsem tuhle nedávno takové zajímavé šéma našich chodidel. To byste nevěřil, jak je člověk propojený. A kolik důležitých center si prosím právě zde na noze podává ruku. Srdce zde přímo pod prstama. Srdce.
7: Asi zde.
4: Ano.
7: Pardon.
4: Žloubek je tady v tom malém obloučku.
7: Asi zde?
4: Ano. A páteř je taková malá nudlička při vnějším okraji.
7: Tady asi. Ano.
4: Víte, v případě bolesti akutního zánětu stačí prosím najít správné místo. Napíchnout. To pak řvete ovšem, to teda.
7: Promiňte, těžko se to v tom zmatku hledá na tom chodidle, že?
4: Víte, tak jeden můj známý si to nechal kvůli okamžité orientaci vytetovat přímo na chodidlo.
7: Jo.
4: A vidíte, zachránilo mu to život při infarktu.
7: Jo.
4: Sice nevím jak, ale zachránilo.
7: Rád bych si to šéma obkreslil. Mohl byste mi půjčit tu příručku?
4: Bohužel, nejsem vlastníkem tohoto šématu, ale já ho seženu.
7: Skutečně?
4: Určitě ho seženu.
7: Skutku?
4: Skutku určitě.
7: Velice laskav.
4: Skutku určitě seženu.
7: No.
4: Zůstaňte, příteli.
7: Zůstan?
4: Konečně. Můžete si to se mnou vyměnit.
7: No ne. Víte, že jste tento rok první nemocný, kdo mi něco nabídl? A pokud jde, jak říkáte, tedy o postel, no to jste v životě vůbec první.
4: Já vám dám tu cilifindu do hrnku po babičce, víte, já ten hrnek opatruji jako oko v hlavě.
7: Já bych ho nerozbil, já jsem někdy nešik a všechno mi padá z rukou.
4: Já vám věřím.
7: Tak dobrá, já nesklamu vaši důvěru.
4: Věřím vám.
7: Tak já jenom chviličku se natáhnu a už se půjdu.
4: Já vám věřím.
7: Děkuji srdečně. Postel. Naše věrná a tichá společnice. Co všechno jsem v ní už prožil. Tedy v myšlenkách. No. Tak snad na chvíličku, jenom abych neurazil. Na minutku, jenom těm nožičkám, tak pohovíme. Ne. Jsem přece ve službě, kdyby mě tu někdo viděl. A co? Kdo by mě tu viděl? Tak, ne, tak to ne. Pod peřinu ne. Zůstanu pěkně na povrchu. Musím si nechat zadní vrátka.
8: Otevřete, příteli.
7: Pane, já nemohu, já tady teď ležím jen tak v košili a v trenýrkách.
8: Jedno.
7: Ne.

0: Jo, vy neumíte psát.
1: Ale umím, ne, jsem analfabet, ale to není pro mne, prosím, to je...
0: No, tak to vám nedám nic.
1: Ne, to je pro mého přítele, vaří čaj v kuchyňce tamhle.
0: Přítele?
1: No, a zpívá si tam.
0: Vy tu žijete dva chlapy.
1: Ano.
0: No, konečně já jsem viděl už ledacos. Aspoň se nemusíte hádat s manželkou.
1: Ano, ano, ano. Příteli, máte tady návštěvu poštovního doručovatele. Já si zase lehnu, když vám to nebude vadit.
0: No, jste doma, ne?
1: No, ano. Vlastně, jak se to vezme, že? No, no tak konečně můžu vám to podepsat sám, abych vás nezdržoval.
0: No, podívejte, penzi bych vám nedal, pane. Penzi ne.
1: Ne.
0: Ale rekomando. No. Žijete tu jako manželé, tak co s toho budeme dělat vědu, ne? Oni lidský vztahy jsou složitý.
1: No, složitý,
0: zatraceně složitý.
1: Složitý.
0: A jsem si bral tu mobil a frigidní a dneska škoda mluvit.
1: No.
0: Škoda mluvit.
1: Tak, že bych to podepsal?
0: Tady to ano, podepište.
1: Tady, prosím, no.
0: Tady máte dopis.
1: Děkuji.
2: Tak, už se to nese.
1: No,
2: Melta došla, tak jsem udělal šipkový čajík. Dáte se také?
0: Ne, děkuju, pane, jste velice laskav, ale nemůžu se zdržet. Já mám odpoledne službu na telegramy. Když má člověk tři děti, to se musí otáčet, aby viděl nějakou kačku. Trojčata.
1: Dokonce.
0: Jako schůdky.
1: No tak, tady pán vám přinesl doporučený dopis, tak jsem to počkrábil za vás.
3: Od koho?
1: Nevím, neotvírám cizích zásilek.
0: Tak se tu mějte.
3: Naschledanou.
0: Ať vám to klape, hoši.
4: Přátelé, dostali jsme se do druhé části našeho pořadu. Prosím,
2: noste dárky.
4: Ne, žádné dárky. Děkuji. Já to radši vezmu já takhle od diváka, protože ono se říká, že to jeho krása není nakažlivá, ale věřte tomu taky.
3: Čeveče, to je nějaká voda, dobrá. Dobrý.
4: Tak.
2: Čeveče, už ty minerálky dělají ze švestkovou příchuť.
4: Cože?
2: Jsem měl citronovou, to je broskvovou, ale tohle je švestka.
4: Ne, to je v pořádku. My už jsme tady třetí den na Moravě. Včera byla trošku ta slivovička. Prostě jsi si nevyčistil zuby a teď, jak jsi to propláh, tak to má furt ještě 40.
2: Co to sedí? Je radost. No takže byste teďka vstali vy, ne?
4: Nech je v klidu
2: sedět. Já myslím,
4: sedět.
2: Že se měníme.
4: Ne, neměníme se.
2: Aha, tak pardon.
4: Co říkáte...
2: Já už to říkám další dotaz.
4: Počkej, to není celé.
2: Já mám to zdržovat.
4: Co říkáte výkonům humoristů amatérů?
2: Jo.
4: Přátelé, my nebudeme kritizovat naše politiky.
2: Zábavný pořad parlament a jeho zasedání o dvou v noci.
4: Zajímavý dotaz. Pane Náhlovský, chodíte na nuda pláž?
2: Já to nesmím vyprávět, ale jednou jsme byli s Karlem Šípem na nuda pláži, FKK, ještě v NDR tenkrát, u Severního moře. Jo. Když jsme vylezli z vody, tak nám jeden pán říkal, holky, kolik je hodin? To nesmím vyprávět. To Šíp zakázal.
4: Co je na tom špatného, tak si zapomněl hodinky, no.
2: V Severním moři je studenek. Skoro tam plavali i kry, skoro.
4: A to mě se takhle ptají běžně a mě to neuráží.
2: Aha, no tak...
4: No, já sebou nosím sluneční.
2: Ano. Tak, a ten stín z té štangle?
4: Ano. No štangle, ze stožárku stín takový. Tak jsem si
2: myslel... Pukácená myslel... Majka! Stožárku! Klepne!
4: Pane Náhlovský, jste volný. No, já nevím, jak komu, ale mě ano.
2: Samozřejmě, že jsem volný. Zastavte se. No, je podepsaný.
4: Tak, Karel.
2: Karle, nejsem volný.
4: To byla samozřejmě legrace, tady není napsáno Karel, tady je napsáno Ctibor. Amfora, na jakém postu v ní pan Náhlovský hraje?
2: Já jsem nechytatelné pravé křídlo. Dokonce internacionál Tonda Panenka napsal o mě v českém sportu, že jsem jediný křídlo na světě, který byl on musí házet míč do chůze. Ne do běhu, do chůze. Z toho jsem vyrozuměl, že já tak rychle jdu, jako jiný běží. No co? Kdo umí, umí.
4: přátelé, dostali jsme se

0: poslednímu dopisu. To vlastně není dotaz, je to pozdrav od básníka nebo básnířky, protože se nepodepsal. A to je báseň, kterou vám zarecituji na závěr našeho vystoupení. Mně se teda líbí moc. Sedí myška v rohu, v pastičce má nohu. Sedí tiše, občas pípne, asi brzo chcípne.
1: To je optimismus. Květnu.
0: To je nádhera.
1: Měsíc lásky.
0: Přátelé, děkujeme. To je v tuto chvíli od nás všechno. Loučí se s vámi Jirka Markvart, Josef Alois Národský.
1: Josef Mladý.
0: Mějte se hezky a zase někdy naschledanou.

Dnešní večer mám být jakýsi průvodce pánu Suchánka a Gensra, protože jsem to slíbil. Protože jsem vůl, já totiž. Za prvé vůbec nevím, o co jde. Za druhý tento pořad normálně neuvádím. A za třetí vůbec jsem ho neviděl. Za toho budu pravděpodobně slyšet, kdykoliv se mi zachce. A vy samozřejmě taky, protože dnešní večer, jak jste slyšeli, bude zvukově snímán, to znamená, že dnešní večer se nahraje a bude se prodávat v zvukových nosičích, jak to znamená na CDčkách a na kazetách. To znamená, co to pro vás znamená? Reagujte. Vše bude zaznamenáno a vy pak budete moci svým vnoučatům vyprávět a říkat, slyšíš tam, jak se tam pořád jeden pán směje, tak to jsem já, anebo slyšíš, jak po začátku, po 10 minutách někdo křičí, vraťte mi moje prachy, tak to jsem taky já. Nebo slyšíš ten mobil, to je můj mobil. A nebo poslouchej, jak se tam někdo smíchy vlastně to ne, tak citlivý ty mikrofony zase nejsou. Zkrátka dobře, všichni budete zvěčněni. Co to pro vás znamená? Znamená to pro vás jedno. Můžete prožít Vánoce s Michalem Suchánkem a Richardem Geňou Gensrem.

0: Abych vás tady chtěl všechny přivítat. Vás movitější, kteří máte peněz hodně a sedíte v prvních řadách. I vás, co máte prachu málo a sedíte na balkoně. A pak samozřejmě i ty, kteří sedí tady po krajích na těch přístavcích, tak to jsou příbuzní zaměstnanců tohoto kulturního domu a jsou tady zadarmo. Dobrý večer.
1: No tak Geňo už se přivítal, co ty, Michale?
2: Promiňte, já jsem na to zapomněl, jak jsem tě tady uviděl. To hned napravím.
0: To je Maruška, Karel, Petra, Stáňa. To je Květa, ta už má prsa. Tak pojď už to stáš, pojďme. Já bych takovou poprosil všechny, s kterýma jsem Michal podal ruku, aby si šli umýt ruku, páč vím co. A abyste si zkontrolovali obsahy svých kapes, protože se o něm říká, že má hrozně šikovní ruce.
2: Holky to říkají, no. My opravdu, já vám přísahám, že ten člověk vůbec neví, co se děje. Tak nejenom dneska.
0: On to má odmala, on to má furt.
2: No, to jste si se všimli z jeho vystupování v televizi. Já bych chtěl říct, že můj tatínek je sportovní komentátor bývalý a jeho postava mě přivedla k tomu vlastně napsat a přibrat k nám tohohle sportáka Cardu Retardu. Mají s mým tatínkem hodně společného.
0: Jsem se smál, protože jsem jednou starého pana Suchánka viděl ve spršek, proto jsem se smál.
2: No, já bych ještě teďka na začátek vás poprosil o shovívavost, kdyby snad v průběhu tohoto večera z nás vyjelo nějaké to sprostější slovíčko nebo tak. Oni nám to v televizi zakazují mluvit sprostě, tak musím říct, že ne, úplně se jim to daří, ale může se stát, že během tohle večera se to prostě stane a nějaký to sprostější slovo. Oni nám v té televizi říkají, že to musí být připravený vždycky, že musí být ta poenta, jako a pak teprve to slovo může padnout. Já si to nemyslím, že jak jistě se vám třeba stane, když, já nevím, jdete po ulici v zimě, uklouznete, upadnete a ta prdel z vás vyjede raz, dva. Někomu iskal hod, že jo? A někomu třeba i strika, ale takže jsem jenom chtěl, kdyby se to jako nějak se něco takového stalo, nějaký to slovíčko nám ujalo dneska, tak jsem vás chtěl poprosit o shovívavost. Hoď se to stává a přece se neposerem, že? Děkuji.
0: Já jenom ještě, když se tady mluvilo o těch Vánocích, že ta dneska bude na Vánoce, tak teďkon, si pamatujete o minulých Vánocích, taková ta reklama na ty go-karty, jak oni museli uřezávat ty spodní větve u toho stromku, aby se jim tam vešly všechny ty dárky, tak bychom přišli na to, proč se řežou ty spodní větve u stromku vánočního. Se řežou proto, protože když přijde Ježíšek a naser vám tam, aby si neodřel prdel. Děkuji.
2: Bych chtěl jenom říct, a to jede na půl plynu.
1: Michale, ty jsi tady začal o svým tátovi.
0: Já ještě, promiň, že ti skáču do řeči.
1: No.
2: Abych a to ještě vím, že jede na půl plynu, já jsem s ním jel v autě.
0: Já jsem teda, mám na noze sádru, to je opravdická sádra. Byste si někdo nemyslel, to nosím kvůli parádě. No hrozně hnusný nechty, ale vám to nemůžu ukázat, ale mně se to stalo, tak já mám opravdu, to mám až takhle pod koleno. Já chodím každý ráno běhat. A běžím vám z kopce, já jsem to teda slušně rozperděný, a najednou zprava srnka. Tak jsem jí srazil, já mám sádru a ona je mrtvá. Tak to jenom, abyste věděli, proč mám tu sádru. No děkuju.
2: No, ty si, chlapče, dneska asi moc nevrzneš.
1: No,
2: tady.
1: To mě nevadí, naopak. Si no, vrznu potom třeba. Ne, že tady už se někdo dožadoval, jestli už mám chlapa, víš. Tak
2: nemá, kluci, nemá.
3: No. Tak co to máme? Neznámý pachatel poškodil svým vozem vrátnici národního podniku Destruktiva a ujel. No, tak vyslechneme svědky. Hlavní svědek, pan Hlustvisihák.
4: Poklonka. Poklonka, pane komisaři.
3: Dobrý den, posaďte se.
4: Ale děkuju, já už jsem nasezenej.
3: No, jen se posaďte.
4: Jo, tak abych vám nevynes paní, jo? Tak děkuju. Tak vy chcete vědět, jak to bylo s tím tento, jo? Pane komisaři,
3: tak moment.
4: To bylo tak.
3: Moment.
4: Prosím.
3: Nejdřív projdeme to nacionále.
4: Kam?
3: Vaše nacionále.
4: Jo, tak já poslouchám, že pojedeme do internacionále.
3: Proč bychom měli jezdit do internacionálu?
4: No to já nevím, jak to teďka při vyšetřování chodí. Já už dlouho nebyl začenej.
3: No ale vy přece nejste začenej, pane Lustvisián.
4: Ne, no tak sláva, vidíte. A stará už doma gruntuje.
3: Jak to gruntuje?
4: No čeká domovní prohlídku.
3: Prohlídku?
4: No.
3: A proč?
4: No já nevím, ona vždycky, když jsem začenej, tak čeká domovní prohlídku.
3: Ženatý?
4: A jak, milej pane zlatej?
3: Jak to a jak?
4: No to se porád říkalo, že v socialismu bude člověk svobodnej a já jsem porád ještě ženatej.
3: Máte děti?
4: Nemám, akorát Vendu.
3: No. To není vaše dítě?
4: Ježišmarja, to vůbec není dítě. To už je větší holomet než já.
3: Ale váš syn to je.
4: No to víte, soudruhu, to člověk nikdy neví, že ano. Já mýval tenkrát často noční a...
3: Mně budete něco povídat. Já mám 3 dcery.
4: Jděte, a vypadáte tak na nejvíc na jednu pastorkyni.
3: No. Tak, abychom se dostali k věci.
4: Ano, ano.
3: Tak, jak to bylo.
4: No, tak to bylo takhle. Tak sedím v kukani, jo, a najednou bumbác.
3: V kukani? Vy tady taky pěstujete slepice?
4: Ne, dýně.
3: A to je máte v kukani, ty dýně?
4: A depak, to se u nás říká vrátnici, víte?
3: A tak,
4: vrátnici. Jo, tak se jdu podívat, jo?
3: Okamžik, já to znamená.
4: Jo, jdu se podívat?
3: Jo, uslyšel jsem náraz.
4: Co, vy taky?
3: Ne, já píšu výpověď.
4: Výpověď? Aha, to jste si našel něco lepšího, víte?
3: Svědeckou výpověď vaší. Tak jste vyšel ven.
4: Ale depak, nevyšel.
3: Vy jste říkal, že jste se šel podívat.
4: No jo, šel, ale ono to nešlo. On mi zatarasil dveře.
3: Aha, tak moment. Chtěl jsem být na ulici, ano. Ale zatarasil mi dveře soudruh.
4: Soudruh automobil.
3: A tak, jaký to byl vůz?
4: Zmuchlanej.
3: Já myslím značka.
4: Jo, v tom já se nevyznám. Helejte, ono, když se tomu zmačne čumák, tak je to na jedno Brno.
3: Tak to byl náš vůz.
4: Jo, to já nevím, on vám ho někdo ukrad?
3: Já myslím, jestli to byl vůz naší výroby.
4: No, já myslím, že takhle zmuchlat se dá jedině vůz naší výroby. Jiný by mi klidně projel krz kukáň a ještě by mě vzal sebou do fabriky.
3: No a co řidič?
4: No ten by panečku koukal.
3: Já myslím toho, co tam byl.
4: Jo toho, co tam byl? Tak ten tam vůbec nebyl.
3: Přece ten vůz někdo řídil, ne?
4: No jo, ale on vypadl už na silnici. On zřejmě věděl, že s autem se na chodník nesmí, víte? Tak ještě včas vystoupil.
3: No. A nic se mu nestalo?
4: Ježiš, jak pak ne, zmuchlal si auťák. No nic horšího se mu přece stát nemehlo. Nemohlo.
3: No jak to, že nemehlo?
4: Nemohlo.
3: Já vím, nemohlo. No. Mohl se těžce zranit, ne?
4: No a třeba ho to nenapadlo.
3: Myslíte, že dostal smyk?
4: Od koho?
3: Od koho smyk, jakože mu to sklouzlo.
4: Jo tak, mě to bylo hned divný, že by u nás dostal obyčejný člověk něco zadarmo.
3: Chápejte, sklouzlo mu to po mokrém, vždyť přece každou chvíli prší, ne?
4: No, to je fakt, to je čas, víte, soudruhu, blbej.
3: No, jednou přijde doba, když si budeme počasí řídit sami.
4: No, a to už budeme zaplať pánbu na Volšanech.
3: Myslíte, že se toho nedožijeme?
4: Jože, vy byste mi dál, já tam nastupuju od prvního ve vrátnici.
5: A stará tam bude prodávat kytičky.
3: No. Tak dál, mohl byste mi říct barvu?
5: Toho autáku, jo? Tak helejte, tak to byla taková barva, víte, jak bych vám to řekl, taková, jako když se připálejí škubánky s mákem.
3: Taková jako trochu lila, ne?
4: Taková jako když lila trochu česnečky do kafe.
3: Číslo jste si nepoznamenal?
4: Depak, já jsem si předtím schrupnul a někdo mi ukradl tušku.
3: A jak vypadal ten řidič?
4: Jo, to já nevím, jak vypadal. Já ho viděl, když už byl vypadlej.
3: Já myslím, jak vyhlížel, víte?
4: No tak, on vyhlížel, jako jestli nejde policajt.
3: Zapamatoval jste si jeho vizáž?
4: No depak, on mi žádnou neukazoval. A doby, jestli mě vůbec u sebe.
3: Ale já myslím postavu.
4: No tak, postavu měl takovou jako 7 statečných po 10 pívech.
3: A co obličej?
4: No tak v obličej měl takový jako Vinetou v pravý poledne po 20 letech. Takovej obyčejně zdrchanej. Asi jako vy, pane komisář.
3: No dovolte. A potom odjel, že?
4: Ano, ano.
3: A to se ani neomluvil?
4: No já nevím, on něco říkal, ale já jsem tak strašně nadával, že jsem ho ani neslyšel.
3: A proč jste nadával? Že vám poškodil budovu,
4: ale
3: co?
4: Ne, že mě zbudil. Já se nesmím lekat, já to mám zakázaný od promovaného lékaře.
3: No ovšem, ve službě nesmíte spát.
4: No pardon, pardon, já spal na osobní příkaz soudruha ředitele.
3: Jak to?
4: No, já mu volal zrovna, když tam měl nějakou dámskou návštěvu, jo? A on mi výslovně řekl, jdi se vyspat.
3: Počkejte, počkejte. Třeba... Třeba chtěl říct, jdi se vyspat.
4: A víte, že to je možný?
3: No.
4: On trochu šišlá.
3: No tak zkrátka nic bližšího nám říci nemůžete.
4: Jo, myslíte třeba o tom, že má poměr s tou Pičulkovou? Tak to vám nemůžu říct, to je podnikový tajemství.
3: Já myslím o tom řidiči. Tak on odjel v zápěti, že jo?
4: Ne, v tom autáku.
3: No tak to jste nám to moc neřekl, pane Lustvisiák.
4: Ano, ano.
3: Tak můžete jít.
4: Děkuji, uctivě.
3: Jděte, jděte. Ano. A my jsme s vámi počítali jako s koruním.
4: Ježišmarja, to byl taky nápad, čověče. My jsme dneska spíš takový halířový. A ještě k tomu se srážkama.
2: Vzpomínám si, že jednou si v šatně vykládal příhodu, která potkala tebe, ale tam už jsi byl v jiné situaci, v situaci, kdy nešlo teda ty versus kůň nebo zvíře, ale ty versus filmová technika.
6: No, ano, filmová technika, ta byla skutečně, to se mi jen tak nepodaří točit ve skromnějších poměrech. Nebo vlastně v obráceně, točit v honosnějších poměrech. Představte si, já jsem byl v Auzu, jo, na vojně. A jak je známo, když člověk podstupuje vojenskou službu, tak my jsme neměli jako profesionál, jako herci a zpěváci, jak si přijímat nějaké takovéhle ty, jako účinkování, nebo nesměli jsme takhle filmovat jako to. Prostě byli jsme na vojně. A mně se po roce asi namanulo, prostě mě volali domů, protože jsme měli častější vycházky, tak mě volali domů, jestli bych netočil takový film, velkofilm to byl vlastně, a odehrával se ta scéna, kde jsem měl takovou roličku, protože nic moc, já jsem jim říkal, že nemůžu nadívat. Oni říkali, to budete za den hotovej, to je na den. A já jsem si říkal, aspoň si přivydělám, ale nesměj se to dovědět v těch kasárnách. Jo? Tak jsem si to udělal tak, abych ten den mohl, jo? Ale musel jsem být odpoledne na nástupu ve 14. Já jsem říkal, musím do týdou, jo, to budete hotovej. To říkají vždycky ty filmaři, to budete hotovej. Člověk, horko, těžko to. A jednalo se o takovou scénu monstrozní, kdy jako že jo, den osvobození a sovětská vojska přijíždějí chodkovejma sadama dolů a tam dojde k takovému prostě zastavení té tankové řady a Němci napadnou jako střelbou ten sestup těch tanků a já jsem hrál takovýho řadovýho vojáka, který prostě vyběhne spoza tanku A dostane se před kameru do dost velkého detailu a jak si pálí takhle za kameru, kreje střelbou ze samopalu jako ten manévr potom tam. Takový zabití zranění tam je, tak oni odnášejí ti zranění. A já ještě s jedním kolegou jsme je kryli. Jo. A teďka ten režisér, prostě to bylo na velký takový vysílačky, ukazování, ty tanky se vždycky museli stáhnout dozadu, jo, aby nebyly vidět, aby celou tu zatáčku těch chodkových sadů vyjeli a tam se zastavili přesně a tohle, ta kavalkáda té armády a tohleto. Tak ono, když to bylo všechno takhle připravené, tak ten režisér, ano, jste tam připravený, ano, tohleto, ano, prosím, tohle, zbraně, všechno tohle, tak, jedem, kamera, tohle a teďka. Řada těch tanků, teď lomos tohle, zastavili, já jsem vyběh, že jo, byl jsem nalíčený takhle tu sekirku, čepičku, tu ruskou, od hlíny podrápaný takhle, jo, tak mě vždycky popelem takhle, jo, smazali. No a já, jako, jak jsem přemýšlel furt jako na tu vojnu, tak jsem říkal, jako potom se musím umejt strašně, já točím vojáka a furt jsem si čistil boty a najednou mě to mazali všechno. A já jsem vyběh s tím klasickým takovým samopalem, co má ten kruh těch, ten zásobník dole, zastavil jsem se před kamerou a stop, mě se to zaseklo. Teď si představte, chvilku čekali, ale najednou ten režisér, stop, co je s tím samopalem tam? Pane Mimr, co to je? Já jsem říkal, no mě se to zaseklo. Herrgott, Ježíši Kriste, vy jste v detailu. Já jsem říkal, no to já vím, to já s tím nemůžu nic dělat. To. Zbrojář, prosím vás, pojďte sem. Podívejte se mu na ten amukomat, co tom s tím má? Tak on to prohlížel, tak skutečně to bylo naštěstí zaseklý náboj. Ono to vypadá, že mě zabije ten režisér. Ono se to kvůli tomu muselo vrátit, zase ty tanky zase couvat. Jo, nacouvali zase.
7: Prosím vás, jste připraveni už, tak bez maléru, ať to ne, jo, jo, je to, prosím vás. To. Tak jedem, kamera, zvuk.
6: Tak se zase ty tanky rozlítly. Sjedou dolů. Já vyskočím, zase samopal a teďka pálím, nezaseklo se, tak pálím, on říkal,
7: stop, prosím vás, pane Vimr.
6: Já jsem říkal, Ježíši, kde to zase?
7: Vy mhouříte ty oči, pane Vimr, teď vy jste v detailu.
6: Teďka mi, já, že já jsem si za celý aus nevystřelil, jo. Takže já opravdu, ono to byly strašné rány, já se toho bál, že jo. A tak jsem tak střílel trošku, jako ono, tak koho zasáhnu, toho zasáhnu, že jo. Tak jsem říkal, on říkal, musíte koukat, teď to je důležitá akce a ty Němci jsou na dostřeli, vy musíte otevřený oči a ne slepej celý. Já jsem říkal, dobře, tak promiňte, jak oni zas ty tanky nahoru. Ježíš, ono to než se to zase, oni couvají tanky, to jsem nevěděl, jo. Oni to neobraceli, ten nacouvali. Teďka ten lomos, já tam byl, si připadal, oni tam točili národní umělci zasloužili a já, jo, takovej, tam od tanku jenom takovej a on to kazí všechno. A tak to, tak do třetice, já jsem si říkal, ježišmarja, aby mě to se nezaseklo, aby to otevřít oči, dobře, odhodlaně, tohle. Tak,
7: prosím vás, jedem, ty tanky spustit.
6: Tak, zas ty tanky, lomos, najelo. Já už dušička ve mně malá, stojím, otevřený oči, pěkně jsem pálil. Ale jak jsem takhle střílel a to se mnou třáslo, jo, tento, tak cítím, že ta čepička vojenská mi takhle pomalu sklouzává k uchu. Jo, a já pamětlím si těch našich pokynů na vojně, že nesmím, aby dopustit, tak jsem takhle kroutil trochu hlavu, aby mě tam vydržel. No, hrozný. Pálil jsem na Němce, sice otevřený oči, furt z toho šly rány, ale já už takhle hlavu nakřivo a už ta sekírka mě takhle, a už bylo na úšku a bum, a byla dole. A já místo, abych dál kryl, jo, před nepřítelem, tak já jsem zastavil palbu, sklonil jsem se pro tu čepičku, nasadil jsem ji na hlavu a pokračoval jsem ve střelbě. A zase otevřený oči vše. On říkal,
7: stop! To snad není možný, já toho Vimra zabiju!
8: On střílí na Němce a dnes si zvednou čepičku.
6: Tak, já jsem tak po čtvrtý už se to natočilo s tím, že se mi nějak přilepil k hlavě nebo přišel. Tak jsme to natočili a to mělo dohru, protože já tímhletím, že se to muselo vracet, tak já prošvih samozřejmě ten nástup. Já jsem se tam přiřítil, potom už umytej, že jo, nebo ty hlíny. A tak jsem se jako vrátil do těch kasáren a měl jsem průšvih, on se mnou to, a já jsem mu to teda vyprávěl, přiznal jsem se, protože jsem nemohl, neměl jsem ani alibi, abych si rychle, tak jsem mu to celý vyprávěl, jaký teda to, a myslel jsem si taky, že když bude o takovýhle film, že přijmou řívoko, jo, a on jako, měl jsem správně, že jsem se nedostal, měl jsem správně jako jít si sednout na náměstí republiky do vězení, jo, ale on mě to odpustil a při tom hlášení on potom říkal, že jako vyzněl ten můj přestupek, tak on říkal, že jediný mě zachránilo při tom, že jak to vyslech, takže jsem byl na druhou stranu ochoten, jako, že jsem byl schopen položit život za to, abych byl předpisově oblečen. Ale já jsem si v koutku duše myslel svoje, abych radši položil život, kdyby mě ten režisér ještě někdy obsadil.
9: Závody jsou mechanismus, který téměř pro každého šoféra představuje ztrátu času. Je parné léto, před jedním stojím, nemusím zdůrazňovat, že s autem. Shodou okolností jsem k ním přijel první. Proti mně byly, jak již jsem zdůraznil, závory, koleje, opět závory a dlouhý prudký kopec. Můj detailní popis, nechť posluchače neznervozňuje, má své opodstatnění. Po chvíli čekání se za mě zařadila supějící Tatra 111 a postupně pak ještě několik osobních vozů. Otevřel jsem okno, aby teplo znásobené rozehřátým motorem se přece jen poněkud zmírnilo. Z dlouhé chvíle jsem začal studovat strážného, lidově řečeno vechtra. Tento vechtr stál na druhé straně a usmíval se na nás trochu provinile a zároveň trochu jako nahavěť, která zlobí a zlobí. Zapálil si lulku a klidně usedl nějakou bednu. Bylo jasné, že on to není, kdo spěchá. Několikrát mohutně zabafal, pak vstal, sebral opodál stojící konvičku a začal zalévat záplavu květin kolem domku. Vypadalo to jako mírná provokace. Vojní statry 111, kteří si odskočili do lesíka, na něho při návratu dokonce pokřikovali, zda čekáme na vlak nebo na to, až zalije kytky. Jednoho staršího muže z nějakého zadního vozu popadl amok. Velice rozhořeně přiběhl k závorám, zacloumal jimi a vykřikl několik sprostostí. Strážní se neurazil, dokonce ani neodpověděl. A najednou zasáhl osud, který nás velice rychle sjednotil. Blížil se v podobě autobusu, který se objevil na protějším kopci. Velice rychle sjížděl dolů. Je prázdný, tak načten spěch, pomyslel jsem si. Byl asi uprostřed kopce a neustále padal dolů jako kámen. V okamžiku, kdy mě napadlo, že má asi dobré brzdy, jsem pochopil, že je nemá vůbec. Prostě selhali. Bylo vidět, jak řidič zoufale zápolí s rychlostní pákou. Vy proti němu, jeden za druhým, neschopný jakéhokoliv úhybného manévru. Nastal okamžik, kdy člověk začíná vzpomínat na dětství. Autobus se řídil stále na nás. Byly jen dvě možnosti. Buď se zastaví nalevo o les, nebo vletí do našich vozů. Nevěděl jsem, pro co se rozhodne, a to mě velice znervozňovalo. Zapnul jsem naprosto bezdůvodně směrovky a začal jsem vypouštět všelijaké světelné signály. Všecko se odehrávalo tak rychle, že utéci z vozu nikoho ani nenapadlo. Autobus přerazil jako párátko protější závory, vletěl na koleje a tam se prudce zastavil. V tom se ozvalo z levé strany ohlušující skřípění brzd. Vzpomněl jsem si na strážného. Ano, byl to on, kdo hned od počátku správně odhadl situaci, rozeběhl se proti přijíždějícímu nákladnímu vlaku a máváním čepice ho zastavil sotva 5 metrů před nešťastným autobusem. Když se vše trochu uklidnilo, zhluboka zíl a něco žertovně vysvětloval téměř v mdlobách z okénka visícímu strojvedoucímu. Díval jsem se na něj fascinovaně. Pak přišel stejně klidně k řidiči autobusu, který v jakémsi šoku vylezl z kabiny, usedl na zem a tupě zíral před sebe. Strážní ho přívětivě pozdravil a když řidič nereagoval, trochu ho skropil z konévky na kytičky, kterou si v tom spěchu zapomněl v ruce. Pak mu křikl do ucha: chlapče, musíš mi podepsat protokol, abych ten klacek, myslel závody, nemusel platit. Rozešli jsme se ke svým vozům a já najednou zjistil, že všichni máme času habaděj.
10: Tak se tady, šéfe.
11: Dobrý den, co si přejete?
10: Jak to, co já si přeju? Co vy si přejete?
11: Já?
10: Ne, vy jste mě objednal, ne? Tak co si přejete?
11: Já jsem nikoho neobjednal, já si nic nepřeju. Co vy si přejete?
10: Ne, ne, jak to, já mám objednávku, že mám k vám přijít, že jo? Tak přece bych sem nešel, kdybych... Moment.
11: Já jsem nikoho neobjednal, já tu dělám korekturu a...
10: To je mi jedno, co děláte, ne?
11: Korekturu a potřebuju k tomu klid.
10: Jo tak, klid k tomu potřebuju, to klejte klidně, mě to jedno, já... Tady, já to mám napsáno v objednávku, hejte. Tady, profesor Hamrlík, jo? Jste to vy?
11: Jo, to jsem já, profesor doktor Hamrlík, ano.
10: Vy jste tady dva?
11: Ne, já jsem tu jeden, ale vy jste asi opilý, pane.
10: To je možný, to je možný. Já jsem opilý, vy jste vzdělaný, no to je jedno. Teď jde o to, kde na tom hůř. Já se z toho vyspím, že jo, mně je to jedno. Profesor Hamrdlík, ulice Praha, ulice Ovovova, to je nějaký zadělaný, to je číslo, tady, to je hezký číslo, tady máte,
11: no. To je v pořádku, ale já jsem nikomu.
10: Třikrát zvonit, no.
11: Aha, ale vy jste nezvonil.
10: No jo, já jsem, když mám sebou náčiní, tak už jsem to otevřel, no, lidě, to jedno, ne.
11: Takže vy jste taky mě vloupal vlastně.
10: A ne, to, proč to tak nazývat, pane profesore, prostě mám náčiní, tak to otevřu, ne, no, tak se...
11: A co, kdybych nebyl doma?
10: No tak si vemu jenom to, co potřebuji a zase jdu, no, lidě.
11: Podívejte se, každopádně, já už jsem vám říkal, já jsem nikoho neobjednával, tak laskavě.
10: Ale tady objednávka je naprosto jasná, že jo? Profesor, nerušit, no...
11: No tak nerušte a jděte.
10: No, počkejte, někdo mě objednat musel, tak třeba mě objednal ten doktor.
11: Jaký doktor?
10: No, jak jste říkal, že tady s váma ještě ten doktor nějaký.
11: To jsem já.
10: To jste vy, tak ten profesor mě třeba hamrlík, no.
11: Já jsem vás neobjednával.
10: Tak mě třeba objednala vaše dcera třeba, no.
11: Dcera emigrovala do Albánie.
10: Tyrány.
11: Ano, to jsou rány.
10: No tak možná, že mě objednal někdo jiný, třeba máte nějakýho příbuzního, ne?
11: Nemám příbuzný, nikoho jsem neobjednával.
10: Tak mě objednali sousedi, to je marný, to někdo mě objednal musel.
11: Do sousedů mi nic není.
10: No počkejte, jak to, že vám nic není do sousedů? Sousedi mě objednali, já to vyřídím, no.
11: No, sousedi jsou moc starostliví.
10: Sousedi jsou starostliví, protože vědí, co chtějí sousedi.
11: Co tedy chtějí sousedi?
10: Sousedi, aby to tady přišrouboval, povídali, no. Že prý vám to tady kape.
11: Cože mi kape?
10: Já nevím, někam mám kape, jo, asi na to, ne? No. Povídali sousedi asi, no, jinak. To není možný přece, to bych tady nebyl, kdyby mě sousedi nezavolali, no. Ono, řeknete, že sousedům do toho nic není, ale třeba takhle...
11: Kdybych se měl utopit, tak sousedům nic do toho není, tady nic nekape, můžete klidně
10: odejít. Moment, neříkejte takovéhle věci. To kape to a najednou je louže a promáčí se to k sousedům na stůl, a jaký oni jsou?
11: No. Starostliví.
10: No. To, že jsou starostliví a jsou promočený. No, vidíte, jak sousedi jsou důležitý, no.
11: No jo, tady žádná voda není.
10: Ne, když je to nekape zatím, tak já na to šáhnu a bude to kapat, no, vidíte. No, vidíte, už to kape, no.
11: Nekape.
10: No.
11: Nekape. Podívejte se pořádně, že to nekape a jděte.
10: Já vím, že to nekape, ale za chvíli to začne kapat, no.
11: Až to začne kapat, já vás zavolám.
10: Jo, to vy byste mě nezavolal, já vás znám, pán. Já tady zůstanu krásně. Já tady, co? Já tady zůstanu, hezky se uvelebím. No.
11: Prosím vás, pěkně podívejte se pořádně, že to nekape a vypadněte, jo?
10: Tak ono to nekape, ale já tady zůstanu.
11: Proč?
10: Co kdyby to náhodou začalo kapat?
12: Ne, dnes mě není opravdu do smíchu. Natož do řeči. Nezlobte se, odcházím. Pa. Vlastně jaký pak s Bohem, jo? Jaký pak odchod, to vím, to byste mě nechali bloudit bezútěšnou silvestrovskou nocí bez honoráře, co? Naopak vy všichni musíte pozorně vyslechnout, co mě vůbec trápí. Soužír moutí, mučí, hněte. A kde mě bota tlačí? Víc výrazů jsem ve slovníku nenašel. Ano, je strašné, že není možno žít se ženami ani bez nich. Ale sakra, to mám zas na jinou estrádu, to je ke dní žen, to je... Ano, milí přátelé, kdo se je vítr, sklízí bouři. A proto, kdo by chtěl zůstat smuten na naší dnešní veselé dožínkové estrádě... To ne... Promiňte, to jsem zase sáh vedle, to je zase družstevní den, já to mám... Ano. Ano, vidíte, občané, jaký jsem gigantický somlař. Smolař. No, to je prosím na začátku a hned překlep. To je. Samozřejmě, jako vždycky, mě to potká na třetí stránce, ano. Tedy nejsem pověrčivý, chraň Bůh. Pověry jsou hloupost, tedy. Pokud ovšem nejede 13 namazaných ve 400-dadlovém autě. Ale pevně věřím, že má smůla je původu rodového. Pratetička ze strýčkovy strany Slula Pechová, provdaná Smolíková křtěná Kazy. Šťastná to paní. Kam šlápla tam 7 let, museli meliorovat louky. Když si měla položit základní kámen ke stavbě jeslí a poštěstilo se jí pustit ho panu starostovi na nohu. Starosta se naštěstí jmenoval Kulhánek už předtím. Od té doby ovšem nepřekvapí naši rodinu ni žádný nezdar. Jsme smíření se vším. Sestřenice mlada se ohne pro 4 lístek a udělá si průh. Co jiného se dalo čekat? Bratr Albín navštívil Petřínské bludiště. Za 3 dny ho našli, jak hltavě chroustá zrcadlo. Inu, stalo se stalo. A že strýc Ctirad obdržel k svátku masožravou květinu a ta hned večer prokousla tetě Bůček. Nad podobnou prkotinou už ani nemáváme rukou. Mě tedy osobně se tak dlouho lepila smůla na paty, až jsem si musel začít kupovat obuv o 3 čísla větší a tím pádem žít na velké noze. Rozjímám o těchto těch věcech z hůsta i zřídka, jak kdy, a uvažuji o problémech bytí. Vím, bytím se nic nespraví tedy. Vy smakarenko. Na nejvejš se prodřou kalhoty. Ale mnohé záhady v bytí člověka palčivě jitří mojí senzitivní duši. Co jsem se napřevaloval na gauči i na sofa? Co jsem se naptal hvězd, pokud nebylo zataženo? Když si šofér uhelných skladu dodá uhlí do vlastního sklepa, musí si taky převažovat putny? Je lepší řezané moravské víno, než řezaný hokejový soudce na Moravě? Až se stanou všechny zdejší děti kosmonauty, přiletí k nám někdo z Marsu učit se komíníkem nebo ševcem? Proč nemůžeme vzít trpaslíka do distribuce, když ho bereme do výroby? Tám se úpěnlivě hvězd a chodím denodenně na observatoř. Pardon, na observatoř. Ne, protože se říká obzírati. Ale nebe, To kruté nebe mlčí jako zařezané a dále nechává moje nitro rozdrásané otazníky na kadeřnicích. Na holičkách! Nestýskám si. Vím, že nejsem sám. Všude je něco, všude se s něčím potýkají. Každý zápasí s tím bivším. Každý má problémy. I přísný vedoucí pohostinství, když se ptá zmoženého hosta. Nejste náhodou šofér?
13: Ne. Ne, pokrajváč.
12: No tak to vám ještě můžu nalejt. Kučirůvku dvakrát vyhořil jenom proto, že si otec rodiny nosil práci domů. Dělal u asfaltéru. I přítel Kustřebka si nežije bezstarostně. V novém bytě získal intimní kuchyňku jako klícku. Chce-li paní dělat nastavovanou kaši, musí ji zkrátit, aby nevyrazila dveře na balkon. A nemalé svízele jim působí i panelozvuková izolace. Kvůli tchýni. Jednou takhle po obědě tloukla špačky a na to šup tam byl zástupce spolku pro ochranu zpěvného ptactva. Pochopitelně. Pochopitelně mají-li své potíže jednotlivci, nevyhnou se jim ani kolektívy. Okresní stavební podnik v Trdlicovaté Usni se dostal do nepříjemného konfliktu s kolaudační komisí. Nemohla zjistit v novostavbě jednu jedinkou závadu. Jak vešla, propadlo se s ní schodiště. To zase družstvo vynadil. Výroba náhradních dílů k náhradním dílům do zemědělských strojů muselo pro nedostatek náhradních dílů k strojům na výrobu náhradních dílů převzít náhradní díly národního podniku Navnadil. Ano. Ano, chystá se meziplanetární doprava. Věda triumfuje, lidstvo jása. A opět, kdo na tom bude nejhůř? Kdo? Alkoholici. Ve vesmíru nikdy nepoznají, kdy mají dost. Stav bestíže jim nedovolí, aby spadli pod stůl. Že trpěl pro vědu Galileo, no budíš. Ale dnes? Ještě jednou mě přijdeš ve 2 hodiny v noci domů. Laje rozuřen otec dceři a uvidíš, co se stane. Tatí, sledovali jsme 3. kosmický koráb, říká Věruška. Byl právě v Perigeu. Mlč! Já ti dám astronomický kroužky. Já to potom budu živit, ne? Nic na plat. Humor je vzácné koření. A proto ji i dikobraz odměřuje jako šafránek. Jak jsem již výše uvedl, nenaříkám si. Jiní jsou na tom mnohem a mnohem hůře. Dostavil jsem se pouze proto, že mě cosi nutkalo, abych si zde před fórem odlehčil. Ten fór zní. Patronem zlepšovatelů a novátorů je Karel Hynek Mácha. Již v minulém století zvolal prorocky. Dalekáť cesta má, marnéť voláníť. I já vykonal v tyto dny velkou zlepšovatelskou túru. Moje druhé já zavelelo. Jardo, jdi do sebe, alou. Moc se mi nechtělo, nemám na to boty. Ale vzpomněl jsem si na onoho novináře, který nadepsal článek Více odvahy a pak se utíkal poradit, jestli může ten titulek pustit. Můj známý automobilista par excellence tuhle couval do garáže a když si uvědomil, že za tu chvíli 15x překročil směrnice o jednosměrném provozu, jel v rozrušení do mlíkárny. Výsledný efekt? Zadřel písty prvináčkem. Montero bych opravdu nabídl 100, kdyby jako tento, že jo, a tohle, to. Monter prý se hrozně nasupil. Pane, tak to ne. S takovouhle na mě nechoďte. No a proč, když to... No dovolte, teď je jenom jedna. Některé výstřelky musíme skutečně vymítit zárodku. No není přece trvale možné, aby si řidič od popelářů jezdil služebním vozem na nedělní toulky po Sázavým. Aby spousta žen nemohla pracovat na dvě směny, protože jim kdesi odmítají přijmout manžela do jeslí. Nebo aby závodní stráž v lomu přistihla mazaného kameníka, jak pronáší v ruksaku žulu, rulu, eventuálně svor. Ano. Ano, nechci stále kýdat i bláto pouze na jiné. Velmi rád říznu i do vlastního masa. Mou směle rozepnout kabát, košili, nastavit svoji obnaženou hruď a zvolat, kdo si bez viny udeř. Ale šikovně. Aby mě doktor uznal.

0: Já jsem se s Frantou seznámil, to je hrozně vlastně dávno, před jeho smrtí. A to on hrál taky v Mahenově divadle, že tam byl takovým gladiátorem, tam hrál jedno z takových bojovníků. Šermoval tam dokonce a potom přišel do divadla na promázku a tam jsme se začali znát líp, protože jsme spolu pracovali, ale už tehdy vlastně si pamatuju, že o Frantovi kolovaly různé historky a vlastně takové legendy a mýty. Že on už byl mýtem vlastně předtím, než jako většinou se mýtus rodí teprve až po smrti toho hrdiny. Že? A Franta vlastně byl mýtem už zaživa, byl jakousi legendou nejenom brněnskou, ale vlastně českou. A když jsem už jako mladý kluk někomu řekl, odkud, no, kde žiju, že žiju v Brně, tak už tam je ten Franta Kocourek. A ten mýtus a ta legenda vlastně by nějakým způsobem pokračuje teď, když už Franta tady není mezi námi. A v takové ty rovině vyprávěcí vidím, že už i poslouchací, protože o Frantovi desky vznikají i v knížkách, taky jsem tam se objeví Franta a známe jeho poezii a tak dále. Takže vlastně vždycky si říkám, že ta legenda a mýtus, protože jsem ho měl moc rád, tak se musí nějakým způsobem, musí se v ní pokračovat, musí se předávat dál. Na komu? Dětem, že jo? Nebo těm nejbližším mladým děvčatům třeba, co bych asi to o tom Frantovi řekl, jaký vlastně on byl, co vlastně bych chtěl udržet v těch vzpomínkách, protože vzpomínky vlastně vadnou s těma lidma, kteří vadnou a potom ty vzpomínky pokračují v těch, kterým to bylo vyprávěno a potom ty vzpomínky pomalu můžou vyhasnout, až třeba v té třetí generaci už o Frantovi třeba nikdo nebude vědět nic, čemuž ovšem nevěřím. Tak já tomu mýmu klukovi, třeba tomu Vladimírkovi, kdyby měl vyprávět o Frantovi, jakože mu vyprávět o něm budu, tak určitě mu řeknu, že Franta vlastně byl klukem, jako je on. Jenomže klukem o mnoho starším a že ten kluk v něm prostě zůstal. Franta si strašně rád hrál. Jako hrál si se sebou samým a to není jenom, že bych chtěl předvádět svoji sílu nebo co všechno dokáže, vůle a trénink a síla, ale taky, že vlastně si sebou pohrával a pohrával si sám se sebou a taky si pohrával se svýma kamarádama. Prostě by zůstal pořád klukem, i když obalený jako takovým tím silákem, že? A to je strašně důležité, asi zůstat tímhle klukem. A proto asi si pohrával potom se svým milým kamarádem, s tím Rudým, že? Protože Rudy byl nádherný, zase další kluk. On trošku byl vlastně intelektuálně nesmělý, že? Ale byl strašně příjemný člověk a Franta ho měl skutečně rád. Já na začátku si pamatuju, když jsem je znal, a tak jsem si říkal, to je teda těžký zneužití. Jako ty podstaty lidský, ty nevinnosti toho Kovandy. Ale postupně, když jsem to poznal, tak oni měli k sobě hluboký vztah a velice rádi se měli. A oni si spolu hráli opravdu jako dvě děcka. Oni zůstali dítětem, zůstali klukem, což strašně se mně líbí.
1: Je to zvláštní místo k žití, ten váš svět. Však odpusti, že zůstat v něm nebudu smět. Půlnoc neúplatná mi tu šeptá, máš už jít.

Konec dluhu. Naše rodina, klidná a se vším svolná, patřila k těm, které žijí nenápadně, hledí si svého já a rošoupnou se jen poslední den v roce u televizoru. Ale jinak se zdržují členové naší rodiny doma, navzájem se zahřívají a maminka, která chodí po klíze do biografu, vypravuje obsahy filmu. Za celou dobu trvání našeho rodu nedošlo k žádnému rušivému momentu, neboť požár a povodeň, které u nás současně v loňském roce vypukly, se navzájem zlikvidovali, takže jsme mohli dále žít spokojeně na rumišti. A jak říkám, klid, klid, to byla devíza naší rodiny. Švagr vynálezce si cenil pohodu našeho spáleniště tak vysoko, že ho úřady za žádnou cenu nemohli dostat do blázince, i když na něj policie pravidelně pořádala lovy se sítěmi. Nebyl-li švagr zrovna štván, vynalézal. Pravdou je, že mu nešlo ani tak o kvalitu, jako o množství. Příručních vynálezů měl plné kapsy, naplnil jimi svázané nohavice a rukávce. Byl-li zrovna štván, zvonil co chvíli u známých i neznámých lidí, aby mu uschovali vynález, který mu v dané chvíli vadil v běhu. Několik švagrových vynálezů střežilo i naši rodinnou pohodu. Zvonil-li někdo, vyběhl ze schránky pumprlík a zakřičel: "Táni, nejsou doma!" Když dotěra nedbal pidi mužíkových slov a prošel nevšímavě dále, čekal ho další švagrův vynález. Sugestivní zatáčka ke strašidlu. Tím jsme byli dokonale ochráněni před nevítanými návštěvami. Za bariérou švagrova důmyslu vysmívali jsme se okolnímu nervóznímu světu, o kterém jsme od maminky slyšeli hodně filmů. Nouzí jsme netrpěli. Matčina, mzda z biografu a švagrův invalidní důchod dávali dohromady pěknou sumičku. Proto nás velice překvapilo, když rodinu jednoho dne navštívila sociální pracovnice středního věku a nazvala nás hambou města. Otec se ohradil, že zná horší případy, a díval se upřeně na pracovnici. Nicméně vytáčky nepomohly a úřední obsílka, kterou jsme obdrželi během týdne, hovořila jasnou a naléhavou řečí. My děti musíme do školy a otec příživník má se dostavit i o 8. hodině ranní na pracovní úřad. Na pracovní úřad? Rozčílil se tatík. Co bych tam dělal, vždyť nepracuji. A to s tou školou, to se mi taky nelíbí. Bude to nejspíš provokace ze strany řezníka Františka Stiblíka, kterému jsme dlužni delší čas za tunu masa. Půjdu se na něj podívat. Jelikož maminka byla v kině, nebyl doma nikdo, kdo by v tom otci mohl zabránit. Naopak, my děti jsme návrh přijali značením, neboť na lakomce Stiblíka máme také pivku. Právě před týdnem přirazil bratra Lojzu váhou k pultu, když ho otec lišácky poslal vyzvídat, jestli se v masně na dluh nezapomnělo. Do krámu jsme vešli s otcem současně. Tady bude někdo platit, pokusil se bledý Stiblík o žen. Ačkoliv ho pohled do otcovy brunátné tváře musel přesvědčit o opak. Placení nedojde, opáčil otec klidně. Ale zajímavé věci se tu dít budou. Jistě se nebudeš Stiblíku zlobit, když děti ochutnají trochu uzenin. Navíc jsme nečekali. 14 postaviček obsypalo háky s lahůdkami jako pilné včelky. Stiblík zavrávoral. Ne, ne, u heráček ne. Spokojte se s kabanosem. Vždycky vám tolik chutnal holoto. Děti sami vědí, co je dobré, hovořil zvolna otec. A ty zatím klidně můžeš psát.

Utřel jsem pysk v Carrefouru. Včeraj, jak jsem jel ráno lokalku na šichtu, jsem ještě poloslepý kuknul z okna a co nevidím. Řada aut jak cip od Imperialu až po Frydlanské mosty. Už jsem se těšil, že uvidím jakési rozflagané ždorby na čtyřech kolách od hňupů, co jezdí jak prasata a nedodržují vyhlášku, anebo aj jakési dojebané krvavé zneuznané závodníky Formule 1, ale nic. Řada až ku kulturáku a sociálce a ještě dál. U domu energetiky jsem se na to vysral a zas jsem zavřel oči, bo se mi chtělo spať a našich tu ještě daleko. A zrovna i nastúpil jakýsi nasraný

A že prý v Kerfu mají dneska i akci, kdy si můžeš koupit buty anebo košulu ze slevu jak prase. Tuž buty mám dojebané. A košula už by tež zasloužila vyprat. Vrtalo mi palu, až jsem se rozhodnul. Bulnu šichtu a nenapadně se vytratím na hodinu. Třeba tam kupím hadry a kdo ví, co ještě. Nenapadně jsem se prošvenknul vratnicu, ty rámba v černých uniformách zrovna čuměli na televizu, kde byl jakýsi pořad o ucpaných cestách. Sednul jsem na lokálku a valil směr Kerfur. Vystupil jsem u hutních montáží a přiskokem vpřed jsem se šínul ku hlavnímu vchodu. Už za zastávku mi bylo divné, že tam bylo lidi, jak na prvomajovém průvodě za Komančů. Čím blíž jsem byl Kerfu, tím to bylo horší. Lidé se tlačili jak sardinky v plechovce a čím dál víc mě srali. Jak už jsem myslel, že se na to vyseru, tož mě dav vtlačil do hlavní brány a já spolu s další partiou, které se zachtělo zlevněných košul a radí, proletěl kolem McDonalda, bývalého Electro City a nakonec kolem informací. Elektrickou branku, která pušťa lidi do obchodu, jsem přeskočil jak Sergej Bubka v dobách své největší slavy a řinul jsem si to do oddělení textilu. Ti hajzli. Košule za 20 korun už neměli. Tuž smykem vybírám za tačku a valím do oddělení obuvi, které je hned vedle. Do štajgrovej řití. Poslední fajné buty za 30 korun ukořistil jakýsi antek z Polskej. Tuž co robiť. Zhýbám se pro leták, co se tu vala na zemi. Po hřbetě mi přeběhne 10 duchovců. Slyšíme nem, jak si zčebetají, co si k olevných pomerančách po koruně za kilo. Jejich berle cítím v každém obratlu. Vstávám s letakem v ruce a oko mi padne na přední stránku. Domácí kino za 15 cent. Kůrník šopat už to je věc. Nedávno nám zavřeli kino Vesmír, do Luny je daleko a jeden lístek do Sine Staru stojí jak jízdenka do Brna. Měť doma vlastní kino enem za pár korun, tuž to by partia z roboty čuměla jak grozna lokomotivy. Doufám, že to platno k tému je dost velké. Nerad bych na to čuměl moc blízky. Valím do Elektra, tam už stojí banda rychlejších koliků s robkami, které se tvaří tak, jak by mě chtěli narvat do té jejich vybrané ledničky, na kterou jsem se jenom tak kutkem oka podíval. Čumím jak vrana na Romadur. Lednička za 2000. Tuž to jsem neviděl ani u známého v bazaru a to je nějaký frajer, bo má otevřené non-stop, aj v noci. Prodírám se davem různé národnosti k televizám a videám. A zas guvno. Poslední domácí kino za 1500 bere jakýsi čobol, na kterého se v zapětí vrhají ostatní v řadě, který tež chtěli ušetřit za kino. Jeden se mu snaží vyrvat z ruk tu krabicu a druhý ho píchá prstem do oka. No, nevím, jestli mu k čemu si bude ta zmačkaná bedna, kterou mu vsteky poskákala ta tlustou prdka, co stala za ní. No nic. Seru na to a pomaly se deru k východu. Cestu se ještě nachomitnu k bytce u věci pro malé haranty. Chytnu jednu do ksichtu, kterou hned tej babě vracám. Pádá na zem a bere sebu další 3 hňupy, který drží stejnou krabicu lega jak ona. Lego se rozletí na všechny strany jak křeček, který proletí ventilatorem a je klid. Po 2 hodinách se orvaný jak oberva deru do lokálky a valím zpátky do roboty. Ramba na vratnici si mě ani nevšimnu, bo furt čuměl na televizu. V robotě se mě všetci ptají, co jsem robil tak dlouho na tým hajzlu. A jestli jsem nespadnul do mušle, že jsem tak oškubaný. Chuj jak lampa, no ní. Večer na Nově potom ukazovali obrázky ze Slovenska, jak se tam ľudia rvali do jakéhosi k supermarketu. Tuž také zufalce já nechápu. Tlačit se jak herring kvůli zlevněným kobzolám. Bych se na to mohl vysrat, ní?

0: Pokud byste měli problém s elektrickým proudem, tak vám mohu doporučit jiný způsob výroby elektřiny, protože tohle to je každý, kdo má základní vzdělání a zná tak trochu gymnaziální nebo středoškolskou fyziku, tak ví dobře, že se jedná o statickou elektřinu. Ale často máte v baráku cirkulárku nebo něco takového a potřebujete třífázový proud. Není to žádný velký problém. Jsou k tomu potřeba dvě žehlicí prkna, otec, strýc a dědeček. Otec a strýc si vemou kožené kalhoty a fázově posunutí o 180 stupňů jezdí po žehlicích prkne. To znamená, když je otec dole, strýc se teprve rozjíždí. Ve špičkách má každý ještě na klíně kocoura, kterého hladí ebonitovou tyčí a tím vyrovnává špičku. Dědeček v bytě zdánlivě nedůležitý je důležitý, ten nedělá nic, sedí na stole a dělá nulák.
1: Přicházím dnes za vámi s Amálkou, to je moje choť, Amálka. Pojď, holka, nestýď se, pojď.
2: Ale Venoušku, já už se vedle tebe dávno nestydím. A my jsme vám přišli poradit, jak trávit laciné rodinné večery,
1: ano.
2: Že? To mi vždycky takhle, nebo Veno, že bych já to řekla všecko od začátku, ne?
1: Ne, prosím tak tě, ne, to... oni jdou někteří zítra ráno do práce, já to řeknu sám. Já to raději řeknu. My totiž s Amálkou si vždycky vyprávíme.
2: Ano, Veno, že jsme jim tu nějak ukázali. No,
1: ano, tedy ona většinou vypráví Amálka. Ale...
2: Já třeba Venoušku začnu.
1: Ano.
2: Je, Veno, představ si, jak já jsem se dneska ráno do práce projel.
1: Prosím tě.
2: No, opravdu, Venoušku, podívej se 19. do Vršovic, teda napřed do Nuslí,
1: jo.
2: Potom kolem Kohinoru, do Bráňka a přes Bílou horu do Vysočan, Veno, no.
1: Podívej se.
2: No. A jak si jel ty, Venoušku?
1: No, já jsem jel dvě stanice po staré trase,
2: mm-hmm.
1: a potom do Košíř, no. Jsem přes Palmovku a na Špejchara, no. Do Motola.
2: No. Je tam tudy, já už jsem se teda hodně najezdila. To mi teďko udělali hezčí trasu, Veno, a já jsem skoro 2 hodiny bez 5 minut.
1: Prosím tě, no. No vidíš, já to na minuty nepočítal, ale když jsem potom vystoupil z tramvaje a šel kousek pěšky, abych stihnul zas autobus, tak mě nechtěli přiznat lístek, protože měl prej starý datum.
2: No. Venoušku, nemyslíš, že by teďko měli lístky platit 2 dny? Jo, a víš co, já jsem se dozvěděla, že prej až teďko rozkopou nábřeží, tak budu jezdit kus cesty do práce parníkem.
1: Podívej se, holka, ty máš štěstí. A co v zimě, to vám koupí brusle?
2: Nadopak, to už bude zase znova opravená ta obíška, co jí teďko zrovna dodělali a co se jim rozbíjí až za 3 měsíce.
1: Která?
2: Tam na tom rohu, víš, tam na tom rohu, jak kopou tu podzemní dráhu, no, na tom rohu, víš.
1: Já nevím, no, to podle toho, jak kopou, tak bude podzemní dráha snad všude.
2: Ale ne, Venoušku, tam jak je ten rohák, víš, co jsme se mu tolik obdivovali.
1: Který?
2: No takovej ten, co mu teďko tak krásně opravili střechu a udělali mu tu fungl novou žlutou fasádu,
1: jo,
2: víš,
1: počkej,
2: který? No.
1: Ten rohák, co vypadá dočista jako nový.
2: No, no a co ho stihli jen tak, tak v termínu, protože ho budou už za měsíc bourat.
1: Aha, no vidíš, ty maj ale kliku. No. Kdyby to byli nestihli, tak ho museli bourat neopravené.
2: No a ještě by možná platili penále, vy. Jeveno, když jsem se já vracela z práce 5 kolem zahradního města, Veno.
1: Holka, ty máš štěstí, kam ty se všude tou tramvaj nepodíváš.
2: No, vy, tak já jsem ti, Veno, viděla, jak dělají dálnici. No,
1: nepovídej, už?
2: Venoušku, to ti byla krása.
1: Pověřím, to si
2: dovedu
1: představit.
2: Takový ti obrovský hromady štěrku.
1: Jo, jo.
2: A kolem široko daleko nikde nic a nikdo.
1: Ani živáčka.
2: Ne. jenom dva dělníci véno. Ten jeden má bydle a druhý mu za to tahá drátem. Ale véno, jak těm to jde od ruky, to...
1: Věřím ti, holka, věřím. Oni mají na to teď taky nějaký stroje z ciziny.
2: Jo, teda ty jsem neviděla, ty byli asi v tom štěrku.
1: Já nevím, ty stroje jsou mohutný nějaký. Já? Takový veliký, mohutný.
2: To byly hromady.
1: Tak ano, jsou prej zelený, červený, no. Na zeleno natřený. A mají takovou velkou ruku, a co já. Ruku, takovej drapák, třikrát lomený, já. To má ta potvora, že by si sama mohla zapálit cigaretu, kdyby chtěla. A najednou ty Mirnix, Tyrnix, spustí se z toho takovej drapák,
2: já.
1: Ty čtyři dělníci k tomu skočí.
2: Ne, drapák dva tam byli, ven.
1: Aha, tak dva. Tak ty dva dělníci k tomu skočej a hodí do toho čtyři kosti,
2: no,
1: a ta potvora to zvedne za sama, jako by nic.
2: Teda Véno, o tom já jsem slyšela v tramvaji, tak to bude možný. No a zdůvodňuje se to tím, že prejde především o to, no.
1: Jde o prachy, Amálko, vždycky jde o prachy.
2: Pane Véno, o ty taky, ale až v první řadě.
1: No jo. A co je novýho u vás v podniku, holka? No.
2: Vénoušku, představ si, tato Jiránková ta udělala skandál, jo? Protože jí ten novej řek, aby dělala zápisy radši na stroji, jelikož je to líp čitelný, a ona ti hned na něj, aby si s takovýma novotama nezačínal,
1: jo,
2: že
1: jo,
2: už
1: jo.
2: To zkusil jednou,
1: jo,
2: a ať
1: jo.
2: Je rád, že zase mezi lidma.
1: Aha, koukej, no. A jak to dopadlo?
2: No potom k večeru na poradě řekli, že bychom se měli zamyslet.
1: No jo. Vidíš, Amálko, to je stejný jako u nás. Zamyslet bychom se měli. Situace je zralá k zamyšlení. Jenomže pořád se tak zamýšlíme, že už pomalu nezbyde nikdo, kdo by taky něco dělal.

0: den. Je zde volno, prosím.
1: No, prosím.
0: Děkuji vám. Pivo? Pivičko si dám jedno. Jaká značka?
2: Desítka.
0: To je značka kvality. Promiňte, nemůžu vypnout kašlátko, nejsem v hlasatelně. Něco mě tady tlačí. Zápisník zahraničních dopisovatelů.
3: Ty cimeneš, máš tady telenomu všechny.
0: Kolik pak asi bude hodin? Jak se na své hodiny dívám, je... No, za chvíličku se ozvou polední zvony. Schutí se napít toho dobrého moku. Nakonec k polednímu obědu to patří. Nic. Možná, že vám můj hlas někoho připomene, možná, že nezáleží na tom, jestli sledujete pravidelně programy Československého rozhlasu, zvláště stanice Praha. Pokud sledujete televizi, pochopitelně v televizi nevystupují. Obličej vám asi nic neříká. No, nabíjí se ještě. Stávají se takové komické situace v rozhlase, kdy se kolikrát hlasatel přeřekne. Říká se tomu žblepty, nebo brepty. To záleží na tom, jestli je to velký žblept nebo malý žblept. Například jsem jednou řekl, to bylo tak komické, řekl jsem místo setrvalý stav, setrvalý srab. Bylo to v době hluboké totality, to si dovedete představit tu nepříjemnost. Třídně jsem nesměl za mikrofon. No ale to už je všechno dávno, nechci dělat falešnou hrdinu. Jaké asi bude zítra počasí? Mělo by být jasno, ranní teploty 12 až 14 stupňů, odpolední až dokonce 36 stupňů. Budou to dopravo. Promiňte, to byl zrovna tam žbleb. Budou to asi doopravdy tropická vedra. No vidíte, kašlátko by vám teď pomohlo v této situaci. Jste udělal a hlasatelně bych udělal. A teprve potom. Takhle. To je taková speciální věc, když se vám zahlení hlasivky, že... No, tak si říkám, že mě asi nepoznáváte. Za chvíličku bude odpolední blok, začíná kolotoč. To je pořad, který sleduje opravdu velké množství posluchačů, přátelé. Jestli byste řekli, kolik posluchačů sleduje pravidelně kolotoč, pořad kuriozit z domova i ze zahraničí, asi vám můj hlas opravdu nic neříká. No, tak se asi budeme muset loučit, protože se přihlásím ráno v 7 hodin 15 minut prvním raním s zpravodajským blokem. To je opravdu ale vrchol. Vám asi opravdu, stanice Praha, nic neříká. No, nedá se nic dělat. Tak já pomaličku půjdu. Jídlo taky nenesou. Tady asi rozhlas neposlouchá v této vsi nikdo. Kašlák. Já teď se maličko odmlčím, protože bude technická přestávka. Tak. Přátelé, jednou provždy vám hrát a zpívat Plzeňáci už nikdy mezi 16. a 17. hodinou neděli nebudou. To si pište!
4: Promiňte, prosím vás, že ruším, mohl bych si tady na chvíli vypůjčit tu židli, ona stála tady vzadu.
5: A samozřejmě, půjčte si, já ji nepotřebuji.
4: Ano, děkuju. On tam totiž já ji potřebuji pro kluka, víte, ona je tam jenom taková rozkinklaná. A kluk by z toho mohl spadnout, takže bych si ji na chvíli vypůjčil.
5: Ano, vemte si tu, ano, ano, nepotřebujeme.
4: Ano. Já ji za chvíli zase přinesu za chvílenku, abych tady nerušil zbytečně. Jenom abyste o tom věděl, ano, děkuju.
5: No, prosím.
4: Promiňte, prosím vás, já bych tady tu židli přece jenom nechal, poněvadž já koukám tady z té židli čovář řebík a kluk by si o tom mohl roztrhnout kalhoty, tak já ji tady přece jenom nechám, abyste o tom věděl jenom.
5: Ale prosím, nechte ji tady.
4: Ano, to jenom abyste o tom věděl. Ano, on má totiž nový kalhoty, kluk ví, tady by si je... I kdyby si je roztrh, tak bylo by jí škoda samozřejmě, že jo, tak já je tady nechám.
5: Prostě tak, ano, tak ji tady nechte.
4: Ano, ano.
5: Prostě chtělo by to...
4: Já nechám tady takhle stát, abych dlouho nerušil nějakým couráním, tak ji nechám tady takhle, že jo, ji nechám.
5: Ale prosím, ano, nechte ji tady.
4: Ano, ano. A nebo semhle takhle dám kousek, semhle takhle dám, to bude nejlepší, ano, takhle to bude.
5: Já jsem to přestal.
4: Já bych si tu žili přece jenom vypůjčil. Pač já jsem ten dřevík zatlouk a takže můžu kluka krásně na to posadit zase, jestli byste dovolili.
5: Tak... Prosím vás, dělejte si s tou židlí, co chcete.
4: Ano, to jenom abyste o tom věděl, abyste nemysleli, že jsem ji ukradl nebo něco takového, takže se ano. On totiž, kluk tam stojí, já ho nechci nechat tak dlouho stát, víte. On čeká, až bude po programu, on by chtěl nějakou fotku od vás.
5: A fotografii.
4: Fotografii, aha, ano. Tak. Pokud možno přímo nějakou vaši, jestli by to šlo. Ano, nějakou, jak jste na tom vyfotografovaný, chtěl bych nějakou.
5: Tak to tady... bohužel, je mě hrozně líto, ale nemůžu vám žádnou dát, protože žádnou nemám.
4: Je, vy nemáte žádnou, vůbec žádnou tady nemáte?
5: Nemám. Je mě líto.
4: Je, to ale škoda, to je... Ani poprsíte, no, nic takového tady nemáte?
5: Skutečně ne.
4: To je ale opravdu, ani hlavu taky ne, nebo něco, to je... To je... Teda on by měl nejraději nějakou fotku, jak na tom zpíváte ten mistrál, jestli by to šlo.
5: Prosím vás, když vám říkám, že žádnou fotografii nemám, tak vám žádnou nemůžu dát.
4: Ano, no to je pravda, nemůžete.
5: Skutečně líto.
4: Ano, takže.
5: Promiňte.
4: Ano, tak se nenajde. A nebo nemohl byste mě jít třeba poslat poštou třeba nějakou fotku, jestli by to šlo, abyste nemusel tak daleko s ní chodit až k nám. Stačilo by poštou, kdybyste jí poslal. Šlo by to?
5: Prosím vás, víte
4: ano?
5: Co? Počkáte tam vzadu.
4: Tadyhle vzadu, ano.
5: A po programu já si napíšu vaši adresu.
4: Ano, tak ano? Děkuji vám, tak, ano. A nebo si to napište hned, to je pár vteřin, že jo? Já vám to jenom rychle řeknu, jestli dovolíte, to je pár vteřin, já řeknu jenom mou adresu, abych dlouho nerušil program, to je
5: prosím
4: hned.
5: Prosím vás,
4: ano.
5: Já si napíšu tu adresu.
4: Ano, napište si adresu. Ano. Tak to je, chcete adresu, že jo? Ano, abyste
5: no,
4: aby to nezdržovali, tak to je hned. Tak to je, teď napřesnat jméno napíšeme, že jo, jméno.
5: No ovšem, jméno samozřejmě, ano. Tak.
4: Tak to je křestní taky, že jo, křestní, aby to bylo všechno komplet.
5: No ovšem,
4: komplet.
5: Dohromady i křestní, ano.
4: I křestní, ano, jsem se myslel. Tak to je křestní, tak to je Holzmann.
5: To snad není křestní.
4: Ne, to není křestní, jak to víte, to není křestní.
5: Tak snad, prosím vás, dohromady,
4: je dohromady celé jméno, ano. Tak to je dohromady Felix Holzmann.
5: Holzmann?
4: Ano, s X se to píše.
5: Holzmann s X?
4: Ne, Holzmann je bez X, Holzmann.
5: A tam přece žádné X není, že jo?
4: Ne, tam není, žádný X tam není.
5: Myslíte, u Felix je pak vzadu X, ne?
4: Ne, u Felix je pak vzadu Holzmann, u Felix.
5: To samozřejmě, tak prosím vás, a píše se to s dvěma N?
4: To Felix, nebo...
5: To Holzmann samozřejmě.
4: Je to Holzmann, ano, ale vzadu jenom, vzadu
5: ano,
4: se to
5: přijde. Ano, to samozřejmě. Vzadu, ano. A to Holzmann je s C nebo se Z?
4: Ne, s H, s velkým H vepředu. Holzmann, H.
5: To vím, ale já myslím uprostřed.
4: No tak tam už žádný H není, že jo, to jsou z jiný písmena, tam to je víc, to je O, je tam a takovýhle různý.
5: Víte co, prosím vás, nechme to, Felix Holzmann a tu adresu bych
4: jo,
5: si napsal,
4: tu adresu,
5: bych
4: mohl, a nebo chcete radní jméno mýho kluka nebo moje, on má úplně stejný jméno jako já.
5: Tak pak je to jedno.
4: No to je jedno vlastně, to je jedno, ano. Tak napište moje, já mu to stejně dám potom tam tu fotku, ano, tak to
5: tak,
4: napište.
5: Tak tu adresu.
4: Ano, tu adresu, vzal, ano. To víte, on ještě jaksi, nemohl byste dozadu, prosím vás, napsat ještě milému kolegovi. On totiž taky zpívá kluk, takže by byl hrozně rád, kdybyste mu tam
5: tak,
4: napsal.
5: No, samozřejmě velmi rád, napíšu
4: jo,
5: tak
4: to
5: dozadu
4: je, ano,
5: milému kolegovi, ale tak, tu adresu bych
4: jo,
5: potřeboval.
4: Adresu,
5: ano.
4: No tak zpívá, to víte, on nějaký virtuos, on ještě není, že jo, tak to víte, je mu 6 let teprve. Takže on to ještě kor tak neovládá, že jo, jako by to ještě nedovede. Až tak nějak za 2, za 3 roky, že jo, to on ještě tak nedovede.
5: Tak to víte, všecko potřebuje svůj čas,
4: no,
5: že
4: jo, ano.
5: Pohle tu adresu,
4: jo, tu adresu, tak to je, teda on je spíš teprve u té teorie, víte, kluk jaksi. To je stejně, on chodí na tu teorii,
5: ano.
4: To je zajímavá věc vám, ta teorie, to byste nevěřil.
5: Ale že by ta teorie byla nějak zajímavá, to se nedá říct.
4: To vám je úžasně zajímavý, jo. Úžasně, no jo.
5: To bychom si rádi něco poslechli o té teorii.
4: No jo, ano. Tak to já vám řeknu, jestli chcete. Tak například ten učitel jeho mu vykládal, kde například myslíte, že vzniká tón, jenom tak jaksi namátkou.
5: No tón přece vzniká v krku.
4: Ne, jde právě, že ne v krku. Ani v krku, tón vzniká v žaludku.
5: V žaludku?
4: No jo, v žaludku, ano, tomu právě vykládal ten jeho učitel žaludeční.
5: Myslíte, učitel zpěvu, ano?
4: Zpěvu, no dávejte pozor, já vám to vysvětlím, to je zajímavý. Tak když chcete zpívat, to vás bude zajímat, to až taky trochu zpíváte, to vás bude zajímat, dávejte. Tak když chcete zpívat, tak musíte stlačit napřed tady ty žaludeční svaly, víte? Ty se stlačejí a to potom žene ten průvan sem nahoru.
5: Myslíte a, vzduch?
4: Nebo vzduch to žene sem nahoru a ten se zachytí potom tadyhle, na té švestce se to zachytí.
5: A na hlasivkách.
4: Nebo na hlasivkách se to zachytí. No a ty hlasivky, ty vám začnou tak nějak jako rachotit tady.
5: A odborně vibrovat.
4: No, začnou odborně vibrovat a tak vzniká ten tón teda původně vlastně v žaludku. To je zajímavý.
5: To je skutečně ta vaše teorie je velmi zajímavá.
4: No,
5: a už to zkoušel ten váš kluk podle téhle teorie?
4: No jo, taky to zkoušel už, ano.
5: Jo?
4: Taky on tenkrát, ale to víte, je mu 6, on to ještě tak přesně stlačil takhle ty žaludeční svaly, víte? Jenomže u něj právě tenkrát ten tón nešel horem. No, čtrnáctka, on to ještě tak nedovede, že jo? On to ještě tak to neumí, ano, on to ještě tak neumí. No,
5: tak to já chápu to. Samozřejmě všechno potřebuje svůj čas,
4: ano,
5: že
4: ano? Potřebuje svůj čas.
5: Ano, ale já bych si napsal tu adresu, prosím.
4: Jo, tu adresu, tak to si... A nebo víte co, pane Gott, vy byste mě mohl poslat... Já chodím do pěveckého kroužku, tady mám vizitku našeho pěveckého, já totiž chodím taky do pěveckého kroužku, že byste mě to poslal tam.
5: Dobrá, tak jo, já vám anebo, to pošlu na tuhle.
4: No, anebo někdy tam mezi nás přijďte, tam je veselo, tam se vám bude určitě líbit.
5: Dobrá,
4: přijďte
5: uvidíme.
4: Tam někdy mezi nás.
5: Uvidíme.
4: Já si tu židli vemu pro
5: kluka, no.
4: Ale určitě tam přijďte, víte, mi tam vždycky spousta vína tam vypijeme a tančíme vždycky až do rána, karty tam hrajeme v tom pěveckém kroužku. Takže krásně, to se tam se vám bude líbit, tak naschránu, určitě tam...
5: Je, prosím vás, kdy tam teda potom zpíváte?
4: No kdy, no pak přeci po cestě domů.

0: Dobrý den, pane. Počasí jak malovaný. To se to lítá, co?
1: Já, co potřebujete?
0: Nic, jenom pár informací o zájemcích o pilotní kurzy.
1: No, tak to vám neporadím. Mrkněte se vedle plochy, tam by měl někde chodit instruktor.
0: Jo, díky. To čubrníš, maňas, co? Aeroplány?
2: Tože i u nás na Moravě máme letouny.
0: No jo, furt.
2: Čiže Heliden s tím dělá brikule, co?
3: Přátelé, nezdá se vám, že to historické letadlo, pro znalce Fokker DR1 neboli Rudý baron, nalétává nějak podezřele v soustředních kruzích blíž k nám?
2: No jasně, si nás prohlíží, ne?
0: A to je poprvé, co vidím takhle starý letadlo s pravýma zbraněma.
4: Haleluja!
0: No, to je poprvé, co vidím takhle starý letadlo s pravýma zbraněma a řídí ho zbrojek, ty vole.
2: Tak to asi jenom ukazuje, jak mu to pěkně jde.
1: Ježiš, něco nám hodil.
4: Bomba! Ježiš, k zemi! Tyhle, to byla ráda.
0: Já neslyším. Navíc jsem si ucvrk do kalhot. Jste v pořádku?
4: Jste v pořádku?
2: No my jo, člověče, a co ty?
0: Jo, dobrý, tak zeptat se snad můžu, ne?
2: Křičel jste ze spaní.
0: No, tak jsem usnul, no.
2: A počúral se.
0: Ne, to mi prasklo v kapse pití. Měl jsem tam jupíka, takový no, toho dětskýho. Mulťák.
2: Ne, jupík jsou 3 deci, tohle je minimálně 5 litrů. Tože aj mě se toto stávalo. Ještě když jsem bejeval malý.
0: Nechte si keci a vůbec, ty ve. Já se s váma bavím.
3: Nechcete si o tom promluvit?
0: Jdu do hajzlu, psychoanalytiku. Vystupujeme.
5: Já se vznáším, já si létám nad zvukovou rychlostí.
0: Hele, zbrožek.
2: Čože, kam asi jde?
0: Na schůzi jeho českých matek, blbče. Na letiště asi, ne? Když tady žádná jiná cesta nevede. Hrgot, ty kalhoty už studě, čověče. Hele, nenápadně ho budeme sledovat, jo? Nenápadně.
5: Nazdar, mladenci, řehnám vám. No, tak to bylo nenápadný. Kam jdete? Já jdu na letiště prověřovat uchazeče o pilotní průkazy, ale jestli tam jdete vy, haleluja, tak to já bych radši zmizel, no, protože bych vám jenom překážel. Mějte se pěkně, ahoj, haleluja, žehnám vám.
2: Čiže ten vypadá jako cukrář. Nějaký divný, zralej na psychiatra, i když ono dneska ty doktoři Češi. Moje paní byla včera u doktora, já jsem projevil takový přání, aby si nechala upravit prsa, proto jsem kupoval ty čunačinky, aby měla inspiraci. No a říká doktorovi, že chce zvětší žihadla, ale že nechce silikon, rozumíš? Máš, to jsem jí zakázal, protože s tím doma lepím kde co a vím, jaký to je prvít. Tak jí poradil ten doktor, aby se celá mezi prsama toaletním papírem, že jí vyrostou. A ona chudák, myslíte, že to pomůže? A on, určitě, když se podíváte, co vám to udělalo z prdelí?
0: No, tak to je ostrý, ale... Hele, dobrý, vy jste instruktor létání?
6: Ano, co pro vás můžu udělat?
2: Ne, hledáme podezřelý.
0: Drž hubu, hledáme podezřelý, podezřelý. Teda, divný uchazeč je o pilotní průkaz.
6: Tady jsou všichni v pohodě. Moment vlastně, chodí sem jeden blázen. Naštěstí teda nelítá, jo, ale schání tady od kluku náhradní součástky z práškovacích čmeláků. Pomáhají mít mašiny a oni mu tamhle někde za hangárama dali nějakou plechovou boudu, jo. Ale jméno vám nepovím. A má nějaký poznávací znamení? No tak je to určitě blázen.
0: A není to tenhle?
6: Ne.
2: Ne, já nejsem blázen.
6: Tož to říkajou všetci.
0: Hele, jdu z dohadování, tenhle cvok to není, tak je to jiný šogon a my musíme zjistit, jaký a co má za lubem. Takže jo, hele, díky, šťastný let, my jdeme.
2: Hele, vidíte tamhle ten plecháč?
3: Plechová bouda, na první pohled bez vyššího významu, ale pohleďte to zabezpečení.
0: Řetěz 3x dokola, co se tam asi skrývá?
2: Ježek v kleci.
0: Uvidíme, dej mi vercajk, kladivo. Teď páčidlo. Kleště. Dobrý, už to pomohlo.
2: Juuu. Čiže tak o tomhle Magorovi jsem čet jako malej kluk?
3: Dílna Jana Tleskače?
2: Ne, litací kolo.
0: A ubi tleskač, hele, na křídlech.
2: Policie, co to je?
0: No jo, na křídlech policie a na rámu, haleluja. Z brožek si staví lítací kolo. Hele, dokud ho nechytne přímo příšinu, tak mu to těžko budeme dokazovat.
2: Ne, zamaskujeme ten řetěz, tak jak byl, jo. Tože já zametu stopu.
0: No ale dělejte, budeme ho oťuknout, jo? Dobrý, dobrý, už to není vidět. Hele, jdeme, jdeme.
2: Hele, kluci od nás. No jo, češi, ty policajtu jako much, češi.
0: A vedou z brožka. No tak to musíme vidět.
5: No chlapi, kde jste? Ale vám utekla ta velká sláva.
0: No ta velká sláva nám před chvílí utekla z metra.
5: Jo, vy nic nevíte. Díky tvůrčí píli a vynalézavosti tady z brožka bude celé naše oddělení přezbrojeno. Fanfáru! Fanfáru! Tak, městská policie získala tohoto spojence v boji proti zločinu. Policistu na bicyklu jste už asi potkali, ale náš nový policista bude moci i letět a proto můžeme vítězně zvolat haleluja!
0: Tak já nevím, tady se snad všichni zbláznili.
5: Ne, zločinci se zblázní. Jednotko, nasedat.
0: Hovno.
5: To je rozkaz.
0: Ty vole, pojďte radši.
5: Jinak prosím vás, ovládání je prosté, jo? Pořádně se rozjet, pak přehodit tadyhle přehazovačkou na vrtulí, zatáhnout klapky a pak už se řídí jenom náklonem těla, jo? Takže vám řehnám, haleluja, vole. Jednotko, šlapat.
0: Ježíš, to je šaškárna.
2: Očiši, takhle trapně bylo u doktorky, když mi kontrolovala to moje nic.
0: Šlapej. A šup. Ty vole, ono to funguje. Já letím.
2: Čiže já taky? Ne, panenko Černá Maria, ty to vidíš, my letíme. Je, to je lepší než všechny poršáky na světě.
0: A ten zbrožek je kanon, čeče. To bych do něj neřekl.
3: To bych si do smrti vyčítal, že jsem tento okamžik propásl vesmírnou misí s prasetem. Jak jednoduché je létat.
0: Hele, jak dole mávaj. Ty jsou z toho na krupici, čověče.
2: Ono fakt nemá chybu, já se pícnu.
0: No tak jednu malou chybičku to má. Nevím, kam mám jít s pískem, potřeboval bych se vysvrčet.
2: A tady ty nikdo nevidí, tady může všechno.
0: No, teď jo, já vím. Hele, a šup, je, čubrníš to.
7: No to jo teda, nevycházím z údivu celou noc, víš.
0: No vím, no. Matko, co vy tady?
7: Já se snažím spát tadyhle, jo, ale tady to nejde, protože furt řvej ze spaní, kopeš mě nohama a už po třetí si prochcel postel, už toho mám dost.
0: No, tak já vím, no, tak spěte.
7: Tohle fakt není normální.
0: Ale furt. No, tak to teda byly pěkný sny. Pěkně barevný. Už abych se bál zamouřit v oči. Ježíš, jak já se těším ráno do práce. Dobrou noc, máti. A hezky barevný sny. Dolby stereo.

0: To je ovšem trošku černý humor, o tom já jsem nechtěl. No ale já jsem tady kvůli něčemu jinému. Já tady mám vyprávět, jak jsem se dopracoval k tomuto postavení. Začít tak někdy od první třídy. Celá naše rodina pytlačila, u nás byly hluboký lesy, ale skoro žádná zvěř, takže jsme se skoro vystříleli. Můj dědeček se na pytlačení potom vykašlal a stal se písmákem. Naučil se psát a stal se písmákem. Ne, že mě chtěl pytlačit, ale jemu se normálně zasek náboj v laufu, na novou flintu nebylo, tak se stal písmákem. No takže o to jako by nešlo, ale já jsem hned od první třídy začal mít, nevím, proč dvojky z mravů. To se vám směje. Jenomže já měl velice steplý otce a ten jenom jsem přišel domů, řekl z mravů, já řekl dvě a už tě řezal. Já mám taky největší svaly na prdelce. Já bych si zasloužil i mimikry, abych zmizel v houští, ale to se mi nepodařilo. Já nevím, čím to bylo, já jsem zas takový výjimečný rošťák nebyl, prosím pěkně. Ale tak jsem si myslel, jestli paní učitelka Hulová, když dlouho psala furt ty jedničky, to je fádní, si řekla, teď si pro změnu hezky vykrouhnu dvojku. A ono to vždycky padlo na mě. A tak já byl řezaný. Já pám tatínku, prosím vás, teď tam mám taky ještě nějaký jiný známky za učení a on pá nezajímá. To by bylo, abys v zemi, kde taky působil Komenský, byl blbec. Ale chování, to je důležitý. A teď si představte, já jednou přines domů trojku z mravů. Já se třás. Já neměl vůbec chutit domů, já měl chuť utíct. To bylo tak. Já jsem se z ničeho nic, z takových těch jirásků a tohle dostal najednou k poezii. K andalůské poezii. To je velice zkratkovitá, výstižná poezie. Milostná poezie, ta mě zaujala. Tam říká dívka chlapci. Řekla jsem ti ne a ty jsi mi zbled. My přece nemůžem říct vám ano hned. Já pám holka, ty jsi to řekla. Tak se mi to líbilo, že to je, že s tím nezdržuje, rozumíte? Někdo by recitoval podle to, ten tam. A jak jsem tak seděl a koukám, v sousední zahrádce se špacírovala Maruška od růžičku, tak na útržek papíru jsem napsal něco podobného. Proč ti řekneš Aňo, Máňo? Jenomže já chodil do třídy s děvčatama, mezi náma byla Přeslíčková. Taková ani ryba, ani rak. Byla si o 3 roky starší jako my, nevím z jakých důvodů chodila s náma. Ona měla ohromnou sílu, nebyla nějak zvláštních tvarů, ale měla svaly. To potom přejde později úplně jinam. A teď ta holka, ta nás všecky přebila, ta nám nastražovala pasti nejklukovatější, víte. A jediný já první jsem očíhnul, že by se tam eventuálně někdy něco mohlo vyvinout a začal jsem ji milovat. Udělal jsem dobře, protože potom v terci to skáču, se objevilo, že jsem to jediný očích. Ta byla tak vnadná, že jednou, když jeden profesor zapomněl třídní knihu na stole a my tam běžili a každý si čet o sobě ty poznámky, jsme u Přesličkový četli. Že v hodině tělocviku visela tak podivně na kolovadle, že více vyspělí žáci přestávali cvičit a méně vyspělí je udiveně pozorovali. A tahle Přeslíčková, jak tak seděla, já brunátněl a napsal jsem na rub sešitu. Ty hezký holky jako ptáci jsou, přilétnou jarem, létem odlétnou a srdce moje pláče, naříká. Proč, Přeslíčková, nemiluješ menšíka? Ta to dodnes neví. To uvízlo u profesorky nebo učitelky Hulový. Ta řekla, sprosťák, vyvrhel, nemrava. Já dostal tu trojku z mravu. A teď si představte, co? Byl jsem řezaný za dvojky, že víc už to nešlo. Pam, to mě táta vodělá kulometem nejmín. To, že jsme ho neměli, jemu nevadilo. A já tak jdu, celý zničený, spocený. Tatínek mě zmerčil a povídá, co neseš? Zas máš dvojku z mravu? Já pám, tentokrát ne, tatínku. Ba, vidíš, že když chceš, že to jde! Ha! Maminka uvařila dort, tatínek upek polívku a bylo nám všem veselo. Těšilo mě.
1: Přes ulici kamarád kamaráda volá: Pepo, ty stará vajno, jak my jsme se dlouho neviděli, co děláš? Ten k němu jde tak pomalu a tak trošku zhora mu povídá: hraju teď v kvartetu.
2: Mompa, díti, ty a v kvartetu, jak ses tomu dostal? Mompa, dali jsme se tři přátelé dohromady a hrajem. Mompa, v kvartetu a tři? Mompa, jo, já s bratrem. Mompa, prosím tě, co pak ty máš bratra? Mompa, nemám, proč? Tři dny už umírá babička Mrázková a když je v posledním tažení, volá: dětku, dětku, pojď sem ke mně, vezmi mě za ruku. Já se ti musím s něčím svěřit. Celý život jsem to před tebou tajila. Dětku, já jsem barvoslepá. A dědeček má, to já ti, babo, taky musím něco říct. Já to taky celý život tažím, já jsem černoch.
3: Přístavu v Riu přistál parník, tak jak to bývá v těch přístavech, vyšli z něj námořníci a s novým plavčíkem šel takový už otrlej námořník do ulic. A tak se kasal, co všecko zná, kde je veselo, kde hrají. A pak tam stáli jedno děvče, druhý děvče, jak šli kolem nich, ten povídá: tohle je nějaká Dolores, $10. A dál jdou a ten povídá: tohle je Sibila, $25, ale to jsou věci. A povídá: a tohle, to je Mary, $35. A ten povídá: co pak tady se nenajde jediný slušný děvče? Mompa: to jo, najde, ale na takový nemáme prachy, kamaráde.
0: Do baru vstoupí fešáček, takový, jak je známe tady v Fiží, z rukávu kouká samá krajka, jde k barpultu a povídá: barmane, prosil bych whisky and soda. A Mompa: hele, šotku, vypadni odtud, nebo se mi sem natáhají podobný a budu z toho mít babinec. Vypadni odtud, buď tak hodnej. Tak ten dá pásy, no přece, já se nenechám tohleto všecko. Sundal to, vzal si takovej starý rolák, starý sako, čepicí bekovku ušmudlanou, vajgla do pusy, jde tam a pá: šefiko, jednoho vyzoura. On pá: hele, šotku, ty nepřestaneš, vypadni, běž, běž, běž, běž. Zase ho vyhodil. Ten říkal: tohle přece není možný. Jde do půjčovny krojů a kostýmů, tam si půjčí kovbojský šaty, pistole si zavěsí nízko, víc než je v tom kraji zvykem, Stetsona nechá se zarůst a jde tam a povídá: hele, barmane, normálního vizoura nebo tady rozstřílím. A on pá: ty nepřestaneš, vypadni odtud. A on pá: čiš, jak to říme, vždycky poznáte. A on pá: fešáku, bač nosíš furt stejnou taštičku.
4: Já měl totiž jednoho ze strýců, který zblbnul v první světové válce. Ne vlastní vinou. On byl celkem v takovým nějakým zákopu, kde se nebojovalo, prostě udělali špatný zákopy. Ty šli pak z druhé strany, ty tam furt jako tohleto. Takže měli spoustu času si povídat ti vojáci a tam mu někdo nakecal, že existuje perpetuum mobile, tomu říká. A ten pápas, jakovýhle jsem nikdy v životě jsem neslyšel, byl z Ritzma, nic tam z týhle věci vůbec jako neprobíhlo. Perpetuum mobile, co by to znamenalo, prosím tě? Automobile, to jo, ale... A on pá: to je právě to. To má takový divný jméno, protože to neexistuje. On pá: tak co mi tady povídáš o něčem, co neexistuje? On pá: v tom je ten háček, kamaráde. To, kdyby někdo způsobil, že by to začalo existovat, tak se jednak proslaví a obrátí koloběh tohoto světa úplně na ruby. Protože pak by už věci vznikaly sami od sebe. A ten pán: jak tomu mám rozumět? Strejc, teda byl chytrý člověk, to byl truhlář byl, a tak ještě čet po večerech, že jo, kujace. A ten pán: podívej se. O takovouhle věc vymyslet stroj, kterému by člověk dal jenom jedenkrát provždy a naposled impuls a ten stroj z tohoto impulzu by nejen pokračoval v té činnosti, ale tou činností by si vyráběl patřičnou energii pro další pohon, který by způsoboval výrobu další té energie, čili perpetuum mobile, něco jdoucí do nekonečna.
5: Ten impuls by byl to, co udělal Bůh, když nám vrh život. A podívej, od té doby my už sami tady děláme příkusy. Sami od sebe. Jen nás stačilo požduchnout a podívej, co se kolem nás děje. Tomu mimo strýčkovi to vrtalo hlavou, vrátil se z vojny, začal se častěji a častěji zavírat do dílny, napřed ze svého materiálu, potom už z přineseného, jak tam ty nevěsty. Pane Meluzín, chceme se brát, že jo? A tohle, já jsem zapomněl říct, on měl takový zvláštní jméno, protože na té vesnici byl jeden z nejsilnějších, tak se mu říkalo Meluzíne, ale on se jmenoval napůl jako prostě císař a druhý Claudius Pitzmaus. Oni Pitzmausovi měli už spoustu dětí, tohodle nečekali, nechtěli, tak se mu pomstili, že mu k tomu dali Claudius, aby si toho Pitzmause každej všim. A že by se jmenoval Franta, no tak Franta Pitzmaus, no tak to nikdo neposlouchá. Jak seží Franta, tak už od toho nic nečekal, ale Claudius, tak ty koukám. Ale pač tam, Pitzmausi všecky přebil, tak se mu říkalo Meluzínem. Pak v Brně už zase Pitzmaus. A on vám v té dílně se zavíral a začal dělat z toho nejnevhodnějšího materiálu, který má poměrně největší tření ze dřeva, různý kolečka, válečky, pásy, spojoval to, že už by s tím ani nemohl býval vjet do terénu nikam, až to bylo větší jak vrata. A věřil tomu, že jednoho dne do toho nějak kopne nebo něco a už to nikdo, to březový a višňový dřevo nezastaví. On taky, co napomněl říct, on dostal od šrapnelu tam na té vojně, že to neměl jen tak. Od toho kamaráda, on dostal taky šrapnelem, tak no a prostě tam byl a když už promrhal veškerý materiál, i ten cizí a přišlo to ve známost, pač, ty čekali ložnice, tohle nic a vždycky běžte se podívat, on tam blázen šíl a tak dále. Dostali se na buben a aby unikli tý ostudě, že by se ještě dlouho vyprávělo, jak promrhali cizí materiál, tak se odstěhovali do Brna. A tenhle ten strýc Pitzmaus v brněnský zbrojovce dostal místo v P18, to bylo puškový oddělení, dělali tam pažby. A zároveň město takový, jakýho si domovníka, údržbáře v domě mýho kamaráda a pozdějšího tedy kolegy a dnes herce v Brně Milana Wagnera. Hoblíkova ulice, souběžná s Merhautovou, Brňáci jistě znají, před zahrádky a za zahrádky. A tuhle tu před zahrádku dostal strýc Pitzmaus s bytem v úrovni ty zahrádky, čili se suterénním bytem, jako erár, když bude pečovat, a tenkrát se to bralo doslova, o celou tu vilku, o zahradu vzadu, o popel v zimě, o topení a o tyhle ty všechny věci, přísní zaměstnání. No a tak prostě strýc Pitzmaus s tetou Marií, žádnou se tam ubytovali a on to měl přesně den jako den stejný. Přišel z té zbrojovky, teta mezi tím chystala v oběd, on se najed, vyklonil celý přezahrádky a on si tam dělal v té přezahrádce takový malý Versailles. To měl pohled od jiného kamaráda z Francie, tam se mu zalíbily ty zahrady, tak se snažil to vměstnat do toho malinkého prostoru. Hýřil barvama, pracoval v maceškách, protože těch se vejde nejvíc na záhon a jsou nejrozmanitější. Dělal miniaturní cestičky, udělal si k tomu takový zvláštní nářadíčka, takový hrabítka. Pracoval s perfektním pískem, kterému se říká kočičí zlato, to jsou ty osmihranky, které se štěpějí a svítí, odráží se v nich slunce. Prostě něco překrásného. Ovšem, za tou předzahrádkou versajskou nebyl zámek, ale ten jejich suterénní byt, že jo? Teta vždycky mezi tím skočila pro pivo, dala mu to, on si to dal z okna, takhle upíjel toho piva, pohrabával ty zahrádky, plel ty macešky, přemístěval je různě, prostě tak, jak měl náladu, jak pracoval fantazie, tak měnil ty barevný obrazce až jednou. My s tím kolegou Wagnerem čekáme, až bude jiný náš kamarád, nechali jsme pootevřenou branku, aby jsme nemuseli dolů jít otevřít a koukáme a vidíme, že strýc Pitzmausu si vystrčil pivo a začíná vzdělávat ten svůj kousek té půdy. Koukne nás, pojď jsme pozdravili a páni, abyste mě kluci plivali do piva, my říkali, nepát, prostě laškovali, ale my daleko dřív než on jsme viděli, že tou tichou ulicí běhá opuštěný pes. Tak, jak psi někdy běhají. Toho psa zaznamenal až tehdy, kdy do téže ulice vstoupil takovej pán, takovej krásnej stařec, asi jako pan Dale. Víte, který šel velmi volným procházkovým krokem, díval se tak ze zahrádky na zahrádku, jsem tam někoho pozdravil, aniž ho znal do oken, to jak píše Čapek, když je dobrá nálada, tak se leda co zdaří, že ano, co byste normálně jinak nedělali, prostě choval se jako lidumil, šel a když k němu přiběh tenhle ten opuštěný pes, tak ho taky jako pohladil, polaskal, pošimral mezi ouškama a ten pes vyjevený tím, že ho nenakopasí, tak šel vedle něj a v tom okamžiku z té žabí perspektivy ten můj strýc Claudius Pitzmaus zaznamenal tohohle pána s tím psem, protože volal do kuchyně, Marie, pojď se podívat, pojď se podívat. Takovýhle chlapi už se dneska asi nerodějí. Podívej se, starý chlap, ale rovnej jako bříza povídá, zdravej a takovej typ. Takhle já si nějak představuju, povídá Kosinu. Myslel Kozinu. Ale protože v Brně byl populární herec Kosina, tak to dávali takhle všechno dohromady. A furt ho chválil, až ten Kozina přišel k té předzahrádce, tak ten pes najednou pána nepotřeboval, potřeboval spíš něco jiného, běh do zahrádky, tam udělal dřep a vznikla tam takováhle malinká versajská pyramída. V tom momentě se z mýho mírovného strýce Pitzmause stalo něco leopard. Povídá, jak si to představujete, člověče? Že já vám tady budu pěstovat záhoní macešek, abyste mě chodil a tady byte dělat takovýhle svínstva pod oknama do květu? Vemte si tu potvoru a pojďte tu hromadu vodných! Ten důchodce se chytí takhle za srdce a povídá, pane, to patřilo mně. On pá, komu jímu? Ten důchodce povídá, prosím pěkně, v prvé řadě ten tón si vyprošuju, potom bych vás prosil, abyste mě nedával dohromady s tímhletím neznámým psem. O těch dalších věcech už ani nemluví a strýc povídá, vidíš ho? Tam se s ním přicmal a teď, že mě posrali za hrou, tak se k němu nehlásí. Tomáš povídá. Tomáš pěknýho pána nemá tváří. Povídá. A toho mal zmizí. Ten pes vyhnaný tímhletím hlukem vyběh ven a když měl toho důchodce, tak ten důchodce, že se kvůli tomu psovi rozčílil, tak ho mírně nakopal. V tom okamžiku se otevřelo naproti v baráku okno a taková brunátná paní povídá, co ti hajzle udělal, že ho okopáváš? Pojda! Dal jsi mu někdy, povídá, dal jsi mu někdy žrát, aby jsi do něj bušil? Povídá, rekuj domů, nebo tě pán sežere. Ten důchodce neschopnej slova se postavil do té ulice, kterou si předtím div nezamiloval, všecky zdravil. Tak tenhle pán rozpřá ruce a povídá, tadle celá ulice, mě může mu líbit prdel. Namontoval tam i lidi, co byli nadovolené z té ulice, všecko. Tohle a odešel vrávoravým krokem někam na zdravotní středisko. Pes poslech paní a odešel, ale aby tomu dal správnou tečku, vyšel strýc Claudius Pitzmaus s lopatkou a se smetáčkem, to hovínko takhle nametal a povídá, vidíte? Pak se člověk diví, že se tamhle nedohodne nějaký státník s cizím státníkem a tady se nedomluvil prostý Čech s Čechem a hodil to hovínko sousedovi do růží.

0: A nyní se podíváme trochu blíže a zároveň i dále na to, co zde nakousil pan Velebný. Později, když Zimmermann zavítal do Ameriky, našel zde úrodnou půdu pro to, co zasel v Tibetu. V jeho deníku jsme se dočetli, že začátkem 20. let hrál v New Orleanské zábavní čtvrti Storyville v několika ragtimeových kapelách. Z tohoto období se zachovala fotografie orchestru slavného kornetisty a holiče Buddyho Boldena, v němž hrál Zimmermann jako jediný běloch. Ovšem na černo, takže ho mezi ostatními hudebníky bohužel nemůžeme poznat. Ale to nevadí, protože vlastně stejně nevíme, jak Zimmermann ve skutečnosti vypadal. Jisté je, že v té době složil řadu jazzových skladeb, ve kterých předepsal tak obtížné, technicky náročné improvizace, že je nikdo nedokázal zahrát. Ani on sám. Můžeme mluvit o štěstí, že jsme se dočkali Charlieho Parkera, Dizzy Gillespieho, Johna Coltrana, Milesa Davise a dalších, abychom uslyšeli Zimmermannovy neopakovatelné improvizace. Pravdu měl prozíravý Count Basie, když tehdy řekl Karlovi Velebnému, že jednou se to provalí. Rukopisy Zimmermannových improvizací jsme totiž nedávno objevili v Mistrově pozůstalosti. Omylem nebo úmyslně byly ukryty ve fascikulu nadepsaném nevyřízené účty. Ovšem daleko zajímavější pro vývoj jazzové hudby jsou Zimmermannovy skladby pozdního období. Komponovali na samém sklonku života doma ve Staré Vlasti, kam, jak se sám vyjádřil, přijel toliko zemřít. Ale to se mu hned tak nepodařilo. Podobně jako Beethoven a náš Smetana, dospěl Zimmermann k vrcholu své tvorby, teprve když byl odkázán pouze na svůj zrak. Teď vidím, co jsem předtím neslyšel, napsal si do svého deníku. A začal mít různé vidiny, které si zapisoval v notách. A tím vlastně nevědomky navázal na programní kompozice Ference Lista a Hectora Berlioze. Zimmermannovy skladby měly svou pevnou dějovou osnovu a dají se větu za větou odvyprávět. Proto si je nikdo nemůže vykládat po svém. Ani po někom jiném. Nelze z nich vyčíst nic, co v nich není, a mnohdy ani to, co tam je.
1: Račte, prosím, být Judr Čeněk Janský, tedy právní poradce, tedy rozumějme advokát?
2: Ano, ano, prosím, račte dál. Ano. Prosím, posaďte se, prosím.
1: Děkuji, velmi laskav, pane doktore.
2: Tak co vás ke mně přivádí, pane...
1: Ale co do jména, ano, jak říká Shakespeare, že ano. Ale řekněme, že se jmenují třeba Karel Moravec.
2: Jak to třeba a jak to řekněme? Já nechápu dost dobře.
1: Dobrá, usnadní-li vám to váš přístup k mému případu, pane doktore, tak budíš, od této chvíli jsem Karel Moravec. Berte mě, prosím, za Karla Moravce. Můžete mě za to vzít?
2: Zajisté, zajisté, pane...
1: Ale Moravec, já
2: pane, jsem... Zajisté, pane Moravče, samozřejmě. Tak, pane Moravče, v čem vám mohu být nápomocen?
1: Tedy, pane doktore, především bych chtěl vyjádřit, že se cítím poctěn, jaksi, že se mohu obrátit o pomoc a o radu k tak věhlasnému a proslulému právníku, jako jste vy, a že jsem velice šťasten, že jaksi se k němu mohu obrátit.
2: To vynechme.
1: Prosím.
2: Adrem.
1: Prosím?
2: Adrem. K věci.
1: Ach tak.
2: Tak jaké máte potíže nebo komplikace, jaké máte starosti? Jestliže já vám mohu být v něčem nápomocen, prosím, od toho jsem tu.
1: Ano, tedy abych začal ab ovo.
2: Prosím?
1: Tedy od začátku jaksi.
2: A od začátku, vy chcete začít od začátku, no to je nejlepší.
1: Ano.
2: Nejlépe je začít od začátku.
1: Ano.
2: No pokračujte, prosím.
1: Prosím, ale pane doktore, tedy můj případ je taková háklivá, jak si řekl bych, choulostivá, ba přímo delikátní záležitost.
2: No, tak snad to ještě zvládneme, ne? Už jsme řešili jiné věci, doufám, že budeme mít dost jemné a citlivé ruce.
1: Ano, abychom nenabírali kapku rosy na vidle.
2: Tak, tak, tak, tak. Už jsem řešil choulostivější a delikátnější ano. případy možná.
1: Je, to jsem...
2: A zdárně, zdárně.
1: To jsem rád, pane doktore, já nepochybuji, že umíte položit lidské srdce na jahodový list.
2: No dobře, ale jaksi dosti poezie.
1: Prosím.
2: Mohl byste mi prosím říci konkrétně, o co vlastně jde?
1: Prosím tedy, bez poezie, pane doktore.
2: No, no.
1: Já miluji.
2: Prosím?
1: Pane doktore, já miluji.
2: No, to je krásné. Gratuluji. Ano. Vy milujete, to je nádherné. Milovat.
1: Ano.
2: No dobře, ale jak si, co jak si dál?
1: Pane doktore, já miluji vášnivě.
2: Ano?
1: Vášnivě a z celého srdce ženu.
2: No to je chválihodné, že ženu. Já už jsem se poletal.
1: Ano, ale já jsem chtěl říci, že miluji ženu, která je vdana.
2: No, to je naprosto banální případ přece. Já ovšem budu muset znát v takovém případě vaše komplikace a to, co vám dělá obtíže.
1: Ano.
2: Já musím znát okolnosti a do značné míry možná i podrobnost.
1: Ano.
2: No, rozumím-li vám dobře, vy milujete vdanou ženu a patrně si přejete, aby se rozvedla a vzala si vás.
1: Ano? Bohu, uchovej, pane doktore. To nikdy, to nikdy, moje láska je totiž příliš ideální a subtilně křehká, než aby se dala jaksi spoutat tak hrubými pouty.
2: Vy si ji nechcete vzít?
1: To mě ani nenapadlo. Tedy, abych se přiznal, jednou mě to, tedy na chvilku, řekl bych, ale jenom na okamžik napadlo, ale záhy jsem to, prosím, definitivně a jednou provždy zavrhl.
2: Dobře, no ale co, jak si chcete, nebo co očekáváte ode mne?
1: No, pane doktore, víte, to je takováhle věc, její ano? manžel ano? Jí dělá totiž strašlivé vetrené.
2: Co já?
1: Vetrené.
2: Vetrené?
1: Ano.
2: Co to je?
1: No potíže, pane doktore. Vetrené rovná se potíže.
2: Aha. To je italsky?
1: Ne, francouzsky.
2: Tak je to vetrán.
1: No, vetrán, ale pro vás vetrené. Prostě, pane doktore, on jí dělá potíže, vlastně ještě jí nedělá potíže, ale brzo jí bude dělat potíže, až celá ta věc praskne, víte? On zatím jenom čmuchá, slídí.
2: Patrně něco tuší.
1: Snad, on je vůbec strašlivě žárlivý. Ano.
2: No prostě primitiv.
1: Primitiv, ano, on ji kontroluje, špehuje, on prohlíží její kabelky, pane doktore, on prostě se jí vyptává, kde byla, s kým byla, jak dlouho s kým byla.
2: Ale to známe, to všechno známe. To je boha pustý egocentrizm a v podstatě sebeláska. A věřte mně, začasté komplexy méněcenosti.
1: Ano, často plně oprávněné.
2: No, ano. Většinou oprávněné, ano. Věřte mi, většinou.
1: Pane doktore, on jí dokonce i vyhrožuje.
2: Nic nového. Takových případů máme, víte, to jsou všechno takové, jak si řekl bych, středověké reakce, že ano, atavistické, nedůstojné moderního vzdělaného člověka.
1: To ano.
2: Zatím se obvykle tají vlastní nejistota, nedostatek sebevědomí a především majetnický pud. Víte, tyhle ty primitivnější povahy

0: Ona totiž přichází na schůzky naprosto nervózní, uspěchaná, nesoustředěná, roztěkaná. Stále se dívá na hodinky a pochopitelně, že se potom nemůže plně a s vervou své lásce věnovat. Ano. Ano.
1: To naprosto chápu. No. A vy chcete prostě, abych já...
0: No, jestli by nemohlo, jestli by prostě nebylo možné, ano? Aby vy jste ano? Tomu jejímu manželu domluvil, aby byl prostě tolerantní, rozumíte? A aby jaksi udělal jí takové hřejivé, teplé, krásné domácí prostředí plné pohody, aby ona o to víc a o to intenzivněji se mohla věnovat...
1: Vám.
0: Ne mně, nejen mně, pane doktore, ale své lásce a tedy sobě, rozumíte? Aby prostě ten člověk pochopil, že každý člověk je svobodný, i když je vdaný, rozumíte? A že má plné právo si zatokat. Rozumíte? A nejen si zatokat, ale že má plné právo nechat promluvit hlas svého srdce, když se tento ozve. Rozumíte, pane doktore, tomu se přece nedá zabránit zákazem.
1: To bude velmi těžké.
0: No proč by to bylo těžké, pane doktore? Podívejte se, proč by nakonec on, jakožto její manžel, se nemohl radovat z toho, že je ženat a že se smí o ní starat? Proč by například on nemohl vychutnávat tu rozkoš manželského života, přátelského, plného starostí, výdajů, rozumíte? Prostě plného péče o druhého a vůbec.
1: No, tak možná, že... možná, že máte do jisté míry a z určitého hlediska pravdu. Ovšem, bude to vám říkám rovnou, bude to velmi ošemetné a velmi choulostivé a velmi nesnadné. Víte, tíhletí muži, jako je ten, ona to asi taky nebude žádná bedna, ten...
0: Ne, bedna to není.
1: Manžel, že ano. Víte, tíhletí muži jsou nejenom zaslepení a sobečtí, oni jsou hlavně omezení a není s nimi řeč.
0: Ano.
1: To musíme velmi opatrně našlapovat, máme-li před sebou takového mameluka.
0: To tedy máme.
1: Ovšem, já nutně musím znát konkrétní podrobnosti. Já musím vědět, kdo je ten muž.
0: Ano.
1: A kdo je ta žena.
0: Ano.
1: Byl byste tak laskav, řekněte mi prosím jméno, bydliště a tak. Kdo je ta dáma?
0: Vaše paní.
2: Víte, kdy začíná fantazie kulhat? Když se pokouší vyrovnat komickým historkám, které se opravdu staly. To si člověk prostě nevymyslí. Zvlášť, když jsou ty historky vyprávěny skvělými vypravěči. A my si dnes dopřejeme ten luxus, že začneme přímo králem všech vypravěčů, Vladimírem Menšíkem.
3: No jo, teď je mi to jasný. Náš tatínek? Co nedělal doma sám, s ničím nebyl spokojený, cíhla to koupa, kerej vůl, tohleto. A tohleto, a pořád nás tak všecky jmenoval. Tak my už jsme o to nedělali vůbec nic, to ne, jak říká František Vlček, jako jak říká, že dneska tam ládeš. My na to jednou doplatíme. Co jí vidíme na očích, to jim koupíme a oni nemají potom ten správný cit. Jsou cynický, zhejčkaný. Já když si pamatuju, jak my s bratříčkem jsme seděli na zápraži, když jsme viděli našeho tatínka, válečního invalidu, jak seká dřevo a sám ho řeže, nebo babičku zkroucenou revmatismem, jak nese okovy plné vody. My jsme s bratříčkem plakali. A on pak, kolik vám byl rokov, bo ano, po vojně jsme byli, no. Ale... To my jsme pomáhali, no my jsme zkrátka riskovali, že jsme volové, ale museli jsme tě jenom jednou prostě. To bylo trošku naopak, když přišlo takový psaní, já jsem z Ivančic, a to přišlo až tady odtud z Prahy, že by k nám Eliška mohla přijet, to byla sestřenička taková pěkná. Tak. Já z toho do dneška žiju. Co mě řekla o životě, přísám Bohu. Literaturu mě určila dopředu, všecko prostě. Že by k nám mohla, psala teta, ale že prostě nesmí ztratit tempo v hraní na klavír. Jako by to zahodila, bejt měsíc někde, když denně 3 hodiny cvičí a tak dále. Babička povano, no, máme klavír, teda moje maminka, no, ale to přece na tenhle ten nemůžeš, oni tam mají, já nevím, co za značku a to všecko. A teď se

0: podívala a povídá, no jo, pak to má hrát, když to úplně ty paličky filcový prožrali molí. Zavoláme někoho tatínku, víte, a on po jakou by zvolala. Jak to může kdo spravit jinak, než že to prostě opraví, to umím já taky. Šel k tomu, nás rozehnal, vzal maminčiny takhle dlouhý rukavice, s takový jemný kůžičky plesový, povídal mi, už stejně nikam nepůjdem, viděl, už stříhal takhle. A tak krásně to oblepil, že opravdu to vyžraný nebylo vidět. A teď povídá Lído sestře, Lída sedla, hluchoněmej klavír. Tatínek takhle stala, povídám. Skočte někdo pro pastucha. Skočit pro pastucha znamenalo pro radiče pijan, šel pryč. Pak přišel pan pastucha a tatínek, aby příště, kdyby spravoval klavíry, už byl perfektní, tak přece jen takhle stál, ten pastucha sed, klep, zvetový košel a povídá, kerej vůl, a tatínek dělá.
1: S Vladimírem Menšíkem vám nabídnu ještě jednu historku. Tu zvlášť miluje Jaromír Hanzlík.
0: Když se Jaroušek Hanzlík rozhodoval, jestli mají skutečně na školu, anebo prostě využít té nabídky, aby šel rovnou do vinařského divadla, a radil se a všichni ti adepti toho herce říkali, já bych šel na vinohrady. A tam mu ještě ti z vinohrady říkali, je pravda, že tady byste se naučili teorii, ale jenom z knih, kdežto tam jsou lidé, kteří u divadla tu historii divadla přímo tvořili. Jenom mít otevřené uši a oči. A tak se Jaromír Hanzlík rozhodl a šel do toho vinohradského divadla, dával si pozor, jenomže tam přišel trošku pozdě. Když už tam s tou pamětí to nebylo, tak zcela pořád. Tak jednou byl ráno, jak se chodí do rekvizitárny, v rekvizitárně, a tam seděl Ilja Prachař a dělal si pomeranč na takovou tu, na toho lotosa takovýho. Tak si to řezal a příběh tam z něj nehřel, že povídá, prosím vás, nemá někdo ten, to, já tam mám taxík dole, a co nemá, no, ten, tohle, mám tam taxík, ale co tam nemá, no, venku prší, deštní. Pachař povídá, Hanzlíku, uši a oči otevřený, v tom přišel Bláha a povídá, já jsem měl kamaráde, kterého jsem neviděl 20 let, tak jsem neviděl, odstěhoval se někam, nebo se s ním něco stalo, nebo tohle. A já to řeknu jinak. My jsme šli s manželkou v sobotu, tam, jak se chodí hodně, do hospody, ale do hospody, ne. Tam, jak jsou ty zvířata, do zoologické zahrady, ale ne, jak mají ty dlouhé krky, oni mají na safari, ale plavou po vodě, labutě, tady kousek do Průhonic, v Průhonici jsme byli, no. A oni mají, no a co, on pán? No, nebyla to špatná neděle. A jedna mužka povídá, no, ale nesmějte se, já jsem taky, o čem jsi to mluvil? To jsme šli na tohleto, já v tom vstoupil Ilja Racek, takový mírně, je to japa, udělejte mi kafe. Ale odkud pak jdeme, mon pán? Nejradši bych si nefackoval. Řekl jsem si půl rovnou, vyspím se jednou a teď jsem potkal toho, jak tady, no, vždycky dole. A on, že jde tam, jak, no, co tam je. A Prachař učí oši otevřený. No, pán, no a, co jsem, no, co vám to povídám, udělí mě dvojitý kafe. A mezi tím, tam strašná vřava a moučka povídá, tady není možný přemýšlet, já si jdu ven vzpomenout. Vyšel ven a Prachař povídá, oči a uši otevřený Hanzlíku a dloupal toho lotosa a pomeranč hodil do koše. A Hanzlík povídá, tady nebudu! A vyšel ven a tam stál schovaný moučka mezi skříněma a Hanzlíku, pojď jsem nevěděl, co jsem říkal vzpomenout.
1: Dalším vynikajícím vypravěčem byl Miroslav Horníček, který měl už v 60. letech svou vlastní talk show. Tenkrát se tomu říkalo Hovory H. A vystřídala se tam spousta vynikajících osobností, se kterými vedl rozhovory a vyprávěl historky, které s nimi zažil. O Jiřím Sovákovi vyprávěl tohle.
2: S Jirkou Sovákem by se skutečně dali vyprávět řady příhod. Třeba na té vojně. Jirka Sovák dovedl vojně dát takový zvláštní absurdní smysl, protože vojna samozřejmě není absurdní, to je velmi logická věc, ale on to takovým zvláštním způsobem obracel, jo. On třeba, my jsme spolu vycházeli z brány v Milovicích při cvičení A tam stál ten strážnej, že jo, a pozdravil nás, byla neděle odpoledne, čili volno normální. A my jsme prošli ven a za branou se Jirka obrátil a povídá na toho strážného, ty jsi mě pustil? A on říká, no samozřejmě, co je, běž. Tak říká, tak ty mě pouštíš ven z kasáry. On říká, no samozřejmě, máš volno, tak vypadni. Říká, tak na tvou odpovědnost já jdu pryč. Říká, no co otravuješ, člověče, vypadni. A Jirka Slavák říkal, jak se jmenuješ? Tomu strážnímu. A on říká, no co otravuješ, běž ven, máš volno, tak jdi ven. A Jirka Slavák povídá, podívej se, s takhle špinavejma botama si mě pustil z kasáry. Jak se jmenuješ, budu tě hlásit. A těchto věcí on tam dělá strašný, to on tam třeba vyděsil jednou, my jsme tam byli už jako staří otcové na cvičení na třínedělním, ale přišli nováčci a v Milovicích byla řada různých útvarů a teď ti nováčci jako se vyptávali, říkali, od koho jste vy, od čeho tohleto, a mezi vojákama se dostal smíří, to jako Ben by to Sovák nikdy neřekl, ale Sovák toho nováčka úplně uhranul, protože mu říkal, že slouží u rákosníků. Nováček samozřejmě nevěděl, říkal, a co to je rákosníci? A on říkal, to jsou zvláštní oddíly cvičený pro boj v rákosti. My prý se učíme tak tiše pochodovat rákosím, aby se nehejbalo. No? A pak říkal, tam byl ještě s tím kamarádem, říkal, a tenhle kolega, ten je zase u lomozítek. A vysvědoval, co jsou to lomozítka, že to je takový zvukový zařízení, asi jako disk veliký. A to, že se nechá v lese a pluk odjede a to lomozítko ještě 3 dny vydává zvuky jednoho pluku. Takže nepřítel pořád ještě slyší, že ten pluk leží v tom lese. Tak to jsou lomozítka. V Budějovicích Jirka Slovák jednou před hotelem jsme vyšli, že pojedeme na exteriéry, to se jezdilo za Budějovice, a on nakoupil, tam byl výroční trh, a on nakoupil za 30 korun turecký med po balíčkách a všem v autobusu rozdal turecký med jako takovou pozornost, sám si narval veliký kus do pusy a jelo se. A teď každý žvejkal ten tvrdý med a za Budějovice má koleje, přejezd. Jo. No a autobus podle předpisu musí zastavit. Tak ten řidič zastavil a zezadu Sovák na něj řve, co blázníš, co zastavuješ, člověče? A on říkal, no nevidíš koleje? A Jirka Sovák říkal, to byla taky jediná naděje, že to překousnu. Čili já jsem s ním byl v těch Milovicích, nás bylo na světnici 16, z toho jeden normální a 15 herců. A já jsem měl Bčko, já jsem pro celkovou tělesnou sešlost měl Bčko. Já jsem byl, já mám v klasifikaci písař. A já, čili oni ráno odcházejí na cvičák, zdraví borci, a já jsem, protože kancelář začíná později než boj, tak já jsem ještě lehával na slavníku a vždycky jsem, oni mě nenáviděli, že já tam ležím. A já jsem říkal, náhodou važte si zdraví. Co já bych za to dal, kdybych teď mohl jít s váma na cvičák, člověče, a to. A oni mi mlátili botama a tak. A jednou jsme přemluvili našeho důstojníka velícího, že jsme vlastně armádní umělecký soubor a že mezi námi je řada hudebníků a že by bylo krásné, kdyby tento oddíl měl svou vlastní kapelu, která by ho vodila na cvičák. A to se důstojníkovi zalíbilo ohromně, že budeme mít jediný útvar v celé Milovicích kapelu, tak kluci dostali 2 dny volna, že si jedou do Prahy pro nástroje. A zatajili důstojníkovi, že všech 6 jsou houslisti. A přijeli a skutečně vodili ten útvar na cvičák. Já jsem poprvé v životě viděl pochodovat 6 houslistů. Hráli pochody, to bylo nádherný. A jednou tahle celá jednotka odešla na takový dlouhý 2denní nebo 3denní cvičení pochodový. Já jediný nešel, nemocný člověk, že jo, starý, jsem nešel. Tak jsem je doprovázel, mával jsem za nima dlouho, ty houslisti je vedli až k bráně, pak se vrátili. No, odcházeli, celý to mužstvo odcházelo jako řada mladých, zdravých lidí. Vraceli se za 2 dny, už ne jako řady, tu přišel 1, tu 3, tu 6. Tam byly obrázky tak dojemný, že třeba šli dva vojáci, vedli se kolem ramen, takhle kulhali a za nima jejich poručík nes jejich pušky. A poslední vůbec přišel sovák. Ten přišel večer, když už se s ním nepočítalo vůbec. Už jsme leželi všichni na slámě, tam byly kufry takhle, zatím byly slamníky, tam se pochopitelně nesmělo kouřit, že jo, na slámě. A poslední přišel sovák, vykopl dveře takhle a stál tam v plný polní. Přilbu, tele, lopatku, masku, pušku. Bledej, vysílený, vešel, překročil ty kufry. V té plné polní s tou puškou si leh na slamník. Zapálil si cigaretu. A ten oheň takhle klepe do té slámy. A povídá, ať uhořím, jen když nejdu.
1: V hovorech H ještě chvíli zůstaneme. Jiří Sovák vyprávěl pro televizi spoustu různých příběhů a historek, ale historka o loutkáři je typickým příkladem jeho humoru. Její pointa je tak geniální, že odbourala i Miroslava Horníčka.
2: Ty jsi na jednom zájezdě zažil takového nějakého, já nevím, jestli to byl kouzelník nebo...
3: Loutkář, jo, loutkář. Myslíš, ano, ano. To byl loutkář a měl neobyčejně dlouhý fousy.
2: Plnovous.
3: Plnovous bych tak přímo řekl. A to taky jezdil, on se nějak přifařil, už nevím, ta administrativní spojka, jaká byla, jak se k nám dostal. A on hrál pro děti vždycky odpoledne a mě to zajímalo, protože jednak jsem si říkal, tak je to hezký, tak pro děti hrát, jo, a jsem byl entuziasta takových věcí, jak jsem si šel sednout jednou takhle mezi ty děti a díval jsem se na ty loutky, jak nám tam mládež a tohleto plnej vlastenectví. A teďka najednou slyším, oni vůbec neměli knížky, mluvili z blbosti z hlavy. Kašpárek povídá, Šmidra pásí, pak si čistí zuby Kašpárku. A Kašpárek mu na to řekl, a kdybych na to bral peníze? Já jsem odešel okamžitě pryč a byl jsem z toho velice roztrpčen. A nějak se to... jak to obyčejně bývalo, k večeru nějak se to tak nějak, že byla sedánka, něco se pilo, já jsem taky něco
2: vypil,
3: no, tak skvašenej,
2: ano.
3: Skvašenej, tenkrát ještě byl skvašenej,
2: ano.
3: A mě napadla šílená myšlenka, nechal jsem si ohřát klích v kuchyni.
2: Klích?
3: Ne polivku, klích.
2: Ty máš rád klích, ne?
3: Ne, já to nechtěl na jídlo, ale tak se to dověděli prostě kolego, říkali pozor, sovák si nechává v kuchyni ohřívat klích. A já měl tuhle myšlenku.
2: No.
3: Šel jsem s tím klihem nahoru, kde ve 13, myslím, pokoji bydlel tenhle ten uličník, fousatej. A já, tam mě chytli.
2: Jo.
3: Co? A vám, mládenci, nechte to na mě, je to naprosto zaručená věc a hlavně právně nepolapitelná. Protože jak lze usmrtit takového przniče našich dětí? Beztrestně jediná možnost. Jak leží? Vyndáme mu vous, naklihujeme, molíme úplně do jehly, počkáme, až stvrdne, a pak ho prudce zbudíme. Jak se posadí, probodne se.
2: Já jsem mockrát tuhle historku o tobě vyprávěl a vždycky říkám, je moc lidí, který by to napadlo, ale je jediný, kdo to provede.
1: Ani historku, kterou vyprávěl Karel Šíp v Bolkovinách, si nevymyslel. Ona se mu opravdu stala.
4: To bylo v době, bylo mě asi nějakých 18 let, jo. A tenkrát, já nevím, jestli to ještě dneska tak funguje, protože nemám už ten kontakt, ale tenkrát na ty víkendy ty rodiče odjížděli na ty chaty a na ty chalupy, takže v těch městech ty byty zůstávaly volný a to už jsme čekali jako supy, to byla příležitost pro nás mladý kluky, že v těch volných bytech jsme právě dělali ty mejdánky, večírky, holky a tohle. A to jsem právě udělal já jedním se svým kamarádem, že volný byt v Praze na Vinohradech, tak jsme pozvali děvčata ve čtyřech takovej malinký mejdánek. A to musím říct ale důležitou věc. To bylo, říkám, byt na Vinohradech, ale ten byl řešený tak, že se jako z předsíně vešlo do obejváku. A ten byl vlastně průchozí a skrz něj se šlo ještě do zadní místnosti, to byla ložnice.
5: A mezi... to u nás?
4: Ne, to nebylo u vás.
5: Ne.
4: Tohle bylo u nás. A tam byly prostě dvě místnosti a mezi něma nebyly dveře. To byla důležitá věc, jenom tam byl takhle závěs, jo? A tak říkám, děvčata přišli a tak chlebíčky připravili a víno a to a reprodukovaná hudba, tak jsme tančili a veselo bylo a pak už jsme koukali na hodinky, protože jako jsme říkali, už by měl nastat ten okamžik, kvůli kterému jsme to celý organizovali. Tak jako jsme řekli, fajn, zábava byla, jdeme spát, jo? A tak jsme se rozloučili do té zadní místnosti, šel ten můj kamarád s tím svým děvčetem, v tom obejváku jsem zůstal já s tou tenkrát aktuální dívkou a tak jako jsme rychle tohleto. A co se dělo teďka, no musím se vyhnout některým věcem, nemůžu teďka popisovat, co se dělo
5: ne,
4: teďka, protože...
0: Proč ne?
4: Ale, tak se...
0: Proč ne?
4: Ale ne, tak to nemůžu už z časových důvodů, protože to bychom tady museli být o dvě minuty díl. A... Proto to neříkám, jo? Proto to neříkám. Já to říkám, protože tedy ve chvíli, kdy já měl pocit, že věc je vyřízená a už jsem nějaký unaven, už mě padaly víčka jako a že budu spát, jo? Ale protože nastalo naprostý ticho, tak do toho ticha já jsem z té vedlejší místnosti přes ten závěs slyšel takový jako pravidelný, jako rytmický, jako zvuk. Jasný. A to jsem propad panice, říkal jsem si, no ježišmarja, teďka ta to určitě slyší taky. A říká si, no to jsem to drapla, kdybych chodila s tamtím, to by byla radost až do rána. Tenhle vůl chce chrápat už, jo, tak jako taková hamba na mě ulpívala, jako jo. Tak si pamatuju, že jsem to tak chtěl odehrát do autu, tak jsem se jenom tak jako převalil a řekl jsem, začali pozdějc. Celkem s odezvou se to nesetkalo, ale tak jsem si řekl, tak jsem se zapejčil a řekl jsem si, to by teda bylo, abych neukázal, kdo je tady opravdu král, jo, tak jako taková soutěživost se ve mně probudila, jo, tak jsem si, teda, takže jsem jak, nahodil motor znova, jo. Hele, já jsem se snažil strefit i do toho tempa odvedle, abych jako... Osmnáct let, jako dostihy jsem to vlastně pojednal, ale musím říct, že to bylo opravdu, na... pak jsem úplně odpadl, no já byl, to už bylo ráno, svítalo a já byl na kyslý krovonou do nemocnice odvíst a kapačky, ale s pocitem olympijského vítěze jsem říkal, tak teďka z toho. Hele, ticho zase a já znova do toho ticha slyším, ani to tempo se prakticky nehnulo. A jsem řekl, ježišmarja, kdo to tam je, teď to nemůže být člověk, to je kombajn nějaký nebo co. Tak jsem si říkal, tohle to, toho jsem si to sem nasadil. Jako, tak jsem, no tak jako, motor to už jsem se ani nepokoušel, jako to bych nenatočil ani klikou už teďka, jo. A tak jsem jako vstal a šel jsem tak jako vedle, jako, ale abych je nevyrušil, tak jsem mluvil už před tím závěsem, říkal jsem, kdyby měl někdo zájem něco pití, můžu z kuchyně přinést, jo? Tak jsem čekal, že řeknu, přines něco. Ne, nikdo neodpovídal, jsem říkal, no neříkejte po takový noci, to musí být žízeň, co? Nikdo nic neříkal, no tak já jsem vyšel skrz ten závěs dovnitř, říkám, nemusel jsem v té místnosti rozsvítit, protože už svítalo. Na první pohled mě bylo jasný, ty dva už dávno spali, jo? Jenomže, tenkrát ještě nebyly žádný CDčka, ale cívkový magnetofony, jo? Takže si pamatuju, že ten, když si nevypnul, tak ten pásek dohrál a ta cívka se takhle, a ten konec toho pásku pleskal takhle do ten magnetofon.
1: Vyprávěním historek získal velkou popularitu Miroslav Donutil. Pojďme si poslechnout aspoň jednu krátkou. Je z období jeho vzdorovité puberty.
6: Mě bylo 15 let, To by nebylo nic tak významného samo o sobě, ale rodiče mě koupili šusťák. A shodou okolností třetí rok byl z módy. A dostal jsem klobouk a vyrazili jsme na nedělní společnou vycházku s rodiči. V 15 letech není nic úžasnější. My jsme šli, já jsem celou tu cestu dával rodičům najevo, co si tak asi zhruba od jejich vycházce myslím, jo. A můj tatínek byl statečný a držel se zpátky a maminka to jistila. A dorazili jsme na Stránskou skálu, kde celá naše vycházka končila, a tam už to tatínek nevydržel a jednu mi vytěl. A ještě mu to nestačilo, vzal si flexaretku, ten fotoaparát s tou zrcadlovkou a takhle si mě vyblejsknul, jo. A já mám dodneška na to památku, jak tam stojím v tom šustáku, ten klobouk takhle na stranu a tím vzdorovitým, uhrovitým obličejem proklínám svého nenáviděného tatíka. A vždycky, když můj starší syn se mnou zapřede rozhovor na téma tati, tomu absolutně nerozumí, seš mimo mísu, jo, ti nemůžu absolutně nikdy vysvětlit, jo, tak si vezmu tu fotku a dlouze se na ně dívám.
1: Jedním z hostů Mirka Donutila v divadle Spirála byl Radovan Lukavský, který dokonale smazal mýtus o tom, že by byl snad představitelem jen vážných a seriózních rolí a báječně bavil publikum dnes už legendárními historkami z Národního divadla.
6: Já jsem vždycky slýchal takovou tu známou historku, nevím do jaké míry znají i ostatní, o tom, jak pan Vidra v roli císaře Zikmunda osvobodil mistra Jana Husa. Mě by zajímalo, jestli to byla anebo nebyla pravda. Můžete nám to prozradit?
7: Tam nebyl jsem pochopitelně očitým svědkem těch událostí, ale od očitých svědků jsem se dozvěděl, že skutečně došlo k takové situaci, že totiž Václav Vidra jednou odpoledne náhodou v nějaké vinárně se sešel s Voskovcem a Werichem, no a jak tak šla řeč i na to představení, kterého večer čeká, tak ten Voskovec s Werichem se velice jaksi na něj zarputili, že to je ošklivost, když toho Husa odsuzuje a že by aspoň jednou teda měl ho osvobodit. A ten Vidra se nakonec dal tedy přemluvit a dokonce se vsadil, že dnes večer Husa osvobodí. A šel, myslím, rovnou z té vinárny do divadla, tak akorát to časově vycházelo, a v zápětí na to i v té dobré náladě a v tom dobrém předsevzetí vcházel na jeviště jako císař Zikmund a už od portálu prý volal: Huse, já tě nedám! Vzniklo z toho samozřejmě určité napětí, ano. Císař se usadil a četli rozsudek nad Janem Husem. A když ho přečetli a císař ho měl schválit, tak řekl: osvobodit! To už bylo horší, takže ti nejbližší partneři prostě tomu císaři do ucha šeptali, že by snad bylo lépe, kdyby přece jenom, ano. Ale on přitom viděl v loži blízké Voskovce a Wericha, jak tedy se zvědavým smíchem čekají, jak to dopadne, takže nakonec zas prostě naprosto impozantně řekl: osvobodit! No, takže nezbylo, než toho Husa rychle odsoudit proti vůli císaře a císaře uklidit z jeviště. Nicméně ten Vidra svou sázku vyhrál, jenom nevím, jestli ta částka, kterou vyhrál, stačila pokryt tu pokutu, kterou dostal od Národního divadla, protože 5 000 korun byla tenkrát jaksi značně vysoká částka na zaplacení.
6: Teď bych vás možná rád poprosil, jestli byste nebyl tak laskav a nezavzpomínal na některého z významných režisérů, s těmi jste se potkával a potkáváte se často.
7: No, myslím, že vůbec celý ten seznam těch slavných historických anekdot je možné zahájit vzpomínkou na K.H. Hillera, který byl jedním z největších prvních režisérů Národního divadla, a je to taková ta absurdní vzpomínka, co všechno může režisér na herci chtít. Vyprávěl to Lála Pešek, že prostě byl na jevišti a najednou ten Hilar, oni ho taky umějí, tak jako na podobě, že volal a říkal, a Pešku, teď bych potřeboval, kdybyste na jedna vyskočil, na dvě a tři zůstal ve vzduchu a na čtyři, pět, šest pomalu padal. Se někdy potká strašná situace. Já jenom třeba si vzpomínám, Bohušek Zahorský vyprávěl, měl takovou situaci, kdy měl prostě se vplížit za svým tedy sokem, jo, a najednou měl říct zhyni ničemu a vrazit mu dýku do zad. Takže se blížil, že říkal zhyni ničemu a teď nemohl najít tu dýku. Takže chvíli strnul a zaváhal a teď ten ničem a už se tak trošku skoro díval, co bude. Jo, ten dostal geniální nápad prostě a takhle zezadu ho nakop. Povídá tak a ta bota byla otrávená.

0: to je, co dokáže způsobit tedy rekvizita, když není na svém místě, ale třeba kdybych se vrátil jako k vzorku k té situaci Rašilova, jak se snažil vyhovět panu režisérovi, tak si vzpomínám na takovou situaci, zkoušeli jsme ženský boj a hráli jsme konšely, měli jsme takové sezení a teď jsme se radili, co tedy s těmi ženskými, které se proti nám vzbouřily. A Rudolf Rušínský seděl vedle mě, ten jako říkal, no bude to těžká práce, to bude těžké. Vždyť si představte třeba ta jejich náčelnice, co je to za hroznou ženskou, třeba jen ty její ty prsy, teď ona má prostě takovýhle prsa. A ten režisér na to zavolal, prosím tě, Rudlo, tohleto přežeň trošku, jo, pěkně, neboj se toho na to. Tak jsme to vrátili a on říká, to je hrozná ženská, teď ona má takovýhle prsa. Ten volal, ne, Rudolfe, neboj se, přešeň to co nejvíc, jak můžeš. Takže ten Rudla prostě, jako když tak vstal a povídá, teď ona má On prostě přešel od portálu k portálu a teprve, když zmizel, tak jsme zaslechli vidle prsa.
1: Herci občas mívají problémy s textem. Poslechněte si, jaký názor na to má Josef Dvořák.
2: Všichni si myslí, že nejtěžší je se naučit text a pamatovat si ho. Je to těžký, ale víte, co je horší? Zapomenout ho. Věřte mi, dostat ho z hlavy, vygumovat ten text, vyhodit ho, to je skoro nemožný v některých případech. Já, když jsem začínal v televizi, tak jsem shodou okolností první pořad točil s Františkem Filipovským. A měli jsme tam scénku, on hrál lékárníka a já jsem přišel do lékárny pro lék a měl jsem si koupit lék, který se jmenoval Isopropyl Propemyl Barbitur Saures Penildy Metildy Mentol Abinopirazonol. No, já když jsem to přeslabikoval jenom na té první zkoušce, tak mě polil pot, díval jsem se jak vyplašený ptáče na pana režiséra, co s tím budu dělat, a to režíroval Evžen Sokolovský, říká, Ježíš, jsem ti zapomněl, Pepiku, říct, řekneš to několikrát po sobě. Protože on, ten lékárník, už je taky starší, viď? Tak aby věděl, co po něm vlastně chceš, tak mu řekneš několikrát tolem to po sobě, no. A já jsem říkal, pán, já jsem se bál protestovat. A ten František Filipovský, aby mě zachránil, říká, že ne, to je nesmysl. Ať je to tady na nějaký krabici napsaný a ten pan Dvořák to přečte. Říká, ty se ho zastáváš, Františku, jo. Tak dobře, tak to bej říká taky. No jo, ale teď nastal trapas, protože já jsem cítil vinu na tom, že jsem toho Františka Filipovského vtáhnul do tohohle maléru. A Sokolovský skončil zkoušel, říkal, za týden se sejdeme, jo? Tak se připravte. A já jsem se týden dřel ten název. Napsal jsem si ho na papíře, kudy jsem chodil. Isopropyl, propenyl, barbitur, sorry, isopropyl, propenyl, barbitur, isopropyl, isopropyl. Vrčel jsem to do sebe, až jsem to jakž takž uměl. Přišel jsem na zkoušku a teď už jsem byl nervózní, protože už se to blížilo k tomu místu, kde já jsem měl pronést název toho léku. A když to došlo na to místo, já jsem se nadechnul a vozval se stop! Pepiku, já jsem to škrtnul. Já jsem to škrtnul, to je nesmysl, aby si tam říkal takovýhle věci, prosím tě, soustřed se na něco jiného. A to je důkaz, přátelé, 30 let tohle nosím v hlavě, nedostanu to z hlavy ven a další věci se mi tam nevejdou. Přátelé, já vám řeknu, divadlo je kouzelný. Divadlo je nádherný. Já mám divadlo hrozně rád. Víte, divadlo je, já to řeknu jednou větou, teátr, panstvo. Teátr je prý.

Když už mě všechno leze krkem, mám na to osvědčený trik. Řeknu si, svět je jen pár prken, kterých je škoda pro hřebík. Kulisy z ohranýho škváru, kostým a partner, prostě šok. Co hrajem? Nikdo nemá páru. Režisér, trouba.

to je to starý zaklínadlo, co kouzlí zámky z papíru. A proto já dám na divadlo, na kumštíře i na šmíru. A komu děcko v duši dřímá, těžko těm čárům odolá, řekne si, ten teátr je prýma a dá si se mnou dokola.

0: Znamenitým vypravěčem je i Petr Kostka. V pořadu Pět u stolu takhle bavil své kolegy vyprávěním o svém cestování do zahraničí.
1: Kdysi dávno, když jsem byl ještě hodně mladý a v městských divadlech pražských, tak jsem jel do Jugoslávie s ČSM nebo CKM, nebo jak se to jmenovalo. A tam mě poradili, že kultura je tamhle v tom zámečku, obehnaném zdí, tam uvnitř park, ale obehnané zdí, začínají až po setmění, až v 10 večer, vstupné tolik a tolik, to je vyloučeno, ale když přelezeš plot, oni tam hlídají od 5, ale když přelezeš dřív plot, tak je to dobrý a dostaneš se, tam je i striptease a všechno to, já byl uvidění. Takže kvůli kultuře jsem asi v 4:30 přeskočil tu zeď, schoval se tam do křovin u moře, v tom vedru a čekal do 10 hodin. V 10 hodin začal program, tak jsem se vyhrabal z té hlíny, jo, kouknu na to jeviště a tam byl Pepík Koníček a jeho Girls a hráli Mackie Messer, pane bože. Já myslím, že umřu, moje kolegyně, jo. Já jsem sebou vozil železnou zásobu 100 marek.
2: Kam jste zašíval?
1: 100 marek, dával jsem to do Solviny. Vždycky hned za hranicima k vodě vyhrabat Solvinu, aby mi to nerozežrala. Umejt, vysknout.
3: To by mohl být celý zvláštní pořad, kam se ty peníze dávají.
1: Dávají. Tak já je měl v Solvině, ale pozor, to jsem dělal... Nemůžu říct rok co rok,
4: to já teď, ale tím, že jste robotnického původu, že si dávali Solvinu, jste
1: vodili. Ano, byl jsem robotnického původu a tam u toho moře, mě nakonec, žili jsme chudobně, peníze vystačily a mě poslední dny bylo líto těch 100 marek. Tak jsem si říkal, to je škoda, já si je nechám na příště, když zase někam mě pustějí. A tak jsem mi zazdal do Solviny a provážel jsem je tajně do Československa. Těchto 100 marek jsem takhle vozil asi 12-15 let, až potom po revoluci jsem si svobodně chtěl koupit něco v Holandsku a zjistil jsem, že propadli. Ale já bych třeba hrozně rád zavzpomínal na Španělsko. Vzpomínáš si, v 70. letech, když jsem tam byl poprvé a skoro naposled, já tam byl jenom dvakrát za tu dobu normalizace, tak jsem ti přivez suvenýr. Tam dávají takový plakáty. Ano.
5: Je tam ten
1: bík, že jo, a torero, jak ho zabíjí, reklama zítra odpoledne, 6 toros, bude zabito toreadorem a teď tam je volné místo, aby každý turista si tam za pár fuflíků nechal vytisknout svoje jméno. A já jsem tam nechal vytisknout Ludek Munzar. A stálo to 18 korun našich, no, tak... To neříkám, abych si to vracel. To. A s touhle rourou jsem přišel po prázdninách do divadla a Luďkovi jsem to dal. Luděk byl velice znám v divadle tím, že dělá všecko možné na světě, že sází stromy, staví dům, jezdí autem závodně, jezdí na koni závodně, tak proč by nedělal i jiné věci, skákal padákem a tak, a proč by taky jako nebodal třeba bíky. Tak... A Luděk to ukázal, my jsme měli takovou nějakou opakovačku, takže jsem musel být potichu, tam někteří kolegové právě říkali text a my měli zrovna volno a takhle na piano rozložil ten plakát a ukázal ho panu profesorovi Hegrovi. A ten na to kouk, nechtěl rušit, že tak mlčel. Přes pražské kulturní středisko.
4: Ten tomu věřil.
0: Poslední slovo bude patřit ženě. Slyšeli jste už, jak Jana Hlaváčová vypráví o Luďkovi Munzarovi? Neslyšeli? No to si nemůžete nechat ujít. A jestli jste to už slyšeli, tak si to jistě rádi dáte znova.
6: Když jsem se s Luďkem seznámila, tak jezdil závodně na koních parkury. Nádhera. Kůň, ušlechtělé zvíře, příroda, no, co si umíte představit krásnějšího. Pak přišlo lítání, tak protože nemám ve zvyku nikomu nic zakazovat, tak jsem na to musela trpně přistoupit a jenom jsem umírala strachem. A měla jsem pocit, že musím udělat něco pro to, aby se mu nic nestalo, tak jsem se zmohla akorát na takovýto maminkovský jaksi porazení, když dítě jde ráno nezbedné do školy, tak maminka řekne, že dávej pozor, když přecházíš a tě něco. Tak já jsem se zmohla na dobrou radu, že jsem říkala, Luděčku, prosím tě, lítej pomalu a nízko. Což jsem... posléze zjistila, že to je nejlepší rada, jak se zabít. No, pak nastalo takové období, protože Luďkovi propadly pilotní papíry, ne protože by to už nějak neuměl, ale divadlo a lítání nešlo dohromady z časových důvodů, takže neměl nalítaný hodiny. A já jsem si zlomyslně zamnula ručičky a říkala jsem si, konečně bude pokoj. Ale to jsem svého muže ještě dost dobře neznala. Pak nastalo takový období klidu a potom období klidu můj muž, který jaksi umí stát čelem jakýmkoliv nepříjemným situacím, hrdě chlapsky se k tomu postaví, mi najednou začal uhýbat očima. Já jsem přišla, on to oko nedal, jo? A já jsem si říkala, co se děje? Teď byl ve věku, kdy chlapi si potřebují ještě dokázat, že jsou jurové, že jo? Pro mě představa začínat nový vztah, no ta dřina ani omylem. Tak jsem mírně znervozněla a řekla jsem si, ne, tak jestli je takovej, co si o něm myslím, tak počkám, až přijde a řekne to. Trvalo to rok. Jednoho nedělního oběda slyším, jak moje starší dcera říká, tati, tak už to ty mamince řekni, on už to každej ví, jenom ona ne. Já stuhla. A tento muž se postavil, jak malý chlapec znachověl, cudně sklopil oči a prozradil mi to sladké tajemství, že už rok jezdí do vrchu a že si vyjezdil závodnickou licenci.
3: Pardon, můžu?
6: Poděj, první!
3: Neraskáči do řeči. Když jsem tohleto řekl, tak Jana vystřídala tolik barev jako dámy, když si děláte v obliči, abyste byli ještě krásnější, všechny ty palety. A protože je kuřačka, tak si vzala cigaretu, zapálila si a ten první šluk, s proměnutím to nebyl šluk, na tu půlku sežrala. Pokračuj dál.
6: Asi tak nějak to bylo a říkala jsem si, co mě to zase čeká. Přišlo léto a Luděk povídá, podívej se, tak teď už se nemáš na co vymluvit, pojeď se mnou, prostě měl jet závodit na Nürburgring. A aby mě zmotivoval, tak mi dal úkol, že budu mechanikum vařit. Řekla jsem si, máme snášet dobré i zlé v tom manželství, já se přemůžu, já to teda risknu. Nakoupila jsem hovězí ve vlastní šťávě, chalupářský guláš, výzbroj českého turisty, když jede do zahraničí, nacpali jsme to v Ávii do těch lavic, že jo, na kterých se sedí. Vyjeli jsme, já jsem se snažila uvařit denně z hovězího ve vlastní šťávě chlapům a něco, aby měli pocit, že po každý jedí něco jiného. To je výkon, to uznáte. No a přijeli jsme na Nürburgring, otevřela se brána, my vjeli a já jsem myslela, že zešilím ten rev těch motorů. No prostě něco strašného, ale člověk si opravdu zvykne, začalo se mi tam i líbit a když k večeru vždycky mechanici a závodníci odjížděli do těch Nobel hotelů, tak prostě depo bylo naše. My jsme tam zůstali jako čehůni sami. A bylo to nádherný, protože sice byla jediná sprcha na pánských záchodcích, nic se nedělo, hoši prošli, řekli čistý vzduch, já jsem se šla vysprchovat, oni mě pohlídali, pak jsme zasedli, otevřeli lahvinku, rozdali jsme kartičky a řekli šéfíku, dupačky spinkat, protože ráno musíš být čerstvej a my jsme žili do noci. Ráno vytlačili auto, že jo, a jeli na dráhu seznamovací kolo a tyhle ty věci takový, co k tomu patří. A já jsem strašně záviděla těm klukům, oni si sedli na ty blatníky, ta naše Tatra, my jsme jí říkali Viktorka, takový pozvolný blatníky a kluci se na ně sedli a teď prostě odstartovali, vystřelili nahoru. Jsem tak závistivě za nimi hleděla. Odjeli, já jsem se rozhledla po depu a najednou vám koukám, že všichni ty závodníci sebou měli tak nádherný baby. No kočky právě vyšly ze salonu kosmetického, pohozený, namalovaný, načinčaný, krásný. Já jsem říkala, no, jestli jsou jejich nebo vypučený. Nicméně jsem si prohlédla sama sebe, ten drdol, takový to, ten teplákový dres, akorát ty lampasy ruský mě chyběly. Tak jsem říkala, chudák, chlapče, měl si taky něco vypučit, takovou ostudu mi dám. No a ten Luděk nějak si všiml, že se nějak necítím, pak jsem říkala, co, nikdo mě tu nezná, tak se na to vykašlu. A aby mě odměnil a dal mě pocit sebevědomí, tak když jel tedy na ten start toho prvního závodu, tak řekl, sedni si. A já v těch teplákách si sedla, ale jak vystřelil, tak jsem zjistila, že bych ujela, já jsem se držela tou levou ruku, ale že bych z toho sjela, tak jsem si přehodila nohu přes nohu, ono to líp sedí. No a najednou jsem zjistila, že stačí kynout pravou rukou a měla jsem pocit, že jsem nejkrásnější sedmnáctka v celém depu, protože to ty druhý si neokusili. No a... Přijeli jsme na ten start a já jsem to v životě zažila poprvé. To je taková krása a tak zvláštní zážitek vidět ty chlapy v těch nádherných veteránech, každý tu kuklu jiný barvy, ale za těma barevnýma kuklama jsou oči. A ty oči, ty něco vypovídaly. To vám bylo zvláštní, to soustředění před tou chvilkou, tou vteřinou pravdy. Jeden se modlil, druhý bubnoval na kapotu, třetí zavřený oči a já jsem koukala, našla jsem ty oči toho Luďka. A já jsem říkala, to je úplně člověk, který ho vůbec neznám. To byl strašně zajímavý start a vítězství. Luděk stál na nejvyšším stupni, já v těch teplákách jsem brečela, československá hymna. Přijímal ten pohár, pak se stoupil z toho. Sedla jsem si na blatníky, pohár v ruce, sjížděli jsme do depa, já řvala zase jak pubertální dvanáctka. Vyhráli jsme, prostě jsem ječela, jako kdybych za to mohla. A jak sjíždíme do toho depa, tak koukám, že ti závodníci, kteří si měli závod, byli už dole, opouštějí ty stolečky u těch Wagnů, těch Mercedesů a těch Nobl autáků, ta Tatra naštěstí byla pěkně schovaná v koutě. A o těch svých krásných ženských a stavějí špalír. A jak jsme projížděli tím špalírem, tak já slyším v tom větru bravo Čeko. A už jsem zase bulila. Jsem k tomu nemohla uvěřit, že je to pravda všecko. A teď jsme zastavili a všichni ty závodníci k tomu Luďkovi přišli a poklepávali po rameni a říkali Luděk, no a teď mu gratulovali. A teď já holka z Čech zírám a vidím tu upřímnost, tu radost těch mužských, který on vlastně přezávodil. A když to utichlo a oni se vrátili k těm vizourkům a k těm kočkám krásným, tak já pám, Luďku, jak je to možné, ty lidi ti to přejou, oni tě neznají, oni ti to opravdu přejou. A byla strašně dlouhá pauza a pak Luděk povídá, jestli to není tím, že nemluvějí česky.
0: Doufám, že jste se dobře bavili. Zas někdy naschledanou.
2: Dobrý večer, přátelé. Když se rok chýlí ke konci, tak člověk se začne ohlížet. Co za ten rok udělal, co se mu nepovedlo, co se mu povedlo, dělá plán. A právě tak je to, když začne stárnout. Když začne stárnout, tak se začne ohlížet. A nebo naopak. Když se začne ohlížet, tak by si měl říct pozor, já asi stárnu. A já taky, já se začínám ohlížet, dokonce píšu něco jako takové vzpomínky nebo paměti. A tak se ohlížím až do dalekého dětství, velice dalekého v mém případě. A říkám si, sakra, kde se to objevilo v normální občanské rodině herec. Nikdo v rodině nevěstil žádnou katastrofu. Dědeček byl pekař, tatínek byl obchodní příručí a najednou tady herec. Tak si říkám, někde musí ty prameny bejt a říkám si, po kom já to podědil. Tatínek byl veliký tedy humorista, maminka spíš byla takový komediální typ. Oni spolu chodili 10 let, než se vzali. 10 let spolu chodili, to je doba, za kterou dnešní dvojice stihne už 3 manželství. Ale oni spolu chodili 10 let a maminka vždycky si potrpěla spíš na takové jako vznešeno, na takovou romantiku, ona třeba čekala, když chodili spolu do tanečních asi 5 let, tak čekala, že tatínek ji bude k sobě tisknout a bude šeptat takový ty sladký nesmysly, ale můj tatínek byl zase takovej komik, že si dal do kravaty lepku, umělou lepku, tam si dal žárovku, v kapse měl baterku a na maminku blikal. A maminka to těžce nesla, že prostě tatínek schazuje tu romantiku těch tanečních. A také to šlo dál, pak se vzali a otec dál vedl tenhle svůj způsob, oni spolu chodili, třeba maminka ho vedla na operu. Proč, nevím. Ona tomu nerozuměla, on tomu nerozuměl, ale Ona měla ráda, že tam všichni zpívají a že se tam trpí, že to je vznešené, tak ho vedla na operu. A tatínek tu operu prožíval svým způsobem. Koupil si pytlík takzvané divadelní směsi, to byly čokoládové bombony. A celý odpoledne vyráběl ty též bombony z chleba. A ty pak zamíchal do té divadelní směsi. A bavil se při opeře tím, že mamince nabízel. A maminka zobala, že jo. Zatímco Carmen tančila a Butterfly trpěla, tak maminka zobala. Zobla si 3-4 ty čokoládový a pak danou té chlebové. Teď se začala dusit a tím pro tatínka ta opera dostala smysl. To je prvé to. Tak já jsem asi po obou něco podědil, po mamince takový ten komediální talent. Maminka, když vyprávěla ve společnosti o tom, co se jí stalo odpoledne v obchodě, tak hrála třeba 5 postav najednou a všichni řvali smíchy, ale v životě nebyla na jevišti. V životě nevstoupila na jeviště. A tatínek byl spíš ten klaun, ten plebejský, krásný komik. A tak já jsem podědil asi po mamince trošku toho komediána, po tatínkovi tenhle podivný, krutý smysl pro humor. No, skončil jsem u divadla. Do Prahy mě vlastně dostal Vlastík Brodský. Na něj chci teď právě vzpomenout. Už za války za mnou jezdil do Plzně na moje představení se dívat a učil mě. Vlastík mě učil, on mě učil třeba dělat tečky. Já jsem neklesal hlasem na konci věty. A hned v červnu 45 mě vzal do Prahy, dostal jsem se do Větrníku a dokonce mě našel byt. Ve Veletržní ulici číslo 3. 2 byty, jeden byl jejich, jeden náš. Já tam bydlel s maminkou, on s rodičem a oba ještě svobodný. Tehdy mladí kluci. No, kolik nám bylo? 28. Vlastně tě mladším, on asi o 4 roky. Takže jemu asi 25 nebo kolik. A tak on tam bydlel s rodičem a jeho maminka byla vsacanka, tedy valaška, že? A jeho tatínek byl ostravský ochotník a měl zvláštní souboje s mou matkou. Moje matka byla fanda na mě, samozřejmě já byl jedináček, Vlasta byl jedináček, čili tatínek zase byl fanda na něj. Jenomže ten rozdíl byl v tom, že moje matka chodila a říkala, viděli jste Miroslava? Výborný, výborný. Když to starý pan Brodský, tedy starší pan Brodský, měl obrácenou metodu, ten mě vždycky potkal na schodech a říkal, viděl jste to našeho blba? V té nový roli, to je k nekoukání, to je přece k nekoukání, jak on to voře. Já říkám, pane Brodský, co to říkáte, ty je vynikající. Prosím vás, co mi to vykládáte, tak nekoukání, jak on to hraje. Já říkám, ale ty je výborný. A on říkal, myslíte? A teď tak rád obracel, jo? Tak rád se nechal přesvědčit, že ten Vlastík je vlastně výborný. A tenhle boj spolu vedli, my jsme to ani netušili s Vlastíkem Brodským, jak moje matka s panem Brodským bojovali. Ale bojovali tvrdě. A moje matka měla takovou metodu, ona byla velice zvědavá paní, všechno, co se děje v domě, musela vědět. Tak měla po léta nachystanou za dveřma jednu botu, celý léta jednu botu a kartáč. A kdokoliv šel, tak ona vyšla ven na chodbu a čistila tu botu. No a teď, když šel otec Vlastíkův, tedy starší pan Brodský, abych tak řekl, tak moje matka mu třeba řekla, pane Brodský, Miroslav napsal povídku a v neděli vyšla v novinách. A Brodský nespal do rána. Za týden jí potkala, povídá paní Horníčková, Vlastík dostal hlavní roli ve filmu. A moje matka nespala týden. A tímhle způsobem se utkávali po několik let. My jsme to ani s Vlastíkem nevěděli. A jednou jsme seděli na chalupě ve Slunečné s Vlastíkem a ještě s jeho tatínkem. A tak jsme na to vzpomínali, na ta léta, že jo. A starý pan Brodský nám vyprávěl, on říká, kluci, to vy ani nevíte, co to bylo za bitvy. S maminkou za bitvy, co to bylo. Jak ona vždycky s tou botou vyšla ven a vždycky měla pro mě nějakou zprávu, nebo já pro ní, že jo. A jednou prý toto vrcholilo vůbec. Já prý takhle jdu po schodech a maminka mě tam čeká vaše a říká, pane Brodský, tak jsem viděla včera toho vašeho Vlastíka ve filmu. To byla taková volovina. Proč on to bere, tyhle roli? Má to zapotřebí, kdy to bylo k nekoukání, kdy to bylo tak blbý. A starý pan Brodský se zasmál a povídá, pane Horničku, dneska vám to přiznám, já už nevěděl, co jí na tohle říct, tak jsem jí řekl, polip si šos, babo. Teď necháme pauzu, aby to mohli vystřihnout. On neřekl šos. Ale krásný bylo, že pak mě podal ruku, zasmál se a povídá, a víte, že se mi po vaší mamince stejská? A takhle já myslím, že mají vypadat to, čemu se říká mezilidské vztahy, že? Že se mají vyzvat k políbení šosu. Proč ne? Ale že se mají mít rádi lidi.

0: na víně. Tento program bude se věnovat ti popularitě, nebo cestě k ní. Polsky populárnošť. Já, jak víte, jsem spolužákem Karla Hermánka, Pavla Zednička, Jirky Bartošky, takže já o popularitě vím své. Idol na scéně, Bartoška. My jsme se nedávno fotografovali v takovém parku kvůli filmu. Já, pan Šmicer a pan Bartoška. A teď to trvalo už půl hodiny a za tu půl hodinu přišla jedna taková dáma a řekla: Bolku, mohli byste se mě podepsat? Tak já jsem se podepsal. Bartoška nic, Šmicer nic. Šmicerovi je to jedno. No a zase za půl hodiny zase přišel nějaký pán a říká: Bolku, mohl bych se s váma vyfotografovat? Já říkám: proč ne, samozřejmě. Šmicer nic, Bartoška nic, Šmicerovi je to jedno. A když se to stalo po třetí, už jsme skončili, už jsme šli tím parkem a tam na lavičce nějaká dáma, paní, starší, luštila křížovku. A Barťák, aby to trošku zachránil, pan prezident z Karlových Var, a přece jenom ta jeho ješitnost, ta té hvězdy, zvítězila a jde kolem ní a říká: matko, nepotřebujete pomoc. A ona říká: no, literární útvar na pět. A on řekl: proza, vole. A já jsem mu říkal: vidíš to, ta bude říkat doma, ten Bolek má ale chytré kamarády. Tak přátelé, prvními mými hosty jsou dva mladíci, kteří jsou, jak to už jejich, jak si název naznačuje, poměrně mladí. Tady tito dva mladíci ví o popularitě mnohé.
1: Jak bych ho charakterizoval? No tak on je takový malej, docela ošklivej a takový jako rychlej, hrozně rychlej, jako vlastně taková motorová žabka.
2: Já bych toho hosta charakterizoval, on by někdo mohl říct, že to je takový jemný muž. Já bych řekl, že to je chvílemi až taková hrubější žena.
1: Seznámili jsme se, že já už jsem byl zkušený mazák a on přišel z ulice a já jsem mu vlastně tak nějak předával zkušenosti prostě a on se mě chytil, no, jako udělal dobře.
2: Tenhle host má opravdu smysl pro humor, pokud si někdo nedělá srandu z něj.
1: Co jsem si myslel, když jsem se s ním seznámil, že asi, že vedle něj vyniknu, protože to je těžký, bude vedle něj nevyniknout.
2: Máme jednu věc společnou, že oba rádi říkáme svoje vlastně vymyšlené vtipy a rádi se jim sami smějem.
1: Má smysl pro humor, má smysl pro humor velký a to je jeden z mála smyslů, který má.
2: Kdy on mě nejvíc rozesmál, je to nás blbý vůči, že to je už 8 let, ale je to 8 let.
1: Jestli se dá brát vážně. Ne.
2: Já nevím, jestli mám přezdívku, ale tak myslím si, že kdyby ho člověk viděl běžet, tak mu bude začne říkat třeba Forrest Gump v 8 letech.
1: Já nevím, no, on by asi chtěl Casanova nebo něco v tom smyslu, ale Mydlina, říká se mu Jiřina, nevím proč furt to jako by taky je jako zženštilý, jo, ale nějaká mu furt říkám Žabák.
0: Tak a my jdeme. Kdo to je?
3: Nadějný režisér s náruživým hokejistou a cestovatelem. Neboli Forrest Gump se Žabákem. Neboli Vojta Kotek s Jiřím Mádlem.
0: Ano. Nazdar Jiříku. Nazdar Vojto. Vedete si prosím. Dáte si trošku vínečka?
4: Já bych poprosil.
5: Tak určitě.
3: Vínečka. Pánové, já jsem slyšel, že máte rádi rum bílý. My máme tady jen červené víno.
0: Kdo má rád bílý rum?
6: No, zřejmě to budu já.
0: Jo?
6: Ano, já jsem ten člověk.
0: To je ten třtinový.
6: Třtinový a nejlépe skutečně kubánský.
0: No tam, kde je třtina, tam se daří rumu. Ovšem víš, že na Kubě je kubánský rum tuzemský?
6: No to 100% je, tak jak jinak, jo. Ale je tam mnohem lepší než ten tuzemský kdekoliv jinde teda.
0: Pánové, já vás tady vítám.
2: Tak na zdravíčku.
0: Kolegové drazí.
6: Tak na zdraví.
0: Ahoj. Na zdraví.
6: Čau.
0: Vy jste tady v té vizice, vy jste se častovali dost krutě. To se máte takhle rádi.
6: My se milujem. Vysloveně. Já jsem byl nadšený, když jsem zjistil, že tady mám být dneska s Jirkou, protože jsem říkal, jo, tak to bude zase jednou sranda.
0: A vydáváte se třeba i mimo profesi?
2: Vojta by rád, ale moc se nám nepoštěstí poslední dobou.
0: Ne?
6: Ne, my se tak trošku vyhýbáme poslední dobou sami sobě, jako no. Tak uvidíme, jako
0: třeba... Žena...

0: žena mezi... Pardon?
1: Já jenom si dovolím přerušit, jestli bych si mohl dovolit takovou otázku. Já jsem v tom filmu zaslechl, že oba dva si vymýšlíte své vlastní fóry, kterým se smějete. Jestli byste nám nějaký nemohli říct, nebo ho možná tady rovnou vymyslet.
0: Jaký vtip?
2: Výborný, jo.
3: Jsi nám zavařil, kamarád.
0: Já jsem vymyslel několik vtipů, které fungují. Jo. Dokonce se mě vracejí někdy.
2: O Vánocích jsme vymýšleli s kamarádama jako kapří vtipy nějak, prostě nám přišlo jako tohle téma jako strašně vhodný a já jsem teda jeden vymyslel, ještě se mi nevrátil, ale tak ho vypustím teďka, třeba se mi jako vrátí, no. Ne, je to plave kapr a říká si, tyjo, houska v prosinci, v tom bude nějaký háč.
0: Hezky, počkej, ale ty byste, zkus. Říct ten samý vtip, jakože se mu vrátil.
4: Ne, já to neřeknu tak dobře.
0: No to nevadí, tak už by ho neznáme.
2: A to znáte?
4: A to znáte? To mi říkal jeden můj teplý kamarád, takový vtip. A... ne, já nevím. Plave takhle kapr ve vaně.
0: Ve vaně,
4: a ne, říká,
0: ty vole.
4: Ve vaně to bylo, ne?
0: Ne.
4: Není ve vaně.
0: Co by tam byla,
2: pardon? Jsi rybařil ve vaně?
4: A jo, vidíš to, lidi ho musí chytit. No dobře. Plave kapr. Takhle plave kapr a říká, tyjo, houska v zimě, v tom bude nějaký háček.
2: Teda. Já si něco povím, jo. To je můj vtip.
0: Jak ho to potěšilo.
2: Už se tetelím.
0: Jak ho to potěšilo, ty rozesmáté tváře. Prosím tě, já si tě pamatuju jako dítě.
2: No.
0: Jako dítě. První dítě Cimrmanů vlastně, tvůj tatínek je, že jo, od Cimrmanů. A já si tě ještě pamatuju, když jsi chodíval na naše představení, na všechny představení jsi chodíval, bavilo tě to, díval se, přišel si do šatny, obdivně se díval na ty herce.
2: A takhle to dopadlo, no.
0: Ty jsi začal hrát jako už u těch Cimrmanů.
2: Jeden z prvních kontaktů jako s divadlem jsem samozřejmě měl tam a to já sice v představení Záskok jsem měl tu možnost číst roli malýho Mirka ve tmě jako v pytli. A dokonce jsem ji četl potom i na prknech Národního divadla, takže to mě opravdu...
0: Jste právě hráli na prknech Národního
2: divadla. No, což bylo teda hrozně směšný, protože na tom obrovském jevišti byly ty malý kulisy a ty malí pánové tam tak jako postávali celou tu dobu, ale bylo to krásný, to bylo vlastně silvestrovský představení, který bylo obrovsky navštívený a podařilo se opravdu docílit toho, že se ten Cimrman dostal do toho Národního divadla, kam vždycky vlastně tak trošku tajně chtěl, že jo, a spěl tam.
0: Ano. A ty jsi studoval španělské gymnázium, to znamená, španělsky jsi studoval gymnázium. Mm.
2: No,
0: takže chemii umíš španělsky třeba.
2: Vlastně takhle, no, pro mě to nebyl takový problém, protože já té chemii nerozumím vůbec, ani v češtině, takže bylo úplně jedno, v jakém jazyce se jí učím. A byla to pro mě stejně španělská vesnice.
0: No tak, jo, takže nevíš, jak se řekne H2SO4.
2: No to je H2 dos, SO 4, jako.
0: No tak ale... vidím. Hrajete ve filmu na divadle. Co je pro vás vyšší stupeň? Film nebo divadlo?
2: Tak Jirka divadlo moc nedělá vůbec, že jo? No,
0: a ty jsi měl něco dělat?
4: Já jsem hrál na Zábradlí jednu hru a rok.
0: To nějak nedopadlo.
4: Ale dopadlo, tak ono to bylo v angličtině.
0: Malý divadlo tam tě, v angličtině.
4: A ono přece jenom jakoby to, ta kapacita diváků, který na to můžou v Praze přijít, je nějak omezená. A po roce nám došli, no, takže jsme po roce skončili.
0: A co jste hráli v angličtině?
4: Dva chudáci Rumuni, co mluví polsky, se to jmenovalo.
0: A nebo, to je nápad.
4: A bylo to v angličtině.
0: Dva chudáci Rumuni, který mluví polsky.
4: No, a bylo to v angličtině. Hrál tam Australan, Polka, Čech, Brit, Američanka a režíroval to Jihoafričan.
0: Takže festival přízvuku.
4: No.
0: Ta popularita pomáhá to jako k těm vztahům. Máš, jsi v pubertě, teď jsi najednou slavný, máš 16 let, teď se na tebe lepí holky, ty si říkáš kvůli mému vzhledu nebo kvůli penězům?
4: No tak já jsem si jistý, že u mě to kvůli vzhledu není, ale já si myslím, že já tím dávám naději těm ošklivým klukům. Jo, že vlastně, když...
0: Že můžou být taky děti.
4: Ne, že dneska mě to docela slušně živí, to, že jsem ošklivej a mám naději nějakou tu ženu získat a tím dávám naději všem ošklivým chlapcům v České republice.
0: A ne, to je krásný. No ale Vojta, to je jako hezoun, že jo, dejme tomu hezoun, krasavec a je monogamní. A ty, místo toho, aby si zvážil každé úsměvu, tak střídáš ženy jako předkrmy.
4: Vy jste spolu nějak mluvili?
0: To je o tobě známý.
2: Se o tobě tak říká.
0: To je o tobě známý. Ne. Já mám syna 20 roku, 22.
4: Jo, známe se. On taky hledá. Ne, ale...
0: Ne. Ten je po mně.
4: Já jsem mapoval terén, takzvaně. A už jsem našel, jsem nadšen, spokojen. A Vojta naopak zjistil, že mu ujíždí vlak a teď se trošku zase porozhlídnu.
0: Buďte kluci věrný, to mě říkal můj bratr Jari. Buď absolutně věrný, to je jediná cesta, jak můžeš žít v tomto světě. A já jsem říkal, a kolikrát za život? Španělské gymnázium. Ty jsi zase studoval biskupské gymnázium, což je asi krásný. Já si tě pamatuju, my jsme spolu hráli ve dvou filmech určitě. V jednom filmu se učil na maturitu a v druhém filmu se učil na reparát.
4: To tak není.
0: No ale... ne, když jsi byl čtyřikrát přerušen studiem.
4: Ne, já jsem měl na gymnáziu, já jsem byl na osmiletým gymplu a za první 4 roky jsem měl 4 podmínečné vyloučení.
0: No, teď o tom mluvím, no tak... Tak ale se nestyď.
4: Já za to nestyď, já to rád vyprávím tohle, ale je pravda, že s váma jsem se, to si pamatuju, že jsme točili film Bátory, bylo 5 hodin a vy jste mě pod tím kočárem v Mnišském úboru zkoušel z literatury. No
0: ano, abys to stihnul.
4: A já jsem v 8 byl v Budějcích a dělal jsem
0: do
4: takovou...
0: Do 5 jsme to točili, pak tě vezli na maturitu, já kdyby byl profesor, taky ti to dám.
2: Ale to ale nechápu.
0: A přijel jsi tam ještě v té Mnišské kutně.
2: No právě to nechápu, toto vyloučení tvoje, když jsi byl asi jediný student jako biskupského gymnázia, který se připravoval na maturitu v Kutně.
4: No, já jsem byl hodně potřeba.
0: A si pamatuju, když jsme tam seděli, že v tom karavanu, a ti přišel asistent a říká, herci na scénu. Říkal, kam se ženeš, mádl? No, pochopil jsem, že to je herec a skvělý herec, když hraješ anglicky, na zábradlí, rozumíš? To bylo speciálně vybrané pro tebe divadlo, aby tě tam bylo vidět.
4: Ten nejmenší, no právě. A i ty herci je brali do určitého limitu.
0: A potom si studoval přece to, jak se jmenuje, styk s masami, nebo jak se
4: jmenuje? Styk masami, to jsem studoval předtím.
0: Fakulta.
4: To když jsem hledal, tak jsem měl styk s masami. A ne, to byla sociální a masová komunikace.
0: Sociální a masová komunikace, ne? Jaký řeznický ústav.
4: Ale sociální. Ne, to jsou takový mediální studia, které se trošku víc opírají o vědy jako sociologie, psychologie.
0: Ano, a co to vychovává za lidi? Co potom máš, co je potom tvým možným povoláním?
4: Tak moji spolužáci z vejšky dělají v televizích, v rádiích a většina z nich jsou mluvčí.
0: Že studio... že vy studuješ na mluvčího?
4: No.
0: Mlčící mluvčí. Obor pantomima. A to je mluvčí. A pochopili jste, co je mluvčí vlastně? Že vlastně...
2: Takový zametač pod koberec, ne?
0: Zamete, dobře, já taky, nebo že on říká to, co si myslí on, že mu má říkat, nebo mu řeknou, co si nemá
4: řeknout.
0: Nebo mu dokonce řeknou, co si má myslet, vidíš. Co si o tom, mluv,
4: no,
0: fakultu, styk s masami.
4: Činou říkají to, co mají říkat, no, jako myslím, že...
0: Oni už jsou k tomu vychovaní, nebo jim někdo řekne, daj jim noty a tady tohle zpívej a tohle, ten basový klíč zapomeň.
4: No jsou to takový herci, že prostě dostanou ty linky a ty musí potom jako odříkat.
0: Ty taky jsi trošku zběhl vlastně od toho hraní, to tě baví, hraješ, ale teď bys chtěl být radši režisérem, protože režisér může...
2: Režisér může taky svobodnější, než takový, herec, aspoň trošku.
0: A jaký typ, protože je mnoho typů režiséra, režisérů, Jakubisko.
2: Ne, jasně.
0: Akce! My začneme hrát s Pavelkou, sedím na konary, je dobré. Stop, dobré to bylo. Rozumíš? Tak ty ho znáš.
4: Znám.
0: Zaujatý, ale přátelský. Pak jsou režiséři nepřátelé, že jo? Hmm.
2: Já jsem měl to štěstí režírovat vlastně Helenku Vondráčkovou. Když my jsme točili film do kin, který byl vlastně, já jsem dělal režii českého znění. A my jsme spolu zažili jako asi 5 natáčecích dní, které byly úplně fantastický a já jsem se snažil opravdu výjist a bylo to super. A když pak byla ta premiéra, tak jsme stáli před takovou tou stojkou, jo, plakát toho filmu a fotili jsme se tam a Helenka se na mě tak jako, tak se usmívala a tak se ke mně přitočila a říká, a Vojto, a vy jste to jako režíroval? Já jsem takový kámoš, který vám říkal, jako co a jak, jako s tím, jako ne, ale byla výborná, protože tomu dala hrozně moc jako práce a to byla fakt jako stará škola, musím říct, strašně poctivě.
0: Jo, poctivě jako pro nás. To bude mít radost, Zelenko. Stará škola, marná sláva.
1: Tak pane Boleslave, já bych si dovolil něco říct. Myslím si, že nastal čas, že byste mohl položit otázku, aby někdo z publika položil otázku.
0: Má někdo nějakou otázku? Tam se hlásí.
5: Mě by zajímalo, jestli považujete herectví za seriózní povolání.
0: Někteří herci totiž se stydí za to, že jsou herci. To říká ten kluk ve škole nějak, a on říká, co dělá tatínek? My se ptali tatínek, učitel, ten byl inženýr, ten byl jako dělník, ten dělá, ten náš tatínek tančí u tyče. A ta učitelka říká, proč vy tančíte u tyče? On říká, ne, já jsem herec. Prosím tě, tomu klukovi říká, proč jsi říkal, že tančím u tyče, já jsem herec. Tatínku, protože já jsem nechtěl, že jsi herec.
2: Herec je jako, když vás to baví, tak je to skvělý, když to můžete dělat jako na nějaký úrovni, ale zase jsou pak herci, kteří nehrajou, ale říkají, že jsou herci, že jo? A to je zase druhá skupinka takových, no. Ale je to těžký, no. Je to o štěstí, strašně o štěstí.
4: Já si myslím, že tam hrozně hraje to, je to těžký v tom, že tam je fakt jako těžký herecký ego, jako jo. Já si myslím, že kdo ho nemá, tak kdo říká, že ho nemá, tak kecá. A já si myslím, že v tom herectví je hrozně těžký, že fakt člověk jde z kůží na trh, jde jako něčím za sebe a to je fakt jako potom bolestí. A myslím, že jsme takový citliví na to, jestli se těm lidem líbíme jako herecky, neříkám jako vzhledově, jak třeba Vojta, ale myslím jako herecky, jestli se těm lidem líbíme, tak myslím, že ty herci jsou na to takový jako hákliví.
0: Takže to je důležitý.
2: A rozhodně, jestli máte nějakou jinou možnost, tak do toho jděte teda.
0: Tak já vám děkuju, pánové.
2: My děkujeme za pozvání.
0: Kotek, Jirka Mádl. Děkuju. Ahoj. Dámy a pánové, naším dalším hostem je jeden z nejkrásnějších. Princové. Nádherné role, Hamleti, vynikající člověk a zároveň také vítěz mnoha anket o nejsexy muže naší republiky. Podívejme se.
6: Jméno našeho hosta jsem poprvé zaregistroval tak kolem roku 80, kdy jsem dělal ještě pomocného režiséra na filmu Jako zajíci a tento náš nejmenovaný host tam hrál 11. Spurného hajzlika.
7: Když se o někom řekne, ten člověk je rád na světě, ten můj kolega a myslím, že i kamarád, tak že to je.
6: Takovýchto, bych řekl, krasavců, atraktivních herců pro dámy je teda velice málo.
7: Ten můj kamarád mi šel za svědka na svatbu. Já tu svatbu měl v Praze ve Studulkách v neděli v 10 hodin dopoledne. Bylo 9:30 a kolega nikde, tak jsem mu zavolal. A on mě uklidnil, že všechno je v pohodě, že jede z chalupy a že je někde u Mladý Boleslavy. To je právě ta jeho charakteristika, on to stihnul, sice o 10 minut později, ale stihnul. Takže já měl svatbu 10.10.2010 v 10 hodin, 10 minut díky němu.
6: Já mu říkám, že to je takový Redford českého filmu, hlavně vzhledem k tomu, že mají úplně stejnou barvu oči. Modrou.
7: Já myslím, že on se na jevišti začne potit, ještě než se zvedne opona. On nemá trému, on strašně solí.
6: Přezdívku nevím, jestli nějakou mám, ale já bych mu dal přezdívku Český Redford.
7: Má jakou slabozi na jevišti, má dlouhý pauzy, takže já jsem dal takový diplom doktor honoris pauza.
0: A kdo je tím doktorem honoris pauza?
1: Specialitou našeho hosta jsou role milenců i vrahů. Dále budí pozornost sexuálními scénami se známými herečkami, tedy na plátně či na jevišti. A zvláštností je, že svoji ženu potkal v pátek 13. v noci za úplňku. perličkami ze svého pestrého profesního i soukromého života nás přichází potěšit herec Michal Dlouhý.
0: Michal Dlouhý. Michale, nazdar, já tě vítám tady. Prosím. Trošku vína, polívka na víně.
2: Dám si trošku polévky na víně.
0: Tak. No tak ne takhle trošku.
2: Děkuji.
0: Musí jít trošku chile.
2: Občanku?
1: Ne. Ale vás já znám.
2: Děkuji.
1: Máme 19.
0: Na zdraví.
2: Tak na zdravíčko. Na zdraví všem.
0: Na zdraví, přátelé. Zvíš, to je to váhání, to je napětí. Uh-huh. Teď doma lidi sedí, říkají, napije se, nenapije se, napije. Ty jsi vyhrál ty ankety jako nejsexy muž.
2: No je to zvláštní, já jsem byl sám překvapený, že jsem
0: takovou ankety. Vypadáš dobře to, jo.
2: Jako já místo toho, abych sbíral ty umělecké ceny, tak sbírám tyhle ty jako
0: vedlejší. Já taky jsem nemyslel, já jsem před pár lety byl jsem čtvrtý. Nejpřitažlivější čtvrtý muž v republice. První byl tehdy Hanák. Nedvěd ještě myslím, že kopal, tehdy byl druhý.
2: Já
0: jsem byl čtvrtý, bramborová medaile. A tehdy, no nejen dosud, děkuji. A já jsem se utěšoval tehdy myšlenkou, nevadí, zvizovic nad 50, jsou první. A to musí být radost, ne? To doma mají radost, když seš takhle.
2: Jaký jsi měl pocit z toho, když jsi byl čtvrtý?
0: No tak brambora, nepřekvapilo, já jsem...
2: No ne vůbec v téhle soutěži, jako krásy, že jo? Nebo teda jako hezkých lidí, jako že jsi byl čtvrtý, jestli ti to překvapilo.
0: No ne hezký lidi, nejpřitažlivější.
2: Nejpřitažlivější. Takhle, já myslel, že to bylo
0: o krásy. Ne, to by mě překvapilo, kdyby byl nejhezčí. Zvizovic nad 50. Nejezdčí. To mě nějak netěšilo. Prosím tě, erotické scény. Já erotické jsem to párkrát taky zažil. Já s Chýlkovou v Berounce, film Oni na pontonu, konec října, začátek podzimu, nevím, jak dlouho jsme tam byli, studená voda jako svině, filmaři na pontonu a teď nás natáčí, jak se šploucháme, s Chýlkovou, šplouchám se v Berounce, pozdravuji Krauze. No. Jak se ti tam natáčí tyhle scény?
2: Tak erotický scény vlastně pro ty samotný aktéry to je, dá se říct, práce, je to povolání. Tam jako většinou se víc stydějí ty lidi, kteří jsou za kamerou a musí se na to koukat, že jo, to je... Protože najednou oni jsou oblečený, my jsme nahatý, jako nám je to jedno, že? Takže ta pozice jako toho herce při těch erotických scénách je mnohem lepší, než být režisérem nebo kameramanem. Některé herečky chtějí, aby tam bylo co nejméně lidí, no. Některé ne.
0: Některé chtějí co nejvíc. Já vím, že při těch erotických scénách člověk se napřed stydí, potom ho to začne bavit a potom má s tou herečkou děti.
2: Ano.
0: Tři fáze.
2: A ty máš s Ivanou nějaký dítě?
0: Ne,
2: já jsem myslel, když jako to...
0: Ne, no to bylo studené Berounce, prosím tě.
2: Studená voda, že nám
0: sluší. To jsem musel množit dělením. Ty jsi vlastně o 10 roků mladší než brácha.
2: O 10 let.
0: Ty jsi ho viděl hrát, když jsi byl ještě dítě vlastně.
2: Já jako malej kluk jsem chodil na absolventské představení, který hráli vlastně v divadle Loutek. A tam jsem viděl všech 14 repríz Benátské maškarády. A do dneška vlastně s kolegama, který v tom představení hráli, tak si pamatujou toho 10letýho kluka s těma bombónama v první řadě, který už napovídal vlastně ty texty dopředu, protože všechno znal nazpaměť. Takže já jsem tohle představení miloval a mám ho tady zakódovaný a říkám si, že jednou na něj možná přijde a že ho zkusíme poprášit a zkusit zahrát jako brach.
0: To bylo hezký. Tam tě, Michale, napadlo, že bys mohl taky být jako brácha, že bys mohl hrát?
2: No tak jako díky tomu, že jsem se pohyboval vlastně od 4 let před kamerou, že pak se s tím roztrh pytel. Já jsem byl vyhozený ze školky, takže maminka mě musela tahat všude sebou. Že? A ona chodila jako doprovod zase bráchovi, protože ještě nebyl dospělý.
0: Ty řekli vyhozen ze školky, to jsem ještě nezaznamenal.
2: Já jsem byl moc takový, jakoby, moje dítě mi to teď vrací. Já teď vidím, co ta mamka protrpěla, protože moje malá Karolínka je úplně stejná.
0: To jsem dneska se jenom říká hyperaktivní.
2: Hyperaktivní.
0: Tehdy se říkal bordelář.
2: tehdy maminku poslali k psychologovi jsem, jako s tímhle svým problémem se mnou a ne, ten psycholog jí řekl jednu krásnou věc, paní Dlouhá, buďte ráda, tenhle člověk se v životě nestratí. Jo. Takže možná, že měl pravdu, že jsem se nestratil. Takže já jsem vlastně byl na natáčení potom už furt a jo. Viděl jsem tu práci, viděl, bavilo mě to. A když došlo teda na lámání chleba a v 8. třídě jsem propadal z matematiky a z fyziky a z chemie, tak mi bylo řečeno, že vlastně na konzervatoři tyhle předměty nejsou. Takže já jsem se takhle vlastně definitivně rozhodl, že budu herec.
0: A s Mirkem jste přece hráli krásným představením Chvála bláznivosti. No. Jaký byl váš vztah jako kluku?
2: Tak my jsme díky tomu, že jsme byli od sebe 10 let a že jsme oba dva pracovali jako od malička, tak jsme se vlastně nepotkali v tom dětství. Aha. Velmi vzácně. Brácha se dá se říct o mě staral, protože naši byli zase vrcholoví sportovci, takže mě měl nahlídání a tak, takže...
0: Jo, který sport dělali?
2: Maminka je ještě furt mistrně světa v házený, protože od té doby ještě nevyhráli z 57. Aha. roku.
0: Tata?
2: Tata hrál vlastně taky házenou a basket, takže vlastně tam se i potkali. Ne?
0: A co koně? Ty ses musel přece učit jezdit na koni, hrál jsi prince.
2: Uh-huh. To byla věc, kterou jsem bráchovi záviděl, protože brácha se to naučil už v 10 letech, když točil Kaluže. A já jsem vlastně do těch svých 17 let furt na koni neseděl, až potom vlastně přišly tyhle ty role a já jsem měl tu možnost se naučit jezdit na koni.
0: Mě říkal Kňažko, že jako princ taky hrál, prince a na koni. A teď měl pauzu a říkal tomu koňákovi, můžu se projet tady trošku? Říkal, samozřejmě, teď vám to jde, fajn, a Kňažko tak už trošku uměl, a byl takový, no, tak jel jako princ na tom koni a kochal se sebou a kochal se tou krajinou. A bylo mu dobře a najednou, a to byla kobyla, najednou přiběl hřebec, tu kobylu se prostě vojel, jak se říká lidově, odpískal.
2: A to zase... furt seděl na tom koni.
0: Ano, ano. Kňažko seděl pořád na tom koni a potom přijel a měl na šišatu trošku tu čepičku a to pérečko měl zlomený. A říkal, co se vám stalo? A říkal, nic. Takže Kňažko má nějakou hřímátko s nějakým neznámým hřebcem. Ale trošku k té popularitě, kterou myslíš, která role myslíš? Je to taková otázka spíše novinářského charakteru. Která z roli myslíte, že vás nejvíce jaksi spopularizovala, když mluvíme o té popularitě?
2: Tak jako asi samozřejmě nejvýraznější a nejdominantnější byly sametové vrazy, které byly v poslední době. Vlastně ten film se myslím povedl, byl velmi pěkný, mi se teda hrozně líbil. Je hezký chválit svoje dílo. A protože to byla známá kauza, na kterou byli zvědaví všichni vlastně, jak to bylo, takže to viděl skoro každý. No,
0: byl to obrovský výkon.
2: Bylo to krásně připravený od pana režiséra Svobody, takže to je, to pro nás už to bylo jenom jako splnit a nepokazit.
0: Jo. No ty ano, zvoní! Můj majordomus zvoní!
2: Zvoník od Matky Boží.
1: No, já jak jsem to zaslechl s tou popularitou, mě by jenom zajímalo, jestli ta popularita má nějaký pozitivní vliv na seznamování s ženami.
0: On se ptá takhle každý, jo.
2: Tak musím říct, co se týče toho ženského pokolení, je to příjemný na úřadech. Na úřadech vám to strašně pomůže. Tam jako vlastně se zbavíte těch zbytečných prostojů a zbytečných věcí, na které musíte přijít sám, tam vám pomůžou, rádi vám pomůžou a někdy vás i upřednostní, takže tam musím říct, že to je velmi výhodný.
0: Potom, ty jsi propůjčil svůj hlas taky velkým hercům. Víte komu? No řekni to sám. No,
2: tak asi nejčastější je Brad Pitt? Keanu Reeves, Ben Affleck, Michael J. Fox. No, a tak jako postupně různě, jako třeba na jednom tu filmu se dostanu, třeba teď jsem dělal i Capria.
0: To je taková otázka, která taky není nějak originální, ale nás to zajímá. Učíš se od těch herců, když takhle zblízka je vidíš?
2: Tak když to vidím právě, samozřejmě, tam je dobrý, že se to vrátí párkrát a samozřejmě šmíruje a pozoruje a hledá, co by tak mohl vykrást, že jo? Já jsem zastánce toho, když je něco dobrý, tak to přiznám a vykradu.
0: Dobře, a příklad nějaký máš, to by mě zajímalo, co se dá ukrást třeba?
2: No, třeba bráchu, já teď vlastně od té doby, co brácha není, tak já ho vykrádám sakum pikum se všem všudy, protože jeho herci bylo geniální, tak proč to měnit, že jo? To je...
0: No to jo, ale tvoje herci bylo taky skvělý vždycky.
2: Dobře, ale neměl jsem tak široký repertoár, teď se můžu ještě rozšířit o tom hráku. Protože si vlastně teď už my jsme se nikdy nepřekáželi, ale nelezu mu do zelí.
0: Happy, končíme. Jirka Dlouhý. Někdo, přátelé, bere popularitu jako nutné zlo, někdo zase ji vyhledává, miluje. Klasik českého divadla, pan Miloš Kopecký, řekl, herec, který se musí po 30 představovat, by toho měl nechat. Dalším naším hostem je mladý muž, který ještě zdaleka nemá 30 a už o popularitě, já to popularitu nevyslovím, o té slávě ví mnohé. Vážení přátelé, prosím o vizitku.
8: No, jak jsem se dostal k herectví a vůbec jak mě to napadlo, tak to je dost na mě jako zvláštní otázka, protože jsem si to uvědomil až na konzervatoři a teprve během toho studia, během těch 6 let, tak se mi to nějak v hlavě usumírovalo a zjistil jsem, že když to teda půjde, když budu mít dostatečný štěstí, tak tohle no. Naopak, já jsem byl hrozně stydlivý dítě, stydlivý jsem furt, ale díky těm rolím, tak mám pocit, že nevystupuju za sebe, takže s tím teď už problém nemám. Já už jsem si prošel dost rolema různýma typama, ale čím větší je rozdíl mezi mnou a tou postavou, tak tím zajímavější je to práce a o to víc má člověk co hrát. Na herectví mě nejvíc baví, že je to prostě pestrý povolání a nejen v tom smyslu, že střídám role, ale i v tom smyslu, že člověk neví, co ho čeká. Já mám spíš strach no, z toho, co se tam stane, protože pan Polívka je takovej nevyspytatelný člověk, tak ať se můžu připravit na cokoliv, tak vlastně až ta daná situace prostě něco způsobí, jak já si s tím poradím. Z toho mám trochu strach.
0: Tak. Mnozí už víme asi o koho jde. Prosím, majordome.
1: Jeden z mála herců, který nevlastní televizor, herec, který vystoupil v divadle Národním, Vinohradském i Švandově, dále v divadle Na Jezerce i v divadle Na Prádle. Vycházející hvězda českého herectví Jan Hofmann.
0: Jan Hofmann. Nazdar, Jane, ahoj, nazdar. Co je? To vypadá, že máš hlídání.
8: Nemám. Já jsem trošku dostal strach. Když jsem si uvědomil, že tady budu asi nejmladší a možná i nejméně zkušený, tak jsem vzal kámoše, který je mladší. A teď jsem teda postupem doby, co jsme tady strávili, jsem zjistil, že je možná daleko víc zkušenější, než já, tak uvidíme, no.
0: Dobře,
8: ale tady... A jinak, jako, abyste se o tom přesvědčili, tak tady je jeho vizitka.
9: Jmenuji se Filip Antonio, je mi 9 let a vo volných časech se věnuju tomu, že s mamkou cvičíme na piano.
10: Když se slunce vrátí a prošťou hnete.
9: Kromě toho, že hraju na piano, tak se taky věnuju herectví.
11: Hele, poci, musíme si promluvit jako chlap s chlapem.
10: No konečně.
9: Budu hrát. Ale chci se stát režisérem a hudebním skladatelem.
11: Jako nebylo to špatný, no?
9: Mě to filmování nějak tak baví.
11: Já pro tebe mám triangel.
9: Když se hodně v těch divadlech tleská, tak mám z toho strašnou radost. A je to prostě krása.
11: A máš pokoj.
9: Na panu Polívkovi se mi nejvíc líbí to, že je srandovní a že umí nádherně hrát.
0: Tak prosím tě, samozřejmě víno. Ty můžeš už víno, že jo?
1: Bych občanky chtěl možná vědět, než jim naleju obou.
8: Já jsem s tím počítal, ne, no.
0: Obou nenalívej,
8: ale... To je klasika, to se mi stává furt.
1: Mě je 27. Bych vám vykal, pane Hofmann.
8: To si myslím.
1: Vínečko teda.
0: Taky jsem si myslím, že jsi mladší.
8: No, to tak se mi stává, no.
1: Tenhle mě nevoklame, ten by potřeboval něco jiného.
0: Máš takhle vodu, prázdný. Já mu dám vodu, tady tuhle moji vodu, počkej, já se ještě napiju. Filipku, my jsme spolu hráli, to víš. Uh-huh. Muži v naději. Ty jsi hrál mýho vnuka.
9: Uh-huh. Ale i v bazénu.
0: Takže my se známe, čeviče. Od mládí.
9: Jo.
0: A co hraješ nejradši, Filipku?
10: teďka z divadel všechno.
0: A kolik hraješ těch rolí, prosím tě?
10: Hodně.
0: No dobře, ale nemáš to spočítaný?
10: Kdybych to měl spočítat, nevím, co by mi vyšlo.
0: A ve škole ti to jde?
10: Mhm.
0: Ty jsi jaký klavírista, ne?
10: Mhm.
0: Že jo?
10: Hraju na klavír a mám na to super paní profesorku.
0: A jak se jmenuje?
10: Jmenuje se Jana Korbelová.
0: No, tak pozdrav, najdi si kameru.
10: Dobrý den.
0: Hraješ tolik rolí, úspěch máš, lidé tleskají. Ty hraješ taky v mnoha divadlech.
2: V mnoha, no.
0: A v každém divadle jinou roli?
2: V každém jinou, ale už se mi stala se mi teda hrozná věc, že ve dvou divadlech jsem hrál stejnou inscenaci.
0: Aha.
2: Od stejného autora, ale jinou roli.
0: Jo.
2: A to bylo příšerný, jako uvědomit si teda, jaký překlad za prvý, protože to byl Shakespeare, tak jestli hrajem tenhle překlad nebo tady ten, teď jestli jsem dneska teda ten sluha nebo ten voják,
0: je.
2: Jsou takový úskalí, no, ale tak z toho tolik není, abych to nezmál.
0: Pece by se stalo, Pece hrál Líra, král Lír, a potom hrál Richarda, tak já v Richardovi hrál jenom tu babičku, tam všechny role hrály ženy, to byla inscenace Morávka. Aha. Bylo to nádherný představení, Čumaňa a Donutil se střídali v tom Richardovi, bylo to nádherný představení. A Peca hrál tu stařenu, tu babičku od toho Richarda, která tam řve, ty mídníku nepatříš k rodu našemu, zapuzují tě, a tak dále. Tam byl nalíčený na tu stařenu, dokonce si i zuby si vytáhl, aby vypadal starší. A tak ty to pokřikoval, měl pokřikovat a najednou z něho vyšlo, duj větře, pojďte si kváře, sus. A oni mu pokřikali, to je král Lír, pane Pecha. A on říkal, Shakespeare jako Shakespeare. No a ty jsi začal jako mnoho herců na konzervatoři brněnské nebo pražské?
2: Na pražské.
0: Jo. A jak pracuješ na roli? Texty se učíš kde? Jak? Nejlépe.
2: Texty, no, nejčastěji, když už je to ta fáze, že člověk už je má tak nějak v hlavě a může se jakoby tak přehrávat v hlavě, tak nejčastěji asi po cestě do divadla, čili v tramvaji.
0: To už si opakuješ vlastně, že jo?
2: No, ale vznikají z toho dost jako absurdní situace.
0: Tramvaji vlastně.
2: Tramvaji, no, že člověk jako začne si to říkat v hlavě, takže obličej je kamenej, pak tomu jako nějak propadnete a začnete dělat takhle jako před sebe prostě nějaký jako výrazy a reagovat na toho kolegu, který tam není. Pak zjistíte, že spousta lidí v tramvaji se otáčí a tak jako sleduje, jestli teda to máte v hlavě v pořádku. A to se mi stává
0: teda běžně. To je krásný, než na nějakou babu vybavneš. Jsem vině! Je, promiňte, to nebylo na vás.
2: Přesně tak. Nebo se rozbrečíte a za pět minut se zase smějete hystericky.
0: Filipku, to natáčení, počkej, to líbáš jako Bůh nebo líbáš jako ďábel si točil?
10: I líbáš jako Bůh, i líbáš jako ďábel.
0: Obě, no a tam hrají přece už ty populární lidi, že pan Bartoška, pan Kaiser. Mm-hmm. Jak se ti s nima pracuje?
10: Pracovalo se mi s nima hodně dobře. Učili mě samý lumpárny teda.
0: Jo.
1: Já jsem se chtěl zeptat, pane Boleslavě, jak poslouchám ten rozhovor, jak se člověk může dostat takové roli u filmu.
0: No jak jsi se dostal nějakému filmu? Filipe, yes. Anto, co to je za jméno Antonio vlastně?
10: To mám od svého kmotra.
0: Kmotr se jmenuje Antonio?
10: Mm-hmm.
0: Antonio jak?
10: Antonio Casado Machado Monedero a je to Španěl.
0: Dobře, že se jmenuješ jenom to Antonio. No jak jsi dostal nějaký roli, nebo ty, nebo...
2: Klasicky, no, přes konkurzy a přes castingy, no, taková
0: casting.
2: Ta nepříjemná část té práce.
0: My jsme tomu říkali kamerové zkoušky. Dneska je to casting.
2: No, dneska je to casting a pak vás teprve pošlou na kamerové zkoušky, když už jako teda projdete tím castingem.
0: Jsi to nějaký předtím, no. Co se tam dělá?
2: To se ani neptejte, to je strašné.
0: No tak nás to zajímá, lidi to zajímá.
2: Třeba máte přes výkladní skříň svádět plechovku oblíbeného nápoje.
0: Aha, no dobrý.
2: A nebo jsem dělal prostě skřítka, který běhá po lese a píšťalkou zachraňuje zraněný zvířátka. A zase na vás kouká prostě 20 lidí a hrozně vás studujou a vy tam poskakujete po studiu jak magor. Jako. Takže tohle je ta nejhorší část, no.
0: No tak nám předmět něco, tak pojďme, pojď Filipku, pojď. To nás zajímá, ne? Trošku, jak někdo zachraňuje zraněná zvířatka. Filipku, pojď sem. A my jsme tady jako ta... My jsme ti výběrči, co tě vybíráme. My jsme ta porota, my jsme ti režiséři. A jsem, to je pan režisér, já jsem jenom asistent. A ty tam děláš co třeba?
2: Tak já jsem si připravil monolog.
0: No?
2: Z takový jedný hry.
0: Nechom, já ho dělá nějakého nejistý, je? Nějaký nejistý.
2: Jenom abych vás uvedl do situace, je to...
0: My už jsme v situaci.
2: Jo, jste v situaci, dobře.
0: My už jsme tady v situaci, víte, vy jste tady 35. Takže...
2: Jo.
0: Neopírejte se mě tady o to. Jo. Přijdou ostatní, ještě se od vás nakazí.
2: Koho má Věra? Novýho kluka. Je z Makedonie. Má makedonskou hlavu, makedonský nohy. Jo, jeho proč litovat? Doma jezdil na oslu. Já jsem ani neoral. Goran oral. On je z hor. Horal. Oral. Koran. Věrka se zamilovala do bídy, protože je dobrá duše. Ona je nejlepší, protože má soucit. Vzala by mě zpátky, kdyby jsme vyhořeli?
0: No, já nevím. Co myslíte, pane režisére?
9: Co bysme mu dali za roli?
0: No já, ale já mám dojem, že božrali lidi bysme sem neměli. Až vystřížíte, přijďte.
2: Jo, dobře.
0: Víš, co po tobě ještě chci? Tu básničku, jak tě naručil Bartoška s Kajzrem. Sedni si tam, já tak si tady slyš, aby tě všichni viděli. Naučil ho báseň, a to jsou ti kolegové.
9: Takže. Tluče bubeníček, tluče na vrata, přišla mu otevřít holka na hata. Měla kozy jako vozy, hola, hola, hej, nikdo nemeškej.
0: Já myslím, že lepší zakončení si nemůžeme přát. Děkuji drahému kolegovi Filipu Antoniovi, ahoj. Honza Hofmann.
2: Děkujeme.
0: Dámy a pánové, o dalším našem hostu pohovoří jeho děti. Já mohu jen prozradit, že to je jeden z mých nejlepších přátel. Ne-li nejlepší.
12: Tatínek se živí tím, že je režisér.
9: Učitel.
12: Píše i knihy.
9: A herec.
12: Já bych nechtěl být hercem, já bych chtěl být detektiv.
9: Já bych chtěl být učitelkou v základní škole.
12: Tatínek je velmi vtipný, dělá neustále vtipy, akorát když začne zpívat, tak to je hrozný.
9: Někdy se na nás rozčiluje.
12: Tatínek se rozčiluje velmi málo, skoro nikdy.
9: No, když máme třeba nepořádek někde, aby jsme ho uklidili.
12: Tatínek si myslím, že má hodně vědomostí, je teda vtipný, umí rozesmát lidi.
9: Tatínek se mi líbil v Řetěnto a Zubejda.
12: Tady v tom pořadu právě Bolek Polívka je jeho jeden z největších kamarádů.
0: No, a kde to je?
13: Autor řady úspěšných knih a více jak 70 divadelních her. Nadšený otec a přítel Bolka Polívky, pan Arnošt Goldflam.
0: Nazdar, chlapče.
14: Nazdar.
0: Prosím, posaď se vína trošku.
14: Trošičku.
0: Tak si červený nebo bílé?
14: Je bílé?
0: Není.
14: Tak si dám červený.
13: Pane režisére.
14: Děku, třepe se vám ruka.
13: No, trošku mám trému, chtěl jsem se zeptat.
14: Ano.
13: Taká rolička pro mě by nebyla.
14: Bohužel. No, vy tak... nejste ani hezkej, víte. Fotogenickej nejste. Až se změníte, tak určitě něco najdeme.
0: No.
14: A hrajete zvířátka? Taky? No tak no. Najdeme nějakého broučka, no.
0: Až přijdeš z plastiky, tak se ukaž.
14: Děkuji.
0: Prosím tě, 70 her, to je hodně.
14: Já jsem začal až v mých 33 letech a od té doby, no nejenom, musím přiznat, že nejsou všechny původní, něco jsou dramatizace, tak bych to tak napůl rozdělil.
0: Tak, to mě spadl kamen.
14: No, no.
0: Já vždycky říkám, Arnošt vypadá od svých 19, 20 let pořád stejně, ale není to žádná výhoda. Je to tak?
14: Je
0: a taky
14: to...
0: knihy krásné, pohádkové knihy, 4 pohádkové knihy. Teď si napsal novou knižku, ten Tata.
14: Ano, Tata je a jeho syn. Ano.
0: No Tata, to jsi zase ty, ten syn, že jo?
14: Já, ano, já jsem syn.
0: Já to tak poslouchám, je... možná by to bylo lepší napsat syn a jeho tata.
14: No, z části je to pravda. Jak říká jeden spisovatel slavný, to věčné téma já sám. Jo? Čili já píšu o tom tatovi, ale vlastně o sobě.
0: Prosím tě, tvůj tata dožil se vysokého věku?
14: Ano, můj tata se dožil bezmála 98 let. V 93 letech, jenom abych to se naposledy rozvedl a hleda předtím byl v
0: Tatrách. Ale kvůli nějaký ženský, ne? Se rozvedl
14: ne,
0: naposledy.
14: Ne, kvůli tomu, že neměl dostatečný, jak bych to řekl decentně, manželský servis. A já jsem mu sehnal advokáta a on mě, a ten advokát mu říkal, no, ale pane inženýre, co já tam mám jako uvést, jako důvod? A přece nemůžu napsat sexuální. A on říká, pardon, pane doktore, všechno kompletní. Takže...
0: Je vaše manželství konzumováno?
14: Ano, a on řekl, všechno kompletní, no ale tehdy už to právě
0: nebyla
14: mu
0: pravda,
14: nestačilo.
0: A proto se rozvedl.
14: No, a pak jsme hledali další a to jsme už bohužel nehali.
0: Jak tatínek hledal ty ženy?
14: My jsme dali inzerát. Starší pán, já si říkal, tato, dítě, nezlob se, už je ti skoro 95, jsi starý pán, napiš starší, povídá. A přišlo nám několik nabídek, protože já jsem to vyřizoval, a on se narodil ve Vídni, trošku měl jsem tam problémy s češtinou, a tak napsal jim těm dámám dopis vždycky, toto, vážená, tohle sešli, sejdeme se tam a tam, žádám o diskreci. No. On si to...
0: Diskrétní
14: chtěl mít. On myslel diskrétnost, ale trošku si to popletl právě.
0: No. Ty jsi byl synem, dobrým synem. Ty jsi ho miloval, tatínka?
14: No, nebyl jsem moc dobrým synem. Poněvadž on byl inženýr a odborník ve svém oboru a vlastně takový pragmatik trošku a knihy to neuznával vůbec. Takže já jsem... měl to umělecké směřování a tak my jsme se často přeli. No a proto já jsem tu knížku napsal, abych našel k němu cestu.
0: A proč jí říká Ríša?
14: To nikdo neví. A ani já teda upřímně řečeno, to jsem z něho nikdy nevylákal a dokonce to trvalo velmi dlouho. Já jsem v první třídě se hádal s paní učitelkou Vymětalovou, když mě dala vysvědčení, že se nemenuju Arnošt a že se jmenuju Ríša, že to blbě napsala. Takže v první třídě jsem se dozvěděl, jak se jmenuju křestním jménem.
0: No. Když nebyla, kdyby nebyla škola, tak jsi Ríša.
14: No?
0: Prosím tě, a teď náměty k těm hrám, 70, dobře, některé jsou dramatizace, některé jsou původní hry, spoustu jich znám, Biletářka, Beseda s mistrem, Písek, nádherná hra. Ty hry jsou přeloženy do některé, do němčiny, do kterých jazyků?
14: Do němčiny, do polštiny, do angličtiny, do ruštiny, do bulharštiny, do finštiny. A teď naposledy jsem se stal oblíbeným autorem v Rumunsku,
0: no,
14: kde hrají moju hru Dámská šatna už ve dvou divadlech a ve třetím se chystá Ředitelská lóže. Takže do rumunštiny ještě.
0: Dobře, byl jsi na nějaký premiéře?
14: Jo.
0: V cizině?
14: Byl jsem v tom Rumunsku.
0: Zacházeli s tebou jako s autorem?
14: Zacházeli se mnou výborně. Byl jsem překvapen, odvesli mě na Bleší trh, obrovský.
0: Tam tě celý oblík.
14: Tam je chtěli prodat.
0: To je zvaný jako second hand author. Dobře, a potom je ta tvoje hra, která se jmenuje U Hitlerů v kuchyni.
14: No, doma.
0: No, že vidíš, slyšíš ty reakce, ježišmarja, pane bože.
14: No.
0: No, u Hitlerů v kuchyni.
14: Doma
0: u
14: Hitlerů.
0: Jak tě to
14: napadlo? Já jsem byl ve styku se slavným takovým autorem, režisérem Georgem Táborim. A ten Tábory, když mu už stáhlo skoro na 90, taky se dožil vysokého věku, taky měl ty ženy. A on mě jednou vyprávěl, že jako mladýho kluka, když jeli z Budapešti s tatínkem přes Brno, tak on šel něco si koupit nebo šel pro párky a otec na něho zapomněl, vlak mu ujel, takže otec ho zapomněl v daleké cizině prostě v Brně na nádraží. No a on ho vzal nějaký železničář na noc a druhý den si tatínek pro něho přijel zpět. A to mě tak inspirovalo, že jsem si říkal, 90-letý pan, to je tak dávno, to mohl klidně na tom nádraží jako děcko potkat Hitlera, který jel do Vídně na pohovory. Jeden rok, dva x let jsem tam. A zároveň taky Lenina, který jel za Stalinem do Švýcarska. No a tak jsem napsal takovou scénku a to se mně zalíbilo. A pak už jsem pokračoval o tom Hitlerovi. A v rychlosti řeknu, proč? Protože mě zajímal podhled na toho Hitlera, ne co udělal, to všichni víme, ale na toho, jaký byl doma, co rád jedl, jo, jak se choval a jak mluvil. A tak jsem, to jsem si samozřejmě vymyslel. Jo? No ale ona je to veselohra, když člověk odsune bokem, co on teda provedl, a úspěšná, tak se hrála asi v 5 divadlech u nás teda.
0: Kolika divadlech se vlastně hrají ty hry, když je jich tolik, 70?
14: Teď zrovna asi ve 14.
0: Ve 14 divadlech. No. A všude ti jdou tantiemy.
14: Někde
0: to dělám zpomaleně, dívej, zpomaleně.
14: No jdou pomalu, no. A někde malí, to amatéři taky to hrají občas a to není ve velkých divadlech, já jsem menší nový autor.
0: Ano, ano, já slyším.
1: Mě by zajímalo, jestli ty hry a ta popularita mají nějaký opravdu velký vliv na seznamování s ženami.
0: No to chci, abych to ukončil sám, podívej se. Popularita, chlapče, jako manželství. Ti, co jsou venku, chtějí dovnitř a ti, co jsou vevnitř, chtějí ven. Ještě. Dobrá věta, na kterou jsem myslel, že jsem přišel já, ale přišel ani Luděk Horáček, můj kamarád, údajně, a to je rozveď se, dokud máš s kým. Tak vážení přátelé, já vám děkuji. Arnošt Goldflam. Dámy a pánové, loučíme se s vámi z divadla U22 v Uhříně vsi a těšíme se zase příště v pořadu Polívka na víně. Naschledanou.

Jak jsem se stal učitelem? Už od dětství jsem miloval školu a vše, co s ní souviselo. Vousatou učitelku Kadrabovou, jízdu po zábradlí, chlapecký záchodek, kde jsem se naučil kouřit, bradla, ze kterých jsem srážel šplhou na hrůzu tak dlouho, až se uchytil v cirkuse jako imitace velblouda. Také jsem miloval karantény, uhelné prázdniny, nemoc učitele, 1. máj a jiné dny, kdy se mohl zevlovat po bulvárech a dívat se, jak město naše bohatne. Ano, škola byla pro mne vším. I o prázdninách obcházel se mi mlsně jako řeznický pes špalek a čekal, kdy spadne. Ale držela. Byla z roku 1876. Vůbec jsem si nedovedl představit, že bych někdy svou školu opustil. V posledním roce školní docházky jsem se proto rozhodl, že budu následovat Komenského, který utekl za hranice, a stanu se jako on učitelem. Vždyť co může být hezčího, než zdítek, která neumí ani bleptnout, vychovat řádné občany. Na pedagogickou fakultu jsem se dostal snadno. Otec mi zajistil dobrý původ a pohledná teta Berta protekci u profesora Měkýše, předsedy zkušební komise. A skutečně, otázky, které mi komise předložila, nebyly z nejtěžších. Pravda, několik dotazů bylo záludných, ale vyrovnal jsem se i s takovou chytačkou, jako je otázka. Který Bedřich byl nejlepším přítelem Karla Marxe? Chvíli jsem zaváhal a pravil jsem. Smetana? Friedrich Falcký? A na třetí pokus jsem to měl. Engels. Jedině Engels. Obdržel jsem plný počet bodů a došlo na politiku. Co je větší? Čína nebo Vatikán? Řekl jsem Vatikán. Začali kašlat. Povídám Čína. Ano, hned na podruhé jsem to měl. Bylo vyhráno. 4 roky studia a půjdu učit děti. Studium uběhlo jako voda, i když jsem každý ročník opakoval 2x až 3x, abych si důkladně vše pamatoval a působil před žáky jistým dojmem vědce. Nechtěl jsem dopadnout jako můj učitel chemie Kotek, který tvrdil, že kyselina sírová není žíravina. Když jsme o tom s kamarády pochybovali, neboť člověk leco zaslechne i mimo školu, vypil naráz celou křivuli se slovy. Kyselino sírová, zdraví neškodná, skoč do úst. Aby dokázal správnost svého výkladu. Spor zůstal nedořešen, neboť se až do konce roku suplovalo a po prázdninách jsme dostali nového chemika. Ale vraťme se k mé pedagogické kariéře. Jak jsem řekl, studium uběhlo jako voda. Sotva 40letý držel jsem v ruce diplom, který mě opravňoval vlévat žákům do hlavy moudrost a dohlížet, aby neštěbetali mezi zvoněním. Nemohl jsem se dočkat školního roku. Tak jsem se na děti těšil. V lese jsem si uřízl lískovku na darebáky a po večerech pročítal pedagogické spisy Makarenka, Nejedlého a Kata Mydláře. A jinak jsem se připravoval na povolání. Jedl jsem křídu, vstával denně v 7 hodin, skládal si učení a penál, zvonil jsem si přestávky a o 10. jsem se procházel po chodbách. Konečně nadešel kýžený den. 1. září. Bohužel jsem zaspal. Rychle jsem se oblékl a běžel do školy. Právě zvonili 10. Začal jsem se tedy procházet po chodbě, abych se jakoby nic vmísil do školního života. Náhle se ke mně přitočil školník, chytil mě za límec a křičel, podle mého názoru až příliš hlasitě, a máme tě, ptáčku, už nebudeš šacovat kabáty v šatně. Pak mě zavedl do ředitelny. Tento muž, pane řediteli, hlásil zezadu,
okouněl po chodbách a mám dojem, že je to ta straka, která loupí již 12 let v naší budově. Ředitel vyskočil od lejster a přísně si mě změřil. Je to trapný omyl, pane řediteli, bránil jsem se. Jsem nový učitel Vaník a šli mi pozdě hodiny. A čekal jsem vás, řekl s ulehčením ředitel. Pojďte, kolego, 7B už na vás čeká. Ale pozor, není to nejlepší třída. Nevadí, řekl jsem, zvládnu je, ale bylo by tam alespoň pro začátek několik dobrých žáků? Ředitel váhal. Alespoň jeden, smlouval jsem. Snad Cikán Masarovič. Pohnuli se ředitelovi rty. Šel jsem do třídy jako v mrákotách. Masarovič, opakoval jsem si. To jméno nesmím zapomenout.

že vstanu sám. Nešlo to tak lehce, protože mi dva žáci seděli na prsou. Ale setřásl jsem je a prohodil jako by nic. To znám, také jsme to dělávali. V tom mě pinknul do hlavy globus. Zamáčko jsem bouli a pravil. To znám, začneme zeměpisem. Třída zařvala. Také jsme to dělávali. Tak dost, okřikl jsem ty štěbetalky. Nebo se strýček rozlobí. Třída se začala cynicky smát a kdo si na mne plivl slinu. To mě urazilo a vytáhl jsem lískovku. V tu ránu se nad hlavami žáků objevily hole. Cítil jsem, že je zle. Situaci mohl zachránit jedině Masarovič. Ještě jsem nezapsal do třídní knihy, koktal jsem. Kdo chybí? Masarovič, zahučelo třídou. Pokoušeli se o mne mrákoty. Jsou zde ještě nějací cikáni? Vyzvídal jsem v naději. Nejsou, učiteli. Nesl se učebnou a do tabule se zabodl nůž na tři prsty hluboko. Napadlo mě, co by asi v této chvíli udělal Makarenko. Budete-li hodní, povím vám strašidelnou bajku ze Sibiře. Někdo, asi žák, vystřelil ze staré bambitky. Se Sibiří vystačím stěží, došlo mi a pomalu jsem zhlédl. Žáci se kolem mne seskupili v kruh, který se stále zužoval. Na čele mi vyvstal studený pot. Náhle mě napadla spásná myšlenka. Tak já jdu umýt ta okna, začal jsem. Třída nechápala. Přišel jsem uklízet, pokračoval jsem v přesvědčování. Jsi učitel, odpověděla třída. Blbost, jsem uklízečka, volal jsem. Půjčte mi hadr. Prorazil jsem kruh paží a vyběhl ze třídy. A abych se alespoň trochu pomstil, vběhl jsem do šatny a důkladně prošacoval všechny kabáty, včetně ředitelova.

0: Výborně, Petře. No tak to jsem taky dlouho neslyšel, tuhle tu písničku. Ale teď se někdy stává v Ypsilonce, že prostě host, nehost, najednou všichni mluví, nejvíc Jirka Lábus, ten se neudrží a hosta často převálcuje. I tentokrát se to stalo. Jirko, mluv.
1: Já totiž jsem jezdil obden, já už dneska bych si nepředstavil, že bych to vůbec mohl zvládat, ale tehdy jsem jezdil obden v 6:30 ráno autobusem do Liberce a zase potom odpoledne z Liberce do Prahy. A takže to opravdu, já to řešil tak, že jsem ve Vysočanech už spal a od covidu jsem se probouzel v Liberce, jo. Ovšem můj spánek bývá často velmi neklidný, jak jistě mnozí se svobodou ví. A jednou se stalo, si představte, že jedu tím autobusem, zima.
2: Jirko, ty jsi host.
1: No já to zkusím, ale...
2: Jirko, probuďte se, člověče, probuďte se.
1: To bylo pomaličku a jedu. A já vždycky samozřejmě z autobus tam se sedí po dvou, že jo. A většinou jsem sedel vedle nějaký starší dámy. A jednou jsem takhle najednou jel a teď jako zima jedem a já spím. A já mi se občas stane, že křičím ze spaní. Teď si představte, že takový ten tichý ranní autobus, lidi tak pospávají, klimbají, že jo, na práci. A najednou se to těší. A teďka, no a najednou, teďka jedem a najednou mě probudí takový jako... Že se to provedla, tak mě tahá za ruku taková starší paní a autobus stál v polích. Pane, proberte se. Říkám, co se děje? Teďka celý autobus na mě koukal, jak mi teďka tady. Celý autobus na mě zíral. Říkám, co se děje? Co se teď? Vy jste tak strašně křičel ze spaň, že jsem nechala zastavit vůz. Představte, jak to asi, jak jsem se zastydil. Víte, jak to muselo vypadat, tichý autobus, jenom. Je ta hostu, já jsem hodnul a teďka šovali, ještě říkal, můžu jet? Prosím vás, ječte, jak to tam hostu, když se smáli, pochopitelně.
2: Tak už si řeksím, že tak rodí chlap.
3: Tak nespíše určitě na to.
1: Na to jeden film, jo. No, ale ještě mám jednu historku, já totiž občas ještě když spím, tak slyním. Představte, že jsem jednou jel. A je ty, teď se stalo taky jako, například zase jsem takhle klimba, taková zase starší paní se jela vedle mě, že jo? A já vždycky jako jsem na ní přepad, tak když se jako, no, promiňte.
2: Jen si odpočiňte, mladý muži.
1: Jsem ještě mladý muž, když jste se jako nezlobě se. A zase jako zase ta cesta mě ukolívá, vole, a zase jako, zase takhle.
2: Já jsem říkala, odpočiňte si.
1: A teď jsem zabral po třetí a v tom cítím, tom spánku, jak takový vám jdu, váááá, na její svetr, jo, takový, je Ježíši, tak jsem to taky rafinoval, jak se to v tom spánku tak jako rozpňáhňal.

0: Ale to bylo
1: ale to můžu jenom potvrdit to. Čejka křičí ze spaní, to je pravda. A měl jsi s tím další trapas. Ten byl ještě daleko větší. Když jsme před dvěmi lety byli na společné dovolené, tak Jirka spal na pokoji s jedním naším známým, který je zhruba si tak starý jako já. A spali spolu na pokoji a tam v tom hotelu, to byl takový hotel pro české turisty. Takže
2: na Krku to bylo.
1: Pokoje byly asi tak 6 metrů čtvereční a bylo jich tam hodně a samozřejmě spolu velice úzce sousedili, navíc to mělo balkon všichni, že jo? A to určitě znáte, když jste v hotelu, teď to bylo v takovým tom borovicovým háji a tam skutečně se řeklo slovo a bylo to slyšet 3 kilometry daleko, se to neslo nad tím mořem a všude. A z toho pokoje, kde byly tyhle ty dva pánové, se ozývalo. Kamarád Jarda, který to nevěděl, tak zase se ozývalo, co? Jirko, nech toho. Zápěti zase. Přestaň, Jirko. Jak nevěděl, co se opravdu děje, tak tam trvá asi 4 hodiny takovýhle dialog. Shodou okolností ráno šli na snídani a u dveří se potkali s obyvateli druhého sousedního pokoje, což byla zřejmě babička s vnučkou. A ty pohledy byly asi takhle. Ani je nepozdravili.
3: Dobrý večer.
4: Dobrý večer.
3: Huj, to byl dneska den, Bětuško. Já jsem tak rád, že jsem doma. Co k večeři?
4: Nudle.
3: Jaký nudle? Máme pivo?
4: Pětivaječný. Nemáme.
3: Co nemáme?
4: Pivo.
3: A ty jsi ho nekoupila?
4: Ne.
3: A prosím tě, co je to s tebou?
4: Nic.
3: Říkáš nic, já vidím, že přeci něco.
4: Ale se ti jen zdá.
3: Ale nezdá, nezdá. Tváříš se jako to, jako škralo.
4: No jak se mám tvářit? 20 let kolem tebe skáču a nic.
3: Co nic? Jaký nic? Na co narážíš?
4: Naše svatba nic. No to je pořád stejný. Teď se tváříš jak, ale prosím, to je, co bych vůbec mluvila?
3: Počkej, moment, vaš slova. Jak se tvářím?
4: Jo, já ti to řeknu a ty si mě pak nevemeš, veď.
3: A co to prosím tě za pitomost? Teď přece dobře víš, že si tě vemu.
4: Jenže tohle už říkáš 20 let. Ve 18 jsem ti naletěla, ale od té doby, co jsem, no, co? Družka. To je sen každý ženský, viď? Družka.
3: Tak moment. Tedy jestli jsi mi naletěla, to nevím. No. Ale vím, že ti nebylo 18, ale 22. No, a měla jsi známost s panem Kalábem, který byl o 30 let starší než ty.
4: O 20. A co jsem taháš Kalába?
3: No proč jsi se s ním rozešla? To by mě zajímalo.
4: Vadilo mě, že ho lidi v tramvaji začínali pouštět sednout.
3: Aha. A nebo ti spíš vadilo, že mu došly prachy?
4: Čoch, Kalábovi náhodou peníze nedošly, víš? Kalábovi ne, ale tobě pořád ještě nepřišly. A tohle nemá cenu, prosím tebe. Oskare, tak kdy si mě vezmeš?
3: Vezmu, samozřejmě, že vezmu. Přísám, že vezmu, ale no. Co pak mám čas?
4: Tak za 20 let ti nezbyla skulinka času na jedno umrněný ano, jo?
3: No vidíš, Bětuško, ano, takovou já mám práci, takovou dřinu. Za 20 let ani skulinka času. To si řekla hezky, moc nebo, hezky.
4: Nebo je to taky možná tím, že tu skulinku najít nechceš?
3: Kdyby byla, to bych si tě hned vzal.
4: Tak bude, zítra v 9 ráno. Já už jsem všechno zařídila.
3: Ty jsi se zbláznila. Zítra mám poradu o tom novým druhu nátěrových barev na kovy.
4: No tak se ty nátěrový barvy budou muset obejít bez tebe, no.
3: Prosím tě, co to z tebe leze, co to mluvíš? Bude tam náš starý lidi z ministerstva a mám hlavní referát.
4: Hele, Oskare, zítra v 9 a nebo nikdy.
3: Ale ty šílíš, to si mi nemohla říct něco aspoň dopředu.
4: Dopředu už ti to říkám 20 let. Tak jo nebo ne?
3: Ano. Samozřejmě, že ano, ale ne zítra. Jsou na světě věci, s kterýma se prostě nedá hnout, mě rozum.
4: Oskare, tak já ti něco řeknu. Je to vážný. Jedná se totiž o majetek, víš?
3: Jo, takhle. No. Takhle. Teď to z tebe leze. Ty máš strach, že vypadám špatně, že by mě mohlo náhodou něco klepnout, ale... a že pak nebude všecko tvoje.
4: Ale prosím tebe, mlč, když nevíš, o co jde. Je to náhodou přesně v obráceně, víš? Kaláb umřel a dopoledne mi volal jeho advokát a Kaláb mi odkázal celou svoji vilu i se zařízením.
3: Co to?
4: No, on byl vždycky gentleman, no.
3: Ale to není možné.
4: No, je.
3: Ano, no, vidíš. No. Já Kalábovi taky. Já vždycky o něm jenom dobře.
4: No.
3: Jen si vzpomenu.
4: No, právě.
3: To byl jediný tvůj milenec, který já jsem měl rád.
4: No, tak teď jsem bohatá, že jo, ale nechci, aby bohatství v žádném případě, Oskare, ovlivnilo tvůj vztah ke mně. To bych nechtěla.
3: Ano, to bys nechtěla. Totiž ne, totiž já...
4: Já jsem ti to všechno chtěla říct až zítra, víš, po svatbě. Ale už mě to nebaví, víš, vyčkávání, kličky, smyčky. To, Oskare, udusí každou lásku.
3: Bětko, co blázníš, prosím tě, Bětko, co blázníš, co
4: mě
3: říkáš? Podívej se, jak mi ta zítřejší porada vleze na záda. Kašlu na ředitele, víš, jak vypadá na celý ministerstvo, a prosím, tak se všichni postavte třeba na hlavu. Zítra v 9 jsem tvůj.
4: To jsem chtěla slyšet, Oskare.
3: Bětko, já ti pořád budu jenom říkat, jsem tvůj.
4: On Kaláb neumřel.
3: Já jsem tvůj, Bětoško, já jsem tvůj. Cože?
4: Neumřel. A nikdo mi nic neodkázal.
3: Ty mě jen tak zkoušíš.
4: No ne, už jsem tě vyzkoušela. Jak je vidět, když se chce, i velkou poradu lze odložit a položit na oltář lásky.
3: Tak moment, ještě nejseš mojí ženou a už mě podvádíš. Co už je na tomhle světě pravda?
4: Tak to ti řeknu. Pravda je, že naše svatba bude zítra v 9.
0: Když jsem byl na studiích, vytloukal jsem život, jak se dal. To po česku znamená, že jsem učiteloval po rodinách. Zejména jsem učil češtině. A neřekli byste, jak člověk nakoukne češtině do útrop a dokonce i pod podsazení, učili českému promlouvání nečecha jako poleno. A pamětli v toho, čeho mě bez děky in puncto češtiny naučili žáci líní i horliví, a líní ještě víc než horliví, nepřestanu vám tvrdit a prohlašovat a přísahat. Člověče český, chceš-li se trochu naučit česky, popadni nejbližšího cizince, který se ti namane, a uč ho česky. A nechce-li dobrovolně, dej si ho přidělit národním výborem. Nebo jinou vrchnost. A měly být na to zvláštní paragrafy být. A tomu cizinci třeba i plať za ty hodiny, které mu dáváš, ono se ti to, věř mi, vyplatí. No tak tedy. Mezi mými žáky byl i vrchní stavební rada z tehdejšího místodržitelství. Chodil jsem k němu do bytu v Jumpanově ulici na Novém městě pražském a zasvěcoval ho do tajů jazyka libušína. Pán v létech, táhlo mu na 60. Urostlý a milý člověk s krásnou tváří, sálala z ní inteligence a pevná vůle a život daný práci nebřídilsky zdatné. Zde dovolte, abych pověděl, že není žena nejkrásnějším tvorem stvoření, je jim stárnoucí muž nebo stařec. Ovšem, vydařili se. Tak tedy můj vrchní stavební rada, krásný podzimní mužnosti, byl to dobrý žák, ku podivu bystrý a horlivý. Ale když jsme se dostali ke kapitolám o českém slovese, padl na mne třas. Věděl jsem, co teď přijde. Napíše mi, jako napsali dosud všichni v tu ránu, když jsem začal vykládat české sloveso, tedy slovesné vidy, že teď nemají čas, že se zas přihlásí na jaře nebo na podzim, tak magicky působívají na žáky nečeského původu vidy českého slovesa. Tedy aspoň na mé žáky tak působí. A teď šlo o mého nejmilejšího prozelitu češtiny. Pane Bože můj. I sebral jsem všecku odvahu a řekl mu, já, 19letý kluk, tomu krásnému starci, pane vrchně rado, teď přijde učivo těžké, velmi těžké, ale je to fantastické s tím českým slovesem, prosím, nezlobte se, já za to nemůžu, já jsem to nevynašel na mou duši, ale je to nad každou představu a ještě žádný Neček se tomu nenaučil. Tak se prosím nezlobte, ale je to opravdu fantastický. Vrchní stavební rada Theodor Brandt nasupil krásné houštiny obočí a řekl, já, fantastický. No tož budeme vidět. Je to tak těžký jako gorejsky? Ne. Vojské sloviso? Ale jako řecké sloviso, pane vrchní rado, myslím, že to je alespoň tak těžké. A, alespoň, no tak uvidíme. No tak vy už začínajte. Uvidíme a začněte, pane vrchní rado, radšíte vidět, jak je to těžké. A vůbec je i empirický, že ano, jen tak podle zvyku, zvykem a cvikem. A, je empirický? O, a je taky, systematický, ano. A jak myslíte vy, co je lepší? V tom okamžiku neposedla sebevražedná touha po propasti. Vychrlil jsem ze sebe, pane vrchní radost, žáku s tak skvělou inteligencí bych doporučoval nejdříve povšechnou systematickou orientaci, ale nezlobte se, prosím, nestřelíte na mě, já udělám samou, ale já za to nemůžu, říkám samou, já to nevynašel. Vrchní rada Theodor Brandt se na mě upřeně zadíval. No tož vy se nějak bálte, člověče? Nebo bojíte? No, proč vy se tak bálte? Já vás nebudu zaštěňovat. Nemějte stracha. Ne. Strach? Nebo strachu? Strach. Nebo strachu, genitivus, negativus. No tak jen se nebávejte, ne, systematická orientace o těch videch bude moc úspěšná. Ne, nebo prospěšná, co to je, když ano. No a vy se nebáte, ne, nebo nebávejte. Já budu sebrat, jak říkáte vy, rozum do hrstí, že ano. No tak můžete začínat. Ne, začít nebo začnout. Mohl jsem, tak jsem tady začal. Začal jsem z uzoufané duše s pověstným hrdinstvím zbabělců. Rychlostí kulometnou hlásat a hlásit, oznamovat, věstit, sdělovat, vyhlašovat, intimovat, deklarovat, proklamovat. Příklady a případy dokládat, ilustrovat a dokumentovat, že rozlišujeme v češtině podle kolikosti a podílnosti děje slovesa jednorázová a slovesa iterativní neboli opětovací. Dále slovesa frekventativní neboli opakovací a slovesa distributivní neboli podílná. Podle dokonalosti děli slovesa imperfektní neboli nedokonavá a slovesa perfektivní neboli dokonavá. Podle trvání a fázovitosti děje slovesa momentální neboli okamžitá a slovesa kontinuativní, dále slovesa inkohativní a slovesa efektivní, přičemž slovesa inkohativní a efektivní mohou být buď imperfektivní nebo perfektivní. Pročež pro lepší rozlišení říkáme perfektivním inkohativům ingresiva a perfektním efektivům finitiva. Ani si však nechceme-li zde zbloudit, smíme slovesa finitivní neboli končící zaměňovat se slovesy terminativními neboli omezovacími. A že vedle toho české sloveso dovede vyjádřit i míru děje, míru malou třeba pro pouhé náznakovosti a zase i míru náramnou. Takže, kdyby pan vrchní rada z toho chtěl povylitět z kůže, tak by to nebylo ještě tak zlé, jako kdyby se z téže kůže vynalítal několikrát za den. A že dále, a to už jsem byl tedy opilý sadismem, na doplnění těchto prostinkých, slyšíte prostinkých zákonitostí vidových, máme tedy vymoženost, že české sloveso kauzativní neboli účinné poznáme už podle předpony, takže nestačí, chtěli by se někdo proto všechno věšet na hák ve zdi, nebo se musí pověsit na ten hák. Pověsit, pane Rado, jinak nevysíte. No tak tady prosím, pane Vrchní Rado, bychom byli jaksi zhruba hotoví. víc už toho pro první potřebu není, ale i to, co jsme si uvedli, můžeme si radikálně zjednodušit schématem, sice kusím, ale než přece jenom pro základní přehled dostačujícím, který stačí. Budete-li soustavně dbát, že máme slovesa imperfektivní, totiž durativní, iterativní, frekventativní, a slovesa perfektivní, totiž momentálně, ingresivní, finitivní a terminativní. Račte vědět, prosím, nezlobte s námi. A postačíte-li z první hody úplně, budete-li přesně rozlišovat tyto možnosti a tato dějová fakta. Ano, letím z kůže, lítám z kůže, lítávám z kůže, vylituji z kůže, povylituji z kůže, co jsem se navylítal z kůže. Jak račte vidět a slyšete-li, tvoříme tyto významové odstíny jednak sufikací, jednak prefikací, a to zase na mnoze za současné změny kořené samohlásky. Pane Rado, je to hračka. Ještě žádný Čech se v tom nezmínil, tedy račte odpustit. Vrchní rada, Theodor Brandt, po celou tu hodinu vidových výkladů ani nehlesl. Když jsem skončil, zahovořil, no, to je ještě napoutavější než korejské, české sloveso. No tož, já si na to budu něco najít. Já se na to budu podívat sám. No vy, pane filozof, vy máte tu systematik v malém prstu od levé ruky, ale vy se moc báte. Proč vy se tak moc báte? Já se nebám. Já to zaskusím. Snad mi hlava nevypukne. A nebo nepropukne. A nepukne. Tak dobře. Já to budu nacvikávat. Jak prosím? A velký omyl. Ano, ano, já to nasvíším sám. Až budu hotový, nebo hotov, já vám budu psat, já vám budu posílat lístek. Tak děkuju, maucta. A bylo to moc, jak se to řekne, ano, moc nabadává systematik. Tak se poučím, maucta. Aha, vyjel jsem si, když se za mnou zavřeli bytové dveře. Ja, on mi bude psát. Nejen, že mi nebudeš psát, ani mi nenapíšeš, ty falote starý. Ale dobře mi tak osloví jednomu, co pak jsem nemohl půlku toho neřádu zatajit, zpronivěřit, zdefraudovat. Teď mi můj nejlepší žák zařval na vidy. Za 14 dní jsem dostal lístek, abych přišel. Vrchní rada byl trochu přepadlý, ale to nasupené obočí se tentokrát usmívalo. Věřte nebo nevěřte, usmívalo se jakýmsi triumfálním zadosti učiněním. Sedli jsme si. Na stole před vrchním radou ležel mnohokrát složený veliký arch papíru takového inženýrského, konstruktérského. Vrchní rada Theodor Brandt ten arch vzal, rozprostřel jej, až pokryl půl stolu. Mé oči zrovna stačily jen postřehnout spleť přímek, oblouků, šipek, čtverců, trojuhelníků, elips. Tuš a inkoust modrý, červený, žlutý. A mřížovi těch čar a křivek falangy jakýchsi slov. A vrchní rada Theodor Brandt děl. A pořád mu ještě na Římse obočí seděl ten vítězný úsměv primána, který vyzrál na kantora. Ale snad to byl i úsměv Gaia Julia podobití Galiecis Alpini. Já jsem si na to udělal regulační plán. Já jsem si řekl, říkal nejde, že se vidy naučím. Budu naučit je chyba, budu učit taky chyba, to tady nestačí. Vy mě teď prosím zkoušejte, zkuste jen nesmysl, zkoušívejte se, nehodí. Já vás opravdu nezastřelím. Budu střelit je chyba, budu zastřelovat, nejde vůbec. Vypoulil jsem oči a začal jsem ho zkoušet z vidů českého slovesa. Dával jsem mu německé věty těžší a těžší, samá chytačka na nějaký český vid. A on je z patra překládal jako výžbiče mrzká. Svůj regulační plán českého slovesa měl v rukou, ale jen tak pro parádu, jako když si velký dirigent dá na pult partituru. A co vám budu dlouho vykládat? Můj vrchní rada za celou hodinu neudělal jedinou chybičku. Drobná zvláštnost jeho českého vyjadřování záležela jenom v tom, že za každým správným videm uvedl všechny možnosti tvaru nemožný. Abyste mu rozuměli a jemu nekřivdili, to vůbec nebyla dříčská tupost. Jenom tuhá sebekázeň to byla. No a snad i snaha trochu se mi pomstit. Když jsme skončili, blahopřál jsem mu. Vrchní rada odpověděl. To není hlava, to je ten plán. A že jsem si řekl, Teodor, ty to musíš dokázat. Dokazovat je špatně. Já se teď budu cvičit, budu procvičit nejde. Přijďte zase v pátek, uvidíte. Budete vidět, není tak dobře. A ještě přiloučení děl. Nezavírejte dveře. Nezavřete je špatně. Já to tak nemyslel. Já se jen cvičím, protože imperativ je zvláštnost. A neskákejte tak rychle po schodech. Neskočte by snad šlo taky, ale tady ne. A nezapomeňte v pátek přijít. Nezapomínejte, je zbytečné, nezapomínejte, přicházet se vůbec nehodí. Tak má úcta, děkuju. Můj vrchní stavební rada, drahý Teodor Brandt, je jistojistě už u pána všech regulačních plánů. Ale mně pořád ještě neodešel.

0: Nic nesplete člověka tolik, jako jméno vesnice. Třeba hrdlořezy. Kdo se bojí do hrdlořez kvůli hrdlu, tak se bojí docela zbytečně, protože v hrdlořezích, a to je statisticky dokázáno, se hrdla neřežou o nic víc, než kdekoliv jinde. A nebo nedaleko Konstantinových lázní, tam je vesnice Úterý. 6 dní v týdnu to jméno lže. A zrovna tak lhalo jméno vesnice Dejvice, když ještě Dejvice byla vesnice, když z Dejvic do Prahy se chodilo buď Píseckou bránou, anebo Oklikou. Nejspíš ještě se dalo věřit osadě nedaleko Dejvic, která se jmenovala Černý vůl. S ohledem na starostu to bylo jméno pravdivé, i když barvoslepé, neboť starosta byl zrzavý. Vraťme se však do Dejvic. Řekli byste Dejvice. Dej více. Tam se asi lidi předhánějí v rozdávání. Vůbec ne. Lakotili a hamonili, škrtili, škudlili a byli krkouni. Ani ponocného si nedrželi. A vůbec jim nevadilo, že nevěděli, jak v noci čas plyne. O to proj by byl drahý čas, kdyby měl ponocného uživit. Starosta to rád viděl, protože chodil pytlačit do královské obory a když nebyl ponocný, no tak se nemusel bát, že ho někdo v noci potká. A koně tam koval kovář tak, že jim přendaval podkovu z pravé zadní na levou přední. Tu zase na levou zadní a tu pak na pravou přední. No až byla kobyla bosa. Nejlakomější držgrešle ze všech byla Barka, farářova kuchařka. To bylo každému známo. Nejenom, že schraňovala šlupky od bustu a šila z nich záclony. Nejenom, že se do zrcadla nepodívala, aby se neopotřebovalo, ale to byla ona, co tenkrát, když jela do Loun dostavníkem, místo jízdenky chtěla si nechat koleno vrtat a co k tomu nedošlo jenom proto, že když kočímu to koleno ukázala, raději nechal je zadarmo, než by zneuctil nebozes. A tedle Barce povídá farář. Co kdybychom to druhé prase dali ani pomyšlení? No tak moment, počkejte, Barko. Myslil jsem na učitelovic. Mají tolik dětí a nám přece jeden čuník stačí. Proč mají tolik dětí? To je jejich věc. A co má ten člověk chudák dělat? Z lakoty tady lidi ani děti nemají. A on, aby v té škole měl koho učit, musí být samozásobitel. No, tak mu dáme vejslušku, když už musíme rozhazovat, velebný pane. Říkejte si, co chcete, 2 čuníci pro 2 lidi je moc, chabě trval na svém farář. Je zajímavé, že přibližně v téže chvíli učitel došel k podobnému závěru. Povídá, já tu mám hladový krku jako píšťal u varhan a na faře tam jsou 2 vepři na 2 lidi. Načiž se zamračil. Čím více se mračil, tím úsilovněji přemýšlel. No, když se mu tvář vyjasnila, vzal do kapsy kladivo a hřeb a že prý se jde nadýchat trošku večerního kyslíku. Farář mýval psa ovčáka, hlídače. Ale Barka ho umořila hladem. To se teď učitelovi šiklo. Šel k faře od lesa a nebylo psa, aby štěk. Ani prve, ani teď, když se vloudil do chlívka k prasatům. Tomu většímu se zdálo něco pěkného, protože kanilo a občas si zachrochtlo jako piják piva. Menší však spalo jako dudek. Když mu učitel přiložil hřeb mezi oči, hnulo ovarem, ale malonko. Učitel sáhl do kapsy pro kladivo, no a ani se mě nechce podrobně popisovat, jak hřeb snadno vjel do prasečí hlavy. Ráno Barka budila faráře větou. To menší prase je v troubě, povídá rozespalý farář. A jak se vám tam celé vešlo? Ježíš Maria, ne, že ho peču, že je kaput. No to jste ho asi hladem umořila, osobo, zívnul farář a obrátil se ke zdi. Barka se běhla k učitelovu. jestli prý by pan učitel neodklidil prasátko, pan farář se dává poroučet lhala, aby se zamezilo panice mezi chovateli. Do rána jim na faře jedno zgrejzlo a lidi jsou zlí a ještě by mohli říct, že na faře zatajili červinku nebo co. No ale to víte, Barko, ale to víte s radostí, pro vás všechno. Učitel vzal pytel a trakař a šel pro prase, že prý už ho někde zakope. Toho dne se začalo z učitelovic komína kouřit a kouřit už nepřestalo. Když se Barka ptala učitelovic Toníka, co tolik topěj, teď přece ještě nemrzne, Toník dělal, že ji neslyší. A Barka si dobře všimla, že Toník má mastnou bradu. Jak ji cestou na faru voda v putně šplouchala, Barka každý třetí krok se zastavila a usedavě přemýšlela, co to učitelovic ta chamrať se sakramenská může kuchtit. Tonda má přece mastnou bradu od něčeho mastného. Že by to prase, no přece pošlo, ne? Nebo že by bylo nepošlo, že by byl učitel, on byl stejně nějak přeochotnej, když chtěl vyhovět. No, žralo jí to. Sotva se setmělo, Barka šla courem kolem kostela ke škole. Vepředu se svítí, z komína se kouří. Barka větří, čmuchá, přece takhle voní vepřová. Teď ji ovanulo zelí a tohle by mohly být, no ovšem škvarky. Vzala za kliku. Opatrně proklouzla do chodby. Na konci chodby dveře a nad nimi výklenek s oknem pro větrání. Barka se šourá až ke dveřím a poslouchá. No všem, tam se debužíruje. Asi už je konec, ale protože talíře a vidličky a nože cinkají do dětských hlasů a do dětského smíchu. Co to k sakru jedli? Přišoupla bednu, co stála v rohu, dala na ní škopík, co visel na zdi a souká se nahoru, aby si to všechno okénkem nad dveřmi zkontrolovala. Přišla o chlup pozdě, protože učitelová už poklízela ze stolu a všechny děti stály v řadě jako čestná rota od nejstaršího po nejmladší. Učitel právě uzavíral. A pomodlíme se ještě za Barku. Barka napnula uši. Přitáhla se výš, stála na škopíku, na špičkách, jako baletka. Aby nebyla tak lakomá, povídá nejstarší Žovka a po ní Pepa, aby nebyla tak závistivá a tak špinavá, vpadl Tomáš. A neučesaná, mladší Xaver a ještě mladší Felix, ne tak vošklivácká. A Bobeš, aby nemořila prasátka hladem, Růženka. A kočičky a Libuše a pejsky. A aby nežrala žížaly, uzavřel Tonda s mastnou bradou. Barka byla vstekem bez sebe. Ty žížaly jí dodělali. Chtěla zahrozit pěstí, ale zapomněla, že spola stojí na špičkách na škopíčku na bedně a spola se přidržuje výklenku. Dřív, než mohla vychrlit nadávky, svět se pod ní zbortil, škopíček ucukl, Barce se zvedly nohy ke stropu, vzala bradou o spodek výklenku, jekla a letěla, jako když žebřík podrazíš. Stuha na znak nadlaždice v chodbě. Našli tam s očima v sloup. Dětem namluvili, že se Barce udělalo mdlo a poslali je spát. Jenomže Barčino mdlo trvalo trošku dlouho na to, aby to bylo jenom mdlo. To vypadá, že je po ní, šeptal ženě učitel. Skoč pro faráře, jo, jo. A jak to všechno vysvětlíme? Řeknou, že jsme ji zabili, že jsme byli v komplotu kvůli praseti, znáš lidi. Učitelová ztratila hlavu a navrhovala manželovi, aby emigrovali nebo aby zapálili dům a podobné hlouposti. Učitel ji neposlouchal, vzal pytel po čuníkovi, vecpal do něj Barku, hodil si to všechno přes ramena a šel.
1: Kam jdeš? Láďo, Láďo, Ládičku, tebe chytnou? Já už tě neuvidím.
0: Učitelová se mu věšela na krk. Za chvíli jsem tu, konejšil ji, nikomu neotvírej. A spolkla ho tma. Nevěděl přesně, co s Barkou. Chtěl jí posadit ke kašně, ale Bureš se potácel z hospody a jen tak, že se nestřetli. Také se zabýval nápadem, že by ji vynes na zvonici a tam by ji pak našli a řeklo by se, že vybírala holubí vejce, to se o ní vědělo, a že jí zvon vzal do lebky. Už zahýbal ke zvonici, když si vzpomněl na Kubáta. Kubát pro halíř byl štont hnát blechu přes strniště. Noc co noc chodil hlídat do stodoly obilí, aby mu je někdo nevykradl, ale sotva se usadil ve stodole, už ho popad strach, že by ho mohl vykrást někdo v chalupě a letěl hlídat zpátky domů. Když tak probíhal celou noc, ve dne spal. Říkal, že ušetří, že být ve dne vzhůru se při té drahotě stejně nevyplatí. Učitel počkal, až Kubát přeběh ze stodoly do chalupy. Potom posadil Barku na hromadu zrní, dal jí do ruky lopatu, aby se nekácela, a za chvilenku byl doma. Kubát hlídá v chalupě, asi tak za půl hodiny ho popadne obvyklá nejistota a strach o zrní a letí do stodoly. A vyda ho! A nachytal zloděje s lopatou v ruce, jak se chystá okrás ubožáka. I ty prevíte, i ty padouchu. A Kubát vzal cep a bás, zloděj se skácel. A ani se nehni. No to se ví, že se ani nehnul. Totiž nehnula. Kubát poznal teprve, až rozškrtl sirku, že to není ten zloděj, nýbrž ta zlodějka, a to farská Barka. Ženská. Co vás to napadlo? Barka ani muk. Ženská. Hej! A to už s ní notně třás. Snad jsem vás. Pro pána krále. Barko. Barka ani muk. Teď sedí oba ve stodole, koukají na sebe, jenže Barka Kubáta nevidí. Kubát je z toho zoufalý. Kam ji dát? Najdou ji u mě a řeknou, že se mi z lakoty utlouk, znáte lidi. Co s ní? Ze všech nápadů se mu zalíbil jeden velice škodolibý. Vzpomněl si, že učitel nezamyká školu a že by mu mohl Barku donést do školy a posadit ji do lavice. To se bude učitel divit, že má vožákyni víc. Zase se ocitla Barka v pytli a zase byla nesena nocí. Kubát si chtěl nadejít kaštanovou alejí směrem ke Královské oboře, když by byl málem vrazil do chlapa, který přicházel od obory. Rovněž nesl pytel na zádech a když spatřil Kubáta, zařval, pustil pytel a odskočil do tmy. Kubát zrovna tak. Teď stojí oba chlapi za kaštanem, jeden druhého pro tmu nevidí a mezi nimi na silnici dva pytle. Čekají, co se bude dít. A ono se neděje nic. Tak čekají. Až ten jeden, byl to Kubát, skočí, popadne pytel a upaluje pryč. Ten druhý to vidí, odechne si, zvedne druhý pytel a tak jde do tmy pryč. To je starosta z Dejvic. Byl si zapytlačit v Královské oboře a nese domů pěkného statného koloucha, jenže je v tom přece jenom malý háček. Starosta nese pytel, to je pravda, ale je to pytel, který pustil Kubát. Zatímco Kubát utek s pytlem, ve kterém byl starostův kolouch. Takže Kubát po tmě posadil učitelovi do školní lavice místo Barky koloucha, zatímco starosta vcházel domů do kuchyně a povídá ženě, jen se koukni, co jsem dneska ulovil. Nás nemůže překvapit, že z pytle se vykutálela farská Barka. My víme proč. Ale starostová to nevěděla a když spatřila, jak se Barka kutálí, zajala jí mdloba a praštila sebou. Teď tu obě leželi vedle sebe jako dva špalky. Starosta, bývalý dragoun, ten už něco v životě zažil. Tak celkem klidně popadl vědro s vodou a vychrst to na starostovou, samo sebou, že Barku přitom taky polil. Starostová si sedla. Barka si sedla. Starostová vstává, Barka vstává. Starostová ječí, Barka se nezdržuje a hurá ze dveří do tmy. Ráno, než se začalo učit, našel učitel ve třídě Koloucha. Seděl v první lavici. Chvíli si nad ním lámal hlavu, jak a co, ale pak si řekl, že kdo se moc ptá, moc se dozví, a Koloucha zavěsil do komory, aby zvěřina uzrála. Jen to udělá, volá ho před školu Kubát. Jestli prej v noci jako nic neslyšel, tedy jako učitel. Ne, ne, neslyšel. A Kubát jako slyšel? Ne, ne, ne, taky neslyšel. Tak proč se jako teda Kubát ptá? No, jen tak. Začali zvonit na raní a farář, přesně jako poštovní panáček, zahýbá od fary dolů. Spatří Kubáta s učitelem, přidá do kroku a volá: jestli pak to už víte o naší Barce? V učiteli i v Kubátovi hrklo, v každém zvlášť. Představte si, oznamoval Velebníček, představte si, že jí přes noc na hlavě vyrostly dvě boule. To jí něco poštípalo? Zkoušel učitel. Ho, to jsou boule, no boule jako od cepu. Měla prý zlý sen a jak se v noci přehazovala, tak jí spadl na hlavu cínový svícen. Hlava jí teďka bolí jako střep. A co jako říká doktor? S úlevou se ptal Kubát. No, kdo by utrácel za doktora? Ona se z toho, s pomocí boží, ona se z toho vylíže. I bez pomoci boží, chtěl říci učitel, ale pro všechno neřekl. Farář odcházel a jak se v dálce zmenšoval, Kubát s učitelem se za ním mlčky dívali. Od Prahy foukal studený vítr. Nad krajem visela špinavá peřina plná sněhu. Kubáta zastudila v týle solo vločka a zívnul. Kouk na nebe a pomalu šel domů. Učitel ještě chvilku lelkoval, než vešel do školy přiložit do kamen. Vloček přibývalo, v Dejvicích začal nový den. A tím to vlastně končí. Jestli jste doufali, že Barka se napravila a přestala lakotit, že učitele tlačilo v žaludku i ve svědomí ukradené prase, že Kubár dostal rozum, důstojný pán, že našel důstojnost, že Dejvice si odhlasovali změnu jména na Hamonín, tož teda, to jste si raději měli přečíst nějakou pohádku a neposlouchat tuto pravdivou příhodu.
2: Dovolte, abych se vám představil. Jsem Pepi Merlička, tohleto kulatý to je míč a tohle zahnutý až semle to jsou nohy. Ty měli cenu bratru 220 tisíc korun, ale kupovali mě celýho, ten zbytek dostali jako přívažek. Víte, že já jsem stál kilo přes 3 000 bez lístků. To bylo víc než za války nejlepší vepřovi, ale já měl ránu, pánečku. Po mých hře to bylo jako po Žižkovi smrti, samej sirotek. Jo, iž já hrál na Spartě, to měla pohotovost i sanitka na Zbraslaví. A právem to nebylo jako dneska samej závodní sokol. A víte, to zaměstnání by se mělo v té hře odrazit. A odráží se? Neodráží, no kde pak? Kousek řemesla z toho není cejtit. Akovej sokol masna například. Kdyby oni použili těch odborných grifů, uděláme z vás cekanou. Chceme osekat kosti, pořádný nářez, 2 bořty, prosím. Jo, teď oni by museli nejmíň vyhrát lígu. Co pak by si proti ním kopnul takovej třeba tenhle ten sokol pohostinství s tou svou utěrkou přes ruku, než takovej číšník by ani nestačil říkat: pán Ráčí, nahrávačku, tamhle volná brančička, prosím, jelibo si střelit, jelibo 10 nebo 12, a zatím hrají si jako slečinky z penzionátu. A divák si přitom nepřijde vůbec na svý. Žádná možnost v tom není. Ale je, pane, a víte, že mě do ty masty nechtěli vzít, že jsem prej moc libové, že bych jim kazil firmu. Já, že bych jim kazil firmu?
3: Ono smě vidět v Argentíně. Pane, my tam připluli, droužičky, hasiči, bráčnici, všecko v pozoru, muzika hrála, my kynuli jim, oni kynuli nám, pak jsme kynuli navzájem, jak jsme tak rozkynutí, uvítal nás velitel těch bráčníků, totiž, abych vám to vysvětlil, ty baráčníci to nebyli baráčníci, ale armáda. Ten velitel, ten měl tak široký klobouk, jako všechny tři mušketýři dohromady. A lampasy, pane, i měl tak dlouhý, že to coural po zemi. A krásnou řeč měl. Ja. Jenže jsme mu hoď nerozuměli. No ale já jako kapitán ten mu musel odpovědět, no tak jsem začal. Signoris, Čechos, přijelos do Argentinos, Rosekatos, vás do Bustos. Rio Grande, Buenos Aires, Puerto Rico, Bonaventura. A žijo z Plzeňsko z Pívos. Stejně mi nerozumí, jsem dodal. Jen slezem z můstku. A už. Zvláštní vydání. A na první stránce ta moje řeč i s fotografií v životní velikosti. Jo? V životní velikosti? No jo, v životní... No, jestli tam nějaký ten milimetříček scházel, ale víc neslevím. A reportéři, jo, v téhle zemi mají víc reportérů než komáru. A bylo pořád... Ten to přikládal, sníte z kopce na posezení, dáte přednost blondýnkám nebo těžkému vínu, chtěli byste sousedit s Ceylonem, jak často si myjete uši, chtěli byste mít pleš a tak dále a pořád. A opravdu moc šikovní lidi tyhle reportéři a pozorovací talent měli. Říkali, krásné Apollo. A pořád vám mě fotografovali, mě párník, mě nábřeží, mě s párníkem. No, já byl prostě na všem, já byl i na pastě na zuby, na dámskej punčochách. Já nevím, jestli mám to říct, ale víte, že mě dali i na konský konzervy. Moc hezký říkání tam bylo, já nevím, jak komu se líbí, ale mně se moc líbilo. Nejlepší brankář, nejlepší koňské, zaručeně není loňské. Jenom to mě mrzí, že jsem na té fotce nebyl s koněm. Ale oni říkali, že já to stačím tam. Jináč je to ale moc divná země. A horko. Jej, tam je hic a ty stavby. Tvoj stadion, pane, to není k vědění. Pane, to není k vědění, tam mohlo být nějak, počkat. Abych vám to tak řekl, tak cirka to máme 4, to máme také tady by tribuny, jo, to si tak vzpomínám, někde dole byli lidi, tak les nahoře byly ty tribuny, a kolik tam, kdy tam, tak, kde oni stáli tak hustě vedle sebe, 1, 2, 3, 4, no, co bych vám to rozpočítával, no, nějakých 70 tisíc lidí a mohlo bych tam být ještě víc, kdyby se tam byli vešli. A teď se vyběhlo na hřiště, já první, diváci bouřili, Apollo, Apollo, já pohodím o finu a tak skromně jim pokynu, pane, to byl zápas. A já v tom horku vypotil 3 žejdlíky a když běžel útočník proti mně, tak ten pod na mě stříkal z něj jako z kropicí konve. A teď to zašlo. Joška přehrál na pravý křídlo, odtud Franci, z voleje až na levou spojku Oldovi, Olda zaváhal, nečum mesku, křičela na ně jedna taková černovoká seniorita, já zalomím rukama, co tam medituješ, ty pítie, ale to už na něm byli 3. Ten nejmírnější mu stál na hlavě, soused to přehlídl, Argentinci jdou dopředu, Carlos takový veliký černý vypadal jak lokomotiva, on tak legračně funěl. Pobešel zálohu, Klička Standovi, prohazuje Domingovi, ten si nadhodil patičkou sám před sebe. Soudce píská offside. Vykopávám až na levý křídlo Toníkovi, Tonda patičkou na Oldu, Olda hlavičkou dopředu Joškovi, Joška uvolnil Francio, probuď se ty vospalej ledochode, povzbuzoval obranu jeden stařík. Musel to být náramně vzdělaný člověk, co ten znal zvířat. To Argentice, co se tam připlet, takový vlasatý kluk to byl, vzal Franci sebou, jenže ty vlasy se mu nějak zapletly do špuntu a tím se to pokazilo. A zase! Soudce odpískal surovost, ačkoliv si Franci mohl docela dobře zlomit nohu. Trestnej kop, Argentinci jdou dopředu, klubko hráčů před brankou, řeže se to tam jako uvatrlo, skočím po míči, minulo, Domingo jde dopředu, já za ním nemůžu, někdo mi stojí na ruce, zařvu pomoc! Vosolte ho, složte ho. Jarda jde na něj, říká si, mám ho zmastit, nemám ho zmastit, mám ho zmastit, nemám ho zmastit. Pak mu přišlápne patičku. Tím mu vzal těžiště a bez těžiště se kopat nedá. Domingo letí, ten mám pane, letěla byril příkop jako buldozer na letní. Cítím úlevu, ale ruku necítím. Desítka, střílí Lopez. Kouká mu do očí, dívá se napravo, skočím tam. A on mě dal šoráka, dole mi ho rovu, on ten chlap šilal. Lidi žvou. Jeden takovej u nás, tomu říkáme preslika, tak prodává tak ty studený párky a teplý pivo. Tak ten značení po mně hodil táckem, já se uhnu, dostal to Lopez, běžím k němu jako dobrý sportovec, mu chci potřást pravici, ale asi mě nerozuměl a chce utéct. A to mě namíchalo, křičím, to jsi sportovec? A skočím po něm. Nějak se tam připlet souce a představte si, dostal taky pár facek. Spojku jsem složil levým hákem, ale křídlo bylo na mě moc rychlý. Ale co vám musím říct, pěkný nemocnice tam mají. Jo, pane, to byl zápas. A tejci přijdou s tou sjednocenou tělovýchovou. Já bych nebyl proti tomu. Ať sjednotí třeba vodní skauty a boxery. Ale na profesionalismus mi šahat neměli. A víte, co mi ještě udělali? Prohodím ve společnosti, že umím kopat. Někdo mi tam poradil, abych šel do stavebních závodů. Přijdu tam a povídám, že bych u nich chtěl kopat. Tak mě poslali do slab. Plat za hodinu 15 a prémie mě řekli. Za já sám a jedu. 1500 za hodinu, no to by šlo, myslím si. No to budou mrkat na posilu. Jo, ale mrkal jsem já. Hlásím se v kanceláři a povídám, jedu si zakopat. Ale napřed bych si dal něco pro zahřátí, jak jsme na to zvyklí. A on pá, co jako budu chtít? Já pám, no tak já bych si dal třeba zborovičku. No tak povídá, tak si jděte naštípat. No ve mně skypěl a žlutý, že jsem byl žlutý jak harský kanár. To jsou ale vtipy, povídám, já chci kopat. No natáhnu ruku, jak jsem to vždycky dělal před každým zápasem, povídám nonšalentně. Kolik? A víte, co mi do té ruky dali? Krumpáč!
4: Balada štědrovečerní. Učitel šel rychle po zasněžené cestě k budově školy. Měl pravou vánoční náladu. Přátelsky pokynul hloučku dětí, zadupal na rohožce a zmáčkl kliku. Velkou mosaznou kliku, těžko už na pohled. Dneska je ale mráz, pochvaloval si. Měl rád tohle počasí o Vánocích. Pohladil tu krásnou kliku. Co kdyby ji olízl? Zkusit, jak dlouho to trvá, než se jazyk přilípne. V životě o tom už tisíckrát slyšel, ale nikdy na vlastní oči nic podobného neviděl. Někdy to vyzkouším, řekl si. Teď na to není vhodná chvíle. Svižně vyběhl schody. Blbštejn přišel do třídy a plácel aktovkou o lavici. Byla lehoučká, nezatížená knihami nebo nějakým penálem. Měl v ní krabičku cigaret a někde na dně zmačkanou pětku. Sesul se na židli a znechuceně se rozhlížel. Díval se na spolužáky. To oni mu přišili tuhle přezdívku. Bylo mu to jedno. Bylo mu jedno, že 5 a 5 je 10. Kašlal na to, že jsou Vánoce. Byl to Blbštejn. Rád kouřil a potuloval se po ulicích, kouřil a poslouchal řeči dospělých. Jediné, co si přál, bylo být už konečně mezi nimi. Mít peníze a auták a vykvajznout se na celou školu v čele s tím nádivou, co se z něho pořád snažil něco udělat. Nechápal, jak může někdo klesnout tak nízko, že dělá učitele. Hlídacího psa, co vás nutí sedět, poslouchat a hlásit se. Ale co za pár měsíců už vypadnu a sbohem, pane učiteli. Byl o dobrou hlavu větší než ostatní spolužáci a pod nosem měl první opravdové fousy. Byl nejsilnější. Není to chlap, uvažoval, když se díval na učitele. Jinak by ho včera pořádně zmáčknul, když ho načapal na záchodě. Blbštejn se usmál. Namaloval si nad záchodovou stěnu, tam, co končí asfalt, křídou terč a trefoval se. V tomhle byl mistr. A pak se objevil tenhle tajtrlík. Stál tam a bylo na něm vidět, že neví, co říct. Blbštejn se na něj drze díval a pak mu především říká. Chcete to taky zkusit? Jestli se dneska necítíte, tak vám můžu dát fora. Ale učitel odešel. Jo? Je to srap. Učitel měl pořád výbornou náladu. Nevěděl sám, jak je to možné, ale Vánoce ho vždycky takhle potěšili. Cítil se mladý a silný, což byl, a zároveň citlivý a chytrý, což o něm často říkala jeho krásná kolegyně. Tyhle svátky prožijí spolu. Zadíval se oknem na jiskřící sníh. Čekají ho báječné dny. Nějaký blbštaj na tom sotva něco změní. Hoj ty štědrý večere, ty tajemný svátku, recitoval nahlas a s protektorskou laskavostí si prolížel své žáky. Sledovali ho však Blbštejnovi oči. Sledovali ho a brali mu potřebný klid. Mělké, indolentní, k uzoufání vodové. Hospodáři Štědrovku, kravám po výslužce, odříkával učitel a v duchu si pomyslel, že mu možná křivdí. Je to sice ignorant, ale třeba i on bude mít jednou svou velkou chvíli. Každý máme své velké chvíle. Učitel stál před ním na stupínku a slintal si na kravatu. Na mě je všechno tohle moc krátký, myslel si Blbštejn. Jen co odsaď vypadnu, tak se zařídím. Plej hrachu jeho družce, dědo háje, chlape. Líp než ty se teda zařídím rozhodně, to si piš. O takovýhle fešáky v mém světě ani nezavadím. Nebude tam pro ně místo. A pro tyhle básničky jak bysmet. Zazvonilo. Učitel si sebral věci, popřál všem hezké Vánoce a vyběhl ze třídy. Když skákal do schodu, snažil se pěkně pružit v kolenou. Zlehka zaklepal na dveře krásné kolegyně. Oba celý zrůžověli, když se domlouvali na dnešní večer. Celý svět zrůžověl. Seděl teď ve zborovně a neměl stání. Ale slíbil kolegyně, že na ní počká až do večera a pak, že odejdou společně k němu. Doma měl všechno přichystáno. Stromeček s láskou ustrojený, dárek v hedvábném papíře, i cedulku si včera pro jistotu krasopisně napsal. Díval se oknem do kraje a v příjemném snění si ani nevšiml, jak se v tuhle dobu rychle smráká. Blbštejn se procházel venku a pokuřoval. Vánoce, říkal si, jsou pěkná pitomina. Všichni se na sebe najednou tvářej, a co z toho? Jo, něco jiného by bylo mít krásnou ženu a dát jí kožich. Nebo perly. Nejlepší jsou perly. Pomalu se loudal zasněženou ulicí. Učitel to čekání už nemohl vydržet. Vyšel před školu a zadíval se na nebe. Bylo mírné a plné hvězd. Chvíli se tím pohledem kochal a pak se rozhodl, že se vrátí. Vezme si kabát a počká tady před školou na krásnou kolegyni. Otočil se. V měsíčním světle se před ním zaleskla klika, jako nůž provokatéra. Zamyšleně si ji prohlížel. Že by to zkusil? To je nesmysl. Jenže kdy jindy? Kdy bude zas takový mráz? A kde potká tak krásnou kliku? Rozhlédl se. Nikoho neviděl. Zkusí nejdřív jen tak trochu olíznout. Jen maličko. Uvidí vlastně, jak chutná mosas. To by stejně měl jako učitel už dávno vědět.

0: Jazyk ho pálil jako čert, byl jako ze dřeva a hlavně s ním nešlo hnout. Učitel přimrzl. Blbštajn si zapálil další cigaretu a zahnul ke škole. Ne, že by bez ní nemohl být, ale zdálo se mu z dálky, že vidí u dveří nějakou postavu v takové divné pozici. Jako by někdo šmíroval klíčovou dírkou. Šel opatrně blíž a pak zůstal překvapeně stát. Trvalo mu dost dlouho, než pochopil, co se tu děje. Teď už se díval na učitele úplně zblízka. Pomalu mu foukl kouř do zarudlého obličeje a řekl.
1: Tak tohle je teda malér.
0: Několikrát ho obešel ze všech stran a přitom nahlas uvažoval. Co s tímhle budeme dělat?
1: Možná, že by šel utrhnout. Jenže to jistě tu zebolí. Tekla by tu krev. A vůbec, třeba by na té klice ten jazyk i zůstal. A co potom s huhňavým učitelem?
0: Znovu učitel obešel.
1: Podívejte, upřímně řečeno, je jen jeden způsob, jak vás z té kliky sundat. Sehnat někde teplej čaj a tím tu kliku polejt. Jenže schánějte teď někde čaj. To je těžký. Teď jsou všichni zalígrovaný doma a cpou se kaprama. Ještě by mě vyhodili. Nepak.
0: Díval se dlouze do uslzených očí a drbal se přitom za uchem. A pak pomalu a po úvaze řekl.
1: Helejte se, to, co vám řeknu, se vám možná nebude zamlouvat. Ale nechte si to aspoň projít hlavou. Vzpomínáte si, jak jste mě chyt na tom záchodě? Protože v tom já jsem doopravdy mistr. Určitě bych se trefil. No, rozmýšlejte se. Já se jdu ještě kapánek projít.
0: Učitel stál na roztřesených nohou. Nebe před chvílí ještě plné hvězd se zatáhlo. Pozoroval první vločky, které se mu míhaly před očima. V dálce se ozvalo jemné zvonění. To Ježíšek přináší všem hodným dětem dárky. Byla mu hrozná zima, ale stále doufal, že se stane zázrak. Lépe v mylné naději sníti před sebou čirou temnotu, nežli budoucnost odhaliti strašlivou poznatí jistotu, houhlal do kliky. Začal štědrý večer.

0: O všemohoucí a vševidoucí, jestli opravdu jsi, pak vyslyš moji vroucí modlitbu. O Bože, nedopust, aby přišla kontrola na moje konzervy, které jsou armádní zakázkou, protože jen ty a já nejlíp víme, co v nich je. Konečně, je to přece jedno. Takovýmu vojákovi je lhostejno, jestli dostane koulí z děla, anebo skoná po naší masové konzervě. Po konzervě značky Smith a Lloydní. Vždyť lidi je na světě jako much a mnohým je to vůbec jedno, že existují. Zatímco, pane můj, o, mně to jedno není a proto ráčíš mě zachovat ti při zdraví a já ti děkuji. O.
1: Tak je to jasný. Toho profesora zavraždil zrzavý Fred. Já jsem ho podezřívala hned od začátku.
0: Cecílie, když se modlím, řekl jsem, stačí, že máš puštěnou televizi. Neotravuj!
1: A Jamesy, to tvoje modlení je jenom ztráta času. Minule jsi se modlil 2 hodiny a příští den klesl dolar o 7%.
0: A už se vůbec neplej do mých obchodních záležitostí, když tomu nerozumíš. To už jsem jednou byl vždycky řekl. O, pane Bože, neodvracej se, jen protože nás ta ženská věčně otravuje. Už jsem tu zase sám před tvou jasnou tváří a dovol mě, o veliký, abych přičinil ještě takovou malinkou prosbičku ve věci mého společníka Toma Smise, takového dareváka a podvodníka. Prosím, pane Bože, prosím tě velice snažně a upřímně a vytrvale, dej, ať se do rána oběsí, nebo aspoň oběsí, nebo něco takového. V případě, že to udělá, potom mu přeji věčné situaci, svítí na věky.
1: Ach jo. Tak si představ,

0: vrahem byla nakonec ta malá Kety, tomu bych nikdy nevěřila, vypadala tak seriózně.
1: Poslechni, Cecilko, upřímně, mě ty tvoje blboviny vůbec nezajímají. Já teď musím jít za chvíli spát, abych byl ráno fit, protože mám jednání se svým společníkem Smithem a kdybych nebyl fit, tak mě ten můj společník zase pěkně namydlí.
0: Jak je pak jednání, Jamesy, když se Smith do rána oběsí?
1: No dobře, ale znáš to, něco mu do toho přijde a já budu namydlený.
2: Promiňte, pane, ale nějaká dáma si s vámi přeje mluvit.
0: Oh, teď o půlnoci? Jamesy, ty čekáš dámskou návštěvu?
1: Jo, řezníka od naproti, aby mi dal pusinku před spaním, ty. Kolbíka si čekal, když si to přeští, to je nějaký nesmyslný žert.
0: Michael, anděl strážný, 34. okres.
1: No.
0: Co to je za tajný šifry?
1: No to já neznám, hlavně ta madam mě vůbec s tím jménem není povědomá, nevím, o koho jde.
0: Uvidíme, Jamesy. Ah. Jane, a dáma vstoupí, uvidíme, kdo jako bude si... do rána viset, Jamesy.
1: Co?
0: Zdá se mi, že jsi trochu nervózní.
1: To se ti nezdá, jsem nervózní a ne trochu a hodně a hlavně s tebe, miláčku, po celý den.
2: Dobrý večer, madam. A dobrý večer, pane Landne.
1: Promiňte, madam. Ale opravdu nevzpomínám si, kdy jsem měl už tu čest. Stejně mě těší, chci říct, tedy potěšení je na mé straně, i když přiznám se, tahle ta doba se mi nezdá zvláště příhodná pro takové návštěvy. Prosím, račte dál.
2: Jsem tu služebně, tady je má pověřovací listina.
1: Ano, děkuji.
0: Uvni, Jamesy, drahoušku, opravdu musím uznat, že vám to sluší, ukažte ty bodky. No ne, ty plácačky na zádech, ty bych nenosila, ale jinak jste si módní salon zvolila náramně. Můj manžel je takový tajnůstkář, co jste zač?
2: Anděl Michael jméno mé, od včerejšího dne povýšen na anděla strážného 34. okresu, tedy i rajonu, ve kterém bydlíte vy a váš pan manžel.
0: No tak a teď s pravdou ven, ve kterým klubu jste se seznámili. My jsme u nás takovým andělkům z ulice říkávali...
1: Cecilie, ovládej se! Já vím dobře, co chtěla říct. Já vám děkuji za vaše pověřovací listiny. Ji omluvte, prosím, pěkně. A teď mě dovolte, abych vám pogratuloval k vašemu povýšení, jak jste ráčila, nebo ráčil. Já tady jsem, prosím, pěkně v rozpadcích, mám vám říkat... Anděli nebo andělo, já totiž nedovedu odhadnout, jste-li on nebo ona, paž ta košilka mě v tom nijak nepomáhá, nevím, čeho se chytit, paní.
2: U nás andělu to není důležité.
1: To není důležité, zvlášť, když sem jdete služebně, že ano, hlavně, abychom si rozuměli.
2: Ano, tak,
1: no, tak
0: rozuměli.
1: Je to.
0: To mě říkával slečno taky, kdysi, ale polovina akcí patří mně.
2: Ale ta druhá je vázána na souhlas pana Smithem, madam.
0: Informovaná je dokonale.
1: Já vám radím, těhle poznámek si nevšímejte. Ona to, víte, co myslím. No, hlavně, teď se vás dovolím zeptat, jakou jste měla let?
2: Špatné povětrnostní podmínky.
1: Tam je to furt.
2: Velká tlaková výše nad Mexickým zálivem.
1: Ano.
2: No, takže navíc jsem se musel vyhýbat kosmickým raketám.
1: Tak musel, přece jenom musel.
2: No, nemohl bych si sednout.
1: Prosím, a vy máte na co? Já právě nevím, jak jste pro sezení vybavená, vybavený. No prosím, poslete, že židlí je tu dost. A dovolte mi, abych vám taky na důkaz přízně nabídl takové malé pohoštění. Ceci, skoč pro konzervičku.
3: Ale pane Lanzo, neváš výrobek, že byste se nestyděl.
1: No, odpuste, já myslel, že jenom tak lítáte, vy jste taky vševědoucí. Ale stejně koukám na vás, madam. Takový dálky, takový dálkový lety a takovýhle fórový křídílka a malinký takový.
0: Jamesy! Udržuj odstup!
2: Ano, zbytečné tady. Obavy, madam, mám přece křídla.
0: Ovšem, můj manžel nekouká jenom na ty křídla. Oči mu svítí jako baterky, Jamesy.
1: Miláčku, já se ti řekl už dneska několikrát, neotravuj. Buď tak hodná, andílek, andělka, pan anděl přiletěl za mnou, tak buď tak laskavá, ty si dělej něco, nebo jdi spát. Řekla si, že chceš jít spát, tak běž spát a nehráz tady, abychom spolu pěkně jednali.
0: To snad nemyslíš váš?
2: Přicházím úředně.
1: No prosím, tady to
2: ve věci modlitby pana Landona.
1: No, vidíš to, ve věci mé modlitby, tak ty jsi někam za tohleto a... Nech nás tady vyřizovat obchodní věci, abych tedy přešel k tomu, o čem jsme hovořili. Já jsem se modlil ve věci, vy víte, jistě jste informován.
2: Zajisté, ano. Je tady ovšem určitý nedostatek z vaší strany. V hlavní knize totiž není zanesen ani jediný váš dobrý skutek.
1: Jak to, prosím? A vedlejší knihy máte? A tam něco je o mně? Taky ne?
2: Ne.
1: A kdo vám to vede? To je šlendrián, paní. Aha, promiňte, no tak já jsem nerad, ale já dělala přece dobrý skutky od malička. Vy mě přezdívali Dobrskut. Já už jako chlapec pamatuju si, ani jsem ještě neměl rozum a už jsem udělal dobrý skutek. K nám chodil do naší ulice takový žebrák, to byl taky trošku myšuge. Já pám, žebráku, tady má ťablíčko a dal jsem mu půlku cibule. Ha! A on vám to sněd, ten plakal, dva dny plakal. No a lidem ho bylo líto, dávali mu dvakrát tolik, to byl vlastně dobrý skutek, že ano?
0: Výborný.
1: A nebo podívejte se, není to tak dlouho, co jsem musel propustit polovinu svých zaměstnanců, 4 000. A já jsem to snížil, já jsem jich, protože mám dobrý srdce, propustil jenom 2 000.
0: Výborně, no. To si hned zapíš.
1: A to nejsou
0: tu skutky. Druhou polovinu propustil jeho společník Smith.
1: Poslední, ty nedáš pokoj. Já už jsem ti něco řekl, neotravuj mě, buď tak hodná. Na ty tvý blboviny není nikdo zvědavý. Zítra jdeš k lékaři, k zubaři, tam se vydovádíš a teď dej pokoj. Běž, šupni si do postýlky a nás tady nech úřadovat.
2: Červenci jste žádal, bylo to 24. ve 22 hodin 5 minut snížení dělnických mezd o 10%.
1: Ano, když jsem se 3 dny modlil, ano.
2: Vaší žádosti se na moji přímluvu vyhovuje.
1: Je, děkuji. Vy jste zlatý a svatý, dovolte, abych vás, andělí, ano, andělko, přivinul na svoji bratrskou hruď. O, dovolte.
2: Ale, tam jsem letěl!
0: Jamesy, nech to, chceš pát facet.
1: Co to povídáš, prosím tě? Kontroluj se.
2: Milostivá paní, na mě to stejně nemá žádný účinek.
1: No nepovídejte, já tam koukám, tam je něco ještě víc než křidílka.
0: Jistě, že já už nevěřím ničemu, ani andělu.
1: No jistě, nevěř. Budeme pokračovat, prosím, v jednání. Tady bychom se nedomluvili, to je tady moc zájemců a málo. Těch, co poslouchají. Podívejte se, kdybyste byla tak laskava, já jsem taky měl takovou modlitbu a pěknou modlitbičku, sám jsem si ji složil a několikrát jsem si je modlil ve dne, v noci, ráno. Jakmile vždycky jsem měl trošku času, jsem se modlil ve věci svého společníka, smise, toho padoucha, toho podvodníka.
2: Ano, víte? Já vím, pane Langne, no, ale co je v téhle tím? Věci vás já... asi zklamuje, mě hrozně líto, ale...
1: Jak pak to?
2: Váš společník, pan Smith, byl právě před hodinou zastřelen v jednom baru.
1: Ah! Je, no to je lepší jako pro vás. A slyšíš to? Je, slyšíš to? Ceci, smysl na tápačkory, to barva je naše.
0: James, přestaň s tím šišláním a řekni si mu ještě o něco, než ti ten anděl ulítne.
1: Než mi ulítnete, já si na nic nezpomínám. Jedy byste mě radšil zachovat i dlouho, když je teď moje továrna zcela při zdraví, abych si ji užil hodně a...
2: Bohužel k tomu nebudete mít příležitost. Vaše přání, abyste byl dlouho zdrav a živ, tím jsou potíže.
1: Jaký potíže?
2: No, zanedlouho vás totiž, pane Landne, trefí šlach.
1: Ty si děláš...
0: Slečno!
1: Ty si děláš nevrací!
0: S prominutím smím vědět, kdy to bude?
2: Co nevidět, madam, přijměte moji sousedku.
1: Prosím tě, neposlouchej ho. Takového divného skřídla má, prosím tě. Já jsem v nejlepších letech, co by mě to, pane, já mám peníze. Já si můžu cokoliv zajistit a zařídit, já se můžu stát čímkoliv. Paní, já můžu být i guvernérem. Nikdo vás sem nezval, jděte.
2: To je mi hrozně líto, pane Langne, ale aspoň jedinému přání musíme vyhovět. A aby vás trefil šlak, to bylo poslední přání pana Smise. Navíc jsem vám zapomněl říct, že vaše továrna na výrobu konzerv právě dohořívá.
1: Já jsem věděl, že nikomu nemůžu věřit.
2: Já už nebudu zdržovat. Naschledanou, já tyhle scény nemám rád.
0: Haló, redakce New York Times. Pište, prosím. Mladá, citově založená, inteligentní a velmi hezká vdova se seznámí s mužem stejných kvalit. Značka, jakou značku?
1: Značka lochneská potvora s natáčkama.

0: Dobrý den, pane Lajbo.
1: Je, dobrý den, pane Škrundle. Kde se tu berete?
2: Ale jen tak náhodou. No, a vy?
1: Tak já taky tak náhodou nějak. No. No,
2: kdo by to řekl, že se tak náhodou potkáme, víte?
1: No jo. A hned oba dva, že jo.
2: Vy se tady zotavujete, jo?
1: Ne, já jsem tady s manželkou, víte?
2: Ale dobře vypadáte.
1: Tak? No. A já si ty Tatry.
2: No jo, vy jste byl v Tatrách?
1: Ne, já ne, ale manželka, víte?
2: A vy už jste ženatý?
1: No tak trochu, no.
2: Tak to ani nevím. A koho pak jste si vlastně vzal?
1: Koho?
2: Jo.
1: No právě mou manželku.
2: No to já bym já myslel, jako jestli ji neznám, víte, takhle.
1: No, tak to já nevím, to byste se jí musel zeptat jedně snad, no.
2: No jo. Není ona náhodou taková vysoká?
1: No taková vysoká, no. Ovšem mu jde ta vejška tak spíš tak trochu jako do šířky.
2: No, tak to teda nevím, no jo. A jak vlastně ještě vypadá vaše manželka?

0: Jak? No, skoro normálně. Počkejte, lidi vlastně budete znát. Teď byste chodíval taky do Slávie, ne?
1: No tak to jo, to ano.
0: No vidíte, a znal jste tam takovou tu hezkou servírku blondýnu, takovou štíhlou, mladou.
1: Taková hezká mladá blondýnka.
0: Mladá štíhla.
1: No jo, tak tu jsem znám.
0: Znal jste?
1: No jo, samozřejmě.
0: No vidíte, no tak ta to není, že jo? Moje manželka je taková ta starší, nehezká, jak tam byla jako šatnářka.
1: No tak počkejte, tak tu znám taky,
0: jo
1: taková silnější, že jo?
0: No, no.
1: A ona, myslím, měla takovou zvláštní tvář, takovou divnou, že
0: no. Její tvář člověku připomínala tak trochu jako lidský obličej, jestli to máte.
1: Tak to já už vím teda, jo, taková starší.
0: No starší, ano, a jinak vypadá ještě mladě, takhle.
1: Mladě?
0: Jo, no.
1: Sakra, taky si se přece jenom jako nepletu.
0: Tak počkej, co bychom se... Když já tady mám někde fotografii, no hlejte, tady to je ona.
1: No tak přece no. To je ona, no. Ale že jste říkal, pane Leibl, že vypadá mladě, kdy tady vypadá nejmí na 40.
0: No vidíte, i 53.
1: No tak to ano, to tedy no. Jo, no. Ale má aspoň hezký zuby.
0: No to má, no. Akorát, že ji trochu tlačejí, víte, oni jsou noví ještě.
1: A kdy jste si ji vlastně bral, pane Leibl?
0: No už dávno, ještě za Svobodná.
1: To je jako samozřejmý. No,
0: já myslím, že to víte právě.
1: Počkejte, sakra, kdo mi to říkal, že prý se rozvádíte, nebo co?
0: Já?
1: Jo.
0: A s kým?
1: No přece s vaší paní.
0: Jo, s paní, já, no tak to ne, to jsou nějaký pomluvy, nebo co?
1: Ne.
0: Depo.
1: Takže se vlastně nerozvádí.
0: Ale depak, na tom není vůbec nic pravdy, pane Škrundle.
1: No jo.
0: To jsou ty nejpustší pomluvy, tohle. Ach bože, kéž by to byla pravda.
1: Že jo, já jsem si to taky myslel, já přece vaší paní dobře znám. Poslouchejte, ale když jste si ji bral, neměla ona jaksi nějakou menší vadu?
0: No tak měla takovou chybičku, no. Ona byla tak trochu v jiném stavu tenkrát, víte?
1: Ne, ne, to já nemyslel, já myslím jako jakousi tělesnou vadu, víte?
0: No tak já nevím, ona byla různě porouchaná, já nevím, co myslíte, bráje, víte?
1: Neměla ona náhodou taky pleš?
0: Pleš?
1: Jo.
0: A myslíte na těle?
1: Ale přece na hlavě.
0: Jo, na hlavě, já. Je, že jste říkal tělesnou vadu, víte?
1: No tak to jsem myslel jako jak si tu pleš.
0: Jo, tu pleš, jo. No. No to ona má ovšem na hlavě jenom, že ano.
1: Samozřejmě, kde jinde.
0: No kde jinde, no to je pravda.
1: A to ona nosí paruku nebo co?
0: Paruku nosí, jo. Vždycky každý druhý den nosí paruku, víte.
1: Prosím vás, a proč každý druhý den?
0: Tak to by si lidi tak pozvolna zvykali na to, víte?
1: A že jste si ji bral, pane Leibl, abych vám řekl upřímně, víte, ta vaše manželka nemá ani moc velikou inteligenci.
0: Je, tak to jste ještě neviděl zezadu.
1: Ale ne, vy mě nechápete, já mluvím jaksi o její hlavě, víte.
0: Tak to tu má menší, jo.
1: A už ten celkový její zjev, já jsem ji, myslím, tuhle viděl, ale v letadle. Ale...
0: Ne, tak to si to pletete, pane Škrundle.
1: Jo.
0: No určitě.
1: No tak přijít se nemůžu, to je taky možný.
0: Určitě si to pletete, já ji totiž do letadla nedostanu za nic na světě, manžel.
1: Jete, to ona se tak bojí letět v letadle.
0: Ne, ona se tam nevejde do těch dveří, víte.
1: Jo, tak a to vy máte, pane Leibl, rád takové silné ženy.
0: A dejte pokoj, já mám na štíhlí, pane Škrundle, víte.
1: No tak, že jste si ji bral, anebo proč jste nezůstal aspoň svobodný? Poslouchejte, já pokud vím, tak mám snad dokonce snad, když si lékař zakázal takhle styk se ženami, ne?
0: Ale no jo, ale víte, já jsem si vzal tenkrát, jak si hlavně kvůr na vyknutí, pane Škrundle.
1: No tak, že se nenecháte s ní aspoň teďka rozvíjíst.
0: Já bych se dal rozvíct, ale musím ještě čekat, víte, pane Škrundle.
1: A prosím vás, na co, pane Leibl?
0: No tak musím čekat, až zase zeštíhlí a až ty vlasy a zuby znovu narostou.
1: Krána krále, a proč, pane Leibl?
0: Ona mě totiž řekla, že dřív ode mě nepůjde, dokud u ní zase nenastane normalizace,
1: a
0: víte,
1: je. No tak...
2: Víte, na toaletní papír, aby se pomalu stálo frontou. Ale ostrý slovo to přiletí bez dlouhého čekání. Člověk jaksi z ostyku zakrývá svoje dobré nitro. Teda my v naší partě zakrýváme své lepší já přímo virtuózně. Třeba Josef, to je tavič, jo? Ten, když začne mluvit, tak nejlíp chytit ho za ruku, vodit po poli a je po hnojín. Jenomže tahle ta řeč... Víte, ta šťavnatá, ta je nakažlivá, epidemicky. No to kam se hrabe chřipka, to Ale jinak my jsme partie obrovská. Kolektiv k pohledání, teda pracovně to máme ujasněný. Takže jsme jaksi dali hlavy dohromady a pozastavili jsme se nad tím, nad tou jazykovou vadou. A padaly různé návrhy, ale hned zase padly. Tak třeba, kdo promluví hrubě nebo sprostě, tak půjde za trest. To ne, za trest ne, to není to vhodné slovo. Půjde výchovně na koncert nebo do divadla. Já mám hudbu rád, kluci pitomí, povídá Josef, ale nechtějte, abych od rána do večera seděl na koncertě. Přidal k tomu pár šťavnatých výrazů, takových osobitých, takže jsme návrh i hned zamítli. A pak jsme přišli konečně na to pravé. Jen jako blesk z nebet nás to napadlo. Kdo promluví klusce, oplzle, nechutně, hrubě, nebo kdo zalže, tak dá do společní pokladničky korunu. Korunu? Kluci, to nás zrujnuje. Pro začátek bude stačit padesátník a pak to můžeme zpevňovat. Povídali jako Franta, že? No tak a u toho zůstalo. A víte, že se nám metoda osvědčila? Náramně. Víte, to třeba jeden se zastavil s druhým a začali mezi sebou povídat, povídali, vyprávěli. U nich stál František, toho jsme si zvolili pokladníkem a už psali jako vrchní v restauraci, tak ty jsi měl to, ty má to, no to máme 3,50 Kč. Provinil se svými výrazovými prostředky, jako upozornil na lecos a zaokrouhlil vždycky tu sumu z vlastní kapsy na 5 Kč. A brzy jsme si takhle nakleli, nasakrovali a nanadávali 500 Kč. A to jsou prachy, že jo? No, když si tak 3-4 dní před výplatou, to se u nás klelo na dluh. Ale po výplatě to jsme se rozšoupli, ale to nám... Upozorňuji vás nealkoholicky. Například Arnošt, ten proklel jednou celý prémie. No, jenomže jednou vám takhle Jaroslav, syn jeho chodil do školy, táta od syna, přijde, kluci paťatý, já už dál nemůžu, to je strašný, můj syn mě přines v žákovský knížce poznámku, že mluví škaredě, že nadává spolužákům a je, že je hrubej. To víte, do mě to vělo, na mě něco takového, já si ho kluka pučil, já mu to řekl za 20 korun a to jsem se, ani jednou jsem se neopakoval. Kluk se zavrtěl a povídá, jabko od stromu daleko nevpadne. Já jsem mu ani nemohl nařezat. Ale kde je moje rodičovská autorita? Kde je moje autorita? A pak zaplatil 50. No tak jsme hned dali hlavy dohromady, co jako s tím budeme dělat, jak dál a co s takto naspořenými penězi. A už zase padaly návrhy, že bychom třeba mohli jezdit společně na výlety, na vycházky, že bychom si mohli nakoupit krásnou literaturu, založit kroužek poezie, nebo stát se členy gramofonového klubu, že bychom si na besedy zvali třeba VV Štecha a tak. A kdy budeme pracovat, zařval Franta. Mluvil o chvilku díl, dal korunu do společní pokladničky. Mám nápad, zařval Tonda, to je předák naší brigády. My za ty prachy koupíme dárek pionýrům naší patronátní školy. Jaroslav jakoby vokřál, říká, a tak to si tě přijdu poslechnout, až začneš vyprávět, tak milí žáci, tak jsme vám společně nasprostěčili na loutkový divadlo. Pronu, tak já to nemusím takhle říkat, já můžu říct, že společným úsilím se nám podařilo dát dohromady určitou částku. No jo, to kecáš, to lžeš, dej padesátník a divor válí. No jo, pak nastala bouřlivá diskuze. Arnošt řekl 4 slova, Josef k tomu přidal 3 slova, Pepík řekl 1 slovo, to je 8 slov, dohromady zaplatili 4 koruny. A co dál? No tak samozřejmě, zase jsme meditovali, koumali, jak na to. začali jsme vám najednou šetřit. Ale na řeči. Prostě přestali jsme mluvit. A dorozumívali jsme se všelijak. Tu grimasou, tu posunkem, tu významným pohledem oka, tu kopnutím nohy jsme se snažili dorozumět navzájem. Byl to přímo umělecký požitek a zážitek pozorovat Františka, jak provádí pantomímu. Podej mi lopatu nebo kladivo, ty dobytku jeden. A víte, že o naši řeč a o naše dorozumívání projevil zájem i balet Státního divadla? Režiséři chodili studovat pantomimický odpich. Dostali jsme nabídky ze zahraničí, jenomže pořád nevíme, jak tam dostat i Martinskou pec. To víte, narazili jsme na nepochopení. Třeba při nákupu v řeznictví. Chtěl jsem kilo svíčkový, nějakou kost na polívku a 20 deka cikánský, jenomže já to neřekl, já jim to v krámě zabaletil, že? Prodavačka se na mě podívala, nádherně zbledla, jako kdyby foukla do hladký mouky. Říkala, moment. Vlítla do lednice, práskala za sebou dveřma, až se pokazil zámek. Než to spravili, uplynulo 14 dní, ale prodavačka byla pořád ještě čerstvá. No tak to víte, náš kolektiv teď schání nějakou novou metodu. Pochopte, když přestaneme mluvit, tak nás lidi budou mít za blázny. A když promluvíme, tak budeme na mizině. Tak já jsem přišel za váma, abyste mi poradili, jak vy jste ze své mluvy odstranili ty padesátníkový výrazy. Jestli nám někdo poradí, jak na to, tak my jsme ochotní mu dát všecky naspořený peníze. Ať se má kluk dobře, ať si koupí třeba Volhu, nebo ať jede s Čerokem do toho. No, to on už ví kam, ale my tedy, naše parta... Fakt, naše parta se chce polepšit. Opravdu, polepšit. No pochopte to, nebo Himmel, Herrgott, Kruzifix, Laudon. No vidíte, a už abych platil korunu 50.
3: Barový příběh. Opravdového ponaučení se nám zásadně dostává na nečekaných místech. Opravdoví učitelé to dobře vědí. Hned na začátku vysoké školy jsem potřeboval nějakou brigádu na večery. Práci, kde by se za krátkou dobu dali vydělat slušné peníze. Nebylo snadné něco takového najít. Už jsem si nevěděl rady a vzal jsem místo hotelového barmana. To vůbec nezní špatně, že? Je snad s takovou prací nějaký problém? Vlastně je. Nebo jsem si to aspoň tehdy myslel. Vysokou v mém případě totiž představoval teologický seminář, škola pro pastory. Kdyby se na to mé barmanství přišlo, mohli mě ze školy vyhodit. Aspoň jsem s tímto vědomím do baru nastupoval. Myslela si to i moje žena a kamarádi taktéž. Všichni to považovali za hodně špatný tah. Byl jsem vzpůrně naladěný a řekl jsem si, že to na sebe vedení školy prásknu sám. Ještě než se to rozkřiklo, jsem jednoduše přišel k děkanovi a řekl mu to na rovinu. Mám místo barmana. Co s tím hodláte dělat? Děkan na mě upřel hodně pronikavý pohled. Časem jsem pak pochopil, že když se takhle někdo dívá, je to předzvěstí pořádné lekce. No to je senzace, zvolal. Výborná zpráva. Cože? Vysvětlil mi, že mě on osobně i ostatní pedagogové považují za neskušeného spratka, co má ještě mlíko na bradě a velmi naivní představy o skutečném světě. A vůbec nejhorší ze všeho je, že se prostě považujete za všeználka, dodal. No, bylo mi 21. Vysvětloval mi, že tohle všechno se ve mně ještě dá napravit. Mám-li se stát pastorem? Potřebuju znát hlavně věci, které mě žádná škola nenaučí, protože to není v knihách ani v kostele. Já totiž potřebuju znát to, co se děje venku ve světě. Co by barman, prý uvidím spoustu různých lidí s velmi různými potřebami. Bude docela náročné být užitečný a dělat svou práci a zároveň se držet vlastních hodnot. A nakonec mi děkan vysvětlil, že být pastorem znamená být tam, kde vás lidi doopravdy potřebují. A ne si jen v neděli ráno něco odtrmolit v pohodlí kazatelny. Podle děkana by se ve většině barů pastor moc hodil. Ježíš, pokračoval děkan, v kostele moc nepobyl. Chodil totiž po světě. Děkan vymyslel plán. Hodlal tu mou brigádu v baru považovat za takový průzkum a studijní program. Kurs nazvaný Život 101. A každé pondělí jsem si s ním měl přijít na hodinku popovídat. Hodlal se mě ptát, co jsem za barovým pultem pochopil. A pokud se tam budu dozvídat něco smysluplného, tak mi zápočet klidně dá. Pořádně se dívej, se souzením druhých pomalu. Buď užitečný. Takhle zněly jeho poslední pokyny. Pracoval jsem v tom baru skoro 3 roky. Učení nebralo konce. Přišel jsem na to, jak rádi lidé vykládají svůj životní příběh barmanům. A nejenže měli velké problémy, oni často přicházeli se skvělým řešením. Málo který pastor během studia prošel kurzy barmanství 101, 102 a 103. Když jsem pak za další 3 roky promoval, děkan mi napsal skvělé hodnocení. Složil jsem barmanskou zkoušku. A o světě jsem toho věděl daleko víc. Ale jedna jeho poznámka byla trochu znepokojující. On totiž řekl, Fulgium není tak skvělý, jak si o sobě myslí. Jakže? To nic, loučil se se mnou děkan. Chce to trpělivost a časem možná budeš dokonce lepší, než za jakého se budeš považovat. Pořádně se dívej. Se souzením druhých pomalu. Buď užitečný.
4: Tady jízdenka.
5: Jízdenko.
4: Prosím, prosím. Soudru, prosím vás. Kde jede vlak do Lužce pod Smrkem?
5: Cože?
4: Lužec pod Smrkem.
5: Co to je? To je nějaká prašivka, ne?
4: Ne prašivka. To je obec. Co? Obec Lužec pod Smrkem.
5: A to je někde v horách, že jo?
4: Ano, v Jizerských.
5: V horách, no vidíte, my všechno víme, tady všechno víme. V horách. Smrky přece rostou v horách, že jo? Co pak tady v Praze najdete? Leda tak nějakou borovičku, že jo? No. Nebo kvašňáka, že jo?
4: Soudru, kdybyste mi tak laskav a podíval se, kdy mě to jede.
5: No snad nehoří. Podržte mi tu gumičku, prosím vás, jo? Ale vrátit. Tak jak se to říká, Lužánky?
4: Ne, Lužec. Lužec?
5: Jo, Lužec.
4: Pod Smrkem.
5: Teď já vím. Se dívám. Tak, Lužec, pod Smrkem.
4: No.
5: Helejte, víte, že to tu není?
4: No musí to být Lužec pod Smrkem.
5: Není, Lužec tady není. Víte co, jeďte někam jinam. Helejte, nechcete do Liberdy? Jeďte do Liberda. Koukejte, to vypadá jako Haltverda. Sakra, to se divím, že tohle to za těch 16 let nezměnili.
4: Soudru, já pospíchám, podívejte se ještě jednou.
5: No, teď se dívám, koukejte, Amalí.
4: Lužec.
5: Bavorov, Bíňa. Ne. Chcete boč?
4: Ne, proč?
5: Co?
4: Proč boč?
5: Proč boč? To já nevím, proč boč. Tady píšou boč, trať 14B. Boží les. Koukejte, Boží les, že mu to nezakážou taky. Boží les. Brčekoliv. Nechcete brloh?
4: Ne, nechci brloh.
5: Jděte do brlohu.
4: A proč?
5: Tam je krásně, to je na Šumavě, zdravý vzduch. No. Můj dědeček je brložák. Zítra tomu bude 90 let, co se narodil.
4: Tak?
5: No jo.
4: A to je opravdu požehnaný věk. Jezdíte k němu?
5: Jo, jo, o dušičák na hrob vždycky. On umřel v 35, víte?
4: Co tu? Já tady nemůžu stát do rána. Jo. Podívejte se, prosím, na Lužec. Pod Smrkem, no, Lužec.
5: Teď se dívám, Lužec, no. Lužec. Herde, tam rostou hodně houby, víte?
4: Teď v zimě?
5: Ano, já vím, že teď v zimě ne. Ale vy jedete dřív, abyste tam byl včas, kdyby bylo zpoždění.
4: No,
5: ne, jo.
4: Ale ne.
5: Co?
4: Jo, tak počkejte, se, Lužec, pod Smrkem.
5: Tak mě nepřerušujte, pořád, kde jsme to byli? V tom brlou.
4: No, tak dál, Lužec.
5: Tak dál, hlavíte, Cinobanská Maša. Koukejte, kam všude jezdíme. Do Maši Cinobanský.
4: Soudru, já pospíchám, Lužec hledejte.
5: Herko, tak neprejte mě porad, já to nesmím brát takhle na přeskáčku, kam bych přišel. Teď abych zase začal znova, ne? Abovce a Malín, až.
4: Soudru, podívejte se, až. Nemohl byste se rovnou podívat pod L?
5: L?
4: No,
5: Hargo,
4: L.
5: To bych
4: Lužec, no... L, Luž... Jo. No tak hledejte L.
5: L, L, L, to je po ST, víte.
4: Ne, co pak neumíte abecedu?
5: Koukejte, mě nebudete učit. Já jsem nechodil do nějaký 11 letky, pane. Já chodil ještě poctivě do Měšťanky. 8 let, pane. Já vím, že L je vždycky po ST.
4: Ale ne, mějte rozum, soudru. A, B, C, D, E, F, G, H, H, I, J, K, L. No, K
5: a pa, L. No. Jak mě to mohlo napadnout, že je L po ST?
4: No to já nevím.
5: Jo tak, mě spletla postel.
4: Jako?
5: No po ST, L. Podle. Tak to už teď vím. Tak to je poká, že jo? Tak K, tak helejte, K, kobyla, helejte, i do kobyly jezdíme, to se divím.
4: No a
5: Kocíka, kukava, chcete kundratice?
4: Lužec chci!
5: Do kláštera, nechcete jet?
4: A copak jsem Ofelie, hledejte Lužec.
5: Lužec, la la la le li li li lu, lu, Lužec!
4: Lužec!
5: Tady to je, Lužec.
4: No výborně,
5: co? Lužec nad Vltavou.
4: Ne, pod Smrkem!
5: Sakra, vy jste nějaký absolutní.
4: Ale nejsem absolutní, ale chci Lužec pod Smrkem a ne nad Vltavou.
5: No tak dobrá, nad Vltavou, ale pod Smrkem.
4: No tak, ale pod Smrkem.
5: Tady stojí černý na zeleným. Lužec nad Vltavou, trať 9D. To jde, helejte se, Vraňany, Lužec, to máte jenom 3 kilometry. To vám nestojí ani za to, to tam jděte pěšky.
4: Ale soudru, já pospíkám, půjčte mi ten jízdní řád, podívám se sám.
5: Nepak, to by vám nebylo nic platný.
4: Ale ujišťuji vás, že se v jízdních řádech znamenitě vyzná.
5: To vás vede, nejdůležitější je tohleto.
4: Co je to?
5: To jsou doplňky a opravy k tomuhle tomu řádu.
4: Spěchám, nemůžeme ještě v tomhle hledat, spěchám.
5: No, tak počkejte, tak to uděláme jinak. No, mě nikam nechoďte, jo?
4: Já nejdu nikam.
5: Já to vytočím. No. Haló? Zde nádraží. Jsou to informace. Soudružko, prosím pěkně, kdy odjíždí vlak do Lužec pod Bukem?
4: Pod Smrkem.
5: Pod Smrkem, prosím. Jo, vy víte, že pod Smrkem? Ano, děkuji vám srdečně. 10.46, děkuji, já zde to vyřídím. No tak vidíte, 10.46 vám to jede.
4: No tak Slava, a kdy tam přijedu?
5: Holko, člověče, jste se mohl zeptat taky najednou, tohleto.
4: No tak.
5: Haló, zde nádraží. Soudruhu, prosím pěkně, kdy přijíždí vlak do Lužec pod Smrkem? Kolik? 22.10? O, tak brzo. Děkuji, děkuji vám srdečně. No vidíte, 22.10.
4: No tak
5: to sláva. Máte čas.
4: No tak, tak mohu jít.
5: No můžete jít, klidně jděte, jízdenku máte.
4: Tak děkuji vám.
5: Prosím, následujeme. Haló, haló, počkat, počkat, co to nesete?
4: To je židle.
5: No to vidím, tak to pr, zpátky.
4: Ale já vezu židli, tetice, do Lužce pod Smrkem.
5: To nemůžete, pane, to na to musíte mít stěhovací vagon.
4: No jak to, na židli?
5: No samozřejmě, samozřejmě, když se stěhujete, musíte mít stěhovací vůz. Ale... Pane, to by to za chvilku vypadalo, prosím vás, že jste si nevzal kreden sebou.
4: Ale soudru, já se nestěhuju, bydlím v Praze.
5: Jo, v novostavbě, víte?
4: Vy mě znáte?
5: Ne.
4: Tak jak to víte?
5: No, že se vám ta židle tam asi nevejde.
4: Ale ne, židli jsem zakoupil tetičce a vezu ji k ní do Lužce pod Smrkem.
5: A vlakem?
4: A přece nepůjdu pěšky.
5: No proč ne? Máte židli, můžete si cestou odpočinout.
4: Soudru, já opravdu pospíchám. Puste mě tam i ze židlí.
5: Tak to nejde. Helejte, zkuste to autobusem.
4: Ale tam jsem se pokoušel a v autobusu židle neberou.
5: No bodej by brali, mají svoje židle. U nás taky ve vlaku máme svoje židle, to nejde, pane, to nejde.
4: Soudru, mějte slitování, co si počlák mě podajte, kde mě tu židli vemou?
5: No tadyhle v úschovně vám ji vemou.
4: Ale já ji potřebuji dostat do Lužce.
5: Ale teď máte čas, podívejte se, kolik je hodin. No, vlak vám jede v 10.46, kolik je teď?
4: Teď je 10.
5: Ježišmarja, už 10?
4: Ano.
5: Hargo, tak to já posvačím. já posvačím. Dovolíte, já si tady sednu.
4: Ale prosím.
5: Budete tak laskav.
4: Ježišmarja!
5: Co se vám stalo?
4: Ale židle byla nová.
5: Co, nová židle?
4: Jo.
5: Sakra, a já nerozum asi na ní sednul, víte? Ukažte, já vám pomůžu.
4: Ježišmarja.
5: Počkejte, já vám pomůžu to složit dohromady. No, dejte si to takhle. No vidíte, teď už to nevypadá jako židle. Tak s tímhletím můžete klidně do vlaku.
4: Děkuji vám.
5: Šťastnou cestu.
4: Děkuji, děkuji.
6: Vítám vás v kulturním domě národního podniku Špuntana. Jsem rád, že to tam znáte. Špuntaři svérázným způsobem oslavují své pracovní výsledky. Pořádají takový hezký maškarní rej. A já bych vám rád v krátké rozhlasové reportáži přiblížil tu neopakovatelnou atmosféru, která zde bezesporu v tomto sále panuje. Vybral jsem si k rozhovoru chlapce poměrně nevelké postavy, který je snad převlečený za rogalo. Pojď, chlapče, posaď se k mikrofonu, já si tě vyspovídám. Tak tedy nejprve, jak se jmenuješ, kolik je ti let a kde nám pracuješ?
7: Já jmenuji se Suryo Mario Martinez Cures Ferdinandu a jest mi 27 roku, ale mohlo být i mě 28, ale byl jsem rok nemocen, poněvadž kousla mě moucha cece sem do ucha a jsem zde v tomto sále jako většina špuntařů proto, aby jsem zde nazbíral zkušenosti, které chci dovesti domů k nám na Honolulu. Aby jsem tyto zkušenosti předal ostatním Honolulanům a aby jsme pak na základě takto zkušenosti mohli vyrábět korkové výrobky, které pak budeme dovážet k vám do Československa.
6: Máš nějakého koníčka?
7: Ano, ano. Jsem vedoucím kroužku u Repsi sama. Kde jsou většinou děvčata. A každý týden pořádáme vylety do širokého, dalekého, překrasného okolí Ústí nad Labem a Lovosic. Kde mně moc líbí se. Poněvadž u nás doma na Honolulu udělá sobka jednou za 100 roku bumbac a trošku šedivého čmoudíku a páry skárek valí se z vulkánu ven a my celá vesnička stěhujeme se o několik kilometrů dál. Ale zde u vás překrasném okolí Ústí nad Labem a Lovosic každý den jdou různobarevné čmoudíky, jeskry, syra a různé svinstvo valí se na nás ze všech stran a nikdo nikam nestěhuje se.
6: Ty jsi zvyklý na subtropické podnebí. Jak snášíš zdejší naší zimu?
7: Byl jsem velmi mile překvapen, když byl jsem vybrán na zimní výběrovou rekreaci do Krkonoš.
6: Jak se ti v Krkonoších líbilo?
7: Moc líbilo v Krkonoších a ještě moc líbilo v pod Krkonoších.
6: Co nejvíce ti tam líbilo?
7: Krojovaná jídla.
6: Myslíš asi krajová jídla, ne?
7: Ano, ano. Krojovaná jídla.
6: Která ti chutnala?
7: Kulajda. A guláš z kůrovce.
6: Guláš z kůrovce? Proč zrovna guláš z kůrovce?
7: Poněvadž mohli jsem si kdykoliv dojít do lesa a dát ti sám sobě nášup.
6: A co sníh?
7: Sníh jsem nejel, ten byl na mě moc studený.
6: Ne, já myslím, jak na tebe zapůsobil. Jistě jsi se s ním setkal poprvé.
7: Sníh zapůsobil na mě velmi kladně. Velmi kladně. A proto jsem jej nazbíral do krabice od čicího stroje. A poslal jsem jej svému bratřičkovi a svým 14 sestřičkám na
4: Honolulu.
7: Aby se oni tam mohli koulovat kolem sopky.
6: Ještě mi řekni, kde jsi se vlastně naučil tak pěkně hezky česky?
7: Tak pěkně hezky česky jsem se. Naučil jsem se v jazykovém kurzu češtiny v Kocourkově.
6: A kterou větu si uměl nejdřív?
7: Či, či, či, či, či, ty hezká holka, máš čas? Ukážu ti cestu rojem. Mám bony.
6: No, děkuji ti za pěkný, milý a poučný rozhovor. Rád bych chtěl slovo jménem, ale přiznám se, že jsem ho zapomněl. Jakže se jmenuješ?
7: Surio Mario Martinez Juarez Ferdinandu.
6: Hezké jméno, ale neuvěřitelně dlouhé, to si nemohu hned tak zapamatovat. Musíme na to jinak. Jak ti třeba říkala maminka, když jsi byl malinký?
7: Já, když byl jsem malinký, a moje mámuša mě koupala ve škebli, vždy zpívala mě. Jedna, dvě, Surio Mario Martinez Juarez Ferdinando jde, nese pytel z brouky.
6: No to ti maminka hezky zpívala, ale mě moc nepomohla. Tak ještě jinak, jak ti říkají naše děvčata? A vůbec líbí se ti naše pěkná, hezká, česká, moravská děvčata?
7: Ano, ano. Mně moc líbí se naše hezká, česká, pěkná, moravská děvčata. Zejména pak ty vysoké blondinky mě moc líbí, že? Ňam, ňam. Poněvadž u nás doma na
4: Honolulu
7: jsem nazýván čahounem, protože měřím 142,5 cm. A jsem velitel v sopkové armádě pro boj ve vysoké trávě. Ale zde u vás jsem velmi oblíbený, velmi vyhledávaný pro svou malou sympatickou postavičku.
6: No dobře, hezky jsi se vychválil, ale jak ti tedy říkají naše děvčata?
7: Ty bejku.
6: Děkuji.
8: No a teď, jestli jsem byl taky na té vojně. Ano, byl jsem na vojně, dokonce jsem tam byl jednou o Vánocích. To probíhalo asi tak, prostě jednoho dne nám velitel roty oznámil, že budou brzy Vánoce. Tak jsme měli všichni velikou radost. Stalo se to na PŠM, to je politické školení mužstva, to je jediná místnost na vojně, kde je trochu teplo. Takže když tam ty vojáky naženou, tak oni okamžitě usínají. A velitel roty k nám měl řeč asi tohoto znění. Vojáci! Budou brzy Vánoce! Každý by si představoval, že pojede na opušťák, že pojede domů. To není pravda, vojáci. Podívejte se, můj názor je takovej, že tě v opušťáku by mělo být ještě míň než v jiných svátky, nebo soboty a neděle. Podívejte se, vojáci, to je můj názor. Pokud má někdo nějaký jiný názor, tak mě to jedno. Teď já v tom polospánku jsem pořád slyšel názor opušťák, Vánoce, sobota, neděle. Jsi říkal, abych o něco nepřišel, tak jsem zvedl ruku a velitel roty. Říkám, soudru kapitáne, já mám názor. On povídá, jak to? Já mám, soudru kapitáne, takový názor, že ty Vánoce jsou taky hezký svátky, klidu a míru. Většinou taky bývá i klid zbraní. Že by těch opušťáků by mělo být naopak ještě víc než v jiný svátky nebo soboty a neděle. To se tak zarazila poková sobota. Ale aspoň má názor. Ale tady ten Klapka tady chrápe. Klapku tomu se zdálo, že je na opušťáku. Taky jsme tam měli jedno takové, tam nevydrží. A že se ho tam tady za každou cenu dostane a to tím způsobem, že se začne počůrávat. Potřeboval všem vidět, jestli je to dobrý nápad, potřeboval se poradit s nejinteligentnějším člověkem z celých kasáren, tak šel pochopitelně za mnou. On chtěl vědět takové věci spíš jaksi technického charakteru, prostě v jakých frekvencích se má počurávat, ano, v jaký intenzitě, tak dále a tak dále. Já jsem mu říkal, no podívej se, dal si se na vojnu, musíš bojovat, zajdi si do army, kup si, co mají k pití. Tenkrát měl ještě sedmičku pivo, jo, teďka prej už nemá ani šestku. No a musíš hodně pít, jsem mu říkal, jo, hodně pít, abys měl hodně munice, víš. On byl, a kdy s tím mám začít? Já říkám, no co by si s tím otál, prostě hned dneska po večerníčku. No, po večerce si počkej takových 20 minut a pak spost. On byl, a myslíš? Já byl, no jistě, určitě. To víte, mě to bylo jedno, já pod ním nespal. Navíc ten, co spal pod ním, tak ten mě nebyl dvakrát sympatický. Tak už jsem se ani nemohl dočkat. Tak jsem je sledoval takhle zpovzdálí, najednou po těch 20 minutách tomu dole se začalo zdát, že prší. A byl to takovej teplej déšť. Jakoby tropický. Najednou hromy do toho. On si říká, to je ale divný. Bouřka v listopadu. Najednou zjistil, odkaď vítr fouká. Vylít a tomu nahoře rozbil hubu. Ten se z toho počural znovu. Druhý den šel za mnou. Pá čeče, ty jich měl dostat každý den takhle přes zubu. Já mám, no mezi náma, aby ti to neškodilo. Pane, ne, s tebou já se radit nebudu. Ty jsi mi neporadil dobře, já si budu radit sám sobě. A pán, tak si rad sám sobě, když jsi tak chytrý, tak si radil sám sobě. Dlouho to nepřinášelo žádný výsledky. Střídavě byl vlhkej, střídavě suchý. Dlouho to nepřinášelo žádný, až jednoho dne ho povolali do Plzně na vyšetření, ale představte si s hlavou, jo. On se počurával, oni mu ušetřovali hlavu. To je snad možný jenom na vojně. Ještě ke všemu ho z Plzně poslali zpátky, prý hlavu má v pořádku. O čemž já už jsem nebyl tak docela přesvědčený, hlavně proto, že se se mnou nechtěl radit. Tak už na tom bylo vidět, že je hodně blbej. No a potom taky hodně zapomínal, jo. A my jsme takhle jednou čistili zbraně. No jednou, se špatně vyjádřil, my jsme čistili pořád, jo, ale tak jednou jsme čistili zase. Až pravděpodobně ještě byli málo čistý, nebo co, potřebovali přeblejsknout, nebo co, tak jsme si to tam leštili všichni a tohle. A on taky, a jak byl, jak zapomněl, jak byl zpitomněle, jo, tak si zapomněl slepej náboj v samopalu a najednou ani nevěděl, co to je. Jak byl zblbý, on věděl, že to je kulka, to viděl, jo, ale nevěděl, jestli je jeho, nebo kamaráda, nebo něco. A teď ho Bůh ví, proč začalo zajímat, co je uvnitř té kulky. Teď se toho chtěl nějak pojít, začal se rozlížet, jakým způsobem, podíval se na nástěnku, co je tam novýho taky, zrovna taky tam byl novej ten, jo, špendlik. Tak si ho vypučil a začal do toho šťourat, do té patry a tak dlouho do toho šťourat, že najednou prásk a vybouchlo mu to v ruce. Teď mu to voželo všechny tyhle prsty a on viděl, že hodně zjáděl. A ze zula vylítvali té roty a začal řvát. Kdo to byl vojáci, který idiot, kdo to byl, to byl. A všichni se podívali na tohle idiota. On viděl, že hodně zjáděl. Maminko, maminko moje zlatá, maminko moje zlatá. A pochcal se. Nejenže ho nepustili z vojny, ještě musel nasluhovat celou tu dobu, co byl vlhkej.
9: Jak jsem byl medákem. Mé výsledky ve škole dávaly tušit, že nebudu právě filozofem. V době, kdy můj stejně starý bratranec Bedřich skládal maturitu, zápol jsem já striky malé násobilky, jsa pevně rozhodnut již tento rok opustit čtvrtou třídu pomocné školy a vkročit do života, abych si vydělal nějaké peníze. Bylo jich už potřeba. Kuřivo se netrhá na louce a do děvčat je také třeba vrazit občas pár korun. Zvláště, když nezabere chytrost a oni hloupé se dívají po těle, které jsem já bohužel neměl právě lákavé. Konečně 30. června jsem s trochou protekce držel v ruce list, který potvrzoval součtem 10 x 5 je 50, že jsem ukončil základní školní vzdělání. I ředitel školy byl šťasten, že se mě zbavil. Asi mu bylo trapné, že je mladší než já. Za to dějepisec byl zklamán, neboť ztratil pamětníka položení základního kamene školy. Ale já jsem se na nikoho neohlížel. 22 let vzdělání na 4 třídy mi úplně stačilo. A začal jsem se zajímat o nějaké zaměstnání. Rodiče mi sehnali místo přidavače na stavbě, ale to nebylo nic pro mne. Výplata byla jen 2x do měsíce a co chvíli padala na nohu cihla či dům. Vydržel jsem tam sotva 10 let a scháněl jsem si místo sám. O něčem bych věděl, povídá jednou hostinský, ale musel bys potom rychle skočit. Jsem s tím, řekl jsem, záleží mi na tom. A položil jsem na tácek jakoby nic 400 korun zálohy. Hospodský se ke mně naklonil a špitl, že obec hledá medáka. Díky, vykřikl jsem, beru to. Mnul jsem si ruce radostí, budu medákem. Čistá práce se včelami se mi bude líbit a při troše chytrosti, které mám nazbyt, i med na černo odprodám. Druhý den jsem klepal na úřadě. Avízo z hospody bylo správné, přijali mě hned. Bylo vidět, že hospodský držel toto místo v tajnosti pro spolehlivého člověka, který má rád včely, protože místo medáka bylo prý volné už 3 roky. A kdo se po tu dobu staral o včelky? Ptal jsem se zájmem. O včelky? Úředník se nechápavě podíval na kolegu. Jen ho ne, poklepal si na čelo ten muž. Takové medáky potřebujeme. Děkuji, řekl jsem šťasten, že ocenili můj zájem o práci. Ten den jsem dostal nové pracovní šaty celé z gumy, zřejmě proto, aby žihadlo neproniklo na kost, a plynovou masku, což se mi zdálo chytré, neboť ochrání tvář před včelami lépe než kukla. A hned jsem dostal první pracovní příkaz. Zítra ráno přijdete na náměstí. V 7 jsem tam stál. Masku nasazenou, uniformu připjatou páskem k tělu a rozhlížel se, kdo pro mě přijde. Asi po 12 minutách jsem se dočkal. Pod mýma nohama se ozvalo temné dunění a křik. Uskočil jsem stranou. Víko kanálu, na kterém jsem stál, se nadzdvihlo a vylezl muž v navlas stejné uniformě, jako byla moje. Ty jsi ten novej, prohodil ke mně. Přitáhl jsem si masku těsněji, protože z jeho šatu šla nepříjemná vůně i přes filtr. Ano, jsem nový medá, kolego, kde jsou úly? Co úly, to je povedené, smál se ten tchoř. Jsem rád, že na to jdeš s humorem. Budeš ho potřebovat. Tady máš nářadí, za hodinu se vrátím. Jdu na melouch. U macáků potřebuji vybrat žumpu. A odešel. Pomyslel jsem si, že se nestydí. On medák, opatrovník včel, dělá takovou nečistou práci. Podíval jsem se na kbelík, do kterého se zřejmě stáčel med. Byl zanedbaný až hamba. To asi taky používá k melouchům, pomyslel jsem si s hněvem. Běžel jsem domů, já jim ukážu, jak se dělá medařina. Soda, kartáč, horká voda a za chvíli se kbelík leskl novotou. Vrátil jsem se na náměstí. Parťák už na mne čekal. Dobře, že jdeš, dneska už nebudeme dělat nic, mám práci, u kačerů prosakuje ze stáje. Šel jsem domů rozhodnut, že půjde-li to takhle dál, toho chlapa udám. Kamarádství půjde stranou. Druhý den v 7 jsem opět stál na náměstí. Jestli dnes nepůjdeme posloužit včelám, udělám hlášení na výboru, říkal jsem si. V 7:30 přijel parťák z voznicí. Nasedej, jedeme stáčet, houkl na mne. Konečně ochutná med, zaradoval jsem se. Za vesnicí u zahradnictví parťák zastavil. Napusť vaničku a zazvoň, ať jedeme dál, poručil mi. Tady mají objednaný med, podivil jsem se. Ano, berou ho denně, chechtal se parťák. Připravil jsem vymydlený kbelík a parťák otevřel kohout. Hustá tekutina odporného zápachu se řinula z nádrže a pleskala o džber. Co to vezem, vykřikl jsem, téměř se zalikaje. Med, řval smíchy kamarád, nasaď si masku, když ti nevoní. Zase melouch, rozrušil jsem se. Já si špiním kýbl na med. Vylil jsem to na zem, parťákovi pod nohy, kopl do voznice a zvolal. Pošpinil si čest medáckého řemesla. Pro peníze rozvážíš trus a výkaly. Na tuhle práci si najděte nějakého blbce. Dneškem končím. Svlékl jsem na místě uniformu a jen tak v trenýrkách běžel za Hostinským. Nebyl by nějaký typ na práci? A vsunul se mu do dlaně poslední úspory. 300 korun. Potřebují někoho ke včelám, pravil výčepní. To nechci, tam jsou špatní lidé. Zalistoval v umolouněném zápisníku. Pak by tu byl potřeba raz. I dva. Zamyslil jsem se. Raz, i dva. Ano, beru to místo. Od malička jsem chtěl být tělocvikářem. Vyběhl jsem z hospody a prospěvoval si. Raz, dva, raz, dva, raz, dva.

0: Tak šťastnou cestu a děkujeme za všechno.
1: Naschledanou, blahorodí. Cože? Na severní točnu. Tak pěšky, u nás lyže. Cože? Náčelník, náčelník ten.
0: Sabáky nemáme. My místo psů máme tohohle. On silák, on jako 10 sabák.
2: Prosím, z Prahy, Esteraj. Ale my také Slované, Češi.
1: Cože? Jídlo, jídlo máme. Tři husy, špek, chleba, všechno. Prodat? Ne. Nemůžeme. Nám třeba, my musíme daleko.
3: Tak děkujeme za všechno.
0: Nazdar!
1: Nazdar!
2: Tak přátelé, tohle to možná byli poslední lidé, které jsme viděli. Máme všechno?
0: Všechno, lyže, saně, zbraň, hudební nástroj, rezervní prádlo.
1: Míč! Já zapomněl ve vlaku míč.
2: Cože?
1: Nafukovací míč.
2: Toto pěkně začíná.
1: Mě to mrzí, náčelníku, ale snad se bez něj obejdeme.
3: Ale černý míč, hlavně, že máme co jíst.
2: Ten míč, když si na mě vzpomenete, nám bude sakramensky chybět. Víte, jak dlouho trvá polární noc?
1: 100 dní.
2: Ano, 100 dní. Šera, mrazu a samoty. Vy si myslíte, že ta trudomyslnost je sranda, co? Co pak jsme 100krát nečetli, co to s lidma dělá? Ze 36 polárních výprav zahynulo 8 hladem, 6 mrazem, 4 vysílením a 17 trudomyslností. 17!
1: Promiň, náčelníku, ale to je 35, jedna výprava chybí.
2: Jak to? 8 hladem, 6, 4, 17, 36.
1: 35.
0: Pravdu má náčelník. Náčelník úmyslně neuvedl, viď, Karle, americkou výpravu profesora McDonalda, která zmizela neznámo proč.
2: Chci to vidět bez míče.
0: Náčelníku, nechával jsem si to jako překvapení, ale teď, když víme, že jsme bez míče, řeknu to hned. Zatímco jste ve vlaku spali, složil jsem píseň Do nepohody. A myslím tedy, že se povedla. A taky jsem si připravil jeden komický převlek. Ale to už nebudu prozrazovat, poněvadž to by se pak nesmáli. Čili já myslím, že naše výprava se trudomyslnosti nemusí bát.
2: Chci to vidět. Amundsen, chlap socele a plakal jako malej kluk. No, už tady kvůli blbýmu míči stojíme dost dlouho. Výpravo, pozor! Do lyží! Zapřát!
1: Tady nechci náčelníka kritizovat, ale nejdřív měl dát povel zapřát a potom teprve do lyží. Tak bych to viděl já.
2: Určím sever. Směr sever. Bohužel. Jednotlivě, pravotočivě, 180 stupňů vzad. Raz. A dva.
1: Tedy. Nechci vypadat jako kverulant, ale já bych ze všeho nejdřív určil sever.
2: Polární výpravo, směr sever, za mnou v pořadí. Náčelník Karel Němec zde.
0: Náčelníku, faktická poznámka, mohu?
2: No, rychle.
0: Nevadí, že tam je pešuňk a koleje.
2: Vím o nich, lyže sejmout.
1: Možná, že vám bude připadat, že stále kritizuju.
0: Já vím.
2: Polární výpravo, za mnou v pořadí. Náčelník Karel Němec zde. Lékárník Vojtěch Šofr.
1: Zde.
2: Pomocný učitel Václav Poustka.
1: Zde.
2: Potah Varel Frištenský.
1: Zde.
2: Směr, severní ledový pol, Heidi.
1: Zde.

0: Jako učiteli připadl mi přirozeně úkol vést deník naší polární výpravy. Přečtu vám prvních 37 stran. Kapitola první. Zrod velkého projektu. S nápadem dobít severní pól přišel minulé úterý magistr Šofr. Když jej na schůzce naší jednoty podolských otužilců přednesl, byli všichni návrhem nadšeni. Ale nikdo se nechtěl výpravy zúčastnit. Většinou z rodinných důvodů. Nakonec se přece jen tři odvážlivci našli, kteří se k magistrovi připojili. Náčelník jednoty Karel Němec, ledař bránického pivovaru Varel Frištenský a já, učitel Václav Poustka. Všichni staří mládenci bez rodinných důvodů. Datum odjezdu bylo stanoveno na 9. prosinec 1908. Dopoledne jsme ještě lehce trénovali ve Vltavské ledové tříšti a ve 13 hodin unášel nás již vlak z druhé koleje nádraží Františka Josefa směrem na sever. Vyprovodil nás vlastně jen Frištenského bratranec Gustav. Tento světový šampion v zápase řecko-římském, který v Německu porazil Šichtla, porazil doma v Kolíně prase a přinesl nám k vlaku bohatou výslužku. Když už hovoříme o Frištenských, nemohu smlčet jednu obavu. Člen naší výpravy Varel Frištenský silou sice nahradí 8 až 10 tažných psů, ale nevím, zda jeho duševní schopnosti stačí na náročný úkol polárníka. Zatím se chová, jako bychom jeli na odpolední výlet do Průhonic. Již od náchoda se neustále ptá, kdy už tam budeme. Kde komu z cestujících slíbil, že mu pošle stočny pohlednici a ze všeho nejvíce těší, jak se v oblasti věčného sněhu skoulujeme. Často, když ho poslouchám, říkám si, že jsme přece jen měli vzít psy. Na cestě z nejsevernějšího sibirského nádraží k pobřeží ledového oceánu se nestalo nic mimořádného a tak vám přečtu pouze názvy kapitol. Kapitola pátá. Slavnostní překročení 70. rovnoběžky. Kapitola šestá. Frištenskému omrzly obě nohy. Kapitola sedmá. Vrátíme se. Kapitola osmá. Simulant dostal na pamětnou. Kapitola devátá. Vlci. Kapitola desátá. Ztratili jsme kompas. Kapitola jedenáctá. Bloudíme v mlze. Kapitola dvanáctá. Prohlídka Petrohradské ermitáže. Kapitola 13. Další překročení 70. rovnoběžky. Kapitola 14. Frištenský simuluje zánět slepého střela. Kapitola 15. Zdařila operace. Kapitola 16. Frištenský simuluje pooperační slabost. Kapitola 17. Táhni a srůstej. Kapitola 18. Konečně moře.
1: Poslyš, náčelníku, a víš to jistě?
2: To je dokázaný.

0: tak možné to je, hygiena je důležitá i na školách.
1: Ne, tak ne, já už na to nevidím. Kázeň! Já to čet jako lázeň. To jo, kázeň to jo. Ale to ani nemusel psát, to každý ví.
2: Helejte, já tomu stejně nevěřím. Kdyby jsme jeli, tak by to muselo drncat. Nebo by se to aspoň pohupovalo. Nebo vzduch by jsme cítili, že rozrážíme. A krajina by ubíhala dozadu, to mi nevykládejte.
3: Ten Varel je jak 7letý dítě. Václave, prosím tě, ty jako pomocný učitel mu to snad budeš umět vysvětlit.
1: Karle, já myslím, že tady na severu bychom se nemuseli pořád oslovovat plnými tituly, stačí, když mi budeš říkat učitel.
3: Dobře, bratře učiteli, tak to Varlovi vysvětli.
1: Varle! Podívej se, celý tenhle ledový krunýř se vlivem mořského proudu pohybuje na sever. Odborně se tomu říká drift. To jsme si nevymysleli, to je popsáno v literatuře, čili nic nedrncá, nic neubíhá dozadu, všecko, co tady vidíš, náčelník, já, lékárník, všechno driftuje na sever, no.
2: A já?
1: Ty taky driftuješ.
2: Takže podle tebe já tady stojím, nic nedělám a driftuju.
1: Správně.
2: V životě se nic takového nedělá a nikdo mě k tomu nedonutí.
0: Václave, jak dlouho ještě budeme driftovat?
1: Takových 10 až 11 dní.
2: No, to vám teda nezávidím.
0: Pravda, vleče se to. Kamarádi, já vám nevím, co to se mnou je, ale já bych to nejraději otočil a driftoval zpátky. K nám, domů, do Prahy, do Podolí. Do lékárny. Do prdele, to je mi smutný.
1: A je to tady. Trudomyslnost.
3: Vidíš, Vojtěchu, kdybychom měli míč, pinkli bychom si a hned by byla nálada.
1: Nic se neděje, náčelníku. Teď zaspívám tu píseň, kterou jsem právě pro tyhle případy složil ve vlaku. Dobře, poslouchejte, ať si potom můžete zaspívat se mnou. Tak. Polární noc má zvláštní moc, každého přepadne smutek. Němec i Brit, křesťan i Žid, každý by nejradši utek.

0: Tam, kde hynuli sobě, Čech se přizpůsobil. Tak to je celé. Teď se ji naučíme. Opakujte po mně, děti. Opakujte po mně, kamarádi. Polární noc má zvláštní moc.
1: Vašku, dej tam nějakou jinou.
0: Proč? To je na tu trudomyslnost.
1: Dej pokoj, já žádnou trudomyslnost nemám. Hele, zmačkni třeba tu. Chceš píseň severu znát? Chceš se mnou tiše naslouchat? To je pěkná. A nebo tu, ta je taky pěkná. Když táhne bílý losos peřej. To jsou moje dvě nejmilejší.
0: Prosím, kdo nechce, nemusí, ale my ostatní si ji skutí zaspíváme. Tak ta slova. Polární noc má zvláštní moc. Každého přepadne smutek. Teď je Němec i Brit, čili anglosasové.
2: Člověče, Vašku.
0: Ale ne.
2: Vašku, mě nic nebylo a po té tvý písničce se mi dělá na nic.
3: Mě taky. Mně je tak těžko. A jaké já mám chmurné představy. Mně se vám například pořád honí hlavou, že jdu jako každou středu k magistru Boučkovi na šachy. Přijdu tam, zazvoním, otevře mi jeho bytna a já povídám, je pan

0: magistr Bouček doma? A ona povídá, není. Tak já říkám, že se zatím projdu po parku, jo, snad se do té doby vrátí. Asi za půl hodiny znovu přijdu, znovu zvoním, otevře mi ta bytna a já povídám, je pan magistr Bouček ještě na procházce? A ona povídá, jo. Tak řekněte, je tohle to normální? Je to normální? Víš, že k němu chodím každou středu na šachy, jo? A nechá mě jít pěšky z Podolí až na Smíchov. V dešti, to jsem vám zapomněl říct. Kdyby aspoň vzkaz nechal, nebo...
1: Někde se zakecal, no.
2: Bouček není doma. Ha, představit, co mám já. Václave, nech to. Ty představit, co mám já, ty bych vám přál. 9krát za sebou jsem byl zvolen náčelníkem jednoty. A teď po novém roce, jako vždycky valná hromada, já jsem přítomen, navržen a nezvolen. Ani jeden z vás, jak tu sedíte, jste pro mě nezvedli ruku.
3: Ale Karle, to máš asi k murné představě, poněvadž 10. valná hromada ještě nebyla.
2: No. To vám nezapomenu. Koukali jste se do země, abyste se mi nemuseli podívat do očí. A já vás přitom dovedu až za polární kruh. To mám za všechno. Výpravo, balíme, jde se domů.
1: No, tak nejdřív to vypadalo, náčelníku, že mluvíš z cesty, ale tohle si řekl dobře, co tady, ne?
0: Domů, do Prahy, do Podolí, do lékárny.
2: Nech toho, Vojtěchu. Už jsme to slyšeli. Bývalá polární výpravo, za mnou v pořadí. Náčelník Karel Němec zde, lékárník Vojtěch Šofr
0: zde,
2: potah Barel Frištenský
0: zde,
2: pomocný učitel Václav Poustka
0: chybí.
2: Kam šel?
0: No, tak vzal si své věci a odešel na sever.
2: Blázen. Chce dobít točnu v takovémhle počasí. Zima jak v psírně. Chápete to? Ale my, trudomyslní, se nesmíme nechat jedním šílencem zvyklat.
0: Tedy nerad to říkám, jo? Ale jsou chvíle, kdyby se optimisté měli popravovat.
2: Správně.
1: Hlejte, nepočkáme chvilku. Třeba se šel jenom vymočit.
2: Kdo chvíli močil, již močí opodál. Tak tedy směry, hajdy domů.
1: Ty tučná, půjdi. Frištenský, ty jsi takovej vůl. Copak nevidíš, že to je komický převlek? Já se s tím týden šiju a on to do mě našije, krete. No promiň, Václave, ale to já nemohu tušit.
0: Kam jsi to dostal, Václave?
1: Do křídla, čověče.
2: Nezlob se na mě, Václave, ale to bylo od tebe nedomyšlený. Kdyby si se převlík za opici, prosím. Dá se to poznat, že je to legrace. No. Ale tučňák, mě to taky zmýlilo. A tož pak takovýho primitiva, jako je tady Frištenský.
1: Děkuju ti, náčelníku, že ses mě zastal.
3: Karle, tučňák žije přece pouze na jižním pólu. Tady se vůbec nevyskytuje, když jsme to probírali.
1: To mohla být taková legrace, já mám po náladě.
0: Sláva Václave! Vítám tě mezi trudomyslné. Jsme zase v plném počtu, můžeme vyrazit.
2: Bývalá polární výpravo, za mnou v pořadí. Náčelník Karel Němec zde, lékárník Vojtěch Šofr
0: zde,
2: pomocný učitel Václav Poustka.
4: Co to je?
3: Vidíte to?
0: Není to náhodou ona pověstná polární záře?
3: To bude ona, četl jsem o ní v učitelských novinách. To byla nádhera, přátelé, co? To byla podívaná. A to jsme teprve na 87. stupni, co teprve na pólu. Já nevím, jak vy, ale já osobně jsem plný optimismu. Ty ne, Vojtěchu?
0: No já jsem úplně nový člověk. Zhůru, kamarádi, na pól, vstříc novým zážitku.
1: No tak bylo to hezký, ale že bych to musel vidět dvakrát.
3: Co ty, náčelníku, proč mlčíš?
2: Půjdeme na sever, o tom není sporu. Ale nejdřív musíme zamést před vlastním Prahem.
1: Ale náčelníku, Koště nebylo v seznamu.
2: Lehni! A proto se ptám, kdo to byl Kdo zanesl do našich řad semeno pochybnosti? Kdo nás to chtěl otočit o 180 stupňů zpět? Kdo to volal domů, do Prahy, do Podolí, do lékárny?
4: Promiň, náčelníku, promiň.
2: Mimochodem, kdo to tady mluvil o popravách optimistů?
4: To mi jen tak ujelo, Karlo.
5: No jo, tady se říkali věci. Tady se taky volalo hajdy domů.
2: Ano, správně. Kdo způsobil, že sám náčelník vydával tak zvrácené rozkazy?
4: Náčelníku, já tady s varlem potahnu za trest sáně.
2: A dva dny nedostaneš jíst.
4: Rád.
2: Polární výpravo, za mnou, jednotlivě, početá, příště prekorečníků, za hraníky, levotočíky,
3: Poslední týden nás pronásleduje smůla. Lékárník uklouzl a hnul si s Plotýnkou. Náčelníkovi se spustila rýma, mně se ozval žlučník a Frištenský ztratil obojek. Zpočátku se nám dařilo zahánět trampoty mou písní do nepohody, ale teď jakoby už ztrácela na účinnosti. Kdykoliv si cestou začnu notovat, některý z kamarádů mi nastaví nohu. Málem bych zapomněl na další nepříjemnou okolnost, která nám také strpčuje cestu. Nemáme již vůbec nic k jídlu. Na 87. stupni 54. minutě severní šířky svolal náčelník důležitou poradu.
2: Pánové, hrozí nám smrt hlady. Přemýšlel jsem o tom celou noc a nevidím jiné východisko. Navrhuju sníst psy.
3: Počkej, náčelníku. Psy?
4: Hele, Karle, vidíš mi přeci žádné psy. Jo, aha, už rozumím.
5: Jaký psy?
3: Je to smutné, když člověk musí vztáhnout ruku na svého věrného přítele, ale asi opravdu nebude jiné východisko.
4: A bylo by možná dobré nesníst je všechny najednou. Jíst jen po částech, aby zbytek spřežení byl schopen tahu.
5: Co to tady blábolíte? Vy snad máte vidiny nebo co? Kde vidíte, jaký psy?
2: S tím nesouhlasím. Když utratit, tak najednou a hned dřív než zhubno.
5: Už je to tady. Zešíleli. Pánové, vzpamatujte se. My žádný psy nemáme. Vzpomeňte si, vy jste původně chtěli vzít psy, ale já jsem vám to rozmluvil. Ještě jsem říkal, vzpomeňte si, vemte radši silnýho chlapa, jako jsem já, ty se ně utáhne a ještě zastane jinou práci, může například naštípat dřívy, jsem říkal. Taky vzpomeňte si, jak jsem krásně rozštípal naše lyže. To bylo bohužel poslední dřevo, který jsme měli, takže teď už jsem vám dobrý leda k tomu tahu. No ale táhnu pořád dobře, pořád jsem ještě silnej.
2: No právě, já bych to neodkládal.
5: Jo, kdyby jsme ty psy měli, tak bych rozuměl tomu, že by se dali sníst. Já už psa jed. To není špatný maso. Ale když máte místo psů mě... Náčelníku, co jste navrhoval?
2: Sníst psy.
5: I když je nemáme?
2: I když je nemáme.
5: Vy všichni, jak jste tady tomu, rozumíte?
3: No já tomu rozumím.
4: Já rozumím.
5: Já teda ne.
3: No je to možná lepší, varle. Podívej se, tady pan lékárník ti dá nějaké prášky, usneš.
5: Počkej, o spaní se teď nebudeme bavit, já spím dobře. Ale mě teď něco napadlo. Je to taková hloupost. Možná, že se vás to dotkne, ale ono to vypadá. Může to říct?
2: Vypovídej se, Frištenský.
5: No, když vy jako říkáte, že sníte psy a žádní psy tady nejsou, jestli tím nemyslíte, neurazíte se. Ono to totiž vypadá, jako kdybyste chtěli sníst mě, že jo?
2: No jo.
5: Nezlobíte si, že jsem to řekl?
4: To víš, že ne. Kdo by se na tebe zlobil v takové chvíli?
3: No, náčelníku, já myslím, že by bylo vhodné aspoň několika slovy poděkovat, zhodnotit a tak.
1: Milí kamaráde, drahý bratře, vážení pozůstalí. Jménem naší české polární expedice ti chci poděkovat za tvou statečnost, za tvou obětavost a za vytrvalost, s jakou si to dotáhl až sem. Byl jsi nám, Frišťo, dobrým kamarádem. Všichni, kdo jsme tě znali, jak po stránce Já už nemůžu, vente to někdo za mě.
5: Tak já bych snad řekl už jen tolik. Byl jsi nám nejen dobrým kamarádem, ale i dobrým manželem, otcem, strýcem a tchánem. Nikdy na tebe nezapomeneme. Zůstaneš dlouho v nás. Tedy alespoň po nějaký čas.
6: Kamarádi, já nevím, ale já myslím, že na tyhle řeči je ještě čas. Podívejte, ještě na tom polu nejsme. Nechte to, až tam budem. Zatím jsem byl dobrý, ale ještě se můžu zkazit.
2: Toho se neboj, Frištenský, tady nám v drsném severu se nic neskazí.
6: Ale stejně, jaký my Češi jsme, co? Doma to se pereme, hádáme, zkrátka nežereme se, co? No vidíte, a tady...
2: No, prosím tě, Frištenský, kde je ta sekera? Ty jsi s ní naposledy štípal.
6: Tady.
2: Půjč mi, chlapče.
1: Tak na tohle já se nemůžu dívat.
5: Já taky ne.
6: Já taky ne. Hleďte, vás jsem viděl štípat dřív jenom jednou a úplně mi to stačilo.
1: Frištenský, ty ne, ty tady musíš zůstat. Bez tebe by se to neobešlo.
6: Jo, tak ukažte. Já je rozštípu sám. A když se na to nemůžete koukat, zůstaňte tady, já s nima půjdu kousek dál. Byly to dobrý saně. Až to bude z kopce, možná, že budeme litovat.
1: Ještě, že je to taková čistá, bezelstná duše.
5: Je to dobrák.
1: Od kosti. Řeknu vám, kamarádi, já kdybych neměl takový hlad, on je proti nám pořád ještě frajer.
5: A on možná bude i libovej.
1: Tuhle jsem ho pozoroval, když táhl saně. On je skutečně dobře vyvinutý. Jo.
5: Třeba ty jeho hyždě.
1: No.
5: Já vám to teda, kamarádi, řeknu. Tuhle večer, když jsem ho vypřehal ze sání, tak jsem si ho poplácal.
2: Pánové, jak tady mluvil o tom češství, víte, neměli bychom zapomínat na ideály humanismu. Já, když jsem držel před chvílí v ruce tu sekeru, tak jsem se vám zastyděl.
1: To je pravda.
2: Víte co? Pojď to nechat zmrznout.
1: A to je taky pravda.
5: No jo, ale jen aby to dlouho netrvalo, náčelníku.
1: Náčelníka máš tady, co se koukáš na mě?
5: Promiň, já už hlady šilhám.
6: No a je po saních. Tak teď ale opravdu nevím, k čemu vám budu dobrý.
2: Ale zahřál jsi se při tom štípání, viď, Frištenský?
6: Jo, jo, to jo.
1: Frištenský, rozvaž si šálu.
6: No vidíš, to bych mohl.
5: A sundej si rukavice, to ti udělá moc dobře.
6: Myslíš? Je.
5: No, v obě.
6: Je.
1: A kabát si rozepni.
6: No, abych to nepřehnal. On zas takový hic není.
2: Poslyš, Frištenský, nepůjčil bys mi na chvilku kalhoty?
6: Kalhoty? Hele, ale opravdu jenom na chvilku. Protože já mám ty spodky už dost řídký. No.
5: A jak je ti teď, kamaráde?
6: No, řeknu vám, kamarádi, docela frišno. To až budu vyprávět u nás doma, jak jsem stál kousek od severní točny jen tak nalehko, ještě, že mě hřeje to peří.
1: Slyšíte ho? Už blouzní. Naskakuje mu husí kůže a má dojem, že mu vyrážejí i brka.
5: Možná, že ten pocit drůbe, že mu to všechno usnadní.
1: Ty, Frištenský, ještě mě vnímáš?
6: Ale jo, já všechno slyším.
1: To peří, jak jsi říkal, to cítíš po celém těle i na nohách?
6: Ale ne, jenom tadyhle, na boku.
2: Co to máš? Ty máš husu.
6: Housera.
2: Jak to, že jsi nic neřek? My tady umíráme hlady, málem stáhneme ruku na svýho nejlepšího kamaráda. Ty máš krysu husa.
6: Husu,
2: kryso.
1: Styď se, Frištenský. Fuj.
6: Zač bych se měl stydět, teď vám to týden melduju. V pondělí povídá tady lékárník, že mu kručí v břiše. Já na to, že mám housera. A ty náčelníku si sám řekl, to nevadí, zatni zuby a táhni. Tadyhle, v úterý zase učitel, že pět hřebiky. Já povídám, mám housera, zase jste mě odbili. Ve středu to už jste všichni kručeli hlady, já na to pořád mám ještě toho housera. No a co řekl náčelník, vzpomeň si, co si řekl. Ještě slovo, bačkoro, a zapíšem tě do deníku, to si řekl.
2: Oblíkni se, hňupe, a rozdělej oheň.
6: Bačkoro, bačkoro, mám vlka například, a nestěžuju si.

0: Včera došlo k tragické události. Ztratil jsem červenou tušku. Takže od této chvíle již nemohu potrhávat názvy kapitol červeně. Jak se blížíme k pólu, sužuje nás stále větší a větší mráz. Dnes ráno klesl teploměr tak hluboko, že jsme nemohli najít rtuť. Teprve po 15-minutovém usilovném zahřívání trubice dechem vylezla na minus 50 stupňů Celsia. Takový mráz je pro našince přímo vražedný. Proto jsme dalším dýcháním vyhnali teplotu na 42 stupně, což už se dalo vydržet. Následujícího dne klesla teplota tak hluboko, že se nám vyhnat rtuť z baňky do trubice už vůbec nepodařilo.
1: Dobrý, kamna jsou taky muzgrávky. Trvá poměrně dlouho, než se rozhycujou, ale potom zase o to díl hřejou.
2: Nebo na čem?
0: Nebo americká kamna, jestli znáte. Americká kamna. Na těch je krásné to, že to teplo člověk nevnímá jenom pokožkou, ale i očima. Rozumíte, jak ten oheň skrz tu sklídu nádherně svítí.
3: On by, pánové, stačil i bubínek. My jsme vám takhle jednou hráli s magistrem Boučkem šachy a já jsem ten bubínek roztopil úplně do ruda. A magistr Bouček povídá: Vojtěchu, mně se zdá, že jsou ty kamna nějaký malý. Já mu povídám, teď jsou to taky nejmenší kamna, který jsou k mání. On povídá, čověče, ale mně se zdá, že jsou ty kamna pořád menší a menší. Tak já se vám na ten bubínek podívám a on se vám těma ržhavenýma nožičkama, jo,
2: propálil do podlahy.
0: A to je krása, to je krása. Já až přijdu domů, já si dám postavit do pokoje čtvery kamna. Ty, co jsme říkali, a ještě tam dám piliňáky.
3: Tedy, Václave, nerad bych síčkoval, ale aby ti to utáhl komín.
0: Dám do každého rohu jeden komín. Na komínek se nesmí šetřit.
4: Hejte, až zase půjdete na nějaký ten pol, tak se mnou už nepočítejte. Já jsem tím zájezdem vysloveně zklamaný. Co tady je? Mlha, vánice, sníh, mráz, rampouchy, no. Tady je zrovna jeden veliký jako prase.
0: Počkej, Frištenský, nekopej to. Víš, do čeho to kopeš? Pánové, nerad bych se mýlil, ale myslím, že stojíme tváří v tvář... Ne, takhle ho natočím. Tváří v tvář americké výpravě profesora McDonalda.
3: To je sám pan profesor?
0: Ano, je tomu rok, co vyrazil z Grónska k pólu. A od té doby o něm není zpráv. Byl to velký polární.
3: Cože je tak malý?
0: Mrazem! Pánové, posaďte se. Četl jsem o něm náhodou nedávno v učitelských novinách. Profesor McDonald zdědil obrovské jmění a rozhodl se, že je celé věnuje na oltář vědy. Na odborářském sjezdu amerických milionářů... ve Washingtonu, D.C. Profesor McDonald řekl krásnou myšlenku. Řekl, ovšem nevím, pane profesore, jestli vás budu citovat úplně přesně. Řekl, věda má bohatým brát a chudým dávat. Nebo bohatým dávat a chudým, prostě něco v tomhle smyslu to bylo. Jako 14-letý chlapec se ponořil do studia biologie, aby se po 10 letech vynořil jako autor světoznámé knihy Člověk a mráz. Uskutečnil bezpočet pokusů na vlastním těle, aby zjistil, jaké podchlazení lidský organismus snese.
3: Koukám, že tady to trošku přeťám.
0: Pro nás Čechy není bez zajímavosti, že profesor McDonald se nějakou dobu chladil i na našem zámku Lednice. A do států si sebou potom vzal svého oblíbeného sluhu Berana. Ten dosáhl v jeho službách hodnosti poručíka biologie. Ale teď mě napadá, přátelé, výprava profesora McDonalda byla dvoučlenná. Čili poručík Beran by tady někde měl být. Ten se nemohl jen tak... Pánové, vstaňte! No jo! Poručík Beran!
4: Ten je taky pěkně přešlej mrazem.
5: Pánové, mám návrh. Statečná výprava profesora McDonalda by si zasloužila, aby dobyla točny alespoň posmrtně. Pravda, bude to pro nás velké břemeno, vždyť jsme sami na pokraji sil. Ale podstupme tuto oběť. Pojďte, svážeme je k sobě, ať se Frištenskému lépe nesou.
4: Zase.

Dnes byl vydán zákaz hovorů o kamnech, teplých krajích, peřinách, spále a podobně. Náčelník správně usoudil, že nás takové představy oslabují a pro následující dny vydal seznam témat povolených k rozhovoru. Téma na pondělí. Význam mrazu v boji proti infekčním chorobám. Úterý. Zimní krása okenních skel. Středa. Zážitky z bruslení. Čtvrtek. Medvědi. Vyzvedněte přednosti ledního. Pátek. Holomrazy. Sobota. Mráz. Nejlepší děda. Jak vidno, je skutečně o čem hovořit. Zajímavé je, že v našem kolektivu, jindy tak hovorném, vládne od vydání témat většinou ticho. Jen onehdy, když náčelník usnul, slezli jsme se s Frištenským a Šofrem pod jednu deku a vyprávěli si o požáru Národního divadla.

0: dál, ještě kousek. Ještě kousek. Tady. Vojtěchu, podívej. Polárka je přímo v nadhlavníku. Kamarádi, teď stojím přesně v místě, kde zemská osa protíná povrch naší planety. Čili severní pol je dobyt.
1: Ukáž, pust mě taky, pust mě.
0: Dobyt.
1: Ukáž.
0: Dobyt.
1: No nic moc.
0: Náčelníku na pol.
2: Přátelé, kamarádi, bratři, po měsících útrap a strádání nadešla konečně ona vytoužená chvíle, kdy na tomto nejsevernějším bodě naší země koule stanul Čech. Je to sice poněkud skaleno tím, že jsem Němec, ale jen jménem. Hlavou, srdcem a těmato nohama jsem Čech.
3: Rukama taky, Karle, rukama.
2: Jsme to my, praští otužilci, kteří jsme stanuli na vysněném místě všech otužilců světa.
1: Karle, zkrať to, je tu zima.
2: Není pro muže hanbou, když zde, v místě věčného mrazu, uroní kroupu. Nech tedy do rachotu našich slzí zazní naše sokolské nazdar.
4: Zdar!
0: Kamarádi, a teď vás musím upozornit na jednu zeměpisnou zajímavost. Těším se na to už od náchoda. Tak, postavím-li se k náčelníkovi a půjdu od něho kterýmkoliv směrem, půjdu vždycky na jih.
1: Ne.
0: Dávej pozor. Jdu na jih. Ano, takhle. Jdu zase na jih. A tady je to neuvěřitelné. Na jih.
1: To je skutečně neuvěřitelné.
0: A to ještě nic není. Frištenský, postav se zády k náčelníkovi. A teď oba vykročte vpřed. Vidíš, Vojtěchu, oba jdou na jich.
1: Tedy to jsou věci.
0: A to nejlepší jsem si nechal na konec. Vojto, udělej mi na pólu značku. Dobře se dívejte. Jdu na sever, normálně jdu na sever. A už jdu na jih. Na sever. A na jih.
1: Počkej, to není možné tohle. To není možné.
0: Když se mi nevěříš, můžeš si to vyzkoušet.
1: To jsem tedy sám zvědav. No jo. No jo. Kamarádi, stálo to za to. Na pokraji smrti hladem, na pokraji smrti mrazem, na pokraji smrti vysílením, ale stálo to za to.
5: Já tomu možná nerozumím, ale za sebe bych řekl, že tu nic tak extrémního nevidím. Když to srovnám s tím výletem na Kokořín.
1: Prosím tě, to se vůbec nedá srovnávat.
5: Jak to? Byly tam skály pískovcový, v občerstvení. Co je tady? Prd.
1: Meč, prosím tě, meč, buď tak hodný, jo. Tohle to je zážitek na celý život.
0: Jistě.
1: Já si to musím ještě jednou zkusit.
0: Klidně, to se neochodí.
1: Tak, na sebe a na jich. A zpátky taky, viď? Na sever a na jich. No to je nádherné. Kamaráde, tohle nikde jinde na světě nezažiješ.
0: Tak pozor, Vojtěchu, tohle bys mohl zažít ještě na jižním pólu. Jenže obráceně.
1: Hlavou dolů. Tedy tohle až budu vyprávět magistru Boučkovi, jo? Už ho slyším, jak říká, Vojtěchu, ty tvoje bulíky, už je mám zase na nose.
5: Pánové, já mám hlad.
0: Prosím tě, jak můžeš takovéhle chvíli myslet na jídlo? Já osobně jsem tak plný dojmů, ty ne, Vojtěchu.
1: Já jsem také plný dojmů. A něco malého by se do mě vešlo.
2: Železná zásoba je nedotknutelná.
0: Správně.
2: A kromě toho jsme ji včera snědli.
0: Počkej, náčelníku, železnou zásobu jsme nemohli sníst, tu máme na cestu zpátky.
2: No, to jsem vám právě chtěl říct, abyste si na to dali pozor. Kdybyste plánovali nějakou takovouhle podobnou cestu, aby se vám nestalo jako nám teďko, že já jsem ty zásoby na cestu sem přesně propočítal a pořád jsem si říkal, až to sečteš, nesmíš zapomenout to znásobit dvěma. No, v tom fofru, jak jsme balili, vy jste na mě pořád mluvili, jsem na to zapomněl. Takže, vypočtený to bylo správně, falíruje v tom akorát to násobení. Tak to jen tak pro příště.
5: My si na to příště dáme pozor. Ale teď, Karle, abych tomu úplně rozuměl, neznamená to, že bychom snad neměli už vůbec nic k jídlu, to ne, viď?
2: No teď to říkám, krát dvě to mělo být. Ty to nechápeš nebo co? To jsou otázky.
1: Víte co? Sníme berana. Cože, ty máš berana? Skopový, to je naše spása. Ty se vždycky s něčím vytasíš. Kde ho máš?
5: Tady na zádech. Tak ty myslíš poručíka berana, našeho krajana?
1: No taky bychom mohli sníst profesora, ale ten mi přijde takový drobnější.
5: To jsme to teda dopracovali. To už jsme na tom tak špatně, že budeme jíst ostatky.
2: Heleďte, nejsme žádný slečinky. Byly tady tendence sníst vlastního kamaráda.
1: Kterýho?
5: Toho neznáš.
2: Kterýho většina z nás znala a který byl živej. Beran je zmrzlej na kost a nikdo z nás ho nezná.
1: A možná, že měl v osobním životě i některé drobné charakterové vady. Tak co, ještě máme ty hole, že bych pod ním zatopil?
2: Zatop, Frištenský.
1: Tu nelámej, na týho budeme...

0: vážně. Tak mi ho sundejte, já rozdělám oheň, trošičku ho obděláme, aby změk, a pak ho naporcuju.
1: Pozorňuji vás, že já osobně ho budu jíst jen s krajním odporem. Je to krajan.
2: Maminka mi vždycky říkávala, neošklíbej se nad žádným jídlem. Jez doma, co máš, a v cizině, co ti dají.
3: Už krásně rozmrzá.
2: Mně pomáhá to jeho jméno. Pečený beran, to nezní tak špatně. Lepší by bylo, kdyby se jmenoval třeba Kratochvíl.
0: Já bych sněl ty Kratochvíle.
1: Je, to já nesnáším, moc se na mě dívá.
0: Hejte, nebylo by tady ještě nějaký dřevo na přiložení?
2: Kytara, ta bude dobře hořet.
1: Ne, kytara ne, kytara ne, co až nám bude zase úzko.
3: Václav, když je hlad, musí umění stranou. Naposled si na ní zahraj, pak s ní přiložíme.
1: Ještě nikdy jsem nezatápěl hudebním nástrojem.
3: Jednou s tím začít musíš.
1: Polární noc.
4: Hello, boys! Good evening, everybody. My name is George Baron.
2: Magister Schoffer.
4: I'm very glad to see you.
1: My name is Václav Poustka. I am a teacher. I am underground teacher.
4: Václav Pouska, it is a chat name, isn't it?
1: Promiňte, já jsem začátečník, takže teď už nevím, co říkáte.
4: Češi, snad nejste Češi.
3: Ano, my jsme česká polární výprava, já jsem Němec.
4: Oh. Německý Čech, wonderful. Já americký Čech. Kluci, nazdar.
2: Nazdar.
4: Vy četli a rozmrazili?
2: Ne, my rozmrazili, ale nečetli.
4: Vy nečetli a přesto rozmrazili? Oh, bystrý národ. Wonderful. V tom případě já přeložím do češtiny. Drazí lidé budoucích generací, dvě těla, která jste našli, patří badatelům v oboru zimní spánek. Zahřejte-li naše tělesné boxy na teplotu 37 stupňů Celsius, my obnovíme naše tělesné pochody a vydáme ze sebe svědectví o přešlých staletích. Děkujeme vám. Mimochodem, kde je profesor?
1: Profesor před chvílí tady byl.
4: Mr. McDonald, where are you? On furt někde courá.
0: Krištenský, kam se dál? Teď jsem ho někam kopnul stranu.
1: Tady je, haló, tady je.
4: Jo tak, on ještě nerozmrazen, půjčte mi ho. Bože, pane profesore, vy jste cvrklý. Já byl taky tak cvrklý.
0: No nebylo tě moc, ale byl si lepší kousek. No to jsme tě taky vzali prvního.
4: A cítím se dobře po těch staletích. A který se píše rok?
2: Tak píšeme již 9. rok nového století.
4: 2009 nebo 2109?
2: Nepak, 1909.
4: Oh, vy ze mě děláte šoufek. Žít mi zamrzli 1908.
1: Ano, četl jsem o vás v učitelských novinách. Loni jste vyrazili a pak jste zmizeli beze stopy.
4: A vy mě rozmrazili za jediný rok? Za to já vám neděkuju za tohle. Vy mě otrávili. Jeden rok zimní spánek jako nějaké zvíře. Vy se mě nelíbíte za tohle.
3: Tak hele, Beran. Jestli chceš zase zmrznout, tak to tady není problém.
4: Co pak to jde? To je složitá procedura, kterou umí jenom profesor. Ale opováž se ho rozmrazit, primitiv. Ten by vám dal jeden rok u ledu. Na to on celý život pracoval. Proto on otrhoval od huby miliony dolarů. On mi vždycky říkal, George, až nás jednou rozmrznou, až my oba budeme zase teplí, jako jsme vždycky byli. My uvidíme jiný svět. Tvoje vlastně bude úpět pod Rakouskem a ty vrátíš domů.
2: No tak pravda, pod Rakouskem ještě trochu úpíme, ale dá se to vydržet.
3: Bratře Berane, tady jde o holej život. Jdeš s náma na jich, nebo ne?
1: Upozorňuji, že odsud se jiným směrem ani jít nedá.
4: No co mi zbývá, když by mě takhle zvourali? Ale profesor, ať zůstane tady, ten a dočká aspoň 100 let.
3: Bratře Berane, to není rozumná myšlenka. Tady na polu by neměl klid. Sem teď míří jedna výprava za druhou. Amundsen, Nansen, Píry.
1: Tady bude hrozně rušno.
2: Každou chvíli by ho tu někdo ohříval.
0: No jo, to se radši ohře na cestou sami. Vyď, křížalo.
3: Vítězná polární výpravo, na můj povel, vzdálenost jednoho směrníka, šikmo za krajníky, usilovným slavnostním pochodem, směr jich za mnou v pořadí. Náčelník Karel Němec zde, lékárník Vojtěch Šofr
5: zde,
3: pomocný učitel Václav Poustka
5: zde,
3: krajan bratr poručík Jiří Beran
5: zde,
3: potah nosič primitiv Barel Frištenský plus profesor McDonald
0: všichni zde,
3: Heidi domů,
4: do staré vlasti,
3: do Prahy,
0: do Podolí,
2: do lékárny.
6: Česká polární expedice opustila dne 5. dubna 1909 severní ledový pól. Teprve den na to dorazil vtočně Američan Robert Erwin Tegan. Stateční Čechové se však ke svému prvenství nepřihlásili. Věděli totiž, že by sláva připadla nenáviděnému Rakousku. Teprve po převratě v roce 1918 jediný žijící účastník výpravy, Barel Frištenský, odhalil lékařskému koncilu v Kosmorosích u Mladé Boleslavy Karlovy. Jeho slova byla zaprotokolována a vynesla mu prodloužení pobytu.

0: Já byl, pánové, od jak živa člověk mírnej a opatrnej. 30 let dávám, prosím, bedlivej pozor na každej křivej krok a pak se zamiluju do lížařky. Já, člověk z Polabí, mohl jsem koupit ty líže, budíš, pro ty její modrý oči. Ale když už jsem je koupil, já je měl postavit za skříň a nejezdit s nima do Tater. A když už jsem jel do těch Tater, já měl jet do nízkých, protože vysoký Tatry, to je s láskou amen. Měj rozum, Máničko, naléhám ještě v hotelu, v životě jsem na tom nestál. To seš muskej, řekla jenom a začala mazat líže. Aspoň ten vosk tam nedávej, zapřísahám jí tedy. Vždyť to bude klouzat, ale to ne, to ještě vyžehlila a pak jsme vyrazili. Ze začátku to šlo ohromně, sám jsem se divil, ale když jsme na vrcholku sundali líže s ramen, aby jsme je obuli, nohy se mi rozklepaly. Máničko, povídám sehnutej nad vázáním, teď mě máš teda v Kandaháru, ale co bude dál, přičte každej ke tvý tíži. A v tom cítím, že se dávám do pohybu. Pozor, vykřikla ona na lidi pod náma, je to Václav! Ale nebylo moci, která by mě byla zadržela. Jeden se o to pokusil, ale zatlačil jsem ho do sněhu a dodnes ho hledají. Potom jsem přejel smrček, pak další 4 lidi a pak už jsem byl volnej, nikdo mě nezdržoval a bejt jen trochu klidnější, mohl jsem začít vychutnávat jízdu. Pánové, já to tedy všecko na puntík nepamatuju, ale nejdřív byla krajina pustá, potom přišly kleče a nakonec borovej les. Když jsem vystřelil ven, byl za mnou průsek a přede mnou nějakých 200 metrů kolmý stěny. Na jejím konci jsem prolít jakýmajsi zavřenýma dveřma, zasvištěl chodbou, uslyšel hudbu a přešustěl po parketách. Z toho jsem vyrozuměl, že jsem v interiéru a bejval bych se snad zastavil očíšníka, ale on nekňuba upad i stácem a já přejel po zmrzdině. Samozřejmě to mě vpravilo do nové rychlosti. Po točitých schodech jsem se vřítil na dvůr a odtud skrz králíkárnu do volného prostoru. Pak jsem projel sněhulákem a to mě připomnělo Máňu, jak asi stojí kdesi na hřebeni a v duchu mě odprošuje mě, kerej se valím, řítím a svištím, ani nevím kam. V tu chvíli jsem se to dověděl, jelikož těsně kol mýho levýho boku myhla se mi cedule starý smokovec 3 kilometry. Pánové, ty 3 kilometry jsem urazil v minuce a ještě jsem přitom stačil urazit 2 telegrafní tyče a stařenu, který jsem v tom letu nestačil odpovědět na křesťanský pozdravení. Hned na to jsem se definitivně zastavil vo Grand Hotel, ale neměl jsem pokdy pořádně si oddychnout, neboť v levý noze mě píchlo, zabolelo a nakonec zůstala vohnutá na úplně nesprávnou stranu. Dřív, než mi přiložili k nosu čpavek, spatřil jsem koutkem voka záchranou četu s Bernardínama, která se vydala na cestu v mých stopách. Potom mě zastřel takovej těžkej růžovej mrak v lídným dloby a já cejtím, že už tu nohu necejtím, že mi začíná být dobře a že pomalu přestávám vnímat. Ale než jsem ztratil vědomí, ještě jsem zaslech jakýhosi Brchela, je to prej známej internacionál, kerak praví. Já se prej něco najezdil, ale ani v té nejkompletnější výzbroji bych nikdy nedokázal, co dokázal tenhle muskej na jediný líži. Pánové, když jsem se probudil na čistým nemocničním lůžku, stála mi v hlavách snoubenka a uprostřed zimy, prosím, zasouvala do vázičky větvičku šeříku, ty svý modrý oči vlahý něžnejma slzama. Ale já, poučenej, vzpřímil jsem se na polštáři a zvolal jsem jednou provždycky. Slečno, opuste místnost, já vás neznám, já se na vás nepamatuju, jelikož těžký úraz přivodil mi úplnou a naprostou amnézii. Ono to, jak dneska vidím, bylo všecko přeci jenom k něčemu dobrý.
1: Děkuji moc krát za přivítání, já jsem hrozně rád, že jsem zase v Brně. Ve svým Brně, jak se říká, protože tady jsem strávil nejpodstatnější část svého života. Strávil jsem tady asi 25 let, pokud to dobře počítám. Já jsem se do Brna přistěhoval zrovna v době, kdy jsem končil základní školu a přecházel jsem na střední školu. Bylo to pro mě docela takový zajímavý období. Já jsem na tu střední školu, řekl bych, tak trošku jako zatížený, protože to byla zvláštní, neřekl bych svým založením, ale byla to taková zvláštní škola tím, že byla jazykově experimentální. My jsme se učili 4 jazyky, angličtinu, francouzštinu, ruštinu a latinu. Z toho výčtu už je zřejmé, že samozřejmě všechno se zvládnout nedalo a taky jsme to všechno nezvládali logicky. Ta škola byla zvláštní pro mě tím, že měla takového pana ředitele. Měla pana ředitele, se kterým jsme si vypěstovali zvláštní vztah. On mě měl rád a já jsem ho nenáviděl. Byl to takový pan ředitel, který byl dost silně kovaný, přišel ze studií v Moskvě, vrátil se a učil nás ruštinu. A už první hodina byla taková zajímavá, protože když vešel do té třídy, tak řekl, nestrpím počešťování ruských výrazů, saďajte se. Z toho jsme pochopili, že s tímhletím panem ředitelem bude sranda. A taky byla. On si liboval v tom, že přejmenovával jednotlivé studenty, takže nás často vyvolával jinými jmény. Podíval se na mě a řekl, Buček k tabuli. Já jsem se otočil a říkal jsem, jaký Buček, já nejsem Buček. Možná Ovar, ale Buček ani nemile. A jemu se tohle líbilo, protože on měl rád ku podivu opozici. To mě na něm bavilo, že ho bavila opozice. Protože zatímco jiní vstali na jméno Tlačenka a jmenovali se přitom úplně jinak, tak já jsem prostě vždycky oponoval. Ta naše vzájemná láska, neláska dospěla až tak daleko, že jednou jsem s kamarádem na tajňačku kouřil na záchodě a hodil jsem ten nedopalek přes ty dveře a on tam seděl, ten ředitel. A dopadlo mu to na hlavu. A v ten moment, jak mu to na tu hlavu dopadlo a začalo to doutnat, tak vystřelil z toho záchodu a škrtil toho mýho spolužáka. A já jsem se hned prásknul a říkal jsem, to ne, pan ředitel, to jsem byl ten, který jsem to tam vymlčte a škrtil ho dál. Jo? Z toho bylo celkem jasno, že jsem u tohohle pana ředitele měl určité rezervy a taky jsem toho dost často využíval. Ale nebyl to jen tenhle ten pan ředitel, který byl zajímavý na té škole. Tam byla celá řada zajímavých pedagogů a pro mě jedním z nejzajímavějších byl profesor, který nás učil biologii. Měl dceru a já se s tou dcerou dost dlouhou dobu, asi 3 týdny, významně přátelil. A jednoho dne jsem onu dceru doprovodil domů, do domácnosti pana profesora. Pan profesor nebyl doma, byla za to doma paní profesorová a ta si mě hned začala otypovávat. Říkala, kam jezdíte na dovolenou? Já jsem říkal, na Vranovskou přehradu. A vy tam máte nějakou chatičku? Já jsem říkal, ano, máme tam takovou. A to je vaše chatička? Ano, to je naše chatička. A jak tam jezdíte? Říkám, no autem tam jezdíme. To je vaše autičko? Říkám, ano, to je naše autičko. Tak pojďte na kávičku. Tím mě de facto přijala do rodiny a já jsem věděl, že už si můžu trošku víc dovolit. A ve chvíli, kdy mě zvala na tu kávičku, se objevila postava pana profesora na scéně. Že jo? Ten nečekal tohodle blba, který měl 3 a 4 z biologie doma. On vůbec nechápal důvod mé přítomnosti. Ale než to stačil vůbec pochopit, tak paní profesorová to rázně utnula a řekla, ani se nevyslíkej, já umí schody. A profesor, což pro mě byla dosti silná satisfakce, zakleknul a začal drhnout ty schody. A ještě než je drhnul úplně nejvehementněji, tak na mě tak pokynul a říkal, počem, já jsem přišel, když zařídíš, že dneska večer budu moct vypadnout někam ven, tak tě zítra vyzkouším, z čeho budeš žít. Já jsem říkal, dobře, já to zkusím. A šel jsem nahoru a říkám, paní profesorová, víte, my máme dneska takovej večírek se třídou a byli bychom rádi, aby tam pan profesor byl s náma. Vy byste byli rádi, aby on tam byl s váma? A říkám, no a proč? No tak on je takový sympatický. On je sympatický, no. Češmada, to slyším poprvé, tohle to. Čím je vám, prosím vás, sympatický? No tak všeobecně, všeobecně. Do kolika to máte? Říkám tak do 10, do 11, v 9 tak je doma. Tak jsem šel za tím panem profesorem, oznámil jsem mu to, že může být v 9 doma, on jásal, že jo, odešel, byl šťastný, šel hrát karty a druhý den já jsem přišel do hodiny biologie a on tam předstíral takový divadýlko, otevřel ty lejstra a ty tam v tom listoval a říkal, tak koho pak jsme tady dlouho neměli? No, donutil tady, dlouho nebyl. Tak pojď, chlapče. My jsme si to sem zapomněl říct, domluvili, že to budou Láčkovci, z čeho mě vyzkouší. Já přišel k té tabuli, postavil se tam, čekal jsem a on mi říká prvoci. Já na něj koukal, on kouká na mě, ty jsme na sebe dělali chvilku takovou pantomimu, já nevěděl co, on taky nevěděl co, říká, pojď sem, co se stalo? Říkám, že to říkal Láčkovci. Ježišmarja. Čověče, promiň, odstup. Tak já jsem odstoupil a on říká, to by se ti to odpovídalo, prvoky, viď? Láčkovce mě řekneš. No a dostal jsem jedna minus a on říká, vidíš to, jak ti to jde, když chceš. No nějaký čas to šlo, ale pak říkám, pak to naše významné přátelství s jeho dcerou skončilo a já zase upadl do takového toho mírně beznadějného podprůměru v té biologii. Ale já bych se vrátil k tomu problému té francouzštiny. My jsme ji vypustili, chtěli jsme se učit anglicky, protože nás zajímalo, co zpívají Beatles. Ruštinu jsme museli, že jo, to prostě si pamatujete, ta byla hodně povinná tenkrát. Latina nás taky docela bavila. No a francouzštinu jsme nechali plavat. A paní profesorka nám vždycky na konci toho roku dala milosrdně čtverku, přestože věděla dobře stejně jako my, že jsme na pět všichni. Ale my jsme těsně před absolvováním závěrečného ročníku s jedním kamarádem zlobili už tak tu paní profesorku, že ona už to prostě nemohla přehlídnout a nechala nás propadnout. Veškerý přímluvy, veškerý prosby, nic nepomohlo. My jsme tu pětku dostali a já musel absolvovat reparát po prázdninách a opožděnou maturitu. Díky tomu jsem se stal hercem, protože já chtěl studovat žurnalistiku a bez maturity tam nebrali. A jediná škola, kam brali bez maturity, když člověk měl talent a při troše štěstí, byla Janáčkova akademie muzických umění, kam jsem se přihlásil, protože mě to doporučila třída a říkala, celou dobu tady děláš amatérské divadlo během školy, talent máš, co tam nejdeš, a šli se mnou a já ty přijímačky tam udělal. Ale pak jsem se vrátil k tomu reparátu. V čele té reparátní komise seděl ten náš oblíbený pan ředitel, už na mě pomrkával významně. A já jsem během těch prázdnin studoval francouzštinu u kamaráda, který ve Francii skutečně studoval. Čili já jsem se za ty 3 měsíce naučil relativně víc než za ty 3 roky. A protože už jsem měl v kapse přijímačky hotový na jamu, tak jsem vešel s patřičnou sebedůvěrou a pozdravil jsem tu komisi bonjour, mesdames et messieurs. Oni říkali, on vás ten humor hned přejde. Řekněte nám, jak jste se měl o prázdninách. Pochopitelně francouzsky. A já, protože jsem trošku počítal s tím tématem, tak jsem spustil dans les vacances, si c'est parti de comment sujet, avec sport de participation. Ona se zarazila, ta paní profesorka říká, ale on soudruhu řediteli vážně neuměl, opravdu neuměl. A ten ředitel řekl, mlčte, prosím vás, pokračujte, Miroslave. Já to musel dokončit, že jo, tak jsem to dokončil. On mi řekl, já se vám omlouvám, Miroslave, ale jednička už to být nemůže, já vám můžu dát maximálně 2. Nebudete se zlobit, říkám, ne, já to beru, to je dobrý. A šel jsem k němu maturovat z ruštiny, což byl poslední předmět, který mě ještě do maturitního výčtu scházel. No, tam už jsem se těšil, že jo. Přišel jsem tam, teď jsem měl z toho váčku vytáhnout tu otázku. On byl bývalý důstojník, ten pan ředitel, tak řekl, zpět, položím otázku sám. Všichni se rozklepali takhle, že jo, pač viděli, že mě skoupe. A on řekl, vysklonujte mi číslovku adin. Já jsem začal adin, bez adnavo, adnamu, adno, stačí, píšu adin, běžte. Tím pro mě slastně končila střední škola, ale během té střední školy my už jsme se začali pasivně i aktivně kontaktovat s divadlem. Pasivně, protože jsme chodili, jak jistě víte, na výstavišti bylo takové divadlo, do divadla Julia Fučíka. To bylo divadlo pro mládež a mládež tam chodila povinně. My jsme tam chodili opravdu neradi a to divadlo nás bavilo jenom tehdy, když s námi ve tmě spolupracovali naše spolužačky, jinak nám to bylo celkem ukradený a v těch chvílích jsme stříleli po hercích fazole a hrách a boby, no prostě jaká luštěnina zrovna byla po ruce. Na bocích jeviště toho divadla svítily 2 neskutečné nápisy. Skutečně tam byly, pokud jste tam chodili, tak si to pamatujete, tam bylo napsáno nerušte herce. Pořád to takhle blikalo. To mělo svoje opodstatnění, že jo, pač my jsme je skutečně rušili, že jo. Já jsem tam zažil situaci, kdy jsem poprvé v praxi viděl scizovací Brechtův efekt. Tam byla herečka, která hrála stařenku. Já, když dovolíte, vám to předvedu. Takhle chodil a potom
2: jevišti prostě dělala takovou tu rozklepanou stařenku a najednou dostala zásah prostě tou fazolí někam sem, jo. Ono řekla, děcka, tak ale teď už mě to přestává opravdu bavit. Já vám to fakt říkám na rovinu, ještě jednou někdo vystřelí a já nebudu hrát, opravdu. Nebudu. A už to říkám naposledy, opravdu. Já jsem tě dobře viděla. A zase se vlomila do té postavy takhle.
1: No. To jsem si uvědomil, že to divadlo je obrovská legrace vlastně tenkrát, ale co pak to, ale tam tenkrát přišlo k takové situaci, že ten náš ředitel cítil povinnost nás napomenout a přišel o přestávce na jeviště a řekl všem, jestli se okamžitě nepřizná ten, který herečku, dejme tomu Kratochvílovou, střelil fazolí do čela, tak celá škola dostane dvojku, trojku schování! Dostal pochopitelně zásah taky, že jo, jenomže on neznal ten divadelní prostor na rozdíl od těch herců, takže on udělal 4 kroky dopředu a tam bylo orchestřiště potaženo jemným tylem. On nakročil na to orchestřiště a zahřměl do něho. A ještě dneska vidím, jak ta ručička takhle z toho orchestřiště hrozí, jo. No tak na tohle divadlo vzpomínám velmi rád. To byla taková pasivní konfrontace s divadlem. Aktivní to bylo to divadlo, o kterém jsem mluvil, když jsem šel na ty přijímačky. To divadlo se jmenovalo Debakl. Mělo patřičný název, protože my jsme si byli vědomí jistého riskování při experimentování, které jsme v tomto divadle prováděli. A kdyby to náhodou nedopadlo, tak máme takovej název, tak co se divíte, že jo? No ale já jsem skončil střední školu, přešel jsem na Janáčkovu akademii muzických umění a musím říct, že znovu jsem se začal potkávat fantastickými pedagogy. Například jeden z vynikajících pedagogů byl Antonín Julina. To byl vynikající jazzový kytarista, skvělý kytarista, koncertní kytarista, jezdil po celém světě a my mu tam drnkali. Ten z nás musel šílet a my jsme to nevěděli, že to je takovejhle gigant, že jo. My tam byli dokonce spolužáci, kterým jsme vždycky takhle nastavili C-dur akord. Verili jsme jim ho tam takhle, jo. Oni s tím vešli a začali zpívat. Lidé o ní říkají, že je v lásce nestá, ale ona potají jediného v srdci má. Krásá bláva, krásá bláva. Dajana, na shledanou, pane profesore. Skvělý pedagog třeba byl pan prof.

0: prosím, pane profesore, a on říká, bodí mě. Kam já nechápu, proč vás mám hned první hodinu bodat, to je...
1: Prosím tě, nediskutuj, říká ti, tady máš nůž a bodí mě.
0: Kam, no dobře, no ale jak, jako ze předu, nebo z vrchu, nebo z boku?
1: Prosím tě, normálně jak mě bodí a je to, jo?
0: Tak viděli jste to všichni, říkám svým spolužákům, no tak hold pana profesora bodnu, že jo? Tak jsem se rozmáchnul, chtěl jsem ho bodnout, ale pak jsem o sobě 15 minut nevěděl. Ten se mnou kompletně omlátil celou tu tělocvičnu, která naštěstí byla hodně polstrovaná, jo, ale já jsem se probudil a on řekl, takhle prostě se člověk brání proti napadení nožem, že s tímhle panem profesorem my jsme tam zažívali neuvěřitelné věci, protože tam třeba přišla taková dívenka, sedla si tam a můj spolužák Pavlík Zedníček ji říká, pojďte se s náma poprat, ne? Však co, ne, kurník, jako tady sedíte a jsi pěkná baba, ne? Řekl jsem, svále, normálně, s náma mrzknem, ne? A bude, ne, co? A ona, ne, já počkám tady na pana profesora, až pan profesor přijde, jak já mu to řeknu, a hned zase odejdu.
1: A co by ty čeká na profesora, až pojďte švíhne s váma, je to, ne? Čak kurník, taková baba sem přijde málo kdy.
0: Ještě tak třikrát, čtyřikrát jí to nabídnul, ona vstala a švihla s ním. Přišel profesor Bér a řekl, to je Libuše Kratochvílová, Bystrydě Evropy v judu, jo. Tohle nám připravoval pořád, takový to překvapováky, jo. On, když jsme mi, on už tenkrát dělal takové věci, jako třeba takový ty pohybové kreace ve filmech James Bond, nebo Vražda v červeném Jaguáru a podobně. A my jsme, když jsme se chtěli něco dozvědět, tak jsme říkali, pane profesore, jak to tak je? Jako když třeba ten kaskader skáče z toho jedoucího vlaku.
1: To je jednoduchý, podívej si, on otevře dveře, že jo? On vykoukne ven, jo? On rekognoskuje ten terén, on se podrazí a hopne.
0: Říkali, dobře, pane profesore, ale jak jako ten princip?
1: Princip, ty ti to ty vole říká, ne? On normálně odevře ty dveře, že on vykoukne ven, on rekognoskuje ten terén, on se odrazí a hopne.
0: No dobře, no to bychom všechno chápali, ale hopne, to je široký pojem.
1: Ježišmarja, prosím tě, pojď, já ti to ukážu prakticky a je to.
0: A šli jsme na schodiště a to schodiště bylo strmý až dolů k vrátnici. A pan profesor se vykoukl, jako předvedl to, říkal takhle,
1: vykoukne, rekognoskujete terén, odrazí se a hopne.
0: A hopnul. Skočil dolů a sroloval to z toho schodiště a dopadl až dolů k nohám rektora, který šel zrovna do práce.
1: Dobrý den, vysvětlu právě žákům, jak se hopne z vlaku.

0: Dobrý večer, milí tifáci. Vítáme vás u další lekce.
1: A právě dnešní lekce bude věnována vzpomínání. A jak bývá zvykem na konci roku i bilancování.
0: Ano, chtěli bychom dnes vzpomenout desetiletého výročí vzniku Československé hranice. Ostatně jsme odborníci na problematiku naší západní hranice.
1: A je logické, že jsme byli přizváni jako odborníci na problematiku východní hranice.
0: Ano, především proto, že všechny naše hranice patří především a hlavně nám.
1: Promiňte nám toto malé historické odbočení.
0: A dovolte, abychom vás přivítali u lekce slovenského jazyka.
2: Všetko dobré!
0: Vítajte, priateľkovia. Možno sa vám bude zdáť táto naša lekcia troška pometená, hej? Alebo napríklad Slovák bude hovoriť česky.
1: A Čech slovensky.
0: Ale my sme chceli túto lekciu urobiť tak troška zábavnejšie, názornejšie.
1: Proto máme tyto lidové kostýmy, ale Egon je silnejší a hovorí lépe slovensky.
0: A keďže Karl je taký chudúčky a hovorí lepšie česky.
1: Tak nám vyšlo nakonec, že Jánošík mluví česky a Švejk slovensky.
0: Ale ono to napokon nie je dôležité, alebo Švejk bol Nemec. Ako hovoril Andy Warhol medzi druhým a tretím medzilaborcom, také príslovie typická nemecká švejkovina, hej? Ale ona to bude tiež asi taká pičovina.
1: No. No, on ani Jánošík nebyl Slovák, byl to Maďar židovského původu János Ők.
0: Ale to tu nebudeme rozmaznávať, hej?
1: No,
0: nebudeme to rozmaznávať. Ale keďže máme dnes to výročie, hej, vráťme sa k problematike rozdelenia našich republik, hej?
1: Jak vlastne došlo k incidentu, ktorý měl za následek rozdelení našich republik? Na počátku bylo malé jazykové nedorozumění.
0: Áno, ale k tomu je treba si vysvetliť taký drobný prekladateľský oriešok, hej? A slovenský kurič sa česky povie topič.
1: A slovenská manželka se také česky řekne choď. Tedy manželka kuriča se česky řekne
0: choď topiče.
1: Dovedete si představit, k jakému nedorozumění asi došlo, když byl tehdejší český ministr zahraničí na návštěvě na Slovensku.
0: A bylo o něm známé, že předtím dlhé roky jako disident robil jako topič, hej?
1: Tak nám odpuste tuto malou historickou exkurzi a pojďme dál letem světem.
0: Najskôr si ale presvištíme zo pár sloviečok.
1: Všimnete si, v kolika výrazech môže dojít k nedorozumění.
0: Švédi.
1: Češi.
0: Švédi.
1: Češi.
0: Chudý.
1: Hubený.
0: Chudý.
1: Hubený.
0: Páči sa.
1: Slovenská kasařská hantýrka.
0: Páči sa.
1: Slovenská kasařská hantýrka.
0: Páči sa.
1: Výzva k souboji zvanému páka.
0: Páči sa.
1: Výzva k souboji zvanému páka.
0: Pištabáči.
1: Známý slovenský bankéř.
0: Pištabáči.
1: Známý slovenský bankéř.
0: Prepáčiť.
1: Přepracovat se páčením.
0: Prepáčiť.
1: Přepracovat se páčením.
0: Nemáte péčedle?
1: Nemáte páčidlo maďarsky.
0: Nemáte péčedle?
1: Nemáte páčidlo maďarsky.
0: Choď do riti.
1: Manželka do nepohody.
0: Choď do riti.
1: Manželka do nepohody.
0: A teraz si zopakujeme niekoľko viet.
1: V dnešní lekci bychom se měli naučit, jak při cestování v zahraničí se správně zachovat ve stresu a v mezní situaci.
3: Pánové, vypadáte jako bankéři, můžu se vás na něco zeptat?
4: Hej!
3: Když potřebuju peníze, musím pro ně přijít do banky.
0: No tak to naozaj musíte.
3: Tak tohle je přepadení pracky nahoru.
1: Ale vy jste Švéd? Čo se vám žádá, my vám nerozumíme.
0: Tak to u nás nemůžete, vy musíte hovorit po slovensky, hej? Toto je prepadnutie, hej, prepadnutie. Navalte prachy, ruky hore, hej? No tak zkuste ještě raz, pojďte, hej? Pojďte, zkuste, prosím.
3: Cože?
0: No nebojte se, hej, tak?
3: Toto je prepadnutie, ruky hore!
0: Tak to nebolo špatné, hej, naozaj, ale viete, kto to bol Jánošik? To bol náš zbojník a on bol dobrý. Ten by nepovedal na valte, ten by povedal kúzelné sloviečko.
1: Prosím si.
0: Hej, no skúste ešte raz.
3: Prosím si, prachy ruky hore.
1: Prepáčte, ale ako môžem mať ruky hore a súčasne vám vydať drobné? Nie je to možné.
0: To bola dobrá otázka, hej.
5: To je pravda. Ruky dovolené, navolte prachy, ruky hore.
1: Samozrejme, nech sa páči, pišta páči.
5: To sa páči, kde?
0: No tak páči sa, alebo sa nepáči?
5: Ja nemám páčidlo.
0: Aha, nemáte páčidlo?
5: Ne.
1: Neméte péčedle, neméte plétedle.
0: Áno, to je dobré. Nemali by sme zabúdať aj na maďarskú menšinu, hej?
1: Vravel som, keď nemáte páčidlo, nebude ani platidlo, hej?
0: Hej, viete, čo to znamená slovensky? Páči? Páči sa? To znamená, vezmite si naše prachy, hej? Ale 20% nechajte pre mňa, 20% na pre pána bankára, 20% pre mňa i pre pána bankára za presčasy, 20% pre vrátnika pri odchode a 20% pre vás, ale len keď zaspievate Nad Vávrou sa blízka.
5: Pánové, nezdá sa vám, že ten, kto tady niečo chce, sem ja?
1: Verte nám, my máme svoje skúsenosti.
0: A my sme len chudí bankári.
5: Zapomneli ste, že mám bouchačku, pánové. Takže prosím si, ruky dole, dajte mi peniaze a ruky hore.
0: Prosím si.
1: Žartujete.
0: Prosím si, hej. Skúste zdvorilo, prosím si peniaze, povedajte.
5: Prosím si, ruky dole, prosím si, dajte mi peniažke a prosím si, ruky hore.
1: Žartujete. Ako sa tak na vás pozerám. Nejste vy ten veľký blondín s čiernou bodkou?
0: Aký vy mi ste ale chuďúčky.
5: Kdybych byl bohaťúčky, tak sem nelezu.
0: No dobre, pozrite sa, skúsime to inakšie, hej?
1: Páči sa? Buď pristúpite na naše požiadavky, alebo vám dáme jednu dobrú radu.
5: Jakou radu?
0: Národnú radu.
5: Jakou národní radu zase?
1: Slovenskú národnú radu.
5: A jaká je slovenská národní rada?
0: Chod topiče!
1: To je naša
0: slovenská národná rada. Ďakujeme za pozornosť, milí diváci.
1: Tak to je pro tentokrát všechno a do nového roku vám přejeme
0: všetko dobré. Dovidenia, priatelia.
1: A kdybychom se sešli při další lekci,
0: v každom prípade sa bude volať
2: To chce kľud.

0: Tak tohle je náš Vlasta. Od malička se motal v kuchyni, když jeho máma pekla, a tak pro něj pekařina byla téměř jasnou volbou. Naštěstí včas otočil a stal se českou moderátorskou hvězdou. Voní hezky.
1: Dobrý večer, vítejte u dnešních Čobolkovin. A protože dnešní večer se týká slovenské otázky, dovolte mi, abych přivítal našeho prvního hosta. Je to zpěvák, hvězda slovenské populární hudby, pan Zdeněk Dolejší.
0: A tohle je náš Zdeněk Meky Dolejší, bez nadsázky největší současná hvězda slovenské populární hudby. Zdeněk žije střídavě v Praze a v Litomyšli, kde také skládá.
1: Vítejte u nás, pane Zdeňku, a hned na úvod jsem se vás chtěl zeptat, nebude vám vadit, když budu mluvit česky?
2: Nebude mi to vadit, že i když jsem Slovák, tak umím perfektně česky, protože žiju v České republice.
1: Pane Zdeňku, mohl byste nám na úvod dnešního programu říci, jakou vlastně hrajete hudbu?
2: Můžu vám říct, protože tady mám CDčko v kapse.
1: A z toho plyne moje první rada. Kdo má ruce v kapse, ten si drbe v rabce.
2: Já ho vlastně mám v bundě.
1: A já tvrdím, kdo má ruce v bundě, ten je na tom podobně.
2: No, já vím, co si myslíš. Tady je moje CDčko, který teďka vyšlo. To CDčko se jmenuje Já
1: Hezká
2: nejsem
1: fotka.
2: Já, protože vlastně kdybych na tom CDčku...
1: Já myslím, že čas vlastně přivítat v našem pořadu dalšího hosta a tím je polský historik a zubař Tadeusz Kamiński.
0: Tadeusz je polský historik a zubař. Za totality nemohl pracovat v historickém ústavu a tak se uchýlil za zubařské křeslo, kterému je věrný dodnes. V polském Byzantu měl přezdívku Zubizareta. A teď už opravdu netelefonujte.
1: Dobrý večer, pane Kamiński, jaká byla cesta?
3: Dobrý večer, co pan mluví, nerozumím? Podróż byla długa, ale fajna. Trošku gorąco w pociągu, ale tak już to jest. Widzę, pan jest piosenkarz, tak?
2: Tak.
3: I to jest panów dyskompaktem. Ja? A co to jest za muzykę? To będzie chyba, mam nadzieję, popularna, nieważna, tak?
2: Tak, popularna, słowenska popularna muzyka.
3: A, pan mówi po polski?
2: Tak, wielce dobrze.
3: A jak się po polski powie A?
2: A?
3: Nie małe, wielkie A.
2: A.
3: Pan pozwoli? Dobrze, jedynka, dwójka, trójka, czterka, w porządku. Tak, dziękuję. Przepraszam, to jest taka choroba profesjonalna.
2: O, ale to jest dobrze, że pan jest gentystą.
1: Ja si myslím, że je prawie chwilka, abych przywitał naszego dalszego hosta. Tím je maďarský lingvista János Új.
0: Možná už se k vám doneslo, že Új jako první na světě rozluštil slovenské písmo. Maďaři na tomto problému pracovali již od doby, kdy se před 40 tisíci lety narodil v Africe první Slovák.
1: Pan Új je jediný vědec, kterému se podařilo rozluštit slovenské písmo.
4: Hej! Hádke se nemhojtle, jo?
2: Paně, to tak...
3: Přepraszam. Co pan pověděl? Nerozumím.
4: Hádke se nem hojtle, ilhatek.
1: Našimi dalšími hosty jsou němečtí bankéři, pan Karl a pan Egon.
0: Pánové Karl a Egon přišli před lety na Slovensko s jediným fenikem v kapse. Začali obchodovat feniklem a dnes jim patří téměř celá země. V současné době pracují na libretu nové slovenské hymny Nad Vávrou sa blízká. Ta již prošla prvním čtením, zatím v němčině.
5: To je mé místo? Nebo...
6: Dobrý večer.
7: Já tam nejdem.
3: Pozvolí pan.
1: Dobrý večer.
2: Pánové, promiňte, vypadáte jako bankéři.
1: No jo.
2: Musím vás zeptat.
1: No jo.
6: Stop, tohle zkrátíme, kluci, na to nejsou peníze, jo? Pojďme dál, díky.
1: Dobře. A já už musím přivítat dalšího hosta. Je to Slovák, cestovatel a inženýr Pavol Pavol.
0: A posledním naším hostem je bratislavský cestovatel a inženýr Pavol Pavol. Pavol Pavol má před sebou velkou státní zakázku. Přestěhovat sochy z velikonočního ostrova tam, kam patří. Zpět na Slovensko. Inženýr Pavol Pavol je rozvedený, 170 cm vysoký, má tři krásné děti.
7: Good, dobrý večer, Habr.
2: Dobrý večer,
7: chalani bohle.
1: Inženýr Pavol Pavol se proslavil zejména stěhováním soch na velikonočním ostrově, které v nejbližším čase bude stěhovat do Bratislavy.
7: Protože byly vždy slovenské, tak teraz budu zpět v Bratislavě.
1: A mohl byste nám, pane inženýre, povědět, jak vlastně začala vaše inženýrská odisea?
7: A tak začal jsem, keď jsem stával nášho doktora Husáka Gustáva do Prahy.
8: Máš nádherný obvod.
7: Áno, však jasné. Napokon som stiahol Sašu Dubčeka z Prahy do Bratislavy. To nebola vydarená akcia. A potom už som sa uchýlil na tie veľkonočné ostrovia. Tam to pripravujem na veľkú noc, to presťahujem všetko do Bratislavy na Žitný. No mal som taký problém, oni mali byť v Čadci, bo ja pochádzam z Čadce.
1: A tady je moje další rada. Kdo pochází z Čadce, ten si drve v rabce.
7: Iha.
1: A já myslím, že je čas na pěknou písničku. Zděnku, je to tvoje. Pan Zděnek, vejší.
7: Obnovuj.
9: To, čo přebolí, to přebolí. I láska, která kdysi bolí. Bez lásky není žít. Láska, která chybí ve světě.
1: No nic. Tak, pánové, kdo bude vykopávat? No, vy vypadáte jako bankéři, tak byste mohli vykopávat. A tady pan inženýr bude stavět.
10: Azo. Já. Azo. Ich beginne.
7: Můžeme?
10: Zo. A B, C.
11: Pánově mají zemby v pořádku.
9: Čo bolí, to přebolí, i láska v nás. Bez lásky není život, který se mají dva rádi.
7: Chcel by som E, ale neviem.
9: Tak bez nich to nejde.
7: Dost!
10: S!
1: S! Takže to budou vtipy o Slovensku a o Slovácích.
7: Můžeme ještě raz?
1: No.
10: No.
1: Rychle, prosím.
10: A...
7: Dost!
10: S!
1: S! Takže, jak jsem řekl, budou to vtipy o Slovensku a o Slovácích. Když byste dovolili, já bych začal. Dva Slováci najdou venku na takovém opuštěném místě kostru, zbalí ji a jdou s ní na policii. Když tam přijdou a rozbalí to, a policajt se na to podívá a říká, a kluci, vy jste pitomí, vždyť je to kostra z kola.
10: Ich bitte, bitte, ich kann auch einen Witz von Slowaken, ne? Die fragen sich einen Slowaken, ne? Die fragen sich, da ist er home. Diano, čem by si chcel byť, keby si mohol? He, tak, keby som mohol? Tak hadom. A prečo hadom? Tak, lahnem si a idem.
12: Tedy ja mám taky takový jeden. Přijde Slovák do drogérie a ptá se, máte denaturovaný liech? A prodavač říká, nemáme. A on mu na to povídá, a da jaké jiné víněčko by nebolo.
7: To pijeme aj.
2: Uraj, uraj, no, prosím,
7: prosím.
11: Durheim, most izzadok, mint a tehén. Mint a malac.
3: Číp, rozumiem. Tež poznám jeden. Slovácký gangster s pistoletem i s kobietou Bronislavou vchodí v pociąg i pýta się konduktora. Panie konduktorze, mogę tutaj z bronią nabitą? I konduktor odpowiada, chodź bronia, ty świnia nabita. Pokaż pan, pokaż. Takie piękne zęby.
13: Przepaśćcie. Możemy się odskoczyć?
1: Proto moje další rada zní, lepší zuby v puse, než hranice s Rusem.
3: Cholera, co to čuje?
14: Gówno!
1: Pánové, promiňte, ale to už je debata o hovně, takže já to tímto ukončím.
6: Pánové, budeme muset nastavovat, byly tam nějaký potlesky, nějaký smích, to tam nepatří, jo? Takže minutu nastavíme, díky.
1: A jo, dobrý.
14: Hát ilyen az előtt.

0: Dobrý večer, milí tifáci.
1: Vítáme vás u další lekce německého jazyka.
0: Alles Gute. Tak to vždycky bývá zvykem, vážení přátelé. Na Silvestra si vzít nějaké veselé masky.
1: Ano, a my jsme si dnes také vzali takové...
2: Karl a Egon nás vítají v silvestrovském kursu Alles Gute. Egon nyní použil pěknou anekdotu v hornosaském dialektu, ale to je vlastně taková nepřiložitelná slovní říčka. A už jsou tu slovíčka.
0: Das Spaß.
1: Legrace.
0: Das Spaß.
3: Legrace.
0: Da Gas.
3: Plyn.
0: Da Gas.
3: Plyn.
0: Die Gasmaske.
3: Plynová maska.
0: Die Gasmaske.
3: Plynová maska.
0: Der Maskenball.
3: Maškarní bál.
0: Der Maskenball.
3: Maškarní bál.
0: Ní si řekneme celé věty.
2: A tohle je Lucián Huda, jeden ze tří dialektiků. A zlobí se. Pánové se dohadují, jestli je vhodné takto zakončit poslední den v roce, no tak to asi opravdu není domluvené, ale tohle je vážně příliš. Ne, to je povedené. To je jak té anekdotě o dvojnicích po stupinském dialektu, ale to se stejně nedá přeložit. Tady ve Friedrichstadt Palace to bude asi ještě hodně zajímavé. Teprve teď tady máme naše dialektiky osobně.
4: Dobrý večer! Dobrý večer!
2: Egon omlouvá kolegu Karla, který měl malou nehodu při holení a tak musí dnes celý večer mít zavázanou hlavu. No, spat na žiletky, no.
5: Kde vase kop?
6: Dámy a pánové, Karolina tedy pro dnešek trochu zavázán.
0: Ahojte, přátelé, pěkného dostali pod stromeček.
2: Egon teď vypráví příhodu o tom, jak u nich v Dražďanech jednou za války vešel plyn. Ale znáte to, plyn vejde vždycky, když to zrovna nečekáte, tedy vejde, nejde, no. To je ten dražďanský dialekt. Vejde, nejde, to je vlastně taková slovní říčka, ovšem v němčině je to vtipné.
7: Tak, dámy a pánové, jste demokrati?
2: No to je asi nošení dříví do lesa, ptát se německých demokratů, jestli jsou demokrati.
7: Správný čas na správném místě?
8: Já!
7: Pak nám jistě dovolíte vylosovat jednoho z nás?
8: Já!
0: Který si bude muset nechat masku na hlavě až do konce roku 2000!
8: Já!
2: A už přichází asistentka, přináší kámen, nůžky a papír klocování. S typickým německým humorem se kladívko, kružítko a kámen nám schází. No, tak to přeci asi nebylo domluvené, přátelé, to ne, to ne. To bylo trochu překvapení pro zkušené humoristy. Egon je trochu zmatený, mluví o jakémsi blackoutu. Ostatně takové blackouto právě přijíždí a z náhodných kolem jedoucích se stávají hlavní hosté večera. Tak to je tedy hezký příklad šlezvicko-holštínské improvizace, přátelé.
9: Právě teď je vhodná chvíle na očkování proti klíšťové encefalitidě. Včasné očkování, tvoje ochrana.

0: Tak tady jsme se už dostali dál. To mi připomíná spíše dolnobavorský humor.
1: No tak to jsme vám jednou jeli takhle do Lipska s divadlem Aero Buriana. A kdo tam s námi nejel? František Filipovský a on vám tam byl.
2: Na já, da zvá dáma si Marienbad, ver várn ver zusam mit Maria.
0: Atmosféra nám tu, přátelé, pěkně začíná housnout.
1: Byli s pivcem na tom pokoji a říkali jsme si, ten František tento snad nepřežije. No a kdo tam nepřišel? Franta Smolí, Zdeněk Štěpánek a celá tato...
0: Tak tohle jsem zažil ve 63. v Lipsku, ale tam to byl jiný plyn. Tak tohle je dnes opravdu maškarní, se vším čudy.
3: Nakonec se naučíme hezkou písničku.
4: A naučíme se nasazovat si masky.
3: Tak, máte všichni svoji masku?
4: Taková maska se nám totiž může hodit.
3: Ano, kdyby někdo neměl, máme ještě jednu.

0: Ahoj, já jsem Terry. Nemáš ještě jednu?
1: Tak to je opravdu pěkné finále, přátelé. Ale to už je dnes ode mne všechno a nezbývá, než se s vámi odtud z Friedrichstadt palastu rozloučit a popřát vám do nového roku alles Gute.

0: Vážení pozůstalí, smuteční hosté, před pár minutami nás navždy opustil plechový a velmi drahý výzkumník americké výroby. Byla to rána.
1: Hlavně to třetí balvanem do palice.
0: Nesmějte se.
1: To říká ten pravý.
0: Během svého dlouhého provozu viděl věci jako nikdo na zemi. Ale k tomu se ještě dostaneme. Teď daleko od domova spočinul k zaslouženému odpočinku. Budíš mu lehkej Mars.
1: Ale než se rozejdeme, odpoj mu kabel od baterky. Ještě se trochu mrská.
2: Pripač, robot, pomýlil jsem se, no. Tu máš parenicu na pamiatku. Štefan.
0: Ale tak jdeme, musíme navrkat vejtřesku. Musíme najít nějakou jinou fungující sondu, ale k tomu se ještě dostaneme.
1: Dostaneme, nedostaneme. Do vejtřesky se všichni v těch skafandrech nedostaneme. Někdo musí na korbu k modulu.
2: A tak já půjdem, cisterna už nežmurka, anteny zabehly a já lepší uvidím na cestu.
1: Počkej, já se takto... Tak...
2: Budem mať celý oštěpok pre seba a vám dám figu borovu, hovida.
0: Hele, na první cvaknutí, čeče má úplně jiný zvuk. To je asi kvůli jinému atmosférickému tlaku, ne? Zní jako nadupaný závodák. Možná, že taky pojede pořádnou kudlu.
1: Tak pouštěj spojku s sitem, a tě skončíme na Jupiteru. Je tady malá přitažlivost. Nerad bych se doprdlal na Mars, abych se takových kiláků od českých silnic zabil právě tady ve zdechlý vejtřasce.
0: Tak to je hardcore. Každý se šlápnutí plynuje skok tak 2 kiláky dlouhý. Ale takhle si prohlídeme Mars za odpoledne. To není těžká nuda jako v muzeu. Hele, jsem rád, že jsem se tohohle dožil fakt. Jako, ale tomu se ještě dostaneme.
1: Bacha, brzdě!
0: Co to bylo?
1: Přejeli jsme druhou sondu.
2: Co to bylo, Štefan 2?
0: Chudák Starky. Pojďte se podívat, chlapi, tohle je nádherný pohled. Hele, tamhle je země.
1: No ta červená barva tady, to je spíš jak scéna ze 7 statečných. Jenom škoda, že je tady tak debilní ticho.
0: Pusti muziku, myslím, že budeš na měko.
3: Láska a poezie. I když připustme si, že v dnešní době se verše považují za cosi staromilského. O to víc je třeba ocenit vytrvalost současných básníků, kteří nás obohacují svými verši. Jedním z těch vytrvalých mladých básníků je Karel Hynek Šíp. Řekněte nám, jak se promítá láska do vašich veršů.
4: Podívejte, já vlastně o ničem jiném nepíšu. Příznivcům milostné poezie bych teď chtěl doporučit svou poslední básnickou sbírku, která navázala na předešlou úspěšnou básnickou sbírku Bílá labuť, a ta poslední moje sbírka se jmenuje Kotva.
3: Proč jste sbírku nazval tak netradičně?
4: Jsem pod vlivem svých vzorů a přál bych si, aby se tak jako Máchův máj líbila i Šípova Kotva.
3: No, zajímavý je už začátek celého díla. Cituji. Večerní Kotva byl lásky čas. Tady se nemohu zbavit dojmu, že mi to něco připomíná.
4: Podívejte, to je taková básnická licence. Máj nebo Kotva, to už pak je jedno, víte? Tím se nezabývejte, pane redaktore.
3: No, zaujalo mě i závěrečné zvolání. Hinku, Karle, Honzo, Jaroušku, Růženo.
4: Podívejte, básník může ve své básni oslovit koho chce. To snad může, pane redaktore, ne?
5: Může.
4: Pro vaši informaci, v mém případě jde o řezníka, zelináře, inštalatéra, bratrance a moji první ženu Růženu.
3: No, já nehodlám vaše dílo kritizovat. Když vyšlo, bude asi dobré. Jde mi... Jde mi o tu lásku. A ta je, pokud si vzpomínám, hlavním tématem vaší básnické prkotiny.
4: Ano, ano,
3: pardon, prvotiny.
4: Ale vy máte patrně na mysli moji sbírku Láska páska.
3: Ano.
4: Víte, básníci se často bojí rýmovat slovo láska. Prý už tu všechno bylo. No, jestli dovolíte, já bych teď zarecitoval ukázku právě ze své sbírky Láska páska. Abyste viděl, že já se žádného rýmu nebojím. Láska je smuteční páska. Zprvu to byla jen sáska. Však učarovala mi ta kráska. Ach, láska, láska, ta každého spráská. Láska, láska, láska, ta je tím vším vina. Láska je třaska, vina. Víte, já rýmuju láska, třaska, vina. To je štěpný rým.
3: Ano.
4: Tomu vy nerozumíte, ale já bych řekl, že velice zdařilý.
3: Ale rozumím. Jo. Já i někdy rozumím něco.
6: Bylo mi skoro 40 let, když jsem si koupil svůj první automobil. No, automobil. Byla to ojetá Zetka Hulvínek. Stála tehdy 12 000 korun. Svými vlastnostmi se podobala kulhavému a lisému zázračnému koni z pohádky Boženy Němcové. Sice nelétala, ale za to se sama spravovala. Jedinou věcí, kterou jsem v údržbě pravidelně dělal, bylo dolévání vody do chladiče, a to ještě, jak se ukázalo, zbytečně, protože voda stejně i hned vytekla až k pojistné trubičce. Ale to jsem zjistil mnohem později. Hlavně jsem nikdy nikomu jeho bourák nezáviděl. Dnes má auto každý druhý. A tak nemohu pochopit, kde a odkud se bere taková závist u některých prvních. Jednou jsem jel se svým Spartakem zpátky do Prahy a na silnici mával stopař. Ochotně jsem přibrzdil, zastavil a počkal, až mě doběhne. Dosupěl k autu, brunátní v tváři, malý, zavalitý. Bylo mu asi tolik let jako mě. Hned při nasedání mi vytkl, že mám nějak slabé brzdy a trvá mi hrozně dlouho, než zastavím. Přešel jsem to jako rádoby vtip, ale v okamžiku, kdy na mou otázku po cíli cesty více než dočeně vybafl: "No, kam bych jel, snad do Prahy, ne?" jsem zpozorněl. Najednou bylo neobyčejně milé pomyšlení, že mám pod sedadem složený hevel. Chvíli jsme jeli za naprostého ticha, které přerušil spolujezdec neobvyklým a svérázným dotazem.
7: "Hergo, chlape, ten váš křik jsem někde viděl. Nehrál jste fotbal za Plzeň?"
6: Poměrně snadno jsem mu to vymluvil. Ticho bylo ovšem jen chvíli, nevzdal se. Pokusil se mi přidělit několik profesí a když dospěl k hlasatelství v televizi, abych celou věc zjednodušil a usnadnil, představil jsem se. Domněnka, že bude konečně klid, byla opět mylná. Teprve teď to začalo. Zajímavé na mém pasažeru bylo to, že ho vůbec nezajímala moje práce, ale mé příjmy. Z ničeho nic se mi opět vybavil ten hever. Situace se stávala komicky paradoxní. Veze jsem úplně cizího člověka svým autem k jeho domovu. A tento člověk mi náhle začal vyčítat, jak je to vůbec možné, že na auto nemá, ačkoliv je určitě starší a má dvě děti a tátu na venkově a tak dále a tak dále. Přestal jsem ho vnímat a hlavou mi probíhala jedna naléhavá myšlenka. Jaký boj bude muset naše společnost ještě podstoupit s lidskou neomaleností a blbostí? Zbývalo jediné, jak ho dostat z vozu. Sama náhoda mi pomohla. Přehlédl jsem malý výmol na silnici, vůz prudce poskočil a já toho poskočení okamžitě využil. Zastavil jsem a požádal jsem meditujícího spolujezdce, aby laskavě vystoupil, že se musím podívat na zadní nápravu. Jakmile tak učinil, zabouchl jsem dveře a ujel, mohu podotknout, že s naprosto čistým svědomím. Podle vlastních zkušeností se domnívám, že jsou dva druhy majitelů aut. Zlomyslní a fanatičtí. Normální není ani jeden. Ti první chválí svůj vůz ve snaze přimět naslouchajícího, aby se také napálil. Ti druzí svým chválám sami věří. Ale abych neodbočoval, jak už to bývá, byl den před odjezdem na dovolenou a já se vracel naštěstí sám z chaty. Po několika kilometrech jízdy můj vůz poskočil. Povídám si o štia Madonna. Oblíbené to úsloví mého otce, kterýž to bojoval na italské frontě. Copak, pokračoval jsem česky. Pak byl na chvíli klid. Potom jsem zase řekl copak. A pak už jsem copakoval asi 10 minut. Poskoky si můj vůz v té nepatrné chvíli tak osvojil a zdokonalil, že by se dali i měřit. Byly dvě možnosti. Buď si koupit rajtky, nebo nové auto. Že bych snad sám závadu opravil, nepřicházelo vůbec v úvahu. Kromě kondenzátoru, který se mi na předchozím Spartaku porouchal, díky jemu jsem se téměř do rána procházel nádhernými zbraslavskými lesy, jsem z motoru neznal nic. Postupně jsem doskákal k benzínové pumpě, u které mě již všichni očekávali, jelikož skoky mého vozu byly patrny na značnou vzdálenost. Okamžitě mi věnovali hřejivou péči, tedy přesně řečeno mému skokanovi. Všichni jej prohlídli, i dívka, která byla spíš přes hustění pneumatik. Avšak příčina o něch skoků nebyla nikým odhalena. Pomalu se mi začala rozplývat vidina dovolené u moře. Situace nabývala na dramatičnosti, když ještě náhodní chodci, většinou dělníci z nedaleké továrny, rozpoutali rozepři, v níž každý uplatňoval svůj názor. Kde se vzal, tu se vzal, přispěchal na motorce orgán, který, jak už to bývá, vyvolal nepatrné leknutí. Ale hned je vyvrátil, když požádal o benzín do svého motocyklu. Usměvavě sledoval celý rej kolem mého vozu a najednou řekl naprosto samozřejmou větu, o které nemohu pochopit dodnes, proč mě nenapadla. Je z vás někdo automechanik? Následovalo hrobové ticho. Mezitím nasedl na motocykl a za chvíli se vrátil se skutečným automechanikem. Ten přistoupil k vozu, mlčel, chvíli se hrabal v motoru, chvíli poskakoval po silnici a pak se vzdal. Když odcházel, vsadil jsem v zoufalství na poslední a jedinou kartu. Zvolal jsem, nemohl by to být kondenzátor. Zastavil se, pomalu se otočil a po cestě zpátky si tiše pobrukoval, kondenzátor, to bych se divil. A skutečně se divil. Kondenzátor, který měl být vodorovně, se pootočil, byl tudíž kolmo a probíjel. Dvěma prsty ho vrátil do správné polohy, přitáhl šroub a hotovo. Pak se na mě zpytavě zadíval a již na odchodu utrousil, že mám odkud si štěstí. Nevěřím na štěstí. A proto jsem se od té doby začal intenzivně zajímat o to, proč auto vlastně jezdí. V servisu Simka, kterou jsem v té době proháněl, jsem si dal vyměnit brzdové destičky. Jsem strašně rád, když mi na vůz dávají něco nového. Ví se to o mně a snad právě proto mi skutečně občas něco nového do vozu dají. Automechanik, který mě dobře zná, a hlavně po té odborné stránce, vždycky prohlédne všechno kolem. Když odkryl víčko u chladiče, poněkud se zarazil a v žertu prohodil, vyjezdíte na šodo? Velice jsem se zasmál, protože vím, co šodo je. On můj smích opětoval a již jsme nevěnovali poznámce žádnou pozornost. Až při placení se mi začalo zdát to šodo čím dál podezřelejší. Vrátil jsem se tedy do dílny a požádal automechanika, aby byl tak laskav a ještě jednou se podíval pro jistotu do chladiče, protože jsem tam žádné šodo nelil. Pokusil jsem se křečovitě zažertovat. Vyhověl, smočil prst v kapalině, přivonil, usmál se a sladonce pípl. Fermeš. V tu chvíli jsem měl pocit, že ze mě někdo krev vypouští a hned zase napouští. Ano, bylo to tak. V nedbale osvětlené garáži jsem plnil chladič zimní směsí. Na poličce jsem měl různé plechovky, které byly částečně v neglíže, protože časem zmizely nálepky. Tím se stalo, že jsem namíchal tuto zajímavou směs. 2 litry fermeže, 1 litr Fridexu a 3 litry vody. S takto vybaveným chladičem jsem ujel 800 kilometrů. Očista byla důkladná, doprovázená hlučným smíchem a jaderným vtipem. Pozoroval jsem to s pocitem provinilého blba, když se mi najednou do ucha ozval jemně zvědavý hlas. Nazdar, Jiříku, co ti to prosím tě dělají? Poznal jsem, kdo to je, ale nebudu ho jmenovat. Aniž bych se hnul, flegmaticky jsem vysvětlil, impregnovali mi chladič. Na jeho otazník v obličeji jsem dodal, je to novinka, poprosil jsem chlapce, aby mi to taky udělali. Jde o jakousi fermežovou směs, na kterou, když ujedeš 500 kilometrů, máš chladič tak porezně promaštěný, že jakákoliv koroze nepřichází v úvahu. Mohl jsem si dovolit toto odborné vysvětlení, protože dotyčný byl stejný technický machr jako já. Ještě chvíli zamyšleně hleděl na chladič a já zpozoroval, jak se mu do očí pomalu vkrádá závist. Pak spěšně odešel. Když jsem po skončení celé operace odjížděl kolem kanceláře, slyšel jsem huronský řev. V tom se rozletěly dveře, z nich se na mě řítil můj přítel s kladivem v ruce. Dupl jsem na plyn a zmizel. Bylo mi jasné, že právě požádal o fermežování chladiče. U kostela si hráli děti. Nevěděl jsem o nich až do chvíle, kdy mi jejich matky se slzami v očích děkovali, že jsem si raději nechal rozbít auto, než abych do nich vjel. Co se vlastně stalo? Spolehal jsem absolutně na dopravní značku, podle níž jsem jel po silnici hlavní, kterou už křižovala vedlejší, dokonce stop silnice. Dost důrazně jsem tehdy pochopil, že značky sami o sobě nemohou vůbec zajistit jakoukoliv bezpečnost, jsou-li respektovány pouze jednostranně. Pak slouží spíš soudům a dopravní VB k orientaci a bezpečnému určení viníka. Ale to, že máte auto na krupici, i když jste jel správně, do toho takové značce nic není. Znal jsem jednoho cholerika, který jakmile byl v právu neuhnul, od soudu odcházel vždy s očima zářícím a nad dosaženým vítězstvím, radoval se z pokoření protivníků a z jejich nepříjemností. Nepatřím do kategorie těchto lidí a přesto se mi stalo něco podobného. Nezavinila to neústupnost, ale jak

a na to, co způsobila. Levá strana mého auta se sploštila a plech byl vybourán až tam, co je volant. Já seděl přitištěn až u pravých dveří. Jak jsem se tam dostal, dodnes nevím. Podle vytřeštěných očí přihlížejících občanů musel být celkový dojem strašný. Najednou se celé auto začalo tak prudce zmítat, že jsem chvilkami dosahoval stavu beztíže. To nastoupili zachránci. Snažili se otevřít pravé dveře, ale ty byly skřížené. Dodnes jsem jim hluboce vděčen za jejich pomoc, ale tehdy jsem se přece jenom trochu vylekal. Jelikož dveře byly skřížené, před mým zrakem doslova roztrhli autovej půl. Když se stejnou silou vrhli na mě, zaprosil jsem, že vylezu raději sám, protože mám jen trochu zamotané nohy. Jednomu ze zachránců se to ovšem nezdálo a ještě zrudlý od předcházející námahy zařval na své pomocníky. Tajte, je v šoku, neví, co mluví. A tehdy jsem myslel, že je můj konec. Po chvíli přijela sanitka, která naštěstí byla zbytečná. Poděkoval jsem všem zachráncům a rozloučil se s nimi. Na poučení. Nespoléhejte jenom na značky.

Já vím, že spousta lidí se diví, jak mohou například v Indii pěstovat kult posvátné krávy. Sám nejsem vyznavačem žádného podobného náboženství, ale přesto to chápu. Já osobně krávy zbožňuji. Můj vztah k tomuto zvířeti není veden jen pohnutkami rázu čistě materiálního, jako je pití mléka či představa bifteku, ale je dán vděčností, která se dá charakterizovat známým úslovím: v nouzi poznáš přítele, v tomto případě přítelkyni. Jakoli jsem člověk družný, jsou chvíle, kdy chci být sám. Proto jsem jezdíval do jižních Čech k osamoceným rybníkům, kde široko daleko nebývalo človíčka. Koupal jsem se tu, studoval, četl, pozoroval mravence a podobně. Někdy jsem pro změnu opláchl auto. Samozřejmě bez šamponu. Pochopitelně jsem zacouval co nejblíže k břehu, abych nemusel daleko pro vodu. Měl jsem právě zadní část vozu, když mě nesmírně překvapilo, že mi auto začalo pod rukama sjíždět do vody. Vysvětlení bylo jasné, podemletý břeh se utrhl a kola se sesula do rybníku. Nemnoho, byla ponořena jen tak asi do poloviny, ale za to definitivně, což jsem pochopil, když selhalo vše, co se v podobných případech dělá. Od této chvíle jsem přestal toužit po samotě, leč marně, byla tu zcela neúprostná. Ale najednou, kde se vzala, tu se vzala, na břehu stála kráva. Nepásla se, upřeně mě pozorovala. Dívali jsme se dlouho jeden na druhého. Řeknu vám, byla to kráva, úplná krasavice. Ani se mi nezdálo, že žvíká, spíš jakoby koketně pohazovala zubní protézou. Ticho a samota, které nás obklopovali, dodávali, nevím jak jí, ale mě určitě, pocit důvěrného zblížení. Pod tímto vlivem jsem k ní došel, chvilku jí laskal za uchem a potom jsem jí opatrně odvázal provaz, jimž měla přivázanou hlavu k noze, aby nemohla rychle běhat. V duchu jsem si říkal, kráva je to tlustá a s těmi se občas i tahá. Můj plán byl samozřejmě jasný, ale problém spočíval v otázce, jak bez chomoutu a postraňků. Moje poťouchlé chování snášela kráva ku podivu klidně a s naprostým pochopením. I k autu se nechala odvést, ale tady nastal nový problém. Jak budu řídit zároveň krávu i auto? Provaz byl naštěstí dost dlouhý, takže kráva mě mohla táhnout. Obavu jsem měl jen z toho, aby v okamžiku, kdy nastartují vůz, se mnou kráva nevyběhla příliš rychle, protože má zetka bude pro ní určitě lehkým břemenem. Pochopil jsem, že musím na čas odsunout problémy technické a zmocnit se celé situace spíš psychicky. K tomuto účelu jsem vytáhl celou svačinu, kterou kráva skonzumovala úplně samozřejmě. Já ji během toho seznamoval se svým hlasem, aby se snad nelekla, kdybych při celé akci použil silnějších výrazů. Kráva pokojně dojedla a já

A se rozhodl. Odhodlaně jsem sedl za volant a spustil motor. Přiznám se, že mi stál na čele pot. K mému překvapení kráva vůbec nezareagovala. Kola se protáčela, vůz sebou trhal a ona jen s nepatrným údivem zvedla hlavu. Zařval jsem několikrát z okénka, hýje, ale zase nic. Tehdy mě napadla ďábelská myšlenka. Použít ruční houkačku s balonkem. Zvukově totiž připomínala psa. Dodnes nevím, zda jsem to měl nebo neměl udělat. Té krávě musel někdy ublížit pes, protože jsem skutečně vyjel a jel i tehdy, když už jsem nechtěl. Jel jsem bez motoru, dokonce zabrzděný. Uklidňovalo mě jen to, že na budovy hned tak nenarazíme. V tom mě ale kráva překvapila svou moudrostí. Zastavila a já zjistil, že vůbec nebyla splašená. Protože se po tom siláckém výkonu začala klidně pást, aniž by zvedla hlavu. S velkým vděkem jsem sejmul provaz z vozu a vpletl ho krávě mezi rohy. Abych ji opět omezoval v chůzi, tomu by mě nikdo tehdy nedonutil. Neboť v nouzi se ukázala nejlepší a značně rozumnou přítelkyní. Což se o některých lidech v podobných situacích říct nedá.

0: Auto kromě toho, že jezdí, může mít vliv i na povahu. Budu vám vyprávět zajímavý příběh, který se stal mně a mému příteli Ferdovi. Ferda, aby bylo jasno, je pes. Říkají, že je cocker španěl. Nerozumím tomu, jen vím, že má překrásné oči a když se na mě podívá ze spoda, málo kdy odolám, abych ho nepohladil. Jsme se psem mého přítele velice kamarádi. Dává ho občas k nám, když předpokládá, že se s manželkou zdrží někde do noci. Ferdovy návštěvy jsou převážně vyplněny bojem. Ferda totiž trpí se zcela záhadných důvodů na mé bačkory. A jakmile je obléknu, považuje to za vykopanou válečnou sekeru. Okamžitě se na ně vrhne a začne řeš. Já, aby byl boj zcela regulérní, lehnu na zem a bráním se pouze nohama, zatímco Ferda bojuje všemi čtyřmi a navíc zuby. Boj se táhne zpravidla dlouho do noci a nikdy nemá vítěze ani poraženého. Vždy nás totiž rozežene Andulka hadrem, Ferdu do kuchyně a mě stejným hadrem do postele. To jen na okraj, aby bylo jasno, že jsem se nad Ferdu nikdy nevyvyšoval, vždy jsem ho považoval za rovnocenného partnera. Andulka dokonce tvrdí, že máme stejný rozum. Nepřu se o to, ale vím určitě, že se žaludečními šťávami a v běhu je na tom Ferda rozhodně líp než já. Jednoho dne mě přítel požádal, abych Ferdu odvezl za jeho rodinou, která byla na dovolené. S utajenou radostí jsem se zavázal úkol splnit. V duchu jsem se rozhodl, vezmu si sebou bačkory a během cesty někde na pasece uspořádáme derby až do úplného vítězství, aby bylo mezi námi konečně jasno. Velice jsem se však zklamal, protože od okamžiku, kdy usedl na sedadlo vedle mě, se Ferda změnil. Zjistil jsem to trochu později, když jsem se chtěl zeptat, je-li na Vinohrady ještě objížďka. Vedle mě totiž neseděl pes Ferda, ale autopes Ferda. S mírně povytaženým obočím hleděl před sebe kam si dodáli a nevěnoval mi ani nejmenší pozornost. Neodpovídal dokonce na žádné dotazy. Zmocnil se mě stísněný pocit, kterého jsem se chtěl zbavit. Tak jsem ho pošimral za uchem, což normálně strašně miluje. Ale místo očekávaného zlíštění se na mě stroze a krátce podíval, jako by mě napomenul, abych si hleděl řízení a opět mi přestal věnovat pozornost. Situace v autě se stávala stále napjatější. Začal jsem se potit. Cesta ubíhala za naprostého ticha. Ferdův suverénní výraz a klid ve mě začal vyvolávat pocit šoféra, který někam veze svého pána a do řazení rychlosti se mi vloudilo něco servilního. Propadl jsem nakonec takové panice, že když jsem náhle pručej zabrzdil, vážně jsem se Ferdovi omluvil. Na to, abychom uspořádali můj tajně plánovaný pasekový boj, nebylo ani pomyšlení. Spíš jsem si lámal hlavu tím, jak vysvětlím Ferdovu změnu majitelům, až ho budu předávat. Ale nebylo zapotřebí. V okamžiku, když jsem u cíle otevřel dveře a Ferdovi nohy se dotkly země, změnil se opět v toho starého kouzelného pejska s celou svou nádhernou přirozeností. Zhluboka jsem si odechl. Na zpáteční cestě jsem si uvědomil, jaké je to štěstí, že se podobné proměny nestávají lidem. Nebo snad ano?
1: Tak se podívejte, pane Růžička.
2: Ano, prosím.
1: Uklidněte se.
2: Ano, prosím.
1: Pane Růžička, vy jste obžalován z toho, že jste dne 5. června roku 1986 v Přímé ulici v Praze 5 v domě číslo 27/1901 na domovní chodbě udeřil do hlavy pana Antonína Ptáčka bytem tantéž. Jako vaše advokátka musím vědět všechno a proto bych ráda, kdybyste mi odpověděl ještě na pár otázek.
2: Ano, prosím.
1: Čím jste pana Ptáčka udeřil?
2: No, čím jsem jako majznul, jo? Bádzamrem.
1: Co?
2: No, kladivem.
1: Ano. A co bylo dál?
2: No, dál jsem omdlel. Hrůzou. Já jsem ještě nikdy nikoho, rozumíte, ne tento, to kladivé.
1: Ano, no. Já to chápu, pane Růžička. Můžete mi říci, proč jste to udělal? Z psychiatrie vám vydali osvědčení, že jste byl plně při smyslech. Žádná duševní porucha, žádný náhlý zkrat.
2: Máte těžký, paní doktor. Totiž v našem domě to od nepaměti chodilo tak, jo. Ženský měli vyhrazenou chodbu, dvorek a prádelnu. Tam se jako scházeli, kecali, no, hovořili, rozprávěli, no. Aha. No, znáte to, no.
1: Ano, chodbu, dvorek, prádelnu a prosím vás, pokračujte.
2: No a my chlapi jsme se scházeli jako u černýho vola. Po práci teda, samozřejmě, že jo? Po práci.
1: Samozřejmě.
2: Ano, no černý vůl je hospoda, promiňte, hostinec, no.
1: Pane Růžička, já vás ujišťuju, že jsem si ani na vteřinu nemyslela, že černý vůl je cukrárna. Prosím vás, pokračujte.
2: No a pak se do našeho domu nastěhovali oni jako ptáčkovi. No víte, to jste ještě neviděla.
1: A co, fui, nebo no, koho?
2: A je to ptáčka, víte, aha. Ne, to nejde. Já na ní opravdu nemůžu ani myslet.
1: Pane Růžička, když jste měl tolik síly praštit pana ptáčka kladivem do hlavy, tak byste měl mít také tolik síly se na ten svůj čin upamatovat, ne? On vás ten pan ptáček nějak provokoval?
2: Mě? Co mě? Všecky chlapi v celém domě.
1: Aha. A čím vás
2: ano,
1: provokoval?
2: Čím? No vy se furt tak ptá, to máte těžký, no. On tak vrněl, víte.
1: Ale pan ale... Růžička. Přece někoho nepraštím kladivem do hlavy jenom proto, že onen dotyčný vrní.
2: No jo, vrní, ale on opravdu vrněl. No vy jste se viděl hlavně slyšet. On vrněl při uklízení, při nákupu, při mytí oken. On to byl takový skřítek pořádníček, víte? Víte, co to udělal s našima ženskýma? Ani k černýmu volu s náma nezašel, prej, že pivo nepije. No,
1: takže no. Vás pan ptáček provokoval svým, jak bych to řekla, spořádaným manželským životem,
2: ale že? To ne, prdlajc, ne, promiňte. No, on byl zkrátka jiný, víte, no. A my ho měli od těch našich ženských denodenně na talíři. Hele, ptáček dneska umel schody. Ptáček stál ve frontě na Merunky. Ptáček vyklepal koberce. Ptáček vytapetoval celý byt a tak pořád dokola. No, kdo to měl vydržet? Do té doby, prosím, než se k nám nastěhovali, my jsme měli krásný manželství. A najednou prásk, pít, bim, kozu do vazu, přijde takový trpaslík a zničí pohodu rodinného krbu.
1: Ano, já vám rozumím. Ale teď ještě jednu otázku. Vy jste se na přepadení pana ptáčka nějak připravoval?
2: No, připravoval, no to ne. No, to bych se na něj připravoval. Já jsem sloukal za barákem králíkárnu, jo? My máme u domu takový zahrádky, no některý partej tam mají králíky, my tam měli oni kozu, předtím kozla,
1: pane
2: on byl cejti, dali jsme to
1: pryč. Pane no. K věci.
2: Ano, no, tak jsem sloukal králíkárnu, jo. No a když jsem jí slouk, tedy jako tak pobyl, potáh, tak jsem šel domů.
1: A to kladivo jste měl sebou?
2: Jo, teda já nechci říct, že by se v našem domě nějak kradlo, no ale jistota, ono, s kladivem je to vždycky lepší, znáte to, no. Ten nemá to, ten zase ono, no, kladivo se hodí vždycky,
1: jistě,
2: ne.
1: Jistě, pane Růžička. No, ve vašem případě, bohužel.
2: No, vidíte, no a na chodbě jsem ho potkal. Trpaslíka, ptáčka. Dnes nákup a vrněl štěstím. Já jsem myslel, že se v tu chvíli zblázním.
1: A to jste měl udělat. Byla by to pro vás polehčující okolnost.
2: Jo, udělat. Předtím luxoval, pak vyšel prádlo a teď si vrněla dnes dvě tašky nákupu. Ve mně se to všecko tak nějak sevřelo. Víte, co se mě dělá? Tak jsem ho vzal tím kladivem přes makovici, no a pak jsem ondal. Paní doktorko, prosím vás, co je s ptáčkem? Co se s ním stalo? Kolik myslíte, že jako vyfásnu? Jako kolik dostanu?
1: Rozbil jste ho. Paní Ptáčková vás žaluje pro náhradu škody. Pan Ptáček byl totiž robot.

0: Děkuji vám. Dobrý večer.
1: Já tě tady, Jiříku, pěkně vítám. Takže, Jiří, já bych se na tebe obrátil. Ty jsi chlapec mladý stále, i když už hodně pamatuješ. Nicméně...
0: Myslíš jako, že pamatuješ ještě, když mrtvý moře bylo marot, si chtěl říct.
1: Jo. A když Šemík byl ještě hříbětem. Ale přece jenom pro...
0: Račany byly dřevěný.
1: Přece jenom pro herce je nejdůležitější paměť. Jak je to s tebou a s pamětí?
0: Tak s pamětí... Já vám řeknu takový příklad. To se mě hrozně líbilo, to mě povídal můj kamarád, jak potkal svého známého a toho neviděl asi měsíc a pán, ahoj, já tě neviděl. Asi měsíc, on pověděl, to jsi mě taky nemohl vidět, protože já byl teďka měsíc v tom... No jak tam lidi pijou vodu, dávají tam ty masáže. Pa, myslíš v Lázních, pa, v Lázních, no. V kterejch? Pa, člověče, je to tadyhle hned u toho. Pa, u čeho? Pa, no zatím tadyhle. Pa, já začím, pa, ježiš, to jsem si teda vybral. Ty jsi ještě větší vůl než já, prosím tě. Pa, hele, takhle to bychom se vůbec nikam nedostali. Uděláme to jinak, hele. Jak se jmenuje ta kytka, co má ostny? Kytka, co má ostny? Myslíš růže? Pano, růže!
2: Růžo, jak se jmenovali ty lázně, co jsme tam letěli?
0: Tak to je...
1: To už je skutečně vrchol skvělosti.
0: A to je teda jako ze života, jo? A mě na základě toho právě se strašně líbil for, který určitě vznik na základě této situace, jak ten dědeček jde nakupovat a babička povídá, hele, dětku, napiš si to. Dvě věci. Chleba a máslo. Ten dědek povídá jako, že si já nepamatuju chleba a máslo, jo? Povídá, hele, máš sklerózu, jak čepici, napiš si to. Dvě věci, chleba a máslo. Ten dědek povídá, já si nic psát nepotřebuji, já si to pamatuju. Odejde, práskne dveřma, za hodinu se vrátí a podpaždí takhle, má rouru od kamen. Ta babička povídá, no to jsem přesně věděla tohleto. Já pám, napiš si to dvě věci. Kde máš kamna? Tak. To je takovej for a když už jsem teda u těch dětků, tak mě se, já jsem to použil v televizi, to říkal Šimek, že to je o mě, ale není to pravda. Jak sedí ten dědeček u rozhledny na Petříně a tam na lavičce pláče. A ta babička povídá, tam co sedí jako vedle, říká, pane, pojďte sem, pa, paní, s váma se nebavím. Přijde za chvilku takový mladý kluk a povídá, pane, pa, co je? Pa, proč pláčete? Pa, já mám doma takovou mladou ženu, víte? Povídá, no jo, mladou ženu, že už jste starší. Nejde to už, co, jako to šlo za mlada. Po, ale co pak toto jde pořád, to je v pořádku, ale já si za živýho boha nemůžu vzpomenout, kde bydli. No a abych to teda dovršil, když už jsme u těch dětků, tak... mně se hrozně líbí, jak ten dědek je 93 let, u soudu a ten prokurátor říká, prosím vás, můžete nám říct, proč se rozvádíte, když jste nedávno slavil brilliantovou svatbu? Ten dědek povídá, pro nepřekonatelný odpor. A kdy jste ho pocítil?
2: Pa, před 70 lety.
0: Hned po svatbě. A proč jste teda tady s paní odpůrkyní těch 70 let byl?
2: Pa, kvůli dětem. No a teď, když děti umřeli...

0: já bych se ještě jednou vrátil k tvýmu mládí.
1: Pane, ještě teda, já, ještě když jsme u té sklerozy, tak to je taky krásně. Když jsme byli v divadle na Zábradlí, o kterém teda dneska vám budu vyprávět, tak tam seděl jeden náš starší kolega, asi o 10 let, a loupal si takhle pomeranč. Takhle nožem si ho nakrájel jako nějakou ružičku, takhle ho volupoval, a jeden kolega náš povídá: teď jsem byl, včera jsem byl odpoledne v Bijáku. Pa, jo, v kterým? Pa, Ježíš, čověče, je tom na tom náměstí tadyhle Hergot, jak je tam ten na tom koni, ten, pa, myslíš Václavák, svatý Václav, no, na Václaváku. A v kterým kině? No v tom, je to kino, jmenuje se to, že když bude český národ na tom nejhůř, tak že zavolají do té jeskyně a oni přijdou jako na pomoc. Pa, myslíš Blaník, pa, Blaníku. Takže jsi byl na Václaváku, Blaníku. Na čem? Počkej, jak se to jmenovalo? Byl tam takovej ten Ježíš Maria, ten americký herec s tím, no, jak hraje furt s tou blondýnou. S kterou blondýnou? No znáte ji, všichni ji znáte. A tenhle ten starší kolega to poslouchal a povídá teda: pánové, já vás poslouchám 5 minut. Všichni jste hodně teda mladší nežli já. Vy máte všichni sklerozu, to je hrozný. A jak to řekl, tak vzal ten pomeranč, hodil ho do koše a kous do té kůry. Takže máte...
0: Tak, sklerozu jsme probrali, nicméně, Jiří, já bych se ještě vrátil k tvému mládí. Já už jsem tě viděl, pravda, nebyly to němý filmy, nicméně už se ve filmech pro pamětníky objevuješ, jsou to tedy černobílý filmy. Krásný bylo, onehdá opakovali záhadu Hlavolamu. A to jsem teda opravdu se prohnul v křesle, protože ty jsi tam hrál mladého chlapce, tedy jako Fogler ve Foglerových dílech.
1: No mladý, Vonta jsem tam hrál, a to když viděl, to jsme tam hráli se Sloupem, ty Vonty, když mě viděl Landovský, tak ten dostal hysterický záchvat smíchu, povídá: tak pánové, jednomu je 30, druhýmu 20 a oni hrajou děti. My jsme hráli děti, no. To je vždycky jako hrozná sranda, když hrajou mladý, jo. Já jsem zažil, jak jsem hrál mladýho, teda několikrát jsem hrál mladšího, nežli jsem. A tak jako když se to veme trošku z dálky, jako veme se to přes punčochu, tak je možná zdání, že někde tamhle stojí nějaký jakž takž mladý, ale když jsme dělali Synové a dcery Jakuba Skláře, tak tam byl předěl 40 let. Jo, a teďka jak udělat s tímhletím ksichtem země 17-letýho kluka? Tak to je dost teda jako makačka, to opravdu to. Tak se to dělalo tak, že Na obličej celý vám nalepějí takhle takový kousky gázy, gumičky, a teď vám ten obličej takhle vytáhnou. Vypadal jsem jako stažený králík. A teď jsem viděl Petra Kostku a ten pá, ty vole, nekoukej se na mě. Nebo to praskne